0: telefonicky 800 553 553.
1: Teploty klesají na 21 až 16 stupňů Celsia. Přes den čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Patří mezi nejuznávanější současné české operní pěvkyně. Sopranistka Kateřina Kněžíková se nezastaví a je doslova na roztrhání. V červnu se mimo jiné stala Jenůfou v Janáčkově její pastorkyni v Národním divadle. Přes léto bude Mařenkou ve speciálním videomappingovém nastudování Prodané nevěsty a na podzim jí čeká řada projektů, včetně festivalu Janáček Brno nebo operní produkce v Buenos Aires. Asi jste už pochopili, že dnešní hovory budou o zpěvu, opeře, ale také o cestování a dobrém kalendáři a diáři. Dnešním hostem je operní, ale také koncertní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Dobrý den, vítejte.
3: Krásný dobrý den.
2: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
0: Hovory.
2: Kateřino, když byli mými hosty před nějakou dobou, ať už váš manžel Adam Plachetka, operní pěvec, nebo třeba dirigent Jakub Hruša, tak jsme mluvili o tom, jak mají opravdu na roky dopředu naplánované diáře. Tak předpokládám, že vy to máte úplně stejně.
3: No, je to stejné, tak je to nezbytné, proto člověk tak plánuje i dopředu. I ten rodinný život, tím myslím, že se snaží nebýt zaskočen různými překvapeními. No, je to nezbytný, protože jinak by se nám to sesypalo jako domeček z karet, takže ty 2-3 roky to tak zhruba naplánované je.
2: Je to frustrující, anebo je to naopak úleva, když víte, že máte na 2-3 roky práci?
3: Od obojího něco. Musím říct, že je fajn vědět, že člověk má práci, že si ji může takzvaně dobře nadávkovat. Někdy se to teda moc nedaří, to dávkování, ale na druhou stranu člověk, když si chce udělat více času pro přátele nebo rodinu, tak to musí dávkovat stejným způsobem a to je trošku frustrující, to je smutné.
2: No ono, taky vy asi úplně nedržíte divadelní prázdniny, protože zmínil jsem teď Smetanovu Litomyšl, čeká vás taky ta speciální Prodaná nevěsta, tak vy toho zpívání nemáte dost, že i přes léto se takto vydáváte do operních produkcí?
3: No já se snažím držet aspoň červenec, protože minulé léto jsem byla v Anglii celé léto a myslím, že to, teď jsem na roztrhání a to doslova, protože opravdu ta únava už je hodně znát po těch vlastně dvou sezónách. A i když si člověk udělá třeba týden nebo 10 dní během sezóny volno, tak nikdy nevysadí, nevypne hlavu. Takže ten červenec si snažím vždycky udržet a v srpnu už trošičku zkoušíme. Já tam mám ještě krásný týden v Kroměříži před právě liteňským videomappingem, kde vlastně jsou kurzy na akademii v Kroměříži, akademie Tomáše Netopila, tak na to se strašně moc těším, že zase budu říkat lidem, co mají a nemají dělat.
2: Baví vás to? Předávat zkušenosti a učit
3: hrozně
2: mladší
3: mě to
2: generace?
3: Baví. Já jsem na to koukala trošku zpatra, když jsem byla mladší. A potom mě to nějak chytlo, že jsem dokázala někomu něco smysluplného říct, i když asi ne úplně tak poučeně, jak by se čekalo z nějakých knih, ale hrozně mě to baví. Já musím říct, že ty výsledky těch, tomu ani nemůžu říct studenti, protože to jsou většinou mý kolegové, zkrátka těch kolegů, kteří přijdou požádají o radu, tak je to vlastně hned znát a je to velká radost.
2: Když jsem zmínil, a vy jste taky zmínila, ten videomapping v rámci Prodané nevěsty, tak mě zajímá vlastně, co to je a jak vy se stavíte k tady těm projektům, které se snaží to nějak třeba ta klasická díla zmodernizovat nebo třeba přitáhnout i širší nebo i mladší publikum, tak jak bude vypadat videomapping v Prodané nevěstě?
3: To asi ještě nikdo neví, jsme ho neviděli, nicméně.
2: Takže medvěd nepřiběhne, ale bude někde promítnut.
3: Myslím si, že medvěd asi opravdu nebude. Vždycky to souvisí s tím, v jakém prostředí se ten videomapping, čili celý koncert odehrává. A v tomto případě je to zámecký areál a udělat z takového toho genia loci ještě nějaký kýč je strašně jednoduché, což nikdo nechce, tak ten videomapping je takový, myslím, střední cesta toho, jak by se to mohlo zatraktivnit pro ostatní, aby to teda nezůstalo takzvaně v uvozovkách jenom u toho hraní a zpívání, ale že to bude atraktivní. Myslím, že tam budeme mít i nějakou lehkou hereckou akci, ale nebude tam nic na překážku, co by kohokoliv mohlo rušit.
2: A tak pokud tam budou herecké akce, tak to vás bude bavit, předpokládám, protože vy ráda nejenom zpíváte, ale i hrajete, je to
3: já
2: tak?
3: Já především nejradši hraju. Když nemusím u toho zpívat, je to úplně nejlepší varianta, protože toho zpívání je zkrátka hrozně moc. A je to i dobrá škola pro člověka, který jenom vlastně jako poslouchá sebe, ten zvuk, a najednou má vlastně úplně se mu otevírá jiná dimenze toho sebepoznání, tak je to strašně fajn. Takže to mám ráda, no.
2: Je Mařenka v Prodané nevěstě těžké zpívání? Je to těžký part pro pěvkyni?
3: No, taky kdy, v jakém období toho jako každého pěvce, když s tím člověk začíná, tak samozřejmě je to těžké, a potom, když už to zpívá, nevím, 8 roků, tak si v tom najde někde tu či onde nějakou úlevu. Jsou tam místa, která stále takzvaně koušou, ale jinak mě se to zpívá dobře.
2: Je to těžké i z toho pohledu, že řada z nás ty melodie, ty árie, dueta prostě znají, že to jsou, tak řeknu, jako populární v podstatě hity operní, a že je to ještě taková národní opera, že každý alespoň o ní slyšel.
3: Taková národní naše diskotéka.
2: Přesně, taková popina operní.
3: Přesně. Je to podobné jako s hymnou, že člověk, když ji splete, tak všichni to poznají, že tam zkrátka něco neštimuje. A u té Prodanky, já nevím, pro mě je strašně krásné například, když vidím, že si lidi zpívají se mnou, nebo když otvírají, deklamují a takzvaně se uvolní a prospěvují si. Podobné je to s Rusalkou. Mi to přijde takové krásné zboření té hranice mezi hledištěm a jevištěm.
2: Nepletou vás to třeba textově, když si s váma zpívají Věrné milování?
3: No, když to nepletou,
2: máte... no, právě.
3: Když to nepletou, tak ne. Já jsem tuhle měla koncert s mým mužem v prostoru, na který moc nejsme zvyklí, a lidi se tam během té naší produkce hodně bavili, a já jsem slyšela ta konkrétní slova, a to byla teda jízda, protože jsem musela se hrozně moc soustředit na to, abych nepopletla sebe samu.
2: Jakože se bavili, jakože si povídali.
3: Že si povídali, no.
2: Kdo si povídal při tom, když zpívala Kateřina Knížíková a Adam Plachetka? To byla
3: to
2: nějaká firemní akce.
3: Nebudu vůbec zmiňovat.
2: Dobře.
3: Ale většinou mě to neplete. Já se na ně pořád nedívám, neodezírám z úst většinou. Jasně. Když teda zpívám, tak se soustředím na sebe samu, ale
2: případně
3: je to...
2: na dirigenta.
3: Ano, no, to taky moc ne. Já dirigenta potřebuji jenom, když je pauza a koruna. Jinak mám většinou to štěstí, že pracuji s dirigenty, se kterými mám nějaké si napojení a nepotřebujeme tam pořád se na sebe koukat a ztrácet tu nic s tím divákem. Ten je pro mě rozhodně důležitější v ten moment, než abych se pořád vlastně koukala nervózně na dirigenta. Stejně tam nikdo nic nevymyslí.
2: Co znamená
3: moment.
2: Koruna?
3: Koruna je místo, kde se vlastně čeká. Buď se čeká v tichu, anebo se čeká, nebo zpívá se, hraje se nějaký dlouhý tón. Zkrátka tam se ta hudba takzvaně zastaví a je potřeba, aby vás dirigent uzavřel a spolu jste nastoupili dál.
2: Když jsme se bavili nejenom o tom videomappingu, ale o těch různých prostorách, máte ráda třeba openéry, nebo obecně, když se opera, anebo i klasická hudba obecně přenáší z těch klasických operních domů a koncertních síní do nějakých zajímavých prostor, a teď je jedno, jestli je to náměstí v Holašovicích, nebo O2 Arena.
3: A taky souvisí to s prostorem, ale většinou to nejvíc souvisí s tím, kdo je za zvukovým pultem, protože tam jsme jaksi odkázáni na jejich zodpovědnost. A to ne pokaždé bývá úplně kvalitní. V O2 Aréně jsem teďka vlastně zpívala se Štefanem Margitou a pro mě byl strašně nepřekonatelný problém mít in-eary v uších, protože
2: ty odposlechy,
3: ale ten rozdíl je, když ten odposlech máte mimo to ucho, že vlastně člověk se dokáže do toho nějak doladit nebo tomu nějak přizpůsobit. Ale když jsem měla zacpané uši a ještě jsem si zpívala takzvaně do hlavy, tak mě potom strašně bolela hlava a nebyla jsem schopná vnímat vůbec nic. Takže to nebrat. A já jsem vlastně ráda, že tu techniku, která pomáhá těm popovým zpěvákům, že nepotřebuju a že se na ní nemusím spoléhat. Ale open airy mám ráda, jenom kvůli tomu vlastně jako tomu prostředí, kde se konají, to ano.
2: No, já se přiznám, že mě vždycky trochu mrzí, když právě ten operní zpěv je zvýrazňován nebo zesilován tím mikrofonem, protože se pro mě ztrácí ta intimita toho, co vy neuvěřitelného dokážete s vašimi hlasy, že přespíváte několika desítek členů čítající orchestr, tak vlastně mi přijde, jestli se z toho nevytrácí vlastně ta podstata a ta intimita.
3: No, ta podstata se hlavně vytrácí v tom slova smyslu, že ztrácí po té technické stránce ten tón, ten hlas ztrácí ten svůj alikvot, který je deformovaný tím nazvučením. To znamená, čím větší hlas, čím blíž tomu mikrofonu člověk je, ten operní zpěvák, tím horší zvuk má. Čili když teda slyšíme některé záznamy z metropolitní opery, tak vlastně ten zvuk je úplně jiný, než když potom slyšíte totéž představení naživo.
2: Dočetl jsem se, že posloucháte hudbu doma i v autě, většinou prý operní nahrávky nebo Aretu Franklin a jazz. Platí to stále?
3: Platí.
2: A zpíváte si třeba v autě?
3: Tak jenom si pobrukuju. A v autě to je hrozně malý prostor a častokrát se stane, že pěvci, kteří nestíhají zkoušky, tak zpívají si nebo rozespívávají si na ty zkoušky, včetně teda mého muže v autě. Já to nedělám, protože já jsem se už několikrát uřvala. Než jsem přišla vůbec na zkoušku, tak už jsem neměla z čeho. Takže je to hrozně malý, dutý, vypolstrovaný prostor, který tomu hlasu moc neprospívá.
2: Na ten váš hlasový fond by to prostě bylo malé.
3: Já prostě nedokážu
2: stáhnout okýnka.
3: No, tak to už bych vůbec neudělala, abych obtěžovala někoho na ulici. Já docela se stydím i za to, že si třeba někdy pouštím operní repertoár nebo nějaký klasický, mám stažený okýnka, potřebuju to poslouchat, všichni se otáčí, i kdyby to byla hudba z Marsu, což asi pro mnoho lidí je, ale tak já to vždycky radši vytáhnu nahoru a
2: pardon za jako intimní a takový jako banální dotaz, ale zpíváte si třeba ve sprše?
3: Já vždycky zásadně se rozespívávám ve sprše. Aha. Já mám svých 20 minut ve sprše, kdy zkrátka tam jsou ty škály. No, umíte si představit, jak musí vypadat ten účet za tu vodu. Protože já tam opravdu strávím 20, určitě 20 minut každý minimálně každý den.
2: A sousedi vědí, že dnes večer bude Rusalka nebo Prodaná nevěsta.
3: Naštěstí bydlíme v domě.
2: Tak daleko se váš hlas nenese.
3: Asi nese, ale je to skrz nějaké okno.
2: Taky mě zaujalo, my jsme si o tom nedávno povídali, že jsem vás vlastně dvakrát s manželem potkal na koncertě Pražského jara, že když teda nehrajete nebo nemáte koncert, tak ještě jdete muziku poslouchat, takže vy nemáte dost, nemáte ráda někdy prostě ticho a být bez
3: hudby?
2: Já
3: mám nejradši ticho, ale když jsou koncerty, které stojí za to a na které si člověk tak jenom nemůže díky tomu kalendáři, jak jsme se o tom bavili na začátku, si prostě někam odskočit, tak já jsem strašně šťastná, že něco takového máme možnost mít v Praze, tak kvalitního. A jdu, nemám problém absolutně s tím.
2: Operní, ale i koncertní pěvkyně Kateřina Knežíková je mým dnešním hostem.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Když jsem se ptal na to, jestli ta Mařenka je jako technicky vlastně náročný part, tak předpokládám, že třeba janáčkovské postavy, ať už Káťa Kabanová nebo Jenůfa, takže ty musí být jako neuvěřitelně těžké. Je to tak? Nebo se pletu jako like, když to poslouchám?
3: Ono to je prostě zcela úplně něco jiného, protože Janáček se jal na cestu, myslím tu kompoziční cestu toho zpívaného, zrytmizovaného slova, kdežto prostě do té doby nic takového nebylo, takže ten rytmus ctí melodii a ráz té češtiny. Je to hodně těžké v tom slova smyslu, že hodně používá intervalových skoků, čili to může opravdu člověk, když si to špatně naspívá nebo takzvaně jenom skáče z toho na tón, takže to může být nebezpečné a hodně unavující.
2: Jako pro hlasivky. Pro ten sval.
3: Ano, ano. Mm. Ale když člověk má nějaký způsob, že mu to neublíží, ten způsob, jak to nastudovat, tak potom už je to vlastně jako krásný zpívání, že nemá pocit takové té uštěkanosti toho v tom partu.
2: Vy jste loni na Vltavě řekla, a to mě zaujalo, že Káťu Kabanovou máte zakonzervovanou v těle, že se v ní cítíte strašně dobře. Proč?
3: Nevím. Asi proto, že jsem ji dlouze studovala a možná, že jsem se jí obávala ze začátku, protože to byla moje vlastně první velká janáčkovská role. A já jsem jí dala obrovskou péči. A celá ta hudební stránka je ve mně, jak z Marečka, podejte mi pero, siroty po ní zůstaly i o půlnoci. Takže to je tam pořád jako živé. A kdykoliv mi kdokoliv zavolá, tak já jdu a zpívám, protože to takzvaně má člověk vžité. Nechci říct jako DNA, ale nějak mi ta i postava je z těch postav, které zpívám, nejbližší, taky taková trpitelka, labilní, to se mi moc líbí. Akorát ten konec je trošku hodně, no je prostě krutý. No.
2: No a když si prožijete večer jako Káťa Kabanová nebo jako Jenufa v její Pastorkyni, jak to potom ze sebe dostanete? Jako předpokládám, že nepřijdete domů a jdete rovnou spát, že člověk po tom obrovském výkonu technickém, ale i emočním. Co děláte?
3: Tam je hlavně ten emoční výkon. To je, já vůbec, když zkouším Káťu Kabanovou, tak my jsme třeba v Glyndebourne, jak jsem byla minulé léto, tak jsme měli mentálního kouče, protože člověk tam strašně opravdu absolutně do hloubky. A když si člověk uvědomí, že za hodinu a půl Káti Kabanové se odehraje tak strašně moc emocí, tak já vlastně, když mám představení, tak skoro nespím. Ve mně to pořád bublá, i po Jenufě, ale Káťa je speciální. To, když vlastně si člověk musí sáhnout do těch mentálních rezervoárů a sil a vlastně uspůsobit to té roli, že je vlastně strašně moc nešťastná, je v depresi, neví, co má dělat a jediné východisko je teda, že se vrhne do Volhy, tak se tam prostě do toho mentálního rozpoložení ten člověk sám musí dostat. A to je teda velká jízda, musím říct.
2: Muzikanti, skladatelé nebo třeba spisovatelé, básníci často říkají, že se z nějakých třeba osobních traumát, trápení, bolestí, smutků dokáží takzvaně vypsat. Dokážete se vy z nějakých vašich trápení vyspívat?
3: Jo, zrovna u Káťa Kabanové bych řekla, že to funguje dobře. A že si tak navzájem s tou Káťou, Káťa s Káťou si pomůžou. Ale ta Jenufa je tak speciální v tom, že člověk nemůže vůbec dosáhnout do té... Tam, kde vlastně člověku umírá dítě, to je prostě absolutně jako nemyslitelné, že by člověk to dokázal plně a nevědomně interpretovat na tom jevišti. To vždycky musí tyto emoce být takzvané sekundární, jakože to člověk nacítí třeba během studia, poslechu, nějaké nahrávky a potom se do toho vlastně vkládá v tom slova smyslu, že si vybavuje nějakou tu emoci, která je sekundárně zpracovaná, že to není takové to ro hned napřímo. Už to je naučené.
2: Dokáže se, nebo je vůbec možné, aby se pěvec, pěvkyně při nějaké vypjaté árii nebo klíčové árii, Zdráva z královno, třeba v její Pastorkyni, dostal až do nějakého jako tranzu, že by byl úplně někde v nějakých jiných sférách, nebo už by to bylo zase na úkor toho výkonu, který samozřejmě musí být i technický?
3: Já si myslím, že je to absolutně možné, kor tadle ten výstup je vyloženě takový až transcendentální, bych řekla. A ona vás z toho hudba vyvede sama, protože to nikdy není to, že se přestane hrát a začne se tleskat a něco vás jako vyruší v tom negativním slova smyslu. Je tam vždycky ta hudba toho Janáčka vás někam dál navádí a z toho tranzu vás zkrátka vyvede sama. Nějak v tom nespatřuju nějaký problém, ale je to teda náročné. Janáček je moje láska, ale ta mě jednou zničí.
2: Náročná láska.
3: Ano.
2: Operní pěvkyně Kateřina Knižíková je mým dnešním hostem v hovorech. Bavili jsme se o tom diáři na 2-3 roky dopředu, o tom, že vystupujete na těch předních světových scénách, Londýn a tak dále, to bychom tady mohli vyjmenovávat dlouhé minuty. Kde je vám dobře v zahraničí? A teď myslím spíš pracovně. Kde se dobře cítíte, když přijedete do nějakého operního domu nebo do koncertního sálu?
3: Pro mě je strašně velký rozdíl, když zpívám jako operní dílo, což vlastně nejezdím tak často, protože ten rodinný chod tomu úplně jako ještě není nakloněný, ale ta koncertní pódia jsou většinou ta, která vybízí k tomu, aby mohl ten interpret být více napojený na toho diváka. To se mi líbí. Já nemám moc ráda velké haly. Koncert Gebauhaus v Amsterdamu je úžasný, jako akusticky úžasný prostor. Je spoustu krásných míst, kde se dobře zpívá, ale třeba to nejde tak dobře potom k tomu posluchači a naopak. Po každé je to jiné. Já se úplně nesoustředím na to, kde, ale asi spíš s kým a co.
2: Vnímáte, že třeba to dnešní publikum operní nebo koncertní je kvůli, ne díky, ale kvůli sociálním sítím třeba roztěkanější, že víc těká, že neudrží pozornost, že se nedokáže tolik napojit na vás, na zpěváky a muzikanty?
3: Já nemám ten dojem. Já spíš si myslím, že když ten interpret není emocionálně a mentálně připravený na to tam stát, ne jako umět noty nebo zpívat potichu a nahlas, ale podat tu roli tak, že toho diváka vlastně strhne na svoji stranu, to je jako úkol náš. To nikdo jiný za nás neudělá. A když to tam prostě není, tak můžou být roztěkaní, ale nemyslím si, že to díky sociálním sítím. Ty dělají pasiku, myslím, někde jinde, ale když člověk se do toho ponoří a je takzvaně uvěřitelný, není tam taková ta nastrojená lež v podobě různých režijních vrtochů, tak si myslím, že to je vždycky strhující.
2: Na co se těšíte v té příští sezóně nebo v těch příštích dvou sezónách? Já jsem zmínil třeba to Buenos Aires, protože to zní tak exoticky, ale nevím vlastně, jestli že když je to čím dál, tím lépe, nebo máte nějakou štaci nebo nějakou inscenaci nebo nějakou spolupráci, na kterou se mimořádně těšíte?
3: Já se zase prostě budu opakovat, protože já se strašně těším na Káťu Kabanovou do Brna, protože tam je nádherná režie pana Kársna. To je něco tak dokonalého, čiže člověk vůbec není potřeba, aby tam vymýšlel něco navíc. Já když jsem se učila to z videa, tak jsem přesně věděla dřív, než ty lidi dělali ty akce, je režijní jevištní, takže půjdou tam, či onde udělají tohle, tamto. To je tak logické a to je za odměnu dělat tak nádherné, přirozené inscenace.
2: A to bude letos na podzim to bude v rámci Janáček Brno.
3: Nám musíte všichni přijet, včetně vás, protože to je, oni už budou jenom dvě představení.
2: Aha.
3: Je to asi to nejlepší, co jsem jako kdy zažila na jevišti. Něco tak strhujícího, tam člověk nemá vůbec pochyby o tom, že by byl divák vyrušován nějakýma sociálníma sítěma.
2: A z těch zahraničních štací?
3: Těším se na Buenos Aires, tam bude další. Janáček, Jenufa, samozřejmě další sezonu se nemůžu o ní jako zmiňovat, ale spoustu krásných koncertů bude.
2: Poslední otázka, stále ráda uklízíte nebo žehlíte, když si potřebujete vyčistit hlavu?
3: Ano, stále to tak mám. Musím ale dávat pozor, protože při posledním čištění hlavy jsem si užehlila ruku a měla jsem ortézu na 4 týdny. Takže
2: tak čistila jste hlavu důkladně.
3: Čistila jsem důkladně, asi tam byly velké nánosy, takže mám ráda, kromě teda mytí oken, to dělá zase můj muž, tak ráda dělám manuální činnost. To se mně strašně líbí, protože si čistím hlavu, jak jen to jde.
2: Tak na sebe prosím dávejte pozor, odpočiňte si taky během prázdnin a budeme se těšit na další skvělé koncerty a vaše operní role.
3: Ano, moc děkuji.
2: Kateřina Kněžíková, operní koncertní pěvkyně, byla mým dnešním hostem v Hovorech. Já jsem za to moc rád, děkuji za rozhovor.
3: Já děkuji za pozvání.
2: A za pozornost, doufejme neroztěkanou, děkuje od mikrofonu Plusu Michal Rosypal.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka,
4: míříme na východ.
5: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
4: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
6: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
0: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Izrael a šiitské militantní hnutí Hizballáh v pátek uzavřeli příměří. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a nejmenovaný zdroj z americké administrativy. Později to potvrdili i libanonské zdroje. Libanonské úřady ale i po začátku příměří informovaly o dalším izraelském ostřelování. Na jihu země při útocích zemřeli nejméně dva lidé. Jen během včerejšího dne kvůli izraelským úderům v oblasti zemřelo nejméně 47 lidí. Plánované jednání mezi Spojenými státy a Íránem se ve Švýcarsku včera neuskutečnilo. Švýcarské ministerstvo zahraničí to oznámilo poté, co Bílý dům informoval o zrušení cesty amerického viceprezidenta J.D. Vance. Vyslání své delegace odložil taky Írán, který tak reagoval na pokračující konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Washington a Teherán měli jednat o míru na Blízkém východě. Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten čelí obvinění v korupční fotbalové aféře a hrozí mu vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3-milionovou pokutu. Wolf ale obvinění v kauze odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována. Do Česka by se měl vrátit příští týden. A v Horní Litči na Vsetínsku zahájil provoz nový domov pro seniory Senica. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti. Do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa Skotsko 1-0. Spojené státy zdolali Austrálii 2-0 a mají jistý postup do play-off. O duelu Brazílie z Haiti informuje Kristián Šveda.
7: Utkání začne za malou chvilku. Obě mužstva už jsou připravená na svých polovinách. To znamená, ještě zápas nezačal, ale během několika málo sekund začne. Kristián Šveda, Radiožurnál.
8: Omezení na D11 za Dobšicemi a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. V Praze dejte pozor při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za odbočkou na Letnou havarovalo osobní auto. Průjezd je teď omezený. U Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. A na nehodu pozor, u Hořovic na Berounsku na silnici 114 do Lochovic havarovala motorka. Na místě zasahují záchranáři, i tam je průjezd dočasně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Český závazek vůči NATO a jeho plnění. Elektronická evidence tržeb a peníze ze státního rozpočtu na veřejnoprávní média, či jaké hodnoty jsou štěpovány ruským předškoláčkům. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
0: Názory a argumenty.
9: Závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní, oznámil dnes na Facebooku český premiér Andrej Babiš. V příštích letech to ale podle něj má být už jinak. Jak ve středu uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, 2% závazek Česko nesplnilo ani v loni. Stejně na tom ještě byla Albánie a Slovinsko. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
10: Dobrý den.
9: Proč se závazek vůči NATO nedaří plnit jak současné Babišově vládě, tak ale ani minulé Fialově vládě?
10: No, je to dáno jednoduše tím, že Česká republika se sice zavázala, že bude vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, že dokonce v České republice jsme přijali zákon o financování obrany, který předpokládá, že v rozpočtu země se najdou minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, ale když se na to podíváme reálně, tak politici nemají příliš ochotu tyto peníze vydávat a snaží se to typicky po Česku nějak zakamuflovat. To znamená, že přemýšlejí o tom, které výdaje by mohly zahrnout do výdajů na obranu, aby to vypadalo, že tedy země ty závazky splňuje. Dopouštěla se toho minulá vláda, ve stejných stopách vykročila i vláda současná a pak není divu, že když tedy dojde k té konfrontaci, když představitelé Severoatlantické aliance vyhodnotí ty výdaje, že některé výdaje zkrátka neuznají a že Česká republika závazky neplní. Jednoduché řešení by bylo to, kdyby v rozpočtu přímo ministerstva obrany bylo dostatek financí, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu. To se v minulosti nestalo, nestane se tak ani letos a Andrej Babiš tvrdí, že v budoucnosti už to bude jinak a že vláda tyto závazky plnit bude, ostatně by je plnit měla, protože do roku 2035 by Česká republika, ale i ostatní členské země měly vydávat minimálně 3,5% hrubého domácího produktu na zajištění obrany schopnosti země a k tomu mohou být ještě připočteny další výdaje, které nejsou přímo v kapitole ministerstva obrany ve výši 1,5%. K tomu se Česká republika také zavázala jako členský stát a zatím k tomu máme hodně daleko. A když jsme u toho, co se do výdajů na obranu má nebo nemá započítávat, tak to není tak, že by čeští politici mohli metodou pokus omyl zkoušet, co vlastně tam má být, ale existuje jasně daná metodika, která jasně stanovuje, co lze do toho výčtu započíst, ale čeští politici to de facto ignorují a snaží se to nějak obcházet a spoléhají na to, že nakonec ty náklady budou uznány. Dokonce člověk, který to měl na starost a který upozorňoval na ty nesrovnalosti, Jiří Šedivý, který působil na ministerstvu obrany a byl za to v úvozovkách po zásluze odměněn tím, že byl odvolán z funkce, tak uváděl takové absurdity, že třeba se na ně obracela určitá obec, jestli by nemohl do výdajů na obranu započíst rekonstrukci veřejného rozhlasu, protože to, když bude nějaký poplach, tak pomocí toho se to bude šířit, nebo že se zvažovalo nákup vězeňských autobusů, které by pak prý mohly převážet v době konfliktu zajatce.
9: To byl Petr Hartman. Petře, děkuji.
10: Naslyšenou.
9: Premiér Andrej Babiš dnes jedná na evropském summitu v Bruselu. O jednom z bodů tohoto jednání, kterému předseda české vlády přikládá mimořádnou důležitost, hovoří dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
11: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla, jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
9: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Vláda chce od příštího roku platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Peníze na to prý budou, a to díky přílivu více daní ze znovu zavedení elektronické evidence tržeb, řekl premiér Andrej Babiš. Jak to s penězi z EET opravdu je, vysvětluje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
12: Kde se ve státním rozpočtu vezme zhruba 8 miliard korun, kterými vláda od příštího roku navrhuje financovat veřejnoprávní média? Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebude na úkor vyššího zadlužení země, protože peníze na to přitečou díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Vláda chce EET zavést od začátku příštího roku, tedy ke stejnému datu, kdy chce zrušit dosavadní veřejnoprávní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas pro domácnosti a firmy a nahradit je právě novým výdajem státu. Ponechme teď stranou pochybné důvody, proč vláda poplatky ruší, a soustřeďme se právě na peníze, které jsou, jak známo, až na prvním místě. Na první pohled to podle slov premiéra vypadá, že se zdroji vlastně v jinak zadlužené státní kase nebude žádný problém, jenže jak už jsme u Andreje Babiše trochu zvyklí, nic není úplně tak, jak to říká nebo jak to zvenku vypadá. Ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrcem zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech nového opatření na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více, a to už v příštím roce. Dalo by se tedy říct, že to 8 miliard na televizi a rozhlas opravdu pokryje snadno. Jenže když se podíváme do zprávy o dopadech na stát, která je součástí zákona, zjistíme, že do rozpočtu ze zmíněných 14 miliard doputuje jen necelých 10, konkrétně 9,7 miliardy korun. Zbytek totiž dostanou v rámci rozpočtového určení daní obce a kraje. To by ale pořád ještě vycházelo, že zbyde i na média. Tak se podívejme do dalších dokumentů, třeba do návrhu nového plánu o vývoji českých státních financí v dalších 4 letech, který v minulých dnech Alena Schillerová poslala do Bruselu pro další jednání. V něm se píše, že příští rok vybere stát do své pokladny díky EET zmíněných zhruba 10 miliard korun navíc, ale naproti tomu o zhruba 5 miliard korun přijde. Proč? Součástí zákona o EET je totiž i balíček nových daňových úlev, jako je znovu zavedení školkovného, úlev pro studenty či slevy na pořízení pokladních systémů. Celkově je to podle zmíněného materiálu minus 4,2 miliardy korun na dani z příjmů v příštím roce. O další miliardu pak přijde podle stejného dokumentu stát na DPH, mimo jiné kvůli slíbenému přeřazení nealkonápojů v restauracích do nižší sazby, což je také součástí doprovodného balíčku k EET. Čistý zůstatek je tedy 5 miliard korun navíc a na média, připomeňme znovu, je potřeba 8 miliard. Nijak nám to už tedy nehraje. A teď si k tomu ještě můžeme přičíst, že média nejsou jediná, která stojí ve frontě na peníze, navíc získané díky EET a vůbec díky potlačení šedé ekonomiky. Vláda slibuje i snížení daní pro firmy, zrychlení odpisů pro podnikatele, levnější hypotéky, vyšší platy i důchody, investice do obrany a silnic, což vyjde rozpočet minimálně na další vyšší desítky miliard korun ročně. Nejprve tedy počítejme a až pak házejme čísly a zázraky EET.
9: Jak je to s penězi z elektronické evidence tržeb na placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu, vysvětlovala analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Mezi Spojenými státy a Íránem měly dnes začít ve Švýcarsku mírové rozhovory, ale dnes nezačnou. Zástupci obou zemí oznámili, že zatím nepřijedou. Podle amerického viceprezidenta Vance by jednání mohla začít o víkendu, ale také se to ještě může změnit. Oběma zeměmi tento týden podepsané memorandum o porozumění, na jehož základě by se mělo jednat, rozebírá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Americký prezident svou osobností i svou činností po celá desetiletí dělil komentátory na nesmiřitelné tábory. Teď se mu podařilo je smířit a spojit. Jen málo kdo totiž považuje jeho dohodu s Íránem za dobrou. Úspěšnost válek, zejména těch, které nebyly bezprostředně vynuceny okolnostmi, lze hodnotit podle toho, zda je výsledná situace lepší, než byla ta výchozí. To v tomto případě není možné tvrdit. Íránský režim zůstává a dokonce se dá říci, že je v lepší situaci. Může se těšit na příliv peněz díky slíbenému investičnímu fondu, zrušeným sankcím a dalším úlevám. Íránská ekonomika je doslova před krachem, ale teď bude mít režim peníze na uplácení společnosti, obnovu infrastruktury i zbrojení. Naopak, Trump dostane jen to, co měl i před válkou, otevření Hormuzu. Jenže možná ani to ne, protože nelze dvakrát vstoupit do téhož průlivu. Teď už každý ví, jak snadné je pro Írán dopravu Hormuzem uzavřít a jak těžké je vůli Teheránu změnit. Íránci teď budou podle dohody odminovávat Hormuz celé týdny, takže si koupí čas během 60 dnů dalších jednání. Stejně tak bude dlouho trvat, než se kdokoliv dostane k obohacenému uranu, který je v zaminovaných a znepřístupněných úkrytech. Pak už to možná bude jedno. Dohoda totiž ponechává řadu věcí na dobu, kdy už Američané nebudou moci na Írán vyvíjet prakticky žádný tlak. Íránci hráli svými kartami mnohem lépe a vymohli si řadu až překvapivých ústupků. Bylo to i proto, že Trump dával najevo silnou touhu nějakou dohodu uzavřít. Takže se například Američané zavázali k tomu, že nebudou nijak zasahovat do íránských záležitostí. Není to tak dávno, co americký prezident sliboval íránským demonstrantům blížící se pomoc. Izraelci také nevěřícně sledovali, jakým jejich nejbližší spojenec znemožňuje bránit se proti Hizbaláhu, protože Írán to úspěšně přivyprávil jako nutnou podmínku jakéhokoliv příměří. Izraelská strana evidentně nejen dobře neodhadla to, co se bude odehrávat v Íránu, kde se režim nezhroutil a obyvatelstvo nepovstalo, ale jak se ukazuje, především nesprávně odhadla Trumpa samotného. Ukázalo se totiž, že Trump není člověk do nepohody, a tedy ani do války. Není vytrvalý, nesnáší riziko, chce jen snadná a rychlá vítězství a pochvalné články. Těch se ovšem tentokrát nedočkal. Dával příliš najevo snahu nepobouřit domácí veřejné mínění, což je v demokratickém státu před volbami pochopitelné. ale také až příliš snadno ustupoval tlaku některých regionálních hráčů, zejména Turecka, ale i Saúdu, Kataru a Pákistánu. Výsledkem je vyklizení amerického vlivu v oblasti a přenechání regionu paradoxně právě Íránu, s nímž se arabské země budou muset nějak dohodnout, a krystalizace nové aliance států, které nejsou Americe nakloněny. V širším smyslu bude důsledkem tohoto postupu poškození dlouhodobé americké důvěryhodnosti. Spojené státy předvedly, že nehodlají být partnery svých spojenců, ani to, že drtivou vojenskou převahu jsou připraveny přetavit na politický úspěch. V podstatě dal Trump najevo, že americká odstrašující síla neexistuje. Rychlý a snadný mír, tak říkajíc pro tuto dobu, bývá velmi drahý a válkám nakonec stejně nezabrání. Washington dal neúmyslně návod všem, kdo by například chtěli využít geografickou kontrolu nad některou úžinou. Těch, kdo by Trumpa za jeho postup chválili, už je velmi málo. Ti, kdo nechtěli tuto válku, mu ji stejně zazlívají. Ti, kdo ji podporovali, těžko mohou akceptovat jeho laciné vyklízení pozic. Občas zazní něco o tom, že prezident ještě na poslední chvíli zastavil válku, která by vedla k hospodářské krizi v Americe i ve světě, tedy že i za cenu kritiky omezil škody, které hrozily. V současné době se ale nezdá, že by mohl vydat nějaké pokračování své knihy o umění dohody, protože by takový titul působil jako vtip.
9: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Ruské vedení neustále zdůrazňuje morální hodnoty, potřebu jejich ochrany a to, že právě Rusko tímto ochráncem hodnot prý je v duchu pravoslavného vnímání Moskvy jako třetího Říma. A na toto ohánění se základními hodnotami a jejich ochranou slyší mnoho lidí jak v Rusku, tak i v zahraničí. O tom, jaké hodnoty se ale na Rusy ve skutečnosti vštěpují i těm nejmenším, ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
14: Tati, běž do války, to je dobré. Tato slova slyšela Veronika.
15: Jméno bylo redakci z bezpečnostních důvodů změněno a její manžel od své čtyřleté dcery. Po akci, která se konala v mateřské školce v předvečer 23. února, což je v Rusku Den obránce vlasti. Předškoláky v Rusku učí plést maskovací sítě, rozborku a sborku samopalů, vyprávějí jim o službě v bezpilotních jednotkách, zvol je na setkání s účastníky války na Ukrajině a nutí je, aby pro tyto vojáky kreslili pohlednice. Od 1. září se ve všech ruských mateřských školách objeví dobré hry. Dětem mají vyprávět o lásce k vlasti, morálce a občanské odpovědnosti. V některých regionech se takový program rozjel již v roce 2025. Právě do takové školky chodí Vereničina dcera, která navrhla tatínkovi, aby šel do války. Napsal o tom exilový server Nové gazeta Evropa. O tom, že se podobné lekce mají zavést v mateřských školách, se mluvilo už dlouho. V roce 2024 Vladimír Putin řekl, že základní hodnoty je třeba pečlivě vštěpovat i těm nejmenším. Olga, jméno změněno, z Krasnojarsku uvádí, že ve školce, kam chodí její čtyřletá dcera, se objevily plakáty s výzvami k odchodu do války. Děti se začaly učit písničky o obraně vlasti a vychovatelka jim vypráví, že všichni chlapci musí vyrůst jako obránce země. Na jaře roku 2026 začala jejich dcera říkat, že ruští vojáci je chrání před špatnými lidmi a že až vyroste, půjde také do války. Ministerstvo školství chce schválit seznam povolených hraček pro mateřské školy, které odpovídají tradičním hodnotám ruského národa. Přehlídky uniformovaných
14: předškolních vojsk se již mnoho let konají v mateřských školách po celém Rusku. V roce 2025 to bylo minimálně ve 22 regionech. Jednou mi syn řekl, že na naši zemi zaútočili, vzpomíná Irina z Krasnodaru. Odpověděli jsme mu, vidíš ve městě tanky, lidi, kteří spolu bojují, padající bomby. Zamyslel se. Letos jejich synové ve školce několikrát ukazovali zbraně a vysvětlovali, jak fungují. Současně jej i ostatní děti ve skupině nutili, aby se naučili básničky s vojenskou tematikou nebo o smrti. Jednou syn přišel ze školky, řekl mámě básničku, máma srnka se lehla a už se nezvedla. Srnče už nemá mámu. A pak uzavřel. Umřít není strašné. Larisa, jméno změněno, pochází z moskevské oblasti. Její dítě má něco málo přes rok. Larisa má mladší bratry a sestry školního věku. Mým sourozencům začaly rušit hodiny angličtiny. Místo toho k ním jezdili vojáci a vyprávili jim, jak je skvěle bojovat, že je to náš život a že musíme za Rusko zemřít. Nutili je pochodovat a zpívat vlastenecké písně, vyprávěl Larisa. Říká, že se proti takovým akcím ozývá jen málo rodičů. Většina raději nezasahuje. Pro sebe se rozhodla, že se brzy přestěhuje s dítětem do Srbska.
13: Do militarizovaného Ruska jsme nahlédli s Alexandrem Mitrofanovem ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
16: Kruté zprávy v životě přicházejí většinou z úst neadekvátních poslů. Že mi zemřel přítel, mi ve výtahu sdělila fousatá sousedka a tvářila se, jako kdyby právě doštupovala ponožku. A najdete si jinýho. Velkou práci v tomto ohledu zastanou automaty, které vás formálně vytuněným tónem informují o vašem krachu. Právě jsme vám aktivovali blokaci odchozích hovorů. Hezký víkend, váš operátor. Ani vyhazov z práce většinou neproběhne v domácké atmosféře. Najatý sakař vás zažene do kanclu, odebere přístup k mailu a klíč od budovy. Odcházíte domů bez mobilu a v kapse vás tlačí zvednutý chobot, porcelánového sluněte, jako němá výčitka vaší neschopnosti. Poslední dobou mám pocit, že čím je zpráva závažnější, tím neosobněji bývá podána. Kdyby vypukla třetí světová, nepřišel by za mnou generál, ale e-mail. Vážená paní Turnová, v rámci optimalizace bezpečnostní situace jsme vám právě aktivovali účast v ozbrojeném konfliktu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. Váš stát. Po porážce by následovala další zpráva. Dovolujeme si vás informovat, že vaše země byla úspěšně obsazena. Věříme, že změna vlastníka nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Nebála bych se žádné situace, možná ani smrti, kdyby se věci děly přirozeně. Ideálně si svůj odchod představuju tak, že ležím pod rozložitým stromem v kruhu přátel, někdo otevře lahev saké, někdo jiný začne vyprávět historku, kterou znám nazpaměť, a když se mi přitíží, někdo mě vezme za ruku. Jenže dnešní doba má tendenci organizovat i odchod na věčnost. Existují organizace, které člověku pomohou odejít důstojně, bez bolesti a podle předem schváleného postupu. Pacient leží na polštáři s motýlky, místo saké dostane uspávací drink a do ruky mu zajede kanila. Mou kanilu zavádí fousatá sousedka. Ježíš, vy tu pracujete, zeptám se. Ne, řekne, jen zaskakuju. Pak se podívá do dokumentace. Najdete si jinej. Krátce na to mi přijde SMS. Právě jsme vám aktivovali nitrožilní odchod na věčnost. Přejeme vám hezký zbytek kapání. Datový limit odchozích hovorů byl vyčerpán. Váš exit.
9: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
17: Deset krutých mužů.
18: Oni ty lidi prý zalejvali do betonu někde.
17: A politolog, který se s nimi nemaže.
18: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
17: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů.

0: 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polský prezident Karol Navrocky rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
2: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
3: Prezident Karol Navrocky ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost v Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sibiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude těžit jen Moskva. Přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, popisuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
4: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
0: Návštěvníci mohou vidět díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna. Fotbalisté Maroka porazili na světovém šampionátu Skotsko 1-0. Spojené státy mají po vítězství nad Australany 2-0 jistotu postupu do play-off. Teď hraje Brazílie z Haiti a zápas vidí reportér Kristián Šveda.
5: Ve 31. minutě platí, že Brazilci už vedou nad fotbalisty Haiti 1-0. Prosadil se ve 23. minutě Mateus Cunha poté, co se k němu odrazil balon po střele Viníciuse Juniora. To znamená Brazílie Haiti 1-0 v 31. minutě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: V 5 hodin ráno začne souboj Turecka s Paraguají a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
6: Nadměrný náklad na D11 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D11 vás před Prahou ve směru z Hradce Králové zpomalí přeprava nadměrného nákladu. Vezou zařízení do teplárny Komořany. Buďte opatrní při předjíždění, pokud bude možné. Konvoj bude pokračovat přes Prahu k dálnici D8 směr Ústí nad Labem. V Praze pozor na nehodu v tunelu Blanka. Za Letnou ve směru do Troje havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna čekejte překážku v Buchlovských horách. Stojí tam porouchané vozidlo. U Pardubice uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Dá se objíždět po souběžné silnici 322 na Dašice. A na Písecku zpomalte na silnici 121 z Milevska do Mirotic. Před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů,

0: Na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Novinář, který se vrátí ke své práci po více než 40 letech. Neznám nikoho, komu by se to podařilo, kromě Jiřího Ješe. Když se tento gentleman prvorepublikového střihu, jehož podmanivý hlas si získal oblibu tisíců posluchačů, objevil po listopadu 89 za mikrofonem, málo kdo ho znal. Jeho krátkou předúnorovou éru novináře svobodného slova registrovali tehdy už jen jeho vrstevníci. Ale během krátké doby se Jiřímu Ješovi podařilo stát se svého druhu hvězdou komentátorské obce. Do konce roku 1992 působil v redakci Radiofóra a později především na vlnách v té době už do Prahy přestěhované redakce Svobodné Evropy a posléze na Českém rozhlasu 6. Jiřího Ješe si vám dnes dovolí připomenout jeho tehdejší redakční kolega Jan Sedmidubský.
1: Archiv Plus.
2: Jen pár vět dobového a rodinného kontextu. Rodiče Jiřího Ješe patřili k prvorepublikové elitě a on to ve svých pamětech charakterizuje s lehkou nadsázkou, že se narodil do havlovské lobby, což se dá vykládat všelijak, nepochybně šlo i o jistou elitní bublinu. Ale bylo zřejmé, že ačkoliv tatínek Štěpán Ješ byl úspěšným mužem, spoluzakladatelem a spolumajitelem firmy, která stavěla silniční i dálniční mosty a mimo jiné i slavné barandovské terasy, rodina Ješů si přesto nikdy nehrála na zbohatlíky. Věděli, že se solidním podnikáním je také spojena odpovědnost. O svém otci mluvil Jiří Ješ v pořadu Dialogy nad životem v roce 1999. Tehdy mu dělal partnera v rozhovoru hudební skladatel Jindřich Feld.
3: Můj otec pokračoval v určité stavařské dynastii na Táborsku a dosáhl v ní zřejmě vrcholu svými staticky smělými mostními konstrukcemi, jenže on nechtěl být tím vrcholem. Víte? On myslel, že se jim stanu já a v tom se těžce zklamal, protože já jsem už od dětství měl docela jiné zájmy, zatímco v technických oborech se u mne spíš projevovaly až neuvěřitelné neschopnosti. Ale můj tatínek byl člověk velmi všestranný, četl i psal básničky, dovedl si zahrát na klavír hudbu svého mládí a hlavně skoro stejný smysl jako pro ten svůj hlavní profesionální obor měl také pro politickou veřejnou činnost. V tom se mu já rozuměl nejlépe a v těch letech, o kterých jste teď vymluvil, v letech 1945 až 1948, jsme politicky působili oba. Já ve vrcholných studentských organizacích a on dokonce jako poslanec tehdejšího parlamentu. Oba jsme také vystupovali jako publicisté, v čemž on měl už dlouhou průpravu z první republiky, či dokonce ještě z Rakousko-Uherska.
2: Prvorepublikovou hodnotovou orientaci budovatelů státu převzal Jiří Ješ beze zbytku. Jenomže svůj vzor už mohl po únoru 1948 poslouchat jenom právě na vlnách Svobodné Evropy. Ale zatímco Peroutka stihl před komunisty uprchnout, Jiří Ješ za své zásady zaplatil místo ceny exilové jinou cenu. Ztrátu svobody. 5 let politického kriminálu na Pankráci a ve Valdicích, a to mezi 20. a 30. Něco, co vám nikdy nikdo nemůže vrátit ani nahradit. Přesto Jiří Ješ nezatrpkl a se svými bývalými protivníky z řad kdysi nadšených komunistů dokázal i ve vysílání komunikovat otevřeně a přímočaře bez hořkosti. Tak třeba s Jiřím Pelikánem ve vysílání k 50 letům komunistického puče, čili 25. února 1995.
3: My tu proti sobě sedíme a já jsem byl ten, který byl teda vyloučen a proti kterému se neprotestoval. Proč se nás chtěli vyloučit z těch škol?
4: No, já budeš možná překvapen tím, že to nebyl vůbec nějaký úmysl třeba nás, studentských funkcionářů komunistických, tehdy vylučovat z vysokých škol. Protože celý ten vývoj vlastně byly pro nás samotné překvapení. To, že se například, ty jste už mě jednou ptal, jestli jsem viděl třeba o tom, že budou milice, ty jsem viděl poprvé až na ulicích pochodovat. A to tež jsem nevěděl, že budou nějaké akční výbory. Ale samozřejmě, když ty akční výbory byly, tak nastal určitý tlak, zejména to bylo na fakultách, kde komunisté byli v menšině, kde byly určité tendence k pomstě a my jsme některé ty věci brzdili, ale znovu opakuji, samozřejmě ta naše zásada třeba, že třeba demokratizovat vysoké školy, aby se tam dostali také děti dělníků a rolníků, kdy tenkrát si musíš vzpomenout, že jenom asi 6% bylo na vysokých školách z dělnických a rolnických rodin. Ta zásada, že by se měli otevřít, byla správná, ale ta zásada, že se mají nějací lidi vyloučit z politických důvodů, byla samozřejmě nesprávná a tu, jak říkám, dneska odsuzuji a omlouvám se z ní.
2: Jak už řečeno, rodina Ješů patřila k národním socialistům, tedy straně Edvarda Beneše. A v letech Třetí republiky mezi léty 1945 až 1948 se otec Jiřího Ješe zapojil přímo do politiky jako poslanec prozatímního a ústavodárného národního shromáždění. Syn se angažoval v národně socialistickém tisku, především ve Svobodném slově, ale také třeba v Peroutkově časopisu Dnešek. Ale co posléze hlavně vadilo nastupujícím komunistům? Angažoval se i v řadách nekomunistických studentů. Dokonce byl členem studentské delegace, která se v únorových dnech vydala na Pražský hrad za prezidentem Benešem zachraňovat situaci a přesvědčit ho, aby nepřijal demise nekomunistických ministrů. Nakolik se vlastně tehdejší mladí a studenti především obávali toho, co na ně česká komunistická levice chystá. Názory na to se i po letech mezi pamětníky různily. V tomto smyslu byla zajímavá další debata s Ješovým současníkem, filozofem a v roce 1991 čerstvým navrátilcem z amerického exilu Ivanem Svitákem. Tento často excentrický řečník byl v dialogu s Jiřím Ješem překvapivě umírněný, ale teď půjde spíš o jinou věc. Debata s ním v roce 1991 svědčila o Ješově nechuti nechat se zařadit do zdánlivě kompaktního houfu těch, kdo před únorem 1948 málo vnímali dobová rizika a posléze naletěli.
5: My jsme totiž domnívali, a já myslím, že to platí i teda o Benešovi, o Masarykovi, o výborných politicích, kteří byli velice chytří. Rybka byl výborný politik, také Stránský a ti ostatní. A také ty sociálně demokratičtí politikové, a dokonce i komunističtí politikové, oni se domnívali, že ten leninismus pro nás neplatí. My jsme si mysleli, no podívejte se, Lenin, to je aplikace Marxe na Rusko, který bylo negramotný a v době, kdy tam byla revoluce, tam bylo 3% proletariátu, 80% negramotných dělníků.
6: A to se nás netýká, že?
5: No to se nás netýká, protože my jsme teda jednak nemáme žádnou negramotnost a to, prosím vás, tady se bude zavádět nějaká diktatura proletariátu, to je nesmysl, to nevěřil tomu nikoli. To byl ovšem obrovský strategický omyl a my jsme teda vlezli do té pasti víceméně dobrovolně a teda ta naše spoluúčast na tomto historickém omylu způsobila, že tedy ani ten stalinský komunismus, ani teda ta československá varieta, ta československá odrůda nebyla viděna jako to, co to ve skutečnosti je. Takže potom právě ti nejchytřejší hlavy se museli z toho emancipovat. Ti, kteří to pochopili, ale pozor, to byly teda spíš výjimky v tom roce 45. Oni to pochopili teprve v roce 48 a ti, kteří odešli do emigrace a
7: později. Ano, ale Jiří Ješ tady se hlásil.
8: Já tak docela s Ivanem Svitákem nesouhlasím. My jsme spolu seděli ve výboru Svazu vysokoškolského studentstva a já vím, že tam byl jeden takový základní rozpor, že mě, nezlob se Ivane, ale mně to bylo jasné, to, co tobě tenkrát nebylo. A snad také proto, že tedy asi bytostně nejsem založením materialista. A že to, co se tady prezentovalo, a já jsem se prvně setkal se jménem Klement Gottwald až po té válce, já jsem ho neznal před válkou, ale prostě tento člověk reprezentoval jakousi nekulturnost. Ten reprezentoval na první pohled něco, s čím já jsem nemohl souhlasit a mně bylo jasné prostě, co oni chystají. Že chystají tedy něco, co je nedemokratické a co tedy může velice špatně dopadnout. Já vám ještě řeknu maličkost, jak jsem se já vůbec dostal do studentského hnutí, co je snad taky dost typické, byla schůze klubu akademiků národně socialistických. Tam už jsem tedy byl. A tam proti sobě kandidovali dva členové na předsedu. A jedním z nich byl Emil Ransdorf, který byl dneska už hodně zapomenut a o němž tady chceme dneska mluvit, protože to je člověk, který udělal teda ve studentstvu velice mnoho i potom po svém odchodu do emigrace. A tento člověk působil velice nepříjemným a právě takovým tím nedemokratickým dojmem. A já jsem tenkrát hlasoval pro jeho protikandidáta a prohráli jsme to. Ten Ransdorf to vyhrál, on měl trošku sklony k demagogii a skutečně tenkrát se mu to podařilo. A já jsem se dal navrhnout kolegou vedle, prosím tě, navrhni mě do toho, protože já tohohle člověka, který se mi nezdá být dost demokratický, půjdu do toho klubu akademiků hlídat do toho výboru. A pak jsem poznal, že vlastně jsem si s ním velice dobře rozuměl a že, ale už jsem v tom studentstvu byl tedy.
2: Jméno Emila Ransdorfa si zapamatujme, protože tento muž sehrál v životě Jiřího Ješe zásadní roli a projevila se brzy po únorovém puči. Za své angažmá mezi demokratickými studenty byl Jiří Ješ okamžitě vyloučen ze všech vysokých škol v Československu. A i prostor osobní svobody se začal povážlivě tenčit. Smyčka byla utažena během několika měsíců.
8: Já jsem nezažil nic tak příliš drastického, což velmi mnozí zažili. Já jsem toho zažil jenom hodně, to znamená od všeho něco. Takže mě vyloučili mezi těmi prvními taky 12 zase na Vysoké škole obchodní. Podepsal to Václav Hůla, dobře známý muž, který potom jako předseda ústřední plánovací komise a člen předsednictva UVKS a tak dále. A napsal mi tam mimo jiné, že jsem byl studentský redaktor SS, aby to dobře znělo, jo, což znamenalo svobodného slova tedy, ale ono zní velice hezky, když se řekne SS, ano. Že? A já potom jsem byl velice bezradný, no tak jsem se dlouhý nějaký měsíc tedy snažil víceméně teda studovat sám a můj otec sám teda byl vyhozen ze zaměstnání také, takže my jsme jaksi potom nevěděli, co budeme dělat, no oni mi ulehčili jaksi to přemýšlení v tom, že mě zavřeli. Nejdřív na jeden rok pro nějaké dopisy právě s tím jmenovaným už Ransdorfem, pak mě za ten rok pustili a to byly ty dvě léta, ta dvě léta, která následovala, byla nejhorší v mém životě, protože to jsem byl opravdu štvanec. Prokurátor se odvolal a řekl, že mám jít se děti znova. Já jsem se tomu schovával, pak jsem se pokoušel útěk do zahraničí, oni mě chytli, zavřeli mě na dalších 7 let, ale seděl jsem tady jenom 4. A mezi tím naše rodina byla vystěhovaná do Liberce z Prahy a já jsem pak ještě zase po propuštění byl nesčetněkrát vyhozen z místa. Jednou jsme se sešli s otcem doma, oba dva jsme byli najednou vyhozeni z místa. Neměl jsem pas samozřejmě, neměl jsem všechny žádné výhody, plat 1100 trvalé tedy. Takže to byly takové ty jaksi atributy člověka, který se neměl dobře, ale zase tak strašné to nebylo.
2: Jiří Ješ byl nakonec podmínečně propuštěn v roce 1955, odseděl si tedy 5 let. Ve druhé polovině 50. let se protloukal příležitostnými zaměstnáními, mimo jiné jako administrativní pracovník na stavbě nebo pomocník v knihkupectví, až se nakonec uchytil jako neúnavný organizátor koncertů po celých severních Čechách. Jiří Ješ byl totiž milovníkem hudby, které se říká vážná nebo klasická, a sám sebe označoval v této oblasti jako vzdělaného laika. A protože během jeho pozdní dráhy politického komentátora se ho na léta práce na poli hudby nikdo moc neptal, o to vzácnější je už zmíněný Ješův dialog se skladatelem Jindřichem Feldem, kde přišla řeč i na tuto životní etapu.
6: Já bych se vás rád zeptal něco na muziku. Jaké bylo vaše hudební vzdělání? Já vás pamatuju, že jste byl činný v hudebním životě veřejném, že jste organizoval koncerty, také jsme se několikrát setkali na různých koncertech.
3: V Chebu například, v Chebu, ano, na koncertu Besedě, pamatuju, se Smetanovým kvartetem. Ano. No, tak tady vás zklamu, pane doktore. Já jsem absolutní diletant, absolutní neodborník hudební. Já jsem to dělal trochu z nouze, protože jsem nesměl dělat absolutně nic jiného a ve svých 40 letech jsem vůbec začal dělat nějakou rozumnou práci. Do té doby jsem hlídal tunely a chodil jsem po automobilových opravnách, dělal jsem tam skladníka a tak dále. Takže moje první zaměstnání bylo toto, které vy pamatujete. Ano. A vypadal jsem tam jako do jisté míry odborník jenom proto, že pracuji vždy a ve všem svědomitě. Ano. A tudíž jsem se i svědomitě pustil do této jediné možné práce, práce, která mi zbývala a vydržela 20 let. Protože 20 let jsem to dělal a zase jsem tam využíval jedině své dobré paměti i hudební. Tu mám.
6: A to je ale skvělé, páč, máte rád hudbu a mnoho o ní víte.
3: Mnoho jste slyšel. A to je cené. A mnoho pamatoval. Ano. A to je dost důležité, že já jsem věděl těm pořadatelům dělat speciální programy podle jejich potřeb, podle dispozic města, podle toho, kdo se tam narodil, podle toho, kdo byl pro ně důležitý, nebo podle toho, jaké tam měli zařízení, třeba neměli klavír, tak se museli vymýšlet věci bez klavíru a tudíž se musel znát literaturu bez klavíru a soubory bez klavíru, které byly schopny tuto hudbu provazovat. Takže toto bylo to, co vás možná na mě zaujalo, ale odbornost hudební, na rozdíl od vás a vašeho tatínka, to nebyla absolutně žádná.
2: Vzpomínám si, jak mě vášeň Jiřího Ješe pro politiku a zároveň pro hudbu inspirovala svého času k nápadu natočit s ním na toto téma čtyřdílnou 50-minutovku, kde bychom si povídali o skladbách a skladatelích, kteří byli ovlivněni dějinami a politikou. Pan Ješ nadšeně souhlasil, ale přiznám se, že ten seriál nevznikal úplně lehce. Nedokázali jsme totiž scénář psát dohromady, ale každý do něj přispěl svou trochou do mlýna. Občas jsme se pak přeli, co a v jaké délce a kombinaci tam má být. Nakonec nás vždycky skvěle rozsoudila paní režisérka Hana Vohrysková, blahé paměti. Díky jí za to. A tím končím s osobní vsuvkou. Cesta Jiřího Ješe do rozhlasu by nebyla po listopadu 89 zdaleka tak rychlá, kdyby po takové práci už předtím léta netoužil. A to už za svých studentských let.
8: No to bylo mé nejzákladnější přání. Právě jsem se k němu nemohl dostat, protože tenkrát, když byla ta první polosvoboda, tedy mezi rokem 45 a 40, tak komunisté už věděli, co to jsou média. A okamžitě obsadili Československý rozhlas, teda jednak svým generálním ředitelem Bohuslavem Lašťovičkou, což byl komunista, ale i na vedoucí místa dávali lidi, jako byl Jiří Hronek na zpravodajství a tak dále. A i na místa těch kvázi komentátorů, to byli takový ti mluví, kteří měli pravidelně vyhrazené své relace, tak to nesměl být Pavel Tigrit třeba, nebo Ferdinand Peroutka. To mohli být jenom Zdeněk Nejedlý, Antonín Zápotocký občas a E.F. Burian. Tito lidé měli vyhrazené relace a nikdo jiný se na takto soustavnou práci v rozhlase nedostal. Tudíž jsem se o to tenkrát ani nepokoušel, ale už v roce 1963, když jsem se stal konečně něčím teda ve svých, já nevím, 39 letech, že jsem začal organizovat ty koncerty a začal jsem o tom psát do hudebních rozhledů a do jiných časopisů, tak si mě všimla nezapomenutelná pro mne redaktorka hudební publicistiky na Československém rozhlase paní Olga Jelínková a i potom později Jana Vašatová, která tam do dneška působí na Vltavě a já jsem měl hodně pořadů hudebně publicistických v rozhlase i z osobně odmluvených, ale to je zvláštní, tyto věci lidi tak nezajímají, aby si mě pamatovali z té doby, ale jakmile jsem začal dělat z té politiky v Turánu, jsem šel třeba a vidím, že slepec špatně vchází do východu nebo do vchodu do metra na ty schody, tak jsem ho také vzal jenom za paži a řekl jsem, prosím vás, takhle kousek doprava musíte. A on mi řekl, děkuju vám, pane Ješ. Tohle je největší štěstí, který může člověka potkat. Zrovna tak jako, když jste se mě ptali, jestli se mi zdá o komentářích, že píšu tak to ne, ale mně se zdálo v té době té nesvobody a na mou duši asi třikrát, že jsem byl na schůzi na poradě Svobodné Evropy. A teď tam byl Milan Šulc, kterého jsem osobně znal, než odešel, ale pak tam byla jenom jména, která jsem neznal, jak vypadají. A jsem s nimi zasedal v té poradě a tak a najednou za 10 let, ono se to skutečně stalo, já tam seděl na té poradě té Svobodné Evropy a mně se splnil sen, ten ze spánku a pak ten sen života. Protože já jsem ten pán, který místo, aby chtěl být pilotem nebo námořníkem, tak já chtěl být tím pánem, co mluví do rádia.

0: Jiří Ješ jako muž splněných přání, neplatilo to absolutně, to by byla samozřejmě iluze. Vlastně jen ve svých pamětech a velmi decentně ventiloval strasti svého soukromého rodinného života, způsobené dlouholetým vězněním. A určitě i jako komentátor, kromě mnoha pochvalných ohlasů, sklízel i ty negativní. Ale většinou mu novinařina přinášela radost, a to hlavně v té podobě, kterou vědomě přebíral od Ferdinanda Peroutky. Svěřil se s tím kolegyni Ivaně Denčevové v pořadu Lidé z rádia v červenci 2005.
1: Mluvilo se teď v souvislosti s Husem pořád o té pravdě. A stále pravda lítá vzduchem zcela marnozvratně. A vy zjistíte, že teda jsou pravdy různé. A jestliže Hus říkal pravdy každému přejte, tak už to je trošku něco podobné, jako když říkal Luigi Pirandello, každý má svou pravdu. A už jste v relativismu trošku, kde je ta pravá pravda. No tak musíte mít názor a já se snažím ho mít a říkat tu svou pravdu.
2: To bylo záměrem, se přiznáváme otázky, poněvadž ti, kteří nás poslouchají, vědí, že samozřejmě vaše komentáře také mohou někomu připadat kontroverzní v tom smyslu, že tam je jasný názor, který vy sám máte. Domníváte se, že je správná taková novinařina, že je správné, aby se dotyčný autor přihlásil k jednoznačnému pohledu, případně zpochybnil jiný, nebo že to má zůstávat v takovém tom středu, všechno je možné.
1: Tak my si musíme ujasnit, Janko, vy jste novinářka, já jsem novinář a jsme každý jiný novinář. Jo, vy jste interviewující novinář, který se mě ptá a velice bystře reaguje na to, co já odpovídám. A
2: já získávám komplimenty, že mě vysílání.
1: Ne, není kompliment, to je jenom důležité. Jsou investigativní novináři, kteří odhalují všelijaké nešvary. Jsou normální zpravodajci, jsou zahraničně političtí novináři a tak dále. To všecko já nejsem. Já jsem se přihlásil k tomu, co poněkud nadneseně, kdyby to ten Peroutka byl neřekl, tak bych si to netroufl říct, ale on tomu říkal politický spisovatel. Jo? To už je trošku literární činnost, kterou my těmi komentáři děláme, nadčasová. Já opravdu, když se podívám do těch svých tří knížek, samozřejmě jsou ty komentáře vybrány tak, aby byly nadčasové, aby to nebyly k tomu jednomu dni, ale musí člověk být spokojen, aby byl spokojen sám ze sebou, jestliže po 5, 7, 8, 10 letech řekne, hele, ono to víceméně platí do dneška. Jenže ono, mnoho lidí, vidím, jak jsou nadšení, když mě se povede nějaká metafora nebo nějaké přirovnání, ale ono je to svým způsobem nebezpečné, protože lidem se to v tu chvíli zalíbí a zapomenou, co říkáte další minutu. Jo? A to taky není dobré. Nesmí se s tím kořením, teda takovým tím literárním, moc plýtvat. Ale co je důležité, a tím se liší i tato komentátorská novinařina od normálních komentátorství, že je to rozhlasové a že já si dělám takhle svislé čárky, kde bude pomlčka, a takhle vodorovné čárky, kde bude akcent. A myslím, že tím přibližuji své myšlenky daleko více lidem, než když to jenom čtou.
0: Bezpečná znalost, zejména český dějin 20. století, mu umožňovala zasazovat slova a činy politiků 90. a 0. let do historického kontextu. A to srovnání vyznívalo často nelichotivě, bez ohledu na to, že jsme si první republiku dost idealizovali. Na technický pokrok se Jiří Ješ díval do značné míry skepticky, vinil ho ze systematického ničení přírody a kromě toho konstatoval, že už za jeho dětských let byla vynalezena většina technických vymožeností, které měly lidstvu přinést pokrok. Co by řekl dnešní době plné aplikací a takzvaně chytrých telefonů, si netroufnu odhadovat. Ale typl bych si, že svět sociálních sítí a společnosti rozdrobené do skrumáže čím dál radikálnějších názorových proudů navzájem útočících na ty druhé by považoval za zlo. Ostatně se nebál toho slova používat tam, kde bylo na místě.
1: Takových lidí bylo mnoho, jako jsem byl já. To znamená, já jsem nedělal nějaký odboj proti komunismu, já jsem prostě dělal všecko možné a pokračuju v tom celý život, aby zlo nenastoupilo, aby se vůbec nedostalo k moci. Kdybyste se mě ptala teda na to, na co nejvíc myslím, když píšu i dneska komentáře, tak je to toto.
0: Až do svého posledního léta roku 2011 psal Jiří Ješ ještě z nemocnice komentáře a jeho vděk za to, že tak může činit a že mu jeho posluchači chtějí naslouchat, byl dojemný. Muž, který každou svou cestu do redakce považoval za svátek a nevkročil do ní nikdy jinak než v saku a s kravatou se sponkou, odešel 20. července roku 2011. A já děkuji pro dnešek za spolupráci dramaturgovi Davidu Hertlovi, archiváři Petru Markovskému a mistrně zvuku Ivaně Možné. Mějte se co nejlépe. Za pozornost vám děkuji a pro dnešek se loučí Jan Sedmidubský.
3: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Předseda Evropské rady Antoniu Košta po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Koštu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je navázání kontaktu ze strany Koštových spolupracovníků s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Košta argumentuje, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Navázala tak na zásah z loňského dubna. Policie obviněné teď podezírá z několika trestných činů. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci veřejné osoby, uplácení a přijetí úplatku. Konkrétní jména nezveřejnila. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Tato výstraha platí do odvolání. A kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka komplikuje příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Stavební práce proto probíhají hlavně v noci. Podle ředitelství silnic a dálnic bude kruhová křižovatka zavřená do dnešních 8 hodin ráno. Následně pak od 18 hodin do zítřejších 8 ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa ve Spojených státech z Haiti. Aktuální informace poví reportér Christian Šveda.
5: Po prvním poločase fotbalisté Brazílie vedou nad Haiti 3-0. Dvakrát skoroval Mateus Cunha, jednou se prosadil Vinicius Junior. Fotbalisté Haiti nevyslali na branku Brazílie ani jednu střelu. Christian Šveda, Radiožurnál.
6: Omezení na D11 u Sadské a zavřená silnice 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci. Volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynultice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou a provoz je teď zablokovaný. Prahou projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Od Hradecké dálnice míří Cínoveckou ulicí směrem k D8 do Ústí nad Labem a počítejte se zdržením. A u Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Lokální politika není jen pro dospělé. V Senátu má velkou podporu návrh, aby mohli už 16-letí mladí lidé promlouvat na zastupitelstvech, podávat podněty radnicím či připomínkovat obecní rozpočty. Někteří politici jdou však ještě dál a chtějí, aby 16-letí mohli na komunální úrovni i volit. Vedle některých zemí v Latinské Americe se tak v Evropě děje v Rakousku už od roku 2007. Ve Velké Británii se tato změna chystá a debata se vede v řadě dalších států. Je to dobrý nápad, anebo převažují rizika? Měli by teenageři rozhodovat i o vedení měst a časem možná i o složení parlamentu? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve studiu Plusu srdečně vítám senátora Václava Lásku, zvoleného za SEN 21. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A na dálku stejně tak zdravím senátora Ondřeje Fébra z Hnutí ANO. Vítejte ve vysílání. Hezký den.
9: Já taky všechny vítám. Dobrý den.
7: Tak měli bychom vyzkoušet volební právo na komunální úrovni už pro 16-leté, ano či ne? Pane Lásko, vy stojíte za senátním návrhem, který chce mladé vtáhnout do obecní politiky a jste pro, aby směli na této úrovni i volit. Tak proč?
8: Protože si myslím, že bychom mladé lidi měli více zapojovat do veřejného dění, zatáhnout je tam co nejdříve. Já musím hned na začátek říct, že to mé přesvědčení není vůbec vedeno tím, jestli to nějak bude ovlivňovat výsledky voleb v prospěch jedné nebo druhé strany. Já si myslím, že ta predikce by byla velmi, velmi těžká, ale to není moje motivace. Moje hlavní motivace je, aby ty mladé lidi, kteří mají zájem, jsme do veřejného dění zatáhli co nejdříve.
7: Říká senátor Václav Láska, my se k těm motivacím nebo k těm spekulacím, pro které strany by to bylo výhodné a pro které nikoli ještě v této diskusi dostaneme. Ale pro posluchače bych také ráda navíc uvedla, že ve sněmovně, v poslanecké sněmovně, tento návrh chce prosadit s platností od roku 2030 strana TOP 09 a chce o něm jednat s ostatními parlamentními stranami, včetně těch vládních. Ovšem současný kabinet návrh TOPky smetl ze stolu a hnutí ANO je proti. Jaký názor máte tedy vy, pane senátore Ondřeji Fébre z hnutí ANO? Domníváte se, že volit od 16 na komunální úrovni skýtá víc rizik než možných pozitiv?
9: Tak já v první řadě bych to trochu se snažil apolitizovat a vycházet z praxe. Je mi 75 let, jak někdo může říci, že už vlastně do toho nemám co mluvit, ale právě já si myslím, že mám nějaké životní zkušenosti, jednak z tého zaměstnání, jednak z 32 leté praxe jako starosty obce a myslím si, že bychom nemuseli až tak spěchat. Ono nakonec ten věk života se nám prodlužuje a měli bychom se snažit taky trochu někdy brzdit, abychom se nevydávali do neznáma někde, kde pak nebudeme mít žádný únik, žádnou cestu. Já bych těm mladým dal ještě fóra, ať si užijou mládí.
7: Pane Lásko, nevydáváme se do neznáma?
8: No tak je to určitá novota, takže se do neznáma vydáváme, to nebudu rozporovat, ale
7: postavme si
8: proti sobě, jako čeho chceme dosáhnout a jaká jsou rizika. Tak nejdřív ta rizika, tak jako kde jsou rizika toho, že budou 16-letý moci volit v komunálních volbách, čeho se bojíme? Bojíme se nějakého zkreslení výsledku voleb, nebo se bojíme, že těm mladým zamotáme hlavu, nebo já bych rád věděl, v čem je ten strach, co se může pokazit, co může být špatně, protože ty výhody tam vidím jednoznačný. Prostě od co nejdříve mladé lidi vtáhnout do veřejného života, aby nenabili toho dojmu, všechno, co se děje kolem nás, v politice, ve veřejné sféře se nás netýká, nemůžeme to ovlivnit, takže nemá cenu potom chodit k volbám ani v těch 18. Takže já tam vidím ten jasný zisk, který bych jsme tím mohli získat. A dosud mi nikdo nepojmenoval to riziko. Co je riziko toho, že necháme 16-leté volit v komunálních volbách?
7: Pane Fébre, já si dovolím citát ještě jednoho politika. Neexistuje důvod, proč by nemohli lidé v 16 letech rozhodovat o tom, jak bude fungovat jejich obec nebo město. To uvedl pro Praha IN.cz šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Tak povídejte, jaké konkrétní důvody proti můžete uvést?
9: Tak já nemám žádné důvody proti, ale vycházím, jak říkám, z praxe. Já si myslím, že mladí lidé od těch 16 až řekněme do 24, ale máme tady nějakou jako hranici zákonnou, co se týče voleb, 18 let u nás. Já si myslím, že tito mladí lidé spíše jsou emotivní. Sám mám vnuka, který je u nás velice často, protože studuje na konzervatoři a od nás to má mnohem blíž do Ostravy než z Beskyd. Takže já ho sleduji. A oni ti lidé, ti mladí lidé, sedí hodně na sociálních sítích a velice emotivně to prožívají. Třeba na takovém TikToku víme, jak se tam dá působit na mladé lidi zejména. A nemyslím si, že oni mají vytříbený politický názor. Co se týče těch zastupitelstev, které tady pan kolega zmiňoval, já proti tomu nic nemám, ale ono to je vlastně takové, bych řekl, pro ty zastupitele znepříjemňující, protože ti mladí lidé především nemají občanskou odpovědnost, za ně zodpovídají rodiče, oni nemůžou dělat některé úkony, čili vlastně ta svéprávnost je tam omezená. A
2: počkejte,
9: vlastně za ně odpovídají ti rodiče a tím pádem by spíše ti rodiče nebo ti nad 18 let, kteří už jsou svéprávní, úplně měli za ně rozhodovat. A co se týče těch názorů, já to znám, my přece máme například v našem zastupitelstvu se starostou, já jsem tam místo starosta teďko, máme setkání s žáky 9. tříd, kteří mají 15, za chvíli budou mít 16 let, my sledujeme jejich názory a já myslím, že to stačí.
2: Pane Febre, vy jste zmínil, že zastupitelům to ti mladí lidé znepříjemňují, jestli jsem správně slyšela. Ale nevím, jestli víte, že podle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte dětem musí být nasloucháno. Nám dospělým nikdo naslouchat nemusí, ale dětem ano, čili na o něch zastupitelstvech, pokud tam vystoupí třeba 16-letý nebo i 15-letý, tak už nyní nesmí být oslyšen. Pokud se tak děje, je to nejspíš porušení této nadnárodní normy. Ale přehraju to teď na pana Lásku. Slyšeli jsme tady přeci jen nějaká hlavní rizika. Mají se týkat emocí, možná mentální vyspělosti. A že prý mladí lidé nemají vytříbený politický názor, tak mají nebo nemají?
8: To je zajímavá argumentace, pokud třeba kolega argumentuje tím, že mladí lidé, někteří, neházejme všechny do jednoho pytle, sedí na sociální síti a nechají se ovlivňovat. Tak já bych mohl použít argument, že někteří představitelé se starší generace naopak sedí na, jak se tomu říká, ty e-maily, teď jsem ztratil to slovo, který se rozesílají.
2: A hromadné e-maily.
8: Takové ty hromadné e-maily a věří tomu, co se píše v těch e-mailech a v podstatě jenom, pardon, že použiju to slovo, papouškují to, co jim napíše jiný kamarád nebo to, co jim přijde v těchto hromadných e-mailech. Prostě takhle nemůžeme posuzovat celé skupiny případných voličů, protože ty skupiny, jak u těch seniorů, tak u těch 16-letých, se skládají z různých individualit, různě vyspělých jedinců. A proč, když budeme argumentovat, že někteří 16-letí na to nemají, nedáme to právo ani těm 16-letým, kteří na to mají, protože kdybychom tuhle argumentaci připustili, tak se pojďme bavit teda o tom. Já to nechci, ale pojďme se bavit o tom, jestli taky není horní hranice pro to, aby lidé mohli volit, protože od určitého věku minimálně část té populace už vlastně není moc způsobilá vnímat, co se ve společnosti děje a mít, jak říká kolega, vytříbený politický názor. Už je to spíš politický názor, který jenom papouškují z těch hromadných e-mailů, který dostávají. Takže tahle ta argumentace není prostě fair.
2: Tak my se teď bavíme o změně směrem dolů z oprávněného věku 18 let směrem na 16 a samozřejmě také se nechci nikoho dotknout. Můžeme debatovat o volebním právu, respektive o jeho odjímání lidem třeba po 80, 90. Ne každý má kognitivní funkce v tomto věku zcela v pořádku. Ale, pane Lásko, prefrontální mozková kůra, ta se vyvíjí až do 25, 26 let. Takže to by neměli třeba volit ani starší 18. Proč tedy tu hranici snižovat? Proč vůbec dělat tu změnu? Jo? Nestačí těch 18?
8: No, budu se opakovat. Tou motivací je zatáhnout jako co nejmladší lidi do veřejného dění, ty, kteří mají zájem. Ještě pojďme si říct jednu důležitou věc.
10: Pardon, proč 16 a ne 15?
8: Já vám odpovím, já jenom si říct jednu důležitou věc. Volební právo je právo, nikoli povinnost. Takže my ty lidi nenutíme, aby chodili k volbám, nenutíme je, aby se zajímali o politiku, aby si dělali vytříbený názor. Ničemu takovým nutíme. Pouze těm, kteří to chtějí a kteří chtějí volit, chtějí se o politiku zajímat, chtějí ovlivňovat veřejné dění, tak jim tu možnost chceme dát. A pokud se samozřejmě ptáte, proč ne 15, proč 14, to je...
10: pro těch 15 jsou argumenty. V 15 letech dostávají mladí lidé občanské průkazy, mohou řídit motorku, vůči společnosti jsou trestně odpovědní, mohou být omezeni na svobodě, mohou si vydělávat, tak proč by neměli mít i od tohoto věku právo podílet se na věci?
8: Když někdo navrhne 15, já budu i pro 15. Jo. Pro mě těch 16 let je nějaký konsenzus, na kterým by se mohla najít nějaká shoda i s ohledem na to, že tedy už v některých zemích právě touhletou věkovou hranicí se řídí. Takže to je prostě číslo, kdy já chci snížit tu věkovou hranici pro lidi, aby mohli volit a hledám takové číslo, takový věk, na kterým by mohl být největší konsenzus, aby to mohlo projít. Klidně bych byl pro 15, ale upřímně řečeno 15 neprojde ani u některých mých kolegů, kteří jinak jsou pro, takže tady se chovám naprosto pragmaticky a hledám takový věk, který má šanci na projití zákonodárným procesem.
10: Pane Febre, zazněl tady zásadní argument, volební právo není povinnost, nežijeme v komunistickém režimu, je to možnost. Proč ji nedat těm, kdo jsou dostatečně mentálně vyspělí, v politice se orientují, veřejné dění je zajímá, chtějí participovat jaksi na chodu svých obcí. Proč jim to neumožnit?
9: Tak já se taky budu možná opakovat, protože ti mladí lidé ještě nemají žádné zkušenosti, ještě neprošli životem, spoléhají na své rodiče, protože ti rodiči jsou nesou zodpovědnost za ně. Takže já myslím, že prostřednictvím právě těch, kteří už mají 18 let, mohou ventilovat. Nakonec jsem to tady řekl, že bývají schůzky, například u naší obci bývají schůzky s 15-letými, kde si vyměňujeme názory, kde nasloucháme jejich názorům a já zase se budu opakovat, řeknu, že skutečně se tam jedná většinou o ten emotivní život a já jim to neberu, ať si toho užijí co nejdýl. Ale co se týče rozhodování o osudu do budoucna, tak si myslím, že náš právní řád to má dobře uspořádané a že to, co funguje, bychom neměli měnit.
10: Tak, pane Lásko, to, co funguje, bychom neměli měnit. Třeba to tak je? Co myslíte?
8: To je klasický spor mezi konzervativním a liberálním přístupem k životu. To, co funguje, neměňme, má konzervativní přístup. Já jsem liberalista a já říkám, že věci se mají měnit tak, jak se společnost vyvíjí. A pokud prostě se společnost vyvíjí tím stylem, že mladí se víc a víc zapojují do veřejného života, tak já jsem ten příznivce, který bude hledat změnu, aby jsme následovali směr, kterým se vyvíjí společnost.
10: A zapojují se mladí lidé víc a víc do veřejného života, protože tady zaznívá od pana senátora Febera, že řeší hlavně emoce, nebudeme jim to tedy brát, ale že rozhodování o obci, že to není jaksi jejich parket.
8: Já jsem se tady právě hlásil takhle jako o slovo, protože mě vlastně napadla při tom, co mluvil kolega, ještě jedna myšlenka. Další vlastně jako výhoda této změny je taková, že my tím donutíme politiky zajímat se o to, co trápí mladí lidi už od 16 let. Sice kolega říká, že je někde vyslechnou ve škole, ale jako, pardon, to je postavený na tom, jestli vůbec chtějí. Někteří zastupitelé to vůbec nedělají. Naopak kolega tam naznačil, že někdy ty mladí lidé ty ostatní zastupitelé trochu otravují. Pro mě tato změna přinesla i velkou výhodu, že by víc donutila politiky zajímat se o to, co chtějí mladí lidi. Protože my jsme tu v začarovaném kruhu, kdy mladí lidé aktuálně moc nechodí volit, chodí volit zejména starší generace, takže politici, kteří chtějí zpět věnují svoji energii té skupině obyvatel, která chodí volit. To znamená seniorům. Nestarají se o mladí lidi a mladí lidi, protože se o ně politici nestarají a nic jim nenabízí, tak nechodí volit. A to je prostě kruh, který musíme rozetnout. A tohle to by mohla být jedna z cest, tím, že se zvětší skupina vlastně mladých lidí, kteří mají volební právo, může se a měl by se zvětšit i tlak na politiky, aby se starali a zajímali o to, co mladé lidi trápí, a aby jim nabízeli taky nějaké řešení, aby se tu prostě volby nevyhrávaly na slevy, na jízdním, na důchodce, ale aby se tu volby vyhrávaly na tom, že politici budou nabízet mladým lidem něco, co bude důležitý pro jejich celý život, který tady na té planetě ještě stráví.
10: Říká Václav Láska, senátor za SEN 21, a diskutuje se svým kolegou z horní komory Ondřejem Febrem z Hnutí ANO.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pane Febre, co by to pro politické strany znamenalo, kdybyste, co by zákonodárci, takovou změnu schválili? Pojďme si takhle zaspekulovat a odhlédněme od toho, že jeden z vás je pro a druhý proti. Byla by to asi práce navíc, že? Třeba pro vaše hnutí ANO. Strany by se musely víc začít zamýšlet, co udělat pro mladé, naučit se je neignorovat. Co myslíte?
9: No, já tady nechci tak polarizovat hnutí ANO, TOP, nebo já nevím kdo, Piráti, protože tady se jedná o dobro naší země, o to, jak se ti mladí do budoucna budou mít. Takže já, když jste se mě zeptala na to, co by to znamenalo, kdyby ti 16 let, no nic by to neznamenalo. V Rakousku to taky nic neznamená, i když je to výjimka. Je to politické rozhodnutí Rakouska, že můžou volit i občané 16-letí, ačkoliv mají ještě pořád rodičovskou zodpovědnost.
10: Promiňte, Velká Británie má k tomu přistoupit, a to i na úrovni voleb do parlamentu.
9: Ale nepřistoupila, zatím to je ve Skotsku, pokud se...
10: Ve Skotsku a ve Walesu, ano.
9: A ve Walesu, ano, tam to mají, ale Velká Británie na to nepřistoupila, protože to skutečně je velké rozhodnutí. Já si myslím, to, co jsem již říkal, že ti mladí lidé mají být ještě pořád vedení, protože nemají ty životní zkušenosti.
10: No ale vy jste řekl, že je to velké rozhodnutí a zároveň, že by to žádná změna nebyla. Tak to se mi zdá, že je takové protichůdné.
9: Žádná změna, co se týče technologie, by to nebyla. Tak, abych to doplnil.
10: No ale jste jednoznačně proti. Nestálo by za to přeci jen tu možnost zvážit, pane Febre, možná by celé společnosti taková snaha prospěla a časem se vyplatila. Já to také nechci nějak ageisticky polarizovat staří proti mladým, ale připusťte, že když volí především staří lidé a volební účast u těch nejmladších je o dost nižší, tak se strany zkrátka orientují s vaším hnutím ANO na čele na ty starší, nejstarší generace. Je to žádoucí?
9: Já si nemyslím, že 18-letí a výš jsou staří lidé. Já si myslím, že jsou to lidé, kteří už něco okusili a kteří jsou občansky zodpovědní. Jo? To je důležité, že skutečně oni za sebe zodpovídají a mají právo volit ty, kteří jim budou dávat další možnosti. Takže tady vidím tu hranu 18 let a byl jsem ve spojení včera s několika lidmi, kterým jsem se pochlubil, že dneska budu o tomto s vámi hovořit. A víte, co mi říkali? Lepší by bylo, kdyby volební právo bylo až 21 let. To jenom opakuji lidi, aha, které jsem potkal.
10: Rozumím. Přejdeme ještě k jedné otázce, už jsme se jí dotkli jednou. Komu, kterým politikům a politickým stranám by taková změna, tedy snížení toho volebního práva na komunální úrovni, prospěla a komu by uškodila? Je to vůbec jasné? Je důvod si myslet, že mladí lidé by třeba strany současné koalice spíše nevolili, když mezi prvovoliči docela výrazně uspěli například motoristé? Pane Lásko.
8: No to jsem říkal na začátku. Já si myslím, že taková ta radost toho, řekněme, našeho liberálního bloku 10 let zpátky, že jsme v uvozovkách vyhrávali studentské volby, je dávno pryč. Je to dávno pryč. Jako nalejme si čistýho vína, že opravdu na část mladé populace působí sociální sítě, kde v současné době prostě dominují lidé typu Filipa Turka nebo některých ještě horších. Teď zase jsem zapomněl jméno toho rumunského rádoby influencera, ve skutečnosti znásilňovače a násilníka. A to jsou skutečně síly, které působí na mladé lidi a které budou ovlivňovat i ve volebním výsledku. Pak tu máme ten další faktor, a to je skutečně vliv rodičů, to já nepopírám. A zase řekněme si upřímně, že rodiče, kteří vyvolávají nebo vyznávají vládu pevné ruky, budou na ty děti působit víc, jak mají volit, než rodiče liberální, kteří říkají, rozhodněte si to sami. Takže já skoro bych jako si myslel, že ve finále by to mohlo výsledkově pomoct třeba stranám současné vládní koalice. Přesto ale prostě chci, aby jsme to zavedli, protože mně nejde o ovlivnění volebního výsledku, mně jde o to, aby mladí lidé byli co nejdřív zapojeni do věcí veřejných a aby politikům stoupla vlastně povinnost a tlak na ně zajímat se o mladé lidi a nabízet jim řešení.
10: Pane Febre, přeci jen zkuste to ještě jinak vysvětlit, proč se vlastně zřejmě hnutí ANO nějakým způsobem obává této změny, protože připomenu, hnutí STAN je pro, Piráti jsou pro, ODS je, řekněme, půl na půl, odhaduji, ale otevřená debatě. Proč vlastně hnutí ANO to odmítá?
9: Hnutí ANO...
10: Třeba by to vaší straně pomohlo, takhle jsem to myslela.
9: Já to tak neberu. Já jsem senátor, já zodpovídám před svými voliči za hnutí ANO, jsem zvolen, jsem členem hnutí ANO a myslím si, že hnutí ANO jedná správně. A to bych se zase musel opakovat, že skutečně lidé do 18 let svého věku jsou pod rodičovskou ochranou a prostě nemají ještě ten rozhled, který má člověk, který už něco v životě prožil, který má nějaké praktické zkušenosti a který může pro futurum něco předvídat, co se může stát a proto volí toho a toho.
10: Tak to bychom se zase opakovali s argumentem, že třeba lidé nad 90 to právo mají a také tam je to spochybnitelné. Ale pane Lásko, já se musím vrátit přece jen k argumentu, který vlastně tady zazněl od vás od obou. Nedá se mluvit vlastně i o riziku zneužití. Oni totiž prvovoliči podle nějakého výzkumu spoléhají na technologie a cítí se prý odolní vůči dezinformacím. Zároveň jsou asi častěji přesvědčeni, že vědí, jak se věci mají, určitě můžou podlehnout manipulacím třeba ze strany svých nejbližších nebo ze strany těch sociálních sítí. Možná nebudou volit podle sebe, ale podle rodičů, podle party kamarádů. Není to tak významné riziko, že bychom tu hranici věkovou snižovat fakt neměli?
8: Za mě není. Já nespochybnuju, že k ovlivňování mladých lidí může dojít z různých stran, jak říkám, sociální sítě, rodiče, všechno. Ale stejně tak jsou ovlivňováni voliči, kteří dneska volební právo mají ze sociálních sítí, z hromadných e-mailů, svými kamarády, svými autoritami. Prostě to je realita, v které žijeme, že podstatná část hlasů, která ve volbách je dána napříč celým tím voličským spektrem, není rozhodnutí promyšlené a vlastní rozhodnutí toho jedince. A je něčím jiným vlivem ovlivněný. To je realita, v které žijem. A proč tedy, když se to týká všech voličů, kteří volební právo mají, s tímto argumentem odepřít volební právo lidem od 16 let? Jako když jim ho dáme, tak oni jenom zapadnou do toho systému a do prostě opravdu volební a politické reality, která v dnešním světě je.
10: Tak uvidíme. Více už se nám do dnešní debaty nevejde. Hosty pro a proti byli senátoři Václav Láska ze SNU 21 a Ondřej Feber z Hnutí ANO. Moc vám děkuji. Naslyšenou, naschledanou.
8: Děkuji za pozvání, naschledanou.
9: Já taky děkuji, naschledanou.
10: A od mikrofonu Plusu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.
3: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu. a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Americký prezident Trump po zrušeném jednání s Íránem vzkázal, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k ním připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa.

0: tomu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložily předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
2: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
1: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France La Etape České republiky. Akce začne i končí na pražské Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí taky dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Maroko zdolalo Skotsko 1-0 a teď bojují Brazilci z Haiti. Zápas vidí reportér Christian Šveda.
3: Brazílie vede v 68. minutě nad Haiti 3-0. Teď má velkou šanci v pokutovém území, ale branka z toho zatím není. Dvakrát skoroval Cunha, jednou Vinicius. Další střel Brazílie, břevno! Na které vytáhl brankář Haiti tento balon, takže není to gól. Brazílie vede nad Haiti v 69. minutě 3-0. Christian Šveda, Radiožurnál.
1: V 5 hodin ráno českého času nastoupí Paraguay proti Turecku. I o tomto duelu uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou neděli proti Dominikánské republice.
4: Omezení na D11 za Dobšicemi a neprůjezdná 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. Silnice 13 na Liberecku je za Bílým kostelem nad Nisou do Rynoltic obousměrně uzavřená po srážce osobního auta s dodávkou. Osobním autem to můžete objíždět přes Chotyni a Dolní Suchou. U Pardubic je zavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, to je výpadovka na Dašice. A na Jesenicku zpomalte na silnici 457 z Vidnavy do Velkých Karlovic. Asi v polovině cesty zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
7: 10. června 2026 zemřela ve věku

0: 92 let Zdena Mašínová mladší. V české společnosti to neměla lehké. Z mnoha ohlasů na její úmrtí by se mohlo zdát, že odešla dlouhodobě a všeobecně vážená osobnost veřejného života. Pravda ovšem je, že i po pádu komunismu stála v důležitých otázkách proti nejen politické většině, že mnoha lidem tak trochu překážela. Nevymykala se z rodinné tradice, přitom nikdy nebyla jen sestra protikomunistických odbojářů, bratří Mašínů. Něčí sestra, taky v roce 2018, označil s příznačnou kultivovaností prezident Miloš Zeman. Prožila svébytný a velmi těžký život, v němž pozoruhodně obstála. Dnešními příběhy, které jsou věnovány její památce, vás provází Adam Drda. Zdena Mašínová mladší podle úředních dokumentů Zdeňka přišla na svět 7. listopadu 1933 v Praze v rodině legionáře Josefa Mašína a jeho ženy Zdeny rozené Novákové. Armádní důstojník Mašín si prý přál 7 synů, protože takový byl počet mužů potřebných k ovládání kanónu. Ze začátku to vycházelo. V roce 1930 se narodil Ctirad, 2 roky po něm Josef, ale třetí a poslední byla Zdena, které doma začaly říkat Nenda nebo Nenuška. Měla těžkou vrozenou vadu rukou a nohou, byla chráněné, opečovávané, ale taky prý vzpůrné dítě. Vzpomínala, že maminka ji rozmazlovala, zatímco otec, kterého mohla poznat jen v útlém dětství, byl přísný.
1: Když jsme ještě žili v Praze, tak on jezdil na koni, poněvadž byl velice dobrý jezdec, tak každé ráno jezdil do ruzinských kasáren a já jsem mu vždycky z okna mávala. To je jedna z těch vzpomínek v Litovelské ulici. Potom, když jednoho večera, když se vrátil domů a se v hale najednou někdo zazvonil u bytu a slyšela jsem rozčilené hlasy a jistý muž stál mezi dveřma s malou dívkou a žádal si pana majora, nebo já teď nevím jeho hodnosti.
2: Já myslím, že byl plukovník.
1: Plukovník, plukovník.
2: Si se nemýlím. Teda.
1: Podplukovník, pan Rol, podplukovník byl. Jestli, že by rád mluvil s panem podplukovníkem, protože on znal, že jo, že v naší rodině byl velice tvrdý řád, výchovný, vojenský. U nás jako, tedy mý bratři byli velice vojenským stylem vychovávaní. A tam stál tento muž a chtěl pana podplukovníka mluvit a prostě mu řekl, že moji bratři byli jeho dceru. A otec, mám vzpomínku, že volal Pepo, Radko, sem. Takže oni se dostavili k němu do té haly a on řekl, jak to, že jste byli dívku. A oni jen jako jedním hlasem prohlásili. Ona nadávala naší Nendě, mě říkali jako Zdena Nenda, že je kulhavá. To děvče vzal, přehnul jí přes koleno a před těma klukama jí dal na zadek 25, řekl děkuju pane plukovníku a odešel. To je další moje vzpomínka.
0: Vzpomínala Zdena Mašínová. Od 2 let trávila velkou část dětství v nemocnici.
1: Moji rodiče snažili se udělat pro moji existenci, co mohli, a proto navštívili známého ortopeda profesora Zahradníčka, který bohužel jim řekl, že pravděpodobně nebude možné příliš mnoho s mým pohybovým ústrojím něco dělat, že se budou muset smířit s tím, že budu celý život na kolečkové židli. Pochopitelně po této informaci bylo velký smutek v rodině, ale jistý kolega našeho otce poradil, že existuje v Praze ortopedická dětská klinika, kterou vede německý profesor, velká kapacita a že by stálo za to ještě se poradit s ním. Toto byla německá dětská ortopedie. Otec velmi váhal, jestli má se mnou tam jít, ale maminka přece jenom prosadila a šli se mnou k tomuto panu profesorovi Springerovi. A tento pan profesor, když se na mě podíval, tak řekl, až mě budou 2 roky, a to byl rok 33 toto. Tak za 2 roky, ať přijdou, a že do 18 let budu tančit. Což teda 35. jsem k němu šla na jeho kliniku a já jsem začala chodit potom až v 8 letech. A skutečně do 18 let jsem tančila. Celý život jsem se obešla bez pomoci jakékoliv.
2: Jak často jste tam pobývala na té klinice? Jak dlouho?
1: On mě prováděl každý rok 2 operace. Každým, protože jinak jsem byla prý velmi zdravé dítě a s velkou hojivostí, takže on mě mohl provádět ty dost komplikované zákroky 2 ročně. To jsou moje vzpomínky z dětství. Já jsem moc nepřišla s dětma do styku, protože jsem prožívala většinu času na této klinice. Tento pan profesor byl nesmírně statečný člověk, protože když se klinika dětská v té době koncem 30. let změnila ve vojenský lazaret, on mě tam udržoval na černo a já jsem tam byla sama v komůrce, kam pouze za mnou chodili na návštěvu z rodiny. To bylo už konec 30. let, kdy otec už odešel do ilegality, což tento profesor všechno věděl. Nicméně skutečně mě tam neustále léčil.
0: Pro doplnění podplukovníka Josefa Mašína v březnu 1939 suspendovali, protože odmítl kapitulovat před nacisty. Stal se členem legendární odbojové zpravodajské skupiny Tři králové, Balabán, Mašín, Morávek.
1: Pravidelně od toho konce 39. roku u nás gestapo provádělo neočekávaný hlavně noční návštěvy. Vlastně to byly přepady, kdy byla celá domácnost rozházená, my jsme byli vytaženi z dětských postýlek a při jednom takovým divokém nájezdu dali rozkaz naší mamince, aby do 24 hodin opustila celou domácností Prahu. To byla dost dramatická situace a maminka v poslední chvíli se jí podařilo díky odvážnému známému najít ubytování v Poděbradech v jeho rozestavěném rodinném domku. Takže během těch 24 hodin jsme se přestěhovali do těch Poděbrad, kde jako dítě si pamatuju, to bylo začátkem 40. roku, strašná zima. U nás v té době žila již matka, bývalá selka ze statku z Lošan, matka našeho otce, která v prvních týdnech dostala právě v tom domě zápal plic a velmi záhy zemřela.
0: Zdena Mašínová v té době velmi přilnula k bratrům, kteří se o ní starali. Z doby po přestěhování do Poděbrad je také její poslední vzpomínka na otce.
1: Jak jsem se už zmínila, to byl nedostavěný takový rodinný dvojdomek a byly to místnosti spojený s zašupovacími skleněnými dveřmi a za jedné půlce jsme měli mít dětský pokoj a v druhé půlce byla obývací místnost a já jako vždycky byla špatný spáč, tak jsem asi mnohom neměla tvrdý spánek, když jsem najednou slyšela, že se pomalu rozšupujou ty skleněné dveře, objeví se tam nejdřív jedna ruka, potom druhá a najednou vysoká postava, otec byl vysoký štíhlý muž, přistoupila k mé dětské postýlce a nade mnou se naklání tato postava a chce mě pohladit. Když já jsem se vstyčila a volala jsem tatičku, my jsme říkali tatiček a mamička, on rychle odskočil, protože nemohli dopustit, abych já jako ho viděla a s ním mluvila, protože jsem byla dítě a obavy, že jo, abych nepromluvila, že jsem skutečně se s ním setkala, ale v tu noc on skutečně mluvil s naším s mým nejstarším bratrem Ctiradem, kterým mluvil poměrně dost dlouho a dal mu za úkol, aby se on nás jako mladší sourozenci pomohl se starat naší mamince s naší jako výchovou a on to skutečně se snažil dodržovat a vždycky k nám měl spíš takový otcovský odstup a on na tento zážitek taky v životě vzpomínal, když s otcem naposledy mluvil. A já potom ráno, oni mě uklidnili, že jo, on odskočil. Já jsem tvrdila, že jsem viděla v noci tatička a oni mi to vymlouvali, že se mě to zdálo, že jsem se probudila, že to byl sen. Tak to byla moje poslední s ním setkání v tom 41. roce.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Května 1941 byl Josef Mašín zatčen. Zhruba v té době začínala Zdena chodit. Brzy sebralo gestapo také její matku.
1: Maminku odvezlo gestapo na Pankrác, kde byla společně s Miladou Horákou v cele. A tam právě v té cele, to je důležité se o tom zmínit, protože tam tyto dvě ženy navázaly velmi úzký pro další život kontakt. A to bylo po zatčení našeho otce. A aby ho zlomili, tak z toho, protože neměli naději, že s nima vůbec bude komunikovat, tak zatkli matku a vodili ho právě k této cele a ukazovali, že skutečně je maminka zatčená a že my jsme byli dáni na převýchovu do říše tehdy. To dělali z různých rodin českých, odebírali děti.
0: Josefa Mašína Němci zabili 30. června 1942. Podle vzpomínek Zdeny Mašínové tehdy příslušníci gestapa skutečně chtěli jeho děti odebrat, ale zabránila jim v tom německá hospodyně Marie Neubauerová.
1: Gestapo přišlo znovu a ta Marie měla nás připravit do transportu, což znamenalo to, že bratři měli být dáni do říše na převýchovu a já jako dítě postižený samozřejmě tehdy už se řešil nacismus tyto případy tím, že byli splinovaný. A Marie byla natolik ducha přítomná a svojí perfektní němčinou, což na tyto gestapáky velmi platilo a ona byla tak inteligentní, že to pochopila a řekla, že ona ovšem nás nemůže vydat, protože je zaměstnanec a jedině za přítomnosti někoho z rodiny, protože věděla, že naše babička Nováková žije v Olomouci, umí perfektně německy a že by při svým vystupování by mohla nás zachránit a že tedy jedině za přítomnosti její nás tedy ona vydá. Telegrafovalo se okamžitě naší babice, která se dostavila a skutečně ona řekla gestapu, že nás bude vychovávat v duchu německým, že zůstane u nás. Představte si, že gestapo na to dalo a my jsme vlastně až do konce války zbyli s tou babičkou, protože Marie potom musela jít do říše na práci a my jsme zůstali, teda moji dva bratři a já, s tou babičkou v těch Poděbradech.
2: To je věc, která je vlastně strašlivá, když si člověk zkusí představit, vám zastřelili tátu, že jo, nebo popravili teda ve 42. roce to bylo?
1: Ano, ve 42.
2: A maminka byla uvězněna, ano, v malé pevnosti. Jak to prožívá holčička prostě, jako jste byla vy? Kolik vám bylo let? Vám nebylo ani 10 ještě?
1: Nebylo mě 10, ano, let. Já jsem potom teprve později začala přemýšlet, až ve vyšší dospělosti. Pro mě to bylo zcela všechno samozřejmé. I když to zní možná paradoxně a neuvěřitelně, já jsem neměla nikdy v životě strach. Já jsem měla jenom strašnou lítost, že jsem neměla rodiče. Nám se věnovala nejvíc právě ta babička, matka naší maminky, která měla ten hezký vztah i k našemu otci a byla to velice důsledná, přísná žena. Já jsem jí říkala, že je to emancipantka 19. století. Té děkuju za velmi mnoho. Její výchova byla možná, že by se to zdálo dneska trochu tvrdá, já bych řekla velmi důsledná. A ona mě pomohla vlastně svojí důsledností a určitou tvrdostí v životě překonat asi ty nejtěžší okamžiky, které se mě čekaly v životě a které jsem prostě musela přežít.
2: To byla Ema Nováková.
1: Ano, ano.
2: A to je vlastně strašně byla důležitá postava vašeho života, že jo? Vy jste spolu potom byli.
1: Ano, já jsem s ní byla vlastně nucena žít až do dospělosti, do 42 let skoro. Bylo to někdy, já jsem to pochopila až mnohem později, co vlastně ona pro mě znamenala. I když jsem to velmi těžko znesla. Ona byla i v maličkostech tak důsledná. Ona byla taky z velké rodiny, se 14 dětí, nejstarší dcera a vychovávala ty mladší vždycky a potom šla tedy dělat au pair nejdřív do Prahy, pak do Vídně, do Paříže. Naučila se řeči a prostě byla velmi sečtělá a byla to žena, která by se asi spíš hodila do 20. nebo 21. století.
0: Vzpomínala Zdena Mašínová. Její matka nacistické věznění přežila. Po osvobození Československa se objevovaly zprávy, že Josef Mašín žije. Někdo ho viděl v koncentračním táboře u partizánů v Anglii. Za čas se potvrdilo, že naděje jsou marné a našel se také dopis dětem skovaný ve dveřích cely číslo 10 v pankrácké věznici. Stojí v něm mimo jiné. Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům, Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou musíte takto postupovat. Starejte se o Nenušku a nikdy ji neopusťte. Je to nešťastný chudáček, který bude potřebovat vaší péči. Mějte se navzájem rádi a nikdy se neopouštějte. Konec citátu. Zdena se v rozhovorech k dopisu často vracela. Otcův list pro ní byl zásadní, byl to odkaz, byl určující pro to, jací jsme pak byli. Bratři otcovým přáním nemohli dostat beze zbytku. Ukázalo se, že povinnost hájit svobodu své vlasti a národa není v jejich případě slučitelná se vzkazem starejte se o Nenušku a nikdy ji neopustíte. Zdena však rozhodně nebyla nešťastný chudáček. V roce 1946 odjela s babičkou do Frývaldova neboli Jeseníku. Ema Nováková tam pro změnu pomáhala synovi Ctiborovi, který se také vrátil z nacistického vězení. Ve Frývaldově chodila do školy, matku a bratry, ke všem měla silný vztah, navštěvovala většinou o prázdninách a o svátcích. Do Poděbrad se už natrvalo nevrátila.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Po květnu 1945 se Mašínovi vzpamatovávali z otcovy smrti a z německé okupace. Zdena Mašínová starší se ještě nevymezovala vůči komunistické straně. Odmítavý vztah k poúnorovému režimu se u Mašínů, stejně jako v mnoha dalších rodinách, vyvinul na základě stále četnějších špatných zkušeností.
1: Moje maminka pracovala v tom svazu politických vězňů, že jo, a ze úplnýho začátku, tedy ještě než to vybrcholilo, byla taky členkou KSČ, ten bratr její, ten Ctibor, když se vrátil, tak řekl, že musíme podporovat tady to, že jo, to hnutí komunistický, což teda byl velký renonc, samozřejmě. No, je odkud velice brzo, když to bylo potom, ona intervenovala za Miladu Horákovou v době, kdy už ta byla zatčená, že jo, tak ona požádala akce a samozřejmě tedy pro ní bylo nepřípustný celý tohleto zločinecký komunistický hnutí potom.
2: Maminka požádala akce na podporu.
1: Ano, na podporu Milady Horákovou v těch Poděbradech.
0: Zdena Mašínová mladší se v únoru 48 o veřejné dění zvlášť nezajímala. Bylo jí sotva 15. Brzy i osobně pocítila, v jak pokřivených poměrech žije. Jako buržoázní element nesměla dokončit gymnázium, díky pomoci známých vystudovala střední zdravotní školu. Její bratři založili na počátku 50. let protikomunistickou odbojovou skupinu, k níž patřil i strýc Ctibor Novák. Na podzim 53. roku se Josef a Ctirad Mašínovi spolu s Milanem Paumerem prostříleli přes východní Německo na západ. Jejich dva přátelé, Zbyňka Janatu a Václava Švédu, policie tehdy dopadla. To je známá historie, kterou tu teď nebudeme rekonstruovat. Věnovali jsme jí dvoje příběhy 20. století, které najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Plus.
2: Co vy jste vlastně o jejich činnosti věděla?
1: Velmi málo. Oni, jak jsem se zmínila, oni by opravdu oproti některým skupinám, které vznikaly proti tomu režimu, tak oni pracovali opravdu konspirativně a s malým okruhem lidí. Já jsem pouze mohla tušit, protože jsem jednak s nimi těsně po válce nebyla v těch Poděbradech, že jo, to jsem byla tady už s tou babičkou a oni tehdy bylo takový pro mě velice jako průkazný a co jsem pochopila, že o něco vážného jde, když se mě jede Josef navštívil a u mě nechal hořáky, kterými zapalovali ty stohy v JZD tady na Moravě u Prostějova. Tenkrát tato návštěva mě teprve jaksi probudila a začala, ale nikdy jsem s nima o tom nemluvila.
2: A to už bylo někde, myslím, právě v tom...
1: To už bylo téměř, ano, to už bylo velice blízko toho vyvrcholení, toho jejich odboje.
2: Že byste měla nějaké tušení, že něco dělají?
1: Ano, já jsem měla tušení, velký tušení, že o něco jde, ale oni opravdu jako se nesvěřovali a proto ten okruh jejich spolupracovníků byl velmi úzký.
0: Vzpomínala Zdena Mašínová. V příbězích je teď zapotřebí udělat přestávku na zprávy a jako obvykle za pár minut bude pořad pokračovat.

0: Nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
1: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
2: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
1: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 9:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
3: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kudrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moc novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Novelu v pondělí projedná vláda. V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Ve Filadelfii se na fotbalovém mistrovství světa rozhoduje o vítězi utkání mezi Brazílií a Haiti. Slovo má reportér Kristián Šveda.
5: A už je rozhodnuto, Brazílie poráží Haiti 3-0, dvakrát skóroval Mateus Cunha, jednu branku přidal Vinicius Junior a Brazílie tak má první výhru ve skupině letošního světového šampionátu. 3-0 je finální skóre. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: V 5 hodin ráno českého času začne zápas Turecka s Paraguají. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. Maroko už vyhrálo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Američani tak už mají jistý postup ze skupiny.
6: Zavřená třináctka na Liberecku a nehoda v Českých Budějovicích. Neprůjezdná zůstává silnice 13 na Liberecku. Za Bílým kostelem nad Nisou se střetlo osobní auto s dodávkou. Cesta do Rynoltic je obousměrně uzavřena. Osobním autem to můžete objet přes Chotyni a Dolní Suchou. Na východě Českých Budějovic překáží nehoda v Dobrovodské ulici. Zasahují tam záchranáři u kolize tří osobních aut. Blokují minimálně jeden jízdní pruh, dá se ale objíždět okolními ulicemi. A Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Uklízí se tam po požáru nákladního auta. Objíždějte po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Posloucháte příběhy 20. století.
8: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované památce Zdeny Mašínové mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Když se jejím bratrům podařilo navzdory obrovské přesile utéct do západního Německa, pozatýkala státní bezpečnost mnoho lidí. Zdenu Mašínovou mladší odvedli 25. listopadu.
9: Těsně předtím, než oni tedy přecházeli ty hranice, vystěhovali komunisti z Poděbrad do takové obce Číněvce u Poděbrad, maminku. To jako nacisti vystěhovali z Prahy do Poděbrad, teda ona do Poděbrad, tak komunisti do té Číněvce a tam oni koncentrovali takový ty zbytky těch rodin šlechticů třeba. Do takového polorozbilí vystěhovali, já jsem tam byla asi jenom dvakrát do takového polorozbořeného domku, kde si vzpomínám, že když se tam část nábytku přistěhovala, tak se to celý propadlo, její klavír a všechno. A to bylo kolem toho 53. roku a ona, u ní se potom projevily zase další potíže zažívacího traktu. A ona byla musela být hospitalizovaná v Městci Královým a předtím, než šla do té nemocnice, mě volala, z čehož jsem pochopila, že to jde o přechod bratrů. Nakonec po tom 1. listopadu bylo hlášení z té svobodné Evropy, že teda jde o bratry a jejich dva, jejich tedy přítele, tedy spolupracovníka toho Milana Paumra, který ho tam dotáhl vlastně těžce zraněnýho Josef. No, tak to já jsem ještě věděla před tím začením, že teda to byli oni.
10: Vás vyslýchala vlastně ta olomoucká STB, že?
9: No ano, jestli jsem měla styk s bratrem, co o tom vím a tak dále. No tak já jsem řekla, že nic, že jsem žila sama, že jsem žila mimo ně a tak dále.
10: No mohla byste to popsat, jak to vlastně bylo, jak si pro vás no, přišli?
9: Já si v noci, to se vždycky bude jako nacisti, to taky ty vždycky v noci to provozovali, to zatýkání a ty prohlídky těch bytů, to tež dělali tíhleti STBáci, ty přišli, to bylo v Olomouci, hned to mám přes ulici věznici, že jo. Takže se dívám do okem, kde jsem prožila kousek svého života. Mě tam hodili do takové kopky. No a já moc, to byl jak zlej sen, se zavázanýma očima mě pořád tahali někam na ty výslechy a pak mě převezli do ty Prahy, že jo. A po nějaký ty době mě propustili s tím, že jsem byla neustále, že jo, asi sledovaná a tak dále.
10: Jak jste tam byla dlouho v tom vězení?
9: To bylo nějaký měsíce, víte. Já jsem si tyhle věci dost vytěsnila, já to mám jako něco, já jsem o tom dlouho vůbec nemohla přemýšlet. Já jenom vím, že vždycky mě tahali po těch schodech těma zavázanýma očima, já jsem padala, oni mě házeli a různě, no prostě byly to dost traumatický okamžiky a tam prostě při tom vyšetřování se chovali tak jako dost grobiánsky a tak.
10: V jakém byste vlastně byla tehdy zdravotním stavu, paní Mašínová?
9: No já jsem celkem jako to zdravotně snášela, protože to jsem chodila, to jsem neměla velký potíže s kůzí, no protože určitě to omezení jsem měla, no ale tak to víte, když máte normální pohyb a zavážou vám oči a v neznámým prostředí vás vláčejí sem a tam a v noci nemůžete spát, vás budějí neustále, že jo, a řvou na vás, ať vstanete a chodíte a tak, no to, co je známý, no.
8: Vykonstruovaný monster proces se členy skupiny a jejich příbuznými se konal v 55. roce. Padly v něm 3 rozsudky smrti. V květnu byli popraveni Zbyněk Janata, Václav Švéda a Zdenin strýc Ctibor Novák. Vraťme se ale ještě zpátky. Zdenina matka, nemocná Zdena Mašínová starší, byla zatčena 26. listopadu 1953.
10: Oni teda přišli pro mámu do nemocnice a odvlekli ji pryč.
9: Ano, STB ji odvlekla do té kopky, kde ji nechali vlastně těch 12 měsíců bez jakýkoliv další pomoci. Já jsem absolutně nevěděla víc, než že byla zatčená. A jenom to, že její navržený, to mi i tam řekli, bude trest smrti za tu spolupráci jako s bratry, když ona měla taky dost sporadický informace. Takže určili novej s ní samostatný proces a neveřejný. A předtím jí do Střešovické nemocnice, to byl vojenský, že jo, to je do dneška vojenský ústav, oni ji převezli, aby jí dali dohromady trochu. Takže k tomu procesu jakž tak šíjí, že mohla vůbec se zúčastnit a tam byla odsouzená na 25 let. Tam jsme byli pozvaní na Pankráci pouze tedy ta moje babička a já. A tam jsme s ní vůbec nesměli promluvit, tam jsme jenom pouze vyslechli to obvinění a rozsudek. A já jsem celou dobu neměla povolenou k ní návštěvu.
10: Takže vy jste se neviděli vlastně od té doby,
9: co mám... Ano, od té doby.
10: Od zatčení vlastně.
9: Ano. A oni právě před tím soudem my jsme žádali o milost vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a to vůbec, že je nepřevychovatelná pro lidově jak tomu říkali?
10: Lidově demokratické
9: zřízení a proto, že nelze vyhovět našemu správání a proto došlo k tomu soudnímu procesu s těmi 25 lety. A potom soudůň po nějaké době, to už byla i po těch Střešovicích, no vypadala velmi špatně, ale ona potom rozsudku byla dána do Pardubic, do té ženské věznice k pracovní. Ovšem ona nemohla pracovat vůbec v tom jejím stavu. Tam se právě setkala s tou Lidkou Švédovou, se ženou toho Václava Švédy popraveného. A já jsem jednou dostala na jednou pozvánku, abych ji v těch Pardubicích navštívila. Víte? A tak jsem jela, to jsem byla už tady v Praze, poněvadž já jsem potom tady neměla kde pracovat a jela jsem do Prahy a náhodou jsem přes nějakého cizího člověka zase místo jsem měla dostala ve státním kontrole léčiv, no to je vedlejší, ale tak jsem jela do těch Pardubic z Prahy a když jsem tam přišla, tak oni sadisticky řekli, že protože neplní pracovní normy, takže jí není povolena ta návštěva. Tak já jsem se vrátila teda dost straumatizovaná z tohohle a ten její zdravotní stav se tak zhoršil, že znovu ji přemístili do vazební nemocnice na Pankráci a odtamtud přišla najednou pozvánka mě i babičce. To bylo asi po několika týdnech, potom po těch Pardubicích, že máme na Pankráci i navštívit. Tak jsme spolu jeli na tu Pankrác, no a tam jim přinesli už na nosítkách a za přítomnosti několika těch bachařů jsme prostě tam chvilku s ní mohli být, ona už velmi těžce komunikovala. No a byla ukončená ta návštěva a zanedlouhé byla zpráva tedy, že zemřela.
10: Zdena Mašínová starší zemřela 12. června 1956. Zdena zůstala sama s babičkou Emou Novákovou a snažila se zjistit, co se stalo s matčiným tělem, které komunisté rodině nevydali, neboť se mstili až za hrob.
9: Doufali jsme, že vydají nám ty její ostatky a když jsem tam přijela, tak oni prostě úplně odmítli se mnou jednat a jako naznačili mi takovým dost nevybíravým způsobem, že když takže možná dostanu informace v Ruzyni, tak jsem jako se nějakým způsobem dostala do Ruzyně, tam se to opakovalo, tam odmítli taky jakýkoliv informace a nějaký mě naznačili, že jestli tak policie, ať se informuju na policii v Hybernské ulici. Já jsem tam jela a nedostala jsem se dál než na tu vrátnici, když ten policajt, jako jsem mu říkala, o co jde, a že tedy nemůžu získat informace a že bych potřebovala vědět, kde můžeme ty ostatky. A on odmítl cokoliv jako informovat a já teda jsem byla dost bezradná a vycházela jsem z té budovy ven a kolem mě najednou prošel nějaký člověk a tak přes ramenou mi řekl, běžte do Ďáblic a šel dál. A já teda jsem dost na to zírala, protože on se ani nezastavil.
10: A to byl jako policista, nebo?
9: Ne, to byl člověk, on vyslechl pravděpodobně ten rozhovor, co jsem měla na té vrátnici. A když viděl, že vycházím, tak to nevím, jestli to byl policista. Prostě ten šel dál, s tím už jsem se nikdy nesetkala. A teď já jsem zjišťovala, co jsou vůbec Ďáblice, to jsem netušila, že jo. A tam jsem teda nějakým způsobem, já tohleto opravdu vám řeknu, že jenom jsem se tam dostala prostě do těch Ďáblic. A teď jsem se, mě bylo asi 21 let, že jo, to taky jsem neměla zkušenost jenom z toho kriminálu a tak. A když nějak vyšel člověk z jednoho toho tam z takového domku a já jsem tam tak nerozhodně u té brány stála a on si mě tak prohlížel a říkal, jako co, jestli něco hledám a já jsem mu to teda řekla. On tak jako pokyvoval hlavou a říkal mi, když mi slíbíte, že to nikdy nikomu neřeknete, tak pojďte se mnou. A odvedl mě do ty pravý věžičky. A tam byla kance, taková malá kancelář se stolem a na ní byly velké knihy. A on ukazuje na jedno to místo, kde byly zakreslené šachty takový. A v jednom tom místě ukazuje data, narození a úmrtí jméno maminky. A tam byl ještě další a říká mi znovu, když mi slíbíte, že nikdy se o tom nikomu nezmíníte, tak já vám ukážu něco, pojďte se mnou. A vedl mě ven podél zdi toho hřbitova, tam začínalo ohromné smetiště. A došli se k mě do určitý úrovně a tam bylo místo čerstvě zasypaný čerstvou hlínou asi tak 5x5 metrů a říkám, sem přijelo nákladní auto před několika dny a vysypalo sem ostatky dětí, které umřely na pankráci vězenkyni. A když neměli plný počet, tak tam dávali ostatky dospělých. To místo se postupně měnilo taky ve smetiště. Tam se svážel prostě z celého toho těch Ďáblic, co už tenkrát byl velký pozemek hřbitova. A já jsem tam celá léta teda, potom i s manželem jsme tam chodili, až babička už pak nemohla, pak zemřela. A na to smetiště jsem dávala vždycky kytičku jenom. A někdy začátkem 60. let, najednou, když jsem tam přišla, tak v tom místě se objevila taková malinká destička kolbová. Tak a bylo tam napsáno Pepíček Baumruk a inicionály na narození v den i úmrtí. Stelní datum, buď se narodilo to dítě mrtvý, nebo zemřelo. A ta destička vám tam zůstala až do 90. roku. A já jsem podle toho celá ta léta poznala to místo. Byl jako můj maják. A na nic jiného jsem nemyslela, jen jestli se to změní, provést exhumaci a jako matku pohřbít do našeho rodinného hrobu. Což teda se nepovedlo pochopitelně, protože v 90. roce První, co bylo, to byla moje myšlenka, takže jsem jednak žádala obecní úřad o Prahu, Havla, pohřebiště, že se budeme na tom podílet, aby se pětně to upravilo, to místo, protože mě už taky bylo přes 60 let, že a chtěla jsem, aby jako to přivíz, aby věděli ty potomci, co žijou venku, jednou, kde to bylo. Nikdo neměl zájem. Vůbec jsem se nesetkala, včetně Havla, s žádnou odezvou. Tam úplně, takže já nakonec ani v Konfederaci politických vězňů.
10: A proč to nikdo neměl zájem?
9: Prosím?
10: Proč se tím nikdo nechtěl zabít?
9: No to se ptáte mě.
8: Vzpomíná Zdena Mašínová. V roce 2020 proběhl odborný průzkum, který skončil neúspěchem. Přesné místo posledního odpočinku její matky zůstává neznámé.
7: Posloucháte příběhy 20. století.
8: Vraťme se do poloviny 50. let. Zdenina babička Ema Nováková ztratila během několika let zetě, syna i dceru. Vnuci byli za hranicemi. Musela si vydělávat jako pokojská, nedostala důchod. Zdenu mladší zaměstnali jako umyvačku laboratorního skla. STB na obě třídní nepřítelkyně nasazovala udavače. Například se k ním vetřela jistá Antonie Dvořáková, která předtím sdílela celu se Zdenou Mašínovou starší. Vydávala se za politickou vězenkyni a brzy začala s Emy Novákové tahat těžce vydělané peníze. Jednou jí dokonce okradla pod záminkou, že pro ní a pro Zdenu obstará domek.
9: To byla konfidentka, která byla na ní nasazená na Pankráci, když se vrátila z toho těch Pardubic a ta za námi přišla a vydírala nás. Tu babičku, když já nebyla doma, tak za ní potom chodila. Mě babička jí velmi věřila, protože ta se představila, že jako pomáhala mojí mamince před smrtí a byla u její smrti a tak dále. A jednou vždycky přišla, ale my jsme byli na tom dost finančně špatně a já vydělávala asi 250 korun v tom státním úřadě a z toho jsme obě dvě žili. A jednou já jsem asi při nějaký chřipce zůstala doma a najednou někdo zvonil a on slyším, ta babička šla otevřít, já jsem ležela na lůžku a slyším hlas tý Antonie a jak šeptá, že potřebuje já nevím kolik peněz a že to potřebuje pro bratra Josefa, který se sem vrátil jako agent. A v tu chvilku já vyskočila z té postele, poněž ona jednou mě vzala do jejich bytu a když mě tam přivedla, tak celý byt byl polepený obrázkama Klementa Gottwalda a tak rudým právem. A teď ona přišli jsme do toho, ona bydlela čirou náhodou v Liboci, tam, kde my jsme blízko ty Litovelské ulice, až ten její muž pracoval v armádě, víte, v těch domech bydlela. A ona začala být, když mě tam přivedla, když jsme se seznámili po té návštěvě a začala to děti jako. No a ona potom právě chodila, představte si, ona byla z emigrantské ruské rodiny taky a kantorka ve škole a byla ten její muž byl defraudant peněz v armádě těch 50. a 60. letech a ona ukradla peníze zase ve škole, aby on mohl splatit ten dluh. A proto byla vězněná a dala se do spolupráce se státní bezpečností.
10: A to jste se dozvěděla až po roce 89?
9: Tohle ty detaily, ale mě to ten byt jejich, jak byl vyzdobený tady těma tiskovina, už mě jako velice znejistil v tom jejím A ta babička ji přijímala za mý nepřítomnosti a ona ji propadla v důvěře, že jako byla u toho konce ty maminky, ty její dcery, takže já, když jsem jí řekla, že bychom měli být opatrný, tak ona tomu neřekla, že ne, že ona jako a ty Dvořákový právě řekla, aby ji navštěvovala, když já nebudu doma. Takže teď, když se ona přišla s tím, že jako potřebuje ty peníze, tak já, když jsem vyskočila z té postele a slyšela jsem, že teda jako přišel jako agent můj bratr, tak jsem řekla, paní Dvořáková, tak můj bratr přišel jako agent, ano? To ovšem musíme hlásit, paní Dvořáková. Představte si, já jsem teda byla... Chápete, to ve mně pracovalo, jestli to je pravda nebo ne. Že jo? A ona, to jdeme hlásit, a ona vám skočila a dala mě políček a začala křičet, že jsem zrádkyně. A ta Ema teď byla v rozpacích taky. A já jsem řekla, jdeme na vnitro. Já jdu na vnitro. Rychle jsem se oblíkla a skutečně vám jsem z té Ždanovy ulice, to je tady za ministerstvem, tam jsme bydleli naproti Kino Oku, jak je tam v té ulici, jsem běžela do té kachlíkárny, ona za mnou a tam jsem prostě hlásila, že jistá osoba toho a toho místa přišla oznámit, že přijel můj bratr jako agent. Díky tomu jsme měli pokoj, protože oni věděli teda, že to byla naštěstěná osoba.
8: Vzpomínala Zdena Mašínová. K aktivním konfidentům patřil i lékař nebo budoucí lékař Oskar Černý, jehož estébáci vyslali i za Josefem Mašínem do Německa. Zdeně se Dvořil předstíral, že si ji chce vzít. V jednom z rozhovorů vzpomínala. Tahle doba byla pro mě skutečně traumatická. Rozhodovala jsem se, jestli mám dál žít. Zvláště po matčině smrti jsem na tom byla velice zle, ale byla tu babička a já jsem věděla, že ji tu nemohu nechat samotnou. Ke konci 50. let se Zdena Mašínová seznámila s vysokoškolským pedagogem Rudolfem Martinem. Vyučoval na Pražské filmové akademii muzických umění, vyučoval marxismus. Pocházel z židovské rodiny, za okupace patřil ke komunistickému podzemí. Byl to jeden z paradoxů Zdenina života. Sestra odbojářů, které komunisté zničili rodinu, našla celoživotní oporu v muži, který stál ještě nedávno na opačné straně. Vzali se po 20 letech známosti. Děti neměli, což byl další důsledek těžkého mašinovského života. V roce 1969 se Zdena dostala se zájezdem do východního Německa a odtud na den do Kodaně, kde se po víc než 15 letech setkala s bratrem. Josef Mašín předpokládal, že sestra na západě zůstane, ale odmítla kvůli babičce i budoucímu manželovi, s nímž se později odstěhovala do západních Čech. Říkala, díky mizernému postavení celé rodiny jsem nakonec byla svobodný člověk. Nemusela jsem být v žádné organizaci, říkala jsem, co jsem chtěla, k volbám jsem nechodila.
7: Posloucháte příběhy 20. století.
8: Když se v listopadu 1989 československý totalitní režim během několika dní sesypal, Zdena Mašínová žila s manželem v Konstantinových lázních. K té době řekla, celých 40 let jsem čekala, že se to zhroutí. Doufala jsem, že v tom marazmu nezemřu. Navzdory svobodě jí čekalo dalších mnoho let střetů a veřejných konfliktů. Odboj bratří Mašínů nedokázala podstatná část české společnosti přijmout. Politici je buď přímo odsuzovali, nebo se k ním báli přihlásit, kde kdo je označoval za vrahy. Zdeny Mašínové se to dotýkalo. Počínání sourozenců chápala a hájila.
10: Těžce nesla, že komunistická strana nebyla po listopadu 1989 jako zločinecká organizace postavena mimo zákon, že platil princip právní kontinuity, že za zločiny z let 1948 až 89 nebyl téměř nikdo potrestán.
9: Bohužel společnost, která žila ve dvou totalitách, zvláště v té druhé, obzvlášť dlouho, není snadné, aby z toho jen tak lehce dostala a tím způsobem, jakým byl provedena změna poměru, konkrétně i v naší zemi. Na mě to celé dělalo dojem od samého začátku happeningu, že to byl víceméně takový happening. A že po totalitě toho druhu, který jsme byli nuceni prožívat, že to nebylo správně uděláno.
10: Říká na konci příběhu 20. století Zdena Mašínová mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Polský prezident Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání, záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. Brazílie porazila na mistrovství světa ve fotbale Haiti 3-0. Dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tu ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
2: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi

0: a rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
1: Záchranáři a my jako plaveční odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různé pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
0: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením. Organizátoři závodu MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje. Upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
2: Budou v provozu 2 mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
0: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Fotbalisté Brazílie porazili na světovém šampionátu Haiti 3-0, Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Tým USA tak má jistou účast ve vyřazovací části turnaje. Pro aktuální informace o duelu Turecka s Paraguají míříme za Karlem Schambergrem.
3: 4. minuta zápasu a Paraguay vede nad Tureckem už 1-0. Ve 2. minutě využil nezahuštěné turecké obrany Matias Galarsa, který levačkou spoza vápna poslal balón do sítě. Takže Paraguay vede 1-0 nad Tureckem. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo, zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
4: Omezení na D11 Usadské a nehoda na 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci a volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynoltice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou. Osobním autem můžete objíždět přes Chotyni a Dolní Suchou. U Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme zpomalit. Na Písecku dejte pozor na silnici 121 z Milevska do Mirotic. Před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. A ještě dálnice D35 aktuálně na příjezdu do Olomouce směrem od Mohelnice. Pozor na silnici na kilometru 262. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražený divočák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Spisovatel, básník a disident Zdeněk Kotrlý působil mezi lety 1990 a 92 i jako poslanec České národní rady za Občanské fórum. Svůj životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Já to považuji jako za idylu, protože to, co člověk chtěl, to si jako prosadil, jo, takže... No, brněnská idyla, ale řekl bych jako taková, že bylo hned v Brně jasný od začátku, že se na té idyle musí dělat, ano, to znamená stýkat se s lidmi, kteří mají určitou úroveň, ano, a nikdy nezapadnout do provincialismu a nikdy taky nevidět souboj Brno-Praha, jo, jako směšný.

0: Zdeněk Kotrlý prožil většinu svého života v době politického dusna, špiclování, existenčních starostí. A přesto o svém životě mluví jako o idyle. Je to zvláštní, daleko spíš než jako zasněný idylik působí můj dnešní host svou robustností. Jako člověk, jehož pravým živlem jsou situace spíš dramatické. Zdeněk Kotrlý je muž mnoha řemesel, stavbař, právník, účetní znalec, literát. A v letech nedávno minulých, o nichž bude hlavně řeč, jedna z hlavních postav brněnského disentu a samizdatu. Ale vlohy se, jak známo, dědí z generace na generaci.
1: Dědeček byl významný, řekl bych skoro pro rakouský živel, takový ten rakouský vlastenecký Čech, který chápal to na Moravě, toho Franci Josefa jinak, ano, celá rodina měla zásadní příbuzny ve Vídni, ta Morava klesala k té Vídni jednoznačně, no a on tedy dokonce dělal jednu chvíli, když to nikdo už nechtěl dělat, myslím od roku 15 toho říšského komisaře okresního, ale jinak to byl inspektor školní, významný ředitel, který dokonce dokázal vychovat dva významný lidi v kultuře nějakého si pověstního literárního kritika Františka Getze, který ho z toho Rousinova vypěstoval a vyslal do Prahy a pak ještě jeden spisovatel, který na něho vzpomínal, na tohoto svého ředitele v Rousinově nějaký František Neužil, který byl taky jeho žákem. Čili ten byl takový ten, bych řekl, ten systémový hanácký vlastenec, který prostě nikdy neunul z čeství, ale vážil si rakouské monarchie. No a pak pochopitelně tahle generace budovala tu první republiku, protože ji znala, že? No a svého syna, to znamená mého otce, dostal do státního nakladatelství hned v roce 19, takže když v roce 39 přišli lidé ze Slovenska, tak otce penzionovali, což pro něj mělo řadu výhod, že se naučil podnikat a za Hitlera byl krytý před Hitlerem, neboť byl penzionovaný úředník a tak dále. V tom státním nakladatelství vím, že má osobní, nebo už je mrtvý, ale měl osobní dopisy od Arne Nováka, protože to státní nakladatelství vydávalo knihy významným českým lidem, ale vždycky promptně platilo a byly to na tehdejší dobu velké vytisky, 12 tisíc a tak dále. Že? No a protože to bylo v rodině, tak jiný příbuzný, doktor Josef Kotrlý, ten přešel z advokacie do družstevní práce.
2: Vymyslel, to znamená váš strýc.
1: Dalo by se říct, ano, takhle bych to řekl, ono na Moravě je strýčku hodně, ale mluvme o tom jako strýc, dokonce další strýc, když už jsme u těch strýců, Václav Kotrlý, ten byl v Olomouci těmi Němci popraven, jo, takže ona to byla hra jako vabank, ano, ale mluvím teď o tom Josefu Kotrlým, který v té družstevní práci dokázal, což má v pamětech a bylo publikované, získávat dobré zboží v 45. když on byl jeden, bych řekl, z hlavních lidí té české národní rady. On tam dovedl Alberta Pražáka, protože to byl muž družstevní práce, který tam publikoval eseje a hlavně byl, jako by se řeklo, Čechoslovák, protože to byl profesor vyhnaný z Bratislavy, ano, čili proto se volil, aby Česká národní rada neměla v čele opravdu nějakého českého nacionalistu, takže ten Pražák byl osoba, kterou tam přivedl tenhle ten Kotrlý a byl předtím zapojen. Vančurová má ve vzpomínkové knize 26 krásných let na něho, že končí, že on ji zachránil život, protože všichni věděli z rádia, že Vančuru popravili a on byl jediný, který pro ní přijel na Zbraslav a i s dcerou ji schoval. Ta dcera si pak vzala známého filmového režiséra Bořivoje Zemana. Ano.
2: Ale on i zaměstnával spisovatele v té družstevní práci.
1: Ano, zaměstnával spisovatele, jistě. Říkám, on tam byl jako advokát, čili byl ten nárazníkový pásmo mezi německou okupační správou a družstevní prací, taky ho myslím na 4 měsíce jednu chvíli zavřeli a pak ho zas pustili, to bylo za nějaký ty věci, ta družstevní práce se Němcům moc nelíbila. Pak byl v 46. řádně zvolen do funkce místopředsedy Českého národního zemského výboru, což bylo něco předehra nějaké ČNR v tehdejší sestavě. No a pak 47. na přímluvu Vojtu Beneše přijal prezident republiky, tehdy Edvard Beneš, a nabídl mu pan Kotrlý Vlasova, kterýho vy jste pozval s Buděnkem, aby bojovali proti Němcům. Už v Sovětském svazu popravili jste pro Sověty neúnosný. Já vám dám konzulát v Montrealu, umíte francouzsky, takže on ho vzal. Pak teda pochopitelně po únoru věděl, co má udělat, takže byl jako vlastně, myslím, odsouzen k trestu smrti jako diplomatický zrádce kódu a všeho. No a s Perotkou byl členem té Rady svobodného Československa. To jezdil za své peníze do toho New Yorku. To opravdu nebyli agenti CIA, kteří, to byli prostě lidé svého ražení, kteří když stáli proti Němcům, no, tak zase se postavili proti komunistům. Ano. Já jsem díky Hitlerovi, tam byli starší sourozenci, bratr, který byl veliký katolík, dokonce uvažili jsme na kněze, se pak rozhodl pro chemii a myslím si, že dost čestně obstál, protože za totality jako docent chemické nějaké školy technologické v Pardubicích byl přísný na studenty, ale hlavně knížky vydal v Kanadě a v Anglii a odmítal dělat třeba český skripta. No. pak až Havel mu dal profesuru a dost velkou úctou a byl to člověk, který nějak asi v tom svém oboru znamenal. Moje sestra dělá komparastiku celý život a dokonce se dostala díky tomu v 68. za uvolnění do Německa, kde přednášela.
2: Jak vnímáte svoji generaci? K jaký generaci vlastně patříte?
1: No tak já patřím ke generaci těch lidí, který jsem znal, jo, jako to je Daniel Kroupa, bratínka, jo, a podobný jména, mluvím teď jako o katolicích, že, ale třeba z Brna bych to mohl říct jako Radomír Malý a podobně, jo, a tahle ta generace měla jedno společné, to bych řekl jako základní, ano, že pochopila, že je nutný po 68. mít hodně dětí a vychovat si je podle svého, ano, prostě já bych řekl, že to je generace, která usilovně pracovala na tom mít správu věcí ve vlastních rukách, ano, to se týká i samizdatu. Ano, protože všichni mluví o samizdatu jako kulturním fenoménu. Pro mě to nebyl kulturní fenomén. Pro mě to byl fenomén spravovat si věci sám, to znamená, má-li člověk třeba literární zájmy, tak si je spravovat sám, nebýt závislý na tom literárním molochu, který vyvstal z džungle, jo, na všechny ty posudky a podobně. To byla podstata samizdatu.

0: Vy jste vyrůstal, jak vás tak poslouchám, mezi knihou, politikou, kostelem.
1: No spíš ten kostel je hlavní, ano.
0: Ten kostel možná na prvním místě, no ale byly 50. léta přitom. No,
1: já jsem do 6 nebo skoro do 7 let ministroval u Salesiánů v Brně Žabovřeskách, ano. A to je osud jako takový ten pravý, na kterým se to dá demonstrovat. Salesiány zavřeli, jo. Já jsem byl nešťastný, protože oni měli stolní fotbal, já jsem byl malej kluk, ale chodil jsem tam ministrovat a já jsem měl na takovou úctu před tou nejsvětě, že jsem se tam málem pozvracel, kněz myslím, že zvracím a jsem zadržoval kašlání, jo, protože to bylo něco pro mě nepředstavitelného kašlat jako ministrant u oltáře a ruší, to bylo dokonce, oni tam hrávali divadlo, či to takový podiový. Krásná stavba, no a tu převzali komunisti a oni ji vypálili. To prostě zhořelo. Potom se to soustředovalo takový, to bych řekl, kulturní Brno, ano, tak to se soustředovalo u svatého Tomáše.
0: Já to jsem už jste byl gymnaziant?
1: Ne, já jsem se právě, že jsem byl z této rodiny, tak to, jako říkám, podle pravdy, mé matce dali na výběr, že otec už byl nemocný, toho zlomil ten únor 48, to byl podnikatel, dalo by se říct, tehdy se neříkalo auditor, ale účetní znalec, ale měl známou účetní kancelář, to byl pojem v Brně jako kotrlí, jako jaký odborník na účetnictví a velmi výnosnou. No takže chci říct, že ten můj otec to jako nějaký účetní vkusu řešil útěkem do nemocí a tak to nějak z toho nemocí přehrál, až na to umřel, jo, dostal invalidní důchod a prostě zemřel začátkem 60. let, ale vlastně myslím od roku 57 nebo 56.
0: A máti?
1: No matka ta skončila jako žena tohoto podnikatele ve Zbrovce, jako úplně teda posledního, jako bych řekl, jako Jarmelka odhrabala, která vozila lidem svačinu, protože když ji dali ke stroji, tak si málem ufikla všech 5 prstů, takže když potom úrazu ji dali z milosti, že teda vozila svačiny takovým těm posledním dělníkům, ano, a mě jako dítě hrozně štvala, protože mi vždycky dovezla nějaký to jídlo, nějaký ty knedle a jsem málem z toho lezel pozdě, protože mi to nechutnalo a připadalo mi to po důstojnost, jo, ale mluvím jako o tom, že řekli v roce 59, když jsem končil osmiletku, teda buď hornictví nebo zednictví, no tak pochopitelně se to řešilo zednictvím, no tak jsem se šel vyučit, ano, jenomže papíry šli se mnou, takže jsem se ocitl na 2 roky a všem to byl pro mě strašný průšvih, jako bych řekl, učení, protože já jsem se ocitl ze stavebnictví na normální strojní průmyslovce, jo, což je od...
0: V Táboře.
1: V Táboře v jižních Čechách, ano, a to bylo teda velmi, velmi trapný pro mě, ale byli tam výborní lidi a já jsem se tam zabil, byl jsem tam na internátě. No ale prostě jsem to nějak doklepal, že jsem v 65. maturoval, ale já bych to řekl úplně teda logicky, kvůli zase rodinným nějakým finančním jsem maturoval nakonec jako dálkář, ano, dělal jsem zedníka a přitom jsem si udělal teda maturitu. Když jsem dělal zedníka, tak jsem získal výuční list, takže jsem řádně vyučený. No a pak jsem dělal při zaměstnání archivnictví a pak, když Brny otevřeli v 70. letech právnickou školu, tak jsem dělal jako práva, taky při zaměstnání a pochopitelně bez těch úlev.
0: Jaké byly přece jenom sklonek 60. let, tehdy kultura kvetla, filmy, literatura, jaké byly vaše kulturní zájmy v té době? Určitě jste se stýkal s nějakým okruhem vrstevníků.
1: Ano, tak já bych to řekl, já jsem měl vrstevníky, třeba jeden z vrstevníků, který byl daný jako polohou, že byl de facto soused, celý dětství jsem s ním prožil. To byl dneska díky Donutilovi populární Zdeněk Pospíšil, ano, který se tady pak v Praze zastřelil. Jo, čili to byl kamarád od dětství, pak to byl, jak jsem zmiňoval, ten z toho Bystrce, který se pak vypracoval jako jezuita, že hned od roku 69, myslím až do dnes, byl vedoucí redaktor vatikánského vysílání českého, ano, když pak emigroval v 68. A ten mě přivedl k člověku staršímu, je to neznámý jméno, ale pro mě to byl pojem nějaký Ludvík Kolek, který snad proslul celorepublikově tím, že postavil kostel, navrhl a postavil v Senetářově dokonce fyzickou prací a teď po revoluci, myslím, Hustopeče a Břeclav. A byl celou dobu, až myslím i teď, taky dostal nejnižší možný duchov v 90. letech, byl zametač kostela u svatého Tomáše. Tak to bych popsal jako svý nejbližší přátelé. Jo, jinak jsem se úzce přátelil, to byla zhoda okolností, protože tím, že jsem jako měl vyletět z té školy, tehdy strojně průmyslové, tak mě strašně pomohlo, že tam třídní, která byla velmi rozumná a dalo by se říct taková ta nekomunistka pravá, čtoucí, pro ní byl Čapek, Pánbůh a podobně, zapálená pro literaturu, tak poslala mi nějaký texty do nějaké strážnice Marušky Kudeřikové, což jsem vyhrál a tehdy z hokodou okolností tuším byl členem poroty Jan Trefulka, který tehdy napsal, já jsem to dal pochopitelně pod pseudonymem kvůli jménu, který je takový blbý, nebo mě připadalo blbý, takže to napsal do hosta do domu, že to jsou nějaké přísliby, což se ten host do domu prožíval, to byl nějaký oficiální svazový časopis. No a takže jsem si říkal, jako proč ne, když ten Trefulka, tak jsem ho došel navštívit, že on zhodou okolností je soused Uhde a to je všechno blízko, jak já se mám domek po rodičích, takže jsme se jako setkali spíš, tak bych řekl, sousedsky. No a potom teda oni z takové možná brněnské protekce, což druzí neměli, ačkoliv existoval, pak myslím ještě než existoval zelený host, tak jsme se domluvili, že každým ročníku hosta do domu budu mít nějaký prózy.
0: Jak to bylo s vaší ženou, jak se rozvíjela jako literátka?
1: Já třeba ženu jsem si vůbec nevybíral kvůli psaní, žena je z rodiny. Jo, žena je prostě ze Brněnce a tam jezdil na prázdniny, holka se mě líbila, no tak mě, jsme se seznámili v Čeže, se mi bylo 19, bylo 17. Já jsem měl před maturitou, ona pak o to a hlavně mě zaujalo, což jsem teda věděl, ale nevedlo to k seznámení, jo? Protože my jsme měli to, co jsme brali vážně, tajný sňatek dřív v kostele než ten občanský. Ale ne, že bych to vysvětlal rodině, té rodině do toho nic nebylo, že? Ale skončilo to dokonce tak, aby jsme byli důslední, že pak i ta občanská svatba byla s úředními svědky, aniž by to rodiče věděli. Prostě já jsem si ženu nebral kvůli tomu, že je básnířka, ona tedy vyhrála shodou okolností a sama, jo? Že to bylo taky nějaký gymnázium Kyjov, tak vyhrála taky nějakou Marušku Kudeříkovou, tuším v roce 66, ale my jsme to brali dost prakticky jako křesťané, kteří chtějí založit rodinu, jo, a početnou. No a ona potom najednou mě říkala, jsme měli ty tři děti, jo, tak ona mi prostě říkala, já nevím, tak já mám nějakou povinnost psát, nebo nemám, nebo co po mně jako žádáš, já vlastně nemám téma, proč bych se do něčeho nutila. Já jí říkám, tak já tady občas tak udělejme společnou krabici a ty si s tím dělej, co chceš, až já jednou budu mít čas, což jednou budu mít. To říkám ze vší vážnosti, no tak já si třeba i s těmito texty udělám zase něco svého, jo, to prostě nemusí člověk dělat hotové texty.

0: Z životní partnerky mého dnešního hosta, paní Ivy Kotrlé, se postupně stala uznávaná literární autorka a také matka 6 dětí. Po srpnové okupaci začala spolupracovat s Vatikánským rozhlasem. Publikovala samizdatově básnické sbírky, povídky i fejetony. A v roce 1989 obdržela cenu Egona Hostovského za knížku Pros Atény z hlíny. Spolu s manželem Zdeňkem podporuje a rediguje známou katolicky laděnou kulturní revue Akord. Ale jsme teprve na prahu té doby, v níž se charaktery lámaly i tříbily.
1: Jenom jednou jsem měl ve 72. na Dobříš, ano, ale to proto, že to pozvání, které mi došlo, jsem využil k tomu, že jsem tam opravdu veřejně vynadal Ivanu Skálovi, že on v takovým nešťastným referátu pro mladý literáty řekl, že jsou lidi ještě pořád jako mimo a píšou třeba román o Kristu a pošlou to do českého, slovenského spisovatele a tak, jo. Věděl jsem to podstatný, ano, že literatura není o tom, ano, aby přinášela jakýkoliv společenský zisk, protože ten společenský zisk je o něčem jiném, ano. Takže jsem to tam jim velmi otevřeně řekl a vím, že jsem pak nešel, měl nějaké posezení, radši jsem tam chodil po parku a slyšel jsem, jak se ta mladá generace, jo, taková ta, jak bych to řekl, pelcovská, nebo jak já nevím, jak ji nazvat, ano, tak jak prostě se tam baví a jak jim leze do zadku, ano, včetně toho. A byl jsem pak překvapený tím žáčkem, že za mnou došel, až se to rozjížděl z Dobříše autobusem, pochopitelně, tak si šel vedle mě sednout a říká mě, že jestli bychom se nějak nesešli nebo co. Já prostě jsem pochopil, že to je tak, jako že ten žáček pojede, já nepojedu, ano.
0: Jak vážně jste to myslel s tou literaturou? Jak silný ve vás byl ten literární hlas?
1: Já si myslím, že silný nebyl, protože pro mě to je to, co obdivuju na Durychovi, ano, třeba jak tomu vedu svý dcery, ano, že prostě zásadní hodnota, která je, není v tom, co člověk prosadí. Já říkám, dneska nikdo neocení hodnotu, kterou vám já říkám, že považuji za hodnotu. Vaše základní hodnota je vám už daná a to je, že jste, teď řeknu přehnaně té 18, řeknu, máš sice procvikaný uši, to ale já si cením, že jsi křesťanská pana. Já nemluvím o tom panenství a o tom, že bych se pletl do sexu. Já se dětem do sexu nepletu. Ale já jsem přesvědčený, že to je hodnota. To křesťanství žité je hodnota, protože mě umožňuje, že se dostanu dál. Kdyby mi někdo řekl, že skutečně nalezli Krista v rakvi nebo cokoliv, tak jdu od toho. Mě to nezajímá jako směr, jako jo, fanatik je ten, co zdvojnásobí svý úsilí, když zapomene svého cíle. Můj cíl není, ano, jiný, než prostě porvat se ze smrtí.
0: Jak jste se vlastně dostal k tomu samizdatu?
1: Přes ty známosti, zase říkám, nebyli to žádní vřelí přátelé, ale znali se dobře Rotrekla a Karel Pecka. Ano? A Karel Pecka mě jako Pražák, řekl bych tedy, taky není Pražák, je z jižních Čech, ale prostě žil v Praze, mě sedl do noty. A našel si člověk kontakty, katolické Brno a katolická Praha to souviselo. Ano? Já třeba můžu říct, že pro mě nejcennějším člověkem, ano, kterýho jsem kdy poznal jako z básníků, nebyl Brňák, to byl Mer. Jo, to totiž byl kněz, ale tak zvláštního ražení, že on jako kněz byl de facto světec. Jo, on měl maminku, možná, že kvůli mamince se stal knězem, ale to byl opravdu mariánský ctitel, jo, kdežto profesní básníci, katolíci, ano, to byli báječní lidé, já s k nám chodím, se doměli tak, že vždycky, aniž by se teda chtěli navzájem scházet, jednou za 14 dní, já už nevím, který myslím, čtvrtek, chodil pravidelně, protože já jsem měl to bzenecký výnos, vlastního víno, tak chodil Klement Bochořák, a pak myslím, v další týdnu v úterý přišel Zdeněk Rotrekl. Jo, a třeba, když byl Zdeněk Rotrekl 60. tak jsme udělali samizdatový sborník, to už jsem v roce 80, ale ten ještě žil, Klement Bochořák, tak se ho musel několik odpolední přemlouvat, aby mu věnoval básničku, kterou už měl teda napsanou. Já si do dneska, lidi to o mě ví, tam ti brněnčtí, já si dokonce myslím, já to nepřeháním, ale já si myslím, že je velmi vzácné, ano, když je literát normální. Ano, a dokonce to někdy odnáší na dětech. Nepřekvapuje mě, že třeba má Trefulka těžce psychicky poškozenou dceru, jo? To se u těch literátů stává. Jo? Já jsem vždycky chtěl mít zdraví děti a pokud možno, rozumíme si, jo? Prostě žít normální takový ten život, jak se říká, takový ten běžný. Ano? Nedovedu si představit, jak třeba, když mě řekl někdy, což žije, jo? Petr Kabe, že aspoň nic se mnou do Pardubic udělej mi nějaký tah, jo? Tak prostě mně připadalo, že nemůže je do Pardubic udělat tak, i když mě ta myšlenka část Kabešem bych to rád udělal, tak mě to prostě jako nesedělo, protože jsem říkal, dobře, mám ty děcka, Ano, a je tady úplně jiná situace, než jo, to je prostě pro jiný. Jsou ti, kteří si to můžou dovolit a ti, kteří ne. A ty lidi, co jsem znal, byli velmi spořádaní. Bochořák to nebyl vožralec, to byl, jo, a v Talenu byl i ten Rotekl, jo, to jsou lidi, Rotekl zvlášť, to, ten mě vyhovoval, ten stavět na chatě zeď, abych mu ji nechal vyměřit, jo, a postavit, jo, a prostě takový ty správný moravský zájmy, jo, mít prostě všechno.
2: A jaké bylo vaše zaměstnání?
1: No tak mé zaměstnání bylo takové, celkem bych řekl, od fochu. Já jsem měl na starosti zedníky, ano, tam, kde absolutně nikdo do ničeho nešel, proto jsem taky pak mohl dělat ty práva jako bez úlev. To bylo, říkal se tomu domovní správy nebo podnik, to bylo úplný dno té společnosti. Bylo to takový to zaměstnání, kde člověk měl trochu volna, ano, a mohl občas někomu pomoct, hlavně třeba pře ženu, ale byli různí, kde člověk viděl křesťaní, jo, tak jsem třeba, já jsem tam zaměstnával elektrikáře věřícího, taky scout vedl, dodnes ho vede a jeho bratra. Jo, byly ty řemesla a mně se to pak vyplatilo v chartě, kdy vlastně Praha pořád mluví o chartistech, jo, typu Patočky, ale mý známý by byl chartista, dodnes žijí parketář, byl chartista velice schopný strojní zámečník, jo, ale zámečník celkově, dva zedníci, jo, takže třeba mě takhle klidně přestavěli dům v začátku 80. let, jo, kdybych si vzal firmu, tak bych zhořel a zase jsem u nich měl jistotu a oni uměli, že to občanská výpomoc, že nebudeme vykládat. A ještě jsme se u té stavby krásně bavili, já neříkám jako, ale prostě jsme si rozuměli. Nebyl to nějaký, jo, fuškař, jak se říká. No a pak jsme dokonce, což mi nejvíc těšilo, dokázali se velmi dobře uživit, jo, že mě napadlo, ne, že by to bylo výdělečné, ale bylo to k slušnému uživení nebo k slušnému to, že jsme spravovali kostely. Odcházel jsem vědomně v 73. jednak to máte pravdu, taky kvůli studijním, protože jsem je neměl, tak jsem odcházel do Lachemy, kde mě bratr sehnal takovou chemickou práci, která ovšem, já jsem tam chodil do kotelny, já jsem chodil na voní. Bylo to výroba triacetinu, ale tam si člověk mohl jako vydělat peníze, když to na té domovní správě, to kdybych musel bych krást, jo.

0: Tak jeden z důvodů, proč jsem šel do Lachemy, protože jsem se bál vyšetřování, byl ten, že když jsem vystoupil na Dobříši, tak si mě zavolala STB k výslechu. Mělo to další ale důsledek, že nevím proč, abych to zase nevylíčil černě, no tak u té STB, já jsem jim řekl, že jsem, že končím jako práci, že dělám toho políra takového lepšího a oni jediný, co po mně pak chtěli, že chtěli, abych přišel na nějakou jinou schůzku, já říkám to a on říkal, ne, to je můj, úplně tak, jako říkal, to je můj kamarád a kdybyste jemu vyhověl, no tak mi došla obsílka na kriminálku a ten mi říkal, vy ale chodíte do těch bytů, nemohl byste si všimnout, víte, mi starožitnosti a tak a já říkám, nezlobte se, já tam končím. No, to byl jeden z důvodů, proč jsem do té Lachemy šel, protože jsem nechtěl mít žádný ty vazby, které by mě do něčeho, to si člověk musel vyřešit sám a udělat to předem.
1: Pak přišla charta a vy jste měl plno styku i s chartisty. Jak jste to řešil?
0: No tak my jsme to řešili velice otevřeně, že jsme šli, jakmile to začalo, že no tak dokonce jsme přišli přesně večer po prohlídce u Trefulku a u Dojeho, navštívili jsme oba, že no a šli jsme to podepsat, s Jirkou Kratochvíle jsme šli, jo. Bylo to po prohlídce a údes to byl úplně vzity kvůli dětem a ženě, jo, tak prostě říkali, dej to, nedělejte. Čili jsme to podepsali, až jsme si vybudovali styky v Praze a podepsali jsme to teda i s těma manželkama, jak jsme s tím Jirkou Kratochvílem chtěli zhruba ve stejné době. Mluvím teda o věcech, které byly podstatné, že jsme to chtěli podepsat hned, že jsme byli odmítnuti a jedno z odmítnutí bylo, že já jsem opravdu všechny ty chartisty na ty chartistické schůzky vozil do Prahy, seděl jsem tam, byl jsem brán, nikdo se mě neptal, jestli tam měl jsem důvěru, protože byla vybudovaná za ty roky. A já jsem zas musím říct, pevně si odhadl a za to jsem hrdý do dneška, ano, že v tom okruhu skoro bych řekl až 30 lidí, z kterých se pak vytvořil obsah, nebyl žádný práskač, protože všichni tyto lidi si připadali, že mají nějakou vnitřní hodnotu a oni by sami sebe tak neponížili.
1: Zmiňujete se o obsahu, jaká byla vůbec taková ta disidentská a samizdatová síť v Brně. Kolik tam bylo okruhů takový?
0: No tak byli, co já jsem se pohyboval, byly tři okruhy, ano. Byl ten okruh, který se mi zásadně nelíbil, ano, to byl okruh, bych řekl, Kuběnovský. Prostě tam byl guru Šafařík. Šafařík mě velmi vyhovoval, s ním je hned od začátku 70. let, nebo možná už nevím, v roce 69 se známil Bochořák, který ho dobře znal. Ten Šafařík to byl opravdu jako osobnost. Ano, a kolem něho byl takový okruh jeho obdivovatelů, plus obdivovatelů kulturních, jo, který nejlépe popsal velmi rozsáhle Kuběna v Paní na Duze a prostě to tam. Jo, to nebyl můj okruh, protože Kuběna byl člověk, který prostě to dal čist přátelům, nic víc. A to si ještě pořád bál, aby z toho něco nebylo. Ano, ale on měl jiné důvody k tomu. Pak byl okruh katolický, ano, tam byl nejcennější Zvěřina. A znovu bych řekl, že třeba nepřeháním, jo, třeba vtažení toho Rotteka do tohoto okruhu byl problém, že to byl vězeň z 50. let, který prakticky z toho okruhu bral jenom Honzu Trefulku. Jan Trefulka se zřejmě podle mě styděl za to, že on v té době, když byl pro nás, jak byl komunista, ten to seděl v lágru. Jo, čili Trefulka mu vycházel vstříc, taky o něm pěkně psal, jo, a ono být básníkem a mít přátel literárního kritika spadá k věci, takhle bych popsal jejich vztah, který je velmi pěkný dodnes, jo, jsem přesvědčený, že takhle umřou. Když to já jsem si bral svou pozici jinak, jo, já jsem to bral jako součást té své ideologie, že prostě i když jsme okupovaní, tak si prostě nenechám mluvit do rodiny, nenechám si mluvit, jak si vydělávám peníze, budu si je vydělávat tak, jak mně se to líbí a jde to. A za třetí nenechám si mluvit třeba literátami do své činnosti. Proto když začal obsah, tak jsme se domluvali, ale to se domluvalo, prosím vás, i v Brně, i v Praze, to je jedno možná, že to oni jezdili k nám do toho domku, co mám, jo, mluvím o té skutečnosti. A když se teda tak se rovnou jsem řekl, fajn, obsah bude měsíčník, kritický sborník bude čtvrtletník a já budu dělat ročník Moravsko, teda já, jako my budeme dělat ročník Moravské čítanky. Dobře, navíc v tom Brně není. Ale zase za všechny ty autory Moravské čítanky jsem si ručil tím, že kdyby volání k výslechu, neznač, že řeknou, že je to kotra, že řeknou, to je normální věc, to jsme dali do sborníku. A to všechno začalo vycházet od toho roku 81, se datuje tahle ta činnost, o které tedy bezpečně vím. Potom tam byli mladší lidi, byl tam nějaký dodneska nešťastný člověk, kytarista, který hrál, a ten byl ochotný vzít na sebe hosta. Ale to už jsem v roce 83. Tak jsem potom zhaněl peníze na hosta, protože ten host jsme začali dělat cyklostylovaný. To byla má veliká...
1: A vy jste teda skončil u té druhé skupiny. Jaká byla ta třetí? To byl právě ten...
0: No to je to, co mluvím, obsah. Ano. Obsah. To bylo to, co jsem považoval za nejperspektivnější, proto jsem byl rád a znovu vám říkám, pro mě byl hodnotnějším člověkem, tam ne kvůli Moravství, ale kvůli tomu, že tak jsem to cítil, ten Vaculík, než ten Havel. Havel mě připadal, to je městská vypěstovaná rostlina. Víš, toto to je naturální talent, který prostě tu češtinu umí. Ale zas musím musím říct, že jsem si vážil třeba Ivana Klímy, který byl praktik. To jsem na něm oceňoval. Jo? To byl přesně literát, jak já mám rád. Jo? Uměl se nad prachy, uměl domluvit věci, uměl perfektně cizí jazyky, uměl se domlouvat. Byl to velmi, bych řekl, oproti Ludvíkovi, který měl tu petlici, tak bych řekl, že takovým tím motorem, ano, nebo takovým tím pracovitým chlapem tam byl ten Ivan Klíma. Jo? I v tom obsahu, i ve všem, a když to tak možná nevypadá, jo? Na něho bych řekl velkou chválu, protože to byl člověk, na který byl spolehnutý.

0: Já jsem se považoval za dělníka vedle ženy, protože já jsem dělal ty samé zdaty, že jsem dělal, že jsem si koupil dobrý psací stroj a těch 10 kopií jsem udělal. Jo?
1: Čili vaše činnost byla v tom, že jste přímo dělal, to znamená ano. Rozmnožoval, ano. Že jo, přepisoval ano. A pak jste distribuoval.
0: Podstata je, že já jsem to třeba i rozdával, jo? Ale ne tak, jako zase to se žilo, dneska se to těžko, dneska furt totalita, ale opravdu třeba, když jste dal lékaři samý zdat, pokud jste ho znal, jo, jako obvodní lékař jste dal samý zdat, tak se zašklebila. Nebo já jsem měl jako drzo, že jsem to dával jedné učitelce, která mě učila děti nějak v druhé třídě obecně, že jsem si říkal, si to přečte, ona to brala až do momentu, kdy mi řekla, že manžel s manželovi se to nelíbí a že už to nemám dělat, jako ne kvůli našemu vztahu, ale že jako ten manžel cítil nějakou hrozbu a tak. Jo, ale mluvím o tom, že prostě samý zdat se dal dát i dárek, ono to bylo vyvázané a lidi to brali. Dokonce mě opravář aut si začal půjdat, přestal mě vracet. Jo. Dokonce si jako přijel, ale zase vám řeknu, rozhodně nestalo katolický samý zdat. Já jsem přispíval pod pseudonymem ještě do samizdatu, ano, tím stejným, co jsem měl v tom hostu do domu, což oni vystihli, čili mě zavolali už to s tím.
1: Jaký to roce, byl pseudonym?
0: No, nějaký Zdeněk Klement, jo. To jste jako Zdeněk Klement, to jsem používal, no a toto jsem napsal nějaký, oni se tehdy dělali ty fejetony. Já nevím, v roce 70 československý fejeton, tak tam jsem napsal nějaký dva fejetony a výsledek byl, že mě zavolali tedy jako k výslechu. No a já jsem jim tam řekl, že prostě jim nemůžu sloužit, že literát nejsem. No a to skončilo tím, že teda došlo, tak mi by řekl, jako pokusům o vás, bo to je jeden měsíc. A to prostě nemá smysl. Smysl bylo ten, že teda to dělali na manželku, tak já jsem měl svý kanály ven a všude, takže my jsme vyšli ve všech křesťanských časopisech o pronásledovaných, vyfocený. On se toho strl pořádný humbuk, jo, že jsem dával na ně neustále stížnosti. Oni mi pak jednou napsali, že mě zavřou za ty stížnosti, že pomlouvám členy. Tak já jsem napsal stížnost ministrovi a dal jsem kopii toho plukovníka z kraje. Jo, prostě choval jsem se atypicky a oni pořád nevěděli, kdo za mnou stojí, ale já jsem se choval tak atypicky, jo, že já jsem napsal klidně dopis Gustě Fučíkové, jak ona předsedkyně svazu žen může trpět, že tady jdou pomaci děti a primář se jí zastává, který komunista. Prostě dopisy na všechny strany, ta v životě neodpověděla. Ale podstatný bylo, že prostě to bylo nutné dělat jako pořádně a velkoplošně. A tím, že jsem vlastně seděl doma, ano, tak jsem měl na to čas. Jo? Čili já jsem si určil tedy, že každý den musí odcházet jeden dopis, kromě soboty a neděle. A ten každý den šel někam stížnostní dopis. Když jsem měl jít na výslech, tak jsem řekl, že jdu. A na poslední chvíli klidně jsem byl ochotný si neuhlásit slepý střevo. Ne, že bych se jich bál, ale bych dokázal, že nedojdu. Takže jsem šel ke svaté Aně, tam šíleli, jo, země a tak dále. A zase jsem dokázal, že se psalo, že jsem u svaté Ani, jo, jako víceméně skoro bych je provokoval. Ano? Nebo když mě poprvé chtěli zatnout, tak jsem utekl z tramvaje, tam jsem v Brně vyskakoval z takové plošiny a jsem utekal, mě honili. Pochopitelně mě nedohnali, protože jsem tam vyznal. Ale pak věděli, že teda půjdu asi za ženou, protože jsem za ní chodil, to jsem s ním mluvil jen telefonem, no tak mě pak čapli u toho telefonu, zase oni měli dost lidí, jo, a zase neměli uniknout do podzemí.
1: Došlo k soudu?
0: Jistě, k soudu došlo a nejkrásnější na tom bylo, že ten advokát pracoval, jo, já navíc ještě oni dělali opravdu ležerně ty věci, ti estébáci, takže já jsem si zjistil toho vyšetřovatele, jo, nějaký veselý, jo, já jsem o něj věděl všechno, dal jsem mu to najevo. Toho kapitána, kterého jsem dal nešťastný, protože ten mě tam chtěl dát opravdu pár facet, že jako on mě tam ho nechal, jakoby odešel, že mě ho nechá hlídat v těch bohunicích. A jak jsem viděl, že ke mně přistupuje, jo, tak prostě jsem si říkal, ona je to pravda, a říkám, musím jít čurat. Nezlobte se, já musím na malou stranu. Já on teď nevěděl, bylo mu asi blbý lísknout chlapa, který chce čurat, nebo abych se tam... Tak šel se mnou na záchod a když jsme se vraceli, došli a říkám, já musím zas čurat, což byla pravda, on když je člověk v takovém stresu, tak se mají na ten... Takže on šel se mnou, čtyřikrát se mnou prošel na záchod a mezi tím ten se vrátil, jo? Ten pochopil, že to nebude, ale že bych tam dostal facku, když jsem odmítl vypovídat nebo něco, to ne. Ale já jsem mu dal vyloženě najevo, jo? Že vím, jak jeho chlapec do které třídy chodí, ne, že bych ho zastrašoval, ale bylo nutné ho zbavit anonymity.

0: Způsob, jakým dováděl můj dnešní host Zdeněk Kotrlý své vyšetřovatele a prokurátory k zuřivé bezmocnosti, má rozměr velké satiry. Už značně otupená kosa komunistických úřadů padla tentokrát na kámen, nebo spíš na směsici odporu, chytrosti i provokace. Zkrátka na svobodného občana, který se zastrašit jednoduše nedá.
1: Měl jsem zkušenost, takže jsem využil toho, že jsem nebyl ve vazbě. Zjistil jsem si, čeho žije nějaký Jaroslav Obdržálek. No, takže když on měl hodinu a půl projekt, který táhl na to, jak široce teda pomlouvám a vlastně mluvil proti mně, že já jsem ten, který rozmnožuje a tady ten druhý idiot to zase vozí do zahraničí, čili jsme jasná dvojka, která prostě tady poškozuje ty zájmy, jak hluboce škodíme socialismu. No a protože jsem předtím nevypoval, viděl jsem, že tam hlavně sedí ti STBáci, jako aby se naučili, jak to tak má být, jo, jako vše ve slušnosti, jakoby. No a taky jsem viděl, že ti dva přísedící jsou takový strejci, kteří se tam víceméně nudili při té řeči. Tak jsem si řekl, oni mě tady nesežerou, když to obživnu. Takže jsem vstal a řekl jsem, že si myslím, že stejně jako já poškozuju socialismus, že to jako neumím posoudit. Že vlastně jsem obyčejný dělník, nemám na to žádný vzdělání, abych jim jako mohl říct, v čem teda to je, protože takhle se neumím bránit, ale že umím posoudit, že když někdo dělá z kradených prasat klobásky a bere na to neprověřenou veterinářem zvěřinu a ten inženýr Vladimír Menší, že tady s panem doktorem Obdržálkem toto dělají ve Zlechově a dělají to už, jak já vím, 3,5 roku, je to veřejný tajemství, tak já si myslím, že veřejný tajemství mají odhalovat a že prostě toto považuji taky za útok proti socialismu. A to jsem viděl, že ty klobásky teda všechno obživí, což obživili, jo, takže ten soudce, což byl mladý chlap, vím, že tam dodneska sedí nějaký klas, jo, ten prostě byl víceméně pobaven, jo, tak jako mu to bylo, viděl jsem to na očích, jo, že ty klobásky teda se mu líbí, že tady ta starší generace dostává podržce. No a ten zbrunátně, jo, a ten vlastně nevěděl, co má říct. On opravdu nevěděl, co má říct. Jo, a já jsem si sedl, tam bylo chvíli mlčení a ten se teď hrabal v papírech a vstal teda, takže vypadalo, že něco řekne. Tak jsem si ho nevzal pod ruku a ten soudce mě ho zasedal. A já jsem pak, to jsem si připravil velmi jako teda odborně, protože jsem si našel ten paragraf, všechno, jak to bylo. A teď jsem řekl, jestli ten Hodonín je na území České socialistické republiky. Jo. A to už se tomu soudci nelíbilo, to už měl co od toho a říkal, no já, pokud vy nejste normální, tak já si myslím, že ano, bez pochyby. No a teď já jsem řekl, ale je zde ustanovení, který platí od roku 1883 a teď jsem mu vyjmenoval všechny ty následné paragrafy. A podstata je, že já opravdu mám nárok, aby se zde mluvilo česky. Zvláště když je to obžalova a vy si jako soudce uvědomte, kolikrát tam bylo řečeno to rozšiřování samizdatu a já nevím, co je to samizdat a tady vám dávám dobrozdání z lexikonu, to mě pomohla sestra, která byla na té fakultě, jenom mě řekla, za kým mám jít. To není v lexikonu, tady máte výrok Československé akademie věd, to není v názvosloví češtiny, čili vy zde nedodržujete tento zákon, já ho považuji za tak podstatný, protože jsem tam měl advokáta, který mě nehájil, jo? Říkám, já ho považuji za tak podstatný, že žádám, aby mě pan prokurátor vysvětlil vůbec, co jsem teda spáchal. Tím protisocialistickým tím. Já se s tomu hlásím, tomu rozšiřování samizdatu, ale vlastně nevím, co to znamená právně. A není to český slovo, tak mi to vysvětlete, co to právně znamená ten samizdat. No a na tomto jsem to otočil, protože ten zase s touto, to už jsem mu zase viděl, že se mu trošku zamlouvá, tak se na ně obrátil a říkám jako soudru prokurátore, jste schopen zodpovědět tento dotaz, který považuji jako za konsekventní, jak takhle to jako mu naznačil. No a ten řekl, že žádá o přerušení toho líčení, že? A to bylo na jaře 84, pak nastoupil Gorbačev, že? Takže oni si dali na čas, jo? A další líčení bylo až v září.

0: Nebezpečný samizdatový podvraceč republiky nakonec vyvázel s podmíněným dvouletým trestem. Dokonce vlády jeho stíhatelů už zbývalo pár let, pouhé měsíce. Zdeněk Kotrlý pak načas vstoupil i do velké politiky. Byl ve vedení celorepublikového občanského fóra a stal se nakrátko i poslancem. Ale jeho za všech okolností otevřená nátura se s politikou příliš nesnáší. Tento Čech moravského rodu mluví řečí až příliš jasnou.
1: Mně to moravanství, ano, připadá, ano, za prvý, že to je trochu obskurní, ano, z jednoduchého důvodu, že prostě ta Morava měla své jakési dějiny, to nepopřu, ale podstata je, že ten Moravan chtěli souznit, tak musel souznit s Prahou, to je Palacký, a nebo z Vídní. Jo, což až byli třeba moravští Židi, že to si můžeme na všechny, já třeba jsem 20 let kamarádě se Šafaříkem a vím, co jak on byl z toho nešťastný, že tam se narodil ten Husl v tom Postihu. Já jsem mu jednou napsal nějaký text, kde jsem mu teda řekl, že nikdo neví, že se tam narodil on a že se tam narodil Edmund, jako to se ví. Jo? Prostě mluvím o tom, že teda ti Moraváci inklinovali vždycky k těm velkým městům, ano, a myslím, že to byla výhoda, že Brno bylo sice hlavní město, a že tam byla vždycky Olomouc, pak Ostrava, jo, že prostě to nebylo na škodu. Jo, třeba Bezruč nakonec v tom Brně skončil, já neříkám, že to Brno nemělo spádovou oblast kulturní, ale jsem přesvědčený, že moravanství směřuje k tomu, že to není zapšklý provincionalismus, jo, že prostě ti Moravané umí vyrazit do světa, že to prostě se tak děje. A já třeba můžu říct za teď tu 12letou zkušenost, jako jsem trvalý Pražák, ano, že prostě tady si člověk může nechat svůj dikci a svý brněnství a žádný Pražák ho neuráží, aspoň já jsem se s tím nesetkal. Jo? Není to něco, že jako Češi neuráží Slováky víceméně, což je dobrý pozitivní rys, že prostě ty Slováky berou i teď, jako jim nevadí slovenština, ano, a věřím tomu, že to Brno ubíjí. Jo? Mě třeba jednou, protože u nás spával, jednou řekl Petr Kabe, že se nediví, že každý pořádný básník Brně musí skončit sebevraždou, jo, a teď tam jmenoval různě a ono i tady v tom samizdatu byli za sebevraždění mladí básníci v Brně, že, ale mluvme o tom, že teda nevidím to Brno, ano, pod tlakem toho, že prostě Těsnohlídek se zastřelil kvůli Brnu, ten se zastřelil kvůli jiným a psychickým věcem, ano, ale zas na druhou stranu musím říct, že třeba za to, že Trefulka, tak bych bojoval za moravanství, je dneska ještě míň hodnocen v Brně jako Uhde, který je v Brně jako dost nebrán. Jo? Prostě ho neberou. Jo? Jakmile udělal tu kariéru v Praze, tak teďka pro Brňáky skoro, jako by se řeklo, skončil tam pro tu jako brněnskou takovou skupinu. Že? Ale ten problém, který je, tak to říkám úplně otevřeně, držme se toho, že moravanství má své hodnoty, ano, ale není to hodnota politická. A to jsem o tom přesvědčený od roku 90, že úplně stejně, jako kdyby mě někdo vykládal, že křesťanství má mít svou konfesijní stranu, tak je to hovadina. A stejně tak moravská nacionalistická strana, to je, já to řeknu narovno, průser. Jo? Jo, mluvím, že to Brno zatěžuje ty místní lidi, ti lidi se nechají nesmírně blbě zatížit, což je případ toho Honzy Trefulky, dělají tam poskoky v domě umění, celý život stráví v Brně, ale to Brno pro ně přínosem není. Ano? A oni se potom stanou velcí brněnští mrtví, až budou mrtví. Prostě se nikdy nevzal ohled na tom, kdo co dělal v minulém režimu. Jo? Tento režim, jo, když to řeknu, je natolik otevřený, že jasně říká, když jsi spokojený, spolehlivý občan a držíš hubu, tak dostaneš vysoký důchod. Když se nezapojil z tehdy nebo dnes, tak tě prostě vyškrábneme oči a ty to poznáš. Na stáří rozhodně. Jo, mluvím o tom, že žijeme ve světě, který považuju za stejně tvrdý, jako byl předchozí. Jo, prostě tady žádné ideály, ano, dělat si, že prostě český národ změnil mentalitu nebo cokoliv. Jo, to prostě neexistuje.
0: Životní příběh z dob nesvobody si můžete, milí posluchači, vyslechnout i v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
2: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a paměti národa.
3: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
2: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Teoretička a historička umění a profesorka klasické archeologie Růžena Vacková psala také divadelní kritiky a působila jako pedagožka. Ale především to byla statečná žena.
5: Narodila se roku 1901. Už odmala se zajímala o umění a historii, proto se rozhodla vystudovat archeologii a dějiny umění, estetiky a divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1946 byla jmenována profesorkou.
4: Její život byl poznamenán odporem proti totalitním režimům, nejprve nacistickému, pak komunistickému. Za druhé světové války se zapojila do odboje. Nacisté ji zatkli při přenášení tajné vysílačky. Během věznění se rozhodla přijmout křesťanskou víru. Ani po komunistickém převratu se její postavení nezlepšilo. V roce 1948 podpořila prezidenta Beneše při pochodu studentů na hrad, čímž na sebe strhla pozornost komunistických špiček. Otevřeně také protestovala proti vylučování studentů z univerzit.
5: Vše dospělo tak daleko, že jí byla roku 1950 zakázána profesorská činnost. Růžena Vacková ale na nějaké zákazy nebrala zřetel a přednášela dál. Komunistickému režimu také vadila její víra a angažovanost v katolických kroužcích. Kvůli porušení zákazu přednášet byla v roce 1952 zatčena a vyšetřována kvůli podezření z vyzvědačství. Ve zmanipulovaném procesu byla odsouzena na 22 let vězení za vyzvědačství a velezradu.
4: Růžena Vacková ale byla velice silná žena a ani nepřízeň osudu ji nedokázala zlomit. Ve vězení nakonec strávila celkem 16 let. Přednášela spoluvězňům o umění a hodně četla. Její přednášky z vězení dokonce vyšly později knižně, a to díky vězenkyni Dagmar Skálové, která měla po vážném úrazu páteře utrpěném při výslechu dovoleno nosit bederní pás. Právě do něj schovávala tušku a zápisník, věci, které mohli mít vězni u sebe, pouze když psali dopisy rodinám.
5: Vacková byla propuštěna na svobodu až v roce 1967. Do té doby totiž vytrvale odmítala amnestii, protože by pro ní byla formou přiznání. Na svobodě se znovu nadšeně vrhla do práce. Napsala dílo Věda o slohu, které ale vyšlo až po revoluci. Byla aktivní i v politické oblasti. Stala se členkou klubu bývalých politických vězňů K231 a později podepsala chartu 77. Pádu komunistického režimu, proti kterému tolik bojovala, se Růžena Vacková už nedočkala. Zemřela roku 1982 na mozkovou mrtvici. Její úsilí ale bylo odměněno o 10 let později, kdy jí tehdejší prezident Václav Havel udělil in memoriam řád T.G. Masaryka.
6: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
6: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
7: Dobré ráno, 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
7: A Americký prezident Trump po zrušeném jednání s Íránem vzkázal, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Polský prezident Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice. A do Česka dorazily tropické teploty. Je sobota, 20. června, tady je ranní vysílání Plusu a zprávy s Ondřejem Látalem. Americký prezident Donald Trump vzkázal Íránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Íránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
8: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Íránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému

0: 2022. Sibiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybinicích anebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Lidé můžou navštívit 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi anebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. A bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, je zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i bouřky a teploty 31 až 36 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 27 a vát má slabý vítr z jižních směrů. To byly zprávy, posloucháte ranní vysílání Plusu a začíná repríza Interview Plus.
4: Fotbaloví fanoušci se trápí nad neslavnou remízou českého týmu s Jihoafrickou republikou na fotbalovém mistrovství světa. Šampionát ale není spojen pouze s výkony na trávníku. Mnozí se ptají, jak vysoko mohou vystoupat ceny vstupenek, kdo na mistrovství nejvíc vydělá a co politika. Využije Donald Trump americké pořadatelství, aby si přihrál politické body. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je Jaroslav Borovička, profesor ekonomie na New York University ve Spojených státech. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pane Borovičko, jste fotbalový fanoušek. Viděl jste včerejší zápas Česka s Jihoafrickou republikou?
6: Viděl jsem zápas a samozřejmě asi jako jakéhokoliv jiného českého fanouška mě příliš nenatchnul.
4: Já jsem četl jeden britský komentář, který říkal, že Češi hráli dětskou kopanou, čili ono to má i takový národní aspekt. Znepokojuje vás to?
6: A uvidíme, jak to celé dopadne. Samozřejmě ten šampionát je koncipovaný tak, že ještě šance na postup do dalších bojů neumřela, takže se musíme těšit na další zápas.
4: Čeho si na letošním šampionátu všímáte jako ekonom? Jsou to například vstupenky, jejich cena, která se leckdy dostala až k desítkám tisíc dolarů?
6: Určitě. Já si myslím, že celý ten šampionát by se dal charakterizovat jako taková amerikanizace toho evropského fotbalu. Ten šampionát probíhá na obrovských, krásných stadionech, které ale samozřejmě nejsou původně vybudované pro ten evropský fotbal. Jsou to stadiony na americký fotbal s těmi kapacitami od těch 60 do 80 tisíc diváků, takže to je samozřejmě nádhera se na takovém stadionu octnout. Ale dalším aspektem jsou samozřejmě ty velmi drahé vstupenky. To je něco, co je pro Ameriku taky velmi typické. Vstupenky na profesionální sporty jsou v Americe velmi drahé díky vysoké kupní síle amerického obyvatelstva, zvláště té vyšší střední třídy. Ale můžeme se podívat i na další věci. Reklamní přestávky, které jsou vydávané za občerstvovací pauzy. To je něco, co ten fotbal v Americe se dlouho snažil prosadit. Teď se to konečně podařilo zamaskovat pomocí těch přestávek na občerstvení. Ale jsou to i technologické změny, jako třeba kamery na rozhodčí. Takže všechno to zapadá do toho, jak vypadá profesionální sport v Americe a to se teď projevuje i na tom mistrovství.
4: Kolik se platí za vstupenky, určuje údajně takzvaná dynamická cenotvorba. Ceny stoupají podle toho, jaký je o zápas zájem, což jsou, jak jsme řekli, až 10 000 dolarů. Znamená to podle vás, že fotbal na šampionátu ve Spojených státech už není ten tradiční lidový sport, že se amerikanizoval v tom smyslu, že dokáže prostě dostat z lidí spoustu peněz?
6: Tak ten fotbal...

0: Fotbal je v Americe stále daleko za těmi ostatními profesionálními sporty, kterým vévodí americký fotbal, basketbal, baseball a s odstupem také hokej, ale je také stále také zaostává i za některými univerzitními sporty v popularitě, třeba za univerzitním basketbalem nebo za univerzitním fotbalem. Takže přestože do americké ligy, do té MLS, do té Major League Soccer přišel například Lionel Messi, což zvýšilo atraktivitu, tak se stále ten sport pohybuje komerčně za těmi největšími sporty. Je velmi oblíbený mezi menšinami a mezi imigranty, zejména z Latinské Ameriky, ale ta cesta bude ještě velmi dlouhá.
1: Opravte mě, jestli se mýlím. V lednu letošního roku podle průzkumu ve Spojených státech se stala kopaná třetím nejpopulárnějším sportem po americkém fotbalu, jak jste řekl, po basketbalu, ale předstihl v popularitě baseball. Co je podle vás, a vy už jste zmínil některé možné důvody, příčinou té vzrůstající popularity kopané?
0: Tak kopaná, to byl ten evropský fotbal, získává velkou popularitu, zejména jako rekreační sport. Hraje se na školách, je to velmi oblíbená záležitost a to také mezi dívkami. To je třeba moje dvě dcery hrají obě fotbal na základní škole a velmi je to baví. Takže v tomto směru se ten fotbal rozšiřuje, rozšiřuje se fanouškovská základna ale ta komercionalizace stále ještě zaostává. Takže třeba ty stadiony pro tu kopanou jsou stále daleko menší než ty stadiony pro americký fotbal, kde třeba tým v kopané nebo v evropském fotbalu sdílí ten stadion s týmem na americký fotbal, tak většinou se hraje se sníženou kapacitou, protože ten stadion se nenaplní. Takže v tomto hledisku bude ta cesta ještě chvíli trvat.
1: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste řekl, že vaše dvě dcery si oblíbily kopanou fotbal. Proč si fotbal vybrali?
0: Vybrali si ho proto, že mezi dívkami, jak jsem zmínil, je to něco, co v Americe skutečně letí. Je to záležitost, je to sport, který se propaguje a zaujalo je to a proto si ho také vybrali. A ten fotbal nebo ta kopaná je také něco, co jejich škola velmi aktivně propaguje a také v tom dosahuje řady úspěchů.
1: Na té hře tedy musí být něco opravdu pozitivního, když říkáte, že jejich škola tento sport propaguje. Ještě mě napadlo, že fotbal bývá považován za převážně mužský sport. Vy říkáte, že dívčí fotbal nebo ženský fotbal letí, tak to jsou hned dvě věci, které člověka zatahají za uši z těch realit ve Spojených státech.
0: Tak určitě vidíme, že třeba na té národní úrovni ten americký ženský národní tým je mnohem úspěšnější než ten americký mužský národní tým. To s tím také souvisí. A ten fotbal je také něco, co ty dívky mohou dobře hrát. A v Česku je to třeba spíše stále okrajová záležitost, ale v té Americe je ten zájem mezi dívkami a chlapci poměrně vyrovnaný.
1: Čili tam nemá nesplně tu představu toho maskulinního sportu, toho klukovského, chlapského?
0: Ne, rozhodně ne a já osobně v tom nevidím a já osobně nevidím důvod, proč by to měl být mužský sport.
1: Já se ještě vrátím na šampionát. Ten letošní hostí netypicky hned tři pořadatelské země. Spojené státy, Mexiko a Kanada. Kvůli tomu, že letošní mistrovství světa hostí týmy 48 zemí, o mnoho víc než v minulosti, je za těmi superlativy ve velikosti tedy ekonomická logika?
0: Z hlediska toho pořádání ve Spojených státech určitě je. A jedním z důvodů je, že Spojené státy prostě ty stadiony mají hotové, nemusí se nic stavět, takže se ušetří obrovské kapitálové výdaje, které by byly nutné pro tak obrovský turnaj někde jinde. A jediné, co se musí udělat, je, že se musí vyměnit ten umělý povrch za přirozený trávník, takže to se všechno udělalo a ten přirozený trávník je se prostě položil. A druhá věc je, že Američané jsou zvyklí na ty drahé vstupenky, takže FIFA mohla samozřejmě ty ceny vstupenek nasadit mnohem výše než na předchozích šampionátech, což je samozřejmě ziskové. A konečně také stejně jako v jiných případech se FIFA společně s těmi stadiony a s těmi organizátory na těch stadionech snaží přenést co největší část nákladů na státy a města, což se v Americe těm městům a státům nelíbí, takže se tomu snaží všemožně bránit a také přenést své náklady na fanoušky a na jiné. Takže například v New Yorku je takovým tím pomyslným číslem, které vyniká to, že vstupenka, nebo že lístek na vlak, což je prakticky jediný způsob, jak se můžete dostat na ten stadion v New Yorku, stojí $150 zpáteční jízdenka, přestože je to cesta vlastně 10 kilometrů a normálně ten lístek stojí $12 nebo $13.
1: Jak FIFA argumentuje, když státy nebo města nechtějí tolik vynakládat na ten šampionát? Říká jim, že třeba budou víc vidět? Nebo co je tím argumentem?
0: Tak samozřejmě FIFA, a to je klasická ekonomická situace, funguje jako monopol. Tak monopol, který má velkou globální sílu, a o to pořadatelství mezi zeměmi je velký zájem a samozřejmě v okamžiku, kdy získáváte to pořadatelství, tak cesta k tomu vlastnímu šampionátu je ještě velmi dlouhá, protože to pořadatelství je udělené mnoho let dopředu a spousta těch detailů se potom vyjednává až v průběhu těch dalších let, kdy už ale každý ví, že není cesta zpět, už nelze ten šampionát odvolat, takže pak už záleží skutečně na té vyjednávací pozici, kdo vlastně nakonec co zaplatí.
1: V Česku se po nedávném skandálu na stadionu Pražské Slavie vedou debaty o bezpečnosti a dodržování pravidel na fotbalových utkáních. Mluvilo se o tom též před mistrovstvím i ve Spojených státech?
0: Mluvilo, ale v Americe obecně je ta disciplína těch diváků mnohem vyšší než v některých situacích v Evropě. Je to také proto, že policie prostě neváhá zakročit v případě, že by došlo k nějakým excesům nebo přestupkům. Takže z toho hlediska se ti fanoušci také chovají obvykle disciplinovaněji. A samozřejmě v současné situaci zahraniční fanoušci, kteří přijíždějí do Ameriky, si jsou také vědomí té současné situace v USA, kde ty současné úřady se k návštěvníkům a k cizincům chovají jinak než dříve, chovají se přísněji a i to si myslím je důvodem, proč se není v tomto směru čeho obávat.
1: A vy jste už na to narazil. Mimo šampionát má už kopaná, tedy ten evropský fotbal, nebo jak to říct, má už nějakou fanouškovskou stálou bázi ve Spojených státech? Vy jste říkal, že ti fanoušci kopané jsou disciplinovanější. Když to srovnáte s evropskými, tak existují?
0: Existují určitě ano a určitě největší fanouškovskou základnu v současné době má klub Inter Miami, kde hraje Lionel Messi a další známí hráči, vlastní nebo spoluvlastní David Beckham. Takže ti dokázali v tom Miami vybudovat silnou fanouškovskou základnu, ale je důležité zdůraznit, že fanouškovství v tom sportu a ve Spojených státech funguje trošku jinak než třeba v Evropě nebo v České republice, když jdeme na fotbal, kde člověk se je připravený na takový ten kotel těch skutečně skalních fanoušků, kteří potom často vedou to fandění. V Americe se fandí obvykle velmi volněji a lidé berou to sportovní utkání spíš jako takový společenský zážitek, jdou se tam pobavit a popovídat si a přitom sledují to sportovní utkání a skutečně se fandí jenom v těch nejvypjatějších okamžicích, ale jinak je to více společenská akce.
1: No a když srovnáme tyhle dva druhy fotbalového fandění, řekněme ten český a ten ve Spojených státech, tak který vás jako návštěvníka baví víc nebo vaše dcery?
0: Já musím říct, že když jdete třeba na hokej, na NHL, tak je pravda, že na spoustě těch utkání a v průběhu třeba té sezóny, kdy se ještě nehraje playoff, tak často se může vyskytnout velmi vlažná atmosféra, kdy ty diváci neúplně aktivně fandí a sice se hraje kvalitní hokej se super hráči, ale ta atmosféra tam často nebývá zase až tak nebo bývá mnohem klidnější. Takže z toho hlediska by si ta sezóna v průběhu roku zasloužila v řadě případů větší a aktivnější fandění, ale souvisí to také prostě s tím, že těch zápasů v průběhu toho roku je obrovské množství. NHL má 82 zápasů v základní části a teprve poté se hraje ta playoff, takže samozřejmě fandit na každém takovém zápase velmi aktivně je složité. A druhá věc je, že samozřejmě v posledních desetiletích se ty vstupenky dost zásadně zdražily, takže na některé ty sporty není úplně levné se dostat, takže potom ta zábava je dostupná jenom těm, kteří skutečně můžou ty vstupenky zaplatit, což je nějaká ta vyšší střední třída, která potom už nutně tam nejde se bavit tím způsobem, jako se baví ti skalní fanoušci v tom kotli.
1: Kdybychom srovnali mediální pozornost, dala by se sledovanost nebo popularita šampionátu ve Spojených státech srovnat třeba s tím, jak je populární Super Bowl, tedy finálové playoff v americkém fotbalu?
0: Já si myslím, že zatím ne, alespoň ne v téhleté základní části. Sice ty stadiony jsou plné, nebo skoro plné, ale když se podíváte třeba na odezvu v novinách, tak se sice o tom šampionátu píše, ale je spousta důležitějších věcí, které se ve Spojených státech řeší. Před týdnem to bylo finále NBA, takže já žiju v New Yorku, takže samozřejmě vítězství Knicks bylo mnohem mediálně sledovanější než cokoliv, co se dělo na šampionátu ve fotbale. A samozřejmě Amerika řeší má v současné době řadu dalších politických věcí, co se týče dohody s Íránem, co se týče oslav a narozenin prezidenta Trumpa. Blíží se 4. července 250. výročí založení Spojených států a všechny tyhle ty věci mají větší mediální pozornost než ten fotbal samotný. Ale samozřejmě tím, jak se potom dostaneme do toho playoff a ty zápasy začnou být atraktivnější, tak potom si myslím, že i ta mediální sledovanost se zvýší.
1: Když jsme u té mediální sledovanosti, prvně svůj manšaft postavilo například Curaçao, pomáhá menším zemím ta jejich účast na šampionátu ekonomicky tím, že o sobě dají vědět, udělají si tím reklamu podle vás?
0: To je otázka, kterou asi nedokážu dobře zodpovědět. Samozřejmě ta viditelnost v tom momentu toho utkání tam je, ale jak dlouhodobě tohle skutečně dokáže těm zemím prospívat a to nedokážu říct. Osobně si myslím, že to je spíše okrajová záležitost. Zmíní se ta země na tom šampionátu, ale následně, co se skutečně v té zemi děje, zase s tím šampionátem až tak moc nesouvisí.
1: Vy jste zmínil nedávné narozeniny amerického prezidenta. Fotbalová federace FIFA učinila několik neobyčejně vstřícných gest právě vůči Donaldu Trumpovi. Prezident FIFA Infantino si Trumpa předchází. Pohár kapitánovi vítězného týmu by měli ti dva předat společně. Přinese to podle vás Trumpovi nebo republikánům politické body?
0: Na vnitropolitické scéně si myslím, že tohle to až tak podstatné nebude, protože ty Spojené státy, jak už jsem zmínil, řeší mnoho důležitějších vnitropolitických věcí. Na prvním místě teď rozhodně stojí to vyjednávání dohody s Íránem a také v současné době primárky, které předcházejí blížícím se volbám na podzim do kongresu. Takže všechny tyhle ty věci jsou důležitější. A samozřejmě pro Donalda Trumpa samotného jako pro jeho osobu a je ta viditelnost důležitá. Víme dobře, že on si v tom libuje a chce být tímto způsobem viditelný, ale a že by tímto způsobem dokázal nějak otočit tu soustavně klesající popularitu, která souvisí se zvýšenou inflací, souvisí s tou neslavnou válkou v Iránu. To si nemyslím. Myslím, že tohle to dokáže pomoci Americe svým způsobem na té zahraničně politické scéně, protože za poslední rok Spojené státy určitě utrpěly a z hlediska toho, jak Spojené státy vnímá ten zbytek světa, zejména běžní lidé ve světě. Takže pro Ameriku je důležité, aby ten šampionát proběhl úspěšně, aby si ta Amerika zlepšila trošku tu svou reputaci jako země, kde návštěvníci jsou vítaní, protože i když se podíváme třeba na čísla ohledně návštěvnosti Spojených států, tak návštěvy v Spojených státech ze zahraničí za poslední rok poklesly zhruba někde o 5-10%, což je poměrně vysoké číslo. A prostě ti turisté chybí svým způsobem. A je to něco, na čem ta Amerika chce pracovat, aby svým způsobem zlepšila tu svou reputaci.
1: Ještě k té pořadatelské organizaci FIFA. Nevadí Donaldu Trumpovi nebo jeho stoupencům, že to je organizace, která přece jen není dvakrát imunní vůči korupci?
0: Tak když se podíváme na to, jak americká administrativa postupovala za poslední rok, tak americká administrativa dala poměrně jasně najevo, že korupce není něco, co by jí primárně vadilo. Americká administrativa v posledním roce například změkčila antikorupční zákony, co se týče korupčního jednání amerických firm v zahraničí, kde víceméně začala takové jednání více tolerovat. A samozřejmě, když se podíváme na to, jakým způsobem se chovají ti členové administrativy, tak to je často na hranici nebo i za hranicí toho, co bychom považovali za etické jednání.
1: Hostem Interview Plus je ekonom Jaroslav Borovička. A teď mě zajímá váš dojem fotbalu, a teď myslím tedy kopanou. Dlouhodobě dominují země takzvaného globálního jihu, jak se někdy říká. Hráči jako Maradona, Pelé nebo Messi se ve své době stali globálními hvězdami a pomohli získat respekt zemím jako Argentina nebo Brazílie. Konečně můžeme se bavit o Ekvádoru nebo Uruguayi na současném šampionátu. Platí podle vás ještě, že to je o sport, že jde o sport globálního jihu?
0: Tak, když se podíváme na to, jaké země jsou v poslední době v tom fotbalu úspěšné, tak ten fotbal se skutečně zásadně internacionalizoval a zglobálnil. To znamená, často dnes uspějí země, které jsou z východní Asie, země jako Japonsko nebo Jižní Korea, a snaží se prosadit země z Perského zálivu tím, že financují ten fotbal skutečně velmi agresivně a stále se snaží prosadit do toho globálního fotbalu také Afrika, která má velmi mnoho individualit, ale když se potom podíváme, jak vypadají ta mistrovství světa, to se opakuje každé 4 roky a třeba to letos bude konečně výjimka, tak ty africké země, přestože mají mnoho těch individuálních a skvělých hráčů, tak poté, co postaví ten tým, tak ty týmy potom nehrají tak organizovaně, aby se na to mistrovství světa prosadili. Nicméně se snaží. Maroko je takovým příkladem z toho posledního mistrovství, taková první vlaštovka. Takže si myslím, že ten fotbal skutečně zglobálněl a je to vidět i na to mistrovství světa. Samozřejmě tím, jak jsme zvětšili ten počet účastníků na to mistrovství světa, tak bohužel v té základní části, v té skupinové části vidíme mnoho zápasů, které nejsou až tak příliš atraktivní asi, protože tam hraje spousta zemí, které by se tam jinak nedostaly, ale to je právě, to je součástí strategie FIFA, jak také rozšířit ten fotbal do dalších zemí a více na něm vydělat.
1: Jeden z faktorů, který zvyšuje úroveň evropského fotbalu, je imigrace, protože mnoho hráčů pochází z přistěhovaleckých rodin. Příkladem může být francouzský národní tým. Spojené státy jsou zemí přistěhovalců. Nestane se tedy ten klasický fotbal sportem těch amerických přistěhovalců, imigrantů?
0: Tak fotbal, ten evropský fotbal je v současné době určitě mnohem populárnější mezi těmi menšinami, než mezi tím domácím obyvatelstvem. A postupně se to mění a jakým způsobem to bude dále postupovat, uvidíme. A určitě ta americká MLS nechce, aby nastala situace po roce 1994, kdy ten šampionát se v Americe také konal a ti lidé, kteří za tím fotbalem v Americe stojí, vkládali velké naděje do toho, že se skutečně podaří vybudovat další profesionální sport na takové úrovni a s takovou popularitou, jako je třeba ten basketbal, což se nepodařilo. Takže teď jsou ty naděje, doufejme, větší, ale uvidíme, jak to celé dopadne.
1: A ještě krátce nakonec, když mluvíme o přistěhovalcích, jak se s návštěvníky šampionátu vyrovnávají americké imigrační úřady, které za současné vlády Donalda Trumpa jednají někdy velmi nevybíravě?
0: Tak je pravda, že v tom posledním roce to jednání amerických úřadů, Department of Homeland Security a té imigrační části těch úřadů bylo velmi přísné a často záměrně velmi přísné, aby ukázali tu svoji sílu. Ale poté, co se projevily ty negativní aspekty celého tohohle chování, tak v posledních měsících určitě ta americká administrativa zapracovala na tom, aby sice ty úřady postupovaly přísně, ale aby už nedocházelo k takovým excesům. Takže samozřejmě kdokoliv, kdo z Evropy nebo z České republiky do těch Spojených států se chystá, tak musí projít tím standardním řízením, které je dnes přísnější, než bylo, ale a šance, že by došlo k nějakému excesu potom na hranici, když potom přijede do těch Spojených států, je dnes velmi maličká. Samozřejmě to nelze vyloučit, ale myslím, že ty úřady sami mají zájem na tom, aby ten šampionát proběhl víceméně klidně a aby si ještě více nepoškodili tu reputaci.
1: Hostem Interview Plus byl ekonom Jaroslav Borovička. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já také děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Dobré ráno, 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil. Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Za nevhodným chováním se poslankyně podle něj setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Psychoterapeuti dnes budou demonstrovat v německém Hesensku nedaleko Frankfurtu. Chtějí upozornit na psychické problémy mladých lidí a taky kritizovat plánovanou zdravotní reformu, která podle nich sníží dostupnost terapeutické péče.
4: Psychoterapeuti z regionu Frankfurtu se dopoledne sejdou v Mohuči na mostu přes Rýn. Vypustí tam do vzduchu 861 černých balónků, jeden za každého člověka mladšího 30 let, který v roce 2024 spáchal v Německu sebevraždu. Zdravotnickou reformu se chystá schválit spolkový sněm začátkem července na své poslední schůzi před prázdninami. Jejím cílem je ušetřit ve zdravotnictví každoročně v přepočtu zhruba 500 miliard korun, počínaje už příštím rokem. Psychoterapeuti varují, že škrty mohou vést k zániku 25 až 40% ambulantních kapacit dostupných širokým vrstvám obyvatel se základním zdravotním pojištěním. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
3: Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa je jasné, že vlaky jely stejným směrem a jeden do druhého ze zadu narazil. Obě soupravy zůstaly na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známá a bude předmětem vyšetřování. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo, zatím pro ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Prahou a částí středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Étape České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. A jaká bude sobota 20. června? Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. A teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. To byly zprávy a tady už jsou na plusu názory a argumenty.
5: Český závazek vůči NATO a jeho plnění. Elektronická evidence tržeb a peníze ze státního rozpočtu na veřejnoprávní média? Či jaké hodnoty jsou štěpovány ruským předškoláčkům? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu Česko letos nesplní, oznámil dnes na Facebooku český premiér Andrej Babiš. V příštích letech to ale podle něj má být už jinak. Jak ve středu uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte, 2% závazek Česko nesplnilo ani v loni, stejně na tom ještě byla Albánie a Slovinsko. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Proč se závazek vůči NATO nedaří plnit jak současné Babišově vládě, tak ale ani minulé Fialově vládě?
6: No, je to dáno jednoduše tím, že Česká republika se sice zavázala, že bude vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, že dokonce v České republice jsme přijali zákon o financování obrany, který předpokládá, že v rozpočtu země se najdou minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu, ale když se na to podíváme reálně, tak politici nemají příliš ochotu tyto peníze vydávat a snaží se to typicky po Česku nějak zakamuflovat. To znamená, že přemýšlejí o tom, které výdaje by mohly zahrnout do výdajů na obranu, aby to vypadalo, že tedy země ty závazky splňuje. Dopouštěla se toho minulá vláda, ve stejných stopách vykročila i vláda současná a pak není divu, že když tedy dojde k té konfrontaci, když představitelé Severoatlantické aliance vyhodnotí ty výdaje, že některé výdaje zkrátka neuznají a že Česká republika závazky neplní. Jednoduché řešení by bylo to, kdyby v rozpočtu přímo ministerstva obrany bylo dostatek financí, které by odpovídaly minimálně 2% hrubého domácího produktu. To se v minulosti nestalo, nestane se tak ani letos a Andrej Babiš tvrdí, že v budoucnosti už to bude jinak a že vláda tyto závazky plnit bude, ostatně by je plnit měla, protože do roku 2035 by Česká republika, ale i ostatní členské země měly vydávat minimálně 3,5% hrubého domácího produktu na zajištění obrany schopnosti země. a k tomu mohou být ještě připočteny další výdaje, které nejsou přímo v kapitole ministerstva obrany ve výši 1,5%. K tomu se Česká republika také zavázala jako členský stát a zatím k tomu máme hodně daleko. A když jsme u toho, co se do výdajů na obranu má nebo nemá započítávat, tak to není tak, že by čeští politici mohli metodou pokus omyl zkoušet, co vlastně tam má být, ale existuje jasně daná metodika, která jasně stanovuje, co lze do toho výčtu započíst, ale čeští politici to de facto ignorují a snaží se to nějak obcházet a spoléhají na to, že nakonec ty náklady budou uznány. Dokonce člověk, který to měl na starost a který upozorňoval na ty nesrovnalosti, Jiří Šedivý, který působil na ministerstvu obrany a byl za to v úvozovkách po zásluze odměněn tím, že byl odvolán z funkce, tak uváděl takové absurdity, že třeba se na ně obracela určitá obec, jestli by nemohl do výdajů na obranu započíst rekonstrukci veřejného rozhlasu, protože to, když bude nějaký poplach, tak pomocí toho se to bude šířit, nebo že se zvažovalo nákup vězeňských autobusů, které by pak prý mohly převážet v době konfliktu zajatce.
7: To byl Petr Hartmann. Petře, děkuji.
6: Naslyšenou.
5: Premiér Andrej Babiš dnes jedná na evropském summitu v Bruselu. O jednom z bodů tohoto jednání, kterému předseda české vlády přikládá mimořádnou důležitost, hovoří dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Obrana a bezpečnost Evropské unie, ale také její konkurenceschopnost a ekonomika. To jsou hlavní témata současného zasedání Evropské rady. A podle slov premiéra Babiše před jeho čtvrtečním odletem do Bruselu je v zájmu České republiky kromě revize systému emisních povolenek také diskuse o budoucím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Faktem je, že po 22 letech od vstupu do Evropské unie se Česko stalo středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Takže se nejspíš bude muset od roku 2028 smířit i s o něco nižším přídělem z evropských fondů. Což Andrej Babiš, jak mnohokrát proklamoval, nehodlá dopustit. Spolu s dalšími státy střední a jižní Evropy prosazuje tudíž Česká republika i nadále zachování silné kohezní politiky a zemědělských dotací. Na rozdíl od některých čistě přispívajících zemí, které chtějí víc peněz přesunout na obranu, konkurenceschopnost a na splácení dluhu vzniklého po covidu. Přitom to, oč by teď mělo jít vzhledem k současné situaci především, rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát v konkurenci velmocí, musí usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Podle výpočtu Mezinárodního měnového fondu brzdí například překážky uvnitř společného unijního trhu ekonomickou sílu Evropské unie natolik, že přepočtem na v uvozovkách cla je to ve zboží 44% a v digitálních službách dokonce 110%. Což znamená, že podniky členských států čelí uvnitř Unie tolika nákladným byrokratickým a regulačním požadavkům, že se to dá počítat jako cla. A jeden z nejvíc takto postižených států Evropské unie je vzhledem k závislosti na exportu právě Česká republika. Nejhůř jsou na tom zdejší malé a střední podniky, které vyvážejí do unijních zemí průmyslové zboží, poskytují digitální služby nebo pracovní síly. Potýkají se s různou výší DPH, s rozdílnými regulacemi a registračními nároky, s komplikovaným uznáváním kvalifikací. To všechno vede k tomu, že české firmy podnikají na vnitřním trhu Evropské unie často pod svým potenciálem. Země, jako je Česká republika, která vyváží do Evropské unie přes 80% svého celkového exportu, by měla mít o co největší hospodářskou integraci Evropské unie enormní zájem. Je to totiž evidentní cesta k blahobytu. Přitom by stačilo nastolit jednotná pravidla. Jenže na těch se lídři členských států nejsou už po desetiletí schopni dohodnout. A Andrej Babiš je bohužel ten poslední, kdo by to chtěl změnit.
5: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Vláda chce od příštího roku platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Peníze na to prý budou, a to díky přílivu více daní ze znovu zavedení elektronické evidence tržeb, řekl premiér Andrej Babiš. Jak to s penězi z EET opravdu je, vysvětluje analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
9: Kde se ve státním rozpočtu vezme zhruba 8 miliard korun, kterými vláda od příštího roku navrhuje financovat veřejnoprávní média? Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to nebude na úkor vyššího zadlužení země, protože peníze na to přitečou díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Vláda chce EET zavést od začátku příštího roku, tedy ke stejnému datu, kdy chce zrušit dosavadní veřejnoprávní poplatky za Českou televizi a Český rozhlas pro domácnosti a firmy a nahradit je právě novým výdajem státu. Ponechme teď stranou pochybné důvody, proč vláda poplatky ruší, a soustřeďme se právě na peníze, které jsou, jak známo, až na prvním místě. Na první pohled to podle slov premiéra vypadá, že se zdroji vlastně v jinak zadlužené státní kase nebude žádný problém, jenže jak už jsme u Andreje Babiše trochu zvyklí, nic není úplně tak, jak to říká nebo jak to zvenku vypadá. Ministryně financí Alena Schillerová, která je tvůrcem zákona o EET, napsala do zprávy o dopadech nového opatření na stát, že díky EET vybere na daních o 14,4 miliardy korun více, a to už v příštím roce. Dalo by se tedy říct, že to 8 miliard na televizi a rozhlas opravdu pokryje snadno. Jenže když se podíváme do zprávy o dopadech na stát, která je součástí zákona, zjistíme, že do rozpočtu ze zmíněných 14 miliard doputuje jen necelých 10, konkrétně 9,7 miliardy korun. Zbytek totiž dostanou v rámci rozpočtového určení daní obce a kraje. To by ale pořád ještě vycházelo, že zbyde i na média. Tak se podívejme do dalších dokumentů, třeba do návrhu nového plánu o vývoji českých státních financí v dalších 4 letech, který v minulých dnech Alena Schillerová poslala do Bruselu pro další jednání. V něm se píše, že příští rok vybere stát do své pokladny díky EET zmíněných zhruba 10 miliard korun navíc, ale naproti tomu o zhruba 5 miliard korun přijde. Proč? Součástí zákona o EET je totiž i balíček nových daňových úlev, jako je znovu zavedení školkovného, úlev pro studenty či slevy na pořízení pokladních systémů. Celkově je to podle zmíněného materiálu minus 4,2 miliardy korun na dani z příjmů v příštím roce. O další miliardu pak přijde podle stejného dokumentu stát na DPH, mimo jiné kvůli slíbenému přeřazení nealko nápojů v restauracích do nižší sazby, což je také součástí doprovodného balíčku k EET. Čistý zůstatek je tedy 5 miliard korun navíc a na média, připomeňme znovu, je potřeba 8 miliard. Nijak nám to už tedy nehraje. A teď si k tomu ještě můžeme přičíst, že média nejsou jediná, která stojí ve frontě na peníze, navíc získané díky EET a vůbec díky potlačení šedé ekonomiky. Vláda slibuje i snížení daní pro firmy, zrychlení odpisů pro podnikatele, levnější hypotéky, vyšší platy i důchody, investice do obrany a silnic, což vyjde rozpočet minimálně na další vyšší desítky miliard korun ročně. Nejprve tedy počítejme a až pak házejme čísly a zázraky EET.
5: Jak je to s penězi z elektronické evidence tržeb na placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu, vysvětlovala analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Mezi Spojenými státy a Íránem měly dnes začít ve Švýcarsku mírové rozhovory, ale dnes nezačnou. Zástupci obou zemí oznámili, že zatím nepřijedou. Podle amerického viceprezidenta Vance by jednání mohla začít o víkendu, ale také se to ještě může změnit. Oběma zeměmi tento týden podepsané memorandum o porozumění, na jehož základě by se mělo jednat, rozebírá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Americký prezident svou osobností i svou činností po celá desetiletí dělil komentátory na nesmiřitelné tábory. Teď se mu podařilo je smířit a spojit. Jen málo kdo totiž považuje jeho dohodu s Íránem za dobrou. Úspěšnost válek, zejména těch, které nebyly bezprostředně vynuceny okolnostmi, lze hodnotit podle toho, zda je výsledná situace lepší, než byla ta výchozí. To v tomto případě není možné tvrdit. Íránský režim zůstává a dokonce se dá říci, že je v lepší situaci. Může se těšit na příliv peněz díky slíbenému investičnímu fondu, zrušeným sankcím a dalším úlevám. Íránská ekonomika je doslova před krachem, ale teď bude mít režim peníze na uplácení společnosti, obnovu infrastruktury i zbrojení. Naopak, Trump dostane jen to, co měl i před válkou, otevření Hormuzu. Jenže možná ani to ne, protože nelze dvakrát vstoupit do téhož průlivu. Teď už každý ví, jak snadné je pro Írán dopravu Hormuzem uzavřít a jak těžké je vůli Teheránu změnit. Íránci teď budou podle dohody odminovávat Hormuz celé týdny, takže si koupí čas během 60 dnů dalších jednání. Stejně tak bude dlouho trvat, než se kdokoliv dostane k obohacenému uranu, který je v zaminovaných a znepřístupněných úkrytech. Pak už to možná bude jedno. Dohoda totiž ponechává řadu věcí na dobu, kdy už Američané nebudou moci na Írán vyvíjet prakticky žádný tlak. Íránci hráli svými kartami mnohem lépe a vymohli si řadu až překvapivých ústupků. Bylo to i proto, že Trump dával najevo silnou touhu nějakou dohodu uzavřít. Takže se například Američané zavázali k tomu, že nebudou nijak zasahovat do íránských záležitostí. Není to tak dávno, co americký prezident sliboval íránským demonstrantům blížící se pomoc. Izraelci také nevěřícně sledovali, jakým jejich nejbližší spojenec znemožňuje bránit se proti Hizbaláhu, protože Írán to úspěšně přivyprávil jako nutnou podmínku jakéhokoliv příměří. Izraelská strana evidentně nejen dobře neodhadla to, co se bude odehrávat v Íránu, kde se režim nezhroutil a obyvatelstvo nepovstalo, ale jak se ukazuje, především nesprávně odhadla Trumpa samotného. Ukázalo se totiž, že Trump není člověk do nepohody, a tedy ani do války. Není vytrvalý, nesnáší riziko, chce jen snadná a rychlá vítězství a pochvalné články. Těch se ovšem tentokrát nedočkal. Dával příliš najevo snahu nepobouřit domácí veřejné mínění, což je v demokratickém státu před volbami pochopitelné. Ale také až příliš snadno ustupoval tlaku některých regionálních hráčů, zejména Turecka, ale i Saúdu, Kataru a Pákistánu. Výsledkem je vyklizení amerického vlivu v oblasti a přenechání regionu paradoxně právě Íránu, s nímž se arabské země budou muset nějak dohodnout, a krystalizace nové aliance států, které nejsou Americe nakloněny. V širším smyslu bude důsledkem tohoto postupu poškození dlouhodobé americké důvěryhodnosti. Spojené státy předvedly, že nehodlají být partnery svých spojenců, ani to, že drtivou vojenskou převahu jsou připraveny přetavit na politický úspěch. V podstatě dal Trump najevo, že americká odstrašující síla neexistuje. Rychlý a snadný mír, tak říkajíc, pro tuto dobu bývá velmi drahý a válkám nakonec stejně nezabrání. Washington dal neúmyslně návod všem, kdo by například chtěli využít geografickou kontrolu nad některou úžinou. Těch, kdo by Trumpa za jeho postup chválili, už je velmi málo. Ti, kdo nechtěli tuto válku, mu ji stejně zazlívají. Ti, kdo ji podporovali, těžko mohou akceptovat jeho laciné vyklízení pozic. Občas zazní něco o tom, že prezident ještě na poslední chvíli zastavil válku, která by vedla k hospodářské krizi v Americe i ve světě, tedy že i za cenu kritiky omezil škody, které hrozily. V současné době se ale nezdá, že by mohl vydat nějaké pokračování své knihy o umění dohody, protože by takový titul působil jako vtip.
5: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Ruské vedení neustále zdůrazňuje morální hodnoty, potřebuje jejich ochrany a to, že právě Rusko tímto ochráncem hodnot prý je v duchu pravoslavného vnímání Moskvy jako třetího Říma. A na toto ohánění se základními hodnotami a jejich ochranou slyší mnoho lidí jak v Rusku, tak i v zahraničí. o tom, jaké hodnoty se ale na Rusy ve skutečnosti vštěpují i těm nejmenším. Ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
11: Tati, běž do války, to je dobré. Tato slova slyšela Veronika.
12: Jméno bylo redakci z bezpečnostních důvodů změněno a její manžel od své čtyřleté dcery po akci, která se konala v mateřské školce v předvečer 23. února, což je v Rusku Den obránce vlasti. Předškoláky v Rusku učí plést maskovací sítě, rozborku a sborku samopalů, vypráví jim o službě v bezpilotních jednotkách, zvou je na setkání s účastníky války na Ukrajině a nutí je, aby pro tyto vojáky kreslili pohlednice. Od 1. září se ve všech ruských mateřských školách objeví dobré hry. Dětem mají vyprávět o lásce k vlasti, morálce a občanské odpovědnosti. V některých regionech se takový program rozjel již v roce 2025. Právě do takové školky chodí Vereničina dcera, která navrhla tatínkovi, aby šel do války. Napsal o tom exilový server Nové gazeta Evropa. O tom, že se podobné lekce mají zavést v mateřských školách, se mluvilo už dlouho. V roce 2024 Vladimír Putin řekl, že základní hodnoty je třeba pečlivě vštěpovat i těm nejmenším. Olga, jméno změněno, z Krasnojarsku uvádí, že ve školce, kam chodí její čtyřletá dcera, se objevily plakáty s výzvami k odchodu do války. Děti se začaly učit písničky o obraně vlasti a vychovatelka jim vypráví, že všichni chlapci musí vyrůst jako obránce země. Na jaře roku 2026 začala jejich dcera říkat, že ruští vojáci je chrání před špatnými lidmi a že až vyroste, půjde také do války. Ministerstvo školství chce schválit seznam povolených hraček pro mateřské školy, které odpovídají tradičním hodnotám ruského národa. Přehlídky uniformovaných předškolních vojsk se již mnoho let konají v mateřských školách po celém Rusku. V roce 2025 to bylo minimálně ve 22 regionech. Jednou mi syn řekl, že na naši zemi zaútočili, vzpomíná Irina z Krasnodaru. Odpověděli jsme mu, vidíš ve městě tanky, lidi, kteří spolu bojují, padající bomby. Zamyslel se. Letos jejich synové ve školce několikrát ukazovali zbraně a vysvětlovali, jak fungují. Současně jej i ostatní děti ve skupině nutili, aby se naučili básničky s vojenskou tematikou nebo o smrti. Jednou syn přišel ze školky, řekl mámě básničku, máma srnka se lehla a už se nezvedla. Srnče už nemá mámu. A pak uzavřel. Umřít není strašné. Larisa, jméno změněno, pochází z moskevské oblasti. Její dítě má něco málo přes rok. Larisa má mladší bratry a sestry školního věku. Mým sourozencům začaly rušit hodiny angličtiny. Místo toho k ním jezdili vojáci a vyprávili jim, jak je skvěle bojovat, že je to náš život a že musíme za Rusko zemřít. Nutili je pochodovat a zpívat vlastenecké písně, vyprávil Larisa. Říká, že se proti takovým akcím ozývá jen málo rodičů. Většina raději nezasahuje. Pro sebe se rozhodla, že se brzy přestěhuje s dítětem do Srbska.
5: Do militarizovaného Ruska jsme nahlédli s Alexandrem Mitrofanovem ze serveru novinky.cz. Už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa, jako každý pátek od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
13: Kruté zprávy v životě přicházejí většinou z úst neadekvátních poslů. Že mi zemřel přítel, mi ve výtahu sdělila fousatá sousedka a tvářila se, jako kdyby právě doštupovala ponožku. A najdete si jinýho. Velkou práci v tomto ohledu zastanou automaty, které vás formálně vytůněným tónem informují o vašem krachu. Právě jsme vám aktivovali blokaci odchozích hovorů. Hezký víkend, váš operátor. Ani vyhazov z práce většinou neproběhne v domácké atmosféře. Najatý sakař vás zažene do kanclu, odebere přístup k mailu a klíč od budovy. Odcházíte domů bez mobilu a v kapse vás tlačí zvednutý chobot, porcelánového sluněte, jako němá výčitka vaší neschopnosti. Poslední dobou mám pocit, že čím je zpráva závažnější, tím neosobněji bývá podána. Kdyby vypukla třetí světová, nepřišel by za mnou generál, ale e-mail. Vážená paní Turnová, v rámci optimalizace bezpečnostní situace jsme vám právě aktivovali účast v ozbrojeném konfliktu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. Váš stát. Po porážce by následovala další zpráva. Dovolujeme si vás informovat, že vaše země byla úspěšně obsazena. Věříme, že změna vlastníka nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Nebála bych se žádné situace, možná ani smrti, kdyby se věci děly přirozeně. Ideálně si svůj odchod představuju tak, že ležím pod rozložitým stromem v kruhu přátel, někdo otevře lahev saké, někdo jiný začne vyprávět historku, kterou znám nazpaměť, a když se mi přitíží, někdo mě vezme za ruku. Jenže dnešní doba má tendenci organizovat i odchod na věčnost. Existují organizace, které člověku pomohou odejít důstojně, bez bolesti a podle předem schváleného postupu. Pacient leží na polštáři s motýlky, místo saké dostane uspávací drink a do ruky mu zajede kanila. Mou kanilu, zavádí fousatá sousedka. Ježíš, vy tu pracujete, zeptám se. Ne, řekne, jen zaskakuju. Pak se podívá do dokumentace. Najdete si jinej. Krátce na to mi přijde SMS. Právě jsme vám aktivovali nitrožilní odchod na věčnost. Přejeme vám hezký zbytek kapání. Datový limit odchozích hovorů byl vyčerpán. Váš exit.
5: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
14: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
15: Říká bývalý šéf pražské Mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po páté odpoledne a v neděli hodinu popoledni.

0: Bylo 7 hodin, je sobota 20. června a tohle je Ranní plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Český rozhlas plus.
0: Co se od nás dozvíte? Proč začal Volodymyr Zelenský hrozit Bělorusku zásahem? Bejrut hlásí nové oběti. Platí tedy stále příměří mezi Izraelem a Hizbaláhem? A jak by se měli Češi zdravotně připravit na dovolené v zahraničí? Začínáme zprávami. Ty pro vás připravil Ondřej Látal.
2: A přeju dobré sobotní ráno. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. To ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
3: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: A v Ranním plusu to probereme podrobně chvíli po zprávách. Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
4: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal,

0: Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Genderově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Forum 50 oslabovat fungování demokracie. Přispívá totiž k vyloučení žen z veřejného a politického života. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jejich část kvůli osobnímu útoku omezuje politickou aktivitu. Forum 50% doporučuje třeba zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohly političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
3: Bych chtěl vyzvat, pak když jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících anebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
4: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
2: Posloucháte zprávy sobotního ranního plusu, přejeme dobrý den. Na letišti v Hradci Králové začal 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Charitativní projekt nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním možnost zažít spolu se svými rodinami vyhlídkový let. Pro všechny návštěvníky je připravený taky doprovodný program a vstup na akci i parkování jsou zdarma. Program popisuje šéf hradeckých leteckých služeb Pavel Rindt.
5: Vyhlídkové lety jsou pro handicapované, průměrně umožníme vyhlídkový let až 600 návštěvníkům z řad handicapovaných a jejich doprovodů. Letadla CASA, L410 Turbolet, Airbus A319, vládní speciál a vrtulník Mi-17.
2: Čeká nás jasný až polojasný den, během odpoledne bude přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo bouřky. Ty můžou být i silné. Teploty 31 až 36, na horách kolem 27 stupňů. A zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, teploty zítra 29 až 34, na severovýchodě 28 až 32 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
6: 6 minut po 7 hodině. Polský prezident Karol Nawrocki odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice. Zelenský totiž nedávno přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. To vyvolalo v Polsku vlnu kritiky. Téma této ozbrojené skupiny z dob druhé světové války je totiž pro Poláky citlivé. Víc nám k tomu vysvětlí Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Proč se tedy Polákům nelíbilo to Zelenského rozhodnutí?
7: Jemně řečeno by se dalo říct, že Poláci historicky s ukrajinskou povstaleckou armádou nemají zrovna dobré zkušenosti. Národně osvobozeneckou skupinu totiž vedl ukrajinský nacionalista Stepan Bandera. Povstalci nejenže bojovali proti Sovětskému svazu, na svědomí měli taky mnoho etnických čistek. Ty na etnicky pestré Ukrajině cílili na Poláky, ale taky Židy, Rusy nebo Armény a taky Čechy. Pro Poláky jsou extrémně tragické hlavně masakry mezi lety 1943 a 1944. Nacionalisté tehdy srovnali se zemí a my

0: mimořádně krutým způsobem vyvraždili stovky vesnic. Jen během takzvané krvavé neděle v červenci 1943 banderovci napadli na 150 polských vesnic a zavraždili tam přes 10 000 Poláků.
1: A jak na tu situaci teď reaguje Kyjev?
0: Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy je rozhodnutí Navrockého strategickou chybou a neuctivostí, ze které bude mít užitek jen Moskva. Ukrajinská povstalecká armáda se totiž výrazně podílela na boji proti Sovětskému svazu. Mnoho Ukrajinců tak její příslušníky považuje za hrdiny, kteří bojovali za svobodu Ukrajiny a navíc ve velmi těžké době. Že byl boj krvavý a komplikovaný, dosvědčuje i fakt, že jejich vůdce Stepan Bandera si vysloužil trest smrti od Polska, nacistického Německa, kde byl taky zavřený v koncentračním táboře, i sovětského Ruska. Na Facebooku Sibiha dodal, že krok je nezdvořilý nejen vůči Zelenskému, ale taky vůči celému ukrajinskému lidu. Šéf ukrajinské diplomacie taky dodal, že sám vrátí Polsku řád za zásluhy, který obdržel v roce 2022.
1: Může to vztahy mezi Ukrajinou a Polskem ovlivnit nějak dlouhodobě?
0: Už zmíněný polský prezident Navrocky v reakci na to prohlásil, že Ukrajina není mentálně připravená na členství v evropské rodině. Pokud by se to v budoucnosti propsalo právě i do jednání o přístupu Ukrajiny do Evropské unie, mělo by to na zemi velký dopad. Sám Navrocky ale zdůraznil, že na podpoře ukrajinské obrany proti Rusku to nic nemění.
2: Na tomto místě bych rád zdůraznil, toto rozhodnutí není namířeno proti ukrajinskému lidu. Neznamená to změnu strategického směřování polské bezpečnostní politiky. Ukrajinu jsme podporovali a nadále ji podporujeme, protože víme, že ruská agrese představuje hrozbu pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
0: I ukrajinský ministr zahraničí Sibiha i přes stávající napětí označil Poláky za přátele a vyzval taky k obnovení rovnocenného dialogu, a to i ve sporných otázkách.
1: To byl Matěj Kolář ze zahraniční redakce, děkujeme.
0: Já děkuju, naslyšenou.
1: Zástupci států Evropské unie se sešli na summitu v Bruselu. Jejich hlavním tématem, kterým se zabývali, byl víceletý rozpočet pro roky 2028 až 2034. Česko z něj má čerpat méně peněz než předchozí roky. Jeho ekonomika totiž roste a blíží se evropskému průměru. I tak, ale zatím ještě bude z Evropské unie dostávat víc peněz, než kolik do jejich fondů pošle.
3: Jak vysvětluje reportérka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová, v Česku je jen několik regionů s nárokem na výraznější podporu.
4: Snižuje se počet chudých regionů, které mají nárok na výraznější unijní podporu. Aktuálně už je to jen Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a snižuje se také počet ohrožených lidí, na základě kterých by tady Česko také mělo nárok na vyšší ty finance. Tím pádem Česku logicky klesají příjmy z kohezních fondů.
3: Koheznímu fondu se jinak taky říká Fond soudržnosti a putují z něj peníze pro rozvoj méně rozvinutých států. Česku se ale příjmy z tohoto balíku rychle tenčí. Klesají dokonce nejrychleji ze všech zemí, které zatím z evropského rozpočtu víc získávají, než do něj odvádějí. Česká ekonomika totiž postupně dohání ty bohatší státy. I přesto by Česko mělo nějaké peníze z tohoto fondu získat, pokračuje premiér z hnutí ANO Andrej Babiš.
5: My stále kohezi považujeme za důležitou. My jsme vstoupili do Evropské unie později než Španělsko nebo Itálie, kteří si ty silnice a železnice a další věci postavili. Bude to samozřejmě zase tvrdý boj mezi čistými plátci a příjemci.
3: Nový sedmiletý rozpočet má začít platit v roce 2028. Předseda Evropské rady Antonio Costa ale tlačí na lídry jednotlivých zemí, aby hlavní parametry rozpočtu schválili už do konce tohoto roku. Podle řady zástupců ale není reálné tento termín stihnout. Názory 27 se totiž výrazně liší. Státy se neshodnou například na tom, jestli by měla Unie hledat nové zdroje financování, kam přesně by měly peníze směřovat, ani jak vysoký by měl celý rozpočet být. Například Německo trvá na jeho vyrovnanosti, pokračuje německý kancléř Friedrich Merz.
6: Nebudu skrývat, že máme na stole velmi obtížnou otázku, a to otázku budoucího finančního rámce Evropské unie. Z mého pohledu jasně říkám, že nemůže vzniknout žádný nový evropský dluh. Rozpočet musí být vyrovnaný.
3: Lídři Evropské unie jednali mimo jiné i o zpřísnění migrační politiky. Stále častěji zní požadavek, aby Unie řešila migraci ještě před svými hranicemi. Některé státy proto poslali Evropské komisi dopis, ve kterém například navrhují vybudovat migrační centra ve třetích zemích. Nejde o úplně novou myšlenku. Podle analytika a spolupracovníka Českého rozhlasu Viktora Daňka ji už částečně zrealizovala Itálie.
7: Takovým prvním balónkem, řekněme, na kontinentální Evropě je dohoda mezi Itálií a Albánií. Itálie má své v úvozovkách migrační centrum v Albánii, ale ty počty, které zatím toto centrum vyřídilo, počty příchozích jsou velice nízké, je to kolem 130-140 osob. Spíše je to zatím přání, než něco, co by se dařilo realizovat v praxi v měřítku, které by bylo dostatečné.
3: Daněk upozorňuje, že celoevropský pohled na migraci prošel v posledních letech vývojem. Zatímco dřív bylo Česko jedním z mála kritických států, dnes je nespokojenost s dosavadním systémem mnohem širší. K ráznějším krokům teď společně vyzývá už 19 členských států. Jakub Kulavjak, Český rozhlas.
1: 7 hodin a 14 minut, to je čas pro aktuální krátké informace. Zvláštní vyslanec Bílého domu Witkoff míří do Švýcarska na jednání s Iránem, uvedl server Axios s tím, že další vyjednavač Jared Kushner na místě už je. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. A ministr kultury Otto Klempíř bude chtít pro ministerstvo kultury mít v rozpočtu na rok 2027 až 21 miliard korun. Nad to budou peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. Zvenku pořád stará roubená stodola, uvnitř ale úplně jiný svět. Jak vrátit život starým stavbám se může ode dneška dozvědět návštěvníci Hodoslavské stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Nový bezbariérový chodník zvaný Stužka jim navíc nabídne úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů muzea.
8: Otevírám těžké dveře Hoslavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než bylo.
9: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
8: Promění se také kuchyně. Nový provozovatel Ondřej Zeman už má vymyšlený koncept restaurace.
10: Ano, máme vymyšlený koncept, chceme se držet samozřejmě tradiční valašské kuchyně.
8: Nebude to jenom kyselice, ale moderní gastronomie, která přiblíží tradiční valašské pokrmy.
10: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, halušky, brinza, slaní na špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
8: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
11: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá a nesplňovala technické normy. Nábytek byl taky opotřebovaný a vlastně byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
8: Je to výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít?
11: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství, protože nemůžete stavět pořád starou roubenou architekturu, musíte vlastně v té architektuře pracovat i s novými prvky.
8: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová Stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
9: Je bez schodů a je to v podstatě dlouhá, dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli. Vyhrála varianta, která byť nebyla nejkratší, našla možná nejpříjemnější cestu návštěvníka v tomto složitém valašském terénu.
8: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě Stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
9: To bylo úkolem, aby jsme změnili původní trasu přístupu do dědiny tak, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně. Takže Stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
8: Dalším propojením moderní a rubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: A teď se pojďme podívat na to, s čím přicházejí sobotní deníky. Z toho důvodu je tady se mnou už ve studiu naše koeditorka Marie Jakšičová. Dobré ráno.
12: Dobré ráno. Mladá fronta dnes přináší rozhovor s čestným prezidentem hnutí motoristé Filipem Turkem. Hned na první pohled zaujmou doprovodné fotografie, na kterých nechybí láhev se zeleným obsahem a etiketou Green Deal, což je Turkova agenda jako zmocněnce vlády. Nápojem připomínajícím třeba absint má Turek vyzdobenou ministerskou kancelář na rezortu životního prostředí.
1: Přestože místnost zabral svému fakticky nadřízenému ministru Igoru Červenému, spolupráci s ním si zmocněnec velmi pochvaluje. Jak říká v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, agendu mají rozdělenou. Turek má prý silnou konzultační a koordinační a doporučující pozici. A ministr všechno oficiálně podepisuje. Filip Turek se také v superlativech vyjadřuje o spolupráci s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Obdivuje ho třeba za to, že prý nepotřebuje počítač a všechny informace nosí v hlavě, jak má prý Babiš napsáno na tričku, které občas nosí.
12: Naopak kritikou nešetřil vládní zmocněnec na Pražský hrad. Chování prezidenta Petra Pavla označil Turek za dětinské. Na otázku, jestli je vztah vlády s prezidentem vyhrocený, odpovídá zmocněnec pro Green Deal tak, že takhle si extrémní kohabitaci představoval. Turek se v rozhovoru vyjadřuje také k vyšetřování jeho rasistických, sexistických a homofobních příspěvků na sociálních sítích nebo k tomu, proč motoristům klesají preference a lidé je označují za burany a hulváty. Tolik MFN dnes.
1: Tak já ještě dodám, že Filip Turek v minulosti vyvolal několik kontroverzí, mimo jiné kvůli fotografiím, symbolům a vyjádřením, které jeho kritici označovali za rasistické. On sám takovou interpretaci dlouhodobě odmítá.
12: A životní prostředí je tématem i v deníku Právo. Od 25. června má totiž platit upravená podoba programu Nová zelená úsporám. Zateplení nebo přestavbu domů bude stát podporovat bezúročnými úvěry. Jak ale upozorňují banky, které nárok na dotaci budou posuzovat, lidé nakonec mohou získat méně peněz, než na které mají podle programu nárok.
1: Právo cituje manažera úvěru z České spořitelny, podle kterého se může stát, že někdo bude mít v potvrzení o dotaci uvedenou částku, kterou nemůže získat, a to kvůli kombinaci nové zelené úsporám s hypotékou na danou nemovitost. Pokud banky vyhodnotí, že žadatel by se při splácení obou úvěrů dostal do finanční tísně, státní program mu neschválí.
12: Ministr Červený ubezpečuje, že lidé na úvěry dosáhnou. Pro Právo uvedl, že banky nebudou při schvalování počítat úroky a roční procentní sazbu nákladů, která zahrnuje všechny poplatky spojené s úvěrem. Banky to nerozporují, ale upozorňují, že musí dodržovat zákonné limity, nabízejí proto lidem řešení třeba v prodloužení doby splatnosti úvěru nebo menší půjčku. Stále ale platí, že musí žadatelé splnit zamýšlený záměr úvěru, tedy dokončit rekonstrukci s cílem snížení energetické náročnosti bydlení.
1: A server Seznam zprávy zjišťovaly, jak jsou na aktuální vlnu veder připravené podniky městské hromadné dopravy ve dvou největších městech, tedy v Praze a v Brně. V moravské metropoli neočekává dopravní podnik žádné problémy u vozového parku. Bude ale provádět mimořádné kontroly tramvajových tratí, především v úsecích se starším nebo méně pevným podložím, protože právě tam staré Pražce nemusí zvýšený tlak způsobený vedrem vydržet a v těchto úsecích tedy tramvaje nebo brněnské šalidy pojedou pomaleji, citují Seznam zprávy mluvčí dopravního podniku města Brno.
12: Pražská MHD bude podle své mluvčí provádět namátkové kontroly fungování klimatizací v autobusech. Ke konci dubna jí bylo vybaveno necelých 73% autobusů a všechny provozované trolejbusy. Doplňování klimatizací do starších autobusů podle mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy se zatím neplánuje především kvůli technické i finanční náročnosti, píší Seznam zprávy.
1: Tolik tedy obsah dnešních novin a zpravodajských serverů. Představili jsme vám ho s Marií Jakšičovou. Díky.
12: Hezké ráno.
1: Teď je 7 hodin a téměř 22 minut, vy stále posloucháte sobotní Ranní plus. Albánie, země desetiletí izolovaná od zbytku Evropy a dnes horký uchazeč o členství v Evropské unii, se stává oblíbenou destinací českých turistů. Loni navštívilo 117 tisíc Čechů. Turismus je jedním z pilířů albánské ekonomiky, proto jeho rozvoj podporuje i Evropská unie. Dává ale také pozor na to, jestli je jeho rozmach v souladu s ochranou přírodního bohatství země. Pomáhají v tom i místní nevládní ekologické organizace.
13: Město Berat, ležící necelých 100 kilometrů jižně od albánské metropole Tirany, láká turisty terasovitým centrem s budovami z času Osmanské říše, hradem a byzantskými kostely. Od roku 2005 je zapsané na seznam UNESCO.
14: This bridge connects an area which by the old road.
13: Jeho místostarostka Etleva Dima si pochvalovala nový most postavený z příspěvku 7 milionů eur od Evropské unie, který Berat dostal také na zpevnění břehu řeky Osum a opravu citadely nad městem. Most spojuje břeh, kde leží staré město, s protější stranou, kde je mnoho agroturistických farem. Zkracuje cestu mezi těmito turistickými destinacemi a také odvádí dopravu mimo centrum města. Loni Berat navštívil více než milion turistů. Před epidemií COVID-19 to bylo jen 210 tisíc ročně. Zatímco před 6 lety bylo v Beratu 68 hotelů, dnes je jich skoro 200. Nejsou to podle vedoucí oddělení pro spolupráci zastoupení Evropské unie v Albánii Ritvy Heikkinenové jen statistická čísla. Pro města a obce je rozvoj turistiky důležitý, protože vytváří pracovní místa a pomáhá tak udržet mladé lidi v jejich domovině. Tedy zastavit odliv pracovní síly a inteligenčního potenciálu ze země. Prudký rozvoj turistické základny sebou ale nese i úskalí. Už přes 2 týdny denně v Tiraně demonstrují tisíce až 10 000 lidí proti vládě premiéra Edyho Ramy. Původně to bylo proti utajovanému zahájení prací na stavbě luxusního rezortu u laguny Narta na jihu země, která je hnízdištěm plameňáků. Práce se zastavily a podle vlády nikdy žádný projekt v chráněné lokalitě neschválila. Hodnocení dopadů záměru stavby hotelového komplexu na životní prostředí má být velmi zevrubné. Podle Alexandra Trajče z Organizace ochrany a zachování přírody Albánie se dá dobře řídit, co a kde se může postavit nejen na pobřeží, když bude dobře fungovat územní plánování a budou se přitom developeři ptát na názor expertů na ochranu prostředí. Albánie má totiž krásnou přírodu a bohatou historii, které jsou podle českého velvyslance v Tiraně Pavla Vacka hlavními turistickými magnety země.
15: Pokud si všichni myslí, že Albánie je lacenou destinací, tak to už asi taky není. Já myslím, že cenově se začíná vyrovnávat prostě těm sousedním zemím na Jadranském a Jonském pobřeží, ale má svůj půvab určitě. Má svůj půvab pro ty, kteří chtějí objevovat něco víc než jenom pláže a all-inclusive hotely. Ale pak má samozřejmě v těch horách například má i své zrady, protože ta infrastruktura a pomoc, která se vám dostane jinde, třeba tady není tak kmání, takže je dvojnásob důvod prostě k tomu se na to připravit a hlavně opatrně. Ale jinak se zdá, že Albánie na sezonu se těší a je připravená, chce stále víc turistů.
13: Z osobní zkušenosti mohu poradit, dávejte pozor hlavně na silnicích při řízení. Je to trošku divočina. Ubytovací zařízení a pláže sice Albánie má, ale výstavba dopravní infrastruktury za nimi hodně zaostává. Z Beratu a Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Sundat si boty a projít se po historickém kamenném mostě jako po pláži. Právě to až do neděle můžete v Písku. Originální promenádu na mostě vytvořil spolek Piana na ulici, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Písečný chodník už si vyzkoušeli tisíce lidí.
16: Je to báječná masáž na nohy.
17: Monika Bukovská přijela do Písku z Prahy.
18: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí.
19: My se musíme projít v Písku.
20: A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
17: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani. Tereza Knížová, vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
21: Je to tak, vlastně mi to docela iniciovalo těšení se na dovolenou.
17: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
22: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši.
17: Tento nevšední zážitek by měl lidi trochu zastavit, říká Ondřej Kobza.
22: Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a nejenom si připadají, jako jsou někde na pláži. Na jednom břehu máme sochy z písku, je to taková i slavnostní ulička. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímá. vnímání všemi smysly to místo.
17: Rok a půl letá Sofie i její maminka
0: Aneta Pítková
17: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
0: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
17: Učitelka Barbora Gabrielová má osmičlenou skupinu dětí ze základní a speciální školy v písku, ve které je i Samík.
2: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
17: Písek v písku, přijde vám to nápadit?
2: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadit.
17: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z písku Jitka Cibulová-Vukatá, Český rozhlas.
4: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
23: Ondřej Soukup,
24: Josef Pazderka,
23: míříme na východ.
24: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
23: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
25: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
23: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
1: A my se po půl osmé v ranním Plusu podíváme na Blízký východ, konkrétně na to, zda ještě platí příměří mezi Izraelem a Libanonem, přestože Libanon hlásí další oběti. 7 hodin 30 minut, je tady Ondřej Látal a zprávy.
4: Český rozhlas Plus.
26: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tím na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil. Další kontext k situaci na Blízkém východě přidáme v ranním Plusu po zprávách s analytikem Milanem Slezákem. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit taky pořadatelé na plánovaných akcí. Na revírním pohoběhu upravili program tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli mediátora. Je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta to po skončení summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli.
27: Iniciativa Koštova týmu vyvolala na summitu napjatou atmosféru a šéf Evropské rady za to sklidil kritiku části lídrů. Podle nichž ke kontaktu s Kremlem neměl mandát od členských států. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že zásadní roli v případném budoucím vyjednávání by měla hrát skupina E3, tedy Německo, Francie a Velká Británie. Podle Antonia Košty ale Evropa potřebuje mít už nyní přímé diplomatické kanály na komunikaci s Ruskem.
28: We cannot depend only on others to interpret.
27: A neměla by spoléhat pouze na prostředníky. Čas na samotné vyjednávání s Moskvou ale podle Košty ještě nenastal. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
26: Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 6 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci taky inscenaci Orfeus a Euridika olomouckého divadla Na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat. Slavnosti pěti listé růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Město Český Krumlov znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí Českokrumlovské radnice Petry Nastávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů. A jaký nás čeká den? Bude horký, jasný až polojasný, během odpoledne přechodně až oblačný, až zatažený. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Ty můžou být i silné. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. A jak bude zítra? Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo. Místy s větší pravděpodobností na západě a východě republiky se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. I zítra můžou být silné a teploty zítra 29 až 34 stupně, na severovýchodě 28 až 32, v 1000 metrech na horách naměří nejčastěji kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: A pokračujeme v čase 7 hodin a 33 minut. Navzdory oznámenému příměří mezi Izraelem a Hizbaláhem hlásí Libanon další počty obětí. Podle nepotvrzených informací útoky ze strany Izraele dál pokračují a právě tato skutečnost zřejmě brání dalším technickým jednáním mezi Spojenými státy a Iránem, které měly pokračovat o víkendu od středečního podepsání memoranda o porozumění. Irán vyžaduje, aby bylo součástí dohody ukončení války mezi Izraelem a Hizbaláhem. My o tom všem teď budeme mluvit s naším zahraničně politickým komentátorem Milanem Slezákem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Informace o příměří mezi Izraelem a Hizbaláhem přišly nejprve z amerických zdrojů, pak je potvrdili zpravodajským agenturám také nejmenovaní představitelé obou válčících stran. Není problém, že ty informace nepřišly z oficiálních míst, třeba od Benjamina Netanyahua? Není to důkaz, že s příměřím Izrael prostě nepočítá?
5: No je pravda, že Izraelci to příměří oznámili pozdě. A určitě je také pravda, že to příměří nevyhovuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a jeho vládě. Oni mají za prvé důvodný pocit, že se jednalo o nich bez nich, a za druhé pro Benjamina Netanyahua, jak říká čerstvá zpráva od jedné z amerických zpravodajských služeb, je před volbami, které Izraeli budou již velice brzy, velice důležité, aby udržel izraelské vojáky na jihu Libanonu, v tom takzvaném bezpečnostním pásmu, což má zabránit tomu, aby Hizbalah útočil na sever Izraele. A Izrael, sever Izraele, byl těmi útoky Hizbaláhu terorizován hodně měsíců a tu odpověď na ty útoky našli Izraelci právě v tom, že je nutné obsadit jich Izraele a zabezpečit, že ty útoky nebudou. Na druhou stranu, to je recept na další boje, protože Izrael říká, my musíme zůstat v Libanonu, abychom zabránili těm útokům a terorizování civilního obyvatelstva, a Hizbalah zase říká, že bude útočit na Izrael, dokud Izraelci zůstanou v jižním Libanonu. To znamená, to porušování příměří se nedá čekat jenom z izraelské strany, ale také od Hizbaláhu.
1: No, představitelé Libanonu i Izraele by se měli po víkendu setkat ve Washingtonu k dalšímu kolu jednání. Podobné schůzky se uskutečnily už v dubnu. Můžou být k něčemu, vzhledem k tomu, co říkáte, Milane, že prostě tam schoda zatím není nějak patrná a zároveň na těch jednáních není nikdo z Hizbaláhu?
5: Ano, je to stejný princip, o kterém jsem mluvil před chvilkou. Je to jednání o někom bez někoho. Na druhou stranu, i když Hizbalah se od těch rozhovorů s Libanonu, s Izraelem distancuje a naopak vyzývá k tomu, aby se vůbec nekonali, a to velmi tvrdě, tak na druhou stranu ani on není žádný nezávislý hráč. Hizbalah je výhonek iránských revolučních gard zejména iránského režimu a Hizballáh poslechne, když mu Irán nařídí. To znamená, kdyby Irán nařídil Hizballáhu, aby se s tím příměřím smířil stoprocentně, aby ho neporušoval tím, že bude útočit na Izraelce a vyvolával tak vlnu zase obvetných opatření, tak Hizballáh bude muset poslechnout. Jenomže i pro Irán může být velice jaksi přínosné, když Hizballáh bude udržovat napětí s Izraelem, protože ani pro Irán, respektive pro některé elementy v iránské vedení, nemusí být vůbec výhodné, když to memorandum, které uzavřeli Iránci s Američany, bude bezvýhradně platit.
1: No, z toho, co říkáte, vyplývá ale to, že vlastně jediný, kdo teď nejvíc usiluje o tom, aby ten konflikt skončil, jsou Spojené státy a Donald Trump. Tak jak on se pokusí vyvinout tlak přinejmenším na Mediany, na Netanyahua?
5: Přesně tak, mají na tom největší zájem Spojené státy. Ostatně ty mají před očima také blížící se volby, respektive Donald Trump, které budou již za několik měsíců, a také pro Donalda Trumpa je životně důležité, aby boje v té válce iránsko-americké ustaly, protože ta válka je velice nepopulární i u jeho voličů. No a pokud jde o ty páky, které Donald Trump na premiéra Netanyahu a má, ty jsou mocné, avšak ne všemocné, protože Izrael nemůže dlouhodobě válčit přes americké vojenské pomoci, to je naprosto jasné. Ale už jsem naznačil, že pro premiéra Netanyahu je velice důležité, aby se do jisté míry od svého amerického spojence distancoval a ukázal svým voličům, že není jenom loutka v amerických rukou.
1: Ještě na závěr poprosím o stručnou odpověď. No a pro Benjamina Netanyahu a pro izraelské voliče je důležitější to, aby izraelští vojáci byli na libanonské půdě, než to spojenectví se Spojenými státy?
5: To se velice brzy ukáže, protože izraelské volby se blíží a ukáže se, co je pro Benjamina Netanyahu důležité. Ono nejde jenom o ně, ale také ještě o radikálnější elementy v izraelské vládě, které by si přáli, aby se ty boje ještě vystupňovaly.
1: Tolik náš zahraničně politický komentátor Milan Slezák. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
1: A teď je čas na přehled zahraničního tisku. My se na něj půjdeme podívat s kolegou ze zahraniční redakce Lukášem Pastejříkem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Podle deníku The Guardian se britský premiér Keir Starmer ocitl pod silným tlakem vlastní strany. Několik členů kabinetu mu údajně dalo čas pouze do konce víkendu, aby oznámil plán svého odchodu. Pokud tak neučiní, hrozí podle nich otevřená vzpoura uvnitř Labour Party.
1: Situaci výrazně změnilo vítězství Andyho Burnhama v doplňkových volbách v Makerfieldu. Guardian píše, že Burnham je nyní považován za hlavního kandidáta na převzetí vedení strany i funkce premiéra. A očekává se, že začne v Londýně jednat s poslanci už začátkem příštího týdne. Někteří laborističtí poslanci dokonce tvrdí, že pro jeho kandidaturu bylo připraveno podepsat nominaci až kolem 200 poslanců.
6: Přesto Starmer odmítá ustoupit. Podle Guardianu svým ministrům oznámil, že je připraven případný souboj o vedení strany vybojovat. Jeho spojenci zároveň připravují strategii pro možnou vnitrostranickou kampaň a argumentují, že Burnham dosud nečelil důkladné celostátní politické prověrce.
1: V samostatné vládě však roste přesvědčení, že Starmerův odchod je pouze otázkou času. Řada ministrů podle Guardianu usiluje o důstojný a organizovaný přechod, aby se strana vyhla vleklému a rozdělujícímu boji o vedení. Nadcházející dny tak mohou rozhodnout nejenom o budoucnosti premiéra, ale také o dalším směřování britské vlády.
6: Podle serveru Politico se klimatická diplomacie dostává do nové fáze. Z jednání OSN o klimatu v německém Bonnu prý stále častěji zaznívá, že samotné vyjednávání už nestačí. Důležitější bude, jak státy své sliby skutečně naplní.
1: Politico píše, že diplomaté z téměř 200 zemí dva týdny řešili technické detaily a formulace dokumentů. Současně ale sílil pocit, že hlavní boj proti klimatické změně se odehrává mimo jednací sály. Pozornost se proto přesouvá od dohody dohod k jejich realizaci, tedy k tomu, jak rychle budou země měnit energetiku, průmysl nebo dopravu. Větší roli podle politika získávají také dobrovolné iniciativy a skupiny států, které chtějí postupovat rychleji.
6: Server zároveň upozorňuje, že samotný systém klimatických jednání čelí kritice. Řada zemí si stěžuje na složitost procesu, rostoucí náklady i nedostatek financí. Přesto podle diplomatů zůstávají jednání OSN důležitá. Dobrovolné závazky sice mohou přinést konkrétní výsledky, nejsou ale právně závazné. Klimatické summity tak dál zůstávají místem, kde mohou rozhodovat společně velké i malé státy, píše Politico.
1: A ještě jedno téma. V dnešních Spojených státech se empatie dostává do nečekané defenzívy. To píše francouzský deník Le Monde. V silně polarizované společnosti je kritizuje nejenom krajní pravice, ale čím dál častěji ji zpochybňuje i část levice. Ještě nedávno byla empatie považována za klíčovou veřejnou hodnotu. Mluvili o ní prezidenti od George Bushe přes Baracka Obamu až po Joea Bidena. Dnes se ale stává terčem útoku hlavně v konzervativních kruzích kolem Donalda Trumpa.
6: Jak vysvětluje Le Monde, výraznou roli v tom hraje Elon Musk. Ten mluví o sebevražedné empatii. Podle jeho spojenců je přílišná ohleduplnost vůči migrantům nebo menšinám hrozbou pro Západ. Podobné názory šíří i křesťanští nacionalisté, kteří empatii vnímají jako slabost. Otázku si klade i část levice. Někteří se ptají, zda má smysl snažit se chápat voliče Donalda Trumpa. Jiní tvrdí, že bez porozumění druhé straně nelze společnost znovu spojit.
1: A výsledkem je paradox. Právě v době hlubokého rozdělení chybí vlastnost, která by mohla pomoci mosty vůbec stavět, píše francouzský deník Le Monde a uzavírá svůj článek konstatováním, že empatie je ve Spojených státech pod tlakem z obou stran. Tak tolik vybraná témata ze zahraničních deníků. Četli jsme je s Lukášem Pastejříkem. Díky.
6: Díky, naslyšenou.
1: Teď je 7 hodin a 43 minut a tady jsou krátké zprávy. Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff míří do Švýcarska na jednání s Íránem. Informuje o tom server Axios tím, že Jared Kushner už na místě je také. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajině, jinak Kyjev hrozí za zákrokem. Ministr kultury Otto Klempíř bude chtít po ministerstvo kultury mít v rozpočtu na rok 2027 až 21 miliard korun. Nad to budou peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. 7 hodin 44 minut. Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba při zahájení letní sezony upozorňují, že Češi stále častěji cestují mimo Evropu. Zdravotní prevenci před cestou ale výrazně podceňují. Průzkum agentury Ipsos ukázal, že přestože 2/3 Čechů v posledním roce vycestovali do zahraničí a každá pátá cesta směřovala mimo Evropu, pouze 7% cestovatelů před odjezdem konzultovalo zdravotní rizika právě s odborníkem. A systém DROST ministerstva zahraničí využilo dle průzkumu pouze 12% cestovatelů, přestože může významně pomoci v případě mimořádných událostí v zahraničí. Jaká zdravotní rizika dnes českým turistům v zahraničí nejčastěji hrozí a jak se proměňuje epidemiologická situace ve světě? Na to se zeptáme našeho hosta, její Milan Trojánek, přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také z fakultní nemocnice Motol. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
1: Co je podle vás ta nejčastější chyba, kterou lidé dělají ještě před odjezdem z hlediska té zdravotní přípravy?
7: Tak já si myslím, že možná úplně základ je, že nevyhledávají ty kvalitní informace o potenciálních rizicích v té destinaci. Že se často uspokojí jenom s tím, co jim třeba řekne cestovní kancelář a pak následně vlastně o těch rizicích ani netuší, neví. A takovým typickým příkladem je prostě malárie a Zanzibar, kdy prostě víme, že Zanzibar je opravdu poměrně riziková destinace z hlediska malárie a známe celou řadu pacientů, kteří si přivezli malárii a říkali, že vlastně ta samotná kancelář jim říkala, že je to bezpečná destinace, že se nemusí bát, že nepotřebují antimalárika.
1: To znamená, že tedy z těch pacientů, kteří se vracejí a z dovolených a tedy končí ve vaší ambulanci, tak to je nejčastější problém, malárie.
7: Tak to určitě není, ale proč ji vlastně zmiňujeme, nebo proč jsem ji dal jako příklad. Malárie je pro nás vlastně asi takové nejzávažnější zdravotní riziko z hlediska infekcí, protože na jednu stranu je relativně častá. Určitě jsou ale častější stavy, jako třeba průjmové obtíže, kožní obtíže, respirační nákazy a podobně, ale zároveň je poměrně hodně závažná. A pokud vlastně malárie není včas diagnostikována a léčena, tak opravdu může skončit fatálně a je to pro nás vlastně taková ta, řekněme, nejrizikovější nákaza, která už je relativně častá, ale zároveň teda opravdu může být životohrožující.
1: To znamená, že se mění spolu s oblibou exotických destinací i ta zdravotní rizika, existují oblasti světa, kam dnes Češi míří častěji než dříve a kde by tedy měly být výrazně obezřetnější?
7: Určitě ano, s tím, že pokud bychom zůstali vlastně třeba u těch infekčních rizik, tak získává na oblibě právě ten region jihovýchodní, jižní Asie, případně právě Indického oceánu nebo některých oblastí Latinské Ameriky. A je pravda, že vlastně ta rizika se opravdu liší od těch běžných evropských destinací a někdy se úplně neuvědomujeme, takže typicky jsou to třeba arbovirózy, jako je horečka dengue, chikungunya a podobně, ale i třeba situace, kdy vás tam pokouší už je opice nebo pes a musíme pak řešit postexpoziční profilaxi vztekliny a právě jsme zmínili, že z těch asi nejzávažnějších, nejrizikovějších je to právě ta malárie, která je zas typicky v té subsaharské Africe.
1: Ona se asi řada lidí spoléhá na internet nebo na doporučení cestovní kanceláře nebo možná žádné informace ani nehledá. Kdyby podle vás měl cestovatel navštívit odborníka na cestovní medicínu, jak dlouho před odjezdem je ideální se na to začít připravovat?
7: Tak já bych osobně tohle doporučoval, pokud budu cestovat už někam opravdu exotičtěji. To znamená, pokud vím, že plánuju cestu do těch regionů, které jsme právě zmínili, tak si myslím, že ta konzultace opravdu by měla být na místě. Jinak pro nás je optimální doba přibližně ten měsíc před tím odletem. Jenom upozorním, pokud by někdo chtěl zvážit i očkování proti horečce dengue, tak tam musíme nebo potřebujeme dokonce až 3 měsíce, ale to taková spíše výjimka v cestovní medicíně. Na druhou stranu i u nás v Motole máme pacienty, kteří opravdu se u nás staví ještě cestou na letiště. Říkám to trošku s nadsázkou, ale na druhou stranu vlastně chci tím vyjádřit, že vlastně každá konzultace, i když by byla úplně na poslední chvíli, tak má svůj smysl a dokážeme třeba některá ta rizika s tím pacientem nebo klientem probrat a snažit se je snížit.
1: Ono se hodně mluví také o nemocích přenášených komáry i v turistických destinacích. Které z těchto infekcí dneska považujete za největší riziko pro české turisty?
7: Zcela jednoznačně jsou to právě ty zmíněné arbovirózy, to znamená horečka dengue, případně horečka chikungunya, která vlastně měla epidemický výskyt a došlo k jejímu výraznému nárůstu nebo začal ten nárůst být pozorován od minulého roku. Ale tyto dvě jsou stoprocentně nejčastější a vlastně ta horečka dengue je i nejčastější tropická horečnatá nákaza, kterou si vlastně Češi přiváží a i u nás na klinice je to nejčastější tropická nákaza.
1: Země Uganda a Kongo řeší epidemii eboly. Ony to samozřejmě nejsou destinace, kam úplně běžně míří masově čeští turisté, ale občas tam také někdo z Čechů cestuje třeba pracovně i. Jak k té situaci přistupovat? Jaká jsou reálná rizika?
7: Tak máte pravdu, že třeba opravdu ta Uganda spíše možná může být populárnější destinace u českých cestovatelů. Nicméně ta rizika pro zcela běžného cestovatele, který tam pojede na dovolenou třeba někam do pralesa za opicemi a podobně, to znamená na ta safari, která jsou tam připravená pro turisty, tak to riziko příliš vysoké není. Nicméně to riziko může být výrazně vyšší třeba pro lidi, kteří by tam jeli v rámci nějaké humanitární pomoci nebo kteří by tam pobývali dlouhodobě. A vlastně v tom běžném kontaktu s tím obyvatelstvem to riziko opravdu není nějak dramaticky vysoké. Pokud bych nepobýval přímo v té nejvíce zasažené oblasti v Demokratické republice Kongo, ale to, na co bych upozornil, tak opravdu, když bych byl v té rizikové oblasti, tak bych byl velmi opatrný třeba při kontaktu se zdravotnickým zařízením nebo případně pokud bych se účastnil nějakých těch pohřebních rituálů a podobně, ale to opravdu není něco, co by hrozilo těm běžným cestovatelům. Tohle spíš se týká opravdu těch humanitárních pracovníků nebo zdravotníků, kteří by pomáhali řešit tu danou situaci.
1: Radí Milan Trojánek, přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také fakultní nemocnice Motol. Děkujeme vám za rozhovor.
7: Hezký den a nashledanou.
1: Skoro 40% kontrolovaných obchodníků porušilo za první 3 měsíce tohoto roku zákon při poskytování slev. Zjistila to Česká obchodní inspekce, která udělala přes 650 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve skoro 260 případech. Inspektoři kontrolovali všechny typy prodejen, a to včetně internetových obchodů. A my o tom budeme mluvit s Františkem Kotrbou z České obchodní inspekce. Dobrý den vám.
8: Přeji krásné dopoledne.
1: Co to přesně znamená, že jste kontrolovali celou tržní síť? O jaké zboží přesně šlo?
8: Tak samozřejmě kontrolujeme jak ty klasické kamenné obchody, tak samozřejmě i internetové prodejce, protože na to máme nástroje pro dlouhodobé sledování cen. Kontrolujeme samozřejmě především potraviny, to je jedna velká skupina kontrolovaných výrobků, a samozřejmě v souvislosti například s předvánočními výprodeji typu Black Friday nebo Black Week sledujeme například i elektroniku, hračky a další výrobky, ono se to samozřejmě mění. Nicméně skutečně ty kontroly jsou průběžné, děláme je pravidelně roky dozadu, můžeme porovnávat určité trendy a podobně a týkají se prakticky všech typů prodejců.
1: A u jakého zboží jste tedy zjistili největší pochybení?
8: Tak samozřejmě týká se to objemu zboží, které běžně nakupujeme. Takže zaměřujeme se, jak jsem uvedl, na potraviny, na velkou skupinu potravin, ale patří tam například i elektronika, textil a podobně. A vždycky to souvisí, řekněme, i s nějakým ročním obdobím, kdy například dochází k sezónním výprodejům, tedy logicky i slevovým akcím.
1: Za ty první 3 měsíce tohoto roku jste rozdali pokuty za celkem 9,5 milionu korun. Můžete říct, v jakých typech obchodů byly ty sankce nejvyšší?
8: Dlouhodobě samozřejmě ty nejvyšší sankce souvisejí, řekněme, s těmi největšími obchodními řetězci, které se na českém trhu etablovaly. Už jenom proto, že mají největší počet prodejen, ale samozřejmě ta zjištění souvisejí i s tím, do jaké míry jsou závažná, a ta pokuta se odvíjí i od toho, zda dochází k porušení zákona o ochraně spotřebitele opakovaně. To znamená, my jsme skutečně v těch minulých obdobích už přistoupili k tomu, že v některých případech, to znamená hrubého porušení, opakovaného porušení, už přistupujeme k výši pokut, která se blíží té horní limitní sazbě, která je 5 milionů korun. To znamená, celkem běžné jsou pokuty ve výši 4,5 milionů, 4 miliony korun a podobně.
1: Někteří prodejci dělají to, že místo slovo sleva použijí výrazy, jako je top cena, super nabídka nebo naše cena. Je to už svým způsobem taky porušení předpisů toto?
8: Může to souviset, řekněme, s podezřením na použití nekalé obchodní praktiky. Ona ta nekalá obchodní praktika je velice široký pojem.
1: Myslíte, protože že ve skutečnosti nejde o slevu pak?
8: Ano, ale ve skutečnosti nejde o slevu. Jde o to přilákat nějakým způsobem pozornost spotřebitele, ale to, co je nekalou obchodní praktikou, je vlastně činnost, která vede k tomu, že spotřebitel učiní ekonomické rozhodnutí, v tomto případě jde, koupí nebo objedná, které by jinak neučinil. A může to učinit na základě informací, které jsou nepravdivé, informací, které jsou částečné, informací, které se mu třeba dodávány v jiný čas, než by měly a podobně. Takže říkám, ta nekalá obchodní praktika je velice široký pojem, nicméně, když se podíváme na čísla z loňského roku, na čísla z toho prvního čtvrtletí, je to skutečně vždycky ta nejčastější způsob porušení právních předpisů. My tam v tom prvním čtvrtletí vidíme v podstatě v souvislosti s nekalou obchodní praktikou téměř více než 100 případů porušení zákona o ochraně spotřebitele. To znamená, spotřebitel byl uveden nebo mohl být uveden v omyl ohledně například způsobu výpočtu té slevy nebo ceny a podobně. Takže tyto praktiky vedou k tomu, že přilákají pozornost spotřebitele, ale už nic neříkají o tom, co by ten spotřebitel vědět měl, a to je prostě nejnižší cena, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, a z této ceny musí být vypočtena sleva.
1: No už máme jenom minutku, ale můžete tedy dát nějakou stručnou radu, jak má spotřebitel poznat, že jde o skutečné cenové zvýhodnění a ne o marketing?
8: V případě kamenného obchodu je to v podstatě celkem jednoduché, protože na té cenovce, kromě jiných údajů, jako je hmotnost a podobně, musí být obsaženy dva cenové údaje. Ten první cenový údaj je ta nejnižší cena za posledních 30 dnů, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván, takzvaná referenční cena, z ní se vypočítává sleva. A ta obvykle bývá přeškrtnutá, může být doplněna výrazem typu minus 20% a podobně. A pak tam musí být aktuální cena, za kterou je výrobek nabízen a prodávám teď v tuto chvíli. Doporučujeme při placení si zkontrolovat, zda skutečně i tato nová aktuální cena, cena ve slevě, byla řádně účtována, protože to je velice časté zjištění, že vlastně v tom systému třeba nedošlo k tomu, řekněme, k té změně té ceny a podobně. Takže může se stát, že spotřebitel si vybere zboží na základě slevy, ale potom zjistí následně, že mu vlastně ta sleva nebyla účtována, takže dát si pozor a při placení vyžádat si doklad o zaplacení.
1: Naším hostem byl František Kotrba z České obchodní inspekce. Děkujeme.
8: Přeju krásnou sobotu.
1: Sklářská škola v Kamenickém Šenově na Českolipsku pozvala z každého kraje nejlepšího mladého výtvarníka. 14 žáků základních uměleckých škol od pátku na dětském sklářském sympoziu přetváří své návrhy a ve skutečné předměty. V neděli je vystaví v Severočeském muzeu v Liberci.
9: A vy si to musíte i dotvarovat, koukám nějaký. Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
10: Já to mi dělám, mamka.
9: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tedy nějakou mozaiku. Uh-huh. A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary. Je to tak?
10: No, to, co teďka lepím, je čáp.
9: Čáp, jo?
10: Čáp.
9: Aha, jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
10: Poprvé.
9: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
10: Jde mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako, to musíte zase celý předělávat.
9: Tak se to musíte se vyloupat, že jo, a udělat znova.
11: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
9: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
12: No, čísla. Tak. Asi dobrý.
13: No, to asi bude dobré, no.
9: A nebolí to, ale ne.
10: No.
9: Koukám, že vy taky máte říznutý palec už.
14: Ne, to není tady odsaď, ale.
15: Když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malí děti zvládnout za dva dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
16: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
15: Protože jako skutečně ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
16: Děti své návrhy zhmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympozia.
18: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci laiků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
16: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Cokoliv, co byste si chtěli poslechnout z našeho ranního plusu nebo z jakéhokoliv jiného pořadu na naší stanici, najdete na stránkách plusrozhlas.cz. Je tady 8. hodina a s ní sobotní ranní plus s datem 20. června. Dobré ráno, přeje Pavlína Nečásková.
29: Český rozhlas plus.
1: Jak se školy chystají na změny v práci asistentů pedagogů? Přibývá mladých lidí s problematickým vztahem k alkoholu nebo už mladé generace netíhnou k pití? A proč Védové oslavují slunovrat státním svátkem? To všechno se dozvíte. Ondřej Látal je dnes hlasem našich zpráv, teď si ho můžete poslechnout.
30: A
26: a přeju hezkou sobotu. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatý a přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hezbalah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šíjským milicím podporovaných Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
0: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hezbalah v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
26: Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. To ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
2: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět.

0: hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících anebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
2: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
1: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme hezký víkend. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
3: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Dnes nás čeká jasný až polojasný den, během odpoledne bude přechodně až oblačno až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přeháňky a nebo i bouřky. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu můžou být i silné. Teploty dnes odpoledne vysoko, 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 27 stupňů Celsia. Vát má slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy mírný 3 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. V noci čekáme jasno až polojasno, zpočátku na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a doznívání přeháněk a bouřek, k ránu se pak ojedinělé můžou vytvořit mlhy. Teploty v noci klesnou na 20 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách bude taky kolem 15, v horských kotlinách výrazně méně. Klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. A ještě předpověď na zítřek, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně oblačno až zataženo, místy s větší pravděpodobností na západě a východě republiky se vyskytnou přeháňky a i zítra bouřky můžou být i silné, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě 28 až 32. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
5: 6 minut po 8 hodině. Do připomínkového řízení míří novela upravující práci asistentů pedagoga na základních školách. Ministerstvo školství zavádí asistenta pedagoga do každé první třídy s alespoň 15 žáky. Chce také změnit způsob jejich přidělování a financování. Asistenti by už neměli být navázáni především na doporučení poradenských zařízení, ale víc na potřeby konkrétní školy. Co na to říkají samotné školy? Na to se zeptáme předsedy Asociace základních škol Luboše Zajíce. Dobrý den.
6: Dobré dopoledne.
5: Školní rok je sice skoro u konce. Jak jste ve vaší škole, kde jste ředitelem, připraveni na změnu po těch prázdninách? Daří se vám obsadit pozici asistentů pedagoga?
6: Tak samozřejmě školní rok končí, ale příprava školního roku začíná už někdy v květnu, takže se na tom intenzivně pracuje a už nějakým způsobem máme připraveno, jak to bude vypadat.
5: Od roku 2027 by se měl změnit celý systém přidělování asistentů. Školy mají nově získávat prostředky na asistenty podle počtu tříd žáků a jejich potřeb. Jak zásadní ta změna bude? Může se stát, že některé školy na změně prodělají a o část asistentů přijdou?
6: Tak ta změna bude opravdu velice zásadní, protože první věcí, která se tam změní, bude to, že asistenti pedagoga budou takzvaně parametrizováni, to znamená, že budou přidělováni školám podle určitých kritérií a tím pádem škola bude mít přesnou představu o tom, kolik asistentů pedagoga bude mít k dispozici a asistenti pedagoga se stanou standardními zaměstnanci školy. Doposud to bylo tak, že ten asistent pedagoga

0: pedagoga byl závislý na tom, že pedagogicko-psychologická poradna přidělí některému dítěti v úvozovkách asistenta pedagoga, takže to bylo náhodné. Co se týče těch parametrů, které budou nastaveny, tam bude velice záležet na tom, jak budou vypadat. Bohužel ta situace může vést k tomu, že v některých školách počty asistentů budou sníženy.
1: No a abychom měli konkrétní představu, tak kolik vy budete třeba potřebovat asistentů pro vaši školu?
0: V současné době se jedná o přechodné období a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím běží ještě stále ta doporučení pedagogicko-psychologických poraden a při tom náběhu uvidíme, jak budou nastaveny ty parametry, protože v samotném návrhu zákona jsou stanovena pravidla, ale nejsou tam přesně stanoveny ty jednotlivé parametry, které budou potom dány prováděcími předpisy, například vládním nařízením.
1: Ministerstvo školství řeklo Českému rozhlasu, že neeviduje nedostatek asistentů a že si školy můžou případně vypomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve školní družině. Nehrozí v takovém případě, že nebudou dostatečně kvalifikovány?
0: Tak samozřejmě je to otázka, protože už jsem kde si zmínil, že dobrý asistent je k nezaplacení, ne dobrý asistent je další dítě do třídy. Samozřejmě nejde jenom o ten počet, nejde o to, kolik asistentů pedagoga tam bude, ale samozřejmě jde i o to, aby ti asistenti pedagoga byli kvalitní, aby tu práci, kterou tam odvádějí, byla skutečně prospěšná těm žákům a aby to fungovalo. Takže ten počet je důležitý, ale není to jediné kritérium, které bychom měli pro asistenty pedagoga uplatňovat.
1: A vy máte zkušenost s tím, že je v Česku dostatek kvalitních asistentů? Schánějí se těžko nebo naopak?
0: Schánějí se těžko, protože ten nárůst asistentů, který byl, tak je opravdu značný. Uvádí se, že jenom od letošního začátku roku přibylo dalších asi 3000 asistentů, což samozřejmě je obrovský nárůst a sehnat na to kvalifikované dobré pracovníky není vůbec jednoduché.
1: A čím to je, pane Zajíci? Roste počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?
0: To je jedna z věcí. Určitě ano. Když se podíváme, tak těch problémů, které žáci mají, přibývá a je to dáno i tím, v jaké situaci se nachází, v čem žijí a podobně. Ale je to i nějakým způsobem dáno třeba i tím, že pedagogicko-psychologické poradny nemají dáno jednoznačně, jakým způsobem by měli všichni rozhodovat, takže někteří rodiče hledají i na několikátý pokus poradnu, která by děti to doporučení dala, což rozhodně není dobře.
1: No a nemůže to být ale i tím, že dnes se více hledí na potřeby dětí a více na nějaké jejich, nechci říct nedostatky, ale možné prostě speciální potřeby, než tomu bylo v minulosti?
0: Je to mnohem složitější, protože samozřejmě snažíme se těm dětem vytvořit prostředí, které by pro ně bylo ideální pro ten vzdělávací proces, ale asistent pedagoga není všelék, je to jeden z prostředků, které školy mohou používat. Důležité je třeba to, jakým způsobem funguje celé školní poradenské pracoviště, kdy v ideálním případě je tam ještě speciální pedagog, je tam psycholog, je tam sociální pedagog, kteří vlastně pomáhají těm žákům vytvořit právě to prostředí, ve kterém mohou lépe pracovat. Čili není to jenom otázka asistentu pedagoga.
1: To byl předseda Asociace základních škol Luboš Zajíc. Děkujeme vám za rozhovor.
0: Mějte se hezky a krásný víkend.
1: Přicházející vysoké teploty nepochybně přilákají mnohé z vás k vodě. Ať už na veřejná koupaliště a plovárny, k řekám, blízkému rybníku, lomu nebo zahradnímu bazénu. Ročně v Česku, ale právě u vodních radovánek zemře kolem 200 lidí. Na co si dát pozor, aby letní koupání nedopadlo špatně, to si teď povíme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Jak by měl být člověk připravený, když jde k vodě?
2: Klíčové je podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera znát svoje schopnosti. To znamená, jak dobře umím plavat, jestli se můžu vydat i tam, kde nestačím na dno, nebo jak daleko se můžu vydat od břehu, abych doplavala zpátky. Třeba na otevřené vodní plochy doporučuje Daberger pořídit si boji, a to i zkušeným plavcům.
3: Boje, která se dá zapnout kolem těla, má pásek, který vede k té boji, která se nafoukne, je většinou nějaké fluorescenční barvy, že je z dálky vidět, a případně nějaké nehody nebo nějakého problému, znamená vdechnutí vody, chytnutí křeče, podchlazení, nebo prostě už člověk nemůže, ztratit energii, tak se dá, tam jsou madla, může se chytit, nadlehčovat se.
2: U dětí je pak zásadní stálý dohled rodičů. A co se týče plaveckých pomůcek, které děti drží nad vodou, podle Bedřicha Dabergera rozhodně nejsou vhodné nafukovací kruhy.
3: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, že pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, tak těžko se z toho dostává.
2: Obecně platí, že spolehlivější jsou pomůcky, které nejsou nafukovací, čili se nestane, že by se omylem propíchly a vypustily. Bedřich Daberger doporučuje třeba výrobky z pěny. Důležitá je taky správná velikost, aby například dítěti pomůcky nesklouzly z rukou, pokud by byly příliš velké.
1: Jaké všechny zdravotní újmy tedy při pobytu u vody hrozí?
2: Samozřejmě tím nejzávažnějším a fatálním je utonutí. Často kvůli tomu, že plavec přecenil své síly, popisuje prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal.
4: Tím, že jsme někde nedovolené, užíváme si volna, tak mnohdy přeceňujeme své schopnosti a síly. To znamená, že jsou to takové ty hazardy, například přeplavat řeku, přeplavat rybník, nebo například i přeplavat přehradu.
2: Například včera našli policejní potápěči v Pardubicích tělo muže, který se nejspíš pod vlivem alkoholu pokusil přeplavat Labe. Všude u vody je potřeba sledovat své okolí a pokud uvidíme někoho, kdo na hladině i jen zdánlivě bezvládně splývá, je potřeba za ním připlavat a zkontrolovat ho, jestli je v pořádku, pokračuje David Smejkal.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: A kromě utonutí se u vody můžeme setkat třeba s úrazy páteře při riskantním skákání do vody. Často se před takovým jednáním plavec posilní alkoholem. Podle Davida Smejkala je tak nejlepší se alkoholickým nápojům u vody zcela vyhnout. Obzvlášť pokud jsme tam s dětmi, které musíme neustále hlídat. Vzhledem k vysokým teplotám a slunečnímu záření je nutné se taky chránit před přehřátím, tedy úpalem a úžehem. Samozřejmě musíme myslet taky na ochranu pokožky před spálením od sluníčka, tedy zvolit vhodný opalovací krém nebo oblečení.
1: Tolik Lucie Machartová z domácí redakce dodala do Ranního plusu praktické informace k letnímu počasí a koupání. Děkujeme za to.
2: Naslyšenou.
1: A teď jsou tady krátké zprávy. Nový izraelský útok na jihu Libanonu dnes zabil nejméně 5 lidí, informuje o tom libanonská státní agentura. Má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, tedy nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal totiž Polsku pobouření, když nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za jejich úspěchy v nynější válce proti Rusku, přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu organizace Forum 50%. Žlutý školní autobus, jedna z nejznámějších amerických ikon, kterou známe z filmu i seriálu. Každé ráno během školy vyjíždějí už 80 let. Jakmile se rozední nad americkými předměstími, na zastávkách sbírají děti mířící do školy. Denně jich od pobřeží k pobřeží projede 500 000 000. Pro americké děti jsou samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Proč ale do nich nesmí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si nejenom tuhle otázku položila.
5: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech. Těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
6: Tak dobrý ráno. Já jsem Teo. Ten můj autobus přichází kolem 6.40.
7: A přijíždí autobus. Poslouchejte. Good morning. Do you want to say hi for my interview?
8: Hello, how are you?
7: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
5: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
7: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu.
5: Rodiče do školního autobusu nastoupit nesmějí, ani když dítě nastupuje poprvé, ani když pláče. Řidič za bezpečnost dětí odpovídá sám a cizí dospělí na palubě jsou bezpečnostní riziko. Americké mámy a tátové to většinou přijímají bez diskuze. Ostatně sami takhle do školy taky jezdili.
7: Všichni se na mě teďko jako koukají, trochu se styděli. Já se taky trochu stydím. Máte tady diváky, všichni se na vás soustředějí, co ten kluk říká, co je to za řeč. Tak já se zeptám, jestli se chtějí představit. You want to introduce yourself to the radio station?
9: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming.
7: Tohle je Joel Torres.
10: What are you doing?
7: It's for a radio station.
9: I don't like the suspension. It sucks.
7: We feel on řek, že se mu líbí, že nemusí like chodit do školy pěšku. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
5: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
7: Tak chvíli počkáme, oni se tady baví. Anthony, what do you not like about the school buses?
11: What I don't like is this driver that goes too fast.
7: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řekl, že ten autobus, ten řidič, jezdí hodně rychle. Stává se, že jako vyskočí ze sedačky, že to trochu nadhodí. Jo, je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
5: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
7: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo, vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme.
5: Ta barva, to není náhoda. Národní žlutá, to je odstín, který Američané nazývají School Bus Yellow, žlutá školního autobusu. Byla standardizovaná v roce 1939 právě proto, že lidské oko ho zašera a v mlze rozpozná snadněji než jakoukoliv jinou barvu.
7: Často je ten autobus rozdělený na dvě půlky, vepředu jsou lidi, co se nechtějí bavit, poslouchají hudbu a vzadu jsou spíš jako ty, co se chtějí bavit, chtějí dělat blbosti, chtějí se smát a možná si říkáte, smát se v 6.40 ráno, kdo by tohle dokázal? Tyjo, je to zvláštní. Vždycky jsem hrozně unavený a jestli na autobuse nikdo není, tak trochu usnu. A jestli tady jsou lidi, tak jsem hned probuzený.
5: A je tu ještě jedna zvláštnost školního autobusu. Když školní autobus zastaví, tak vysune takové červené stopky na boku. V tu chvíli musí všechna auta v obou směrech i na čtyřproudové silnici zastavit. Porušení tohoto pravidla je ve většině států závažný přestupek s pokutou až $1,000, tedy přes 20 000 korun.
7: Přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
12: You too.
7: Tak jo, ahoj.
5: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Nejenom o amerických školních autobusech budou dnešní reportáže zahraničních zpravodajů, které na Plusu vysíláme krátce po 14. hodině. Zavedou vás například také do chorvatského městečka Daruvar. Interaktivním způsobem se tam můžete seznámit s místní českou menšinou a osvěžit se sklenicí vychlazeného ležáku podle české receptury. Tolik tedy pozvánka, my jdeme k dalšímu tématu v 8 hodin a 22 minut. Zatímco pro nás ve střední Evropě nejsou dny s nejkratší nocí v roce až takovým svátkem, Severané, kteří v zimě mají mnohem více tmy, si je užít umí. Proto mají například jako jeden ze státních svátků i takzvaný Midsommar, tedy přibližně letní slunovrat. A oslavy bývají každý rok velkolepé. Víc nám k tomu teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se dlouhodobě věnuje dění v severní Evropě. Jakube, zdravím tě.
8: Dobré ráno.
1: Tak ty jsi ten změněný Midsommar ve Švédsku už někdy zažil?
8: No, zažil před pár lety a je to takový velký zážitek v různých ohledech. Jednak to není opravdu oslava, že by každý slavil na své zahradě. Slaví se to dohromady, většinou v nějakém městském parku. Je to taková milá, příjemná akce, kde posedávají ty rodiny, povídají si spolu a opravdu se to slaví dost jednotně napříč zemí. A to včetně třeba švédského premiéra, který včera byl na summitu Evropské unie a přijel tam ve věnci s kytic na hlavě, je z toho docela dost fotek. A vlastně ty oslavy jsou dlouhou dobu poměrně stejné, kdo někdy četl Děti z Bullerbynu nebo Miss ostrova Saltkrokan od Astrid Lindgrenové, tak v obou dvou těch knihách, nedávno jsem je četl s dětmi, tak můžu potvrdit, že ty oslavy jsou velmi podobné tomu, jak se to slaví třeba i dnes.
1: No a jak se to tedy slaví?
8: Základem je letní výzdoba, to znamená kytice a věnce z takového lučního kvítí a májka, která je mimochodem, jednak to není tyč, ale nahoře je takový trojúhelník, na kterém jsou pověšené další věnce, ale jednak je taky celá obalená květinami a okolo ní se zpívá a tancuje. Jednou z těch písní, na kterou se tancuje, tak to je taková tradice a je to velký zážitek pro ty neznalé. To je písnička o malých žabkách, jak jsou legrační, že nemají uši a ocasy a lidé přitom opravdu skáčou okolo té májky, tak jako žáby, nejenom děti, ale i dospělí, kteří se většinou tím dětem přidají. Zpívá se víc písní, zpívají se i takové písně spojené s alkoholem, většinou před tím, než člověk vypije panáka, ale není to úplně opilecká, ta oslava není úplně opilecká, ale tady ta písnička třeba Helen Gore se docela zpívá.
1: No tak především asi se tolik ve Švédsku nepije, ne?
8: No, pije, tohle je zonáš něco, kdy se docela pije, ale většinou to není tak, že by člověk potkával úplně lidi opilé, tak říkajíc na mol.
1: No, když už mluvíme o pití, tak co jakoby jídlo, to má taky svou tradici?
8: Jídlo má taky svou tradici, jsou takové typické věci, čerstvé brambory rané, kysaná smetana, pažitka, naložený sleď, bez toho se v podstatě žádný svátek ve Švédsku neobejde, ale skoro to nejpodstatnější jsou jahody a tam je podstatné, že švédské jahody a opravdu se o tom mluví pravidelně. Premiér to včera zdůrazňoval, když mluvil z toho summitu ke svým voličům nebo ke svým občanům, tak mluvil o tom, že doufá, že budou mít švédské jahody. Švédská televize pravidelně rozebírá, zda stihnou dozrát do toho Midsommaru, protože přece jenom tam, jak je chladněji, tak je to napínavější. A z těch jahod se typicky dělá takový tvarohovo-šlehačkový, řekl bych, dort.
1: Tak to byl Jakub Lucký, který dlouhodobě sleduje dění v severní Evropě a je samozřejmě z naší zahraniční redakce. Jakube, děkujeme.
8: Naslyšenou.
1: Lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Mají na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
10: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
12: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací.
10: Má taky detekci překážek. Teď detekuje překážku.
12: Půjčovna slouží hlavně k tomu, aby si lidé mohli drahé pomůcky před nákupem vyzkoušet a zjistit, jestli jim vyhovují. Vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková říká, že až 65 tisíc korun může stát třeba malá čtečka.
13: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a kam mu bude číst.
14: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
13: To je možná něco záživnějšího, že?
12: Pomůcek, které čtou, mluví a navigují, nabízí v půjčovně přes 110 asortiment v katalogu stále rozšiřují. Největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
15: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voiceover. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
12: Počítač si nakonec pořídí vyhodila a její přítel Henrik Josef Titien si tu na zkoušku vybral chytré hodinky.
16: Ale to jsem právě zjistil, že mi to úplně nevyhovovalo, že to na mě bylo moc složité.
12: Pak si vypůjčil vysílačku pro nevidomé.
16: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
12: A vysílačku si oblíbil.
16: A potom měsíci jsem to byl nucen vrátit, protože to potřeboval další klient a tak jsem cestou odsud zašel rovnou do Tyflo pomůcek a tam jsem si to koupil.
12: Půjčovna spolupracuje s řadou odborných organizací, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tyflo servis.
13: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na další dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
12: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
17: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
12: A klienti se díky tomu podle něj i více otevřou a proberou to, co by s člověkem, který vidí dobře, neprobrali.
17: Když si všechno v průběhu letošního roku sedne, tak bychom vlastně chtěli otevřít výhledově další pobočku v některém z krajských měst, ale nebudu říkat, že je to plán na příští rok.
12: Půjčovna navíc v poslední době vylepšila i svůj výpůjční systém. I klienti, kteří vůbec nevidí, si tak můžou sami jednoduše vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
18: Jak jsme slyšeli před malou chvílí od našeho reportéra, ve Švédsku lidé extrémnímu množství alkoholu neholdují. Zatímco v Česku alkohol zůstává nejrozšířenější a nejdražší závislostí. Za léčbu poruch s alkoholem spojených zaplatila VZP loni přes 1 miliardu korun. Teď je 8:30, u mikrofonu mě střídá Ondřej Látal, začínají zprávy.
19: Český rozhlas Plus.
20: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatýja přes noc až do rána. Agentura Reuters připomíná, že mezi Izraelem a šítskými milicemi podporovanými Íránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50 s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde o nejčastější formu násilí, která zahrnuje třeba zastrašování, výhrušky anebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Forum 50 Markéty Kos-Motlové jde o často o útoky v online prostředí.
21: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
20: Psychoterapeuti dnes budou demonstrovat v německém Hesensku, nedaleko Frankfurtu. Chtějí upozornit na psychické problémy mladých lidí a taky kritizovat plánovanou zdravotní reformu. Ta podle nich sníží dostupnost terapeutické péče. Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známá a bude předmětem vyšetřování. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Étap České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí na trať v 11 hodin. Dnes nás čeká jasný až polojasný den. Během odpoledne bude přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Budou i silné, teploty 31 až 36 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 27. Slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy mírný vítr, v bouřkách bude přechodně zesilovat. A zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy s větší pravděpodobností na západě a východě republiky se vyskytnou přehánky a taky zítra i bouřky můžou být i silné. Teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě 28 až 32 a na horách zítra v tisíci metrech naměří nejčastěji kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
18: Pokračujeme v 8 hodin a 33 minut. Léčba závislostí stála Všeobecnou zdravotní pojišťovnu loni opět rekordní částku. Zaplatila 1 miliardu a 650 milionů korun. Největší podíl na ní má alkohol. Stále je nejrozšířenějším problémem v Česku. To potvrzuje i mluvčí VZP Viktorie Plívová.
19: Kvůli problémům se závislostí vyhledalo lékařskou pomoc zhruba 50 tisíc klientů. 27 tisíc případů přímo souviselo s alkoholem, přičemž mužů byl oproti ženám dvojnásobek. Roste také počet klientů s poruchami způsobenými více drogami, tabákem nebo jinými stimulanci, jako je pervitin.
18: Data zároveň ukazují, že přibývá mladiství, kteří kvůli tomu vyhledají odbornou pomoc. U největší zdravotní pojišťovny to bylo loni 1170 dětí v léčebně. My to téma teď podrobněji probereme s terapeutem Karlem Chodilem z poradny pro rodinu organizace Sananim, který s mladými lidmi v závislosti dlouhodobě pracuje. Dobrý den.
22: Dobrý den.
18: Nová data VZP ukazují, že alkohol zůstává nejrozšířenější a nejdražší závislostí v Česku a zároveň přibývá mladiství, kteří kvůli němu vyhledávají odbornou pomoc. Odpovídají tato data tomu, co dnes, nebo s čím se dnes setkáváte vy ve své poradně a v soukromé praxi?
22: Ano, přesně tak, jak říkáte, odpovídá to tomu a mladistvých přibývá právě proto, že si myslím, že selhává regulace, která víme, že alkohol je dostupný, bo má být dostupný od 18 let a to už je bohužel nefunkční.
18: A přibývá jich, nemůže to být i z toho důvodu, že se lepší už nějaký moment zachycování těch problémů a diagnostika, nebo skutečně ta reálná čísla mladých, kteří mají problémy se závislostmi, roste?
22: Ta diagnostika se rozhodně zlepšuje. Zlepšuje se prevence, diagnostika a záchyt. A to je hlavně daný díky tomu, že máme, říkáme tomu, multidisciplinární přístup k tomu a že vlastně se snažíme ty mladistvé zachytávat co nejdřív, aby ten problém, který se může vyvinout později do horšího, tak aby jsme prostě zachytili co nejdřív. V tom jsme určitě lepší, to je pravda.
18: Jaký je ten průměrný věk, jestli můžete říct?
22: My máme průměrný věk, doložím průměrný věk, pracujeme s dětma od 16 do 26 let, nebo s dětma s mladejma, dospělejma a v poradně pro rodinu, nebo já jsem dřív pracoval s touhle cílovou skupinou 16 až 26 let v terapeutické komunitě a v poradně pro rodinu máme ten věk úplně různý a tam hlavně pracujeme s rodičema a snažíme se vlastně pomáhat rodičům k tomu, aby zvládali co nejlépe ten náročný problém s jejich dětma.
18: My teď mluvíme o alkoholu, ale také zároveň víme, že dnešní mladí lidé často nevyužívají jednu látku. Když dnes přijde mladý člověk do léčebny, existuje vůbec ještě něco jako v uvozovkách alkoholik nebo pervitinista, nebo se hranice mezi jednotlivými závislostmi stírají?
22: Mezi těma mladejma už to vůbec není typický jenom alkoholik nebo říkáme perníkář nebo člověk závislý jenom na pervitinu, tak mezi mladýma už je to tak právě i to, co ukazují ty data z VZP, že mladí lidi prostě berou různý množství různých látek. Mezi staršíma uživatelama, řekněme od 35 let vejš, tak v té populaci uživatelů ještě se vyskytují převážně ty typický nebo vlastně řekněme čistí alkoholici nebo čistí pervitinisti.
18: Je ten způsob léčby nebo možná to odvykání je komplikovanější a těžší ve chvíli, když je to směs více látek a nejenom závislost na konkrétní třeba na alkohol nebo na pervitin?
22: To bych úplně neřekl. To je tak, že ta kombinace těch látek je mnohem rizikovější, než když člověk nebo ten mladý organismus hlavně, tak když bere jenom jednu látku. Když je to kombinace, tak je problém v tom, že a ještě teďka tím, jak se vyskytují nové drogy na trhu nebo na černém trhu samozřejmě, tak vlastně je hrozně problematický to, že ty látky jsou syntetický, jsou daleko agresivnější pro organismus a při kombinování těch látek, tak se ty mladí lidi vystavují obrovským zdravotním rizikům.
18: Vláda se teď pustila do většího boje s kratomem, chystá zvýšení regulace prodeje na věk od 21 let. Jak velký problém právě představuje kratom dnes?
22: Kratom je jeden z mnoha problémů, které se snažíme řešit v adiktologických službách, nebo vlastně jedna z mnoha látek. Problém je v tom, že je relativně dostupný. V tuhle chvíli zaplať pánbů vláda začíná regulovat. Minulý rok začal platit zákon o psychomodulačních látkách, který právě nastavuje nějakou funkční regulaci u kratomu. A je to dobře. Je to dobře. Bohužel se vláda taky rozhodla přesunout agendu adiktologických služeb pod ministerstvo zdravotnictví, což se velmi obáváme těch dopadů, který se objeví až možná jako za několik let, ale právě bude hrozně oslabená nebo možná úplně skončí ta multidisciplinarita, která je funkční a za kterou jsme v zahraničí velmi oceňovaní.
18: To je samozřejmě téma, kterému se také hodně věnujeme ve vysílání. Ještě zpět ale ke konkrétním léčbám závislostí. Jak často, nebo stává se také to, že se adiktologové setkávají se závislostí na nových látkách, které vůbec neznají?
22: Stává se to úplně běžně. V tom je ten černý trh daleko před náma a my vždycky jenom koukáme, s čím klienti chodí. Jsou to hrozně různé látky, většina z nich je syntetická nebo polosyntetická, to jsou například ty kanabinoidy, AHC, CBD a všechny možný tyhle druhy. I v těch vlastně syntetických látkách ty výrobci, když změní nějakou molekulu někde, tak to má trochu jiné účinky a to je právě i to riziko, o kterém jsem mluvil, že klient, když bere víc látek a je zvyklý, že bere jedno HHC a není úplně pozorný, tak může vzít něco jiného, než je zvyklý a má to jiný účinek a tím se prostě vystavuje velkýmu riziku. Ale třeba možná před rokem ve Vinohradské 12 byl skvělý díl o nitazenech, o vlastně takových jako extrémně silných opioidech, které jsou taky na trhu, jsou nebezpeční právě tou jako sílou a tím rychlým náběhem. Ale to jsou látky, o kterých víme 2-3 roky, ale vlastně stává se nám, že jednou za měsíc se setkáme s úplně novou látkou, kterou jsme ještě nikdy neznali a musíme si nastudovat její účinky a tak.
18: No, kde v rámci prevence vidíte tu nejproblematičtější oblast? Je potřeba zabrat v tomto ohledu ve škole, nebo by měla vláda přijít s větší regulací, a nebo to vzniká v rodinném prostředí, přece jenom genetika je také asi důležitá?
22: To je důležité sociální prostředí rodiny, socioekonomický status nebo to vůbec, jaké ta rodina má možnosti, ale zároveň i v rodinách, které mají jako poměrně vysoký socioekonomický status nebo jsou z těch vyšších vrstev, tak ty klienti taky k nám chodí. Myslím si, že největší problém je to, když se snažíme dělat represi nebo regulaci, která nefunguje, což se ukazuje právě na tom alkoholu a bereme třeba ten alkohol jako takovou jako národní kulturní památku skoro, kdy kdy vlastně je to jako běžná věc. Ale zpátky k otázce. Školy se velmi snaží, jsou přetížený a řeší víc těch problémů najednou. Závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a tak, duševní zdraví mladých. Rodiny se některé velmi snaží a zachytí ten problém včas, v nějaký fázi rizika, přijdou třeba k nám do poradny ty rodiče a můžeme s nima pracovat.
18: Terapeut Karel Chodil byl naším hostem. Děkujeme za to.
22: Moc vám děkuju, taky nashledanou.
18: Teď už je připravený pravidelný souhrn toho, co přinesl uplynulý týden na české politické scéně. Jednala Bezpečnostní rada státu, projednávalo se také koncepce výstavby armády do roku 2040, to se ale ještě nedokončilo. K diskuzi by se mohlo vrátit 2. července. V týdnu jednala také vláda i senát. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Obávají se nekontrolovatelného zadlužování země. Novelu tak budou muset znovu projednat poslanci a podrobnosti shrnula reportérka Jana Čermáková.
2: V Senátu padaly ke změnám rozpočtových pravidel podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
3: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
2: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
4: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
2: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítali výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. A vláda v týdnu navrhla, aby se od příštího roku zpřísnila pravidla pro prodej a nakupování kratomu. Chce třeba zakázat prodej kratomu online, nebo chce pro tuto látku zavést spotřební daň. Kratom si nejspíš zároveň budou moct lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
2: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
23: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
2: A na pravidelném jednání schválila vláda návrh zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financovat od ledna Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu. Dohromady by tak obě média přišla o zhruba 1 400 000 000 korun. Ze státního rozpočtu mají dostat dohromady necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
24: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Po snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká poslankyně Pirátů Andrea Hofmanová.
25: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Podle ředitelů České televize a Českého rozhlasu by zrušení poplatků mělo výrazný dopad na provoz obou médií. Televize a rozhlas by podle nich museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
26: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, i některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Důvod pro změnu financování nevidí ani prezident Petr Pavel. Řekl to v týdnu při návštěvě Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
27: Jestliže někdo řekne, že chce
1: zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
2: V týdnu přijal prezident na Hradě předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Ten po schůzce řekl, že pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července.
5: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
2: Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice a veřejnoprávní média vyhlásila kvůli změně financování jednodenní stávku. Bude v pondělí 22. června. Jana Čermáková, Český rozhlas.
18: 8 hodin a 48 minut, tady je stručný pohled do zpravodajských agentur. Zvláštní vyslanec Vitkov míří do Švýcarska, tam by se mělo uskutečnit první kolo jednání s Íránem. Původně mělo být už v pátek, ale jednání se odložilo kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V Německu blesk na festivalu zranil 9 lidí, ve Švýcarsku zranila padající větev dívku. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Dodal, že by mu na to měl stačit týden. Pokud se tak nestane, postará se o to prý Ukrajina. Na brněnský Masarykův okruh se tento víkend po roce vrátilo MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršálů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. Tento víkend jich v Brně pomáhá přibližně 250.
6: Sledujeme chod na té trati, jezdce, staráme se o jejich bezpečnost, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc, de facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
7: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
6: Prostě čekat a dohlížet na to. U motorek je to tak, prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme. Samozřejmě jsou nějaký řády sportovní, které my taky kontrolujeme. Hlavně, aby se ti jezdci navzájem třeba nežduchali, nebo to, aby se chovali sportovně, vůči sobě férově.
7: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
6: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci. Myslím teda zahraniční závody. Kromě Rakouska, tam říkají papi, ty licenci nepotřebuješ. Oni mě všichni říkají papi Jara, jo, jako dědek Jara.
7: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
8: Byl to pád na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
7: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
8: Jezdec spadl, rychle jsme ho odtlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
7: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
8: Vodu za krev. Vodu za krev, přesně tak. A nebo když má člověk pokrývku hlavy, tak si vodou nalije akorát do toho. Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
7: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodů odnáší.
6: Emerson Fittipaldi je tak mladý jako já. My jsme od sebe jeden den a já jsem měl tu možnost se s ním tady setkat, když tady jezdili 2 roky po sobě a jedničky. Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
7: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař na červencové závody Formule 1 v Maďarsku. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
18: A teď už je čas na pravidelný týdenní komentář komentátora Petra Švarce.
9: Spojené státy couvají z dobrodružství svého prezidenta v Perském zálivu. Trump se svým íránským protějškem Pezeškiánem podepsal memorandum o porozumění. Na jehož základě mají obě strany během 60-denní lhůty dohodnout podrobnosti a definitivně válku ukončit. Memorandum je to krátké, má v angličtině necelých 800 slov ve 14 bodech. Íranští představitelé i média jásají a mají proč. Jenže Trump už musel válku ukončit, nejenže na světovém trhu s ropou chybí nyní podle analytiků přes 1 miliardu barelů ropy a světová ekonomika se ocitla na pokraji vážné krize, to by ho asi tolik netrápilo, jenže i Spojené státy už takřka vyčerpaly své krizové zásoby suroviny na úroveň naposledy zaznamenanou před téměř půl stoletím. A důležité volby v Americe jsou za rohem. Další růst cen benzínu a následně všeho by byl pro republikány katastrofou. Takže bilance Trumpovy války. Režim íránských náboženských fanatiků se nepodařilo ani odstranit, ani zlomit jeho vojenskou moc. Americko-izraelský útok sice zlikvidoval několik jeho špiček, ale tím jen posílil moc ještě nebezpečnějších revolučních gard. A obě strany se nyní zavazují, že nebudou zasahovat do svých vnitřních záležitostí. Trumpovy sliby svobodomyslným Iráncům vzali za své. O iránském raketovém programu není v memorandu ani slovo. Co se týká jaderných zbraní, Irán pouze znovu potvrdil, že se je nebude snažit získat, což tvrdí už léta. Formulace v memorandu je dokonce ještě slabší, než byla v Obamově dohodě s Teheránem, kterou Trump jako nedostatečnou ostře odsuzoval a za svého prvního prezidentství zrušil. V íránském jaderném programu má být zachován status quo, tedy vše, jak bylo. Irán se zavazuje otevřít pro volnou plavbu Hormuzský průliv, jenže Jásod také není na místě. Zavazuje se totiž pouze na 60 dnů, z toho má 30 na odminování a odstranění překážek plavby, poté Iránci hodlají plavbu spoplatnit. Nebude se ale platit za proplutí, to by odporovalo mezinárodnímu právu, nýbrž za služby, které pravda před válkou nebyly jaksi zapotřebí a nebyly by ani teď. Spojené státy navíc tímto bodem v memorandu de facto uznaly íránskou svrchovanost nad Hormuzem. Arabské země v zálivu američtí spojenci protestují a není divu. A co dále získá Irán? Konec americké blokády pobřeží, úplné stažení amerických jednotek z jeho okolí a k tomu úplný konec všech sankcí, okamžité uvolnění od Obamy zmrazených desítek miliard a nádavkem na obnovu země nejméně 300 miliardový investiční fond v dolarech, který podle Trumpových slov mají naplnit arabské země. A to už vůbec nemluvíme o Izraeli, který Trump nechal na holičkách. Světu tak dal další příklad, jak se jeho administrativa chová i k těm nejvěrnějším americkým spojencům. Tak ještě krátce domů. Babišova vláda schválila zákon převádějící financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. V rámci toho, dalo by se už říci samozřejmě, hodlá se brát oběma médiím významnou část rozpočtu, de facto na úroveň roku 2008. A jak známo, tehdy měla koruna poněkud jinou hodnotu, dalo se za ní koupit mnohem více. Navíc není žádná záruka, že ve skutečnosti nedostanou veřejnoprávní média ještě výrazně méně. Většina postav vládní koalice tvrdí, že obsah veřejnoprávních médií nechtějí ovlivňovat, tedy třeba kromě poslance SPD Nerušila, který se k touze kontrolovat obsah hrdě hlásí. Drastické omezení prostředků ale ničím jiným než snahou média přiškrtit a ovládnout není a ani jinak nedává smysl. V pondělí půjdou pracovníci veřejnoprávních médií do stávky. Hodně sil do dalších dnů. Stále ještě přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švarc.
18: Jak vrátit život starým stavbám, to se můžou dozvědět návštěvníci Hoclavské stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nový bezbariérový chodník zvaný Stužka jim navíc nabídne úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů muzea.
10: Otevírá těžké dveře Hlaslavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než bylo.
11: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru, jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
10: Promění se také kuchyně. Nový provozovatel Ondřej Zeman už má vymyšlený koncept restaurace.
13: Ano, máme vymyšlený koncept, chceme se držet samozřejmě tradiční valašské kuchyně.
10: Nebude to jenom kyselice, ale moderní gastronomie, která přiblíží tradiční valašské pokrmy.
13: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, halušky, brinza, slanina, špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
10: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
14: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá a nesplňovala technické normy. Nábytek byl taky opotřebovaný a vlastně byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
10: Je tu výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít?
14: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství, protože nemůžete stavět pořád starou roubenou architekturu, musíte vlastně v té architektuře pracovat i s novými prvky.
10: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
11: Je bez schodů a je to v podstatě dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli. Vyhrála varianta, která byť nebyla nejkratší, našla možná nejpříjemnější cestu návštěvníka v tomto složitém valašském terénu.
10: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
11: Bylo úkolem, aby jsme změnili původní trasu přístupu do dědiny tak, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně. Takže stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
10: Dalším propojením moderní a rubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
18: Bylo 9 hodin, pokračuje sobotní Ranní plus s datem 20. června. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
0: Český rozhlas plus.
18: Jak by se měly systémově řešit stále častější útoky namířené proti českým političkám? Tento víkend začíná v Praze olympiáda dětí a mládeže. Proč se te chce tentokrát vedle sportu zaměřit i na duševní zdraví? A proč a jak si lidé připomínají už dnes 60-leté jubileum filmu Ostře sledované vlaky, které připadá až na příští podzim? To nejdůležitější z domova i ze světa vám teď ve zprávách shrne Ondřej Látal.
20: A přeju vám dobré sobotní ráno. Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
15: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
16: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost. V Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
20: V Londýně se dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí.
3: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Genderově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Forum 50% oslabovat fungování demokracie. Přispívá totiž k vyloučení žen z veřejného a politického života. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jejich část kvůli osobním útokům omezuje politickou aktivitu. Forum 50% doporučuje například zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohli političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
4: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti,

0: nejsou třeba nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
1: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995 zkoumají plzeňští archeologové. S pracovníky památníku srebrenické genocidy v Potočari provádějí detailní analýzy oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Archeologové dokumentují předměty moderními metodami, včetně trojrozměrného záznamu. Cílem je kromě rozboru a jejich uchování i budoucí zpřístupnění ve virtuálním muzeu. A jak potvrzuje archeolog Tomáš Pancíř, právě zveřejnění předmětu je velmi důležité pro pozůstalé po obětech genocidy.
2: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovýto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
0: Genocida v Srebrenici byla vyvrcholením války v Bosně a Hercegovině, součástí bývalé Jugoslávie. Jednotky bosensko-srbské armády tam podle Čandové během několika dnů zavraždili přes 8 tisíc bosenských muslimů. Celou reportáž o výzkumu ostatků obětí genocidy ve Srebrenici uslyšíte dnes na Plusu po 3. hodině odpoledne v pořadu Mezi námi. Čeká nás jasný až polojasný den, během odpoledne bude přechodně oblačno a zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přeháňky a nebo i bouřky, ty můžou být i silné. Teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 27. Vát má slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Moravě bude místy mírný vítr 3 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude podle Českého hydrometeorologického ústavu postupně zesilovat. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: V sobotu 20. června v 9 hodin a 6 minut. Po zpěvačce Evě Farné zaplní stadion v pražském Edenu zítra mladí sportovci. Začíná tam olympiáda dětí a mládeže. Slavnostnímu zahájení se zapálením olympijského ohně bude předcházet konference s poselstvím Víc než medaile. Slibuje diskuzi o tom, jak propojit sport dětí s duševním zdravím, motivací a odpovědností. My si k tomu víc řekneme s ředitelkou komunikace Českého olympijského výboru Barborou Žehanovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Proč jste se rozhodli postavit do centra pozornosti právě tu otázku, jak vytvářet prostředí, ve kterém sport pro děti neznamená jenom pohyb, ale i to místo, kde vlastně, nebo i to upozornit i na to duševní zdraví?
5: Protože je to samozřejmě důležitá otázka z pohledu toho, aby děti u sportu zůstávaly nebo i z toho dětství jim zůstával pak ten dobrý pocit, že si ten zdravý životní styl chtějí přenést do budoucna. Je to vlastně součást toho, o co dlouhodobě usilujeme v rámci i olympiády dětí a mládeže, protože je to samozřejmě vrcholová soutěž mladých sportovců, ale zároveň my se snažíme vytvářet ten celkový olympijský zážitek a vzpomínky na celý život, které pak ty mladé sportovce provázejí, ať už na té sportovní dráze zůstanou nějaké špičkové úrovni, anebo pro ně pak zůstává sport součástí dalšího života a je pro nás třeba hrozně hezké vidět, že dneska už máme vlastně třeba dvě generace sportovců, že přijede jeden z mladých sportovců, jehož rodiče oba se olympiády dětí a mládeže účastnili v minulosti.
4: No ale pokud na té sportovní dráze nezůstanou, řešíte i to, jakým způsobem udržet děti, aby během dospívání organizovaný sport neopouštěli, nebo možná co jsou ty důvody, proč se tak děje?
5: Já bych to ráda nechala na těch odbornících, kteří to budou rozebírat zítra na té konferenci, ale samozřejmě jsou tam takové opakující se trendy, že děti často opouštějí sport v té době puberty, ať už je to u dívek třeba z důvodu nějakého fyzické proměny, nebo i z důvodu toho, že se těžko kombinuje třeba škola se sportem, nebo že se rozhodnou zvolit sport. Pak je to samozřejmě i nějaký tlak na výkon, který zase souvisí v hlubší rovině i třeba s financováním sportu, z toho, že vlastně je potřeba, aby děti soutěžily.

0: aby pro státní financování a tak dále. Takže těch důvodů je samozřejmě mnohem víc, každý jedinec se liší, ale určitě zítra kolegové budou popisovat ty jednotlivé důvody.
1: Jak se za víc než 20 let proměnila ta samotná filozofie olympiády pro děti a mládež?
0: No já myslím, že v podstatě vlastně ne, protože jde o to přinést ten olympijský zážitek do Česka, jde o porovnávání krajských výprav, nikoli v zemí, nejde jenom o ty individuální výkony, vlastně počítá se i třeba 10. místo do toho pořadí kraje, jde o to, že se vlastně děti sejdou na jednom místě, mají prostě k dispozici olympijský dům, místa, kde se mohou setkávat, vlastně společné bydlení, v uvozovkách olympijské vesnice, mohou si navzájem chodit, fandit. Jsou tam ty ceremoniály, ať už zahájení, anebo pak zakončení, nebo každý den medailové ceremoniály za přítomnosti úspěšných sportovců. Takže je to motivace samozřejmě pro ty, kteří chtějí soutěžit, ale opravdu se snažíme vytvářet takový komplexní olympijský zážitek.
1: Jaké máte nejmladší ročníky?
0: Ta soutěž je určena pro děti ve věku 12 až 16 let, děti nebo mladé sportovce.
1: A máte pocit, že se nějak v průběhu přesto těch let, kdy se olympiáda organizuje, mění přístup dětí ke sportu? Jsou třeba ty počty stejné?
0: Vlastně na této pražské olympiádě bude kolem 3,5 tisíce sportovců, takže relativně, co se týká těch, kteří už procházejí do těchto soutěžních částí, tak ty počty zůstávají. My naopak vlastně musíme ten počet trošku omezovat, podobně jako je to na velkých olympijských hrách, protože kdybychom přibírali další a další sporty, tak se už prostě nikam nevejdeme, takže v tomto určitě jakoby problém není, ale samozřejmě ve sportovních klubech je patrné prostě, že počet dětí, které se chtějí zapojovat do té organizované činnosti, ubývá, že záleží samozřejmě na sportu nebo záleží i na situaci, protože třeba šermíři, když přivezli bronzovou olympijskou medaili, tak najednou zájem o jejich sport narostl a oni zároveň s tím velmi dobře pracují, protože jezdí po školách a snaží se ukazovat svůj sport dětem přímo tam, takže z našeho pohledu ten počet sportovců zůstává podobný.
1: A přibírali jste pro letošek nějakou disciplínu, nějaký nový sport?
0: Teď jste mě zaskočila, protože ono je to tak, že vlastně v programu olympiády dětí a mládeže jsou sporty, které jsou dané, stejně jako na olympijských hrách, jako například atletika, ale pak se ty sporty mění i podle preference kraje, který tu olympiádu pořádá. Některé sporty nemají vlastně šanci se tam dostat, protože se neorganizují ve všech krajích nebo v dostatečném množství krajů. Ale určitě v Praze po dlouhé době se vrací například veslování a také golf.
1: Říká ředitelka komunikace Českého olympijského výboru Barbora Žehanová. Děkujeme za to.
0: Děkuji také a přeji hezký den a doufám, že přijdou fanoušci podpořit mladé sportovce.
1: Letos v listopadu to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky. Toto jubileum si dnes připomenou lidé na nádraží v Loděnici u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžou taky muzeum trati.
2: Ahoj, Miloši.
3: Ahoj, Mašo.
2: No tobě to ale sluší.
3: Tobě to taky sluší, Mášenko.
4: Nádraží by z filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
5: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Menzel a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
4: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
6: Ta myšlenka vznikla na takové skupině děvčat zralého věku, obyčejně se tomu říká babinec teda. Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce, že?
4: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
6: Teda je to rozdělení do třech částí, že? Tady úvodem vždycky říkáme o historii vlaku, historii nádraží. Kousek dál máme historii obce a vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
4: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
6: Ano, 2x5 metrů. A tady máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No a zároveň to tady máme jako pamětní síň těch, kteří už tady s námi nemohou být. Takže v čele fotografie pana Mensla.
4: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mensl. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
7: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl, natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
4: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
8: Bylo bezkonkurenční. Pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
4: I letos si lidé v Loděnici připomenou výročí filmu Ostře sledované vlaky. Konkrétně 20. června. Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Je 9:45, posloucháte sobotní Ranní plus. A jaké informace by vás dnes neměly minout? Jednání mezi Spojenými státy a Íránem se zřejmě připravují. Zvláštní vyslanec Spojených států Steve Witkoff totiž míří do Švýcarska. Tam už je také připraven Jared Kushner. V Mnichově v noci vykolejil nákladní vlak. 2 vagony se z mostu zřítily na ulici. Jeden člověk je vážně zraněn. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Slovní útoky, zesměšňování i odsuzování. I takové chování zažívají poslankyně a poslanci přímo ve sněmovně. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň. Organizace kvůli tomu navrhuje třeba zřízení nezávislého orgánu, který by podobné útoky řešil.
9: Já se ohradím, ale prostě už to nevnímám. A nebo někdy to řeším tak, že jsem drsnější než ten dotyčný. Kolega poslanec mi sáhnul pod tričko a dostal facku.
4: Taková je citace jedné z anonymizovaných odpovědí, které výzkumníci zveřejnili. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové je v tuto chvíli nejvíc poslankyň v historii, ale kvůli podobným útokům by jich mohlo zase ubývat.
10: Na Slovensku jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znovu nekandidovala, byly právě výhrušky, které směřovaly nejenom jí, ale i jejím dcerám.
4: Nevhodné chování v dolní komoře parlamentu potvrzuje i její místopředsedkyně Barbora Urbanová z hnutí STAN.
11: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře. I ti muži se nás musí občas kolikrát zastat, abychom se cítili jako ženy političky v bezpečí, což ne vždy dělají a možná by se nad tím mohli zamyslet.
4: Podle závěru výzkumu by pomohlo zřízení nezávislého orgánu pro řešení takových incidentů nebo revize etického kodexu. Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD o konkrétních incidentech prý neví.
12: Bych chtěl požádat tedy dotčené poslankyně, protože to je samozřejmě vážné obvinění a já bych byl nerad, aby ve sněmovně byly ženy obtěžovány. To je absolutně nepřijatelná záležitost. Tak aby mi to když tak napsali nebo aby mi to i hned sdělili.
4: Organizace Fórum 50% plánuje, že poslance s výsledky výzkumu seznámí, jenže nejde jen o hrubé chování vůči ženám. Pro ostrá slova nejdou poslanci daleko ani v jednacím sále. Takové chování je ale známé i z historie. Připomíná pirátský poslanec Ivan Bartoš, který je ve sněmovně třetí volební období.
13: To, že tady prostě se na ty ženy kouká jako skrz prsty, ano, často ano. To, že jsou vnímáni třeba asistenti nebo asistentky poslanců jako nějaká, my to tak nemáme, ale jako někdo, kdo je tady jako navíc, to jako to tady bylo. Spíš si myslím, že se to hodně mění jako na tom plénu. Adresně i neadresně prostě ty vystoupení jsou jako často vulgární.
4: A objevila se i vyjádření poslanců z obou táborů, kteří se navzájem obvinují, že užívají drogy nebo alkohol. Zákaz být pod vlivem návykových látek by mohl obsahovat novelizovaný jednací řád. Pozměňovací návrh starostů prý Tomio Okamura klidně podpoří.
12: To mě překvapuje ten jejich návrh, když poslanci stanou, tady pravidelně ve sněmovně alkohol konzumují a já jsem je mnohokrát viděl. Za mě, jestli proto bude většinová podpora, tak já klidně budu pro.
11: Nechci se pouštět do výčitek, kdo tam kde pil, ale opravdu se dívat do budoucna a nastavit si možná tu hodnotu a dát najevo, že opravdu nejsme nad lidi a jsou pro nás platná stejná pravidla jako pro všechny.
1: Reaguje Barbora Urbanová. Atmosféra se nezlepšila ani po výzvě prezidenta Petra Pavla, který před poslanci promluvil na začátku března.
14: Vím, že hledat shodu je těžké. Hledat jí v politice je někdy téměř nemožné. Ale pokud na to vy, tedy vás 200 osobností, rezignujete, seberete České republice naději obstát ve velkých výzvách, které před ní stojí a budou stát.
1: Zlepšit tamní prostředí byl cíl i Tomia Okamury, který si dal, když nastupoval do funkce šéfa sněmovny. O to se podle svých slov snaží hlavně komunikací s jednotlivými kluby. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
15: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
16: Každý národ by měl mít asi svůj populární zvuk. Britové zvony Big Benu, Francouzi zvony Notre Dame a Češi třeba zvuk varhan v katedrále svatého Víta. Ve vysílání pokračujeme seriálem o nových svatovíckých varhanách. Zatímco od tohoto týdne už v katedrále zní nový nástroj. My se dnes vydáme do obsáhlého rozhlasového archivu a připomeneme si nejvýznamnější okamžiky, které doprovázely jeho předchůdci.
17: V roce 1937 doprovodil majestátní tón svatovíckých varhan poslední rozloučení s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.
18: Odchází dnes ze svého světa, kde jsme ho vídávali, junáckého a krásného, radostného a vážného.
17: O necelých 10 let později byly varhany svědkem uvedení nového pražského arcibiskupa Josefa Berana do úřadu.
19: A varhany se rozezněly chorálem Exce sacerdos, qui venit in nomine Domini.
17: V dalších desetiletích provázela jejich hudba stovky bohoslužeb, církevních slavností i státních obřadů. Přestály nacistickou okupaci, komunistický režim i proměny celé země.
20: Bože, vyslyš naše prosby za nejvyššího představitele našeho státu. Pomáhej mu, ať poznává, co je správné.
17: To už jsme se přenesli do 29. prosince roku 1989. Po zvolení dramatika disidenta Václava Havla prezidentem zamířili do svatovícké katedrály představitelé státu, církví i osobnosti revoluce při slavnostním tedeum vedeném kardinálem Františkem Tomáškem rozezněli varhany chrám způsobem, který pro mnohé symbolizoval začátek nové éry. O několik měsíců později se katedrála znovu zaplnila. Na první návštěvu papeže Jana Pavla II. Po pádu komunismu dorazili také představitelé státu i církví a tisíce věřících. Také tehdy byly varhany součástí okamžiku, který symbolizoval návrat země ke svobodě.
21: Svatý otec vstupuje do velechrámu, pravou postraní lodí projde do svatováclavské kaple.
22: Slyšeli jsme slovo Boží.
17: V pátek 23. prosince 2011 se katedrála svatého Víta stala dějištěm prvního státního pohřbu v historii samostatné České republiky. Do Prahy tehdy přijeli desítky zahraničních delegací, včetně bývalého amerického prezidenta Billa Clintona nebo francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zatímco obřad sledovali tisíce lidí před hradem i u televizních obrazovek, gotický prostor katedrály vyplnila hudba varhan při posledním rozloučení s Václavem Havlem. O 8 let později se v katedrále konala zádušní mše za Karla Gotta. Poslední rozloučení s nejpopulárnějším českým zpěvákem sledovali 100 000 lidí u televizních obrazovek a tisíce dalších přímo na Pražském hradě. Od tohoto týdne má tedy katedrála svatého Víta nové větší varhany. Až čas ukáže, jaké okamžiky českých dějin budou jejich zvuk jednou doprovázet. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
16: Miroslav Rojda v 19 letech utekl přes hranice do Rakouska. Psal se rok 1953. V uprchlickém táboře přijal nabídku americké zpravodajské služby a stal se tajným špionem. A vrátil se zpátky do komunistického Československa. Za to mu hrozil i trest smrti. Jeho vzpomínky zaznamenala nezisková organizace Postbellum v rámci projektu Paměť národa. A právě z těchto unikátních nahrávek vznikají naše pořady z cyklu Příběhy 20. století. Nyní autor pořadu Mikuláš Kroupa příběh krátce představí.
0: Za lockdownu jsme se v Postbellum polekali, že snad naše práce opravdu končí. Že prostě musíme přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi tenkrát představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál, jak zaznamenávat příběhy, protože opravdu už mnoho času nezbývá, abychom stihli zaznamenat svědectví na druhou světovou válku a 50. léta. Zaplať pánbu, přišli jsme na technické řešení. Do průhledného kufru jsme instalovali zapnutý diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Vydezinfikovaný kufr jsme prostě položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil na stůl a mohlo se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba úžasné vyprávění kdysi amerického špiona Miroslava Rojdy.
2: Tak slyšíme se.
3: Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte ve mně dobře?
2: Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
3: No, vypadá to, že jo.
2: To je nový.
3: Tak jo, takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
2: Prosím. A
0: v příbězích 20. století budeme vyprávět osud Miroslava Rojdy, rodáka z Plzně, pocházejícího z rodiny cukráře a slavného fotbalisty. Tatínek mu ale umřel nečekaně na zápal plic, ještě před válkou. Tomu byli 4, takže vyrůstal bez táty. Z Rojda se stal chytrý kluk, který se naučil za války anglicky. Takže v květnu 1945 překládal osvobozujícím vojákům americké armády.
2: Byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Takže já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě.
0: Pan Rojda je člověk, který v 50. letech, v době nejtuššího komunismu, kdy soudruzi likvidovali všechno pro západní, pro americké, tak Miroslav po putikách se svým kamarádem zpívali americké šlágry. A ku podivu je nikdo neudal.
2: Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky 2 klubovny Svazu mládeže tam na čtvrtí. Aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveni zaměřen proti. Od mládí.
3: Jak jste zlikvidovali?
2: No, že jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
3: Přišli na vás?
2: Ne. To se nikdy potom mluvím, až snad teď poprvně.
0: Pan Rojda se v 50. letech toužil stát vojenským pilotem a sloužit v americké armádě. Chtěl vystudovat tady v komunistické zemi vojenskou leteckou akademii, ukrást nějakou stíhačku a s ní přeletět hranice k Američanům. Jako mnoho lidí věřil, že se skutečně blíží třetí světová válka a on chtěl bojovat na straně svobodných západních zemí, které nás přijdou osvobodit. Proto v 19 letech v roce 1953 utekl s kamarádem Jaroslavem Klasem přes hranice do Rakouska.
2: Kolem poledního jsme nalezli takový lovecký posed, kde byl žebřík. Ten žebřík jsem přiložil na sloup, aby jsme se vyhnuli elektrickému napětí. Ten kolega druhý byl elektrikář. Skočili jsme, využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme po přeběhnutí zoraného pásu jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujeli rakouští zemědělci.
5: Miroslav Frojda poměrně detailně popisuje výcvik v Rakousku, za jakých okolností přijal spolupráci s americkou zpravodajskou službou a stal se špionem. Jak to mezi uprchlíky chodilo, kde žili, do jakých hospod chodili. A samozřejmě vypráví o svém přechodu hranic zpátky do komunistického Československa. Jak dopadl, jestli ho estébáci odhalili, tak to se dozvíte až v příbězích 20. století.
16: Říká Mikuláš Kroupa. Příběh pana Frojdy vysíláme v neděli večer po 20. hodině. No a touto informací končí sobotní Ranní plus. Za celý náš tým děkuje Pavlína Nečásková.
6: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
7: Hana Zagorová 80.
6: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
7: Marty Jandové,
6: Evy Burešové,
7: Kateřiny Marie Tiché,
6: Terezy Maškové,
7: Veroniky Kekubařové,
6: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
7: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
6: Více na www.zagorova80.cz.
23: Devět hodin, 30 minut.
15: Český rozhlas plus. Zprávy.
23: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance, ten svoji cestu kvůli tomu zrušil. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli mediátora. Je jednoznačně na straně Ukrajiny, měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po skončení summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli. V pardubickém průmyslovém areálu v ulici Dělnická hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň se už nešíří a nikdo se nezranil. A skládka začala hořet před půlnocí. Podle posledního měření se v okolí škodlivé látky nevyskytují, lidé přesto můžou stále cítit kouř. Švýcarsko a Německo po vedrech zasáhly prudké bouřky. V německém Rastattu na jihozápadě země zasáhl blesk stanové tábořiště na sportovní akci. Zraněných je podle regionální veřejnoprávní stanice SVR 9 lidí. Dnešek je Světový den uprchlíků, připomíná se z iniciativy OSN už 26 let. Tento den upozorňuje na nucené vysídlení a poukazuje na práva i potřeby uprchlíků. Podle dat úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je na světě více než 117 milionů takových lidí. Největší nucenou migraci v Evropě od konce druhé světové války způsobila ruská invaze na Ukrajinu. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 60 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci třeba inscenaci Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky. Slavnosti pětilisté růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Město Český Krumlov znovu zaplní šlechtici, rytíři, kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí Českokrumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů. A jaká bude sobota 20. června? Čekáme jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno a nebo zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. Podle meteorologů můžou být i silné. Teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 27. Vád má dnes slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, na Moravě místy mírný, v bouřkách bude přechodně zesilovat. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 34 stupně Celsia. To byly zprávy a tady už je na plusu repríza pořadu Zaostřeno.
24: Průplavy a průlivy jsou námořní spojnice, které vždy hrály důležitou strategickou i ekonomickou roli. Čína se teď rozhodla vybudovat v Asii další dvě takové námořní cesty. Sníží se díky nim cena námořní dopravy a vzniknou 10 000 pracovních míst, jak tvrdí čínská propaganda. Nebo je hlavní motivací Číny oslabit ekonomické soupeře a v případě války urychlit přesun armády? U dalšího dílu pořadu Zaostřeno vás vítá David Jakš.
4: Zaostřeno.
24: Zkrátit si dlouhé a často nebezpečné obeplouvání ostrovů a později celých kontinentů mělo odpradávna dva důvody. Šetřilo čas a peníze. Případným obráncům navíc přibyly nové starosti a další výdaje. Museli totiž platit nové a nové vojenské výpravy, které se snažili útočníky zastavit dříve, než námořní kanály úspěšně použili. Největším průplavem všech dob, který navíc slouží dodnes, je tzv. Velký kanál na východě Číny. Už v 5. století po Kristu spojil dva čínské veletoky, Dlouhou a Žlutou řeku, a tím vznikl průplav, který dodnes spojuje Peking s 1800 kilometrů vzdáleným Changchou, tedy městem, které tak uchvátilo legendárního cestovatele Marka Póla. Už v 10. století dokázali Číňané stavět zdymadla, vypočítat ideální sklon průplavu nebo vytvořit systém mýtného, ubytování a překladišť. A bezpečnost lodí zajišťovala císařská armáda.
8: Ve starověku a ve středověku vozili obchodní lodě hlavně koření, hedvábí a porcelán. Byly to relativně malé, dřevěné lodě, nepobrali toho moc, ale ve dne v noci jich po kanálu pendlovali tisíce. Dnes je Velký kanál pořád důležitou vodní cestou. Mezi velkými městy přepravují lodě hlavně stavební materiály, potraviny nebo dřevo a průplav se proto pravidelně udržuje a koryto bagruje a udržuje hluboké. Ve městech na průplavu vyrostly nové terminály a překladiště. Pořád je to úchvatná a pro Čínu velmi důležitá stavba.
24: Vysvětluje ve svém informativním videu Světová organizace UNESCO. Ve středověku dosáhli pozoruhodných výsledků při stavbě kanálů a průplavů Nizozemci, Italové a také Němci. Ale délkou, počtem nasazených dělníků nebo objemem přemístěného materiálu už nic a nikdo Velký kanál nepřekoná. Ačkoliv časy čínských císařů jsou dávno pryč, průplavy hrají ve světové ekonomice mimořádně důležitou roli. A politicky jsou mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
9: This is the Panama Canal, a 51-mile corridor linking the Pacific and Atlantic oceans.
24: Spojit Atlantik s Pacifikem chtěl už španělský král Karel V. v první polovině 16. století. Jeho bravurní mořeplavci přinesli zprávy, že v nejužším místě má americký kontinent šířku, která není pro paže otroků a indiánů nepřekonatelná. Byli to ale Francouzi, povzbuzeni úspěšnou stavbou Suezu, kteří v roce 1881 začínají stavět. Po pár letech ale zbankrotovali a na začátku 20. století kupují rozdělanou, nedokončenou stavbu Spojené státy americké. Od 1. ledna roku 2000 je průplav definitivně pod správou Panamy.
10: Každý rok propluje Panamským kanálem kolem 14 000 lodí. 40% všech kontejnerů, které na lodích propluje průplavem, směřuje do Spojených států. To odpovídá hodnotě zboží za 270 miliard dolarů.
24: Vysvětluje hinská mutace německé televizní stanice Deutsche Welle. Proud zboží znamená stále vyšší zisky pro obchodníky a ty má zase pod dozorem federální daňový úřad. To je hlavní důvod, proč je panamský průplav pro americkou ekonomiku tak důležitý. Vydělává peníze a peníze je třeba zdanit. Omezení jeho kapacity nebo dokonce uzavření způsobí během několika málo hodin nedostatek konkrétního zboží na americkém trhu. Okamžitě zareaguje kapitálový trh, tím pádem se zvednou ceny a řetězově je v problémech ekonomika celého světa. Zjednodušeně řečeno, udělej problém v panamském průplavu a má ho celý svět. Pro Čínu, která se tak ráda spolu s Ruskem hlásí k nastolení nového světového řádu, je to velmi lákavá představa. Proto americký prezident Donald Trump návrat průplavu pod americkou správu dlouhodobě prosazuje.
13: My administration will be reclaiming the Panama Canal. And we've already started doing it.
24: Panama tvrdí, že vše, co se 24 hodin denně a 365 dnů v roce v průplavu děje, je plně pod její kontrolou. Jenže přístavy na obou koncích provozuje hongkongská společnost CK Hutchison. A to je podle Američanů risk. Letos na jaře čínská vláda zakázala tomuto hongkongskému konzorciu prodat svůj podíl americké společnosti BlackRock. Pokud by prodej proběhl, znamenalo by to výrazné oslabení čínského vlivu v Panamě a naopak posílení toho amerického. Jenže Peking chce naopak v Panamě zůstat za každou cenu a tak prodej většinového podílu do amerických rukou hongkongským obchodníkům zakázal.
1: V roce 2018 Čína vyhrála v Panamě tender na stavbu mostu přes průplav. Jedním mostem sice nepřevezmete kontrolu nad celým průplavem, ale dává vám to jiné možnosti. Pomocí mostu už můžete provoz lodí brzdit nebo dokonce úplně zastavit a vyloučit se nedá ani sabotáž. Dají se na něm umístit i různá špionážní zařízení, jakými jsou skenery a senzory.
24: Vysvětloval v reportáži The Wall Street Journal bývalý americký velvyslanec v Panamě John Feely. Jak se Spojené státy, respektive Donald Trump, nakonec postaví k budoucnosti panamského průplavu, není v téhle chvíli jasné.
15: Posloucháte Zaostřeno.
24: Co může nastat ve chvíli, kdy se zdánlivě spolehlivý, dobře fungující průplav zadrhne, dokazuje příklad z března roku 2021. Pandemie COVID-19 tehdy téměř úplně zastavila celosvětovou leteckou dopravu a o to větší význam měla ta námořní. Obří kontejnerová loď Ever Given, dlouhá 400 metrů, se při proplouvání suezským průplavem v konvoji ostatních lodí dostala do písečné bouře a silný vítr vychýlil příď lodi mimo plavební dráhu. Tam potom dosedla na kamenný útes a stala se zcela nepohyblivou.
4: Ucpaná tepna světové dopravy. Každý den tudy neprojede zboží za víc než 9,5 miliardy dolarů. V kontejnerech čekají suroviny, součástky, dětské zboží, oblečení, i ropa nebo obilniny. I kdyby se situace vyřešila rychle, budou podle odhadů ještě dvojnásobek času dobíhat zácpy v přístavech a v distribuci, kde byly termíny už tak napjaté kvůli pandemii.
24: Informovala tehdy Česká televize. Doprava v suezském průplavu byla v obou směrech zablokována celkem 6 dnů a složitou vyprošťovací operaci nakonec zvládli holandští odborníci s těžkou technikou. Škody, které vznikly na světovém obchodu za pouhých 6 dnů přerušení provozu, odhadla Světová obchodní organizace na bezmála 10 miliard dolarů. Incident ale odhalil, jak citlivá a přitom zranitelná zařízení jsou námořní průplavy.
11: The Malacca Strait, which connects Indonesia, Malaysia and Singapore, has long been a major trading.
24: Zboží vyrobené v Číně, Japonsku nebo Jižní Koreji, které neputuje panamským průplavem, projde jinou veledůležitou úžinou, a sice Malackým průlivem. Na rozdíl od Suezu nebo panamského průplavu je tenhle milník světové námořní dopravy přírodního původu. 35 km široký, 800 km dlouhý a v nejhlubším místě dosahuje bezmála 200 metrů. Úžina, která odděluje Singapur, Malajzii a Indonésii, je pomyslným uchem jehly a každý rok se jim protáhne kolem 100 000 nákladních lodí. 40% veškeré světové námořní dopravy a čtvrtina světové ropy, která se přepravuje po mořích, projde každoročně právě Malackou úžinou. Bohaté rejdařské společnosti, zboží za miliardy dolarů a omezená možnost vojenského zásahu. To všechno dělá z téhle lokality místo, které odjakživa láká piráty.
12: Vždycky jim nahrávalo velmi členité pobřeží Malajského poloostrova a ostrova Sumatra. Dokonale znají terén, používají rychlé a v podstatě malé lodě, které i nejmodernější radary mohou přehlédnout, protože je snadné zaměnit je za velkou vlnu. Ale chtít dnes v Malackém průlivu unést velkou obchodní loď nebo dokonce tanker, to je hodně rizikový podnik. Stává se to, ale piráti se už spíš zaměřují na hotovost a cennosti, které má posádka na palubě. Potom blesku rychle zmizí na pobřeží, které je na dohled. A tam už nemáme šanci je chytit. Velké obchodní lodě i s nákladem se unášejí mnohem častěji kolem břehu Afriky, než tady v Malackém průlivu.
24: Říká Dato Abkahar, důstojník malajské pobřežní stráže v dokumentu katarské televize Al Jazeera. Pro Čínu má Malacký průliv ještě větší cenu než Suez nebo Panamský průplav. Peking se totiž obává, že v případě války se Spojenými státy by Washington přinutil singapurskou, malajskou a indonéskou vládu, aby silou zabránili průjezdu čínských válečných lodí Malackým průlivem. A stejně by mohly dopadnout i tankery, které tudy proplouvají s ropou, kterou Čína nakupuje na Blízkém východě. Sečteno podtrženo, to, co by mohla Čína způsobit v panamském nebo suezském průplavu, by jí svět oplatil v Malacké úžině. Snížit svou závislost na tomhle námořním uchu jehly chce proto Čína už celá desetiletí. A šanci teď cítí v oblasti Tajského zálivu. V nejužším místě je Malajský poloostrov široký jen něco málo přes 100 kilometrů a dnes je tohle území teritoriálně součástí Thajského království. Jmenuje se Šije Krá a s myšlenkou prokopat tady kanál, který by spojil Thajský záliv s Andamanským mořem, neboli Pacifik s Indickým oceánem, přišli už ve středověku Francouzi, Britové nebo Portugalci. A Thajsko na konci 90. let 20. století jejich plány oprášilo.
14: Bavíme se o průplavu dlouhém 128 kilometrů, širokém 450 metrů a hlubokém 25 metrů. Kanálu, který by cestu nákladních lodí z Thajského zálivu do Andamanského moře zkrátil oproti současné cestě přes Malacký průliv o 3 až 4 dny. A to není málo, ale jeho nejslabším článkem je návratnost celé investice. Ta je hodně sporná.
24: Vysvětluje ve své analýze podcast jménem Looking For. Thajsku se velmi zamlouvá vize, že by poplatky za použití kanálu zůstaly v jeho státní pokladně, ale současně je mu jasné, že z vlastních zdrojů takovou stavbu nikdy nezaplatí. A přesně pro tento případ je tady Čína, vysvětluje zmiňovaný podcast.
14: Čína je trpělivá, bude čekat dlouho, klidně dalších 10 nebo 15 let. Ví, že thajské vlády jsou nestabilní a rychle se střídají, ale jedno je spojuje. A sice, že slyší na sílu čínských peněz. Stejně jako na ní slyší vlády v sousední Kambodži nebo v Laosu. Ať bude cena za stavbu průplavu Krá sebevětší, čínské banky a čínská vláda ji nakonec zaplatí. Stačí jen souhlas Thajska. Ale ptejme se, co by za to Číňané chtěli a co by nakonec z toho Thajsku zbylo.
24: Zatímco podobný projekt moderní železnice, kterou postavila Čína v Laosu, stál necelých 6 miliard dolarů, náklady na průplav v Šíji Krá odhadují státy ASEANu na minimálně 40 miliard dolarů. Ekologové zase varují před obrovskými škodami na pevnině i na moři, které by dílo provázely. A vůbec není jasné, jakou klauzuli by si do smlouvy o společném užívání s Thajskem prosadila Čína z pohledu využívání průplavu svými vojenskými plavidly. I proto celý projekt s velikou nelibostí sleduje Indie, odvěký čínský nepřítel.
18: And Thailand's south has been rocked by a wave of bomb and arson attacks. Explosions and fires last night ripped through at least 17 locations.
24: Podstatnou připomínku k vybudování průplavu Krá mají i síly uvnitř Thajska. Konkrétně je to královská armáda, která varuje před separatistickými silami v muslimských provinciích na hranicích Thajska a Malajzie. Islamisté tam vedou ozbrojený boj proti thajské centrální vládě a od roku 2000 tam zahynulo bezmála 7 tisíc lidí, včetně vojáků a policistů. Dobrovolné odříznutí zbytku země od neklidného jihu, byť jen půl kilometru širokým vodním kanálem, by podle thajských generálů zvýšilo aktivitu islamistů a potvrzuje to i politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
19: Ty nejjižnější čtyři provincie na Thajsku jsou bývány většinově Malajci a tím pádem muslimy, ti tam mají 80 až 90% v populaci. Tato oblast nazývaná Patany dlouhodobě vykazuje iredentistické tendence. Oni se chtějí připojit tedy k Malajzii. Malajzie jaksi nepodporuje tyto rebely, ale Thajsko s nimi má problémy.
24: Zatím posledním výstupem thajské vlády je zavrhnutí klasického námořního průplavu. Cena je prostě extrémně vysoká a čínské záměry nejasné. Vláda v Bangkoku teď preferuje variantu nazvanou Road No. 9, neboli silnice číslo 9. Měla by to být kombinace dálnice a železnice dlouhá 90 kilometrů a spojila by města Ranong na pobřeží Andamanského moře a Chumpon na pobřeží Pacifiku. Vznikly by tam obrovské přístavy, kam by zajížděly i největší nákladní lodě světa, kategorie Panamax nebo Neopanamax. Kontejnery se zbožím by se tam přeložily na železnici a silnici a po 90 kilometrech znovu naložily do dalších lodí, čekajících na opačném pobřeží. Každý rok by si lodě na obou koncích Road No. 9 vyměnili 20 milionů kontejnerů, vzniklo by 100 000 nových pracovních míst a cesta lodí z čínských, japonských a jihokorejských přístavů do Evropy by se podstatně zkrátila. Není třeba dodávat, že ekologové z téhle varianty omdlévají.
14: Odhadované náklady jsou bezmála 36 miliard dolarů a thajská vláda tomuto projektu, tedy variantě silnice číslo 9, dala oficiálně zelenou v roce 2023. Letos v září chce začít stavět, ale ty nejoptimističtější odhady mluví o termínu dokončení nejdřív v roce 2039.
23: Dodává znovu podcast Looking For. Profesor geografie Ostravské univerzity Vladimír Bár se politickému významu dopravních cest po celém světě věnuje dlouhodobě. Tak se ho tedy ptám. Tajsko se rok od roku víc a víc odklání od spolupráce se Západem, hlavně od partnerství se Spojenými státy, a naopak inklinuje k Číně, nebo popravdě řečeno k čínským penězům. Znamená to, že tedy Bangkok by nakonec na projekt, na ten velmi drahý projekt průplavu Krá, mohl kývnout?
19: Je to otázka. Stávající garnitura zhruba před 7 lety oznámila, že to není priorita, ale všechno se může změnit samozřejmě. Čína je už dneska významnějším obchodním partnerem Thajska, než jsou Spojené státy americké, takže je to svým způsobem možné. V posledních letech Čína velmi tlačí na to, aby takovýto kanál byl postaven, protože by to umožnilo vyhnout se Malackému průlivu, který vlastně je mezi Malajzií, Singapurem a Indonésií na druhé straně. Což také dosvědčuje skutečnost, že tyto 3 země se nestaví příznivě k výstavbě takového kanálu, a podobně i Indie se staví negativně k výstavbě podobného průplavu. Číně by se podařilo odklonit od tohoto velmi frekventovaného průlivu, jakým je Malacký průliv, který dokonce v přepravě ropy hraje pro Čínu naprosto stěžejní význam, a on už dneska objemem přepravovaného zboží, především tedy ropných produktů, překonal Hormuzský průliv, takže je to z geopolitického hlediska něco, co by vlastně vyšachovalo do jisté míry vliv Spojených států amerických, které pochopitelně patrolují v Jihočínském moři vedle Malackého průlivu. Tam jsou ještě další, Luzonský, Tchajvanský, a mezi potom možnost nahradit Malacký průliv ještě třeba Lombocký průliv. Takže je toho docela dost, co by Číně vlastně umožnilo se vyhnout té trase vlastně přes ten frekventovaný průliv a mít pod kontrolou podobný průplav umělý.
23: Tajsko se kromě ekologických dopadů bojí i faktu, že průplav přes Šíji Krá by de facto znamenal odříznutí toho politicky nestabilního muslimského jihu Tajska od zbytku státu, od zbytku království. Co by to znamenalo pro vnitřní bezpečnost Tajska a hlavně pro muslimské rebely na té tajsko-malajské hranici? Posílilo by to separatistické tendence v těch provinciích, jako je Jala, Songkla a tak dále?
19: Posledních zhruba 10 let se ty aktivity teroristických hnutí, které dneska vede skupina, která se nazývá Národní revoluční fronta, tak jsou jaksi menší. Ztráty na lidských životech se počítají ročně teď jenom na desítky oproti stovkám a dokonce tisícům z předcházejícího období. Ty pokusy v posledních letech oslabily a nejsou tak intenzivní. Ale právě vznik kanálu by mohl tuto situaci opět výrazně zhoršit. Podle toho, kde by vlastně ten kanál vedl, ony existují 3 varianty. Jedna je vzdálenější od těch 4 provincií, ta další je vlastně velmi blízko odřezával, aby opravdu ty 4, respektive 5 provincií na jihu Thajska.
23: Vysvětluje politický geograf Ostravské univerzity Vladimír Bár.
15: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Tajský záliv nejsou jen písečné pláže, subtropické ostrovy a noční život v přímořských letoviscích. Tahle část Tichého oceánu má mimořádný potenciál pro námořní dopravu a v návaznosti na modernizaci pevninských silnic a železnic se hraje v příštích letech vele důležitou roli. O zamýšleném průplavu v Šíji Krá už jsme mluvili, ale Čína nedávno v tichosti prosadila další podobnou stavbu, která změní geopolitickou situaci v jihovýchodní Asii. Jmenuje se Funan Teko kanál a hlavní roli budou mít Čína a Kambodža, respektive čínské peníze, čínské technologie, čínské zájmy.
24: a na ruku jim půjdou kambodžská razítka, kambodžská povolení a tisíce nových pracovních míst pro Kambodžany.
3: Tahle stavba je největším projektem nové Kambodži, největší investicí od pádu režimu rudých kmérů. Buďme šťastní, že u toho můžeme být. Ujišťuji naše sousedy, že i oni budou mít z průplavu užitek a že pomůže jejich ekonomice. Propojování s okolními zeměmi je přesně to, co naše ekonomika potřebuje. A pokud slyšíte něco jiného, jsou to hlasy těch, kteří téhle zemi nepřejí.
24: Chlubil se kambodžský premiér Hun Manet při slavnostním položení základního kamene celé stavby v srpnu loňského roku. Náklady investoři spočítali na $1,7 miliardy a do roku 2028 mají Číňané vyhloubit průplav, který spojí kambodžské pobřežní město Kampot s metropolí Phnom Penh. Využije přitom desítky zavlažovacích kanálů, slepá ramena řek Mekong a Basak i mokřady v jižní Kambodži. Podél průplavu vyroste nová dálnice i železnice a překlenou ho mosty. Kanál samotný bude 180 km dlouhý, 5,5 metru hluboký a 100 metrů široký. Podle Komise pro udržitelné využití Mekongu stavba přímo ovlivní životy 1 milionu a 600 tisíc lidí v Kambodži.

0: Pokládání základního kamene průplavu Funan Teko bylo velkolepé a chlácholení o neškodnosti celé stavby směřoval premiér Hun Manet do sousedního Vietnamu. Vietnam v projektu vidí plán Pekingu, jak oslabit ekonomický boom v země. Hanoj se bojí trvale nižšího stavu Mekongu v deltě, která má pro výživu 100 milionové země stěžejní význam. Oslabil by také význam Saigonu jako plánovaného mezinárodního přístavu, protože obchodní lodě by novým kanálem zajížděly jinam, a sice do Phnom Penhu, hlavního města Kambodži. A další špatnou zprávou pro Vietnam je ta, že Funan Teko kanál by využívalo čínské vojenské námořnictvo.
1: Umožnilo by to v podstatě Číně obklíčit jižní Vietnam nejenom po moři, čili od východu přes Jihočínské moře, kde Čína navíc militarizovala tři ostrůvky v Spratlyho souostroví, takže tam má vojenské základny. Tady by samozřejmě tím pádem mohla také manévrovat na západní hranici Vietnamu. Takže ten vojenský význam tady zcela určitě je.
0: Doplňuje znovu politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
1: Je to určitě projekt, který zaměstná spoustu lidí a také umožní zlevnění plavby zboží z centrální části Kambodže, které zatím se přepravuje do přístavů po Mekongu do Vietnamu. Takže v tomto případě by se odklonila ta trasa a to, jaksi, ten transport toho zboží opačným směrem. Takže možno říct, že celý ten kontrakt byl 17. dubna podepsán. Cena byla původně 1 700 000 000. Ten kontrakt podle Khmer Times byl snížen na 1 156 000 000 amerických dolarů. Položení základního kamene bylo už minulý rok 5. srpna. A bylo to přesně na narozeniny Hun Sena, který sice už není premiér, ale byl dlouholetým premiérem této země.
0: Vy jste zmínil Hun Sena, já se teď budu chviličku věnovat jeho synovi, premiéru Kambodžského království Hun Manetovi. On je prověřeným a v podstatě velmi loajálním spojencem čínského režimu. Znamená to tedy, že pro Čínu půjde v podstatě o bezrizikovou investici, kde se tedy z jejího pohledu vlastně nemůže nic stát, nemůže se nic zadrhnout?
1: Dá se říci, že ano, protože došlo tedy k nástupnictví nikoli v královskému, ale premiérskému, protože Hun Sen předal svému nejstaršímu synovi žezlo premiéra. Navíc další syn Hun Manit, jestli se nemýlím, je generálem a šéfem rozvědky armády. Další syn je místopředsedou vlády a ministrem státní správy. Dcera Hun Mana, všechna ta jména Mana, Mani, Manet, ta je vlastníkem médií, rozhlasu, televize, má dalších asi 14 firem pod palcem, takže Hunové v podstatě ovládají vnitřní život, ekonomický život Kambodže a pro Čínu jsou nenahraditelnými spojenci. Tam v podstatě veškerá infrastruktura dneska patří Číně. Čína investovala do Kambodže velké peníze, ať už na výstavbu železnic, silnic nebo přístavu, takže má toto nástupiště Čína v Indickém oceánu v podstatě pod kontrolou.
0: Uzavírá politický geograf Vladimír Bár. Takové bylo dnešní Zaostřeno na téma, jak nové námořní průplavy ovlivní politickou rovnováhu ve světě. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
7: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
8: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
7: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajinský prezident přijde o polské nejvyšší státní vyznamenání. Část českých političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. A v Německu budou protestovat psychoterapeuti proti snižování dostupnosti péče o duševní zdraví. Tady jsou zprávy sobotního Plusu, je 20. června. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
9: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
10: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost. V Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
11: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
12: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
11: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
13: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
11: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Psychoterapeuti dnes budou demonstrovat v německém Hesensku nedaleko Frankfurtu. Chtějí tak upozornit na psychické problémy mladých lidí a taky kritizovat plánovanou zdravotní reformu. Ta podle nich sníží dostupnost terapeutické péče.
14: Psychoterapeuti z regionu Frankfurtu se dopoledne sejdou v Mohuči na mostu přes Rýn. Vypustí tam do vzduchu 861 černých balónků, jeden za každého člověka mladšího 30 let, který v roce 2024 spáchal v Německu sebevraždu. Zdravotnickou reformu se chystá schválit spolkový sněm začátkem července na své poslední schůzi před prázdninami. Jejím cílem je ušetřit ve zdravotnictví každoročně v přepočtu zhruba 500 miliard korun, počínaje už příštím rokem. Psychoterapeuti varují, že škrty mohou vést k zániku 25 až 40% ambulantních kapacit dostupných širokým vrstvám obyvatel se základním zdravotním pojištěním. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: V Dominikánské republice zachvátil požár hotelový rezort. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení Viva Windham Dominicus Beach téměř úplně zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Komplex je oblíbený taky u českých turistů. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace, že by událost české občany přímo postihla.

0: práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
1: Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
2: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show, nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Teď je jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo bouřky, můžou být i silné. A teploty 31 až 36, na horách kolem 27 stupňů. To byly zprávy a na plusu pro vás teď máme laboratoř.
3: V rostlinné biologii, myslím, dochází někdy k nečekaným objevům.
4: Já nevím, třeba botanici, když jdou na procházku, tak pořád jsou botanici, takže pořád koukají po těch kytkách.
5: V Austrálii před mnoha lety našli rostlinu, které se myslelo, že vyhnula ve třetích horách. Ta bolém je slavná, byla nalezena živá.
3: Nejenom nečekané objevy, ale i další témata z rostlinné biologie dnes proberu se svými hosty. To jsou tedy rostlinní biologové. Jitka Klimešová, dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Vítám také Viktora Žárského. Téhož oboru, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: A Andreu Zonkovou, která je doktorantkou v příbuzné oblasti. Dobrý den.
8: Dobrý den.
9: Laboratoř. Laboratoř.
5: Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje.
4: Když projdou zkušenosti, že je sucho, já jsem to zažila, řekne jim maminka.
5: Indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici.
4: Zapněte si gen pro sucho.
3: Kalifornští badatelé objevili u rostlin nový způsob ochrany proti vážnému poškození dědičné informace. Rostliny jsou, jak známo, denně vystaveny stresu, který je vyvolán třeba slunečním zářením, radioaktivitou nebo suchem. A ta práce, o které teď budeme společně debatovat, ta se týká toho, že v takové situaci si začnou rostliny vyrábět speciální protein, který iniciuje opravy. Viktor Žářský mě upozornil na to, že tady s tímhle tématem je spojena česká, respektive československá stopa. Co se událo v 60. letech 20. století?
5: V 60. letech kulminoval výzkum a objevování repairu, neboli opravy DNA poškozené. Napřed se to studovalo na bakteriích, živočiších a inspirováni těmito experimenty vynikající čeští rostlinní biologové genetici Tomáš Gichner a Jiří Veleminský objevili tento proces u rostlin.
3: Tady v téhle práci stojí, že rostliny tady se začnou vyrábět jakýsi speciální protein, takového opraváře, řeknu v uvozovkách, a týká se to zvláště kmenových buněk, ze kterých se rostlina může udělat nové kořeny, stonky či listy. Co vám na tom připadalo zajímavé nebo inspirativní, co stojí za zmínku? Já jsem četla, že buď se udělá jakási záplata, anebo ta poškozená část DNA se opraví podle šablony.
4: To je oprava jenom vlastně speciální, když se rozlomí ten chromozom, jestli tomu dobře rozumím.
3: Že se budou záplatovat kořeny, vás vlastně docela zaujme.
4: To určitě. Tady se jedná, jako říkáte, kmenové buňky, to je asi obecně pravda, ale jsou to vlastně meristémy. A tím se rostliny hrozně liší od zvířat, protože pořád můžou přirůstat. My prostě jednou narosteme, máme dvě ruce, dvě nohy a tím to končí, ale rostlina prostě dělá ty větvičky s těmi listy a nové kořínky pořád. Opravy toho genomu jsou nejdůležitější tam, kde narušení je nějaké velké, kde jde o informaci, která je nezbytná pro tu rostlinu. Ale já nevím, může docházet k mutacím v částech genomu, kde vlastně jako to ničemu nevadí, protože rostliny jsou známé tím, že mají hodně genomu, který vlastně není nikdy použít k žádné k růstu a k životu. To je zajímavé, že my jako botanici třeba dovedeme podle toho měřit věk rostlin. Jako hodně starých rostlin samozřejmě, jako třeba toho obrovského klonu, který je v Americe, topolu, který se předpokládá, že je tisíce let starý, tak my můžeme změřit ten věk podle toho, že spočítáme, když víme rychlost těch mutací v té nekódující části DNA, tak můžeme změřit vlastně, jak staré ty části toho klonu jsou, protože se tam akumulují ty mutace.

0: ta genetika dělá revoluci i v rostlinné biologii, myslím. Andrea Zonková je k tomu blízko, k těm genetickým metodám. Takže co tady z toho stojí podle vás za zmínku?
1: Co mě teda třeba zaujalo, že vlastně tady ten nově identifikovaný protein se podílí i na rozvolnění chromatinu, protože vlastně DNA je namotaná na proteinech, které vlastně umožňují organizovat tu DNA v tom jádře, ale vlastně jakoby zároveň znesnadňují přístup ochranných mechanismů, takže vlastně je potřeba předem rozvolnit ten chromatin, tady tu strukturu.
0: Na Viktora Žářského se obrátím s dotazem, jak by tohle případně mohlo ovlivnit šlechtění plodin.
2: Při manipulacích, které využívají třeba tu metodu CRISPR-Cas, tam právě při manipulacích s DNA ty enzymy často vyvolají taky opravnou reakci. Ta opravná reakce, protože střihnou do té dvoušroubovice všechny ty mechanismy, které zajišťují integritu, DNA se spustí a spustí alarm. Tady se něco děje nedobrého. A když chceme řízeně upravit sekvenci DNA, tak ten alarm tam zanáší chyby a šum. Takže vlastně jeden z takových důležitých možných důsledků prakticky využitelných tohoto výzkumu by mohlo být, že při manipulacích z DNA se podaří ten alarm potlačit a ty modifikace budou přesnější. Nebude tam takový podíl chyb.
0: Teď je ta tendence pořád hledat rostliny, které budou odolnější, že jo? Odolnější vůči klimatické změně, nevím ještě čemu všemu, houbám, aby byla víc do nepohody.
2: Nejde o to, že by přímo úprava manipulace s tou opravou DNA, že by sama o sobě působila trvalou rezistenci vůči stresu. Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje, takže u rostlin tohle je velice důležité. Spíš jde o to, že ty řízené metody manipulace s genomem jsou rušeny těmi opravnými mechanismy. Ty opravné mechanismy tam zavádějí chyby, takže když chceme například vyšlechtit obilí s nějakou dobrou bílkovinou, tak to můžeme udělat pomocí metody CRISPR-Cas. A když se nám podaří utlumit ty opravné mechanismy při té manipulaci, ta manipulace bude daleko přesnější a účinnější.
0: Byla řeč o tom, že Andreo přímo s tím pracuje. Jak si to máme představit? Zkusila, abyste to jenom nějak stručně přiblížit posluchačům, jak si máme představit tohleto stříhání do genomu.
1: Jo, tak vlastně říká se tomu molekulární nůžky. Je to takový molekulární komplex, ten má proteinovou část, která právě slouží jako ty nůžky, a pak část vlastně RNA, která vlastně slouží jako takový navaděč na tu konkrétní sekvenci v tom genomu. My třeba, když transformujeme ty rostliny, tak k tomu často využíváme bakterii zvanou Agrobacterium tumefaciens. Kultivujeme ty rostlinné části spolu s tou bakterií, indukujeme jakoby vstup cizorodé DNA do toho rostlinného genomu.
3: Možná bych řekla, napřed musíme mít gen, který chceme, aby ta rostlina měla, že jo? Pak musíme najít místo, kde ho strčíme do té rostliny, třeba malá odolnost proti mrazu, a pak necháme tu bakterii to tam nasázet.
0: Hosty dnešní laboratoře jsou rostlinní biologové Jitka Klimešová, Viktor Žárský a Andrea Zonková.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Rostlinní genetici objevili obrovský dosud neznámý archív dávné takzvané regulační DNA, takže jsme pořád u genetiky v souvislosti s rostlinami. Tahle regulační DNA je zajímavá tím, že v rostlinách zůstala nejméně 400 milionů let, tedy možná pochází ještě z doby, než se kvetoucí rostliny oddělili od ostatních. Když mluvíme o regulační DNA, tak to je ta, která rozhoduje o tom, které geny budou aktivní a které ne. Jak jsem se dočetla, tak tohle se jeví jako docela velký objev, na jaký věda čekala desítky let.
2: Je to zvláštní historie, protože před nějakými 30 lety věřili rostlinní biologové, že když osekvenujeme jeden druh rostliny, takže ty příbuzné druhy nebo i rody, že budou mít tak podobné uspořádání genů na chromozome, že to obrovský usnadní vyhledávání nových genů u příbuzných druhů. Tak jako jsou rostliny si podobné na venek, taky ta DNA je podobně uspořádaná, chromozomy vypadají podobně, a i když se mohou různě přeskládat a přeházet, tak to pořadí genů v určitých částech chromozomů pořád zůstává zachováno, a tomu se říká syntenie. Po počátečním optimismu se zdálo, že to nefunguje. Že vlastně ty přestavby genomů u rostlin jsou tak intenzivní, že velmi rychle ta podobnost se rozpadá. Samozřejmě kódující sekvence geny, ty jsou konzervované, protože na ně je velká selekce, ale my mluvíme o těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny. Tam je obrovská variabilita a těm autorům toho článku se podařilo do té variability vnést řád a vyznat se v tom, co se tam vlastně během evoluce děje.
0: My teď vlastně mluvíme o jakémsi překvapení vědců, že rostliny v sobě mají ještě takhle staré geny, geny staré stovky milionů let?
2: To není překvapující, protože máme řadu genů, kterou i my máme příbuznou třeba s bakteriemi.
0: No právě.
2: Takže to překvapení nespočívá v samotných těch genech, ale překvapení spočívá v těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny. Rozhodují o tom, který gen se kdy zapne, kdy se vypne. To zapínání a vypínání je daleko ještě dynamičtější než samotná struktura toho genu.
0: Vědci nečekali, že vypínače tam budou takhle staré.
2: Ano, a že budou určité sekvence, které opravdu třeba těch 400 milionů let vypadají pořád stejně. A dokonce celé úseky chromozomů, které přes všechny možné přestavby, které maskují tu podobnost, tak se ukáže, když se to systematicky srovnává, tak se ukáže, že skutečně ty regulační sekvence tam jsou a že dokonce mají i těch 400 milionů let podobnou funkci.
0: Když se oddělovaly ty kvetoucí rostliny, to bylo před těmi 400 miliony let, nebyly odjakživa tady kvetoucí rostliny, dá se říct?
3: Ne. Podle toho určujeme to stáří, protože víme podle fosílií, kdy to asi bylo, že jo, máme různé metody, jak to datovat a fosílie jsou na to dobré. Takže když najdeme něco v hodně nepříbuzných skupinách, které víme, kdy se asi oddělili, tak vlastně máme datovanou tu dobu, kdy to ještě měli společné a stejné a pořád to mají stejné, tak tím pádem víme, že nejméně tak starý je ten gen třeba.
0: Já jsem se snažila si představit tu krajinu rostlinou před 400 miliony lety. Tam asi jsem mířila víc, ale...
2: Ta vypadala úplně jinak a Darwin považoval náhlé objevení krytosemenných rostlin ve fosilním záznamu za překvapení a nerozuměl tomu, protože Darwin zdůrazňoval postupnou evoluci organismů a najednou věděl dobře, že ty krytosemenné rostliny v podstatě v druhohorách se tam najednou objevují, jakoby náhle. To bylo mnoho a stále je to živé téma, kdy ty krytosemenné rostliny se objevily a fosilie se objevují daleko později než ty první organismy z té skupiny, protože je jich málo a nefosilizují nebo fosilizují mizerně. Takže je dost pravděpodobné, že i předkové krytosemenných rostlin vznikly taky už v prvohorách.
0: Když tady dáváme ten časový údaj 400 milionů let, tak, co tady rostlo? Jak se to snažím představit?
2: V prvohorách dominovaly napřed trávničky, liniofit takzvaných, a pak postupně se objevily plavůně, kapradiny, ty plavůně byly stromovité samozřejmě a pak v karbonu to celé explodovalo a celá zeměkoule byla obalená nádhernými pralesy, které hodně byly právě dominované nahosemenými rostlinami, semennými rostlinami obecně. A potom v těch druhohorách celá ta evoluce pokračovala, explodovaly dál a vyvíjely se nahosemené rostliny. Příkladem, který dneska vidíme všude kolem sebe, jsou jehličnany, ale v druhohorách byly důležité cykasy, které jsou taky nahosemené a to byla třeba potrava bíložravých dinosaurů.
0: Ta 400 milionů let, to už tady nebylo moře, ale už tady rostlo cosi, no.
2: Ten pohyb kontinentů a změny klimatu vedly k tomu, že ta krajina se úžasně proměňovala a na rozhraní druhohor a třetihor bylo to slavné vymírání spojené s dinosaury, takže ho všichni znají, ale taky na rozhraní prvohor a druhohor v Permu bylo největší vymírání vůbec. To všechno mělo obrovský vliv potom na konkrétní složení těch flor, které se zmenšily při té katastrofě a pak zase nabily. A pak ve druhohorách ze semenných rostlin se vyvinuly nahosemené rostliny a krytosemenné rostliny.
3: Ten genetický kód je prostě od samého začátku pořád vlastně stejný, že jo?
0: Ty autoři vlastně srovnávali genetickou informaci a mnoha druhů rostlin, tuším, že to bylo nakonec 284 druhů a prověřili vlastně neskutečné množství, 2 miliony a 300 tisíc sekvencí téhleté regulační DNA, té, která rozhoduje, které geny budou aktivní a které aktivně nebudou. Jaký to teď může mít užitek? Ptám se Andrej Zonkové.
1: Tak například v tom šlechtitelství vlastně, když dobře regulujeme, které té části rostliny se budou ty geny kdy přepisovat, tak můžeme například indukovat, aby se více přepisovaly třeba nějaké geny potřebné pro syntézu různých nutričně zajímavých látek, třeba konkrétně v plodech nebo v zásobních orgánech, které pak konzumujeme.
0: Takže budeme mít větší rajčata?
1: Třeba. Vědci už na tom pracují.
2: Mezoameričtí indiáni neboli středoameričtí indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, tak ti by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a dokázali nejfantastičtější šlechtitelský kousek, že z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici a ukazuje se, že právě ty regulační oblasti byly ty hlavní, které odlišují toho předka, tu takzvanou teosinte, od kukuřice. Takže ty geny vlastně u teosinte a kukuřice jsou stejné téměř, ale to, co rozhoduje a to, co způsobilo ten evoluční rozdíl, jsou právě ty regulační oblasti.
0: Ale indiáni ještě nevěděli nic o stříhání genu.
2: Nevěděli nic a přesto dokázali vyšlechtit kukuřici. Je to neuvěřitelné.
0: Vždycky Achille Schwabera teď u indiánů.
3: Na tom je hezké, že každá ta vlastnost velice vzácně je určená jedním genem, že jo? Tam je jako více informací, jako třeba pro odolnost proti suchu. My víme třeba u divokých rostlin, že když projdou těm zkušeností, že je sucho, tak dokonce dovedou předat svým potomkům, jako zapněte si gen pro sucho, protože to budete potřebovat. Já jsem to zažila, řekne jim maminka. A takže ta regulace se prostě přenese do těch potomků. A oni jsou připraveni na to sucho lépe. A ta epigenetika všeho, to se...
0: To není úplně ta dědičnost samotná, ale jako něco, co je napsáno na těch genech.
3: Zapněte. A to je vlastně část té dědičnosti, ale ta je reverzibilní. Potomci nezažijí žádné sucho, tak si řeknou, tak to nebylo dobré rozhodnutí být připraven a vlastně jako nerůst pořádně a furt čekat, že přijde sucho. A zase to vypnou, že jo, a rostou normálně. A do další generace přesunou, ono to s tím suchem není tak špatné, že jo. Takže ono je to jako pro ty rostliny velice praktické mít takovouhle pojistku. Jako být připravení, ale ne úplně tak dramaticky, že po jedné generaci se všecko změní na to být odolný proti suchu.
0: Takže rostlina nedělá osudové změny.
3: Nedělá. V tomto případě nedělá osudové. Jinde třeba je udělá, nevím. Ale my šlechtěním často třeba ji donutíme k osudovým změnám. Ví se, že plodiny vyžadují mnohem více živin, mnohem více vody a jsou takové jako zranitelnější oproti svým předkům divokým, protože my jsme je vyšlechtili, aby na to nedbali.
0: Tak se říkám, že vy na to potřebujete, tam se zase Andrej Zonko, je nějaké velké počítače, ne? Nebo velkokapacitní počítače.
1: Určitě ano, je to velké množství dat, velký objem dat, je to výpočetně náročné.
0: Dnes v této debatě v rozhlasové laboratoři účinkují rostlinní biologové Jitka Klimešová a Viktor Žárský a doktorantka téhož oboru Andrea Zounková.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Náhoda a občanská věda v severní Austrálii přispěly ke znovu objevení rostliny, kterou vědci naposledy viděli v roce 1967. O objev ten současný se zasloužil kroužkovatého ptáku, jinak profesí zahradník Aaron Bean. Tu fotografii rostliny uložil do veřejnosti přístupné databáze iNaturalis, kde ji identifikovali badatelé z Queenslandu. O občanské vědě tu občas mluvíme, když nějakou takovou zvláštní rostlinku vyfotí. Co ještě vy přírodovědci oceníte, abychom k tomu dodali?
3: Automaticky je tam datum a lokalita se uvádí a určitě u rostlin je dobré vyfotit květ, protože to je nejčastěji používaný k determinaci. Samozřejmě někdy jsou potřeba i jiné části a někdy je potřeba lupa, že? Takže ten květ nepomůže. Na tomto případu je zajímavé, že je to Austrálie. U nás je ta flora hodně známá, možná ani, že jsme nepřišli o tolik druhů jako Austrálie také a máme tu floru hodně probádanou, takže my třeba víme, u které druhy jsme přišli, nebo jsou dlouho postradané a botanici po nich koukají. Takže myslím, že těch překvapení, jako taky jsou překvapení, nedávno byla nalezená míčovka kulkonosná na břehu rybníka. Je to malinká kapradinka, našli teda botanici, protože ona je hodně nenápadná. A po mnoha letech, po desítkách desítkách let, kdy už byla považována teda za vymřelou, takže ji našli a usoudili, že je to opravdu přírodní populace. U nás je taky problém, že zajímavé rostliny jsou do přírody nadšenci vysazovány zpětně a někdy je to samozřejmě problém, což v té Austrálii s její bohatou florou se asi úplně nestává.
0: Možná bychom si měli popsat, jak vypadá ta rostlinka. On to byl, myslím, keř s růžovými květy, takovými zvláštními.
3: Austrálie je tak druhově bohatá, že vlastně je to s podivem, že někdo podle květů pozná nový druh. On v mnoha případech jako ty druhy v jednom rodě můžou být hodně podobné a pokud nemáte ten druh v ruce, tak to nemusíte poznat. Takže tady asi byl takový vzácný případ, že to byla opravdu unikátní, snadno rozeznatelná rostlina podle květů. Že?
0: My mluvíme o tom uložení do databáze i Naturalis, tak tam to je, myslím, jako už velmi bohatá záležitost a dá se v tom najít různé druhy. A Viktor Žásky k tomu chtěl ještě doplnit?
2: Já jsem posluchače chtěl upozornit na českou databázi, kterou určitě mnozí znají, jmenuje se Biolib. Jejím zakladatelem je Ondřej Sicha a je to vlastně databáze, která vznikla z iniciativy amatéra, milovníka přírody a dneska je využívána mnoha profesionály na různých univerzitách. Je to příklad občanské vědy v České republice, ale i Evropě, protože tu databázi využívají také lidé z Evropy a je možné tam právě také umisťovat obrázky a postupně případně dosáhnout správné determinace toho organismu. A je to neuvěřitelný zdroj informací o jak rostlinách, tak živočiších.
0: Andrea Zonková a její postřehy tady k téhle záležitosti, třeba i k té občanské vědě nebo k čemukoliv dalšímu?
1: Jo, co mě teda asi jako zaujalo teda, že takhle veřejnost se může podílet vlastně na sběru dat pro vědecké účely, to mi přijde velmi přínosné. Na druhou stranu si říkám, když takhle se najde třeba nějaký kriticky ohrožený druh, tak jestli jako dobře ošetřené třeba sdílení polohy.
0: Jestli to vlastně je vůbec vhodné, že? Aby tam potom nešly průvody přesně podívat tak se na novou kapradinku. Já nevím, jak to vidí Jitka Klimešová, hlavně botanik.
3: V české databázi Pladia se konkrétní lokality těch vzácných druhů, které mají tendenci lidi vyrýpávat a brát si do zahrádky, se tají. Ale já bych řekla, že v Česku právě tyhle databáze jsou občanská věda, tedy obecně využívána třeba k mapování invazních rostlin. Tam žádné nebezpečí sdílení dat není a může to pomoci právě studovat rozšíření některých druhů. Máme několik takových akcí, jako kde můžou se občané zapojit. Je to třeba Biosmršť, nebo vím, že kolegové pořádali pozorování primulí petrklíčů, jaké mají jako květní formy, nebo využívali údajů z té databáze i Naturalist ke sledování fenologie, protože lidé samozřejmě fotí ty rostliny, když kvetou. Takže když máte dost roků údajů zpětně, můžete se podívat, kdy ty rostliny kvetly, protože každý rok je trochu jiný. Někdy vám ty sněženky prostě vykvetou už v lednu, někdy až v únoru, někdy až v březnu, takže potom vlastně u těch běžných druhů samozřejmě, které lidi potkají hodně často a rádi je sdílejí, tak se dá třeba udělat takový fenologický průzkum, jak se posouvá kvetení nějakého druhu v závislosti na počasí v tom daném roce.
0: Takže když jsem byla v Alpách a vyfotila jsem si tam primulky, tak zase za rok by bylo dobré se tam podívat znova, kdy vykvetly.
3: Určitě, jako chodí tam spoustu lidí, ale lidi rádi sdílejí ty obrázky, protože ta aplikace jim taky určí, co to je za druh, že ne vždycky víme, co to je, takže ono nám to určí, co to je za druh a zároveň se to stane součástí té databáze, takže potom se to dá využít k nějakému bádání dalšímu.
2: U těch prvosenek totiž jde o to, jestli mají dlouhé čnělky a krátké tyčinky, anebo naopak, že mají krátké čnělky a dlouhé tyčinky.
0: Tak to já se podívám na fotky, ale tu časovou řadu ještě nemám. Tady vlastně celá ta studie o tom přínosu té občanské vědy. Já nevím, jestli třeba v Jižní Americe, odkud jste se, Jitko, vrátila čerstvě, se využívá tenhle nástroj, to, že lidé jako fotí a zaznamenávají, nebo jestli ta ochrana biodiverzity, ochrana rozmanitosti přírody tam stojí na profesionálech.
3: Asi to záleží přesně na místě, kde jste, ale zažila jsem v Severní Americe nebo v Číně, jako mě překvapilo, že i botanici hodně využívají vlastně k determinaci rostlin, jako k určení, co to je za druh, právě tyto aplikace. U nás jako profesionální botanik by se asi trošku styděl, že to neví, jenže u nás ta flora má 2700 druhů, kdežto brazilská savana má 5000, 7000, jenom jeden ekosystém. A spoustu těch druhů vlastně není popsáno, nebo je pár expertů, kteří znají druhy jednoho rodu. Takže vlastně může být problém, že jo, s těmi aplikacemi. My se shodou okolností vyskytujeme v části světa, kde ty druhy jsou hodně známé, že jo. A ta Austrálie taky má asi hodně botaniků, takže ta flora je asi taky hodně známá, ale přesto jako Austrálie zase je hodně druhově bohatá a některé ty rody nebo čeledi nebudou asi dost dobře známy. A nejsou třeba ani tak hezké na focení a není to tak jednoduché je určit.
0: Naši debatu uzavře Viktor Žárský.
2: Ta znovu objevená rostlinka, která se jmenuje Epsilotus, tak je z čeledi laskavcovitých. Většina posluchačů si nějaký laskavec představí. Je to takové vlastně palicovité květenství. Tady ten Epsilotus je krásně uspořádaný, to květenství je větvené. Ty jednotlivé větve toho květenství mají nějakou jednotnou délku, vypadají jako kartáčky na nádobí. Takže ta rostlinka je velice půvabná.
0: Ta atraktivita rostlin přispívá k zájmu občanské vědy taky. Tak na vás věcích bude zaznamenávat ty méně nápadné.
3: Já skoro nefotím, já kreslím.
0: Děkuju moc za dnešní debatu. Věnovali jsme se rostlinné biologii spolu s odborníky z téhle oblasti Jitkou Klimešovou. Děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
0: Viktorem Žárským, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
0: A doktorantkou téhož oboru Andreou Zounkovou. Děkuji.
1: Také děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř.

0: vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
1: Dobré dopoledne, tady je Plus a bylo 10:30.
0: Český rozhlas Plus.
1: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Agentura Reuters připomíná, že mezi Izraelem a šíjickými milicemi podporovanými Íránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Teploty se můžou vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu dva prázdné vagóny na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk. Jeden člověk je vážně zraněný, dva nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo, zatím pro ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Prahou a částí středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Étape České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí na start už za necelou půl hodinu. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Můžou být i silné, teploty 31 až 36 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 27. A i zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě až 32. To byly zprávy. Začíná Osobnost Plus.
2: Osobnost Plus je tady a hezkou sobotu vám přeje Barbora Tachecí. Autoritářský režim není nikdy režimem jednoho člověka. Kolem ruského prezidenta se tak za dekády jeho vlády utvořily různé klanové struktury. A jako ve všech autoritářských režimech je i v Rusku klíčová spíš lojalita a ochota plnit bez zbytečných otázek stanovené cíle, než přehnaná vlastní iniciativa. A zásada číslo jedna – nikdy nenechat vyrůst nikoho, kdo by mohl Putina nahradit. Tolik z analýzy časopisu Voxpot. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je paní novinářka Petra Procházková z Linku N. Vítejte, Petro, dobrý den.
3: Hezký víkend.
2: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
2: Tak Putin, Petro, údajně vládne tím, že vyvažuje moci těch jednotlivých klanů a nebo je staví, když potřebuje, proti sobě. A já si ptám, je to důkazem jeho síly a nebo důkazem toho, že bez jednoho šéfa by to tam se úplně rozklíželo?
3: Nejdřív musíme před závorku dát jednu věc důležitou. Víme toho čím dál míň o tom, co se děje v Kremlu, jak ty klany vypadají, jak se pohybují, jaké mají mezi sebou vztahy. Ale jednu věc, a tu jste naznačila v té otázce, víme určitě, pořád je tím hlavním, kdo tahá za nitky a kdo ano, staví klany proti sobě a vystupuje často jako arbitr, jakýsi smírčí soudce, je Vladimir Vladimirovič Putin. Putin. Takže zatím je to důkazem, spíš bych řekla, jeho schopnosti tento systém dlouhodobě udržovat při životě a využívat ho k tomu, aby on byl vlastně nedotknutelný a v tuto chvíli nenahraditelný.
2: Aby on sám byl nedotknutelný,
3: ano,
2: takhle
3: ano.
2: To je důležité.
3: Ano.
2: Na co ty klany jednotlivé Vladimír Putin vlastně využívá nebo je nucen využívat? Já nevím, jak to funguje?
3: Tak jak který? Velmi takový bych řekla, Putinovu srdci blízký klan je klan těch siloviků, jak se říká v ruském prostředí. To jsou především tajné služby. Putin je jaksi odkojen. Ano, on toužil od dětství být agentem KGB a taky se jim stal. Takže to je takový aparát, na kterém on vlastně postavil svou moc úplně od začátku. Velmi ale významnou skupinou, která stojí jakoby proti tomu klanu, jsou takzvaní technokraté. Oni už byli za Jelcina, já si to pamatuju z těch 90. ale přelili se do té Putinovy éry a získali trochu jinou podobu. To jsou lidé jako třeba slavná Elvíra Nabiulinová, to je šéfka Ruské národní banky.
2: Která se ztratila.
3: No, ona prý byla na plastické operaci a nemohla na veřejnost a teď se zase našla. To je verze některých ruských médií. Už snad se zjistilo, že žije a stále je šéfkou Ruské národní banky, ale uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech. Ministr financí samozřejmě. Ku podivu tady do té skupiny patří i ministr obrany Bělousov, protože on je vzděláním ekonom, on není voják. A to jsou lidé, kteří spíš se mají starat o to, aby ruský stát z toho ekonomického hlediska fungoval.
2: Není to tak, jak se píše, že pakliže ti lidé mají oficiální funkce, jako je třeba šéfka centrální banky nebo ministři, takže ti jsou vlastně ve většině případů slabší než ty klany, které vlastně úplně tajdův, v režimu tajdův, čili tajné důvěrné, prostě s tím Putinem mávají více, jak potřebují.
3: To je částečná pravda. Máme tady jeden důležitý termín, kterému říkejme přístup k tělu. To znamená, že tady máme ty vysoce postavené úředníky, které jsme si vyjmenovali, ale pak jsou lidé, kteří mají přístup fyzicky k Putinovi. Je jich v tuto chvíli strašně málo. To je jedna z věcí, kterou víme s jistotou. Dřív to byly desítky, dnes to je třeba 5-6 lidí, kteří opravdu mohou navštěvovat Putina a něco mu našeptávat. A to nejsou ti úředníci. To jsou jeho přátelé. Většinou z toho oligarchicko-bezpečnostního prostředí, protože, a to je také zajímavé, to je ten třetí klan, dejme tomu, to jsou kamarádi Putina, lidé mocní a bohatí, pocházející většinou také buď z Petrohradu, nebo z tajných služeb, anebo z Petrohradu a tajných
2: služeb. Totiž podle toho, co říkáte, to vypadá trochu, že ať chceme nebo ne, tak Rusko je vedle Putina řízeno tajnými službami, protože ty se objevují jak mezi těmi klany, tak v tom
3: ano,
2: dalším.
3: Ano, oni prorostli všude. Protože mimochodem, je tam ještě jedna moje asi nejoblíbenější skupinka vlivová a to jsou bodyguardi. To jsou lidé, kteří z titulu své funkce mají přístup k tělu. A ona je to taková i tradice v Rusku, bylo to i za Jelcina, že někteří bodyguardi, kteří jejich kvalifikace má spočívat v tom, že teda vytáhnou bambitku, když se někdo snaží zabít toho, koho chrání, tak oni se stávají takovými důvěrníky. Dokonce někdy, a to bylo jak za Jelcina, tak teď za Putina, když už jako neslouží v té federální službě ochrany, to je ta hlavní instituce, která chrání hlavu státu, tak dostanou třeba gubernátorské křeslo nebo nějakou politickou funkci. A tito lidé, tím jak odpadli ti ostatní, kteří dříve chodili za Putinem a něco mu našeptávali, tak jejich vliv, jejich názor najednou jaksi zvýšil svou váhu.
2: Jinými slovy, seš bodyguard, tak můžeš být psycholog i nákupčí,
3: ano,
2: i kuchař.
3: Ano, nebo lékaři. My víme, že Putin kolem sebe udržuje takovou mini armádu lékařů, část z nich jsou onkologové, on má strach z toho, že dostane rakovinu. My nevíme, jestli má, to se tak jako říkalo, ale to nevíme, ale rozhodně z ní má strach, protože my zase, když vidíme, že on, když někam letí, tak se dá dnes už zjistit, kdo letěl s ním. A je docela nápadné, že s ním neustále letají nějací onkologové. Tak to jsou také lidé, kteří údajně tím, no, doktorovi má člověk důvěru, že? A jako mu třeba i řekne něco osobnějšího. Tak také, to jsou lidé, kteří mají vliv na potěra.
2: Když jste řekla, Petro, že k sobě teď pouští kolem 6 lidí.
3: Tak říká se, no, jako pravidelně.
2: Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Covid už není, je sice válka, ale naučili se s ní už dávno žít, tak jako jiní. Tak před čím se Putin teď schovává? V tuhle chvíli? Před čím?
3: Tak Putin přece jenom si uvědomuje, že ta situace, která je v Rusku, jeho postavení není takové, jako bylo dřív. Těch lidí, kteří mají pocit, že Putin už není tou budoucností Ruska takovou, jakou sliboval, přibývá. A přibývá jich i v těch armádních elitách, dejme tomu. On stále má na mysli tu vzpouru Jevgenie Prigožina v roce 23, kdy sice on netáhl na Kreml, tento jaksi zbojník se svojí armádou, ale táhl na Moskvu. Pro Putina to bylo tehdy podle mě zlomová událost. On si uvědomil, že ta nedotknutelnost není až tak absolutní. Takže on ve strachu o svůj život a o život svých blízkých, protože on nějaké blízké má, to také víme, se snaží izolovat se od vnějšího světa. Zabránit tomu, aby na něj mohl být spáchán atentát, aby mohl být nějaké spiknutí, nějaký puč. To zkrátka
2: no, ale
3: je...
2: to všechno vyznívá, Petro, jakože se schovává před vlastními lidmi.
3: No ano, on žádné vlastní lidi nemá. On má vlastních lidí strašně maličko. On má své 4 děti, 2 dospělé dcery, 2 malé syny, má svoji partnerku, má několik bodyguardů, kterým absolutně důvěřuje, nějakého doktora a pak kamaráda Kovalčuka oligarchu, který za ním může ve dne v noci, a to bude asi tak všechno.
2: Mimochodem, když se Putin skrývá, tak bere celou tuhle skvadru, včetně té rodiny a Kovalčuka a doktora, a schová jí někam, nebo se na ty ostatní vykašle a jde se schovat sám?
3: Nevíme to úplně přesně, ale víme, že má několik těch svých sídlech, které na Valdaji, nebo v Soči, nebo v Novoogariovu u Moskvy, tak má podzemní prostory, kde má imitace kanceláří, které vypadají, jako by byl v Kremlu, takže vy nikdy nevíte, kde je, protože on má i tušky na stole stejné barvy a stejně položené.
2: Přesně, já se neptám, kde je, ale s kým tam je.
3: No, já bych řekla, že jak kdy. Tohle prostě nevíme přesně. Víme určitě, že udržuje styk se svými 2 malými syny, Ivanem a Vladimírem, a s jejich matkou, svojí partnerkou, gymnastkou Kabajevovou, a že bývali na Valdaji, že tam spolu hráli hokej. My to víme proto, že on si pro ně najímal různé guvernantky a vychovatelky a učitelky jazyků a ty to potom vynesli ven. Ale jak to je v tuto chvíli, kdy je s nimi a kdy s nimi není, to vědět prostě nemůžeme.
2: Teď mi řekněte, když má tyhle, myslím Putin, samozřejmě tyhle věčné starosti sám o sebe, tak jestli si něco dělá z té situace, v jaké se ocitla ruská armáda na Ukrajině. Protože všichni víme, že tam ty věci zdaleka nejdou tak, jak si on vysnil. Naopak, ztráty se zvyšují, náklady stoupají a tak dále. Tak jestli když schovává takhle sám sebe, jestli si tak říká, takže měsíčně kolik? 350 000 mrtvých, zraněných, ztracených lidí. Co s tím budeme dělat? Říká si to takhle?
3: Já nevím, jestli on má přesná data. My víme, že těch mrtvých od toho února 22 může být na ruské straně až 500 000. Stále měsíčně přicházejí o těch 30 000 mužů. Je to prostě, to jsou strašná čísla. Nevíme, jestli on to přesně ví. Ale určitě ví, že ještě neobsadil Kyjev. A to si myslel, že už dávno bude. Já si myslím, že on prodělal takový zajímavý vývoj. Ze začátku se vrhnul na Ukrajinu, doufal, že to bude trvat týden a pojede se pojat do Kyjeva. Pak prožil myslím si, velké osobní drama. A já, jak ho sleduju už od toho roku 20, tak jsem při řídkých, ale přece jen veřejných vystoupeních na něm viděla, že není ve své formě, že není v kondici. Třásla se mu ruka, jinak úplně mluvil, nevtipkoval. Prostě to byl jiný Putin. Ale najednou se vrátil, on jakoby zapomněl, co bylo vlastně tím původním cílem. A teď si říká, zřejmě se raduje z toho, že vůbec Rusové jako neutíkají z boje, že oni mu to prezentují, oni mu prezentují každý úspěch jako obr úspěch a každý průšvih ředí.
2: Ale víte, já si neustále kladu otazníky, tak poté, co se stalo to s těmi tajnými službami, co se stalo na začátku, totiž, že podávali Putinovi falšné informace, tak mě neříkejte, že dnes Putin poslouchá jako radostné věci, aniž by zapochyboval o jejich pravdivosti.
3: Určitě se to změnilo, určitě má daleko víc relevantních informací a řekla bych, že třeba o stavu ruské ekonomiky, což s tím úzce souvisí, má velice přesné informace. Proto si tam také drží Elvíru, proto si drží lidi, kteří nejsou neschopní. On v té ekonomické sekci má lidi velmi schopné.
2: No jenom díky nim to drží.
3: Ano, jenom díky nim to není katastrofa, ale pouhá roze.
2: Ano.
3: Takže to on chápe. A ta situace na frontě, on samozřejmě ví, že Kyjev je meta, které se bude muset vzdát. A vsadil na to, že zkrátka čas hraje pro něj. A ono to tak do určité míry bylo, protože Rusové měli velkou převahu ve vzduchu, mají balistické rakety, které prakticky Ukrajinci nemají, mají tedy daleko ničivější zbraně, které používají při těch vzdušných útocích. Ale ono se to pomalu jakoby mění, ta dronová převaha je na ukrajinské straně. On už to asi tuší, ale stále si říká, tak no, ještě to zlomíme, dojedeme do toho Kramatorska.
2: Jasně, ale v okamžiku, kdy se ta situace už docela výrazně obrátila, tak přestalo platit, že čas pracuje pro nás, z jeho pohledu.
3: Přestalo platit, ano.
2: A to znamená, že v jeho zájmu by teď v tuhle chvíli mělo být to prostě zapíchnout co nejdřív, není to tak?
3: V jeho zájmu v tuto chvíli určitě je nějak to zapíchnout tak, aby to vypadalo jako vítězství. A to si myslím, že je problém. Není problém, kde jsou. Nakonec není ani problém, jestli mají Kramatorsk nebo nemají. Není problém, že přišli o 500 000 chlapů a možná vlastně o 1 000 000, i když bereme ty raněné. Problém je, jak teď to, co opravdu jako vítězství nevypadá, ve vítězství přetvořit.
2: Ale přece na to má experty v tom svém aparátu, aby přetvářel věci, které platí, na věci, které neplatí, ale znějí dobře.
3: No jasně, ale když 2 roky dobýváte Pokrovska, teďka půl roku Konstantinovku a furt to nemáte a prostě zjevně některé věci zkrátka se obtížněji jak si vybarvují, některé jdou snadno, ale tady to je těžký úkol. On se ho snaží zhostit třeba i tím drastickým omezením sociálních sítí, protože i Rusové mají určitý přístup k jiným informacím. Mimochodem, jedna z dalších zajímavých skupin, když jsme mluvili o těch klanech, jsou ruští váleční blogeři, kteří jsou opravdu vlivovou silou a ti mu nabourávají obraz.
2: To je dobře, že jste na tohle téma natrefila, protože to byl pro mnohé docela šok, když zjistili, že váleční blogeři, ti, kteří stáli věčně po boku toho Putina a tleskali mu za všechno, tak najednou už nejsou moc spokojeni.
3: Nejsou spokojeni, no tak já, kdybych byla váleční štváč na ruské straně, tak jsem krajně nespokojená, protože Putin teď je v takové, oni ho třeba nabádají, aby použil větší zbraně, jo, takže se strašně těšili, že použije ten slavný orešník a tak dále a najednou se zjistilo, že žádný orešník v podstatě není, že jim to padá na garáže, že to má nějaký sovětský přístroj, který dokáže vůbec navádět, že to má chybovost několik kilometrů. Strašné rozčarování. No tak co zbývá? No tak nějaká menší atomová zbraň třeba. Oni ho nabádají, aby prostě udělal něco, co ukáže, že vlastně to Rusko, tu sílu Ruska.
2: Jasně.
3: Ale on už moc nemá co.
2: Jasně.
3: Jo, takže to je velmi jako složitý vztah mezi těmi jeho podporovateli a jim samotným.
2: Ale přestože po té faktické stránce jsme zmínili, že teď by bylo dobré jako to pro něj dobré to ukončit, tak na druhou stranu prostě ta obava z těch vojáků.
3: To je další věc.
2: Kteří ano. se vrací nebo budou vracet, kteří jsou frustrovaní, utahaní, úplně se jim obrátilo myšlení v té válce, to se stane úplně všem vojákům. Nevíme, jak nebezpeční přijdou a budou mít zbraň. Tak možná, že právě kvůli nim je zase z jeho pohledu dobré tu válku protahovat.
3: Ano, to i kvůli těm vojákům, ale ku podivu i kvůli té ekonomice. Protože jsou různé teorie na to, co s tou ekonomikou, která teďka jede v tom válečném módu, vlastně dělat. Protože najednou budete muset zase tu výrobu vrátit do nějakého civilního módu. Teď máte obrovský nedostatek pracovních sil. To je jedna z nejvážnějších věcí, která ruskou ekonomiku ohrožuje. Kromě toho, že kombajny teď třeba nemají naftu, protože veškerá nafta jde do tanku. A tohle všechno je ta eroze. Není to právě ještě ta katastrofa. A on se bojí, a bojí se oprávněně, že jakmile by došlo k nějaké rázné změně, tak než se ta ekonomika zase převrátí do toho módu, který tam nějak fungoval před válkou, tak nastane řada velkých takových katastrof. Já bych ten stav, který on teďka, bych řekla, se snaží udržet, možná přirovnala k takové paliativní péči. Jo? Jako máte pacienta, kterým už moc neprodloužíte život, ale vy se snažíte ty největší bolesti nějak
2: tlumit.
3: A to je přesně to, co vlastně on a jeho tým teď dělají. Oni vědí, že to takhle nemůže jít do nekonečna, ale říkají si, ještě než jako nastane ta strašná chvíle, tak třeba se ti Ukrajinci nějak unaví nebo udělají nějakou chybu, nebo se na ně Evropa vykašle a my to dotáhneme až do toho Kramatorska.
2: Mimochodem překvapili vás Ukrajinci hodně s tím, jak dlouho, jak intenzivně, jak statečně dokážou těm Rusům zdorovat.
3: Ano, překvapili mě, protože já si je pamatuju třeba z roku 14, kdy i díky tomu, že vlastně Ukrajina prakticky neměla žádnou armádu, přišli o Krym, přišli o část území na východě a připadali mi dosti chaotičtí a ano, možná stateční, ale jako na nějakou sofistikovanou obranu země to nevypadalo. A teď to je opravdu jedna z nejsilnější, nejzkušenější armáda v Evropě a i bych řekla, ta odolnost, to bude jedna z takových, oni si dělají různé výzkumy na to, jak tedy vnímají Ukrajinci válku a tak dále a vychází tam vždycky odolnost jako jedna ze sjednocujících vlastností Ukrajinců.
2: Víte, a ještě když k tomu přičteme to, že pomoc, která jde zvenku Ukrajincům, je tak malá, chaotická, prostě neuspořádaná a oni s tímhle vším, s tímhle obřím břemenem vlastně donutili ty Rusy se najednou dostat na tu druhou stranu, na tu k těm prohrávajícím momentálně. To je prostě obrovský výkon. Že?
3: Ano, ona se ta pomoc zlepšuje a nutno podotknout, že pokud by vůbec nebyla, byť tato pomoc, která byla za začátku úplně nicotná, si vzpomínám, jak Němci posílali ty přilby místo raket a tak dále, to strašně dlouho Evropě trvalo, než se ten přístup změnil. Myslím si, že to je výrazně lepší, ale kdyby nebyla třeba ta finanční pomoc, která je vydatná, tak zase nelze předpokládat, že by to Ukrajinci ustáli. Jo. Jako ten, přece jenom ta Evropa se nakonec zpamatovala a i když je to pořád méně, než by to Ukrajinci potřebovali, tak nakonec to Ukrajince donutilo k jedné zajímavé věci a to, že oni si strašně moc věcí začali dělat sami.
2: Přesně. Jo?
3: A to je obdivuhodný a v tom je jako zase vidět taková ta, jako já když tam, si myslím, že když tam přijede generál NATO, musí být zděšen. Jo, protože ono to na první pohled vypadá jako trochu chaos, je tam hodně toho dobrovolničení, hodně se zapojují, tamhle tuhle část armády zásobují nějaký dobrovolníci z Chersonu a tuhle zase někdo jiný a ten tam vozí sanitky a ten jim opravuje drony doma na koleně v garáži. Ale jako celek
2: to funguje
3: dobře.
2: Mimochodem, teď když, ať už to s tím Iránem a Amerikou dopadne jakoliv, tak jednou chvíli Donald Trump řekl, že bude mít víc času na Ukrajinu, Rusko. A byl to ten moment, kdy jste si vyřekla pro Boha ne. A nebo jste si řekla, tak to je dobře.
3: Já si spíš říkám, tak to je dobře. A doufám, a zdálo se z toho uplynulého týdne, že tady nějaká světýlka máme, že prostě Donald Trump bude plnit tu úlohu, která mu patří, a to je jednání s Putinem. Protože pokud nedokážeme Putina zlikvidovat fyzicky, nebo motivovat někoho, aby ho svrhnul, tak s ním bude třeba v určitou chvíli prostě jednat. A ne každému se do toho chce, to za prvé, a za druhý, ne s každým on bude jednat. Donald Trump je na toto zřejmě šikovný a má i žaludek, který snese lecos.
2: No ale nejsem si tak úplně jistá, že zatím ukázal, že dokáže toho Putina čemukoliv dotlačit.
3: Ne, zatím ho nedotlačil, ale zase nevíme, jak by to bylo, kdyby se s Putinem nejednalo vůbec. Jo? A oba jsou to lidé, kteří jsou schopni pochopit sílu obchodu a ono to, ten mír nebude vypadat tak, i když bychom si to třeba přáli a Ukrajina určitě by si zasloužila, aby si vrátila ta okupovaná území, tak to asi vypadat úplně nebude a nějaký kšeft to bude. Celá ta mírová smlouva. A na to kšeftování je, si myslím, Trump docela v pohodě, ale je potřeba, aby Evropa udržela takové to, aby se měli s tím Trumpem rádi a ne, aby se rozhádali, protože Trump dělá vlastně většinou to, co mu řekne ten poslední, s kým se viděl, má rád sympatické ženy, takže i někoho takového tam nastrčit. Zkrátka je to taková diplomacie, kde neplatí úplně všechny ty tradiční poznatky.
2: Ale ani mě napadá, jestli v rámci těch výměn vůbec ještě je ze strany Ameriky co nabídnout. Protože Kuba je tam, kde je, ta je na spadnutí do americké náruče, Venezuela je tam, kde je, Irán těžko mohl obchodovat, když je to světová hrozba. A co vlastně zbyde k obchodování?
3: Já myslím, že ano, protože, a zase se vracím k té ruské ekonomice, Putin není úplně jaksi ekonomický tupec a on ví, že v určité chvíli to dál nepůjde. A on potřebuje, aby byly zrušeny sankce, aby se Rusko dostalo zpátky na evropské trhy v dohledné době. Nemusí to být zítra, v dohledné době. A k tomu on, já si myslím, Spojené státy potřebuje. On potřebuje někoho, kdo ho v tomhle podpoří.
2: Jasně, čili v tuhle chvíli jde primárně o to, co dát Putinovi, aby do toho šel. Chápu to dobře, protože on vidí, že se jim nedaří a zároveň nesmí přijít jako ten, kdo prohrál domů, tak čemu zacpat ústa, jak se hezky
3: ano,
2: říká.
3: Ano, a ještě bych tam doplnila jednu věc, a to bude pro Putina extrémně důležité, a to je jeho osobní bezpečnost. Protože jakmile by se on z té války může vyjít, ano, on bude říkat, že vyhrál a tak dále, ale přece jenom může vyjít jako oslaben. A jakmile je ten někdo, kdo stojí úplně na vrcholu toho kůželu a je ta moc tak personifikovaná, jo, že prostě ten člověk ovládá úplně všechno. A jakmile ho oslabíte, tak se okamžitě objeví ti bývalí přátelé kolem a může mezi těmi elitami, a to už se určitě teď děje, vzniknout idea, že vlastně ten Putin už ne. A jak náhodně on přišel na ten trůn, tak stejně může být odejít. A myslím si, že jeden jaksi z podmínek toho míru musí být něco, co Putinovi zajistí jeho existenci, nevím v jaké podobě, jestli v podobě tedy jestli stále bude prezidentem, ale určitě jeho osobní bezpečnost a bezpečnost jeho nejbližší rodiny.
2: Takhle jemu nejde jenom o osobní bezpečnost, jemu jde taky o to, aby měl moc. A aby byl slavný, protože prostě v tom teď žil tolik dekád. A...
3: Slavný už bude, myslím, že už ho zděje nikdo nevymaže.
2: Ne, ale rozumíte, to tady nejde o to, aby se mu něco nestalo, ale aby zůstal v čele Ruska, si myslím. A něco takového mu může Amerika zaručit?
3: Amerika mu může pomoci k ekonomické prosperitě nebo k tomu, aby se Rusko jaksi vrátilo do stavu, kdy už to nebude ta paliativní péče.
2: Petra Procházková, novinářka z Deníku N, byla mým dnešním hostem v sobotní Osobnosti Plus. Jsem moc ráda a děkuju vám.
3: Díky za pozvání, hezký víkend.
2: A hezký víkend, hezký zbytek víkendu vám přeje Barbora Tachycí.
1: Dobrý den, 11 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Americký prezident Trump po zrušeném jednání s Íránem vzkázal, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Většina českých poslankyň čelí podle průzkumu psychickému násilí a v Británii se srazily dva vlaky. Zemřel strojvedoucí. Klidnou sobotu u Zpráv Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Americký prezident Donald Trump vzkázal Íránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Íránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
4: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Íránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho účastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde o nejčastější formu násilí, která zahrnuje třeba zastrašování, výhrušky nebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Forum 50% Markéty Kos-Motlové jde často o útoky v online prostředí.
5: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
1: Osobní útoky na poslankyně nejsou podle výzkumu výjimkou i přímo ve sněmovně. Organizace proto bude navrhovat zřízení nezávislého orgánu, kam by mohly členky dolní komory podobné incidenty hlásit. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích a nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
6: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa je jasné, že vlaky jely stejným směrem a jeden do druhého ze zadu narazil. Obě soupravy zůstaly na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známá a bude předmětem vyšetřování. Pracovníci odboru pro vyšetřování železničních nehod byli podle britské veřejnoprávní BBC na místě nehody velmi brzo ráno. Osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995 zkoumají plzeňští archeologové. S pracovníky památníku srebrenické genocidy v Potočary provádí detailní analýzy oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Archeologové dokumentují předměty moderními metodami, včetně trojrozměrného záznamu. Cílem je kromě rozboru a jejich uchování taky budoucí zpřístupnění ve virtuálním muzeu. A jak potvrzuje archeolog Tomáš Pancíř, a právě zveřejnění předmětu je velmi důležité pro pozůstalé po obětech genocidy.
7: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovýto předměty tam uchovávají.

0: Je ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
1: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
0: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
2: Ta muzika má veliký náboj,
0: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
1: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
0: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Sobota 20. června slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Během odpoledne ale bude přechodně oblačno až zataženo. Postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se objeví přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. A teploty 31 až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je plus a teď už míříme na východ.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
4: Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
5: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
6: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
4: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
5: Začínám být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začíná již být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
7: No a jestli já nebudu čítat o to. Так да что?
8: Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
9: Люблю тебя.
10: Я знаю.
4: Kromě teda tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
5: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože proti tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířených údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let. Tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
4: A já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční

0: hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak, Kamilo, vítej.
1: Taky zdravím.
0: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
1: Také naštěstí Baškýrie neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na ně i za hranice, takže jde se udělat přehled.
2: Tak to je bezvadný.
3: Privět, mě zovut Bacha.
4: No ty dejáš Bacha, ať se kudám za kilometr.
2: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
1: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Vy jste zmiňovali Kirila Serebrennikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklyňuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
5: U vás pokojník na poli leží.
6: To není já.
7: A kdo ještě takhle?
2: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
1: Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky, a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
2: To znamená, jenota je tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo? Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
0: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojit velikému zlu? Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále. Čudo, na které není schopen ani jeden volšebník. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandisty snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
2: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
1: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023, a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku. Stalo se vydvínout těm Denbalsům, čtoby katili do samou Rostova. Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části Západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany, a tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazivnoj Pasažír, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější, a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvjagincev za své umělecké filmy. Tak jenom aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
2: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jenotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno. A tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak Pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel, je to tak?
1: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvjagincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvjagincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mývají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvjagincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes za od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. Ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvjaginceva.
2: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvjaginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo. Já jsem zaznamenal Serebrennikova s novým filmem
1: Zmizení doktora Mengeleho.
2: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
1: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Sandu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debut, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvjagincev vlastně za nejlepší debut celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou, už jsem zmínila tu Renatu Giallo, která měla zase svůj debut na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvjaginceva získat prostředky a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
2: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněných, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zvjaginceva. Jedna z hlavních cen za Minotaura, Cannes, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zvjaginceva vlastně v té závěrečné řeči v Cannes říká z našeho pohledu, z pohledu západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
5: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zvjaginceva vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
2: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zvjaginceva měl krátký protiválečný projev, ale a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
1: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. A na druhou stranu ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
6: Možná večerom schodím kudy-niť.
8: Sjogodně?
6: Například.
8: Z čeho druk?
1: A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fér výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
8: Se mnou zajdeš?
6: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
2: Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
0: A prakticky se nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro Boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
2: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě budoucnu vrátíme.
1: Děkuji za pozvání.
2: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.
9: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
10: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.

0: Tady je Plus v 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance, ten ale svoji cestu kvůli tomu zrušil. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatia přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hezbollah. Agentura Reuters připomíná, že mezi Izraelem a šíitskými milicemi podporovanými Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty nemá ve vztahu k Rusku hrát roli mediátora. Je jednoznačně na straně Ukrajiny. Měla by ale mít své diplomatické kanály. Košta tak po skončení summitu Evropské rady hájil kontakty svého týmu s ruskými představiteli. Polský premiér Donald Tusk zkritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Nawrocki včera. Důvodem bylo pomenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě, ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni. Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké lijáky a bouřky. V Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, na koleje a taky na domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí. Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne v Česku. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Přijet jich mají desítky tisíc z Česka i ze zahraničí. Záchranáři je nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a taky dodržovali pitný režim. A o počasí teď ještě podrobněji, bude jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno, až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky a nebo taky bouřky a ty můžou být i silné. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách naměří kolem 27, vát má slabý vítr z jižních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a dozníváním přeháněk a bouřek, teploty klesnou na 20 až 15 stupňů Celsia, na horách bude taky kolem 15. A zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo. Místy s větší pravděpodobností na západě a východě republiky se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i zítra můžou být silné a teploty 29 až 34 stupňů. To byly zprávy a na Plusu si teď poslechněte Hlasy paměti.
2: Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše, že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem svým.
3: U Moravce je to přesně to, že pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. No, určitě, on nechce zachránit, určitě, co se dá, určitě. On chce zachránit sebe, no, a získat z toho co nejvíc.
4: To má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy, a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní, ta propaganda. A jak je pořád stejná.
5: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
1: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
3: My víme, kde je naše místo. My víme, kde zraje lepší budoucnost.
2: Jdeme za Adolfem Hitlerem, který je také naším vůdcem. Pomáháme našemu statečnému německému vojáku,
3: který se bije také za nás. Na západní zradu a nové svody odpovídáme my Češi sevřenou pěstí. Nikdy už neporušíme věčný mír, který jsme sjednali s velikým národem německým.
2: Zůstaneme věrní vůdci. Budeme žít pro sebe, pro říši
3: a pro novou Evropu.
6: A když jsme byli v Septimě, tak zaprvé k nám přišel na inspekci Emanuel Moravec, tehdejší ministr školství, původně legionář a vlastenec a pak sakramentský zrádce. A přišel k nám, nejdřív nás naučili, že až přijdeš, musíme vstát a hajlovat. Přišel s profesorkou, která nás učila češtinu a francouzštinu, tak to byla velká komunistka. Ale tehdy tam vstoupila, pozdravila, Moravec taky potrhali, my se postavili a ani jedna z nás tu ruku nesvedla.
7: Tak tam byl ten Emanuel Moravec, ministr školství. Ten měl, jak my máme takhle okna, naproti on měl okno. A on měl syny dva, jedno byli tam u nás taky, tak volali sestru mou, protože ona byla o 5 roků starší. A můj tatínek ještě žil tehdy a říká, ať ti ani nenapadne dostat se do víry k Moravcům. Protože to byl potvora na ženský, víte? A sestře už bylo 19 let a on ji furt volával.
8: Jednu věc jsem se naučil teda už za vláda, že tyhle ty takový totalitní systémy, jako byli nacisti a nebo potom komunisti, oni nesnášejí, víte, že by někdo jiný se ještě staral o tu výchovu mládeže než oni. Byli jsme povinně členy kuratoria pro výchovu mládeže. A pan ministr Emanuel Moravec, ministr školství, ten tak si tenkrát pohlásil, svěřte mi českou mládež a za 2 roky ji nikdo nepozná.
9: Moravec, který byl plukovníkem, tuším, že byl to legionář taky, a který pod pseudonymem Jester celou dobu konce první republiky tak v Lidových novinách uveřejňoval své prognózy, že chválil tu Francii a naše spojenci a tak dále. Teď si představte, jak pro mladého člověka, když jdeme tou chodbou, tam jde německý důstojník a tenhle ten Moravec v uniformě plukovníka Československé armády. A ten důstojník salutuje německý a ten Moravec Heil Hitler. Takže to jsou takový ty šoky.
3: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Adam Drda. Ahoj Adame.
10: Ahoj Lucie, dobrý den.
3: Já bych chtěla hned v úvodu říct, co to vlastně zaznělo, co jsem to tam citovala, aby náhodou posluchači neměli...
10: Byla považována za neonacistku.
3: Přesně tak, aby neměli pocit, že jsou to nějaké moje myšlenky skryté, tak to určitě ne. To byla citace z projevu Emanuela Moravce z října 1942, kde nastiňoval tu českou cestu do nové Evropy. A právě Emanuel Moravec, který se stal takovým symbolem zrady a kolaborace v tom českém prostoru, to je naše dnešní téma. Já bych hned v úvodu chtěla říct, že u té historie, a myslím, že i od začátku, co jsme začali vysílat Hlasy paměti, které jsme hodně měli navázané na ten květen 1945, na to pražské povstání a konec války, jsme se bavili o tom, že ta historie prostě není černobílá. Kromě teda Emanuela Moravce, kde si myslím, že to je úplně jasné, tam to poměrně černobílé je.
10: Já jsem chtěl zeptat právě tebe na úvod, jako já se neptám často, ale proč chceš mluvit o Emanuelu Moravcovi? Kdybys měla říct, jako proč se zabývat Emanuelem Moravcem?
3: To jsi mi trošku nahrál, protože já jsem na tebe měla malinko jinou otázku, ale vlastně ti můžu odpovědět otázkou, protože Emanuel Moravec mě vždycky na tom jeho příběhu fascinuje. Když si ho pročítáš, když studuješ i ty jeho projev a ten jeho přerod, tak to je na jedné straně muž, který je před Mnichovem naplno oddaný Masarykovi, Benešovi, celé té hradní skupině, je velkým odpůrcem postoupení pohraničí, vydává články, kde upozorňuje, že největším nepřítelem je nacistické Německo. A pak přijde střih a přichází ten březen 1939 a on velice rychle naskakuje do těch struktur, velice rychle začíná mít tu rétoriku, podporovat tu nacistickou ideologii, ať už na papíře nebo v rozhlase. A vlastně všechno to vrcholí tím rokem 42, kdy se z něj stává ten protektorátní ministr, kterého se bojí vlastně i Hácha a ostatní členové protektorátní vlády.
10: Čili zajímá tě ta proměna člověka, který je na demokratické straně, dejme tomu, a stane se z něj kolaborant, nacista a tak dále.
3: Jo, chtěla bych vědět prostě ten důvod. Přemýšlel jsi o tom někdy? Vlastně...
10: Přemýšlel, já myslím, že k tomu dojdem, když se o tom budeme bavit. Mě na tom láká zase to, že mě zaujalo, že člověk vlastně jinak moc nemá důvod si třeba číst nebo poslouchat ty Moravcovy projevy. Já jsem to teď několik dní dělal a vlastně mě zaujalo třeba to, že to má pověst takový až téměř dokonalý nebezpečný propagandy a přitom člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná. Jak je vlastně zajímavý, že ta propaganda tohodle typu, to znamená propaganda ve službách totalitních nebo států nebo diktatur, tak ono se v ní vlastně nedá nic moc nového vymyslet, vždycky je to demagogie. A vlastně ten Moravec je zajímavý příklad v tom, jak se to vlastně nevymyká ani tomu, co známe třeba dneska z jiného prostředí.
3: Já jsem se taky obětovala a pročítala jsem si bohužel až příliš důkladně knihu v úloze Mouření na československá tragédie 1938, kterou Moravec už vydal pod patronátem nacistů. A vidíte to, jak se obětujeme s Adamem, milí posluchači, protože vy to aspoň dělat nemusíte. Já trošku ze mě zemřelo při té knize, protože to je tak slizký. A jak říkáš, je to hrozně prvoplánový.
10: No, asi můžeme začít teda mluvit o tom, jestli se chceme dobrat nějakého, nemyslím si, že bychom se dobrali pravdy, ale jako nějakého názoru nebo nějaký povahy proměny té Moravcové osobnosti, tak asi se pojďme bavit o něm a o jeho životním vývoji a ty seš dobrá na data, tak začni.
3: Já jsem si říkala, že je dobré říct, kdy se narodil, spíš z toho důvodu, abychom si představili, kolik mu bylo zhruba v té době té války, že to nebyl žádný 20-letý neskušený muž, ale opravdu už protřelý čtyřicátník, téměř padesátník, protože on se narodil v dubnu 1893 v Praze. Já bych možná ani tak nepitvala ten jeho život úplně do těch podrobností nejmenších, ale víme, že v roce 1917 během první světové války tak vlastně vstoupil k československým legiím. Potom, když se vrátil zpátky, tak byl uznávaným vlastně jako teoretikem válečnictví, vyučoval na Vysoké škole válečné v Praze. Byl taky publicista, co jsme říkali už ze začátku. Od roku 1928 psal do časopisu Přítomnost, kterou vedl Ferdinand Peroutka.
10: Což... No, psal do Lidových novin taky, že jo, desítky článků zveřejnil v Lidových novinách. Já bych můžu to doplnit.
3: Určitě.
10: Jenom o něco, co mě napadlo, že je důležitý. On byl, a to myslím, že je zajímavý vzhledem k tomu pozdějšímu vývoji. Moravec byl z docela, myslím, nebohatých poměrů, byl z mnoha dětí. Zajímavý je, že měl v dětství, pokud se nemýlím, umělecký sklony. A ta jeho válečná vlastně dráha, která jako bych řekl je zajímavá tím, že dneska to člověku připadá právě už jako ta oddanost demokracie, ale on v podstatě dělal kariéru v armádě. Že jo? A to jeho působení v armádě je, myslím, jako kariérní vzestup člověka, který prostě působí v nějakých podmínkách. To je to, jak se dostal do legií, který má rozporuplný hodnocení. Myslím, že to se nejvíc projevilo až ve 30. letech, to rozporuplný hodnocení, kdy se chtěl stát generálem a kdy teda bylo shledáno přinejmenším v jednom posudku, že on je dobře hodnocen jako voják a že má schopnosti teoretický a argumentační a intelektuální, ale nebyl shledaný jako moc dobrý velitel, klidný a rozvážný a tak a nebylo doporučeno, aby se stal vojákem. Ale v zásadě si myslím, že tou armádní jakoby kariérou v podstatě dobře proplul. A myslím, že jeho vyhlas je opřený o to, k tomu bychom se asi dostali, že na začátku 30. let se ho pozval Tomáš Garrigue Masaryk, který mu ho někdo doporučil a zadal mu, aby napsal knihu o vojenství a obraně Československa, což je úkol, který Moravec splnil. A na počátku úplně té dráhy, to je taky zajímavý, se všimnul Štefánik, protože Moravec začal, myslím, už v roce 1920 něco psát. Takže on měl vlastně určitý zastánce nebo lidi, kteří s ním sympatizovali. A ještě poslední poznámka, je to poněkud nesouvislý, to uznávám, je to 20-letý období nebo dlouhý období, ale ještě myslím, že ta Moravcova výjimečnost je v tom, že prostě vojáků schopných psát a nadaných jako novinářsky nebo schopných se projevovat tímhle způsobem moc není. A že to trochu jakoby... Myslím, vytváří dojem většího člověka, než ten Moravec doopravdy, jako doopravdy byl. A tohle jsem chtěl říct jenom na úvod, no, že tam je ta kariéra vojenská, je tam jistě oddanost Masarykovi třeba, ale zároveň, že by to byl člověk, který by se projevoval až tak strašně výjimečně, jsem neměl dojem ani z historických prací, ani z četby těch textů.
3: No to určitě ne, já si myslím, že on byl příkladem takového toho člověka, co má větší ambice než schopnosti. Je to i vidět, že Když čteš o tom jeho působení v Rusku za první světové války v československých legiích, tak tam narážíš na to, že on dost často si třeba něco pozměnil, vymýšlel, aby to měl nějaký prospěch.
10: On si vymyslel, že má vysokoškolský vzdělání, že je strojní inženýr, aby mohl zastávat nějakou funkci, no, nějaký kulometný rot.
3: No, o tom právě mluvím. Ta ambice byla vyšší, nebo on neváhal prostě zalhat, aby to měl nějaký prospěch. A to nebylo o nějakých ideálech, to byl jeho osobní prospěch. On chtěl mít prostě lepší postavení, než mu asi náleželo v té době, v té armádě.
10: Ještě jedna věc je tam důležitá, kterou jsme neřekli a která bude významná pro Moravce taky. On si z Ruska přivezl manželku, svoji první, s kterou teda potom měl dva syny. Těch se asi dotkneme ještě během toho povídání. A co je důležitý ještě pro tu Moravcovou kariéru jako ve 20. a 30. letech, že to byl člověk, který podstatnou část svého vojenského života trpěl finančním nedostatkem. Mně to připomnělo, jak jsi řekla, že se občas dopustil nějaký neserióznosti. Jedna z nich byla, že on byl dokonce, myslím, přichycený, to už byl na generálním štábu, pokud se nemýlím, že on měl možnost si nějaký knihy, který prodávalo ministerstvo obrany, kupovat za zvýhodněnou cenu. A on to dělal tak, že si kupoval ty knihy a pak je za plnou cenu rozprodával a tím si přivydělával. A že v tom životě jsou takovéhle věci a ta finanční nouze a ta motivace vydělat si nějaký peníze je tam jako velice silná u něj. Ono to potom pro ten další život má, myslím, velký význam. S tou první manželkou se potom rozešel, on měl slabost na, nebo slabost, prostě měl mladý ženy a platil na svoje děti, byl v takovým jakoby finančním zápřahu. Dokonce se ví, že když ho Masaryk požádal o to, aby napsal tu knihu, tak Moravec tehdy pro něj to bylo významný v tom, že mohl na generálním štábu jak si požádat o to, aby mu bylo, myslím, že z fondu prezidentské kanceláře, a nechci si vymýšlet, to by musel říct historik, aby mu byla zvýšený plat, protože když psal tu knihu, tak se nemohl věnovat té činnosti žurnalistický a podstatným motivem té žurnalistické činnosti byl prostě přivýdělek. Ten člověk potřeboval peníze. Je důležitý, aby to zaznělo.
3: Určitě potřeboval peníze, ale zároveň si myslím, že další motivací bylo, že on jako rád se viděl v těch ať už novinách, on chtěl být tím spisovatelem, on asi toužil i po nějakém uznání, což si myslím, že ten další motiv, který je důležitý, taková ta neuznalost jeho, bude taky hrát potom určitou roli ve 40. letech nebo už na konci 30. let. Každopádně, pojďme do roku 1938, kde on neustále se ve svých článcích tedy zabývá tou hrozbou ze strany nacistického Německa. Takže pokud bychom neznali jeho příběh dál, pořád by nás ani nenapadlo, jak se to otočí v jeho myšlení do necelého roku. Blíží se nám podzim 1938. Asi nemusíme nějak do detailu probírat, co se tehdy dělo. Důležité je, že Emanuel Moravec se stává členem výboru na obranu republiky, kde vojáci řeší, co s tou nastalou situací. A Moravec je vybraný, aby šel za Benešem a ještě ho přesvědčil, aby změnil to rozhodnutí, aby nebyla demobilizace, aby jsme se nepodřídili Měchovskému diktátu, aby klidně jmenoval novou vládu, jakýkoliv převrat, ale abychom se prostě nevzdali. Beneš si ho vyslechne, vysvětlí mu, že prostě to není ta cesta, kterou on by se chtěl vydat nebo kterou se je vůbec možné vydat. A je to takový zlomový okamžik, protože z podporovateli Benešovy osobnosti se stává ten nejzavilejší odpůrce Beneše. On opravdu ho nenávidí a nenávidí ho otevřeně Moravec od této chvíle.
11: Ti, co dosud stáli v čele českého života kulturního, hospodářského i politického, nedělali nic jiného, než že český národ pomalu udolávali, aby jej dodali do márnice, před kterou už s velikou lopatou čekal zasloužilý hrobník českého státu doktor Beneš.
3: Pohraničí je obsazeno německými vojsky. Emanuel Moravec stále přednáší na Vysoké škole válečné a ani tam se netají tou nechutí vůči prezidentovi nebo vůči postavě Beneše, který potom ta odchází do exilu a na jeho místo nastupuje Hácha. A netají se nechutí k celé té situaci až tak výrazně, že je z té školy podvolán, je mu znemožněno, aby přednášel, je uklizen do památníku osvobození v Praze na Vítkově a je mu prostě zakázána publikační činnost. Nemá nic vydávat.
10: Tam je zajímavý o tom Moravce, že on ještě kromě toho, co říká, že jo, tak to jeho prorepublikový vlastenectví se, myslím, nejčastěji opírá Zaprvé o to, že měl, jak jsme říkali, v úctě Masaryka, když ve 37. roce umřel Tomáš Garrigue Masaryk, tak Moravec stojí čestnou stráž, že jo. A potom ten jeho postoj v době Mnichova není jenom, že byl součástí nějaký typ skupiny, kterou jsme zmiňovali, ale mu taky publikoval a jeho přesvědčení, že se ta republika má bránit a má bojovat a jeho analýzy z té doby, které vycházely, tak vlastně byli správný. On odhadnul to, že ta ústupnost silnějšímu nepříteli, to jest nacistickému Německu, se nevyplatí ani, zjednodušuju to, ale ani Čechům, ani těm spojencům, který je vlastně obětovali. A tohle je, myslím, dobrý říct. Já nevím, jestli prostě to bylo upřímný, asi v tu chvíli jo. Nevím, nakolik on přecenil víru v to, že nějaký boj bude. Ale každopádně potom za druhé republiky, po záboru, pohraničí, je to, co si zmiňovala. On kromě toho, že je upozaděný v těch věcech, který si říkala, tak je ještě pozvaný na nějakou čekačku, nebo jak se tomu vojensky říká. A já jsem mluvil o těch penězích. On se ocitá najednou jako v podstatě bez prostředků, že on nemá peníze. A toho Moravce vždycky strašně silná motivace. On žije nákladným způsobem života.
3: A do toho je potřeba říct, že on v té době se rozvádí se svojí druhou ženou. Přesně. A musí platit alimenty. A
10: je zdokumentováno, že to jsou takový zdánlivý banality, ale že ta rodina se stravovala v restauracích, ne doma, že se vydržoval byt, na který neuměl žít způsobem, který by odpovídal jeho příjmu, ale měl dluhy. On v době chudoby se zadlužil a potřeba splácet dluhy, čili on se za té druhé republiky, tam je dvojí motivace, on se jednak ocitá jakoby v těžké situaci finanční a to je druhá věc, kterou mi připadá strašně podstatný říct, že ten Mnichov je strašná rána a pro tu náladu jakoby společenskou té doby, ten Moravcův postoj nebo to rozčarování, obrácení, velký nechutí k Benešovi, já myslím, že to vůbec není ojedinělý. To je prostě názor, který se šířil v té společnosti, že nás mocnosti zradili, že je teda teď třeba s Německem nějak vyjít. V podobném duchu v podstatě píše i Peroutka v té době. A myslím, že pořád ještě to není jako úplně neobvyklý, to, co si Moravec asi myslí, to, jakou nechuť cítí k Benešovi a tak dál. A pak je tam ještě jeden moment, který, a to mě vždycky překvapí, jak málo to ty historici připomínají. Ty Moravcovy články potom z období protektorátu, to jsou skutečně fanaticky antisemitský texty. Za druhé republiky propuká antisemitismus v naprosto nemyslitelný míře. V době Masarykovské republiky nic takového by možný nebylo. A mě by zajímalo, a nikde jsem to nenašel, jak to měl vlastně Moravec s antisemitismem předtím. Ten antisemitismus tam strašně podstatný a ještě třeba řekneme v čem. Teď můžu říct minimálně v tom, že při nacházení nějaký společný řeči s tou nacistickou mocí, tohle je jeden z bodů. Nebezpečí takzvaného židobolševismu. Antisemitismus kombinovaný se strašením Sovětským svazem.
12: Německá nacionálně socialistická strana dělnická vyloučila současně z národa Židy, kterým se podařilo uchvátit moc jak demokracii, kde vládli pomocí peněz, tak v bolševickém Rusku, kde vládli pomocí GPU. Začali jsme chápat, v čem je síla hnutí, jež vytvořil Adolf Hitler, spása německého národa a celé Evropy. Viděli jsme novou hospodářskou soustavu, jež neměla nic společného ani s peněžnickým kapitalismem demokracií, který pal jen zisku, ani se státním kapitalismem bolševismu, který plně zotročil člověka. Židovstvo, peníze a bolševismus rozhodli se pro válku, která měla zlomit a odstranit novou socialistickou říši Německa.
3: Nacisté okupují zbytek, teď už roztrženého Československa. A Moravec samozřejmě se nejdřív bojí, že bude tak jako mnozí jiní zatčen. On si moc dobře uvědomuje, že ještě nedávno psal ty články, o kterých ty jsi mluvil, které byly výsostně protiněmecké, které varovaly před nacistickým Německem a rozhodně by ho v té době nikdo nemohl podezírat z toho, že jakýmkoliv způsobem sympatizuje s Třetí říší. Místo ale toho, aby ho nacisté zatkli, tak oni mu nabídnou spolupráci. A jak jsi mluvil o tom antisemitismu, já to taky nikde nenašla.
10: Taky je možný, on byl velmi, ten člověk byl, jak řekla nedávno jedna moje známá, orientovaný na výkon, což znamená, že prostě on byl strašně kariéristicky zaměřený a je možný, že ten antisemitismus prostě jenom přejel.
3: To je to, co jsem říkala na začátku, on byl ambiciózní, byl kariérista. Já u něj mám dojem, že on se tak vrhl do toho, že krz Německo, krz tu nacistickou ideologii, krz všechny ty vůdčí představitele Třetí říše v protektorátu, on může něčeho dosáhnout. Tak víš, jak se to říká? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
10: No, antisemita určitě byl, že jo? Ale vím, jak to myslíš, no, jestli byl antisemita účelový nebo fanatický, ideologický, nebo jak to říct, to nevím, na to neumím odpovědět. Každopádně je tam ještě jedna zajímavá věc, když jsme u tohohle toho přerodu, toho 15. března 39, o tom píše, myslím, výborně třeba historik Jan Tesař v knize Traktát o záchraně národa. A to je to, že já to teď trošku vulgarizuju, prostě říkám to po paměti, že na ten protektorát a na tu kolaboraci za protektorátu se asi není možný dívat staticky. Protože jednak se nějak situace společenská a politická vyvíjí a taky se vyvíjí ta kolaborace. A myslím si, že pro ten počátek jakoby protektorátu, což asi byl daleko větší zlom, ta okupace v myšlení zase, než si spousta lidí umí představit, tak jeden z leitmotivů jakoby v myšlení politickým a publicistickým nebo intelektuálním je záchrana národa. Zachránit, co se dá. Že jo? A protektorátní vláda první pod Eliášovým vedením, tohle je přesně ta motivace. Že jo? Tam jsou lidi, kteří nesympatizují s nacisty. Eliáš sám je ve spojení s odbojem, pak je popravený později, celé to je jiný příběh. Ale je tam ta snaha jakoby zachránit, co se dá. Ty Moravcovy teze podle mě nejsou moc odlišný. Zachránit, co se dá, ale my patříme bude jak živa k Německu a Německo nás ochrání. A je tam taková představa, že zůstane nějaká autonomie, to je taky hrozně důležitý. K tomu se strašně upínají naděje, že teda si, když skončila státní samostatnost takhle, takže se aspoň uchová nějaká česká autonomie, aby pak zase mohl být stát někdy obnoven a tak. Jenomže to zachránit, co se dá, se postupně mění v to, že vlastně jako se ukazuje, že se nedá zachránit skoro nic, že jo, ty Němci toho neobyčejně umně jako využívají. Navíc dokážou ty skupiny pronacistický různou měrou velmi umně stavět proti sobě, proto taky tak používají Moravce. A vlastně se ta snaha zachránit, co se dá, jako mění v postupnou kolaboraci na všech stranách. Je to zajímavý moment. A tohle je prostředí, v kterém ten Moravec jakoby se pohybuje, že jo.
3: Naprosto s tebou souhlasím, jenom si myslím, že u Moravce je to přesně to, že on, pro něj ta kolaborace je ta cesta k tomu osobnímu prospěchu. No, on určitě, nechce zachránit, určitě, co se dá, určitě. On chce zachránit sebe a získat z toho co nejvíc. Což je i slyšet hrozně v těch jeho projevech, když to posloucháš z těch různých let, jak se i sfanatizovává ten jeho projev, myslím v té dikci, v tom, jak je údernější, že na začátku zní tak jako já jsem váš kamarád a myslím to s vámi dobře, národe český, ale pak už je to takové, dělejte tohle, co máme a buďme vděční Německu a už je to takové tvrdší. No a taková zlatá éra pro Emanuela Moravce nadchází s příjezdem Reinharda Heydricha do Prahy, který se v září 1941 ujímá funkce zastupujícího říšského protektora a den jeho příjezdu přichází za ním Emanuel Moravec, aby mu přísahal věrnost říši. Tak a tady...
10: Tady se dobře doplňuje, my se k tomu, že teď si to chtěla říct, promiň, já jsem tě skočil do řeči, se k tomu dostaneme, ale to je ještě třeba zmínit, no, že ta éra Moravcova začíná až lety 41, hlavně 42, taková ta opravdu silná, kdy on se dostane do situace, kdy už se ho vlastně bojí i Hácha a bojí se ho ta protektorátní vláda.
3: Tak a právě tuhle tu zlatou Moravcovu éru my si dáme v bonusu. Adame, v tuhle tu chvíli já ti moc děkuju a děkuju taky našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
10: Adam Brza taky a taky díky.
1: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Historie Plus.
13: Normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření.
14: Fotbal v terezínském getu. To bylo 90 minut svobody ve stínu transportů.
13: Protože na filmových záběrech z léta 44 z těch, kteří jsou natočeni, nepřežil prakticky nikdo.
1: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Česko zažívá nejteplejší den týdne, bude až 36 stupňů, odpoledne hrozí silné bouřky. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off, Austrálii porazili 2-0. Hromadná nehoda blokuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem směrem na Chrastavu. Je sobota 20. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu navíc bude dusno. Tropické počasí může chronicky nemocným a seniorům působit zdravotní problémy.
16: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
17: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
16: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
18: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
16: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
15: Kvůli vysokým teplotám by lidé měli omezit fyzickou aktivitu a pobyt na slunci zkrátit na minimum. V centru Prahy máme reportéra Davida Šalka.
19: V centru hlavního města se navzdory horkému počasí i teď pohybuje velké množství turistů. Někteří z nich mi řekli, že museli kvůli vedru změnit své plány a třeba zkrátit prohlídky. Lidé k doplnění tekutin a taky ochlazení využívají pítka, fontánky a rozprašovače, které sem nainstalovalo hlavní město. Hodně návštěvníků metropole se snaží vyhledávat stín nebo se přesunuli k řece Vltavě, kde je o poznání příjemněji. Podle výstrahy meteorologů i tady bude podobné počasí pokračovat i zítra. Z Prahy David Šalek, Radiožurnál.
15: Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké liáky a bouřky. Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, koleje i domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
20: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
15: V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu už jsou tisíce lidí. Příjezd fanoušků byl v okolí okruhu bezproblémový. Záchranáři ale kvůli velkému horku posilují služby. Situace sleduje Vlasta Gajdošíková.
21: Doprava je podle policistů oproti loňsku výrazně klidnější. Situaci na silnicích v okolí autodromu monitoruje jejich vrtulník, mají tu spoustu hlídek a provoz usměrňují i pořadatelé. Odpoledne po skončení jízdce doprava zase zahustí. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí Úřadu pro civilní letectví. Jiné bezpečnostní problémy nebyly. Potíže ale může působit horko. Areálem proto projíždí kropicí vůz, aby ochladil návštěvníky i rozpálený asfalt. Z Masarykova okruhu v Brně Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
15: V řekách, rybnících a nebo bazénech se u nás každý rok utopí kolem 200 lidí. Vodní záchranáři proto varují, aby lidé nepřeceňovali své síly. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera by hlavně rodiče měli mít děti neustále na očích a taky zvolit správné plavecké pomůcky. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
22: Záchranáři a my jako plavečtí robotníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
1: Politika, Biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
15: Polský premiér Donald Tusk zkritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
0: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
4: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
0: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí.

0: Švýcarsku, kde se má rozhodnout o finálním znění konečné mírové dohody. Bod o zastavení úderů totiž obsahuje i americko-íránské memorandum o porozumění. Podle Izraele se na něj ale dokument nevztahuje. Izraelský postup podle stanice Al Jazeera kritizuje i libanonský prezident Joseph Aoun a například poslanec za Hizballáh Ali Fayyad označil příměří za nesmyslné.
1: Budeme klást odpor, dokud se Izrael úplně nestáhne z našeho území. Máme právo na sebeobranu a nebudeme o něm smlouvat ani vyjednávat.
0: Hovory mají naopak pokračovat v Teheránu. Ten navštíví pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqví, který tam bude jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Zoo Praha dnes se s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Nabídne komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi a nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
4: S Pepi jdou do lesa, louky a nebesa.
3: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
5: Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli taky svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
6: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
5: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0. Motocyklový jezdec Filip Salač zajel nejrychlejší čas v dopoledním tréninku na velkou cenu České republiky v kategorii Moto 2. Na brněnském Masarykově okruhu ho čeká po 14. hodině kvalifikace. V elitní MotoGP odstartují závodníci v 15 hodin do sprintu.
7: Překážka na D1 u Štěpánova a nehoda v Liberci. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně u sjezdu na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru nakládají auto na odtah ve stoupacím pruhu.
8: Pomalým pruh úplně vpravo, tam nakládají poruchaný aut. Je člověk za svodidly, který posílá kamiony vlastně do prostředního pruhu.
7: A na tahu 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda a nedá se projet.
9: Za tunelem nehoda. Jsou tam hasiči, dvoje policajti, začíná to stát.
7: Provoz je odkláněný těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude jasno až polojasno během dne. Přechodně oblačno, je zataženo postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky i kroupy. Teploty odpoledne 31 až 630 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Vladimírem Krocem.
11: Proč Izrael i přes dohodu o příměří dál útočí na Libanon a jak to ovlivní mírová jednání USA s Íránem? Proč stavba metra D v Praze nabírá zpoždění? Jihomoravští záchranáři jsou kvůli horku v pohotovosti. Jakou službu zajišťují na brněnských motocyklových závodech? Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by mělo začít první kolo jednání s Íránem. Zeď a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už na místě. Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Birkenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Na lince je amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd univerzity.

0: Karlovi, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Nový izraelský útok na jihu Libanonu dnes zabil nejméně 16 lidí. Od včerejší 3. hodiny odpolední našeho času má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballah. Jak to tedy je?
1: No tak je to především tak, že vlastně Benjamin Netanyahu a spousta lidí i v Izraeli, tak oni mají tu uzavřenou dohodu poměrně negativně, protože vlastně Benjamin Netanyahu se tak vyjádřil, že vlastně jako ta dohoda nesplnila ty základní cíle válečné operace. To z hlediska Izraele byla změna režimu. A teď je ta situace taková, že vlastně Donald Trump se nějakým způsobem dohodl s Tehránem a Benjamin Netanyahu vlastně narušuje to velmi křehké budování aspoň elementární důvěry. A proto teď, jak Donald Trump, zejména J.D. Vance, velmi tvrdě kritizovali Izrael, podobně jako vlastně kritizovali prezidenta Zelenského, že je to opravdu přehání, že vlastně by si měli uvědomit, jak izraelská vláda by si měla uvědomit, nakolik je vlastně závislá na Spojených státech, a vlastně naznačovali, že by tedy Benjamin Netanyahu s těmi útoky v Libanonu měl okamžitě přestat.
0: Ano, Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu právě poté, co tedy ve středu Spojené státy a Irán podepsali distančně memorandum o porozumění. No a v něm se uvádí, že podpisem té dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Čili může to ještě celou připravovanou dohodu zhatit, myslím, postoj Izraele?
1: No, ano, ale je dost možné, že prostě Benjamin Netanyahu je až tak cynický, že vlastně chce, aby ta jednání ještě ztroskotala, ale připomínáme si i situaci v Gaze. Přestože je tam také uzavřené příměří, tak také od doby uzavření příměří tam tedy došlo k omezení intenzity těch útoků, ale rozhodně Izrael ho v podstatě nedodržuje. Takže myslím si, že teď je to taková vysoká hra nervů, kdy Izraelci vlastně provokují v Libanonu, ale zároveň tím velmi popozují Donalda Trumpa a jeho vyjednavače, kteří už chtějí ten v Americe velmi nepopulární konflikt mít za sebou. Takže ta situace je právě křehká z hlediska toho, jakým způsobem spolu teď izraelská a americká vláda dokáží komunikovat, respektive nakolik dokáže Donald Trump svým drsným přístupem tak zatlačit na Benjamina Netanyahu, aby se tedy v úvozovkách začal slušně chovat a dodržovat to, co Donald Trump dojednal.
0: No, tak zdá se, že ten jeho přístup asi úplně nefunguje v tomto případě. Co to tedy značí o stazích mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem? Mimochodem, Trump nedávno prohlásil, beze mě by nebyl Izrael.
1: Ano, je to součást toho vlastně mediálního nátlaku. J.D. Vance se taky vyjadřoval velmi kriticky a říkal, že vlastně izraelská vláda nemá na světě jediného spojence, jediného přítele, kromě Spojených států, a že by si to měli uvědomovat. Ale jako na pozadí mezi řádky to je, že by Benjamin Netanyahu měl vlastně poslouchat ty notičky, které z Washingtonu jsou dojednané. A to, že Benjamin Netanyahu se chová trochu jako neřízená střela, zejména co se týče té bezpečnosti, tak to je prostě dlouhodobý problém. Ale jako ta klička, ještě jak tím je to komplikovanější, tak je to komplikované ještě tím, že i na osobní úrovni Donald Trump už vlastně vulgárně křičel do telefonu na Benjamin Netanyahu, ať přesně kouká ty dohody dodržovat. Ale pořád ještě vlastně ta americká a izraelská i vojenská spolupráce je natolik těsná, i politická, že kdyby Trump se úplně od Izraele nějakým způsobem distancoval a řekl, že nebude dodávat žádné zbraně, peníze, tak by to taky nebylo úplně populární doma v Americe. A Benjamin Netanyahu trochu využívá tuhletu znalost a ví, že jako politicky najednou vlastně opustit Izrael, tak to by v té americké domácí politice udělalo přinejmenším velkou paseku.
0: Zveřejněné kontury dohody mezi Washingtonem a Teheránem, tedy toho návrhu, budí ostrou kritiku nejen demokratů, ale i republikánů, včetně zastánců MAGA politiky, s tím, že pro USA je velmi nevýhodná. Co to znamená pro Trumpovu popularitu doma?
1: Je potřeba hlavně říct, že Donald Trump už teď není příliš populární, ty procenta se pohybují třeba kolem 35% podpory, což je historicky velmi málo a tady ta válka tomu rozhodně nenapomohla. Ale ukazuje se, a to je zajímavé sledovat, vlastně rozkol trochu i v republikánské straně, kde třeba vlivný tady influencer Tucker Carlson, tak se jako prominentní republikán Trumpovec kdysi, tak ten teďka se hodně věnuje v podstatě šíření prostě antisemitských, antiizraelských videí. A to znamená, že republikáni, kteří stabilně prostě dlouhodobě stáli jasně na straně Izraele, ať se děje, co se děje, tak minimálně významná část najednou chápe ty kroky konkrétní, tedy toho kabinetu Benjamina Netanyahua, jako velmi problematické. A popularitě Donalda Trumpa to tedy mu to taky nepřidává.
0: Čím to, že se zdá, že šéf Bílého domu má větší porozumění pro Izrael, který významně komplikuje urovnání krize na Blízkém východě, než pro evropské partnery, mířím k takové té roztržce s Itálií, kdy Donald Trump tvrdil, že Giorgia Meloniová žadonila na summitu G7 o selfiečko s ním. Premiérka to rázně popřela s tím, že si to celé Trump vymyslel. Italský ministr zahraničí pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA. Co tou urážkou mohl Trump sledovat?
1: No já si myslím, že tam je zajímavé, že se prostě po několikáté ukazuje, že Donald Trump prostě žije v takovém svém vlastním světě a když začne vyprávět nějaké ty svoje historky a myšlenky, že vlastně jako podvědomě si tam začíná je přikrášlovat tak, aby on v nich vypadal, aby on v nich vypadal skvělejší. A evidentně to dělá i u takhle banálních věcí. Já jsem viděl to video bez zvuku a tam to vypadalo, že rozhodně Giorgia Meloniová o nic nežadoní, naopak se do něj poměrně tvrdě pustila. Stejně jako se do něj tvrdě pustila přesně po tomto interview, které Donald Trump dával italským médiím. Ale zase je potřeba říct, že to je trochu pikantní v tom, že s Giorgio Meloni například v otázce zpřísňování imigrace, tak Donald Trump vlastně souzní a ona bývala jednou z těch evropských političek, která ideově, rámcově jako zapadala i do toho trumpovského maga světa, ale ukázalo se, a zase to byl tedy hlavně postoj k Izraeli, že ta roztržka je velká.
0: Amerikanista Krištof Kozák, děkuju vám. Naschledanou.
1: Díky moc za pozvání, hezký den.
0: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krtského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu v noci na pátek schválili městští zastupitelé. Zároveň oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, a to s více než 2,5letým zpožděním. Ve vysílání vítám náměstka pražského primátora za Piráty Jaromíra Beránka. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
0: Dá se krátce říci, proč projekt nabral takové zpoždění?
2: Projekt nabral takové zpoždění zejména z toho důvodu, že se nám jednotliví soutěžitelé, uchazeči o tu zakázku začali soudit proti sobě. A protože v České republice máme zatím velmi nedokonalé protisoutěžní nebo soutěžní zákony, tak je možné téměř kdykoliv podat jakoukoliv námitku odvolání, a to je i opakovaně.
0: Předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění s tím, že podle něj, teď cituji, připravenou veřejnou zakázku dostala současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období. Konec citace. Připouštíte, že to mohlo jít rychleji?
2: Myslím si, že to je téměř vyloučené, protože zakázka sice byla připravená, ale dopravní podnik opakovaně vysoutěžil stejného zhotovitele a soudy i antimonopolní úřad nám nakonec dali za pravdu. To znamená, neříkám, že nešlo vůbec nic zrychlit. Samozřejmě vždycky jsou tam nějaké časové rezervy, ale soudy ukázaly, že jsme měli pravdu a že jsme postupovali správně.
0: A je pravda, že Piráti chtějí po prázdninách navrhnout ve sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit? Jak?
2: Tak, pan poslanec a můj zastupitelský kolega Zdeněk Hřib se k tomu včera přihlásil při stříhání pásky nebo poklepávání základního kamene úseku 1D1B nové linky metra a konkrétně zmiňuje, že by změnil způsob fungování antimonopolního úřadu právě tak, aby rozhodoval pružněji, rychleji a nebylo možné už to nekonečné odvolávání jednotlivých uchazečů proti sobě, což já osobně také vnímám jako ten nejzásadnější problém.
0: Proč jednání s vlastníky v Krči trvala 3 volební období? Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka za STAN šlo o jednu z nejsložitějších majetkových dohod v historii města. V čem to bylo tak komplikované?
2: Je to tak, mohu to potvrdit. Jde skutečně o velmi složitou majetkoprávní transakci. Dochází ke směně pozemků, pokud všechno, a teď už věřím, že to dobře dopadne, tak by mělo jít o složitou směnu, v rámci které my dostáváme pozemky potřebné pro výstavbu metra, no pak vlastníci velké části pozemků v rámci toho Krčského údolí potom dostanou jinou protihodnotu. Proč je to složité? Protože zájmy města se v mnohem rozcházejí se zájmy soukromých vlastníků. Tady je zapotřebí připomenout, že se jedná o dědice původních vlastníků, historických sedláků, kteří mají velmi jasné představy o tom, jak by ten prostor měl být využíván. A asi není žádným tajemstvím, že pokud se jedná třeba o Chateau Krč, ten krčský zámeček, tak tam si přijí maximální klid, což je opět trošku v konfliktu se zájmy města.
0: Jak se má v budoucnu změnit nádraží Krč?
2: Kdo trošku zná to místo, nádraží Krč, já jsem tam byl skoro okolností před pár dny, tak by mě dal asi za pravdu, že je to velmi ponuré místo, kde docházelo opakovaně k požárům, bydlili tam bezdomovci a děli se tam věci, které zkrátka dobře ve svém sousedství mít nechcete. To, co je nejzásadnější, my to místo chceme kompletně proměnit a propojit s navazující obytnou čtvrtí. To znamená, vznikne zde nový podchod, aby se obyvatelé té Dolní Krče dostali jednoduše a rychle jak na nádraží, tak na stanici metra. A potom vznikne samozřejmě nová velká stanice metra těsně napojená na železniční zastávku, železniční stanici. A co je ještě příjemný bonus, tak protože se nacházíme v bezprostřední blízkosti jižní spojky, tak zde vybudujeme i 5+R parkoviště pro víc než 500 aut.
0: Původně mělo metro z Pankráce do Písnice začít jezdit v roce 2029. Kdy je to tedy z dnešní perspektivy reálné?
2: Tak rok 2029 se původně týkal otevření toho prvního samostatně provozovatelného úseku do Nových Dvorů, kde aktuálně počítáme s tím, že podle harmonogramu by stavební část měla být dokončena v prvním kvartále roku 2032 a provoz s cestujícími potom zahájen do konce téhož roku. Ale tím, že jsme vlastně přišli o ty 2,5 roku na tom, dejme tomu, prvním úseku, tady se stále pohybujeme v úseku 1D1, konkrétně té podčásti B, tak se nám současně ale přiblížila i realizace toho úseku 1D2, to znamená mezistaniční úseky do Libuše a potom dále do Písnice. A já pevně doufám, že se v září kolegům z dopravního podniku podaří vysoutěžit zhotovitele i stanice Libuš a že bychom stanici Libuš mohli otevřít už společně s ostatními stanicemi právě do toho konce roku 2032.
0: Ještě velmi krátce se vrátím k té novele zákona o veřejných zakázkách. Vy o tom mluvíte delší dobu, že by se mělo změnit přístup antimonopolního úřadu. Myslíte si, že se vám to podaří ve sněmovně prosadit?
2: Já si myslím, že teď už si i kolegové z ODS a doufám, že i z ANO uvědomují, jakou neplechu to může skutečně způsobit, protože jedna věc byla nějaká politická nominace předsedy antimonopolního úřadu, to asi nechci dále komentovat. A ono se totiž ukazuje v současnosti, že to neblokuje výstavbu pouze v hlavním městě Praze, o čemž bychom si mohli ještě myslet, že třeba někteří nepražští poslanci z toho můžou mít škodolibou radost, ale blokuje to skutečně výstavbu v rámci celé České republiky. A ruku na srdce, u takto významných tendrů, jako byl ten včera zahájený úsek 1D1B za 30 miliard korun, jsou zájmy soutěžitelů pochopitelné. Zkrátka dobře, nikdo nechce přijít o takto významnou zakázku.
0: Čili věříte, že tu podporu najdete?
2: Já věřím, že tu podporu najdeme a ještě bych rád zdůraznil, že my potom do budoucna u těch dalších úseků od začátku plánujeme zapojit Transparency International, abychom měli plný dohled nad transparentností a dejme tomu čistotou těch soutěží, abychom zkrátka dobře soutěžili nejenom za jasných podmínek, ale i za co nejlepší cenu a za co nejlepší čas.
0: Jaromír Beránek, náměstek primátora hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuji a přeji hezkou sobotu, nashledanou.
0: V centrální části Čech a na jižní Moravě bude dnes opravdu horko. Teploty mohou dosáhnout až 36 stupňů ve stínu. Místy navíc hrozí silné bouřky. Teplotní rekordy na jižní Moravě padaly už včera. Kolem 34 stupňů tam naměřili na 5 stanicích. Záchranáři jsou proto v pohotovosti. V Brně navíc zdravotníci zajišťují službu na závodech MotoGP na Masarykově okruhu, které navštěvuje na 200 tisíc lidí. Ve vysílání je teď Michála Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak lidé na jižní Moravě zvládali to horko? Měli jste už včera víc výjezdů než obvykle?
3: Ano, my jsme v rámci Jihomoravského kraje měli 350 výjezdů. Řekněme, že to je o 50 více, než je běžný průměr. Určitě svoji roli sehrály ty vysoké teploty, ale kromě toho také zvýšená koncentrace počtu lidí v rámci Jihomoravského kraje a konkrétně tedy především Brna a okolí kvůli těm závodům.
0: No, tam se sjíždějí statisíce lidí. Posilovali jste služby, vypomáháte si třeba i lékaři, kteří obvykle působí mimo záchrannou službu?
3: My máme lékaře na záchranné službě a konkrétně musím říct, že tady na Masarykově okruhu máme takzvanou zdravotnickou asistenci. To znamená, během těch tří dnů, pátek, sobota, neděle, se tu prostřídají desítky mých kolegů. My tu máme přímo v areálu 5 záchranářských posádek a 3 lékařské týmy. Máme tu také speciál, terénní sanitku a samozřejmě kolegy krizové manažery, kteří dohlížejí na plynulý průběh té akce. A my jsme včera už vlastně v rámci toho závodu ošetřili téměř 20 návštěvníků. Především šlo skutečně o kolapsy z horka, ale byla to také třeba drobná poranění. Dneska jsme v tuto chvíli, řekněme, na nějakých 20 pacientů, takže skutečně jsme připraveni i na to, že ten nápor bude větší právě kvůli tomu horku.
0: A museli jste zasahovat u něčeho závažnějšího, řekněme?
3: Zatím závažné případy nebyly, ale vzpomínám si, že v loňském roce jsme vlastně ten poslední den závodu ošetřovali i pacienta, který měl zástavu oběhu, takže jsme i resuscitovali. Zatím tu žádný vážnější stav nebyl, ale abych komplexně odpověděla na vaši otázku, tak ano, i v rámci města Brna jsme přidávali posádku navíc a také máme navíc operátora ve směně.
0: Je z hlediska zdravotního stavu větší problém ta vysoká teplota nebo spíš dusno a velká vlhkost vzduchu?
3: Řekněme, že nejzávažnější jsou ty vysoké teploty a pálení slunce, to znamená, my doporučujeme kromě toho, aby lidé hodně pili, tak aby se také schovávali do stínu, aby měli pokrývky hlavy. Tady v rámci Masarykova okruhu jim doporučujeme, aby především dbali pokynů organizátorů, policie, aby měli u sebe neustále nabitý mobil a byli připraveni zavolat si pomoc, bude-li to potřeba. Kromě toho také nedoporučujeme konzumaci alkoholu, protože alkohol odvádí z organismu vodu. Ten organismus je tak dehydratovaný a to vlastně celou tu situaci ještě zhoršuje. Jsme zase ještě o něco blíže tomu kolapsu.
0: Ještě k tomu, kdy zavolat sanitku. Ve velkém horku asi se leckomu udělá třeba nedobře, ale kdy je ta hranice, když by člověk se měl obrátit na záchrannou službu?
3: Pojďme si to vysvětlit právě třeba na principu toho kolapsu. Pokud nám tedy pacient skolabuje na slunci, okamžitě se ho snažíme dostat především do stínu, dáme mu napít, ochlazujeme ho a sledujeme ten stav. Pokud by teplota neklesala, nebo pokud by dokonce začalo docházet, řekněme, k poruchám vědomí, tak pak určitě zavolat na pomoc nás, vyhledat odborníky.
0: Jezdci se na okruhu řídí rychlostí až 360 km za hodinu. V kombinéze zažívají horko jako v sauně, tedy předpokládám, a v zatačkách brousí kolenem o asfalt. Tak předpokládám, že ti ale mají vlastní lékaře, nebo zasahujete případně i u nich?
3: Předpokládáte naprosto správně, je to rozděleno. My jako Jihomoravská záchranka máme v péči návštěvníky závodu a závodníky samotné ošetřují speciální zdravotníci a lékaři a nesouvisí to tedy s námi.
0: A máte při té práci možnost třeba i sledovat závody?
3: My tady máme samozřejmě v našem stanu, ve kterém máme až 12 monitorovaných lůžek a právě některé pacienty si sem vozíme, tak my tady máme obrazovku, takže ano, můžeme samozřejmě sledovat. A pokud jde o ty posádky, tak ty jsou rozmístěné na tribunách, takže pokud zrovna neošetřují pacienta nebo pokud zrovna nemáme pacienty tady ve stanu, tak samozřejmě můžeme využít toho času sledovat a fandit, protože tam máme ženisko v ohni.
0: Michála Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, tak přeju hladký průběh služby. Děkuju, naschledanou.
3: Děkuji také, naslyšenou.
0: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. Poslouchejte si i zprávy, má je Kateřina Celkrysová. V
5: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Počet potvrzených případů eboly stoupl v Kongu na 933. Z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Záchranáři preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí, často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a hlavně děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Sport. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Šestrémové.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Humpolce a Kolony, také na D1 u hranic na Moravě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru je hromadná nehoda, srazila se celkově 4 osobní auta, kolona tam má asi kilometr, brzdí se před ní náhle na kilometru 95, je to v zatáčkách v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem čekejte kolony v okolí hranic na Moravě. Mezi kilometry 306 a 312 silničáři ruší dlouhodobé omezení, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, a to jak na Ostravu, tak také na Brno, a zdržení v obou směrech asi na 15 až 20 minut. A na tahu 35 zůstávají velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu je hromadná nehoda, srazila se 4 auta a nedá se projet. Provoz je podle zpravodajů odkláněn těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Nejtepleji a polojasno teď mají v Brně, Pardubicích i Hradci Králové. Tam naměříte 35 stupňů, 33 hlásí Karlovy Vary a taky Ostrava. A dál bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
6: Názory a argumenty.
8: Obří výko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během 5. roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město, s výjimkou Putinových rezidencí, patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro 1 000 000 lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinérie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek. Ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 kilometrů od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fora jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují prováleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné, protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi, takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. A nebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
8: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
10: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Na potřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád jen propůjčuje, mimo jiné za mimořádný přínos k rozvoji státu, jeho suverenity a bezpečnosti. Přisuzovat tuhle státnickou aureolu Zemanovi ale odporuje zdravému rozumu. Jako prezident byl bezpečnostním ohrožením pro stát, když vycházel vstříc snahám Ruska stáhnout do své sféry vlivu země východní a střední Evropy, včetně České republiky. Zemanova výzva k uznání ruské anexe Krymu za hotovou věc, jeho líčení vpádu neoznačených ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanově politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení lvího metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k radu, což je ještě ta lepší varianta. Tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
8: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z Hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
11: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování. Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. A její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
8: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise.
12: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi, ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Karla Petriniho. Je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na Španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země focaccia ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
8: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise. V pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
13: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
8: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
14: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. Nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá, a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
8: Komentářem Petra Janišky končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
6: Téma Plus.
15: Dark turismus přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením.
16: Já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohle to jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád.
17: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím?
6: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
9: Ondřej Soukup,
18: Josef Pazderka,
9: míříme na východ.
18: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
9: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
19: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
9: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
4: Radiožurnál je 13 hodin. A ve zprávě má pro vás Kateřina Cousidisová.
5: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Poláci si dnes můžou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Prahy do Brna u Humpolce. A bude jasno až polojasno. Přechodně až zataženo místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 630 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
20: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
5: Polsko dnes pořádá celostátní nácvik první pomoci. Do akce se zapojí záchranná služba, policie a městská stráž, hasičské sbory, skauti, skoro 30 nemocnic a další zdravotnická zařízení. Pro školení ze základů první pomoci je zdarma a může jim projít každý.
21: Poláci mohou školení z první pomoci absolvovat na asi tisícovce míst po celém Polsku. Zdravotníci, hasiči nebo třeba skauti jim předvedou, jak vyhodnotit bezpečnost na místě události, jak zastavit krvácení a jaké postupy dodržovat před příjezdem záchranné služby. Akci pořádá polské ministerstvo vnitra a státní správy, které si od ní slibuje posílení civilní obrany. Ve Varšavě hostí celostátní nácvik první pomoci Národní stadion, kde dobrovolné školení doprovodí ukázky speciálního záchranářského vybavení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Východočeské divadlo uvede dnes večer na Konětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne 7 známých balad, mezi nimi Vodníka, Polednici a nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Jana Ryšánek-Šmitová.
22: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
23: Sport. Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na vítězný dopolední trénink. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
24: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne. Takže říkám, doufám, že budu mít to závodnický štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu. Těším se na to.
23: Kvalifikaci elitní kategorie mistrovství světa MotoGP na zítřejší hlavní závod ovládl Japonec Ogura.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Volnější D1 na Vysočině a nehoda v Liberci na průtahu městem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je lepší situace na Vysočině za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru hromadnou nehodu z levého pruhu před pár minutami odklidili. Dálnice je tak plně průjezdná dvěma pruhy a kolona z kilometru 93 se postupně začíná rozjíždět. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem provoz brzdí omezení v okolí hranic na Moravě mezi kilometry 306 a 312. Tam silničáři ruší dlouhodobé omezení. Kolony jsou teď hlavně směrem do Ostravy asi na 10 minut. Na tahu 35 zůstávají komplikace na průjezdu Libercem směrem Chrastava. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu odklízí postupně hromadnou nehodu. Srazila se 4 auta. Doprava je odkláněná před tunelem na centrum Liberce. Před odklonem je fronta asi na 20 minut. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může dnes a zítra překvapit uzavírka na exitu Barandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou je zatím jasno až polojasno, očekávejte ale přechodně oblačno, zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty až 36 stupňů a na horách naměříme kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Daří se Ukrajině na bojišti proti Rusku víc než dřív?
1: Z Trumpovy dohody s Íránem mají radost autokratičtí vládci.
0: Bývalý syrský prezident Assad žije v osamělém exilu v Moskvě.
1: Venezuelané jsou zklamaní z Trumpa.
0: Z Afghánistánu se stává ideologický policejní stát.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.

0: otázka, jak dlouho si Ukrajina převahu udrží a jak nebezpečný by mohl být Vladimír Putin, kdyby se ocitl v úzkých. Od neúspěšné ukrajinské ofenzivy v roce 2023 měla válka většinou depresivní průběh. Rusové postupně zabírali ukrajinské území a využívali své ekonomické a personální převahy. Náklady na tuto strategii byly obrovské a pokrok byl nepatrný. Vývoj však Putina utvrzoval v přesvědčení, že Rusko nakonec zvítězí.
1: Letos je to ale jinak. Rusové postupují pomaleji než v předchozích letech a mají obrovské ztráty. Až 35 tisíc mužů je každý měsíc zabito, zraněno nebo pohřešováno. A Ukrajinci dobývají menší území. Situace se změnila hlavně díky špičkovým schopnostem ukrajinských dronů. Inovace nepřetržitě pokračují a výsledky jsou vidět rychleji. Všudy přítomné drony na frontových liniích představují pro Rusy smrtící zónu, kde se nemohou volně pohybovat ani soustředit síly.
0: Kyjev znásobil počet dronů středního doletu, které dokážou zničit vlaky, nákladní automobily a další logistické cíle až 150 kilometrů daleko od fronty i dál, takže Moskva nemůže účinně posilovat sporné pozice. Ukrajinci mají i důmyslný program útoků na dlouhé vzdálenosti pomocí jednorázových dronů a raket vyrobených na Ukrajině. Právě tento program zkazil Putinovi letošní přehlídku na Den vítězství v Moskvě, narušil ekonomický summit v Petrohradu a poničil ropnou infrastrukturu, kterou Rusko potřebuje k válčení.
1: Podle britského týdeníku Economist je letošní jarní výkon ruských rafinérií o 15% nižší než loni na jaře, přestože za ropu se platí víc kvůli válce v Iránu. Měsíční ztráty Ruska na bojišti dnes převyšují počet nových vojáků. Sílí nespokojenost ruských elit a válečná ekonomika je pod stále větším tlakem. Mění se i diplomatická situace. Putin ztratil Viktora Orbána, svého nejlepšího přítele v Evropské unii, který soustavně vetoval evropskou finanční pomoc pro Ukrajinu.
0: To vše ale neznamená, že se blíží vítězství. Ukrajina stále nedokáže osvobodit okupovaný východ země a Putin je dál odhodlaný pokračovat. Jestli však Kyjev udrží současný trend i po zbytek roku, možná dokáže oslabit Putinovu ochotu směřovat se s tak vysokou cenou. Mohl by tak vzniknout prostor pro příměří, které by Ukrajině umožnilo obnovu a integraci na západ. Mohla by se napojit na západní systém obranné technologie prodejem dronů a systémů k jejich ničení.
1: Není však jisté, jestli je dronová převaha Ukrajiny strukturální nebo jen cyklická. Ukrajina získala nakrátko převahu i začátkem roku 2025, ale Rusko jí tuto výhodu v průběhu roku zničilo tím, že se přizpůsobilo její taktice. Například nasazením dronů s širokým úhlem navádění, které se umějí vyhnout ukrajinské metodě elektronické války. Ruská armáda se neustále učí a průmysl dokáže vyrábět drony a další zbraně ve velkém. Ukrajina nemá dost vojáků a ruské zimní útoky poškodily její energetickou síť, takže příští zima by mohla být těžší.
0: Nebezpečí tkví v tom, že Putin zahnaný do kouta zesílí tlak. Tvrdí, že konflikt s Kyjevem je boj proti západu. V posledních letech se uchýlil k jaderným hrozbám, sabotážím a agresivní hybridní válce, aby ukrajinské přátele vyvedl z klidu. Tento způsob války se stupňuje. Nedávno ruský útok zasáhl dům v Rumunsku, které je členem NATO a sílí i ruské pohrůžky po baltským zemím.
1: Putin se nechystá na třetí světovou válku. Jeho armáda stěží zvládá tu současnou. Nejspíš však doufá, že vojenské zastrašování přiměje evropské státy k zeslabení podpory Ukrajiny anebo odradí Kyjev od útoků na ruská města. Také si možná myslí, že hrozba eskalace přiměje k nějakému příznivému diplomatickému zásahu Donalda Trumpa.
0: Někteří představitelé NATO se dokonce obávají, že by Putin mohl vyvolat nějaký menší vojenský konflikt, například obsadit Estonsko a pak se rychle stáhnout, aby Severoatlantickou alianci zdiskreditoval a ukázal Evropanům, že Trump se za ně nepostaví. Je to sice jen krajní možnost, ale Putin vsadil na Ukrajinu všechno a nesmíří se s hořkým zklamáním. Konflikt by se tak ještě mohl vyhrotit, varuje komentátor agentury Bloomberg Hal Brands.
1: Donald Trump interpretuje americkou dohodu s Íránem jako další důvod, proč by měl dostat Nobelovu cenu míru. Válka začala atentátem na íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, ale Trump teď uzavírá mír s jeho synem Mojtapou a zjevně se smířil

0: tím, že režim ajatoláhů u moci zůstane, píše britský deník The Times.
1: Je to nepochybně rajská hudba pro islámské revoluční gardy a iránské duchovní. Právě proto vyráběli jadernou zbraň, což byl Trumpův důvod k válce a znamenala pro něj zajištění vlastního přežití. Americkou dohodu s Íránem vítají i představitelé dalších zemí, jejichž vlády nevyhovují představám Západu.
0: Například severokorejský prezident Kim Jong-un. Před 25 lety byla Severní Korea na seznamu zemí, které chtěli američtí jestřábové bombardovat ještě před Íránem. Neudělali to a Pchjongjangu se podařilo vybudovat jaderný arzenál. Kim Jong-un dokonce řekl svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi, že už nemá smysl požadovat jaderné odzbrojení korejského poloostrova.
1: Z Trumpovy dohody s Íránem má jistě radost i Putin. Nikdy mu sice nehrozila americká intervence, ale ztráta spřáteleného iránského režimu, který mu dodává drony proti Ukrajině, by byla velká rána. Oddechnout si může i Čína. Americká válka proti Íránu odvedla pozornost světa od Tchaj-wanu a americký zásah na jeho obranu je dnes méně pravděpodobný, přestože Peking si tím úplně jistý být nemůže. Jelikož však americko-íránská jednání budou nejspíš trvat déle než stanovených 60 dní, Číně tak nějakou dobu nehrozí verbální útoky Washingtonu.
0: Vždy panoval rozpor mezi agresivním proizraelským postojem Trumpových stoupenců, kteří požadovali změnu íránského režimu, a zastánci sloganu Amerika na prvním místě kolem viceprezidenta J.D. Vance, kteří chtěli ukončit zahraniční války. Současná dohoda s Íránem to zdánlivě řeší. Trump zašel nejdál, jak mohl, a možná nejdál ze všech amerických prezidentů v otázce zajištění strategického postavení Izraele. Rudou čárou byla jen pozemní operace amerických vojáků.
1: Výsledek války je ovšem zklamáním pro iránské odpůrce režimu, kteří byli přesvědčeni, že jim Trump přijde na pomoc. Upínali pozornost k iránskému korunnímu princi Rezovi Pahlavímu, ale Trump ho nikdy nepodpořil. Přetrvává však hrozba iránské domácí opozice, kterou posilují hrozivé lidské a hospodářské následky války.
0: Teherán se chlubí, že Američané zruší námořní blokádu a dokonce i ropné sankce, které v roce 2018 uvalil na Írán sám Trump, když odstoupil od dohody s Íránem, již o 3 roky dříve uzavřel prezident Barack Obama. Čína má teď nejméně 2 měsíce na to, aby doplnila své zásoby ropy a vylepšila tím íránskou státní pokladnu. Zatím však není známo, zda Teherán bude moci použít peníze na nové rakety a posílení libanonského Hizbaláhu.
1: Zdá se, že moc upevnili velitel islámských revolučních gard Ahmad Vahidi a zraněný duchovní vůdce Mojtaba Chameneí, kterého od začátku války nikdo neviděl. Řada západních komentátorů považuje skutečnost, že Trump tuto situaci akceptuje za známku omezenosti americké moci. Mohou se však mýlit. Jen málo která země je ochotná obětovat vše za cenu obrovské hospodářské bídy a smrti vlastních občanů, jako je Írán. Pro ty, kdo tuto ochotu sdílejí, by však americko-íránská dohoda mohla znamenat konec 40-letého období, kdy byla změna íránského režimu předpokládanou součástí západní ideologie.
0: Američtí spojenci na Dálném východě se po politickém tlaku demokratizovali. Sovětský svaz se rozpadl kvůli hospodářským zmatkům, vlády autokratů v Evropě a Ázii padly při lidových revolucích a iráckého diktátora Saddáma Husajna svrhly tanky. Írán existuje dál. Možná to ale ještě není konec. Spojené státy se už v dějinách stáhly několikrát, zejména z Vietnamu, ale později své zájmy a ideologii prosadili ještě razantněji. Lze si těžko představit, že Írán, Severní Korea, Afghánistán a řada dalších zemí bude vypadat stejně i za 3 nebo 4 desetiletí. V současnosti je to však možné, uzavírají londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Život bývalého syrského diktátora Bašára Asada v luxusním bytě v Moskvě se zdá být na první pohled klidný a pohodlný. Žije tam na vlastní náklady, přesněji z $1 miliard, které se mu za dobu své vlády podařilo do Moskvy převést. Vlastní v Moskvě asi 20 bytů, které během 24 let u moci koupil. Se svou rodinou však dnes obývá jen ateliérový byt v Moskvě a vilu v její rezidenční čtvrti Rubljovka, kde bydlí ruská smetánka a také politická elita. Nedaleko žije i svržený proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovič, píše izraelský server Inet.
0: Podle zdrojů blízkých Asadovi přichází do moskevského věžáku kolem 11. dopoledne ochranka a odvede ex-prezidenta do haly. Tam se nad kávou začte do oftalmologických knih. Asad oční lékařství vystudoval a praktikoval, než se stal prezidentem. Teď hraje počítačové hry a snaží se učit rusky. Po 2 až 3 hodinách se s ochrankou vrací nahoru a pokouší se s ní komunikovat v ruštině, ale strážci předstírají, že mu nerozumí.
1: Od prosince 2024, kdy Asad ze Sýrie uprchl, ještě svůj střešní byt a vilu neopustil. Nebyl ani v nákupním středisku, ani v kině, ani na procházce. Jeho 2 synové a dcera, kterým je přes 20, i jeho manželka Asma chodí občas nakupovat do luxusních obchodů a navštívili i Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Rodina se tam chtěla přestěhovat natrvalo, ale vládce emirátu Muhammad ibn Zayed žádost zamítl s odůvodněním, že by se Asad mohl stát obětí atentátu.
0: Asadova dcera Zejna dokonce musela odejít ze studií na emirátní pobočce francouzské Sorbony poté, co studenti zjistili její totožnost a veřejně její přítomnost kritizovali. Přešla na Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a loni tam získala bakalářský titul. Promoce se zúčastnila celá rodina, kromě otce. Ruské úřady mu účast nepovolily. Na přímý rozkaz Putina nesmějí k Asadovi novináři a dodnes se žádnému nepodařilo ex-prezidenta vyfotografovat. Poradci Kremlu ho dnes označují za irelevantního a Rusko buduje vztahy s novým syrským režimem.
1: Asad má problémy i s manželkou, která se s ním chce údajně rozvést a obnovit svůj britský pas. Asma přijela do Moskvy ještě před manželem na léčení rakoviny prsu. V roce 2024 se zjistilo, že má také leukémii. Asma chtěla odjet za rodiči do Británie, ale britské úřady ji odmítly. Než se provdala za Asada, pracovala v jedné významné londýnské bance a plánovala přesun do finanční instituce ve Spojených státech. Nikdo tehdy netušil, že má syrský původ.
0: Sýrie letos v dubnu zahájila soudní procesy proti zločincům bývalého režimu. Kdyby byl Putin Asadovi neudělil status uprchlíka z humanitárních důvodů, hrozila by mu dnes v jeho zemi poprava oběšením. Putin se postaral, aby ruská média zdůrazňovala, že se s Asadem v exilu nikdy nesešel ani ho nepozval do Kremlu, přestože o to někdejší syrský prezident usiloval. Rovněž mu zakázal hovořit s ruskými a mezinárodními médii, nesmí natočit ani podcast.
1: Ruští novináři zdůrazňují, že Asad Putina nezajímá. Opovrh je slabochy, napsala Pravda. List Izvěstia zase vysvětlil, že Asad není zajímavý, nemá co nabídnout, je bezvýznamný a Putin ho ani nelituje. Někdejší syrský prezident je tak v Moskvě osamocený.
0: O jeho současném životě neexistuje žádné vizuální svědectví ani fotografie s manželkou. A ruský letoun Iljušin, který potají odvezl Asadovu rodinu do Moskvy, se po 17 měsících do Sýrie zase vrátil. Tamnější prezident Ahmad Shara nabízí Putinovi dohodu. Může na syrskou námořní základnu vrátit ruské vojáky, ale jen výměnou za vydání Bašára Asada, píše izraelský server Inet.
1: Donald Trump tvrdí, že Venezuelané tančí v ulicích, protože do země jim po svržení prezidenta Nicolase Madura proudí peníze. Mnozí obyvatelé Venezuely však mají jiný názor. Jak ukazují průzkumy, Trumpova hvězda v zemi pohasíná, protože změny jsou příliš pomalé, píše britský deník Financial Times.
0: Po zatčení Madura podpořila Trumpova vláda jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, která měla zahájit reformy s cílem zpřístupnit ropu a nerosty soukromým investicím. Washington začal rušit sankce a dovolil Venezuele prodávat ropu za tržní ceny přes americké prostředníky. Kromě propuštění zhruba 600 politických vězňů a větší tolerance demonstrací, však Venezuelané žádné zásadní změny nezaznamenali. Podle centrální banky činila meziroční inflace v květnu více než 500% a životní úroveň se nezvyšuje.
1: V ulicích protestují tisíce lidí a požadují zvýšení minimální mzdy. Ta současná činí 130 bolívarů měsíčně v přepočtu 26 amerických centů. I když lidé dostávají ještě měsíční prémie ve výši 240 dolarů, náklady na domácnost to nepokryje. Všichni oceňujeme svržení Madura, ale ekonomika je na tom pořád stejně špatně, vysvětluje majitel obchodu s potravinami Luz Blanco.
0: Po Madurově svržení převzala správu nad venezuelskými příjmy z ropy americká vláda, která tvrdí, že je spravuje tak, aby v zemi zajistila stabilitu a distribuci pomoci. Venezuelané však nemají žádné informace o tom, zda jsou tyto prostředky využívány v jejich prospěch. Podle amerického ministerstva plynou zahraniční příjmy na účet jedné banky v New Yorku. Venezuelská vláda oznámila, že do března dostala 300 milionů dolarů a internetová stránka, která sleduje pohyb těchto peněz, uvádí, že je všechny vydala na prémie pro státní zaměstnance.
1: Washington nezveřejnil žádný harmonogram politických změn. Venezuelský odborový předák Carlos Salazar napsal několik dopisů americkému velvyslanectví v Caracasu, které bylo v březnu opět otevřeno s žádostí o vyhlášení voleb. Odpověď ale nedostal. Trumpova vláda tvrdí, že volby budou, až se země a její hospodářství stabilizuje.
0: Za 13leté Madurovy vlády odešlo z Venezuely na 8 milionů lidí. Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia se dnes Venezuelanům žije lépe než před 5 měsíci, ale aby došlo ke skutečné transformaci, musí se konat svobodné a spravedlivé volby. Podle koordinátora Organizace na ochranu lidských práv pro VEA v Caracasu Oscara Muria však hrozí, že stabilizační opatření upřednostní záruky pro zahraniční investice před lidskými právy.
1: Rodríguezová vyměnila většinu členů Madurovy vlády, ale nezrušila represivní aparát a jmenovala ministrem obrany bývalého šéfa tajných služeb Gustava Gonzálese Lópeze, který měl na svědomí brutální podmínky ve venezuelských věznicích. Dodnes v nich zůstává na 400 politických vězňů. Podle Muria je represivní systém stále stejný. Hospodářské a legislativní změny sice naznačují spořádanější model, ale nikoli transparentnější a už vůbec ne takový, který by dodržoval lidská práva.
0: Trump naznačil, že by se Venezuela měla stát 51. americkým státem a podnítil tím latentní nacionalismus. Odmítla to i Rodríguezová, která sice chválí lepší vztahy s Amerikou, ale v květnu prohlásila, že Venezuela není kolonie, ale svobodná země. Oliver Díaz, který každý den vychází do ulic Caracasu prodávat kávu, shrnul situaci takto. Maduro je pryč, ale jinak je všechno stejné. Lidé se už sice tolik nebojí, ale nic se nezlepšilo a ceny rostou, uzavírá Financial Times.
1: Hnutí Talibán v Afghánistánu po skoro 5 letech od návratu k moci stále posiluje represivní aparát a omezuje základní svobody. Restrikce, které uvalil na ženy, patří k nejhorší diskriminaci v moderním světě. Podle OSN nemá od roku 2021 přes 2,25 milionu afgánských dívek a žen přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání a smějí dokončit jen 6 tříd základní školy, píše politoložka Saima Avzalová pro nezávislý server Fair Observer.
0: Podle nejnovější zprávy rozvojového programu OSN žije pod hranicí chudoby téměř 28 milionů Afgánců. 80% domácností má dluhy a 92% z 5 milionů Afgánců, kteří se po roce 2023 vrátili do vlasti, nemá peníze na základní denní potřeby. Ženy zmizely z veřejného sektoru a od loňského září nesmí žádná žena, zaměstnankyně ani návštěvnice vstoupit ani do areálů OSN.
1: Inspektoři ministerstva pro šíření cnosti a předcházení neřesti sledují oblečení a chování žen i na veřejných prostranstvích. Ve městě Herát byla letos řada žen vykázána z taxíku a autobusu jen proto, že na sobě neměli čádor. Zdravotní střediska v několika provinciích, včetně Kandaháru, dostala nařízení, že nesmí ošetřit ženu, kterou nedoprovází muž. Obchodníci nesmí prodat zboží ženě bez mužského doprovodu, která navíc musí mít na sobě hijab, a v Kandaháru si žena bez muže nesmí pronajmout byt.
0: Režim sleduje i cizince a cizinky, jak se oblékají, jaký vedou společenský život, jestli se chovají morálně nebo zda se postí. Během letošního ramadánu bedlivě sledoval i dodržování náboženských předpisů, včetně počtu věřících v mešitách. Podle nového nařízení z ledna mohou být ženy dokonce uvězněny, pokud se pohybují mimo domov bez dovolení manžela. Příbuzným, kteří nedokážou ženu k návratu přinutit, hrozí až 3 měsíce vězení.
1: Talibán prohlásil za dominantní náboženství sunnický islám a všechna ostatní vyznání označil za kacířská. Vyvolal tím obavy menšinových komunit. Člověk, který kritizuje orgány Talibánu a jejich interpretaci islámského práva, může být uvězněn, urážka imáma se trestá 39 ranami bičem a ročním vězením a tělesný trest a odnětí svobody hrozí i za urážku vůdců Talibánu. Když někdo neoznámí schůzku údajných odpůrců vlády, jde do vězení na 2 roky. V praxi se však tyto tresty uplatňují selektivně. Duchovní a příslušníci elity jsou za prohřešek často jen napomenuti, zatímco lidé z nižších a středních vrstev nemine bičování a žalář.
0: Talibán systematicky likviduje i nezávislou žurnalistiku. Médiím hrozí likvidace, cenzura a pozastavení činnosti. Novináři jsou stále častěji zatýkáni, zastrašováni a vyhošťováni ze země. Podle letošního světového indexu tiskové svobody se Afghánistán nachází na 175. místě ze 180 zemí. Pozastaveno bylo i vysílání televizní stanice Rahe Farda, protože její ředitel veřejně kritizoval politiku Talibánu. V březnu následovala i soukromá rozhlasová stanice Chušal, protože s mužským moderátorem mluvili během živého vysílání studentky. Proti takovým rozhodnutím se navíc nelze odvolat.
1: Z médií zmizely všechny novinářky a stovky žurnalistů uprchly ze země ze strachu z perzekuce. Od nástupu Talibánu k moci byla zrušena více než polovina médií. Zničení nezávislé žurnalistiky vytvořilo regulované informační prostředí, ve kterém převládá cenzura, propaganda a vynucené mlčení. Veřejná kritika je nebezpečná. Skupiny občanské společnosti prudce oslabily a politický nesouhlas je trestný. Jestli mezinárodní společenství vládu Talibán uzná bez důležitých podmínek, bude to znamenat legitimizaci modelu vládnutí založeného na autoritářské náboženské kontrole a diskriminaci žen, zdůrazňuje analytička Saima Afzalová na serveru Fair Observer.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Ladislav Dvořák
0: a Lenka Buriánková.
3: Takže Moravec byl, já to musím říct velice přesným pojmem, největší svině českého národa.
4: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Člověka jako zaráží, jak je to vlastně primitivní ta propaganda a jak je pořád stejná.
4: Tentokrát o příběhu kolaboranta Emanuela Moravce. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Radiožurnál je 1:30 v poledne. A další zprávy má Kateřina Cousedisová.
7: V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu 2 prázdné vagóny na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice. Jeden člověk zemřel, není ale jasné, jestli železničář nebo kolem jdoucí. 2 nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila a 2 její vagóny prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalách. Od včerejšího odpoledne mělo platit příměří. V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky za téměř 7 milionů korun v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
2: Sport.
7: Po polovině golfového US Open vede Američan Wyndham Clark. Vítěz turnaje z roku 2023 v úvodních dvou kolech zahrál 7 ran pod normu hřiště v Southamptonu a vybudoval si náskok 4 úderů před soupeři na děleném druhém místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Lipníka a nehoda na průtahu Libercem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy brzdí provoz omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je zúžení pouze do jednoho pruhu. Silničáři tam tento víkend demontují dlouhodobé omezení. Kolona teď má asi 3 kilometry, zdržení na Ostravu asi 15 minut. Směrem do Brna se teď omezením projíždí plynule. A také ostatní dálnice jsou průjezdné plynule bez větších komplikací. Volné jsou třeba i omezení na dálnicích u Brna a bez kolony teď i zúžení na D1 na mostě Šmejkalka. Na silnici 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. Za výjezdem z libereckého tunelu v dlouhodobém omezení řeší hromadnou nehodu 4 osobních aut. Provoz policisté odklánějí nad centrum Liberce. Před odklonem je kolona od Babylonu asi na 15 minut. A na silnici 37 z Velké Býteše do Křižanova v odbočce na Vlkov a Záblatí srazila se tam 2 osobní auta. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zatím je většinou jasno až polojasno, ale během dne čekejte přechodně oblačno, je zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo taky bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Teploty vysoké 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíli. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovu Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geislerhof Komedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti a překonávání životních překážek. I o tomto představení budeme mluvit a vrátíme se i k dalším zásadním kulturním událostem těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
9: Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukazuje výstava Život věčný v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí ale za dlouhým životem kulturních artefaktů. Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvádí novou inscenaci Snů čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníku nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. A ve znamení Shakespearea bude od nového týdne také nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Začínají tam tradiční letní shakespearovské slavnosti. Zahájí je komedie omylů. Svatovíckou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, a to v tomto týdnu. Nástroj požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
10: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
11: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionu korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
10: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
12: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
10: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.

0: Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ne vždycky se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
2: Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
3: Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
4: Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
3: Skenovali se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
4: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovali máme.
3: České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
4: To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podoby před tím poškození.
3: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
4: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mě řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
3: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat dílo Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům nabízel Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro 3 herce představuje Hrabala jako duchovního autora. Na zkouškách před premiérou se byl podívat kolega Tomáš Maleček.
5: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
6: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
7: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
5: Nestoj to s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
6: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
7: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
8: Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
9: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
7: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
9: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
8: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
7: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
9: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
7: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce.
1: Divadlo světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hof Komedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohání člověka stále kupředu. Kolegyně Nadia Kubínková představení sledovala přímo v hledišti a tady je její reportáž.
10: Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přejel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
11: Popisuje děj autorka libreta a dramaturgyně Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o prvním mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler s Hof Komedianten působí.
10: Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuxem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuxu, o hraběti Šporku.
11: Na jevišti hraje uskupení muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
10: Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení. A myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
11: A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
12: Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, protože pracujeme hodně se světlem. Takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou. Takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
11: A dramaturgyně Koblišková jeho slova potvrzuje.
10: A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají. A tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
11: Podstatnou roli hrají v představení světla. A to nejenom technicky.
12: Pro nás světlo znamená naděje, takže my vlastně s tím pracujeme jako se symbolem naděje, že světlo do té temnoty jako prosvětluje vlastně tu duši, by se dalo říct. A pak jsme se taky zaobývali, že jsme hodně rešeršovali teďka z té formální stránky vývoj, jak vyvíjelo to divadelní svícení, nebo respektive použití světla na divadle. A to my postupně vlastně s tím takto využíváme, že vlastně začínáme od svíček, od ohně a postupně pracujeme s odrazem a ty se tam přináší vlastně ty moderní hlavy a tak dále. Takže vlastně sledujeme ten vývoj divadelního svícení.
11: A proč je to i ze zrcadly, jak jsem viděla?
12: S odrazem hodně, no, se zrcadly, s čočkami a tak. Pohráli jsme si s tím docela.
11: Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kux.
1: Hry a interakce, co nabízí výstava v olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů z 33D modely muzejních předmětů si můžou na návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římani měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
13: Po třikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
14: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
13: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
14: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
13: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
9: Tu můžeme nalézt vedle té věže, o které mluvil Honza.
13: Takže se podíváme tady dolů, ano.
9: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zhraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vidění a učení se.
13: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
14: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového, prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
13: Jak si to můžeme vyzkoušet?
14: Přikládáme takové speciální kameny do útrop toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
13: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
9: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
13: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
9: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny. A byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té Janteru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
15: Pospěš si, kousek broušeného Jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjistit, čím můžeš truhlu naplnit.
9: Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
1: Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Giffrey, která našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům. S pomocí novinářky Amy Wallis napsala autobiografickou knihu s názvem Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní 3 děti. Její testament vyšel ve Spojených státech amerických na podzim loňského roku a kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
16: knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
17: Virginia Jeffries páchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle s tím blížícího se konce?
16: Vůbec ne. Virginia tuto knihu napsala s cílem uzavřít jednu kapitolu ve svém životě. Ona věnovala několik let tomu, že poskytovala rozhovory médiím, vystupovala veřejně, vysvětlovala, což pro ní bylo velice vyčerpávající, taky kvůli tomu, že žila v Austrálii a z Austrálie je to daleko prakticky všude. Takže byla na hraně svých fyzických i psychických možností a rozhodla se, že sepíše svůj příběh svými slovy, že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby tazatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
17: Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
16: Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila. Byla to obdivuhodná žena.
1: Zatím 9-dílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s tím natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
18: Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
19: Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hannah Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který se takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
18: Když píšete sérii o Martinu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
19: Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. pera. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
18: Vy jste tu zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem přemýšlet a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
19: No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět.
18: No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
19: Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Poeovi. Ten na sklonku života zaměňoval fikci s realitou. Pro mě je důležité se od toho všeho oddělit, uklidit fikci do správných přihrádek. Ale chápu, proč se ptáte. Já třeba spím dobře. Moji čtenáři mi často říkají, že z mých knih mají noční můry. Jako tvůrčí proces je vytváření strachu fakt zajímavé. Jak říkal americký spisovatel H.P. Lovecraft, strach je nejstarší a nejsilnější emocí. Probudit strach znamená schopnost upoutání maximální pozornosti. Jakmile mám čtenářovu pozornost v rukou, mám prostor a můžu sdělit spoustu dalších věcí.
1: A to je z dnešního vydání Kultury Plus opravdu všechno. Za pozornost vám děkuje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
20: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
21: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
22: Radiožurnály 14 hodin. A další zprávy má pro vás Kateřina Sousedisová.
23: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Příznivci Evropské unie budou dnes pochodovat centrem Londýna. Fotbalisté Turecka si playoff mistrovství světa nezahrají, postup mají naopak jistý Američané. Po nehodě popojíždí kolony v Liberci směrem do Chrastavy a bude jasno až polojasno, přechodně zataženo místy přehánky nebo bouřky a teploty až 630 stupňů.
21: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
23: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících anebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
2: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
23: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27.
3: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
23: Americký prezident Donald Trump včera představil nový Boeing 7478. Bude sloužit jako prezidentský speciál. Letadlo Trumpovi a Spojeným státům darovala loni Katar. Nový Boeing má oproti starším letounům Air Force One odlišné zbarvení. Americký prezident vybral tmavě modrou, červenou, bílou a zlatou. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. Hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
4: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show, nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguay 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Přitom Jihoameričané hráli celý druhý poločas bez vyloučeného záložníka Almirona. Ten porušil nové pravidlo na šampionátu, které zakazuje zakrývat si pusu dlaní při komunikaci na hřišti kvůli možným urážlivým či rasistickým poznámkám. Kouč Paraguaye Gustavo Alfaro si ale nemyslí, že by Almiron řekl něco nevhodného.
24: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex, nic se nestalo.
5: Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií, Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Zdržení na D1 u Lipníka nad Bečvou a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy stále čekejte omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je dlouhodobé zúžení. Teď to silničáři demontují, takže průjezdní je pouze jeden pruh, a to jak na Ostravu, tak také na Brno. Kolona se tvoří, ale od Brna na Ostravu je asi na 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 155 stojí dodávka v podstavném pruhu, podle zpravodaje je označena kužely a lehce se tam vybočuje. A na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za libereckým tunelem je nehoda, nedá se projet, více už náš zpravodaj.
27: Těsně za tunelem ve směru Děčín uzavřeno kvůli dopravní nehodě. Viděl jsem nějaký kamion s osobním automobilem. Objíždí se to vlastně s sjezdem, tam to posílají dolů. Kolona tam je. Posjezd na centrum Liberce a Babylon.
26: A ještě aktuálně čerstvá informace z dálnice D8. Velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem na 2. kilometru narazilo osobní auto do svodidla. Vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Většinou je polojasno, postupně bude oblačno až zataženo, místy hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky, ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy, teploty až 36 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. Rodičům vstup zakázán. To je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka dovnitř dostali. A když se před 100 lety otevřely dveře první rakouské osobní lanovky, začala nová éra alpské turistiky. Jen málo kdo ale tehdy hádal, že o několik desetiletí později bude její budoucnost záviset na diskotéce v údolí.

0: roku 1866, tedy před 160 lety. A soubor Brusinky, v němž společně zpívají Češi i několik Slováků žijících v Bruselu, vznikl přesně před 20 lety. K výročí svého založení Brusinky nastudovali právě Prodanou nevěstu ve zkrácené verzi. A naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová si její uvedení nenechala ujít.
1: Pro stálé zastoupení Česka při Evropské unii tohle není úplně běžný výjev. Nově zrekonstruovanou budovu dnes rozvibrovaly árie, duety i sborové zpěvy asi nejslavnější české opery. 25 členů souboru Brusinky, oděných v dobových krojích, předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy, jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. Vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. A ty výšky, to bylo opravdu působivé. Tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
2: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky Brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu.
1: A jak vám sedla role Mařenky?
2: Jo, vysněná role, takže perfektní. O to si to užila.
1: Ale Prodaná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se Brusinky zhostily suverénně.
3: To vy Alešovýchu znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek jde 40 tisíc dám.
1: Vedle mě je teď Petr Mos, představitel Kecala.
4: Zpívám s Brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první. Já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl fungovat, i když vnitřně s tím samozřejmě nesouhlasím.
1: Nevěsta má v originále skoro 3 hodiny. Dramaturgině Ivona Matoušková ale pro Brusinky libreto zkrátila asi na třetinu.
5: Prostě se to proškrtalo. Proškrtalo se to, někde se to pospojovalo jinak, někde se to trochu dobásnilo. Pak největší práce byla sehnat na to lidi a nacvičit to.
1: Dirigent Adam Gono mi vysvětluje smysl souboru Brusinky.
6: Je to také pevné hudobné místo pro každého člena české a myslím si, že i slovenské komunity, kde ví, že 2, možno 3x do roka může prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
1: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které Brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam, do regionu Slavonie, Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji i nově otevřená interaktivní naučná stezka. A jak říká naše spolupracovnice v Chorvatsku, Ta Veseláková, stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
7: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
8: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
9: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ.
10: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
8: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
11: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo

0: Ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
1: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
2: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moct seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
1: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
3: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města, tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
4: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
1: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
5: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
3: Staročeško je naše.
1: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným.
6: A o Daruvaru si víc povím s autorkou předchozí reportáže, naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teo Veselákovou. Teo, já ti přeji hezký den.
7: Hezký den i tobě, Lubko.
6: Jak dlouho ta procházka vlastně trvá?
7: Ta naučná stezka má zatím 12 bodů a zhruba polovina z nich je umístěna v rámci toho, čemu tady říkáme český areál. V něm sídlí Svaz Čechů v Chorvatsku, novinové nakladatelství Jednota, taky školka Ferdy Mravence, základní škola Jana Amose Komenského a další instituce. Některé bych určitě vynechala, kdybych je měla jmenovat všechny, ale všechna ta místa jsou kousek od sebe, takže projít to netrvá dlouho, ale pokud se někdo bude chtít trochu porozhlédnout a prohlédnout si třeba stálou výstavu věnovanou chorvatským Čechům, tak hodinku tady určitě strávíte. Další část té naučné stezky už nás vede do okolí, byť všechna ta stanoviště jsou vlastně v centru města, takže asi záleží hlavně na konkrétním návštěvníkovi, jestli si poslechne a přečte informace v aplikaci, anebo jestli třeba taky nakoukne do toho kostela, o kterém jsem mluvila v reportáži.
6: A jak vlastně početná je ta česká komunita v Daruvaru?
7: Podle posledního sčítání lidí z roku 2021 tuším se k české národnosti v Daruvaru a jeho okolí hlásí zhruba 2,5 tisíce lidí a tvoří tak necelou pětinu obyvatel Daruvaru. Ale vlastně musím říct, že člověk tu snadno získá pocit, že je tu krajanů ve skutečnosti mnohem víc. Ono je to asi tím, že oni mezi sebou opravdu rádi mluví česky, takže češtinu tady skutečně slyšíte na každém rohu. Pořádají se, chtělo by se říct, v jednom kuse nějaké menšinové akce, divadla, představení, zkrátka velmi aktivně se zapojují do kulturního života města a v mnoha směrech bych řekla, že jsou dokonce i páteří toho kulturního života. Krásně to bylo vidět třeba během stavění Majky. Touhle tradicí letos provedli krajanští hudebníci a folklorní taneční soubor Holubička, který vymyslel nádherný způsob, jak ozvláštnit daruvarskou Majku a jak ji zároveň spojit i s tím domovským Chorvatskem. Oni na tu Majku přidělali spoustu dlouhých bílých a červených stuh. Tanečníci se rozestoupili kolem té Majky, každý vzal jednu ze stuh a během tance se potom mezi sebou proplétali tak, že ty stuhy namotali na Majku křížem krážem a vlastně na ní vznikla taková červeno-bílá šachovnice. A to se tady stalo velkým hitem a mělo to velký ohlas.
6: Takže vlastně české tradice v Daruvaru jsou běžné.
7: Ano, jsou, připomínají si je tu různě a řekla bych, že na mnoha úrovních i v tom normálním běžném životě je to jednak skrze folklorní a hudební soubory nebo třeba amatérské divadlo. Je to taky vydáváním českojazyčných periodik a publikací a v neposlední řadě i těmi akcemi, jako jsou Dny české kultury, Dny kukuřice, Dny bramboráků. Vrcholnou akcí bývají letní dožínky. To byla zejména loni obrovská událost, protože se odehrály už posté. A byl to tenkrát velkolepý program do kterého se zapojili nejenom ty besedy z Daruvaru a jeho okolí, ale i menší české spolky z jiných částí Chorvatska.
6: A toho, pokud nás teď poslouchají posluchači, kteří plánují třeba dovolenou v Chorvatsku a chtěli by se právě cestou zastavit v Daruvaru, co rozhodně by neměli vynechat?
7: Tak co bych to byla za krajenku, kdybych vás nepozvala na ten půl litr vychlazeného zdejšího piva, že? Každopádně, pokud míříte do Daruvaru, tak uvidíte, že tu zpomalíte, vypnete. Daruvar je lázeňské městečko a už mnohokrát vyhrálo v soutěži o nejhezčí malé město v Chorvatsku, to taky něco napovídá. Jsou tu parky, ale jsou parky, které jsou jako stvořené pro procházky během horkých letních dní, protože v nich je ta teplota mnohem příjemnější. Jinak to město je klidné, ale současně živé, třeba během sobotních trhů a mnoha těch různých akcí. Ono mimo těch menšinových před sebou máme třeba festivaly Rockabilly nebo Rock City. V okolí jsou vinice, samozřejmě také vinné sklípky. Vykoupat se můžete ve zdejším akvaparku a ve zdejším turistickém sdružení vám dají ještě spoustu dalších typů na výlety a různé aktivity po okolí, kdybyste přece jen nechtěli jen tak odpočívat.
6: Do chorvatského Daruvaru nás pozvala naše spolupracovnice Ta Veseláková. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
7: Hezký den, naslyšenou.
8: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Žlutý školní autobus. Jedna z amerických ikon, kterou známe z filmů i seriálů. Každé ráno během školy vyjíždí už 80 let. Denně jich od pobřeží k pobřeží projede 500 000. Pro americké děti jsou autobusy samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Proč ale do nich nesmějí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si nejen tuhle otázku položila.
9: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech, těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
10: Tak dobrý ráno, já jsem Teo, ten můj autobus přichází kolem 6:40. A přijde autobus.
11: Good morning. Do you want to say hi for my interview?
12: Hello, how are you?
11: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu, každý den máme stejnýho, je to hodný pán.
9: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
11: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu.
9: Rodiče do školního autobusu nastoupit nesmějí, ani když dítě nastupuje poprvé, ani když pláče. Řidič za bezpečnost dětí odpovídá sám a cizí dospělí na palubě jsou bezpečnostní riziko. Americké mámy a tátové to většinou přijímají bez diskuze. Ostatně sami takhle do školy taky jezdili.
11: Máte tady diváky, všichni se na vás soustředějí, co ten kluk říká, co je to za řeč. Tak já se zeptám, jestli se chtějí představit. You want to introduce yourself to the radio station?
13: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming.
14: It's 7 in
11: the morning, bro. Joel Torres.
14: What are you even doing?
11: It's for a radio station.
13: I don't like the suspension. It sucks.
11: We feel on řek, že se mu líbí, že nemusí like chodit do školy pěšky. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
9: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
11: Anthony, what do you not like about the school buses?
15: Well, I don't like is this driver that goes too fast.
11: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řekl, že ten autobus, ten řidič, jezdí hodně rychle. Stává se, že jak povyskočí ze sedačky, že to trochu nadhodí. Jo, je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
9: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
11: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme.
9: Ta barva, to není náhoda. Národní žlutá, to je odstín, který Američané nazývají School Bus Yellow, žlutá školního autobusu. Byla standardizovaná v roce 1939 právě proto, že lidské oko ho zašera a v mlze rozpozná snadněji než jakoukoliv jinou barvu.
11: Často je ten autobus rozdělený na dvě půlky. Vepředu jsou lidi, co se nechtějí bavit, poslouchají hudbu, a vzadu jsou spíš jako ty, co se chtějí bavit, chtějí dělat blbosti, chtějí se smát.
9: A je tu ještě jedna zvláštnost školního autobusu. Když školní autobus zastaví, tak vysune takové červené stopky na boku. V tu chvíli musí všechna auta v obou směrech i na čtyřproudové silnici zastavit. Porušení tohoto pravidla je ve většině států závažný přestupek s pokutou až $1,000, tedy přes 20 000 korun.
11: Přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
12: You too.
11: Tak jo, ahoj.
9: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: Děti v mateřské a na základní škole v Luníku 9 v Košicích jsou všechny z romských rodin. Kvůli špatné finanční situaci mnoha z nich je přístup vyučujících jiný než jinde na Slovensku. Základem je pospolitost, a to už u nejmladších žáků. Reportérka Karolína Lásková o tom natáčela víc.
17: Do školy v jednom z největších romských get ve střední Evropě, Luníku 9, chodí asi 900 žáků. Podle zástupkyně pro druhý stupeň Jaroslavy Pastorové je největším problémem docházka.
18: Děti vlastně, co jiné naučíme v škole, nikde jinde se nenaučí, a doma se jim rodiče nevenují.
17: Pastorová zdůrazňuje taky výuku slovenštiny, ve které mají děti mezery a před kterou je jim bližší romština. Doma se prý ale často baví oběma jazyky. Naopak mezi nejoblíbenější předměty patří angličtina, historie a hlavně matematika.
19: Čiže 75, dobré.
20: 30,9.
17: Konec hodin a přestávek tady neurčuje zvonění, protože by výuku příliš rušilo. Děti mají po celý školní den navíc zakázané telefony. O přestávkách se proto baví hlavně společně. V jedné ze tříd žáci spojili lavice a doprostřed vyskládali školní penály, aby si mohli zahrát improvizovaný stolní tenis. Oblíbené jsou tu i šachové turnaje. Právě pospolitosti si Pastorová na dětech nejvíce váží.
18: Já často u našich dětí vnímám tu krásu toho, že ty prídeš s jednou horálkou, ale sa pozrie na svojho chudobnejšieho kamaráta, raz odkusne a že sa podelia s tým málom, čo majú.
17: Podle školní zástupkyně se děti neporovnávají a šikana mezi nimi v tomto ohledu není.
18: Ty sa, viete, tak to neponižujú, že prostě ty si z takého prostredia, ty si z Mašličkova.
17: Osadě Mašličkovo, která je na okraji Luníku 9, zůstává situace nejhorší. V provizorních chatrčích tam bydlí asi 450 lidí. Asi polovinu z nich tvoří děti do 18 let. Podle Pastorové tak do školy chodí i kvůli teplu a obědům, které dostávají zadarmo.
18: Lenže ti chudobnější děti z Mašličkova, oni už ty domáce veľmi nechcú robiť, ale zase oni radšej ostanú v škole dlhšie, hej, čiže ostávajú na krúžkoch, ostávajú s triednou učiteľkou, ostávajú so slovenčinármi aj matikármi a doberú si učivo aj tu na tie, ktoré sú ochotné.
17: Luník 9 existuje už od 80. let minulého století. Výhradně romským sídlištěm se stal ale až asi o 10 let později, když město začalo s rozsáhlými přesuny obyvatelstva. Jedním z primátorů Košic, který hrál významnou roli při vývoji sídliště, byl slovenský ex-prezident Rudolf Schuster.
21: Ten Luník 9 nevznikol umele takto, jak to dneska je výsledok, ale on vznikol tým, že tam boli najprv 250 romských rodin a 250 ostatných, a do tých romských bytov sa nasťahovalo viac rodín ako v tých ostatných, a tým sa to preplnilo.
17: Schuster jako primátor v 90. letech podpořil návrh, na základě kterého město na Luník 9 vystěhovalo Romy z různých částí Košic. Často kvůli neplacení nájmu a údajné nepřizpůsobivosti. Dosud ex-prezident čelí kritice, že za špatnou situaci na sídlišti je zodpovědný právě on. Z Košic Karolína Lásková, Český rozhlas.
16: Dnes je lanovka v Alpách samozřejmostí. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se v červnu 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby, i když musela bojovat i o přežití, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
12: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
20: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
22: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
12: Část spolucestujících se teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
22: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
20: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách, než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfegera.
22: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
12: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
20: Z Raxu Bára Vránová, Český rozhlas.
16: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
23: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. Právě s Kateřinou Cousidisovou.
24: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby mu s takovými zkušenostmi dávali informace. V Berlíně se koná první letošní protestní plavání v řece Sprévě na zrušení za zrušení zákazu koupání. Letos uplynulo 101 let od chvíle, kdy berlínské úřady rozhodly, že je voda příliš znečištěná a koupání zakázali. Teď je podle agentury AP voda většinou čistá. Protestní plavání je v plánu až do září, každý 20. den v měsíci. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 60 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat.
25: Sport.
24: Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou kvalifikaci Velké ceny České republiky v Brně v kategorii Moto2. Jak se mu dařilo, řekne David Prouza.
0: Motocyklista Filip Salač pokračuje na Masarykově okruhu ve skvělých výkonech. Po dvou druhých místech v trénincích a jednom prvním obsadil v kvalifikaci na zítřejší hlavní závod druhou opříčku a vyrazí tak z první řady. Za malou chvíli v 15 hodin odstartuje sprint kategorie MotoGP. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.
24: Tenistka Marie Bousková prošla do finále travnatého turnaje v Nottinghamu. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 za Prahou a také na průjezdu Libercem. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte komplikace za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý průh a kolona je tak od sjezdu na Zdiby s mínus prvního kilometru zdržení asi 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova pozor u Plzně. U zásjezdem na Domažlice kilometr 90,5 je hlášená větší nehoda. Na místo jedou hasiči, záchranáři. Zatím se projíždí bez kolon. Místy pak dopravu komplikují také bouřky a silný déšť. Voláte z dálnice D1 z Vysočiny z okolí Hlavy.
4: Prahy na Brno zhruba na 105. kilometru. Extrémní bouřka s kroupama a upozorňuji, auta tady jedou 20-kilometrovou rychlostí. To znamená, nedá se skoro jet po dálnici, jak hustě prší.
3: A na tahu 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
24: Večera v noci bude zpočátku jasno až polojasno, hlavně na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy už zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. V noci teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: A teď už vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravili v roce 2016 Ivana Denčevová a Hynek Pekárek v režii Michala Bureše. Dnes si připomeneme, že před 80 lety žilo Československo výsledky prvních poválečných voleb a sestavováním nové vlády, která byla jmenována 2. července 1946.
8: Jak to bylo doopravdy?

0: Republice více práce, to je naše agitace. Na hřebíček palička, na reakci jednička.
1: Kdo je blbej jako bedna, volí stranu číslo jedna. Totalita bude byta. K lepším zítřkům buduj spojku. Demokraté volí dvojku.
2: Občané, věř jen na tři. A všem to na tři, jak se patří.
3: Pravdu hájí, pravdu šíří. Volte proto číslo čtyři. Každé dítě dnes už ví, tahle čtyřka zvítězí. Pojďte s námi nezabloudíte.
4: Taková byla volební hesla z roku 1946. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Slyšeli jsme čtyři hesla čtyř kandidujících politických stran. Otázka na historika docenta Michala Stehlíka. Proč jen čtyři a jaké byly souvislosti?
5: Čtyři, protože v rámci českých zemí, tady musíme ještě rozlišovat české země a Slovensko, byly vlastně povoleny ještě v rámci zastřešující Národní fronty pouze čtyři politické strany. Ty souvislosti pocházejí vlastně již z konce války a dohod mezi londýnským a moskevským exilem, kdy ta nedůvěra v politické strany, kterým byla přičítána vina za krach první republiky, mimo jiné, kromě mějších vlivů, a debata se ještě vedla o třeba roli agrární strany, která nakonec nebyla vůbec povolena. Znamenalo to mimo jiné zcela zásadní záležitost, že neexistovala opozice. Všichni museli být vlastně pod jednou střechou a Národní fronta měla představovat vlastně omezený politický život bez reality opozičního hnutí.
4: A Slovensko?
5: Slovensko na to mělo být vlastně stejně, byť se trošku, jak už to bývá v našich dějinách, vymklo. Také měly být čtyři politické subjekty. Nakonec formálně existovala Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska. Tady je zajímavé, že komunisté mají stranu jak v Čechách, tak na Slovensku, což jiné ty subjekty takto neměly. A je tady ještě Strana práce a Strana slobody, což ty dva subjekty jsou tak maličkaté a tak vlastně bezmocné, že volby 1946 na Slovensku jsou souboj Demokratické strany a Komunistické strany Slovenska.
4: Když říkáte, že musela být zachována jednota v rámci Národní fronty, co potom prozatímní Národní shromáždění? Existovala klasická parlamentní politika?
5: V něčem zde možná nevědomky došlo k návaznosti na první republiku v tom špatném, demokratickém či nedemokratickém, že se rozhodovalo reálně mimo parlament, že se rozhodovalo na úrovni sekretariátu politických stran, v tomto případě možná mnohem úžeji s prezidentem Benešem. V rámci těchto stran byly vydávány takzvané Benešovy dekrety, říkám takzvané, protože to byly vládní materiály podepisované prezidentem a následně měly být potvrzovány tím prozatímním Národním shromážděním. Čili pokud bychom hledali do 46. roku klasickou parlamentní demokracii, tak bychom ji patrně nenašli. Museli bychom jít, pokud jde o reálnou moc ve státě, na sekretariáty čtyř politických stran, případně do hradní kanceláře.
4: Proč se vůbec čekalo na volby až do roku 1946? Odpovědí nám může být text ze vzpomínkové knihy Prokopa Drtiny Československo, můj osud.
6: V roce 1945, jehož 8 měsíců již bylo poválečných, se nepodařilo volby prosadit přesto, že ve více obsazených zemích se konaly i hned po osvobození a přesto, že doktor Beneš o to usiloval i veřejně doporučoval. U nás to bylo spojeno s otázkou odchodu amerických i sovětských vojsk, jejichž přítomnost pro volební očistu byla vážnou překážkou. Zejména pokud jde o Rudou armádu, již proto, že měla obsazenou daleko největší část státního území, Slovensko dokonce celé. Jakmile však v listopadu tyto armády naše území opustily, nebylo žádného vážnějšího důvodu, pro nějž by nemohly být provedeny. Zdálo by se tedy, že při vstupu do 46. roku je jejich brzké provedení samozřejmostí a že vláda a prozatímní Národní shromáždění jejich termín určí na dobu nejdéle několika týdnů. To se však nestalo. Termín voleb se stal předmětem sporu uvnitř vládní koalice zvané nyní Národní fronta, což byl název vymyšlený moskevským emigrantským vedením KSČ.
4: Komu vyhovovalo mít volby až v roce 46?
5: Zdálo by se, že pouze komunistické straně, která velmi intenzivně hrála na oddalování termínu. Na druhé straně, nebuďme naivní, i další politické strany trošku čekaly, že v rámci svých ministerstev dokáží přesvědčovat lidi o tom, že dělají tu správnou a hodně socialistickou, to připomeňme, politiku pro lid a pro lidi. Zároveň komunistická strana velmi dobře vsadila na ten proces konfiskací a přerozdělování půdy. To je možná jeden z klíčů voleb 1946, že ve chvíli, kdy komunisté, jakoby komunisté, nikoli stát, rozdávají půdu v pohraničí a dokáží získat venkovské hlasy, je to klíč pro ten velký úspěch 46. roku.
4: Připomeňme si také, jaká byla celá tehdejší atmosféra ve společnosti. Popsal ji ve svém komentáři Volby a co po nich v roce 1946 publicista Ferdinand Peroutka.
7: Pro mnohé lidi jsou volby jako míchání karet. Doufají, že jednou dostanou do rukou jen dobré karty. Ale v politice některá základní fakta jsou určována nejenom výsledkem voleb do parlamentu. Pro socializaci pracovalo tolik dějinných, mezinárodních, hospodářských a psychologických sil a je tak podpírána lidovým odhodláním, že ani naprostá volební porážka komunistů by nemohla způsobit, aby svědomití politikové si řekli s lehkým srdcem, že nyní, když to tak dopadlo, nechtějí mít se socializací nic společného. Ani po volbách se neobjeví žádný kormidelník, který křepce vyběhne na palubu a strhne kormidlo, dejme tomu od východu k západu, v politickém a hospodářském smyslu. Nové poměry mají větší stabilitu, než aby toto byla reálná vyhlídka. Můžete se zlobit na hvězdáře, který pozoruje a předvídá běh nebeských těles. Ale zda pro váš hněv se budou hvězdy pohybovat jinak.
4: Jaké byly ty nové poměry, o kterých také psal Ferdinand Peroutka? Podívejme se na období po konci druhé světové války, jaká byla situace politická v Evropě v jednotlivých státech.
5: Celá Evropa žila šokem z druhé světové války, šokem z obětí, ale i tím, jakým způsobem si s tím nedokázala poradit ta politika před válkou. Čili to hlavní slovo, které se vznášelo ve vzduchu, byl socialismus, byl sociální stát, komunisté nebo socialistické strany mají čím dál silnější postavení, Francie, Itálie. V rámci majetku se dokonce znárodňuje ve velkém i ve Francii, jsou pokusy v Británii. Čili nemůžeme hovořit o tom, že jsme nějaká výjimka jenom pod kuratelou Sovětského svazu. Byl tady silný sociální nádech a očekávání nějakého lepšího systému, systému spravedlivějšího a vlastně trošku vzývání těch nových zítřků.
4: To říká historik docent Michal Stehlík. Volby v roce 1946 sebou přinesly také řadu změn. Některé z nich popsal ve svém textu Retribuce a parlamentní volby 46 historik Jan Machala.
7: Poslední předválečné parlamentní volby dělila od těch poválečných dosti velká časová proluka. Voliči se vraceli k urnám po dlouhých 11 letech. Navíc byla snížena věková hranice volebního práva. Dříve mohl do poslanecké sněmovny volit občan po dosažení 21 let a být volen od věku 30 let. Nyní byla věková hranice snížena na 18 let v případě aktivního a 21 u pasivního volebního práva. Volit tedy mohly i osoby z tehdejšího pohledu dosud nezletilé. Na rozdíl od předválečných voleb směli v roce 1946 volit i kandidovat také příslušníci ozbrojených sil, vojáci a policisté. Naopak bylo odebráno volební právo příslušníkům národnostních menšin, hlavně německé a maďarské.
4: Jak tyto změny, které byly velmi zásadními, byly zdůvodňovány pro veřejnost?
5: Ta argumentace hodně směrovala k válečným vinám, k tomu, které skupiny se jak provinily a hlavně směrovaná následně do budoucna. Tito se provinili, ale my chceme budovat světlejší zítřky, rozhodujme my, kterým jde o tuto vlast, o tento národ, co bude do budoucna. Čili vlastně označení viníku na jedné straně a hlavně rétorika, která v podstatě v té společnosti rezonovala, aby se to už neopakovalo.

0: Milý soudruhu Gottwalde, každý z nás spěchá, aby ti dal nějaký dárek z vděčnosti a lásky, co si pro nás v cizině i doma vykonal. Nemám nic, ale mám 5 dětí, 4 syny a dceru. A ty dávám tobě, drahý soudruhu, darem k 8. sjezdu KSČ. Vychovám je v dobré a poctivé komunisty, kteří v naší budovatelské práci pro blaho demokratické republiky budou dále pracovat v programu Košický vlády. Čest práci. Anna Koupková, Dašice.
1: Jeden z dopisů, který obdržel Klement Gottwald, předseda komunistické strany u příležitosti 8. sjezdu této strany, ten se konal v březnu téhož roku jako parlamentní volby, o kterých hovoříme v dnešním, jak to bylo doopravdy. Byl to záměr nebo zhoda okolností, že tento manifestační sjezd se konal pár týdnů před volbami?
2: Musíme vnímat vlastně už od dob jednání o Košickém vládním programu od konce války až po volby 46 a vlastně i následující měsíce do února 48 komunistickou stranu jako dobře organizovaný systém, jako dobře organizovanou jednotku, která si dobře plánuje jak záležitosti systému, propagandy, organizace bezpečnosti, to znamená sladit sjezd jako jistou velkou manifestaci byl určitě účel, zároveň dokázal ten sjezd ve svých rezolucích akcentovat ty programové věci, které komunistická strana chtěla prosazovat. To znamená, bylo to velmi dobře připraveno. Teď myslím z hlediska profesionality politiky.
1: Možná také jisté dravosti a jistého neohlížení se na klasické demokratické principy, které panovaly. Ale dodejme, jaký byl program komunistů ve srovnání s dalšími třemi stranami, byť v tom společenství Národní fronty konkurenty?
2: Pokud bychom se ty programy prošli, tak vlastně nějaké fatální rozdíly příliš nenajdeme. Jak jsem řekl, třeba sociální demokracie se snažila být hodně levá a levicová, mnohdy levicovější než komunistická strana. Co určitě rezonovalo v rámci komunistické strany a získávalo jim ty hlasy, byla ta zemědělská politika. To znamená fáze pozemkové reformy a ještě větší a masivnější přerozdělování. V tom byly velké rozdíly.
1: O pokusech komunistů, jak otočit situaci ve svůj prospěch, se také dočteme ve vzpomínkové knize ze Československo můj osud Prokopa Drtiny.
3: Moje líčení by však bylo velmi neúplné, kdybych se nezmínil o dvou komunistických pokusech, jež měly zkreslit skutečnou vůli lidu a působit v jejich prospěch. První pokus spočíval v takzvaných bílých lístcích a druhý v rudé armádě.
1: Téma bílých lístků se objevilo také na únorové schůzi vedení Národní fronty.
4: Znovu otevírám diskusi k bílým lístkům. Pan ministr Drtina.
5: Národní socialisté trvají na tom, co už řekl doktor Stránský. Hlavním důvodem našeho nesouhlasu s tímto instrumentem je Slovensko. Soudíme, že by tam mohlo být bílých lístků příliš mnoho. Není přece dobré lidi přímo vybízet k projevům nesouhlasu s novým vládním systémem.
4: Pane náměstek Gottwald.
6: My komunisté si naopak myslíme, že bílými lístky říkáme, že se nebojíme plebiscitu a dáváme voličům, kteří se dosud nepřizpůsobili, možnost, aby se projevili.
5: Kdyby Slováci odevzdali větší počet bílých lístků, mohlo by to zemi poškodit v zahraničí.
4: Pan ministr Kopecký, dost řečí. Buď bílé lístky přijmete, nebo odvoláme dohodu o registraci stran a do voleb budou připuštěny nové volební skupiny.
5: Prosím, to jsem raději neslyšel. Snad bychom o tom mohli i debatovat, ale ne v rámci Košického vládního programu. Jsem přesvědčen, že bílé lístky budou skvrnou na naší demokracii.
4: Na té vaší měšťanské? Je přece zřejmé, že se k socialismu hlásíte jenom na oko a chcete rozbít Národní frontu.
5: Pane ministře, vy postupujete podle hesla účel světí prostředky. Víte, co o bílých lístcích píše tisk? Že KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty. Ve skutečnosti vám jde o to, abyste bílými lístky oslabili své politické odpůrce, národní socialisty, lidovce a slovenské demokraty.
1: Diskuse, která proběhla, na straně jedné byl Prokop Drtina, který byl proti těm takzvaným bílým lístkům. Na straně druhé Zdeněk Firlinger, sociální demokrat a komunisté Klement Gottwald a Václav Kopecký. Oč vůbec šlo?
2: Komunisté chtěli vlastně do toho celého volebního systému vnést ještě nový prvek, že pokud nebude volič souhlasit s těmi kandidátkami, které se mu předkládají, nechť tedy vhodí bílý lístek. Oni si byli hodně jisti tím, že získají významnou podporu a čím více bílých lístků, to znamená jakoby negativních hlasů, ty by směroval právě na ty tři ostatní strany. Čili bylo to dáno i jejich sebedůvěrou a zároveň takovým dalším malým procesním oslabením. Je docela zajímavé, že to Slovensko, které tam padlo, tam se docela komunisté přepočítali. Oni byli mnohem připravenější zvítězit a pokud by bílé lístky opravdu byly se vším všudy, možná by měla komunistická strana na Slovensku ještě větší problémy.
1: Ferdinand Peroutka napsal text, který také se vyjadřoval k této kauze. Nedáte-li červený, dejte aspoň bílý. To je vlastně podobné, co řekl Prokop Drtina. KSČ je milejší volič, který nevolí nic, než aby volil její druhy z Národní fronty.
3: Výsledky voleb v českých zemích odpovídaly očekávání komunistů. Získali zde 40,17% hlasů a stali se jednoznačně nejsilnější stranou. Za nimi následovali národní socialisté s 23,66, lidovci s 20,24 a sociální demokraté s pouhými 15,88%. Velkým zklamáním pro ně skončily volby na Slovensku. Rozhodujícím způsobem zde zvítězila demokratická strana s 62%. Komunisté získali 30,37 a dvě nově povolené slovenské strany, strana Slobody a strana Práce, v zásadě zanedbatelné 3,73%. V celostátním měřítku bylo nicméně vítězství komunistů přesvědčivé. Získali v novém parlamentu ústavodárném shromáždění 114 poslaneckých mandátů.
1: Text z dějin zemí Koruny české v dnešním Jak to bylo doopravdy odpovídáme si na otázku, zda byly volby v roce 1946 svobodné a demokratické. Slyšeli jsme, jak rozdílné byly výsledky na Slovensku v českých zemích plus Moravě a Slezsku. Jaké důsledky to mělo pro stát?
2: Tím základním důsledkem je asi to, že Klement Gottwald se stává předsedou vlády, ale to Slovensko se zároveň vedle toho stává problematickým místem pro komunistickou politiku určitě, protože tam bylo očekávání poměrně veliké v rámci možného vítězství a najednou 70% vůči 30% vítězí demokratická strana. Má to mimo jiné důsledky v tom, že komunisté přestali podporovat to slovenské národní hnutí a začali více centralizovat. Oni by ho rádi podpořili i nadále, pokud by tam hráli prim komunisté.
1: Další vzpomínka jednoho z tehdejších politiků Ladislava Karla Feyerabenda.
3: Ke komunistickému vítězství přispěly i jiné okolnosti. Jednou, a to nemalou, bylo řízení o přestupcích proti národní cti podle malého retribučního dekretu. Řízení bylo většinou zavedeno na základě nedoložených skutečností nebo osobní msty. Národní socialisté ztratili mnoho hlasů, protože na venkově řízení postihlo bývalé agrárníky a vzalo jim hlasovací právo. Bezpečnostní referát pražského magistrátu rozeslal den před volbou asi 15 tisícům národních socialistů obsílky k řízení, aby nesměli volit. Také v Plzni bylo před samými volbami mnoha tisícům nekomunistů doručeno předvolání před trestní komisi Městského národního výboru podle malého retribučního dekretu. Proti většině těchto osob takto vyloučených z voleb nebylo trestní řízení vůbec zavedeno a většina zbývajících obviněných byla při trestním řízení osvobozena.
1: Co měl řešit ten malý retribuční dekret a proč ho využila či zneužila komunistická strana? Otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
2: Retribuční procesy po válce, velký a malý dekret, měly vlastně řešit situaci válečných provinění. Ten velký byl hodně trestně právní a končil až popravami. Ten malý byl takzvaně za provinění proti národní cti. Tam mohlo být jakékoliv obvinění souseda, právě starých agrárníků a podobně, že se provinili proti cti, měli být vyslýcháni a následně nějak perzekováni, nějak trestně, ale ve chvíli projednávání podobného obvinění ti lidé ztratili volební právo. Čili se to zneužilo pro zmenšení té skupiny právě třeba bývalých agrárníků, u kterých se ani nepředpokládalo, že by volili komunistickou politiku.
1: Další z taktik byla zemědělská půda. Několik koncepcí zvítězila ta komunistického ministra Ďuriše. Oč se jednalo?
2: Těmi dekrety přidělované půdy se komunistům podařilo, že velkou propagandou ti lidé dostali vlastně pocit, že jim kterým tu půdu dává komunistická strana, nikoli československý stát. Ďuriš absolvoval předání osobně na mnoha náměstích spojené se slavnostmi, čili lidé, kteří v životě neměli žádný majetek, najednou dostávají půdu a mají to spojeno s tím, že tu půdu jim vlastně rozdává komunistická strana.
1: Uchylovali se komunisté také k mimoparlamentním prostředkům?
2: Prakticky od začátku oni vsadili v jednotlivých oblastech správy státu nejenom na klasickou správu ve smyslu těch nových národních výborů, ale také to, že se zakládaly nejrůznější komise nebo výbory, které měly vstupovat vlastně do toho rozhodování, čili vždycky tam vstupovali, řekněme, nějakou další rovinou mimo oficiální struktury.
1: Mělo to podporu veřejnosti?
2: Jednoznačně ano. Oni dokázali právě tím, jakou politiku dělali, jak vůči lidem postupovali, ty lidi dostat na svoji stranu. Proto volby i přes všechny machinace nebo tyhle mimo parlamentní způsoby byly úspěšné mimo jiné proto, že ti lidé jim ten hlas chtěli dát.
4: Vždycky znova a do nepříčetnosti mě nasere, když si uvědomím, že o mém osudu, o posranosti celého života rozhodli ti idioti, kteří v roce 1946 volili komunistickou partaj. Dobrovolně, ve svobodných, skutečně svobodných volbách. 41% voličů tehdy hlasovalo a odhlasovalo otroctví v ruském područí nakolik generací dopředu. Pak už se nikdy nic nedalo spravit, pak už žádné svobodné volby nebyly. Pak už byly jen kriminály, procesy, popravené ženské a znova kriminály. Pak už byla jen ta obrovská lavina asijské lži, to smrtící sevření asijského hnoje. Ať mi nikdo nevykládá, že tohle ti tehdejší voliči nemohli tušit. Ti lidé, kteří je tehdy v roce 1946 volili, by měli do smrti chodit s hvězdou, ale červenou a pěticípou, s nápisem Já za tohle všecko můžu. Já jsem dobrovolně hlasoval pro doživotní otroctví pod sovětským režimem. I ti, kdož volili tehdejší sociální demokraty, ti a nikdo jiný. Jakékoliv vymlouvání a zamezování téhle krutě jednoduché skutečnosti znamená úhybné myšlení. Lhaní si do kapsy. Lež lidí se skorumpovanou mentalitou, kteří i po víc než 30letém válení v rudé žumpě si pořád budou hledat nějaké vytáčky, že ono by to bylo bejvalo dopadlo blbě, i kdyby jsme... Hovno. Vy a nikdo jiný. Vy a nikdo jiný jste jim pomohli k moci. Voliči kandidátky číslo 1 z roku 1946.
1: Jan Zábrana, talentovaný spisovatel a překladatel, jehož oba rodiče byli odsouzeni v nezákonných politických procesech do vězení, si psal svůj dnes už proslulý deník a v roce 1981 vzpomínal právě na ty volby v roce 46, o kterých dnes hovoříme. Mimo jiné uvedl, že to byly volby dobrovolné, svobodné, skutečně svobodné, byť znamenaly cestu do otroctví. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly volby v roce 46 opravdu svobodné a demokratické? A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je docent Michal Stehlík.
2: Pokud považujeme za demokratické volby systém, kdy vlastně není připuštěna ani po volbách opozice, kdy se schválí jenom určitý počet politických stran a kdy je významná část obyvatelstva státu zbavena volebního práva, pak byly demokratické. Pokud si řekneme, že všechny tyto věci jdou proti demokracii, pak demokratické nebyly.
3: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Fotba i v době válečných konfliktů přinášela radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969.
7: Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
9: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka, míříme na východ.
10: Když čtu ty proválečné publicisty, tak ti jsou urodiví, že na naše snímky nikdo nechce chodit.
11: Ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, nebo se odebrala do exilu.
12: Ruská kinematografie současná artová se vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat.
11: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: 14 hodin. Další zprávy má Kateřina Caucidisová.
1: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Jednání o americko-iránské mírové dohodě ve Švýcarsku pokračují. Bez dalších podrobností to potvrdila tamní diplomacie. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu u Modlitic směr letiště. A zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami a teploty 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Teploty v Česku dnes dosahují až na 630 stupňů. Podle meteorologů je to nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
3: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
4: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
3: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
5: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
3: V Čechách hrozí i zítra. To už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
1: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-iránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má po velké rekonstrukci znovu otevřeno. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
6: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
7: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
6: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
8: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
6: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. Také proto přikládá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan-Paul van Hekke.
10: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
9: Zápas Nizozemsko-Švédsko začne i v přímém přenosu digitálního radiožurnálu Sport v 19 hodin. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko-Japonsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D8 za Prahou a také na pražském okruhu u Modletic. Na pražském okruhu čekejte komplikace směrem z D1 na letiště. Kousek za Modleticemi na kilometru 80,5 se srazila dvě auta.
12: Je tam nehoda, je tam nějaká oktávka, vystřílený airbagy. Jsou tam 4 hasičské auta, ty další 2 hasičské auta tam jeli, policajti u toho jsou. Tak je to asi 3 kilometry z D1 ve směru na letiště.
11: Provoz na okruhu byl chvíli zastavený, teď se projíždí pravým pruhem a kolona od dálnice D1 se rozjíždí, zdržení okolo 15 minut. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem stále pozor za sjezdem na Zdiby. Na 2. kilometru tam narazilo osobní auto do středových svodidel, blokují levý pruh, kolona je ale menší asi na 5 minut. A na tahu 35 přetrvávají komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále řeší hromadnou nehodu. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem stále čekejte kolonu od Babylonu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy i vyratnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách zítra naměříme většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s běloruskou investigativní novinářkou Tatianou Ašurkevičovou. Dozvíme se, jak plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. A na závěr si popovídáme s psychiatrem ruského původu Denisem Poltoradněvem. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
2: Mezi námi.
13: Tatiana Ašurkevičová je běloruská investigativní novinářka a politická analytička. Ve své rodné zemi dnes působit nemůže. Žije v Londýně a píše pro prestižní evropské noviny. Čtenářům se mimo jiné snaží vysvětlit, že Rusko a Bělorusko není jedno a totéž. Situace je v těchto zemích různá. Libor Kukal se novinářky během její návštěvy v Praze ptal, zda Evropané vnímají tyto rozdíly.
14: Да, мне, наверное, сложно сказать, что западная пресса интересна.
15: Bohužel asi těžko můžu říct, že na západě někoho zajímá Bělorusko jako takové. O Bělorusko se zajímají jedině v kontextu bezpečnosti samotného západu. Bělorusko je vnímáno hlavně jako spolupracující agresor, tedy jako země, která Rusku poskytuje podporu v jeho agresi proti Ukrajině. Pro mě osobně je to velmi smutné, protože Bělorusové nepodporují válku proti Ukrajině.

0: vyšel proti diktátora.
1: Bohužel od roku 2020 už oběhlo poměrně hodně času.
0: I собственно я и пытаюсь как-то показать западных медиа, что
2: я сама se velmi snažím, aby v evropských médiích nezapomínali, že existují tato dvě Běloruska. Na jedné straně Lukašenko, který dělá všechny ty hrozné věci, které ale nepodporuje běloruský národ. Pak se toto téma stává zajímavější, když se Evropané uvědomí, že Bělorusové jsou pro demokracii, chtěli by do Evropské unie a nechtějí už být s Ruskem, ze kterého už jsou unavení a je jim z toho na zvracení.
1: V Rusku a Bělorusku vládnou podobné režimy, přičemž ten běloruský je možná ještě represivnější než ten ruský. Na druhé straně Bělorusko nemá velmocenské ambice a imperiální sentiment. Běloruská propaganda je přece jenom jiná. Odráží se to ve veřejném mínění a ve vztahu k válce?
2: Pokud budeme vycházet ze sociologických výzkumů, je zřejmé, že většina Rusů válku podporuje. Teď nemluvím o disidentech, takzvaných zahraničních agentech a podobně. Většina ostatních lidí válku buď otevřeně podporuje, anebo se tváří, že válka neexistuje, nebo je jim lhostejná. V Bělorusku to je jinak. Odpor proti válce je silnější. Když začala válka, hodně lidí na ulicích spontánně vykřikovalo protiválečná hesla, přestože za jakýkoliv veřejný protest v Bělorusku hrozí dlouhá léta vězení. Byli to lidé, kteří nemohli mlčet. Oni počítali s tím, že půjdou do vězení a chtěli se vyjádřit.
1: Některé sankce, například zákaz cestování a vydávání víz, se zdůvodňují právě tím, že Rusové proti válce a obecně proti Putinově režimu málo protestují. Bělorusové proti Lukašenkovi prokazatelně protestovali. Vy říkáte, že i k válce proti Ukrajině jsou kritičtí. Jak v tomto kontextu vnímáte sankce proti běloruským občanům?
0: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения.
2: Pro mě jako pro Bělorusku je bolestné vidět zákaz vydání víz, dokonce i pro běloruské disidenty. Vím o lidech, kterým je 60 a více, kteří chtěli umřít doma v Bělorusku, ale byli nuceni odjet, aby neskončili ve vězení. V cizině začínají od nuly, učí se jazyk a pořád jsou nuceni znovu a znovu složitě dokazovat, že nepodporují Lukašenka. Proti mně je v Bělorusku a v Rusku vedeno 6 trestních stíhání. Můj pas je platný do roku 2031. Žádný běloruský konzulát vám nevydá nový pas. Musíte si pro něj jet do Běloruska, což dává režimu pohodlnou příležitost vás zatknout. Pro mě to znamená, že pas je největší drahocenost. Pro každý případ ho nosím v nepromokavém obalu. Pokaždé, když potřebuju schengenské vízum, je velice komplikované ho získat. Z Běloruska jsem odjela na loďce z pašeráky cigaret. Neměla jsem sebou nic. Začínala jsem doslova z ničeho. Bylo mi 21 a teď si představte, že jste starší člověk. Proč o tom mluvím? Věřte, že emigrace je opravdu těžká, tím víc, když se pořád setkáváte s překážkami a nedůvěrou. Mezi běloruskými disidenty došlo k řadě sebevražd. Vím i o lidech, kteří se raději rozhodli vrátit do Běloruska, přestože to pro ně znamenalo cestu do vězení. Radši vězení, než někde v Evropě umírat pod mostem.
1: Nicméně sankce jsou v první řadě namířeny proti Bělorusku jako státu a jeho vládě. Řadoví občané jsou jen sekundární obětí.
0: No, z druhé strany, jak by понимаю європейські країни, для которых
2: ano, na druhé straně chápu, že pro Evropu není snadné žít s agresory Ruskem a Běloruskem u svých hranic. Bělorusko vyprovokovalo migrační krizi. Odtud pramení přísnost k Bělorusům. Je to velmi složité.
1: Aleksandr Lukašenkovi je 71 let. Bělorusku vládne už 32 let. Myslíte, že biologické hodiny jsou jedinou nadějí pro Bělorusko? Teprve pak se v zemi něco změní?
0: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, имею в виду все белорусы, пытаемся.
2: Všichni Bělorusové o tom přemýšlejí a hledají odpověď. Nabízí se scénář, že Lukašenko umře a na jeho místo přijde demokratický lídr, který se trefí do okna příležitosti a změní Bělorusko. Ano, Lukašenko už zdaleka není mladý, ale kdo ví? Mimochodem, bylo by mi nepříjemné takhle mluvit o životě jakéhokoliv jiného člověka, ale na Lukašenkovi mi opravdu nezáleží. Takže ano. Jeho smrt je nadějný scénář. Jenže taky může přijít nějaký jeho následovník, některý z jeho synů. Lidé se budou bát vyjít protestovat.

0: cestovat a všechno půjde ve starých kolejích. I to se může stát. Třetí, nejhorší, ale reálná varianta je, že k moci přijde nějaký představitel Moskvy, začne militarizace Běloruska a totální zatažení Běloruska do války. V zahraničí teď máme opoziční vůdce, disidenty, kteří by se mohli postavit do čela země. Ale většinou to tak nebývá. Častěji se vynoří někdo zevnitř toho režimu, nebo taky někdo, kdo se třeba ještě ani nenarodil.
1: Říká běloruská investigativní novinářka žijící v Londýně Tatiana Ašurkevičová. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary provádějí detailní analýzy oděvů a obuvi, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Mimořádný výzkum odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie. Je také součástí dlouhodobého projektu Zdivočelá země, který na základě materiálních záznamů zkoumá, jak lidé čelili válkám, násilí a masovým represím ve 20. století. Víc uslyšíte v příspěvku Martiny Klímové, která na začátku oslovila vedoucího výzkumu z katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavla Vařeku.
2: Tady máme mapu Bosny a Hercegoviny, což je jeden z těch výsledků toho projektu. Najdeme tady Srebrenicu a její okolí, je to vlastně reliefní mapa, v podstatě plastická mapa, řekněme, a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků začátkem 90. let, ale hlavně v roce 1995. Jsou tam místa masových hrobů, které byly exhumovány mezinárodní komisí, to vyšetřování pokračuje, protože byly odhaleny hroby a identifikovány ostatky asi 7,5 tisíce obětí, ale stále zhruba 1500 jedinců je nezvěstných a někdy najdete ostatky jednoho člověka třeba na třech místech ve vzdálenosti 35 kilometrů, tak některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznámá.
3: V památníku Srebrenice už více než 16 let pracuje jako kurátor a průvodce Azir Osmanovič. Úkolem jeho týmu je shromáždit co nejvíc osobních příběhů a vytvořit sbírku osobních věcí obětí nebo přeživších genocidy.
4: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
5: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do památního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
3: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných ukrytů. Většina z nich je v kanionu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
5: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
2: No a tady máme depozitář, kde ty předměty jsou uloženy a některé ty předměty byly vyzdviženy z masových hrobů.
3: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
2: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
3: Kolik předmětů už se do současné doby podařilo najít a co například?
2: Těch předmětů ve sbírkách je několik tisíc. Naším prvním úkolem je provést jejich digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru. A ve sbírkách jsou také předměty, které jsou spojené s obléháním Srebrenice od roku 1992 do roku 1995, kdy lidé žili v obleženém městě, které bylo stále ostřelováno v otřesných podmínkách bez elektriky a dalších základních potřeb. A ti, kteří přežili obléhání, tak nosí do památníků předměty, které jsou právě s touto dobou spojené, třeba různé improvizované generátory. Elektrika se vyráběla pomocí kol nebo různých mlýnků na potoce. A další předměty, které připomínají ten každodenní život.
3: No a jaké metody používáte a chcete používat?
2: Kromě té dokumentace artefaktu, to znamená klasická fotografická dokumentace, databáze, databáze, geografické informační systémy, tak plánujeme provádět i terénní průzkum, protože ty nálezy v okolí Srebrenici, v zalesněném prostředí, to jsou vlastně nálezy náhodné, bez řádné archeologické dokumentace, takže toto bychom chtěli poskytnout pracovníkům v památníku. Metody archeologického neinvazivního průzkumu, jak provádět snímkování z dronu, případně geofyzikální průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby, a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů, protože ve sbírkách ty předměty degradují, nebyly nikdy vlastně odborně nakonzervovány, takže je nejvyšší čas.
3: O čem ty nálezy vypovídají?
2: Ty předměty vypovídají o genocidě, o tragédii a válečných zločinech v Bosně na začátku 90. let a jsou skutečně hmatatelnými doklady toho, co se zde dělo. Mají obrovský význam právě proto, že jsou nespochybnitelné. Mají navíc obrovský význam i pro pozůstalé, protože to je něco konkrétního, co po jejich blízkých zůstalo.
3: Co bude výstupem projektu?
2: Ty výsledky jsou vkládány do obrazové databáze, která bude mít podobu takového virtuálního muzea genocídy Bosňáků, kde si kliknete na ten jednotlivý předmět, jsou tam údaje, odkud pochází, jestli z masového hrobu, nebo jestli byl nalezen někde ve spojitosti s uprchlíky, a můžete si prohlédnout, o jaký předmět se jedná. Bude tam i 3D vizualizace, takže se můžete různě otáčet. A to, co je důležité, že ty jednotlivé nálezy a jejich obrazová dokumentace jsou propojeny s místy, kde se tyto předměty našly. A v dalším kroku, tam, kde se podařilo přiřadit ty osobní předměty konkrétním obětem, tak památník zajistí, že tam bude vložena například i vzpomínka nebo rozhovor s příbuznými, s matkou, něco takového. Takže tam bude komplexní informace o té tragédii.
3: Podle archeologa Tomáše Pancíře má dokumentace i další přesahy.
6: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
3: To se v některých případech daří, potvrzuje znovu Pavel Vařeka.
2: Spolupracujeme se Sdružením matek obětí. A tady vám třeba ukážu fotografii, kdy přímo v muzeu nám ukazují bundu, která byla nalezena někde v jeskyni. Někteří ty uprchlíci se skrývali v údolí Driny několik měsíců. A tu bundu někdo přinesl do muzea a maminka na základě fotografie a samozřejmě vzpomínek řekla, to je to, co můj syn měl naposledy na sobě. Takže víme místo, kde se pohyboval, nicméně další osudy zatím neznáme.
3: I když život v samotné Srebrenici pokračuje, důkazy o nedávné minulosti zůstávají, říká Tomáš Pancíř po své poslední návštěvě místa.
6: Ona se ta Srebrenica dává dokupy. Když tam dneska přijedete, tak vidíte, že tam funguje velikánská škola, je tam prostě hřiště, je tam krásně předělaný to náměstí, ale pozornému oku neunikne to, co je okolo toho. Domy k prodeji, které mají nadále prostřílené fasády od kulometů a různých zbraní, nejrůznějších hráží. Je tam zítka vedle fotbalového hřiště, která je úplně prošpikovaná ze šrapnelů, kdy tam snad jako byla provedena dělostřelecká příprava, kdy si tam měly hrát i děti. A mimo jiné jsou tam krásné grafity na takovou tu soudržnost, soužití. A je to ohromně zajímavý a to my taky jsme schopni prostě dokumentovat fotogrametricky, vynést kompletně celou do modelu. A já osobně jsem ohromně rád, že na něčem takovým vůbec můžu pracovat.
1: Uzavírá archeolog Tomáš Pancíř ze Západočeské univerzity v Plzni.
7: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
1: Asi nikdo se nechce dostat do Bohnic. Denis Poltoradněv ale věděl, že přesně to chce, jen z druhé strany. O tom, proč se rozhodl pracovat na oddělení pro akutní pacienty, proč je třeba bojovat se stigmatizací psychiatrie a také proč se v poslední době lékaři častěji setkávají s agresivitou pacientů, uslyšíte v rozhovoru Olgy Vasinkevič s psychiatrem Denisem Poltoradněvem.
8: Poprvé jsem se asi o Bohnicích dozvěděl během studia na třetí lékařské fakultě, během těch stáží, co jsme měli v rámci výuky, když se ta výuka týkala zrovna neurologie, psychiatrie a obecně neurověd. Tak jsme měli tam přednášky, tam jsem asi byl poprvé. Věděl jsem od začátku, že chci dělat psychiatrii, s tím jsem v podstatě šel i na lékařskou fakultu, takže mě to rovnou zaujalo a dal jsem se tam vrátil už pak na stáž v rámci povinně volitelných. Máme nějakou stáž vybrat a můžeme zvolit zrovna obor. Tak jsem tam volil psychiatrii a vrátil jsem se na stáž už na oddělení vyloženě. Tak jsem se tam tak dostal.
9: To je zajímavé, jak to zní. Já jsem věděl, že chci se věnovat psychiatrii. Kdy jste to pochopil?
8: Tak jsem to poprvé zjistil asi v 7. třídě ve škole, když jsem si všiml, že mě baví obecně komunikovat s lidma, snažit se vyznat v jejich potížích, co se jim děje v hlavě, proč třeba na něco myslí, nebo jak myslí, jak jim to prostě funguje. A mě to začalo zajímat. Už od té doby jsem věděl, že chci se zabývat jistě nějakým oborem, který se bude týkat psychiky, a což by mohlo být psychologie, psychoterapie anebo psychiatrie. Tak nakonec jsem se překlonil k tomu, že bych chtěl dělat spíš medicínu, protože jsem toho chtěl dozvědět obecně co nejvíc do hloubky i nějakých somatických věcí, které se týkají vyložení těla, neurověd a tak dále.
9: V povědomí spousty lidí psychiatr to je něco černého, když psychoterapeut třeba nebo psycholog, to je spíš takové, pomáhá lidem, povídá se s nimi, dostanou z člověka nějaké věci, které ho trápily, což psychiatrie většinou v povědomí lidí se spojená s vázaním k posteli, kříky, panikou. Jak je to doopravdy?
8: Ta laická představa je klasická. Lidi se bojí psychiatrii, má velké stigma ten obor, nicméně bojujeme s tou stigmatizací a většina našich pacientů samozřejmě žádný riziko pro společnost nebo pro koukoliv nepředstavuje. Většina lidí, které se obrátí za psychiatrickou péči, se setkává třeba s úzkostma, s depresema, to vůbec nejsou lidi, co můžou být pro někoho nebezpečný. Je pravda, že někdy můžou být třeba lidi s těžkou depresí nebezpečný pro sebe, když se objeví suicidální myšlenka a podobně, ale s tím taky efektivně pracujeme, ale není nic, čeho by se měl člověk bát, když je v kontaktu s někým, kdo je léčen na psychiatrii nebo dochází za psychiatrem, protože valná většina lidí, která vyhledá psychiatrickou péči, vyhledá ambulantně a dostává nějaký lék jako typu antidepresiva nebo něco na spaní, a to je v podstatě všechno. Je samozřejmě pravda, že v rámci celého oboru psychiatrie pracujeme i s velice těžkýma stávama, kde lidi můžou ztratit kontakt s realitou, dostat se do takzvané psychózy, což je právě ztráta kontaktu s realitou, a v tu chvíli nebudou vnímat okolí tak, jak by měli vnímat, můžou jednat impulzivně, můžou být konfliktní, někdy až agresivní. I to se samozřejmě stává, ale statisticky v minimálním počtu případů, když se vezmeme celou světovou psychiatrii.
9: Máte třeba nějakou v hlavě statistiku, jaký procento u vás cizinců?
8: Těžko se to odhaduje. Samozřejmě teď po začátku války ten procent pacientů ukrajinsky a rusky mluvících stoupnul, protože samozřejmě je pochopitelné, že se setkávají se stresem, mnohem častěji bojí se o své příbuzny, jsou v cizím prostředí, často umí hůř ten jazyk, pro ně je to obtížné. Takže můžou se častěji dostávat do stavu úzkosti, depresí, panických atak, i to se děje. Takže samozřejmě ten počet stoupnul. Je pravda, že občas sem dostanou i úplně cizinci, co sem třeba vyrazili na nějakou cestu, podívat se do Prahy a tady se něco stane, tak třeba užijou nějakou drogu, neudělají jim to dobře, skončí na psychiatrii, i to se děje. Většinou rychle jdou zpátky domů po stabilizaci. Může se stát, že nám vystěhuje do Čech nějaký pacient z jiného statu, jsou pacienti cestovateli, co v rámci svých někdy poruch, někdy prostě v rámci svých přání někam odjedou a tam se něco stane. Naši pacienti občas skončí v jiných zemích a pak je vrací zpátky. I pacienti z jiných států tady taky občas skončí.
9: Stává se vám v práci, že třeba využijete svoje znalost ruštiny?
8: Určitě. To opakovaně, zejména na mým oddělení, které je v podstatě nejakutnější, co my máme v Bohnicích, tak tam nemůžeme se vyhnout komunikaci s lidma z ciziny, a to znamená, že ukrajinský a ruský mluvící, a docela často používám tyto znalosti, abych mohl s nima vykomunikovat, domluvit se líp, protože stane se, že neumí česky. Většina nějak umí už česky mluvit, proto se snažíme používat co nejvíc češtinu i pro ostatní kolektiv, který samozřejmě válně nemluví rusky a tak aby rozuměli všichni. Ale někdy, když se tomu nelze vyhnout nebo pro lepší vysvětlení a pochopení, tak používám i ruštinu. Rozumím ukrajinsky, bohužel nemluvím, ale aspoň rozumím, takže dokážeme se domluvit.
9: Je to pravda, že v posledních letech vzrostl počet lidí s psychickými nemocí?
8: Samozřejmě pozorujeme zvyšující se asi nával pacientů. Příjmové oddělení centrálního příjmu statisticky má v průměru víc pacientů, které přichází v průběhu jednoho dne, ale nebyl bych asi schopen to vyloženě takhle popsat, jestli stoupl počet konkrétních poruch nebo obecně pacientů. Je pravda, že asi vzhledem k tomu, jak pánuje nejistota ve světě, jak se zvyšuje počet konfliktů, válečných konfliktů a všeho možného, tak samozřejmě stoupá množství úzkosti, depresi, obecně ta nejistota prudce stoupá a to může vyvolat i agresivní projevy u lidí častěji. Je pravda, že s tou agresivitou se asi setkáváme častěji v poslední době, ať už ve verbální formě nebo v brachiální, častěji je to verbální, když lidi nadávají, jsou naštvaní, ale samozřejmě někdy bývají i fyzicky agresivní.
9: Dokážete porovnat třeba českou psychiatrii s ještě nějakou psychiatrií?
8: Mám zkušenosti třeba z pacienty z Ukrajiny nebo z Ruska, co přijdou se svýma lékama, který už měli nastavený třeba svým psychiatrem v Ukrajině, v Rusku a podobně, takže mám nějaký vhled do toho, jak to tam vypadá třeba medikačně, co preferují, co mají jako první volby a tak. V něčem se lišíme, ale řekl bych, že základní postupy máme obdobné. Takže myslím si, že ta moderní psychiatrie celosvětově směruje k nějakým standardním doporučeným a vědecky podloženým postupům všude.
9: Podle mě to je celkem náročná i psychicky tahle ta práce. Daří se vám nechávat práci v práci a doma už na to nemyslet?
8: Snažím se, aby to tak bylo. Samozřejmě myslím si, že žádný lékař nemůže nechat veškerou svoji práci v práci, protože myslí na své pacienty, má strach, jak to s nima se bude dál vyvíjet. Bývají ty pacienty v těžkých stávech, máme prostě obavy, záleží nám na tom. Takže nějakou část ty práce samozřejmě sebou domů odnese asi každý lékař, mám pocit, ale snažím se, aby to nezasahovalo do mých osobních interpersonálních vztahů mimo nemocnici. Snažím se, abych nikoho nediagnostikoval, nepozoroval a podobně. To tyhle profesní schopnosti se snažím právě nechat v práci, protože za mě to nedělá úplně dobro pak ve vztazích s lidma, když je začínáte diagnostikovat.
1: Říká psychiatr Denis Poltoradněv. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Martina Klímová a Olga Vasinkevič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tatiana Čabáková.
7: Téma Plus.
10: Dark turismus přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením.
11: Já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohle to jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád.
12: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím?
7: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Prosinec roku 2024. Damašek, Sýrie. Dva muži odnášejí čalouněné židle, jiný se snaží odmontovat lustr. Další z místních ukořistil nákupní papírovou tašku Louis Vuitton. Prezidentský palác je kompletně vybrakovaný a portréty jeho bývalého majitele leží potrhané na zemi. Městem otřásá ohňostroj oslavné střelby. Vládce je pryč, ráno zmizel, v den, kdy jeho režim po čtvrtstoletí skolaboval. Odletěl soukromým tryskáčem do Moskvy. Syrský kat, Bashar Assad. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pařil hry, mučil lidi. Vládce Damašku, poslední diktátor svého rodu, Bashar Assad. Jeho život i vládu probereme v úplně poslední epizodě naší speciální série Kati o mužích s krví na rukou. A bude u toho opět náš tradiční host Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 20. června. Dobrý den, po desáté, naposledy.
14: Dobrý den.
13: Po desáté, naposledy u Katům. A teď o Asadovi. Sbírku drahých aut, křišťálové lustry,
14: Spoustu rodinných soukromých fotek Bašara Asada v plavkách našli lidé v jeho prezidentském paláci. Taky bunkr v podzemí, mimochodem. On měl docela bohatýrský život.
15: To už tak bývá u těch lidí, o kterých jsme točili tento seriál, že si uměli užívat majetek a peněz.
14: Luxusních věcí, včetně nábytku, v tom se zhlédla jeho žena, taky hodně chodila na nákupy.
15: Tady jenom taková poznámka hned na úvod, která je vlastně docela signifikantní pro ten režim a jeho krutost. My se tu bavíme o tom, jakou se s ním měl život, co našli v jeho paláci. Ale zároveň mluvíme o zemi, kde jeho odpůrci třeba většinu života strávili ve vězení, nebo i jejich děti a v hrozných podmínkách.
14: No, to je důležité, jako si tohle to vždycky připomínat. Mimochodem, já jsem viděl záběry v době, kdy, protože teď se pohybujeme zhruba v době, kdy teda Asad utíká do Moskvy a teď v Sýrii je bez Asada, tak lidé v ten moment pálí, pošlapávají plakáty, strhávají obličej Bašara Asada, zůstává tam vždycky jenom zbytek těla na těch plakátech a na těch billboardech, schazují sochu jeho nebo jeho otce. Viděl jsem dvě děti, které na tu hlavu schozené sochy jeho otce i močí. Jak velká sláva to byla v roce 2024, kdy končí ten asadovský režim, nejenom režim Bašara Asada, ale těch dvou Asadů, kteří vládli Sýrii desítky let.
15: Když chceme jít ještě dál, tak on vlastně končí ten režim zase té strany Baas, která tam přišla k moci.
14: Kterou už známe teda z Iráku.
15: Myslím, že v roce 63 dokonce. A ne, od začátku to vedl Hafiz Asad. On Hafiz Asad to vedl až od roku 70 a před ním to vedl vlastně jiný generál. Takže ta...
14: Hafiz Asad to je právě otec Bašara Asada.
15: Otec Bašara Asada, ano. Takže ten nebyl v čele toho od začátku. No, sláva to byla velká. Mně se hrozně líbilo, co k tomu napsal jeden sociolog syrský v jednom vědeckém textu, kdy řekl, že sláva to byla velká, asi jako když zažíváte pohřeb na svatbě. Což si myslím docela dobře ilustruje složitost té situace a hlavně vyčerpání té země z té dlouhé občanské války a toho krutého režimu.
14: Takže když frknul Asad do Moskvy, tak v jakém stavu Damašek a zbytek Sýrie zanechal?
15: No, zanechal ho velmi minimálně pošramocený tou občanskou válkou a těmi lety těch represí, takže já bych zůstal u toho, že to připomínalo pohřeb na svatbě, což myslím docela pěkně vystihuje.
14: On byl spíš stydlivý, tichý, odpíral si veřejný zájem. Bašar Asad nevypadal úplně v mládí jako člověk, který by měl vést jeden z nejkrutějších režimů na zemi.
15: Tak v těch plavkách taky asi vypadal sympatičtějc a velmi ho zesympatizovala jeho manželka. On sám měl, že vzdělání vysokoškolské, byl to oční lékař. Tohle všechno je hrozně hezký, ale mě to připomíná takový ty analogie, když si vždycky je nějaký ten pachatel nějaké masové střelby a pak vlastně začne bulvární novináři tahat to, že zdravil sousedy a pomáhal důchodkyním s nákupem. Mně to přijde, že jsou to nějaké dva směry, které jsou úplně jako irrelevantní a vlastně pro posouzení toho člověka.
14: Ale ten profil je důležitý, ne? Přeci, abychom pochopili to, jak uvažoval a jak se vůbec třeba choval a dostal se k té moci, protože on měl rád počítače, rád si četl, vystudoval to oční lékařství, studoval v Londýně, tak jak se dostal k takové pozici, jaké se dostal?
15: To jste, myslím, nakousl dvě otázky. Jedna z nich je, jak se tam dostal. Tím bychom mohli asi začít.
14: Určitě.
15: On se dostal k moci tak, že jeho otec Hafiz potřeboval následníka. A to hledání Hafizova následníka bylo komplikovanější, než se může zdát. První možností totiž byl Hafizův bratr, takže Bašarův strýc Rifat.
14: No.
15: Byl o pár let mladší, měl docela vysoké pozice v tom režimu. Bohužel on se pokusil Hafize svrhnout a ještě velmi neohrabaně a nepovedlo se mu to, takže odešel do exilu. No, další možností byl první Hafizův syn, který byl velmi jako preferovaný a byl na tu roli připravován dlouhodobě. Bohužel ten měl rád rychlá auta a protože jsme si tady řekli, peněz měli hodně, tak měl hodně rychlá a hodně drahá auta a v jednom z nich se zabil. Takže další možností byl ten Bašar a museli ho teda stáhnout z toho Londýna a nějak ho připravit na tu roli.
14: Takže to bylo nedobrovolné stažení na Blízký východ.
15: V podstatě to bylo dílem osudu, že neměl ten jeho otec moc jiných možností.
14: No a ta druhá otázka, ta směřovala k tomu profilování.
15: Řeknu takový drobný detail. My strašně moc podle mě podceňujeme, že to je vždy nějaká vaše volba. Ano, někdo jí má těžší, lehčí, ale je to vaše volba. Vy jste tady zmínil ty scény z té Sýrii po jeho pádu a jednou takovou scénou, která obletěla i česká média, bylo to otvírání té drsné věznice, kde byly ty vězni pro režimní, kteří tam byli strašně dlouho. Ten režim byl strašně krutý, jeden ten vězeň vypovídal třeba po propuštění a po letech, co tam strávil, že oni je tam mučili tichem. A ten vězeň popisoval, já jsem úplně miloval zvuk padajícího chleba na podlahu. Kdybych mohl, tak si to nechám nahrát a poslouchám to ve smyčce. Tak představte si, jak hrozné musí být věznění, když zvuk, co chcete slyšet, je tohle. Když to vězení otvírali, tak nejstarší vězeň tam byl několik desítek let. A ten vězeň tam byl za to, že když v 80. letech propukl ten pokus o spouru nebo povstání, kterou ten režim tvrdě potlačil, tak ten vězeň byl režimní voják, letec. A on odmítl bombardovat se svým letadlem vesnici, kde měli být ti rebelové nebo ti povstalci, protože to byla vesnice, kde se narodil a žil a byla tam jako jeho příbuzní a rodina. A za to strávil ty desítky let ve vězení. A tedy vidíme, že to byl voják, měl plnit rozkazy. Stejně měl tu volbu a stejně prostě se vzepřel tomu, aby zabíjel nevinné lidi. Bašár Asad mohl vypadat sebe líp, mít sebe krásnější manželku, sebe lepší vzdělání. Ale on prostě v tu kritickou chvíli selhal, protože se rozhodl být tím diktátorem a ty lidi mučit. Jistě, dneska najdeme strašně moc úvah a textů o tom, že to bylo vlivem rodiny, vztahem s matkou, nebo tím, že on byl vnímán jako ten slabý i v té rodině, tak chtěl ukázat, že je stejně drsný, jako byl třeba jeho táta a podobně. To všechno hraje roli, já neříkám, že ne, ale na konci dne chci věřit, že je ten člověk, který řekne udělám, neudělám. Bašár Asad to udělal, za to by se zasloužil smažit se v pekle, bohužel hraje počítačové hry v Moskvě.
16: Ale dělat to nemusel, i lidé to úplně neočekávali v době, kdy se dostal k moci, to bylo teda kolem roku 2000, ne? On byl velmi mladý tehdy, já myslím, že mu bylo zhruba tolik, kolik nám v tuhletu chvíli. Tomu období se přezdívalo Damašské jaro, bylo dost krátké.
15: Oni očekávali, že by mohla nastat nějaká liberalizace, on údajně se i scházel nějak jako s disidenty a intelektuály jednu dobu.
16: Diskuzní kluby se měly objevit v Sýrii, no, v té době, že se bavili o politických otázkách.
15: Zlí jazykové tvrdí, že to byla nějaká jeho zástěrka pro to, aby ten režim vytipoval, koho pak jako potlačit a jak to vyřešit. Každopádně to nedopadlo.
16: Asad označoval svůj režim za sekulární. Jak to teda vypadalo s náboženskou svobodou v době, kdy on byl u moci?
15: Ten režim vycházel z té strany Bas, no, jako v případě Saddáma Husajna, a ta strana byla v minimálně tak, jaký zamýšleli ti první zakladatelé, brána jako panarabistická, socialistická, sekulární. Takže tam samozřejmě nebyl nějaký velký prostor pro to náboženství.
16: A Asadovci ale pocházejí z menšiny alavitů, získali velkou moc.
15: A tím pádem oni měli soudržné ty režimní elity, protože se vesměs rekrutovali tady z těch skupin.
16: Jak zásadním rokem v té jeho vládě, v období té diktatury, byl rok 2011?
15: No, velmi zásadním, protože začalo to arabské jaro a ty protesty, které pak vyeskalovaly do té velmi nepřehledné a krvavé občanské války, kde ale k překvapení mnohých, dík podpoře z Ruska a Iránu, dokázal Bašár Asad se nějak udržet u moci, i když už nekontroloval celé území.
16: V té syrské občanské válce, o které se tady teďka bavíme, tam ten syrský režim Bašára Asada bojoval se všemi těmi povstaleckými skupinami srocenými v syrské svobodné armádě, proti džihadistům, taky proti Kurdům a tak. Bylo to hodně krvavé, hodně ošklivé. Dokonce tady je další paralela mezi Bašárem Asadem a Saddámem Husajnem. I Bašár Asad se neštítil využít chemické zbraně.
15: Ano, on k hrůze celého západu použil v několika případech chemické zbraně, což pak vedlo k tomu, že Spojené státy, Británie a Francie bombardovaly nějaké ty vojenské základny, kde byly ty chemické zbraně uskladněny. Dokonce i za Donalda Trumpa je bombardovali, což tehdy byla nějaká roztržka s Ruskem, že Rusko tam už tehdy operovalo na straně Bašára Asada a vlastně hrozilo, že kdyby náhodou při těch náletech zasáhly nějaké ruské vojáky, tak Rusko na to nějak odpoví.
16: Ano, Rusko mimochodem v Sýrii za Bašára Asada mělo i svoji vlastní základnu.
15: Ty základny tam má stále dvě, myslím.
16: Mají dvě dokonce.
15: Mají tam dvě základny, pro ně je to důležité z hlediska jejich pronikání do Afriky. A samozřejmě Rusko tehdy pomohlo Bašáru Asadovi a obecně se dá říct, že kdyby Bašáru Asadovi nepomohlo na jedné straně ruské letectvo během té občanské války a myslím, že i nějaký Wagnerovce tam byli, na straně druhé iránské milice a na straně třetí třeba Hizballáh, tak by asi s těmi povstalci prohrál.
16: Mimochodem, jeden z těch chemických útoků byl v roce 2017 v provincii Idlib, v místě, kde operovala fronta An-Nusra, která pak byla později přejmenovaná na Hayat Tahrir al-Sham, z nichž se rekrutoval nynější vládce Sýrie. Ten příběh je velmi spletitý, ale my už jsme o něm ve Vinohradské 12 několikrát vyprávěli. Já jsem se chtěl dostat ještě k jednomu momentu, kdy Bashar Assad tvrdil v rozhovoru pro švýcarskou veřejnoprávní stanici, že ten režim chrání civilisty.
17: We are defending our country against the terrorists that been invading Syria as proxies to other countries.
16: Jo, že za tu situaci v Sýrii, za občanské války můžou teroristé a západní sankce.
17: Implementing embargo on the Syrian people that's led to the killing of thousands of Syrian civilians.
15: Ani jako, kdybyste mě mučil, tak nepodepíšu, že chránil civilisty, protože prostě celou dobu ten režim masakroval za něj, před ním, to je jedno. Ale co jako asi jde říci, tak pokud ta vaše vláda je navázaná na nějakou minoritu, kterou byli ti alavité, tak pochopitelně hrozí, že když budete svržen, tak ta minorita bude vystavena perzekuci. Ale bohužel představitelé té minority v době vaší vlády perzekují ten zbytek lidí. Takže jako rozhodně v zájmu těch alavitů ve své době asi bylo podporovat Bašára Asada. Tím, že tam ten Bašár Asad byl, tak vlastně podporoval, protože to byla ta vládnoucí skupina v tom režimu. Takže to tak jako je. Ale nějaké širší interpretace o tom, jak kategoricky chránil civilisty, no nechránil. Teď tam byly vězení, kde byly političtí vězni, které mučil, to byly často civilisté. Takže nechránil civilisty.
16: Taky si udržoval tu moc dlouho kvůli tomu, že mu proudilo to bohatství z, a ne tentokrát z prodeje ropy jako ve Venezuele a v Libii a v Iráku a tak dále, ale protože prodával drogy. Ten režim, neříkám nutně Bashar Assad, ale Sýrie se de facto stala postupem let narkostátem.
15: Sýrie rozhodně byla narkostátem, byla více narkostátem než Venezuela, podle mě. A tam šlo o to, že přípravu a výrobu těch drog měl pod palcem vlastně jeho bratr Maher.
16: Takže to zůstalo v rodině.
15: Zůstalo to v rodině, ale on už tě věděl, protože to tvořilo velkou část příjmu toho režimu a myslím, že oni obstarávali asi 80% celosvětové produkce toho Kaptagonu, tehdy to bylo strašné číslo.
16: Syntetický stimulant, ano.
15: A on to vlastně hlídala ta čtvrtá obrněná divize, což měla být nejelitnější jednotka té armády. Měli pod palcem ten bratr. Já si říkám, to bylo takový jako hrozně zvláštní uspořádání, když nejlepší formaci režimu vojenskou vyčleníte v občanský válce k tomu, aby dohlížela na to, jak dobře připravujete nějaký drogy, exportujete, místo abyste ji nasadil do přímých bojů jako s těmi
16: povstalci. Tak když je to ale zásadní penězovod pro.
15: Já to chápu, ale vlastně to režimu působí jako zvláštně. No.
16: Nicméně, ale tohle, a to je zajímavá paralela, je to analogické k tomu, co se dělo v Latinské Americe. Že jo, to prostě skutečně ten režim drželi peníze z drog, které směřovaly na západ mnohdy.
15: No tady to opravdu tak jako drželi, no. Drželi to ti spojenci a ty peníze z tohohle. A ještě vlastně jedna věc, když jste zmínil ten jeho rozhovor v západních médiích.
16: No, a to nebyl jenom švýcarská televize.
15: Ne, samozřejmě, to dával spoustu.
16: On dal rozhovor i české televizi.
15: To je v archivu české televize, myslím stále.
16: Ano.
15: Tak tam je důležité, že on svou vládu prodával právě tak, že tvoří nějakou hráz proti těm radikálním islamistům. Což zase jako, přiznejme se na rovinu, jeho režim byl výrazně sekulárnější a zároveň bojoval proti představitelům nějaké odnože Al-Kaidy a podobně, takže jako v tomto měl pravdu. Bohužel už neříkal to B, že masakroval vlastně obyvatelstvo a mučil.
16: Současně teda Kaptagon, už jsem to tady říkal, stimulant, který fungoval mimochodem i jako bojová droga, tak z něj ty peníze šly jenom tomu režimu. To znamená, že v chudobě v té době žilo 90% populace. 9 z 10 Syřanů, Syřanek, žili v chudobě. Ale režim se utápil v bohatství a pak mu našli v prezidentském paláci Bašáru Asadovi ta drahá auta.
15: No my jsme tady hlavně měli zmínit, že jedna věc je, že ta většina lidí žila v chudobě. Ale ještě vlastně žila většina lidí v občanské válce tu poslední dekádu, což zase i tu vaši chudobu strašně prodražuje.
16: No a on mezi tím, Bašár Asad doma, teď v Moskvě hraje ty počítačové hry, jak jste říkal, ale on už doma v Damašku hrál Candy Crush. Tvrdí operativec Hizbaláhu, mimochodem.
15: Tak ti by o tom asi měli vědět, když s ním spolupracovali a byl jednou závislý z těch milicí, která ho jako držela při moci. Na druhé straně, tak když se vám hroutí ta vláda, už nevíte, co by kudy a moc to nejde, tak asi upadáte do nějakých aktivit, které vás odtrhou z reality, takže v případě Bašára Asada to prý byly ty počítačové hry
16: mobilní,
15: a potom sex. Tam jenom já jsem narazil na to, že on byl prý hodně oblíbený u žen a prý preferoval ženy, které byly často už bohužel provdané za jiné režimní představitele, což tak jako škodolibě bych řekl, podle mě úplně nezvyšuje tu soudržnost těch režimních elit, když jako zjistíte, že sloužíte Bašaru Asadovi a on zatím tráví čas s vaší manželkou.
16: Dlouho se tvrdohlavě bránil. Kdy se mu to začalo hroutit pod rukama finálně?
15: No, začalo se mu to hroutit, když ten současný, že jo, Šára a ta jeho skupina začala ten pochod na ten Damašek, myslím, a tam se naplno ukázalo, že hodně velká část ty armády Bašara Asada už existuje pouze na papíře.
16: A to bylo hrozně rychle, to ani nebyly 2 týdny.
15: Bylo to strašně rychle, protože se tam přidaly zase i nějaké ty další skupiny, které mezi tím už třeba nebojovaly nebo byly na straně Asada chvíli. Rusko už ho moc nepodporovalo v tu chvíli, už ani moc nebombardovali, nebránili tomu postupu. Ty okolní milice v ten Hizbalách, myslím, že byl zaměstnán jinde, že byl zaměstnán konfliktem s Izraelem tehdy, anebo byl oslaben potom velmi. Takže on vlastně najednou neměl spojence a ta jeho armáda existovala hodně na papíře a tak vlastně začali skládat zbraně a on musel uprchnout do Moskvy, no.
16: Odletěl do Moskvy, poslal tam rodinu taky dopředu.
15: Krom toho svého bratra. Ten jeho bratr, ten Maher, co řídil tu přípravu toho Kaptagonu a vedl tu jednu armádní divizi, tak ten do dneška jako někde se prý skrývá. Jsou hlasy, že možná v Iránu, anebo že se teda skrývá. Ten do toho Ruska prý neodletěl.
16: Mm-hmm. No a teď je teda Bašar Asad v Moskvě už 2 roky. A já jsem o něm za ty 2 roky skoro neslyšel.
15: Tak zase jako na druhou stranu, když se podíváme, jak končí diktátoři v této části světa, tak možná může být rád, že skončil v té Moskvě. Ale já bych, jestli tady můžu, na samotný závěr měl ještě pěkný rodinný příběh. Já jsem tady říkal, že ten jeho otec Hafiz měl toho bratra Rifata, který se pokusil získat moc. Neúspěšně. A když se to Bašarovi začalo v roce 24 hroutit, tak co se nestalo, přihlásil se strýc Rifat s tím, že by teda teďka už ale fakt měl vládnout on, protože Bašar selhal a je potřeba, aby to v té rodině vzal někdo drsnej. A přiznejme si na rovinu, Rifat Asad to byl fenomenální zezník, protože on pro Hafise potlačil tu spouru v roce 82, kdy došlo k tomu nechvalně proslulému masakru ve městě Hama. Takže možná, kdyby to tady vzal ten Rifat, tak ta válka trvala o chvíli déle, ale já chci věřit tomu, že by stejně nakonec byl Asadům konec.
16: Asadům konec je, teď vládne zemi Ahmed Šara, což je tedy, znovu se vrátím k tomu, je to vůdčí postava Hayat Tahrir al-Sham, což je uskupení, které vyšlo z fronty an-Nusra, což prostě je fronta s napojením na teroristické kořeny a myslím, že je důležité, aby to tady zaznělo. Dává si tedy se Šarou Západ větší pozor teď, aby nenaletěl stejně jako třeba v období damašského jara někdy před 26 lety, jako naletěl tehdy Bašáru Asadovi, když přebíral moc v zemi, protože teď to vypadá, že se ze Sýrie stává jako kdyby svobodná země, novináři do Sýrie můžou jezdit a možná se zlepšují podmínky pro život těch lidí a tak dále, ale
15: já si myslím, že pan Šára to s tou svobodou v Sýrii rozhodně nepřehání. A nechci být zase příliš pesimistický, ale z mého pohledu minimálně zatím se zdá, že Sýrie vyměnila jednoho kata za jiného kata.
16: Dobrá, tak moc díky, že jste nám věnoval těch 10 epizod. Svůj čas, své vědomosti, svou expertízu.
15: Taky děkuji.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme završili naší speciální víkendovou sérii Kati o diktátorech s krví na rukou. Dneska po 10. byl hostem Jaroslav Bílek, který se specializuje na autoritářské režimy a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc mu za všechna jeho vyprávění a za všechny ty zajímavosti, které si nenechal pro sebe. Děkuju. A jaké všechny příběhy a katy jsme probrali, tak Castra, Pinocheta, Videlu, Lukašenka, Franka, Čaučeska, pak Mugabeho, Kadáfího, Husajna a teďka naposledy Asada. Všechny tyhle ty díly ty najdete v podcastových aplikacích, nejlépe tedy samozřejmě v Můj rozhlasu, v té naší podcastové aplikaci, nebo ve Spotify, tam na to máme i playlist. A taky na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Tam jsou mimochodem taky kompletní textové přepisy. Závěrem děkuji Katce Pospíšilové za editaci všech dílů, T. Veselákové za rešerše, Damianě Smetanové za tu krásnou hudbu, Krištofovi Cejpovi za střih, Tereze Velebilové za přepisy a Janě Mikoláškové a Haně Řehákové za sdílení na sociálních sítích. I to k tomu samozřejmě patří. Vám všem moc děkuji za to, že jste nás poslouchali. Naslyšenou příště.
7: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
18: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
7: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
19: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
20: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
19: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
20: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
19: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
20: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
19: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firm došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
20: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycín, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycín, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multirezistentní a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
19: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
20: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou na tlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmak, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
19: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
7: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
0: Nic nemáme, lidi, dějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
21: Ježišmarja.
0: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
22: Nevěřte mu, chce všechno začakrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
23: Paničko, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
3: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
24: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
23: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
25: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
3: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
25: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
26: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
27: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
24: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
3: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
23: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
28: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Tropické teploty plní koupaliště v Česku. Později odpoledne hrozí bouřky a teploty dnes až 36 stupňů. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí to iránská státní agentura. Tenistka Maria Bousková porazila Karolínu Plíškovou a na turnaji ve Velké Británii bude hrát v finále. A nehoda i nadále komplikuje provoz na průtahu Libercem.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
28: Česko zasáhla silná vedra. Teploty na některých místech stoupaly až k 35 stupňům Celsia. Kdo mohl, vyrazil do přírody nebo k vodě. Plné bylo i koupaliště v Čechách na Přerovsku, které dnes zahájilo sezónu.
29: Finišovali jsme do poslední chvíle, ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopouštění poslední vody do bazénu.
30: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
31: Tak 550, prosím, hotovi nebo kartou?
30: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
32: Luděk.
30: Jana.
32: Pepa. My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7.30, takže 2.30 je úplně příjemný.
31: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
32: Ano.
31: Něco k jídlu a relax.
30: U bazénu sedí paní Tereza.
31: Z Přerova.
30: Co voda? Není studená první den?
31: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
30: Dobrý! Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
28: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými ze včerejší srážky vlaků ve Velké Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je 99 lidí. Stanice BBC uvedla, že provoz na trati je stále přerušený. Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle íránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazku memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Írán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že k uzavření Hormuzského průlivu Íránem nejsou žádné úkazy. Východočeské divadlo uvede dnes večer na Kunětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne Vodníka, Polednici nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Janka Ryšánek-Šmitová.
1: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
2: Sport. Tenistka Marie Bouzková si na turnaji v Nottinghamu zahraje v finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bouzková utká s vítězkou zápasu mezi Američankou Navarovou a Švýcarkou Golubičovou.
4: Marie Bouzková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bouzková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Zítra tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na Pražském okruhu a také na 11. u Jablunkova. Na Pražském okruhu opatrně směrem z D1 na letiště za nájezdem od Modletic z D1 na 81. kilometru ještě dořešují nehodu v pravém pruhu. Kolony se netvoří, ale vybočuje se za zatáčkou v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 opatrně za výjezdem z Prahy do Brna za nájezdem od Velkých Popovic na 16. kilometru hlásíte nepojízdné osobní auto.
8: Kilometr 16.0, tak ve odstavném pruhu stojí odruchaný osobní auto, je na varovkách, má tam srazený trůhelník a z největší pravděpodobností čeká na vodkách. Jo. Pár metrů za koncem toho připojovacího pruhu od Přechrom.
6: Na silnici 35 je i nadále zastavený provoz na průtahu Libercem a to směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo několik vozidel. Nehoda se stala už dopoledne, ale stále uklízí vozovku. Provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce, před odklonem stále kolona od Babylonu. A uzavřená je silnice 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova a návsi je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. Blunková. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
28: Zítra bude jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i vydatnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Existují velké dějiny. V tlustých knihách analytici rozebírají politické procesy, okupaci nebo dizent. Pak jsou dějiny malé a knihy, které ukazují všední, téměř nudný život uvnitř nesvobodného systému. Právě takovou napsal publicista Lukáš Havlas. Její celý název zní K práci a obraně připraven, Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. U pořadu Ex Libris vás vítá Lubomír Smatana.
9: Ex Libris.
0: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp. No nebylo. Vážně ne. Za vlády tyranů a autokratů ani nikdy nebude. U starších lidí, k nímž už se taky počítám, se to dá možná pochopit. Často bývají zhrzení a frustrovaní, že mají nejlepší léta za sebou. Na mládí se holt dobře vzpomíná. Byli jsme ve formě, rodili děti, bavili se. To špatné mozek automaticky vytěsní.
10: Knihu Lukáše Havlase jsem vybral proto, aby to vytěsněné mozek zase objevil a vytáhl na světlo. Kniha je to navíc čtivá a vtipná. Zapadá také do série publikací v pořadu Ex Libris, které připomínají, jak hluboko byla politika zažraná v každodennosti šedivého socialistického Československa. Jak režim vstupoval do školy, do zábavy, do řeči.

0: Dovolte připomenout, jak se žilo za totality doopravdy. Kdo byli komunisti, estébáci, milicionáři, svazáci a vexláci? Co znamenali akce Z, výjezdní doložky, brigády socialistické práce, agitační střediska nebo Tuzex? Přesto jsem rád, že jsem zažil totalitu. Člověk pak může bez rozpaků srovnávat a uvědomí si, co je pro něj nejdůležitější. Pro mě je to svoboda. Život v socialismu nestal za nic.
1: Knihu Lukáše Havlase četl i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Sešli se v novinách, dobře se znali a Petr Honzejk je navíc jen o málo mladší, takže si socialismus důvěrně pamatuje. Proto ho kniha potěšila.
2: Já myslím, že v Lukášovi bylo nějaký takový vnitřní pnutí, který právě vyplývalo z toho, že kolem sebe měl hroznou spoustu lidí, kteří se na tu dobu dívali s takovou růžovou, laskavou nostalgií. A on byl vždycky jako dlouholetý novinář, trochu cynik, tak mu to lezlo krkem. Tak se z toho potřeboval pravděpodobně nějak vypsat a vyšla z toho tato pravdu hezká publikace, která těm lidem, který na ty rulí časy vzpomínají spíš jako na časy růžový, myslím, trošku promnula oči. No mě vlastně ta knížka Lukáše Havlase bavila především, protože pro mě zpřítomnila moje dětství. A s odstupem, když člověk čte historky někoho jiného, tak si uvědomí, v jak absurdní době vlastně žil, jaký absurdní věci dělal a že mu to tehdy vlastně vůbec nepřišlo jako nějak zvláštní. Prvomájový průvody, absurdní odvody do Československé lidové armády, sliby sker před památníkem sovětské vojáků na místě, kde sovětští vojáci nikdy nebyli.
1: Na normalizaci se dnes často vzpomíná z nostalgií. Levné bydlení, levné pivo, dovolená v Bulharsku. Jenže Havlas připomíná, že pod tím vším byla nesvoboda, povinné rituály, ideologická výchova a neustálé přizpůsobování se systému. Právě v tom je kniha důsledná. Velké dějiny autor schovává v džínách z Tuzexu, ve školních nástěnkách a v povinném mávání rudými praporky.
0: Zhruba 20 rudých sovětských vlajek jsme cupovali v nedalekém parku Přátelství s nebývalou urputností. Ještě před čtvrt hodinou zdobily jednotlivé vchody panelových domů v Jablonecké ulici na pražském sídlišti Prosek. V předvečer 1. máje byly ulice klidné a většina hospod zavřených. Nepřicházelo v úvahu, aby oslavy svátku práce narušovali nějací ožralové nebo jiní reakcionáři. To byla naše příležitost. Byli jsme dobře nachystaní. V drogerii jsme zakoupili pevný podpalovač Pepo za 4 koruny a 60 haléřů. Psal se rok 1979. Bylo nám mezi 13 a 14. Čekala nás nejlepší léta života v nejhorším společenském režimu.
1: Kniha je členěná do krátkých kapitol a epizod. Každá se věnuje jednomu fenoménu socialistického života. Grafickou stránku tvoří rámečky v barvách trikolóry, které faktograficky popisují široký panteon komunistických symbolů a možná mimo děk i používání pověstného newspeaku jako vystřiženého z románů George Orwella. VŘSR, JZD, Chozrašťot, NDR, devizový příslib nebo SSM.
0: Socialistický svaz mládeže, SSM, byla politická organizace v ČSSR združující mladé lidi ve věku 15 až 35 let, fungující mezi roky 1970 až 1989. Byla řízena i spravována komunistickou stranou Československa. Cílem SSM bylo ovládnout vysoké i střední školy, kontrolovat názory mladých studujících lidí a vychovávat je v duchu marxismu-leninismu.
1: Autor je v mnoha kapitolách velmi osobní, což je také typický rys knihy. Například vzpomíná na studentskou kapelu, se kterou měl během studia na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci vyjet do východoněmeckého Karl Marx štatu dnešního Chemnicu. Háček byl v tom, že zahraniční zájezd organizoval Socialistický svaz mládeže a nikdo z kapely nebyl jeho členem. A tak přišlo dilema, jestli kvůli cestě do socialistického zahraničí vstoupit do organizace.

0: organizace, kterou všichni nesnášeli.
1: Na druhou stranu se naskytla šance ulít se ze školy a konečně někam vytáhnout paty. Mělo to jedno řešení. Do SSM vstoupit dodatečně. Jenže taková ideologická cena se nám zdála příliš vysoká. Rozhodli jsme se proto pozvat předsedu celoškolského výboru SSM, soudruha Truhláře, do hostince Bříza. Tam jsme do toho nešťastníka, který nepil ani nekouřil, nalili několik piv a panáků. Když byl patřičně upraven, donutili jsme ho schválit předem připravený plán. Do SSM sice vstoupíme, ale hned po návratu z NDR přestaneme platit příspěvky a on nás z řad mladých svazáků potichu vyloučí. Bude to výhodné pro obě strany. On si zajistí dobré oko u vedení VŠST, my si užijeme zájezd a nepozvracíme se sami ze sebe. Soudruh Truhlář sice chvíli vzdoroval, nicméně pod vlivem alkoholu nakonec souhlasil. Cesta do Karl Marx štatu byla volná.
0: Osobní vzpomínky fungují v knize znamenitě. Čtenář si nutně vzpomene i na své vlastní. Složitější bude asi publikace pro generaci, která se narodila kolem revolučního roku 1989. Chozrašťot ani devizový příslib jí nic neříká. Jakým čtenářům je tedy podle padesátníka Petra Honzejka určena?
2: Myslím, že je to dobrý číst a nejen z pohledu lidí, kteří socialismus nikdy nezažili, ale právě i pro lidi, kteří zažili a už to mají zahalený takovou mlhou jakýsi pozitivní nostalgie. Že ono je to logický, že když člověk vzpomíná na něco, na nějakou dobu, kdy byl mladý, tak samozřejmě vždycky tráva byla zelenější, protože ho míň bolely kolena a měl víc vlasů. Ale na tomhle to je krásně vidět, že to prostě není pravda, že je dobrý se vlastně na svoji vlastní minulost podívat nějak reálně. A vůbec nejlepší je, když je to celý napsaný vtipně, protože to člověk potom si nad sebou nezoufá, ale vlastně se tomu s odstupem trochu zasměje. Ale ne laskavě, ale spíš sebeironicky. A sebeironie je podle mě úplně nejlepší způsob k poznání sebe a vlastní minulosti a Lukáš Havlas to úplně skvěle vystih.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes vám představujeme knihu K práci a obraně připraven, Pivopárek fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. Život a dospívání na pražském Proseku, to je vděčné téma pro jejího autora Lukáše Havlase. Nové sídliště patřilo mezi takzvané výdobytky socialismu, což je také terminus technicus. Byl to propagandistický pojem, kterým komunistický režim označoval věci, jež měly dokazovat údajnou nadřazenost socialistického systému nad kapitalismem. Šlo hlavně o sociální jistoty a některé veřejné služby, které stát prezentoval jako dar režimu občanům.
1: Bolševik dobře věděl, že se musí lidem nějak zavděčit. Proto jim kromě laciných potravin, chabého výběru nabízel levné bydlení. V okrajových částech Prahy rostla panelová sídliště se školami, školkami a nákupními středisky. A tak se zrodil ideál socialistické rodiny dlící na sídlišti. Svědomitý pracující muž, budující plánované hospodářství. Uvědomělá žena nejprve na mateřské a pak opět v pracovním procesu. Jedno až dvě děti. K tomu jedna škodovka, v lepším případě žigulík a jednou za 10 let dovolená u moře v Bulharsku nebo NDR. Byli jsme nadšení. Nájemné, včetně energií za pár 100 korun, umakartová kuchyňská linka gratis a ten prostor. Okolí našeho domu bylo dost neutěšené a připomínalo film Věry Chytilové Panel Story. Jedno velké staveniště.
0: Právě někde tady trefuje Havlas hlavičku pověstného hřebíčku a ukazuje vznik dnešní nostalgie po socialismu. Režim skutečně nabízel určité jistoty, levné bydlení, předvídatelný život a sociální status. Jenže za cenu poslušnosti. Havlas ale velmi dobře ukazuje, že systém nestál jenom na represi, ale i na pohodlí. Tohle je mimochodem velmi zajímavá rovina celé knihy. Lidé nebyli jen oběti systému, ale uzavírali s ním tichou dohodu. My budeme držet hubu a krok a vy nám dáte relativní pokoj.
1: Na základce nás od první třídy krmili tím, že žijeme v nejsvobodnější a nejspravedlivější části světa. Pod vedením Sovětského svazu a díky spolupráci s dalšími socialistickými státy tady máme mír, vysokou životní úroveň a právo na práci. Velký zájem byl opozici nástěnkáře, který se za dozoru soudružky učitelky staral ve třídě o výzdobu ke všem podporovaným výročím, jako byly Vítězný únor, MDŽ, 1. máj nebo Velká říjnová socialistická revoluce. Naučili jsme se malovat tanky s rudou hvězdou, sovětskou vlajku, Kreml s věžičkami a začali se učit ruštinu. Uměli jsme vyrábět mávátka a pokrokové transparenty na 1. máje. Komunistická propaganda řádila nejen ve škole, ale prakticky všude. V televizi, v novinách, ve fabrikách, v ulicích měst i na venkově. Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné.
0: Výborná je kapitola o škole a veřejném předstírání loajality, aneb jak režim učil lidi při tvářce. Například děti se velmi rychle učili, že něco jiného se říká doma a něco jiného ve škole. To je obrovské neštěstí, které v hlavách mnoha lidí přetrvává dodnes. Dvojí myšlení přežilo socialismus déle než pionýrské šátky nebo prvomájové průvody.
1: Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné. Ve škole jsme recitovali básničky o Sovětském svazu a doma poslouchali, jak rodiče nadávají na komunisty. Člověk velmi rychle pochopil, že některé věci se říkají jen doma a jiné zase jen ve škole. Když přišla soudružka učitelka do třídy, všichni jsme poslušně vstali a zdravili. Učili jsme se o moudrém Sovětském svazu, o míru a o tom, jak kapitalismus vykořisťuje pracující lid. Večer doma přitom táta nadával u piva na Husáka a máma říkala, ať o tom hlavně nikde nemluvím. Nikdo nám nevysvětloval, co je lež a co pravda. Prostě jsme se naučili žít dva různé světy. Jeden veřejný a druhý soukromý. Ve škole bylo lepší moc nevyčnívat, neptat se a opakovat správné věty. Doma se pak člověk dozvěděl, co si rodiče myslí doopravdy.
0: Komunismus nebo chcete-li socialismus byl živ také z rituálů. Tohle autor dobře ví a vypořádává se s tím v mnoha kapitolách. Za zmínku stojí ta nazvaná pionýrský šátek, která dobře ukazuje komunistickou symboliku a celý absurdní panteon socialistických rituálů, které se nekonečně opakovaly. Mladší generace to těžko může znát a v tom může být kniha užitečná. Je to takový popularizační průvodce normalizací. Třeba Tuzex, kde se schánilo západní nedostatkové zboží.
1: Džíny byly symbolem svobody. Kdo měl pravé západní džíny, byl král. Tuzex představoval jiný svět. Barevnější, voňavější, svobodnější. Jenže většina lidí se tam chodila spíš dívat, než nakupovat. Tuzex byl výkladní skříní nedostupného světa. Bony scháněli vexláci. Postávali před Tuzexem a šeptali známé heslo Bony, bony, nechceš bony? Socialismus se tvářil, že Západ je skažený a dekadentní. Jenže zároveň všichni toužili po jeho džínách, žvíkačkách a kazetových přehrávačích.
0: Fascinace Západem byla pro Havlasovu generaci běžná. Socialismus oficiálně tvrdil, že kapitalismus je skažený svět plný nezaměstnanosti a drog. Zároveň ale všichni prahli po západním zboží. Po čem rozhodně mladí muži neprahli, byla povinná dvouletá vojenská služba. Havlas si jako takzvaný apsík, tedy absolvent vojenské katedry na vysoké škole, vychutnával jenom jeden rok. I tak kapitola Vojna není kojná patří k ozdobám jeho knihy.
1: Rozkazy se neplnily proto, že dávaly smysl. Rozkazy se plnily proto, že byly rozkazy. Stačilo pár týdnů a člověk pochopil, že nejdůležitější je přežít bez průšvihu. Člověk se rychle naučil mlčet, nevyčnívat a hlavně se zbytečně neptat. Vojna byla zvláštní svět. Svět, v němž přestávalo záležet na tom, kdo jste byli předtím. Důležité bylo jediné – poslouchat a hlavně vydržet. Mazáci nás první dny nešetřili. Kromě nekonečného běhání a buzerace nás čekalo také čištění záchodů, mytí podlah a rajónů. Jednou jsme museli několik hodin přenášet hromadu uhlí z jedné strany dvora na druhou, druhý den zase zpátky. Nikdo netušil proč. Patrně proto, aby se neřeklo, že vojáci nic nedělají. Po pár týdnech jsem pochopil základní pravidlo vojenské služby. Kdo moc přemýšlí, trpí. Kdo drží hubu a plní rozkazy, přežije.
0: Před vojnou a během ní mladí muži čmárali na zdi náleven a nádražních toalet číslo 365 a stříhali metr. Když se konečně vysvlékli ze zeleného sukna z oceleni službou, začali se hledat práci a někteří raději jen zaměstnání. Tuto kapitolu si Lukáš Havlas vychutnává.
1: Hledání práce za bolševika bylo celkem snadné. Pokud jste nebyl úplný lempl, kriminálník nebo disident, což bývalo horší, brali většinou každého. Podle komunistické ústavy měl totiž každý občan právo na práci a zároveň povinnost pracovat. Kdo nepracoval, mohl být označen za příživníka. A příživnictví bylo trestné. Socialismus tak dokázal nemožné. Člověk musel chodit do práce, i když pro něj často žádná smysluplná práce nebyla. Ale pozor, socialismus není zase tak špatný. Jak už jsem předesílal, jednou za 5 až 10 let se rodina zmůže na dovolenou u moře v NDR nebo Bulharsku.
0: Sice ji popisuje s typickým nadhledem a ironií, ale ani on se nevyhne jisté nostalgii.
1: Po večerce se většinou začalo teprve pořádně žít. Konečně jsme byli chvíli bez rodičů, učitelů a věčného dohledu. Vzduchem létaly láhve levného vína, cigaretový kouř a trapné pokusy obalení spolužaček. Někdo vytáhl kytaru, jiný rum, další se pokoušel vysvětlovat marxismus, leninismus dívce z vedlejšího pokoje, která ho vůbec neposlouchala. Ráno pak většina z nás vyrážela do chmelnice s kocovinou, oteklýma očima a pocitem, že budování socialismu je strašlivě namáhavá disciplína. Vedoucí brigády řvali, traktory smrděly naftou a ruce jsme měli od chmele úplně rozedřené. Jenže večer se všechno opakovalo znovu. A právě tehdy nám připadalo, že život může být vlastně docela krásný.
0: Krásný život Lukáše Havlase skončil v lednu 2026 v nedožitých 60 letech. Příživníkem se nikdy nestal. Pracoval jako novinář, redaktor, editor, mediální poradce v reklamní agentuře, napsal i 2 kriminální prózy. Na jeho facebookovém profilu si pořád můžeme přečíst to, co o sobě napsal. Novinář, starý bigbíťák, milovník slab, autor knih K práci a obraně připraven, Kreténi a 180 stupňů. O své knize mluvil i v podcastu Hospodářských novin Generační konflikt v září 2025, kdy vyslovil naději, že svojí knihou snad dokáže život v socialismu mladé generaci vysvětlit.
4: A právě jsem se snažil, aby to bylo nějakou jako zábavnou formou, jo? Aby to ty lidi neunudilo. Tam se odehrávaly naprosté šílenosti. Já jsem se snažil, aby ta knížka hlavně nepůsobila nějak jako uplakaně. Bych si na něco stěžoval, jsou to autentické zážitky, které jsem prožil, z 95% se to fakt stalo všechno. A za prvý, nejsem historik, takže jsem se snažil prostě opravdu použít nějaký ty autentické historky a zážitky. Jo, takže doufám, že se to předat dá, a myslím si, že jako v dnešní době, která je v letčems docela divná, že jo, víme, co se děje kolem nás ve světě, tak si myslím, že nějaký exkurs prostě do doby totality, v době, kdy některé strany tady chtějí prostě měnit režim, chtějí znárodňovat, chtějí vystupovat z Evropské unie, chtějí vystupovat z NATO, tak si myslím, že není špatný prostě ani pro ty mladý. No. Snažil jsem se, aby ten humor tam byl, a konec konců prostě posuňte sami. No.
0: Kniha K práci a obraně připraven autora Lukáše Havlase vyšla v Mladé frontě v roce 2025. Je součástí výběru knih, které přibližují sladký i trpký život za socialismu, a věnujeme jim 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Ukázky četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovali Jitka Špálová a David Šindelář. Pořad Ex Libris připravil a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
3: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
5: 16 hodin 30 minut. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Velký požár zachvátil dnes v noci hotelový rezort v Dominikánské republice. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Zájezdy do hotelu pořádají i české cestovní kanceláře. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by požár postihl právě Čechy. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením můžou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají sami s pomůckami zkušenosti a můžou tak zákazníkům poradit. A Kutná Hora očekává i zítra tisíce návštěvníků. Přijíždějí na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech 5 zápasů soutěže prohráli. Ani vítězství českému týmu nemusí zaručit postup. Záležet bude na ostatních výsledcích. V neúplné průběžné tabulce jsou Češi na 2. místě ze 27 týmů. Do play-off postoupí 4 nejlepší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Čechtice a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 opatrně se Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo a nákladní doprava lehce vybočuje. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem, a to směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo celkově 5 vozidel. Stále tam auta odklízí, odtahují a provoz je kvůli tomu odkláněný těsně za tunelem na sjezdem na centrum Liberce. Před odklonem stále čekejte kolonu, začíná u zóny Babylon, je asi na 15 minut. Uzavřená zůstává i silnice 11 z mostu u Jablunkova a Čadce do Třince. Na obchvatu Jablunkova a Návsí je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. A stále sledujeme i situaci na příjezdech na Velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou tam zejména na příjezdech na Masarykův okruh, a to hlavně v Žebětínské ulici. Kolony jsou tam mezi Ostrovačicemi a právě částí Žebětín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno i zataženo s přehánkami a bouřkami, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Jsou malé obce v Česku výhodou nebo naopak brzdou naší prosperity? Otázka, kterou nasvítila Národní ekonomická rada vlády a která je stále na stole a je stále nerozřešena. My se na tuto problematiku podíváme společně s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou, která je s námi ve studiu. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já připomenu, že Helena Horská byla členkou Národní ekonomické rady vlády a řeč bude o tom, jak toto dilema řešili i za hranicemi Česka. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
0: Asi už jste někde četli nebo slyšeli nebo viděli, že Česko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce obcí v Evropě. Konkrétně je to 6258, téměř čtvrtina z nich má méně než 200 obyvatel a celé dvě třetiny mají méně než tisícovku obyvatel. A aby bylo jasno, jak velká ta odlišnost je, tak je nutno říci, že většina zemí Evropské unie má násobně větší obce. Takto rozdrobený systém samospráv je podle mnohých odborníků neefektivní. V minulosti vládě slučování nejmenších obcí doporučoval například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známý jako OECD. A například výzkumná agentura Peck Research vypracovala studii, která tvrdí, že příliš malé obce nejsou schopné vykonávat komplexní a neobvyklé agendy a právě tím klesá jejich kvalita služeb, alespoň podle zakladatele Peck Research.
8: I ty obce kolem 1000, 2000, když jich je hodně, tak se musí nějak koordinovat, jo. A my se hodně bavíme o tom slučování těch malých obcí, což jakoby můžeme třeba motivovat, aby se slučovali, já bych byl pro, ale mnohem zásadnější je to, aby ty obce, taková ta střední velikost, se koordinovaly v tom území, třeba ve vzdělávání, v řízení sociální služeb, v tom, že budou dohromady dělat zakázky a podobně. To je takzvané společenství obcí a tam právě se spousta peněz ušetří tím, že tam každý ten starosta nedělá vlastní právní služby, vlastní účetnictví, vlastní řízení nějakých věcí ve školách. A řídit ten mikroregion tak, aby nedělali ty starostové to samý zbytečně každý v té své malé obci. Prostě, jo. A zároveň oni jsou taky silnější partner proti tomu kraji. Prostě když ten mikroregion něco chce, shodne se na tom, tak se to dokáže vyjednat. Když tam máte 1000 malých obcí, tak to jsou roztříštěný hlasy. Primární cíl jako podle mě není v tom ušetřit. Dá se ušetřit třeba 10 miliard, jo? 5 až 10. Ale primární cíl je, aby se zlepšila ta dostupnost služeb a ta kvalita služeb.
0: Říká sociolog Daniel Prokop z Peck Research. Ten dokonce vidí v malých obcích i deficit demokracie.
8: Dost často tam kandiduje jedna kandidátka. Zhruba ve nějaký třetině obcí v Česku kandiduje jedna kandidátka. Takže tam jako není ani tolik ten demokratický proces té vlády. Tam můžete volit pro tu kandidátku jednu, no, a možná vybírat mezi nimi ty lidi. Druhá věc je, že tam ty obce v Česku mají povinnost zajistit jakoby školky a školy. A tyhle obce jsou moc malé na to, aby to zajistili. Takže to musí vyjednat u těch sousedů, jo, což je pro ně dost nevýhodný. Za třetí, oni jsou jako často mají neuvolněný starosty, který to dělají jakoby k nějaký jiný práci, mají větší problém žádat o dotace, mají problém v tom, že když tam je třeba nějaký firma na svoz odpadů, tak oni mají strašně slabou pozici proti ní. Ta firma se tam nadiktuje prostě jakoby ceny a ta malá obec jako těžko může zdorovat, když to nemá na výběr moc. Takže ten deficit demokratický je i v té roztříštěnosti.
9: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. To, že je toto téma stále aktuální, potvrzuje i poslední sněm Svazu měst a obcí v Plzni, kde prezident republiky Petr Pavel řekl, že jakékoliv nařizované slučování obcí by přineslo více škody než užitku. Také současná vláda Andreje Babiše chce jít cestou dobrovolnosti a chystá legislativu, která má zatraktivnit společenství obcí, a to většími pravomocemi s našimi velkými investicemi. Tím je chce motivovat k většímu slučování do zmíněných společenství. Ještě k tomu stávajícímu popisu situace doplním, že v Česku je aktuálně 56 společenství obcí. A je zajímavé se podívat do minulosti, protože Česko má historicky velký počet obcí už od první republiky. A vědci z Národního institutu SYRI popisují výhodnosti malých obcí. Tvrdí, že v počáteční fázi krizí jsou to právě malé obce, které často nesou největší odpovědnost a vyplňují komunikační, koordinační nebo organizační mezery, které by jinak k těm vyšším úrovním byly. Takže zdůrazňují roli malých obcí. Heleno Horská, my přidáme pohled ekonomky. Vy jste jako NERV doporučovali snížení počtu obcí. Kde všude to může české ekonomice pomoci? My už jsme slyšeli ty praktické obecní věci.
10: Já moc krát děkuji za tuto jako závažnou otázku i pro budoucí efektivitu státní správy. Protože my se tady bavíme o státní správě jako o celku, to znamená o redistribuci těch povinností mezi, řekněme, tou centrální vládou a tou lokální vládou. A můj kolega z rozpuštěného NERVu Daniel Prokop tady krásně popsal ty jednotlivosti a dokonce konkrétní příklady. A jenom abychom tomu rozuměli. Já sama jsem ráda, že mám poblíž obec starostu, starostku, kterou vlastně často člověk i zná z nějakých pravidelných setkání, ale na druhou stránku vidím, jak ty malé obce řeší neuvěřitelné množství úkolů a věcí, na které nemají nejenom mentální kapacitu, časovou kapacitu, ale často pořádně se s těmi závažnými a často dlouhodobými úkoly neumí poradit. Protože ono se možná zdá jednoduché říci, tak postavte školku, teď už teda spíš budou potřeba ty základní školy, ale to vyžaduje dlouhodobý plán, to vyžaduje nějakou kontinuitu, to vyžaduje nějakou strategii i finanční. A teď se vemte, že vy se podepisujete pod nějaké třeba projekty, pod nějaké úvěry, nesete přímou odpovědnost a vlastně lidé napřímo vám se pak mohou chodit stěžovat, že něco není úplně v pořádku a kdo ví, jestli tam náhodou není nějaký úplatek. Takže ta odpovědnost na rozdíl od toho státu je přímá a vy jste přímo konfrontováni se zpětnou.
9: Ale zlepšila by se ta kvalita služeb o tolik, protože ty obce by se nesestěhovaly k sobě. Hmm. Ony by byly stále na svých místech rozdrobené a těm okrajovým částem, těm malým obcím by se například ta správa, o které jste mluvila, ten starosta, by se jim vzdálil.
10: Tam je otázka rozlišit tu ekonomickou část, tu finanční, od té, řekněme, politické až té společenské, protože upřímně řečeno, také nejsem úplně velkým zastáncem slučování obcí vlastně příkazem, protože český národ vlastně zažil období, kdy kontakt na obec to byla jediná vlastně demokratická instituce, kterou jsme měli nablízko, která řešila ty naše konkrétní problémy a bylo nám vlastně tak trochu jedno, co se děje v Praze, co se děje v jiných regionech, bylo důležité, že vztah mezi občanem a starostou, starostkou fungoval. Nicméně je potřeba se na to podívat i z pohledu peněz, nejenom z pohledu, řekněme, blízkosti kontaktů, nějaké, řekněme, vazby na to místo, kde bydlíme. Protože ta ekonomie jasně ukazuje jeden velký problém. České obce dostávají velké množství rozdrobených peněz a velké množství rozdrobených institucí se snaží ty rozdrobené peníze dát dohromady a vytvářet z toho investice. Já uvedu
9: Takže
10: statistiku.
9: Jsou velké obce ekonomicky výkonnější a výhodnější?
10: Vlastně paradoxně se nám ukazuje, že ani jeden ten kraj, to znamená ani obrovská města, ani ty nejmenší obce nejsou úplně optimálním řešením. Protože často, a to vidíme například u Prahy, u velkých měst, že oni než udělají nějakou obrovskou investici, tak také kumulují ty volné prostředky, které vlastně v té ekonomice zůstávají a nejsou využity.
9: V Praze už jsou to stovky miliard.
10: Ano, a na druhé straně to samé dělají malé obce, ale zase v menším, výrazně v menším, ale jich hodně malých obcí. Takže vlastně těch hodně malých obcí pak udělá vlastně to, co udělá jedna velká Praha, když to zjednoduším. A vlastně nejlépe jsou organizace organizovány, a to je vidět ty střední obce, které už nějak kapacitu mají řešit nějaké dlouhodobější projekty, zajistit kvalitní řízení škol, zajistit kvalitní řízení třeba i nějakých zdravotních zařízení, které mají pod sebou, a ukazuje, že vlastně zlatý střed. Takže jako kdyby jsme i v té politice se i v těch obcích posouvali ke zlatému středu. A já jenom chci doplnit, že to není jenom OECD, která vlastně upozorňuje na tu obrovskou fragmentaci lokální správy v České republice a na ty související problémy, kdy na jedné straně v sumáru tady leží mnoho peněz, které ale když jsou rozdělené, tak jsou to vlastně malé objemy peněz pro některé obce, obzvlášť ty malé. To znamená, zadržuje se nějaká investice do vývoje, řekněme, občanské infrastruktury. Zároveň tady máme informace od nezávislých agentur, které říkají, že problém lokálního řízení je fragmentace, to znamená to roztříštěnost z té státní správy, a když chcete řešit větší problémy, tak vlastně horko těžko pak slučujete ty obce a horko těžko se pak hledají společné zájmy, že jedna obec třeba chce investovat do čističky odpadních vod, ale druhá obec cítí daleko větší akutní problém investovat třeba do té školky. A vlastně ani jedna z nich nemá na ten celý projekt peníze. Takže za mě to, řekněme, ty svazky obcí, ale ještě lepším jsou to ty sdružení těch obcí, které vlastně sjednocují ty obce, které umožní jim kumulovat ty prostředky, opravdu vytvořit daleko větší plán, který má smysl, který má i kapacitu, který řídí starosta, pomáhají mu tomu odborníci, kteří třeba v oblasti projektu financování mají daleko větší zkušenost než ten jeden jediný starosta či starostka, který často je uvolněn ze své pozice a vlastně často jako třeba učitel nebo někdo, kdo vystudoval řemesla, tak najednou řeší věci, které v životě neřešil a vlastně neví jak. A možná pak to nejjednodušší řešení je to neřešit. Vlastně vysedět další volby, a to je také vidět, že my teď v současnosti vidíme, jak obce vlastně rozjeli investice, za což vlastně děkuju, to je dobře, ale je vidět, jak se tam strašně moc projevuje ten politický cyklus. Znamená, na začátku přijde nový starosta, starostka, než se zorientuje v problému, trvá to rok, než připraví nějaké projekty 2-3 roky, no až poslední rok, těsně před volbama, ideálně samozřejmě před volbama, se začne investovat. A to my jsme teď právě ve fázi a najednou vidíme, že najednou investice obcí se rozjely. Ale je to cyklické a to není ideální pro stav a rozvoj těch obcí.
9: No, pojďme zůstat u politiků. Vy jste jako Národní ekonomická rada vlády přicházeli opakovaně. I předchozí Národní ekonomické rady vlády přicházeli s plány na optimalizaci a fungování obcí. Experti navrhovali dokonce zrušení obcí pod 1000 obyvatel. Mluvilo se o slučování takových obcí, který by to mohlo přinést tu úsporu až 10 miliard korun, o které jsme mluvili. Minulá vláda na to vaše doporučení neslyšela, neprosadila ho. Víte proč, řekli vám politici, proč to není reálné?
10: Bylo nám řečeno, že to není reálné, a tak můžeme si tady asi všichni domyslet, proč
9: žádný
10: to reálné není.
9: Argument byl to spíše politický.
10: To spíše jako společensko-politický argument. A když jsme argumentovali opravdu příklady a brali jsme i ty, řekněme, extrémní příklady, ten extrémní příklad v malém počtu obcí je Dánsko. To znamená, kdybychom měli mít stejně velké obce jako Dánsko, tak v České republice bude jenom 180 obcí. Jo? Porovnání 6200, kolik? 58. Jo? To znamená, to je extrém. To zase nikdo o tom nemluvil. Na druhé straně pojďme historicky i z hlediska zřízení máme blízko k Rakousku. Ale i tam, kdybychom měli mít stejně velké obce jako v Rakousku, tak jich nebude 6258, ale jenom 2500. A tady jenom ukazuje ten rozdíl, že opravdu ta roztříštěnost české samosprávy je obrovská. Tady o tom není potřeba vůbec diskutovat. No, fakta jsou. Ale proč k tomu není politická vůle? No, protože starostové a starostky jsou často vlastně tou základnou politické moci, která vyroste tím systémem, pak často jde do poslanecké sněmovny nebo do senátu a vlastně prostupuje to tou politikou. Takže těžké je zmenšovat ty počty obcí.
9: Je tedy prosadit na dobrovolné bázi?
10: Reálné to je, pokud se politici rozhodnou. No. Příklad Dánska, já ho uvedu moc hezky, protože já jsem o tom mluvila i s dánskými představiteli a dokonce zástupci biznesu, protože i biznes si uvědomuje, že ta roztříštěnost státní správy je něco, co vlastně podvazuje růst regionu. Nebavme se o celé ekonomice. My tady vidíme obrovské rozdíly v rozvoji regionu. A je vidět, kde starosta nebo hejtmanka pracují dobře, ty regiony šlapou. Můžu uvést příklad Brno a Ostrava, kde tyto dva regiony v porovnání za dob 25 let v EU dotáhly se nejrychleji k průměru Evropské unie, zatímco jiné regiony vlastně místo aby do toho vyhovovali, tak vlastně zaostávali. Takže je vidět, že když se to chytne za správný konec, má to ten ekonomický pozitivní dopad. No a když se k tomu vrátím, tak vlastně my vidíme, že ta roztříštěnost té státní správy způsobuje, že mezi těmi regiony je obrovský rozdíl a tudíž vlastně to spojování má smysl v okamžiku, kdy některé ty obce mají malou ekonomickou sílu, nemají tolik daňových příjmů, často se tam mění i politická orientace, aby se spojili. Takže za mě to dává i ekonomický smysl.
9: Říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která zůstává nadále naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: A dnes se bavíme o roztříštěnosti českých obcí. Mluví o tom hospodářská strategie současné vlády, která to označuje za klíčovou bariéru efektivity české ekonomiky. My nyní máme 56 společenstev obcí, už jsme zmínili. Jak dobrý je to z pohledu ekonomiky výsledek?
10: Tak já bych se přála vícero. Samozřejmě.
9: To všichni, ale
10: to všichni.
9: Ještě před dvěma lety, pokud se nepletu, to byly pouze dvě obce. Ano. Uváděly se jako vzorný příklad, myslím, že první bylo jedno z prvních, bylo Voticko.
10: Ano, ano, ano. To znamená, prosím, následujme dobré příklady a množme to, ať se množí dobré příklady praxe. Protože se ukazuje možná časem i postupující nedostatek pracovních sil, nedostatek expertů, to, že obce začnou řešit opravdu nepříjemné problémy, nejenom kanalizace a vodovod, ale začne být obrovská poptávka po domovech seniorů, po domovech se speciální péčí. Když vám prudce začne stárnout populaci v té dané obci, vidíme tady obrovské rozdíly nejenom v ekonomické úrovni, ale i to, že různé obce jsou různě zatíženy vlastně tou nepříjemnou demografickou křivkou, a to je stárnutí populace. Tak možná takový starost a pak vlastně chtě nechtě bude vyhledávat pomoc v okolí a bude hledat spolu kolegy, kteří mu pomohou vlastně tu situaci řešit. Takže za mě možná je lepší se zamyslet, jestli už není čas, že máme před volbama, podívat se, kde jsou ty mikroregiony, které jsou často relativně homogenní, to znamená, řeší podobné problémy, řeší nedostatečné kapacity, takže ty kapacity mohou spojit, ať jsou to školníci, nebo jsou to ty projektoví manažeři, nebo jsou to ty účetní. To znamená různé relativně, řekněme,
9: specifické obory. A ti lidé odbývají svůj život i ekonomický v tom mikroregionu.
10: Ano, který ten mikroregion znají, mají k němu napojení, to znamená, mají vztah, mají navíc tu odbornost a vlastně ten jeden člověk může posloužit mnoha obcím celému mikroregionu a umí to zvládnout, protože bude mít pořád ten vztah k tomu mikroregionu. To znamená, my nebudeme se odprošťovat od toho, že to bude ten pragocentrismus nebo brnocentrismus, ostravacentrismus. Ne, pořád to bude ten mikroregion, který ta osoba, to společenství obcí bude mít na starosti, ale zároveň to bude ekonomicky efektivní a bude to efektivní z hlediska lidských zdrojů. Takže 56 málo, měli bychom jim mít daleko větší ambice.
9: A je správné motivovat obce ke slučování do svazků i pomocí rozpočtového určení daní, tedy zvýhodňovat svazky obcí při přerozdělování daní a při získávání prostředků ze státního rozpočtu?
10: Jakými jinými prostředky to chceme udělat. Za mě to je vlastně jediná a správná cesta, jak i z hlediska takzvaného RUDu, rozpočtového určení daní, motivovat obce, které cítí, že mají mnoho společného s různými ostatními obcemi v tom mikroregionu, aby se spojovaly. A právě rozpočtové určení daní je vlastně za mě tržní, transparentní nástroj, který může vláda využít k tomu, abychom se chovali hospodárně, abychom s vloženými přerozdělovanými prostředky hospodařili co nejefektivněji a vlastně podporovat takovéhle přerozdělování nebo vlastně to, já bych řekla, spíše slučování do větších celků. Protože ta rozdrobenost těch jednotlivých příjmů je strašně vidět a co my jsme i v rámci NERVu řešili je, že vlastně obce tím, jak je i nastaveno rozpočtové určení daní, nejsou nijak zvlášť motivovány k rozvoji podnikatelského prostředí a k přijetí většího ekonomického celku třeba velké firmy do svého okolí, protože z pohledu starosty, z té starostky jim to vytváří problém, jak vysvětlit lidem, že tam větší doprava, větší hluk. A vlastně ty lidé necítí tu výhodu toho mít ten ekonomický subjekt, tu výrobní linku, výrobní závod za humny, protože všichni by rádi měli zdroje, ale nikdo nechce mít ani dálnici, ani rychlostní komunikaci, ani tu továrnu za humny, ale všichni by rádi měli ty dodatečné příjmy.
9: No, pojďme se podívat do Evropy, abychom si řekli, jak velká ta rozdrobenost českých obcí je. Téměř polovina evropských zemí má průměr na 10 000 obyvatel na jednu samosprávu. Řadí se k ní například Dánsko, Řecko, Bulharsko a nebo Polsko. Německo má z 85 miliony obyvatel necelých 11 000 obcí, Rakousko necelé 4,5 tisíce lidí na obec. Nejvyšší průměr má Irsko, které má 5 milionů obyvatel a má pouze 85 obcí. Jak ale přiznává Daniel Prokop z Pek Research, tak to slučování obcí se nesmí přehnat.
8: V Dánsku to trošku přehnali, tam je těch obcí fakt málo a zjistili, že když máte takhle obrovský obce, jako v tom Dánsku, tak oni se vám potom začnou rozdělovat pro ty dílčí agendy a začne se to znova rozpadat. Jo? Není cílem mít obce, které mají 50 tisíc lidí. V Dánsku to přehnali, v Estonsku to udělali docela dobře, tam to funguje. A dvě zajímavé věci, když se ptají občanů na spokojenost s těma obcema, s tou samosprávou, tak se zvýšila, protože oni zlepšili ty služby, prostě, jo? Ty větší, trošku větší obce.
9: Řekl Daniel Prokop a já jim doplním, že Dánsko šlo cestou slučování, nařízeného slučování obcí, kdy po reformě klesl počet z 271 obce na 98. Ale jak jsme řekli v Česku, to povinné slučování nemá politickou podporu. My, když se podíváme do zmíněné studie Pek Research, tak popisují tři modely, takzvaný nordický, ten počítá opravdu s velkými nezávislými obcemi, ty jsou financovány z velké míry z vlastních zdrojů, takže jim záleží na jejich ekonomické výkonnosti, ale starají se také o podstatnou část agendy. Německý model, ten pracuje se středně velkými obcemi a s aktivní meziobecní spoluprácí. A pak je tady francouzský model, ten staví na podobně drobných obcích jako u nás, ale zásadním rozdílem je, že je povinná meziobecní spolupráce. Který takový model by byl vhodný pro Českou republiku? Protože když chceme dobrovolnost, tak ten francouzský model, který je nám možná nejbližší, tak nepřichází v úvahu.
10: Tak mimochodem Francie, my spolu se Slováky a Rakouskem jsme různými analýzami označovány za příklad fragmentované samosprávy, která vytváří ekonomické neefektivnosti. A já si myslím, že bychom v této skupině měli mít ambici nebýt. Že bychom se měli zařadit někam do středního proudu. To znamená, to je to Německo, to znamená, ani to Rakousko není považováno za vlastně ideální model z hlediska efektivity. Spíše tedy ke středu, což je Německo. Říká se mu taky někdy středový evropský model, to znamená mít nějaké množství obcí, které se spíše stará o ty mikroregiony. A zase zmiňované Dánsko, je to extrém, ale já možná řeknu něco k tomu detailu, protože jak vlastně dánské obce se spojily. Ano, bylo to rozhodnutím dvou politických stran, které se před volbami rozhodly, že jedno jaká politická strana vyhraje volby, tak každá z nich půjde velmi radikálně do té reformy obcí a vlastně vyhrála to ta politická strana jedna a opravdu hned na začátku volebního období sloučila obce, bylo to teda s velkou nevolí, no ale po těch třech letech se na to zapomnělo. Takže je vidět, že když se politická
9: odvaha najde
10: a shoda, tak se to dá udělat. To znamená, nemůžeme říkat, že není tady politická vůle, ona se může najít, pokud tady bude ta odvaha a bude tam ta motivace. Ale souhlasím, že Dánsko je příklad extrémní. Zajímavé je dívat se i na další extrémní příklad, a to je Norsko a vůbec severské modely, protože tam je obrovská míra přerozdělování. A to je obecně i z hlediska státního rozpočtu model, který my asi v České republice nechceme jako voliči akceptovat, kdy je obrovské množství přes 50% prostředků se přerozděluje přes rozpočty, což asi většina z nás by řekla, hele, to je moc. Více než polovina ekonomiky ročně by se přerozdělovat přes rozpočty, to nechcem. Ale tam je pravda, je velká autonomie, velký objem prostředků a velký objem také lokálních daní, které jsou lokálně vybírány a lokálně redistribuovány. Nám co chybí, protože my máme fragmentovanou samosprávu závislou na centrálním přerozdělování a velmi, extrémně velmi nízký podíl lokálních daní. A to i v situaci, kdy třeba vláda se na centrále rozhodne, že zvedne daně z příjmu nemovitostí a je to přímo jenom příjem obcí, tak některé obce prostě rozhodnou, ne, my ty peníze nechceme, radši ty daně snížíme. Ačkoliv vlastně má to a mělo to mít pozitivní dopad na obce, tyto prostředky měly být věnovány na rozvoj vlastně těch občanských služeb a místo toho některé obce šly za mě trošičku populisticky proti proudu a rozhodli se vlastně těch dodatečných zdrojů vzdát, ale vlastně v neprospěch svých občanů.
9: Je to politika, ale když se podíváme na výsledek toho snažení o dejme tomu sloučení těch obcí nebo vzniku těch svazků, a sama jste říkala, 56 je málo, chtěla bych víc, jde to dobrovolně toho dosáhnout? Není nakonec ta dánská cesta, kdy opravdu se našla politická odvaha a udělala se reforma obcí? Není to jediná možná cesta i pro Českou republiku?
10: No, buď můžeme jít cestou revoluce, anebo cestou evoluce. Dánové zvolili cestu revoluce a vidíme, že možná z té revoluce budou čase možná trochu ustupovat. Za mě možná dává smysl, i jak znám politické podmínky v České republice, cestou evoluce, a to je motivace přes právě sdílené prostředky, motivace přes rozpočtové určení daní, ale například také to, že vlastně obcím dává a dáme větší možnost si stanovovat lokální daně podle potřeby té lokální ekonomiky. Mm-hmm. Protože tady ta svoboda si určovat daně a ta odvaha těch lokálních politiků, těch starostů, starostek, vlastně vysvětlit svým občanům, že mají třeba vyšší koeficient u daně z nemovitostí, protože chtějí postavit třeba školu nebo chtějí zlepšit dopravní obslužnost svého regionu. Tak tohle by ten politik, ať je na té regionální či místní úrovni, měl zvládnout udělat, obhájit si tyto výdaje a ne takzvaně trochu sedět na těch penězích a vlastně čekat, až teda přijde blížící se konec volebního období a teprve potom začnou investovat. Protože se ukazuje, že v průměru investice v České republice v porovnání s jinými zeměmi EU neinvestují relativně nadprůměrně, ale ve vlnách. To jsou ty politické vlny. Máme zároveň ale obrovské přebytky, vlastně máme druhé největší přebytky v rozpočtech obcí hned po Španělsku, to znamená, my ty obce vlastně hospodaří zásadně s přebytky vesměs, protože měli jsme tady historické velmi nepříjemné zkušenosti z 90., které vystrašily občany i starosty a starostky, takže tady máme takové určité jako nepsané pravidlo vyrovnané rozpočty, přitom to často brzdí rozvoj těch obcí a zároveň tady máme často, a to se omlouvám, malou finanční a investiční gramotnost starostů a starostek, protože oni mají na starosti strašně moc věcí a nemají čas se zabývat, jak efektivně řídit volné prostředky. A třeba přes dobré zkušenosti se spoluprácí ten region, ten mikroregion v podobě vlastně toho společenství obcí vznikne a bude jich víc než 56 a možná jich bude třeba 560.
9: Tak uvidíme, zda se za 10 let sejdeme a budeme mít 560 svazků obcí. Mým dnešním hostem byla Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, a já děkuji za to, že přišla.
10: A já děkuji moc za pozvání. Těším se na 560 obcí dohromady.
9: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.

0: Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Ruské úřady informují o ukrajinských úderech na další rafinerii. Motocyklista Salač odstartuje do velké ceny České republiky z druhého místa. Nehoda komplikuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem. A počasí, večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později se přidají přeháňky a bouřky a teploty v neděli až 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
2: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíl, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
0: Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Na ropnou rafinerii ve městě Tjumeň zaútočili podle Ruska ukrajinské drony. Záchranné složky zasahují na místě, kam dopadly trosky zneškodněných strojů. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Do Litomyšle dnes zavítal jeden z nejuznávanějších světových orchestrů. Londýnský symfonický orchestr právě teď začíná hrát na druhém zámeckém nádvoří v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením dirigenta Antonia Papana nabídne program složený z Elgarových variací Enigma a symfonie Petra Iljiče Čajkovského. Hudebníci hrají výjimečně už v podvečer, mimo jiné kvůli logistice a ubytování, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
3: Mně přijde docela vtipný říct, že jeden z nejlepších orchestrů na světě má u nás v Litomyšli odpolední koncert. Je to z čistě praktických důvodů. Londýnští symfonikové mají ve svých podmínkách určitý standard ubytování, ale není tolik pokojů v takovém standardu, jako ho chtějí mít londýnští, takže zkrátka odvezeme si je zpátky do Prahy a tam přespí.
4: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel v kvalifikaci třídy Moto 2 na velké ceně České republiky druhý. Z tohoto místa tedy odstartuje do nedělního závodu. Salač v něm chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
5: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další 4 zápasy. V 19 hodin začne utkání Nizozemsko-Švédsko, ve 22 hodin Německo-Pobřeží Slonoviny. Následovat budou duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Lysou nad Labem a nehoda v Liberci. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 16,5 kilometru hlásíte stojící auto a pohyb osob.
7: Kilometr 16,5, vozidlo osobní pravděpodobně s nějakou poruchou. Střední části už tam stihli dojet s šipkou, ale motá se tam kolem toho několik lidí.
6: Další auto je pak o kus dál na 13. kilometru směr Praha, tam je policejní hlídka bez pohybu osob. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále dořešují dopolední nehodu. Provoz je tak odkláněný za tunelem na centrum Liberce. Před odklonem je fronta od Babylonu asi na 15 minut. Navíc na Liberecku teď provoz komplikuje i silný déšť.
7: Kilometr 16.
8: Že na Liberecku vyprší takovým způsobem, že stojí voda na silnici i v kopcích. Liberec, Turnovsko, strašný déšť.
6: A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna opatrně za Buchlovicemi osobní auto narazilo do spadlého stromu, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
10: On jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Když si vezmu třeba pachový stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. Je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. V nějakém časopise jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie. Čistým se do vám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký, ale pořád si k tomu vracíte.
9: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl třetí. Po stopách zločinu v terénu i laboratoři. V dalším dílu série se nejprve vrátíme k práci operativy. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým hostem je opět bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Při pohledu do minulosti, byla jeho práce u policie někdy nebezpečná?
10: Samozřejmě, že někdy může být nebezpečná. Každopádně ty operativci nebo ty kriminalisti tak chodí ve dvou. Já jsem tam jeden čas měl jednoho kluka, to byl workoholik, a na to nezapomnu, tenkrát to bylo vytěžování na takový ty ukrajinský dělnický ubytovně, kde prostě, když přišli po práci, tak se odevřela vodka a pilo se a taková ta klasická, kde v jedné místnosti bydlo třeba 10 lidí, byly tam 3 palandy nad sebou až ke stropu a to byla velká

V jedné knížce tady ten případ. V té době jsem nedělal ještě vedoucího oddělení, dělal jsem vedoucího pracovní skupiny jedný. Zastupoval jsem vedoucího, ale zároveň jsem dělal vedoucího té pracovní skupiny a tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama a já, protože jsem ráno přijel do práce, bylo to v noční době, když tam našel teda tělo, které bylo zastřelené, a já jsem se nedostal na místo, protože od rána tím pádem máte spoustu práce kolem, připravuje se šetření lidí, co místo, pitva. Je tam spousta práce kolem toho, spousta papírování jako vedoucí a tenkrát tam byla nová policistka Petra Matoušková, která tam krátce předtím nastoupila. Já jsem ji zaučoval, ona tam teda předtím pracovala, ale někde jinde. A já jsem ji zaučoval teda na těch vraždách, to byly takový ty první týdny, který tam byla, se dá říct. A teď byla vražda, ona mi pomáhala s papírama a my jsme končili někdy kolem 7-8 hodiny večer, bylo to už v zimě, takže byla tma a já říkám, Petře, já ti děkuju, já si beru auto domů, já tě hodím taky domů, ona bydlela na Barandově. A ještě tam byl kluk z Prahy 4, výborný operativec taky z obodu, kterýho já jsem vždycky přemlouval, aby k nám šel na vraždy a on, že je teda věrnej tý 4, tak nešel. Peťa Kočí. A on tam zůstal taky ještě s námi, pomáhal tam. Říkám, já tě taky hodím domů, ale chtěl bych ještě vidět to místo, kde se to stalo, aby člověk si tak nějak ujasnil, co by, jak by. A přijeli jsme na tu Prahu 4, na to jižní město a mezi ty paneláky Peťa říká, hele, bylo to tady, tělo leželo tak a tak. Já už jsem teda měl fotodokumentaci, takže už jsem zhruba věděl, ale přece, když to vidíte naživo, tak to je o něčem jiným. A my jsme se šli podívat, já jsem bral Petru taky ven. Já říkám, ježiš, tady z toho baráku, ale mohl někdo něco slyšet, protože to šetření ještě tam nebylo hotové. Já říkám, hele, jen tak pro zajímavost, to byl nějaký 4-5patrový baráček, nebo panelák, teda takový ten malej, ta kostka. Říkám, ty Petro, pojď, koukneme tam, kdyby náhodou, já to vezmu úplně ve zkratce. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky v baráku se děly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám, dobrý den. Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Tak jsme teda vešli do bytu, ona nás pozvala do kuchyně, říká, posaďte se, já akorát si dělám kafe, dáte si se mnou, no tak mi samozřejmě, že jo. A to byla taková ta malá kuchyňka, paneláková kuchyňská linka, průchod na balkon, sedací souprava rohová, tak jsme sedli k té sedací soupravě, paní zuvařila kafe, sedla si k nám, říká, víte, já tady bydlím sama, já jsem rozvedená, a jako mám problémy s penězma, tak jsem si sem vzala podnájemníka. Je to nějaký cizinec, bydlí tady pár dní. A já jsem slyšela včera večer ten výstřel, venku tu střelbu, a on krátce na to přiběh a měl zakrvácený čelo celý a hned se zamknul u sebe v pokoji. A říkám, no tak, a to bylo krátce potom. No on přiběh, potom jenom vylez a jestli bych mu to ošetřila a on má rozseklý celý čelo, tak jsem mu tady ošetřovala a od té doby vlastně tady v pokoji. A říkám, je tam, ne, on když vás slyšel, víte, tak vyběh z pokoje a než jste sem prošli, tak on se schoval na balkóně. A teď říkám, no tak to je hezký, tenkrát nebyly žádný mobily, nic, abych telefonoval, aby tam někdo přijel. Říkám, no kde teď? No stojí na balkóně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo. A já jsem seděl přímo pod tím oknem. A říkám, no tak to je hezký, tak jak to provedem teďka. A když půjdeme pryč, tak on zmizí. Říkám, víte co, tak se domluvíme, my jsme tady z obodního oddělení, tady odtaď jsme teda už v civilu, protože už máme po práci, ale přeci jenom tady dole máte kočárkárnu, kolárnu a někdo tam ukrad nějaký drahý kolo, tak my jsme tady je kvůli tomu kolu. Když tak ho zavolejte dovnitř a my jsme tady, tak se zeptám, jestli někoho viděl, neviděl, protože je celý den doma. Tak ona otevřela dveře, říká, je to dobrý, můžeš jít dovnitř. Já, paní, kdybyste viděla, co tam lezlo do dveří, to byla, jestli to můžu říct, reklama na mysli.

0: Mr. Proper, ten holohlavej, plešatej, ta ohromná hrana, jo. On se sotva vešel do těch balkonovej dveří s těma ramenama. A říkám, proboha, no to je šílený tohleto. A teď si tak v duchu říkám, no tenhle ten, kdyby se do nás dal, tak nás tady rozmlátí. Jeli jsme domů, žádnou zbraň, žádný pouta jsme neměli nic. A já mu říkám, je, ahoj, posaď se, proč jsi schovaný venku, prosím tebe, tam musí být zima. On to byl cizinec, jestli to můžu říct, byl to Polák. No a tak si ta ohromná hrana sedla proti nám. Já říkám, dej si taky kafe. A teď mu říkám, víš, my jsme tady z policie, no a teď jsme začali, no a mezi řečí mu říkám, jestli něco neviděl, neslyšel, že kvůli kolům jsme tam někdo ukradl drahý kolo. A Petr brácha, on jezdil závodně, nějaký ty bajky, já nevím co všechno, tak mu začala popisovat strašně drahý kolo, který má její brácha. Prostě hned mi tam přihrávala. Tak jsme se tam chvíli povídali a po chvíli mu paní uvařila taky kafe a říkám, ty prosím tebe, co se ti stalo, máš takový šram na čele? On říkal, že ho mohli zabít, že nějaký Ukrajinci, že se s nima nepohod. A já říkám, ty Ukrajinci, prosím tebe, ale jsem se jako Ukrajinci, víš, ty jsem teď jezdí, oni, ty seš tady za prací, oni tam vám Polákům, my jsme bratři, že jo, s Polákama a Ukrajinci, oni vám tady berou práci a takový ty teďka ty. No prostě během čtvrt hodiny jsme byli kamarádi. Já jsem mu ještě řekl, že ho mohli zabít chudáka. A jestli to oznámil na policii, on byl takový jednodušší, říkal, že ne. Říkám, no to bys měl oznámit, protože jestliže to oznámíš, tak mě můžem chytit. Teď fakt tě mohli zabít. Věřte tomu, no já to zkrátím, my jsme během dalších 10 minut se sebrali a šli jsme dolů do auta s tím, že ho odvezu na policii a on to tam oznámí a my pak ty Ukrajince budeme hledat. Takže v první chvíli jsem si nemohl vzpomenout, kde tam je to obvodní oddělení nejbližší. Jo. Ale Peťa, který na nás čekal v autě ještě, tak poradil, tak jsme přijeli tam na to obvodní oddělení, no místní, já jsem hned vyběhl, vynechal jsem je v autě s ním, říkám, prosím tebe, kde tady máte celu, já jsem přivedu, pravděpodobně to je pachatel, tak jsem zase přišel a to říkám, pojď je to vyřízen, jdeš hned na řadu, vůbec nebudeš čekat. Tak jsem mu tam posadil do té jejich separační místnosti, to moje, co mají zadržený, no a nejhorší potom bylo, když jsme se vrátili do toho bytu, tak on jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Takže stačilo tam jenom trošku zazmatkovat a asi ani já, ani Petra bychom tady už dneska nebyli. Můžete se dostat i k takovým situacím. Já potom, když jsem to v práci vyprávěl, tak ty nejvyšší šéfové se chytali za hlavu. Jo. No ale prostě stalo se to, ale dostali jsme se z toho. Takže můžete se kdykoliv, čemukoliv takhle dostat.
1: Který obor a jeho rozvoj považuje Josef Lotés v nedávné a dnešní době za nejdůležitější?
0: Bezesporu dneska je to genetika. Genetika. Když si vezmu třeba pachové stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. Je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. Já svýho času jsem jim hodně fandil, dokonce manžel tý Petry Matouškový, která u nás pracovala, tak to byl specialista na pachové stopy. A dokonce svýho času on dělal pachové stopy, tak dělal drogy, drogový psy. A svýho času vyhrál i mistrovství světa v drogových psech. Takže ty pachové stopy, kolega můj, který se zabýval pachovkama, Martin Kloubek na policejní akademii, který pracoval, tak se úzce zabýval pachovýma stopama. Dokonce na pachových stopách si mám takový dělal docenturu, kdy spolupracoval s Polákama, kdy Poláci podle všech poznatků jsou nejdál ve vývoji těch pachových stop, kdy dokáží z vody sejmout pachové stopy a takovýhle ty. Takže i to, ale v současné době bezesporu je to genetika. Je to známý, já jsem o tom vyprávěl mnohokrát, kdy já jsem se dostal poprvé ke genetice. Bylo to v roce 1991. Já jsem ani nikdo u nás o té genetice do té doby neslyšel a já náhodně snad v nějakém časopise jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie, kolebka genetiky, kdy někdy v roce 1987 byla dvojnásobná vražda v jednom britském hrabství, kdy byly zavražděny dvě dívenky a poprvé v kriminalistice tam byla použitá genetika jako novinka s tím, že rok na to ti pachatelé byli odsouzeni na základě genetiky. No, já jsem s tenkrát, že jsme tady měli tři vraždy z počátku 90. let. Vražda a byly to už sexuálně motivované vraždy v rozmezí vždycky pár měsíců od sebe, kdy modus operandi podle vyhodnocení se nám jednalo o jednoho pachatele. A ne ve všech případech, ale v těch dvou posledních případech jsme měli ještě zachovaná těla. A tak já jsem začal zjišťovat, jestli u nás v republice někdo dokáže udělat genetiku. A tenkrát jsem zjistil, že jediný, kdo to dokáže, tak je v Bratislavě pan profesor Ferák. Tak já jsem se s ním domluvil telefonicky s tím, že ano, že on by se o to pokusil a abych mu přivez teda vzorky. Tak já jsem na soudním lékařství a oni říkali, no jaký vzorky? Já říkám, já nevím, on chtěl vzorky. Tak mi tam dali tenkrát chladicí tašku a do toho mi dali nějaké vzorky, nějaké tkáně těch těl, rozdělili to. Vím, že tam byl část pochvy a takovéhle věci. A já jsem s tím vyrazil do Bratislavy. A když jsem přijel do Bratislavy a teď jsem to panu profesorovi takhle tam vyndával, tak on se chytal za hlavu, protože říká, ježišmarja, mě stačí stěr z toho. Co já s tím? Takže to jako si z toho vezme odborně sám ty stěry a že se pokusí teda z toho udělat genetiku. Trvalo to tenkrát dost dlouho, dneska ta genetika úplně o něčem jiným. On mi tenkrát začal vykládat, co je to vlastně genetika. Já jsem to teda poznával, to byly takový ty prvopočátky vůbec, jakým způsobem se to získává. Zkoumá teda buňku, jo, a takovýhle, že neví, jak dlouho potrvá ten vývoj té řady, jak se to bude vyvolávat, jo, jestli na to působí měsíc nebo počasí, jestli prší, neprší. To nikdo tenkrát pořádně nevěděl. Každopádně to trvalo asi 3 měsíce a po 3 měsících jsme dostali teda genetiku. A skutečně se jednalo o jednoho pachatele v těch dvou případech. No ale pro modus operandi bylo to naprosto shodný postup toho pachatele, tak i ta třetí vražda tam byla. Mě to nesmírně mrzí, protože ty případy zůstaly neobjasněny. A i když znalci tvrdili, že se jedná o devianta, který bude pokračovat, a dokonce nám tvrdili, že ty časový období mezi jednotlivýma vraždama, že se bude zkracovat, jak to na ně bude postupně přicházet, tak od té doby se na mě z takového neobjevilo. A já ten genetický vzoreček jsem dával vlastně do celé Evropy na všechny ústavy kriminalistický a během těch let, už to je 35 let, se nám nic neobjevilo, takže podle mě ten pachatel zemřel. Ten pachatel se nám nikde neobjevil, i když předpoklad, že by se měl objevit a žádnou trestnou činnost, kde by se odebírala genetika, a ta se neodebírá jenom při násilných trestných činech, ale i u majetkových trestných činů a všeho a dokonce v Evropě jsou dál, kdy to berou ještě víc každému pachateli a nikde se nám prostě nikdo neozval. Já, aby jsme teda si byli jisti, skutečně jisti, že ta genetika byla správná, tak těsně před prekluzí po těch necelých 19 letech, tak jsem ještě určil 2 operativce, kteří se znova tím zabývali a znova jsme z toho zbytku nechávali dělat genetiku. A tím nejnovějším způsobem, který se dělá teďka už počítačově samozřejmě, tak ta genetika nám vyšla naprosto shodně jako v těch počátcích, kdy to dělal pan profesor Ferák.
1: Genetika také někdy může pomoci s pomníky, tedy případy, které se nepodařilo vyřešit. Jaké má Josef Lotés v této oblasti zkušenosti?
0: Když jsem odcházel, já jsem pak dost těžce onemocněl, nějaký problémy závažný jsem měl, chtěl jsem odejít do civilu, to bylo v roce 2010 a tenkrát pan ředitel zprávy, tak poslední den, když jsem byl v práci, tak mě přemluvil Martin Červíček, já ho teda budu jmenovat, tak mě přemluvil, abych zůstával, že prostě bych chtěl, abych neodcházel od policie, že ty práce si cení a že je škoda, abych odešel. A řekl mi tenkrát takovýto tajemství, které ještě nikdo nevěděl, že on pravděpodobně půjde na policejní prezidium a že na policejním prezidiu má v plánu založit skupinu pracovní, která by se zabývala starými neobjasněnými případy vražd, protože tam prekluze 20 let promlčení a v republice jsou případy, na které by šlo znova dělat, znova je otevřít. A tenkrát jsme dali dohromady partu, já teda jsem zůstal. Zůstal jsem teda pak už jako řadovej na oddělení, s tím, že po mně to přebíral Pepa Mareš a pár měsíců na to jsem skutečně odcházel na policejní prezidium, kde teda jsme založili dneska teda známou skupinu Tempus. No a tenkrát ředitel tehdejší a i Červíček říká, kdybyste objasnili jeden případ za rok, neznámej, starý, tak to stálo za to. A nám se ten první rok povedly 4 případy, takže ohromný úspěch.
1: A hrála v nich tedy roli genetika? Nebo...
0: Genetika, víte, s tou genetikou tam byly trochu problémy, protože tam zase záleží, jak jsou uschované vzorky. Protože když ten případ je takzvaně odložený, to znamená neznámý, a během těch let ty spisy se různě přehazují vzorky, které by měly být uloženy někde, ne jako v Americe, že všechno mají v podzemí, v těch krabicích. Tady prostě kolikrát jsme někam přišli a potřebujeme třeba nedopalky. Jo, takhle měli všechny sesypaný dohromady. Takže potom je to těžký. Pak i kdyby se z toho dělal nějaký profil, tak už to je smíšený profil, který je absolutně k nepotřebě. Ale taky tam hrála roli genetika. Já teda, jak jsem hovořil předtím o tom případu těch 3 zavražděných dívek, tak to bylo takové štěstí, protože pak jsem se trochu začal zajímat o genetiku a v té době jsem se seznámil s panem doktorem Vaňkem, který vlastně s Broučkem ještě, s jeho kolegou, dostali za úkol založit genetické pracoviště na kriminalistickém ústavu v Praze, což byla taková ta první vlaštovka. No a dá se říct, s oběma já jsem se skamarádil, pak jsem teda často využíval genetiku.
1: Co pro kriminalistu znamená případ neobjasnit a odložit?
0: I po letech vám to tady sedí. Že prostě jste tam možná mohl něco udělat, že se tam něco zanedbalo, prostě něco se tam udělalo špatně. Třeba do dneška mě mrzejí ty 3 holky zavražděný. Jenže v té době tady byl takovej zmatek, to prostě tady v té době byla spousta cizinců, spousta ze zahraničí, lidí sem jezdilo za prací. Byly ubytovny, třeba bylo to na Zeleným pruhu, ta jedna vražda, kde bylo několik ubytoven. Tam prostě přespával kde kdo, nikdo nevěděl, kde kdo je. Tam byly nějaký fiktivní sešity, ale byli tam vrátní, kteří dostávali tady do kapsy a v sešitě bylo napsaných, já nevím, 150 lidí a dalších 150 lidí tam bylo na černo. Takže byla to nesmírně stížná práce, bylo to hrozný období.
1: Přemýšlíte třeba o těch případech, co se nevěří?
0: Přemýšlíte samozřejmě, že jo. S čistým sledovám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký. Ale pořád si k tomu vracíte. Pořád. Když se něco objeví nového, tak prostě pořád máte, vždycky se k tomu vrátíte, uděláte to šetření a prostě zase to bylo falešný. No.

0: příštím dílu série Místo činu se budeme podrobněji věnovat slavnému případu, který dlouhá léta čekal na své otevření a vyřešení. Mám na mysli vraždu Otýlie Vranské. S případem strávil řadu let ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, ale nebyl na práci sám. A jedním z jeho kolegů se stal i Josef Lotes.
1: Já jsem se na většině věcí podílel s tím Radkem, protože i když většinu, teda 90% skutečně dělal on, tak já jsem dělal takovou zase tu operativní činnost. Bylo to takový, jsme se dostali třeba různýma cestama k pozůstalým a teď jak se k něma dostat. Já říkám, půjdem tam normálně natvrdo, prostě řekneme natvrdo, o co nám jde. Slíbíme jim možný, nemožný a my to dodržíme, to jsme prostě vždycky dělali. Byla to taková radostná práce, kdy jsme se dostávali dál než oni v těch 30. letech. Samozřejmě, my jsme tam měli trochu jiné možnosti, i když já teda smekám před tím spisem, jak ten spis byl fantasticky zpracovaný. A co oni všechno tam prověřovali, co všechno oni tam udělali, já si dovolím tvrdit, že my bychom takový nebyli. Že my bychom tam rozhodně nedělali to všechno, co dělali oni. I se zahraničím a všechno. Pokud bychom měli ty možnosti, co měli oni tenkrát.
0: Takže to hodnotíte, že to bylo pečlivě vedeno?
1: Bylo to pečlivě vedené. Jediné, co jsme se i s Radkem shodli, že tam tenkrát Baňásek to dal vyšetřovat neskušenému policistovi, který byť měl teda vzdělání, tak sloužil krátkou dobu a neměl tu praxi. A že on se pravděpodobně tenkrát nechal strhnout tiskem, novinama, k tomu fantomovi, který tam posílal ty dopisy a tak podobně, a že vlastně sedal po té špatné verzi, kdežto na pana Pěknýho a na paní Koklesovou už zapomněl, kteří podle nás jsou ti pachatelé.
0: Jména pravděpodobných viníků tedy známe. Jak ale vyšetřování probíhalo? Dozvíte se za týden ve čtvrtém dílu série Místo činu.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Fotbal v mezní situaci, kdy nevíte, jak dlouho tu ještě budete a co se s vámi stane v nejbližších týdnech nebo měsících. Víte jenom jedno, že jste ve vězení a že sport vám může pomoct snést každodenní teror, nesvobodu a ohrožení. Takový byl fotbal v židovském getu Terezín, kde se hrála liga v letech 1943 a 1944. K poslechu třetího dílu speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou vás zve Jan Sedmidubský.
2: Fotbal a válka.
3: Říjen 1941. Na poradě v Praze, které se zúčastní ta největší nacistická zvířata jako Heydrich, Frank nebo Eichmann, bylo rozhodnuto zřídit židovské geto Terezín jako přestupní stanici pro vyhlazovací koncentrační tábory. To, že se nakonec začal v getu hrát i fotbal jako jakási povolená zábava v čekárně na smrt, vzniklo vlastně spontánním vývojem, který ale nakonec nacisté svým způsobem i uvítali a zneužili. Slovo má historik Vojtěch Kinco.
4: V létě 1941 nacisté zaútočili na Sovětský svaz a po celé Evropě už fungovala geta, která byla ale od začátku formována tak, že nejenom sbírala obyvatele, ale jejich nuceným sevřením vedla k likvidaci těch, kteří nebyli schopni ty podmínky vydržet. Podobný formát měl vzniknout i v getu Terezín právě po poradě 10. října 1941, tedy on tam byl, jak jste říkal, Adolf Eichmann, také Hans Günther, to byl vlastně pověřenec přímo pro protektorát Čechy a Morava. Rozhodnutí, že to bude geto Terezín, přichází po velmi bedlivém zvážení, protože mělo vzniknout ještě podobné geto také v Brně, ale ten Terezín se jevil jako nejvhodnější proto, že ta samotná pevnost svojí architekturou umožňovala velmi dobrou kontrolu vysoce koncentrovaného počtu nuceně přesídlených obyvatel. Jestliže samotné město mělo jenom 5 000 civilních občanů, tak v době nejvyšší koncentrace se do geta dostalo až 55 tisíc lidí. To si umíme představit, co to znamená z hlediska zásobování jenom třeba pitnou vodou, splašky a podobně. To nebylo možné vůbec jako zvládnout tak, aby byly dodržené hygienické standardy. Ta situace v getu se velmi radikálně začala zhoršovat na jaře 1942 a prakticky to trvalo až do podzimu 1943, takže rok a půl. A během tohoto období, kdy ti, kteří přijížděli, sledovali bezmoc. Díky velkému počtu mimořádně schopných lidí z různých oblastí lidské činnosti, ať už to byli kulturní pracovníci, vědečtí pracovníci, tak se v getu začaly postupně utvářet formy jakéhosi vnitřního odporu toho přežití vůbec. Takže probíhaly například přednášky vědeckých pracovníků, probíhala kulturní představení, známé divadelní představení Brundibár pro děti. Byly tam další formy, například literární činnosti, večerů, které měly vést k tomu, že vás vyvedou jako vězně, jako žida, který je zde nuceně přesídlen z té nouze toho každodenního života. A do toho přichází nápad, hlavně sportovců, kterých samozřejmě přichází do Terezína velký počet, že tu každodennost budou muset přežít nějakou jinou formou, než jenom tím, že budou pasivně čekat na ten transport, ale že se budou snažit vůbec fyzicky nějak překonávat tu tíhu každodennosti. A to byl fotbal.
3: Fotbalový historik a publicista Lubomír Král, autor knihy Historie židovské kopané v Československu, popisuje, jakým způsobem se na sklonku roku 1942 v uzavřeném prostoru terezínského geta začalo dařit právě fotbalu jako prakticky jedinému sportu.
5: Ta myšlenka v podstatě vznikla v odboru, který se zabýval kulturní činností, protože ty možnosti pro jakékoliv jiné sportování v Terezíně, v terezínském getu nebyly. Židovská komunita se vesměs prezentovala v tom období ve sportech, jako bylo plavání, vodní pólo a lehká atletika. Ale pro tyto sporty v getu nebyly prostory, nebyla tam atletická dráha. Mimo geto se v podstatě neměli šanci dostat. Vodní příkopy, které jsou napájené z Ohře, tak ty byly prázdné, tam se pěstovala víceméně zelenina, aby geto bylo soběstačný v tomto smyslu, takže veslování, plavání a vodní polo nepřicházelo v úvahu. Jediným dalším sportem, který se tam pěstoval, byly šachy. Ostatní sporty, třeba jako házená, volejbal nebo basketbal, to byly v té době velmi mladé sporty, protože jejich federace byly u nás založeny až ve 30. letech, takže nebyla ani základna pro tyto sporty. Hybatelem byla židovská samospráva, která v podstatě se starala o volný čas z hlediska kultury a automaticky mezi všemi příchozími židy byli i fotbalisté. Nebyli to jenom fotbalisté z Československa, byli to i fotbalisté z Rakouska, z Holandska, protože Holandsko bylo taky okupované. A objevil jsem v archivech i některá zajímavá jména hráčů amsterdamského Ajaxu, což se asi dnes moc neví, ani se o tom nezmiňuje. I amsterdamský klub Ajax, který je velmi slavný a odchoval řadu reprezentantů Nizozemí, se ke své historii židovské příliš nehlásí.

0: Kdo byl v Terezíně, tak ví, že se jedná o vojenskou pevnost, která je z logiky věci ohraničená a to prostorové vyjádření je tam velmi malé. Nicméně na jednom z dvorů takzvaných drážďanských kasáren, to je bohužel dneska objekt ve velmi schátralém stavu, bylo možné sehrávat fotbalová utkání, protože to je jeden z mála prostorů, kde prostě byla taková plocha, která alespoň jakési fotbalové hřiště umožňovala a ten zápas tam mohl probíhat vůbec. Fotbalová liga, která vzniká v Terezíně, vzniká napřed úplně spontánně. Běžné kopání na ulici se začalo měnit v organizovanou formu sportovních utkání a to proto, že fotbal je mezinárodní. Překonává jazykovou bariéru. Takže jestli sem přicházeli Židé, Češi z protektorátu, nebo Němci z říše, anebo Nizozemci, anebo i Francouzi, nebo další národnosti, tak ten fotbal nepotřebuje jazyk a dá se hrát na mezinárodní úrovni. Takže vznikají drobná menší družstva, která prostě vznikají z názvy, které jsou dneska samozřejmě zvláštní, jako je Kleiderkammer, teď abych to přeložil správně, v podstatě jako šatna nebo komora pro oblečení. To znamená vězni, kteří zde museli nuceně pracovat a shromažďovat oblečení, vytvořili fotbalový tým a pod ním vystupovali dál a takových týmů byly vlastně desítky.
1: Kuchaři třeba.
0: Například kuchaři a tak dál. Takže to vzniká spontánní fotbalová liga. A to, co mi na tom příběhu toho fotbalu přijde neuvěřitelný, je, že vám umožnil na 90 minut toho fotbalového utkání utéct z té tíhy toho okolí, z toho, co má přijít.
1: Zároveň ale my si přece musíme klást i tu otázku, jestli to do nějaké míry nevyhovovalo i těm samotným nacistům udržovat zdání té kvázi normality před tím, co vlastně nastane později.
0: Vy jste zmínil už tu poradu 10. října. Velmi málo se hovoří o jedné události, která proběhla 9. ledna 1942. To byla taková poloveřejná exekuce vězňů, kteří sem byli přivezeni. To bylo poprava 9 lidí, kteří byli obviněni z různých naprosto marginálních přečinů a kteří byli popraveni v jedné z těch šancí. Byl tam například Jaroslav Stránský, který se nedovoleně políbil s manželkou, která jej přijela navštívit do toho Terezína. To byl první bod, který to společenství uzavřel dovnitř. Ten následující strach z toho, co by bylo, pokud by byly porušovány jakési vnitřní předpisy, by třeba ještě nebyly vůbec formulovány písemně, ale vůbec to, že by došlo k jejich porušení, tak uzavíralo jakékoliv možnosti nějakého odporu úniku z toho samotného geta. A druhá věc, kterou nacisté velmi rychle pochopili, že pokud chtějí takovou masu lidí udržet pod kontrolou, která tam byla plánovaná, která přijížděla, dohromady to bylo 140 tisíc lidí, kteří prošli tím uzavřeným prostorem, tak jim musí dát nějakou vnitřní naději. Podívejme se na to z pohledu nacistických pohlavárů. Šlo o to zákeřně využít lidskou psychiku a dávat naději tam, kde žádná není, ale udržet je v tom, že možná bude líp. To vlastně vedlo k tomu, že nevznikaly nějaké formy aktivního odporu nebo třeba ozbrojeného odporu. To v Terezíně vlastně vůbec nemáme. A fotbal, sportovní aktivity byly jednou z možností, jak těm lidem ukázat, že může existovat alespoň nějaká každodennost nebo nějaký normální život a že možná i na tom východě takový nějaký normální život bude. To bylo důležité jak pro udržení té kontroly nad masou uvnitř toho Terezína, tak posléze velmi dobře pochopili, ať už to byl Heydrich, nebo to byl Eichmann, nebo další, že se to velmi hodí pro vyjádření a ukázku pro mezinárodní veřejnost, že terezínské ghetto je vlastně starobincem nebo také možností pro rodiny, že se zde dá normálně žít. Proto také vznikly v roce 1944 ty filmy, ono, vlastně torza těch filmů existují do dneska, a to je, že Hitler daroval město Židům. Anfang bis zum Ende begeistert mitgehen zuschauen ein hartes Spiel geliefert. Ačkoliv se hráči i publikum při zápasech v Terezíně snažili o co nejvěrnější kopii zápasů ve svobodných časech a všechno mělo probíhat takzvaně normálně, samozřejmě nic normální nebylo. Sice probíhaly přestupy hráčů, sázelo se na výsledky, jak už jsme slyšeli, vytvářela se mužstva jednotlivých pracovních oddělení geta a podobně.
1: Přitom musel být problém i se samotným základním vybavením fotbalistů, jako byly třeba boty nebo míče. Ale jak říká Lubomír Král, i s tím si dokázali lidé poradit.
2: Velká výhoda byla v tom, že jednak přišli do toho geta s tím, co mohli. To znamená, že někteří aktivní fotbalisti nebo bývalí fotbalisti, protože věděli, že tam budou provádět i tuto sportovní činnost, tak si kopačky přinesli sebou. Ostatní, kteří tu možnost neměli, tak hráli v normálních botech, čili polobotkách. Ale v getu v podstatě fungovalo i obuvnictví, byli tam ševci, takže nebyl problém na podrážky přibít hřebíky, respektive nějaký špunty. Stejně tak to bylo i s míčema. Míče byly přivezeny z Československa, čili mimo geto, nebo zdroje mimo geto, ale zase tam byli šikovní ševci, kteří dokázali ty míče ušít. A nějakou cestou, dejme tomu z Liberce nebo z Litoměřic, se tam propašovaly i ty vnitřky, ty duše. Tím pádem se vlastně ten míč zkompletoval.

0: Taky bychom neměli zapomenout na to, že se hrálo na menším hřišti.
1: Určitě ty rozměry těch kasárenských dvorů, jak magdeburských, tak i drážďanských, i hamburských kasáren byly malý, takže ten počet byl omezený hráčů a hrálo se v počtu 1+6, čili brankář plus 6 hráčů. Rozměry samozřejmě taky byly jiný. Penalta se nekopala z 11 jardů, ale z 5 metrů jenom. Ale nicméně vesměs ty pravidla ve zmenšeném formátu byly použitý z mezinárodní kopané.
0: Jak to bylo z hlediska věku? Protože tam byly i teenageři a stejně tak fotbalisté, už řekl bych pánové v letech.
1: Nejenom pánové v letech, ale i pánové staršího věku, kolem těch 40-45, který už s fotbalovou kariérou dávno skončili, ale tam byla zajímavá věc, že v tomhle smyslu jim nahrávalo to malé hřiště, takže to nebylo fyzicky náročné. A co se týká těch teenagerů, 14 letech, 15 až do 20, tak ty měli samostatné soutěže, jak žákovský, tak i dorostenecký. Takže tam to v podstatě žilo svým způsobem, dalo by se říct, jako v normálním světě.

0: To nádvoří těch drážďanských kasáren mimochodem působí vlastně na těch záběrech z těch propagandistických filmů poměrně klaustrofobně. Hrál se fotbal i jinde nebo jenom na tomhle místě? Počítáme-li teda jakoby oficiální zápasy?
1: Oficiální zápasy probíhaly tady, protože to bylo spojené ještě s možností těch tribun. Tím, že ta kasárna jsou uzavřená a jsou tam chodby, tak obecenstvo mohlo sledovat to utkání i z vyšších pater. Ale jak to říkáte, normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření a i na filmových záběrech z té doby, pokud se na to díváme, a já jsem to sledoval shodou okolností před 14 dny přímo v Terezíně, tak si uvědomíte tu hrůzu toho očekávání té smrti, protože na filmových záběrech z leta 44 jsou vlastně všechno vězni, kteří následně jsou deportováni a z těch, kteří jsou natočeni na těch záběrech, nepřežil prakticky nikdo.
0: Film Vůdce daroval Židům město patří k nejhrůznější filmové propagandě. Vznikl v návaznosti na poněkud pimprlovou návštěvu činitelů Mezinárodního červeného kříže v roce 1944. Vězňům geta bylo přikázáno natočit skrz naskrz prolhaný film o sobě samých. Neuposlechnout se nedalo, ale odměny se autoři filmu stejně nedočkali. Německý režisér a scénárista židovského původu Kurt Geron, stejně jako celý štáb, skončil nakonec v transportu směrem do Osvětimi. Smutné je, že film dokončoval šéf filmového týdeňku Aktualita Karel Pečený, takže se technicky vzato jedná vlastně o film s českou stopou.
1: A na těch filmových záběrech vidíme část toho fotbalového utkání, které probíhá, je to anonymizované vlastně, je to jenom čistě ukázka toho, že nacisté potřebovali natočit příjemnou každodennost uvnitř židovského geta. Ten samotný film ovšem neukazuje tu realitu, protože samozřejmě nevystihuje to, že neustále probíhaly transporty, takže samotné týmy se neustále mění, zanikají, někdy vzniknou nové, ale fakticky všechno směřuje k tomu, že i vzniklá fotbalová liga, která byla vedená, odehrály se desítky utkání, tak nemůže být dokončena, protože vlastně ty hráči nejsou stejní a i ty týmy nejsou stejní a na konci toho všeho byla smrt. A to, že se to děje uprostřed Československa, které ještě během první republiky dbá na v duchu Masarykových principů na důstojnost lidského života, na dodržování lidských práv, tak je to vlastně neuvěřitelný kontrast.

0: benzín byl posledním GT-em, které ještě fungovalo až do května 1945, ale velká vlna transportů přichází s navýšením kapacity vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Takže od jara 44 až do září, října 1944 odjíždí velká vlna transportů, které vlastně znamenají zánik té ligy.
1: Spojení fotbalu a plynových komor působí zvláštně, děsivě, nemožně. Přitom ve vyhlazovacích táborech zahynuli i mnozí hráči pražského, německého a převážně židovského klubu Deutscher Fußballklub Prag, neboli DFC Prag, který patřil k prestižním účastníkům meziválečné československé ligy a který byl po začátku okupace úředně rozpuštěn. Mimochodem v roce 2021 byl obnoven a dnes funguje jako fotbalový klub pro žáky pražských česko-německých škol. Snad alespoň jeden příběh vypovídající za mnoho jiných, který mi vyprávěl Lubomír Král a který dokládá, jak blízko k sobě v té době měl fotbal a plynová komora.
2: Mě tam zaujal jeden příběh československého reprezentanta Zdeňka Kumrmana, který hrál za Slávii, za Viktorii Žižkov a také za Spartu. Byl mistr republiky v roce 1925 ze Slávii a o něm se vědělo, že bude deportován do Terezína. Takže se tam na něj všichni těšili a když přicházel ze shromažďovacího prostoru, což bylo v místech Veletržního paláce, na nádraží Bubny, tak jedním ze strážců, který je doprovázeli, a byl to strážce v civilu, byl pouze označený páskou, byl jeho kamarád z fotbalu, znali se z fotbalu. On jej oslovil a požádal ho, jestli by mu dal šanci, že by z toho nástupu mohl zmizet, včetně kufru. Já to jméno toho hráče, byl to československý reprezentant, samozřejmě znám, ale nehodlám ho nikdy zveřejňovat. Možná v některých článcích, literaturách je jeho jméno známé, ale radost mi to nedělá. On byl ještě navíc, což byl pro mě i zarážející, on byl po skončení fotbalové kariéry, byl hercem a živil ho Vlasta Burian ve svém divadle v epizodních rolích. A tento člověk se v roce 41 nebo 42 přihlásil do fašistické organizace Vlajka. A tomu svýmu kamarádovi, teď se vracím k tomu nádraží Bubny, v podstatě začal po cestě nadávat do Židů smradlavých a co si to jako představuje, že ho pustí. Ta informace o tom Zdenkovi Kumrmanovi se samozřejmě dostala k vedení vlaku a samozřejmě se dostala až do terezínského geta a tam fungovalo to převážení vězňů tak, že vlak končil v Bohušovicích nad Ohří, než si oni vybudovali samostatnou vlečku až do geta. Takže sotva přijel vlak s tímto transportem do Terezína, tak v Bohušovicích Zdenka Kumrmana vysadili, uzavřeli ho do čekárny, kde ho hlídali dva vojáci Wehrmachtu a bylo jasné, že pojede s prvním transportem do Polska. Takže on se terezínské ligy nedočkal, nezahrál si ligu a skončil ve vyhlazovacím táboře v Polsku.
1: Jiří Pavel, starší bratr spisovatele Oty Pavla, vysvětluje v knize Františka Steinera Fotbal pod žlutou hvězdou, o co vlastně v terezínském fotbale šlo. Cituji. Především to byl okamžik lidskosti, protože jinak jsme byli pouhá čísla. Byl jsem nejmladším hráčem terezínské ligy. Hráli jsme s nadšením. Byly to chvíle absolutního vyžití, prostě droga k návratu do života, řekl Jiří Pavel. A ještě jeden okamžik, který stojí za to zaznamenat. Spisovatel Arnošt Lustig v téže knížce vzpomíná, jak v Osvětimi s kamarádem čutali hadrákem přímo před elektrickými dráty. Pustit gól a vrhnout se na plot znamenalo schořet. Okounící SSák byl zhnusen tím, co viděl. Lustigovými slovy řečeno, dvě žíďata, která čekají, až je zabijí, hrají mezi tím fotbal. Nechal nás.
3: Přes
0: Před 2 lety vyšla skvělá knížka v Německu, která analyzuje to takzvané osvětimské album Lili Jakob. To jsou ty známé snímky s Osvětimi, kde přijíždí do toho transportního prostoru a na rampu vlaky. A kolegové historici z Německa, když to podrobili opravdu jako důkladné prohlídce, tak zjistili, že na 5 snímcích ty fotografované osoby vyplazují jazyk na toho fotografa. V podstatě se mu vysmívají a dělají na něj grimasy. To je další forma vzdoru té hrůze, ve které jsou vystaveni. A všechny tyto formy, protože nám nezůstaly z té obludnosti holokaustu takové fotografické nebo jiné dokumenty, jsou pro nás velmi důležité, protože ukazují, že lidský duch i v těch nejkrizovějších situacích se snaží najít cestičku a zůstat normální a zachovat si tu normálnost. Nejenom ale ten fotbal, a upozorním zase na tu druhou stranu těch dozorců, když se pojedete podívat do Buchenwaldu, do koncentračního tábora, tak hned vedle těch drátů je malá zoo pro dozorce a jejich rodiny. Takže na jedné straně máte dráty pro vězně a na druhé straně máte zoologickou zahradu s medvědy, s liškami, s podobnou zvěří, kterou se dá pochytat. A ta má zase ukazovat normálnost těm pachatelům. A je to neuvěřitelný kontrast, který vlastně ukazuje na to, že obě dvě strany si uvědomují tu šílenou pozici, jedni, kteří ji tvoří a druhý, kteří jsou v ní nuceně, ale snaží se vytvořit nějaký dojem normálnosti. A mě to děsí, protože když to byli schopni vytvořit touto formou, tak víme, že to je možné zopakovat dnes. A pachatelé si zdůvodní, proč to dělají, a oběti se budou dál bránit tou svobodou toho ducha.
1: A začne to tím, že začnete některé lidi označovat za méněcenné.
0: Nebo třeba parazity a další, a ten jazyk lingua terci imperii se změní velmi rychle v nástroj, který začne přeměňovat ostatní lidské bytosti v někoho, koho nenávidíte a na kom si můžete vybít zlost. A když se na to podíváme z dnešního hlediska za 10 let existence naší jako republik posledních 10 let, tak si uvědomme, jaké vlny nenávisti se ve společnosti i přes sociální sítě začaly projevovat. Napřed to byly Romové, pak to byli Syřané, pak to byli obecně uprchlíci, pak to byli Ukrajinci, pak to byli očkovaní, neočkovaní. Stačí označit nějakou skupinu lidí, že ji nesnášíte, nenávidíte a najdete zdůvodnění, proč ji nenávidět. A je jenom krůček k tomu, že ji začnete ničit.
1: Říká historik Vojtěch Kincl. A tím už končí 3. díl cyklu Historie Plus o fotbalu, válce a politice. Děkuji Vojtěchu Kinclovi a fotbalovému historikovi a publicistovi Lubomíru Královi. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracoval zvukový mistr Tomáš Celhofer a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský. Příště se s fotbalem a politikou vydáme do Střední Ameriky konce 60. let minulého století.
3: Téma Plus. Dark turismus přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením.
4: Já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohle to jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád.
5: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím?
3: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
6: Jak fungují emisní povolenky?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou 1 povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
7: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky ještě vyšší.
6: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
7: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
6: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
7: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
6: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
7: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
6: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z nějž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
3: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Hormuzský průliv je znovu zablokovaný. Podle Teheránu to je reakce na porušování dohod ze strany Izraele a Spojených států. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Nehodu řeší na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 41. kilometru. A počasí večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později i s deštěm a bouřkami a teploty v neděli až 34 stupňů. Dobrý sobotní večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv, informovala o tom iránská armáda. Podle ní jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutí Hizbalah a Izraelem.
9: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
10: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
9: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Tisíce lidí si dnes v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se totiž domnívá, že vystoupení Británie z Evropské unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
11: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odpoledne vrátil Řád bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
12: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
13: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
12: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
14: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodu MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků se tam očekává zítra.
15: Jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
16: No, nejvíc té kvalifikace.
15: Tak my jsme z Ostravska a Haviři jsou zvykli na teplo, takže teplo nám nevadí.
8: Zatímco Petr Adavic z Českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
17: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, tom žitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
8: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál. Meteorologové varují taky před silnými bouřkami s krupobytím. Už v noci na dnešek blesk na jihozápadě Německa zranil 9 lidí a organizátoři tam museli přerušit několik venkovních festivalů.
18: Na severu v Šlesvicku-Holštýnsku policie vyklízela v noci na dnešek kvůli bouři areál, v němž bylo 5 000 festivalových návštěvníků. Asi 60 tisíc lidí bylo na opačném konci země na festivalu Southside u Bodamského jezera. I ten se musel přerušit, organizátoři tam vyzývali návštěvníky, ať si zalezou do aut, kde budou nejvíc v bezpečí. V Porýní Falci se vylilo z břehů vícero řek, tamní úřady mluví o 50leté vodě. Extrémní teploty budou podle meteorologů i dál téměř po celé zemi. Bouřky se v noci začnou přesouvat směrem k východu, kde lze zítra očekávat až 3 cm kroupy a vítr o rychlosti 100 km v hodině. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
19: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
20: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
19: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
21: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
19: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
8: Australský zpěvák Nick Cave je znovu v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech. A my tam máme reportéra Jiřího Štefla.
0: Festival Metronom nabízí v tuhle chvíli vystoupení skupiny Manic Street Preachers, která tady už zahrála třeba titulní píseň z legendárního seriálu Mesh. Hlavní pódium už částečně vrhá stíny, takže fanoušci se tady v areálu letiště už mají kam schovat. I ve stínu je ale dnešní večer velmi horký. Dnes se tady čeká především na vystoupení, jak už zaznělo, Australana Nicka Cavea. Ten sem přiváží 2,5hodinovou show svých největších hitů, která se skupinou Bad Seeds vydal od roku 1979. Metronom uzavře zítra večer zpěvák a kytarista Sting. Z Prahy Jiří Štefl, Radiožurnál.
10: Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
2: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhý místo možná radši, než bych byl první.
10: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede v neděli ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto 3 uspěl Španěl Almanza. Tenistka Marie Bousková bude hrát 10. finále na okruhu WTA v kariéře. V semifinále turnaje v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou 6-4 a 6-1. Ve finále se zítra utká s Američankou Navarovou, která vyhrála nad Švýcarkou Golubičovou také ve dvou setech. A na mistrovství světa ve fotbale budou hrát Švédové o druhé vítězství na turnaji. V 19 hodin nastoupí proti Nizozemsku. Ve 22 hodin začne utkání zatím dvou neporažených mezi Německem.

0: A libereckým tunelem v omezení už nehoda nepřekáží, kolony se rozjely. Naopak neprůjezdná je teď silnice 34 v Pelhřimově. Na příjezdu do města z Ondřejova pod železničním viaduktem je záplava, provoz na silnici zastavený, hasiči už jsou na místě, takže během okamžiku by se mělo opět dát projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména zpočátku na východě Čech, na Moravě a taky ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. Ochladí se na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Spojené státy a Irán podepsali memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. A bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Týden plus.
3: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v pátek v Bruselu během summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země. Podrobnosti dodává naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová.
4: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
5: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
4: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo.
3: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v našem vysílání vysvětlil, jestli už je v tuto chvíli jasné, jaké budou letošní výdaje na obranu.
6: Rámcově už to jasné je, protože řada projektů už začala a jedná se vlastně o realizaci projektů a akvizičních programů, které mají takový nějaký dlouhodobější ráz. Samozřejmě otázka toho, kolik výdajů na tyto projekty přijde a do jaké míry naplní tu předpokládanou část, která by měla jít na obranu, to v tuto chvíli je těžké říct, ale vzhledem k tomu, že existují rámcové kalkulace a výdaje nejenom vlastně na obranu a na závazky, které jdou směrem k Severoatlantické alianci, tak ono prohlášení o tom, že Česká republika v letošním roce nenaplní ty 2%, to můžeme považovat za ověřenou a racionální informaci.
7: Znamená to, že třeba ani ten nesplněný finanční závazek 2 roky po sobě nemusí úplně nějak zásadně ovlivnit to naše postavení v alianci, nebo co z toho reálně vyplývá?
6: No, obrazně bych to řekl asi takhle. Pro velení, vojenské velení Severoatlantické aliance, jak už jsem zmínil, pro vrchní velení spojeneckých sil Severoatlantické aliance je rozhodující naplnění národních závazků, nejenom České republiky, ale všech aliančních zemí. To, jestli na tyto závazky bude vynaloženo 2%, 3% nebo 4%, to je této plánovací složce, řekněme, úplně jedno. Pro ně je rozhodující skutečně, jakými prostředky, silami a schopnostmi je tento závazek naplněn. Pokud obrazně řečeno Česká republika nenaplní ty 2% a bude rozpočet podhodnocen, ale naopak tyto schopnosti budou naplněny a ten národní závazek bude splněn, tak je to daleko lepší přístup, daleko lepší situace a daleko významnější přístup a

0: závazek směrem k Alianci než naplnění 2 či více %.
1: Doplnil Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, který byl hostem moderátorky publicistiky Věry Štechrové. Mělo to být v pátek a ve Švýcarsku. Spojené státy a Irán ale nakonec memorandum o porozumění podepsali improvizovaně a ve středu večer. Americký prezident Donald Trump to udělal na zámku ve Versailles. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha k tomu dodává víc.
2: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Irán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody.
1: Předpokládalo se, že obě země páteční schůzky ve Švýcarsku využijí alespoň k zahájení rozhovoru o trvalém míru. Podle agentury AP ale Irán odložil vyslání své delegace o den kvůli izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Teroristické hnutí Hizballah a Izrael se sice v pátek dohodli na příměří, v sobotu ale izraelská armáda udeřila na jih Libanonu. A nakolik může počínání Izraele komplikovat další jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem? Na to se moderátorka Daniela Vrbová zeptala bezpečnostního experta Michala Smetany.
3: No, není to dobrý začátek tohoto procesu. Ono těch samotných 60 dní je velmi krátký čas na dojednání takto komplexní dohody, která se má týkat tolika významných témat. Takže to, že se to odkládá už takhle od začátku, samozřejmě není dobrý signál. Obě dvě strany zároveň signalizují, že samozřejmě ten proces pokračuje a to ta jednání začnou něco později.
4: Americká armáda ukončila blokádu lodí směřujících do a z íránských přístavů a podle viceprezidenta Vence bylo Hormuzskou úžinou už přepraveno skoro 12,5 milionu barelů ropy. Je to tedy signál, že Spojené státy berou to memorandum stále vážně a Írán se na to může spolehnout?
3: V tomto ohledu určitě, minimálně prozatím, dejme tomu, ta podmínka uvolnění Hormuzského průlivu se zdá jako něco, co obě dvě strany mají zájem v tuto chvíli naplňovat, ale jsou tady další strany tohoto konfliktu, které nejsou strany tohoto memoranda, ale nicméně mohou ten samotný proces komplikovat, jako je právě konflikt mezi Izraelem a Hizballahem, takže je to minimálně taková další fronta, která se tady ten proces může dále zkomplikovat.
4: Ta otázka budoucnosti íránského jaderného programu je klíčová, ale tím vlastně to memorandum o porozumění tak trochu odsouvá. Podle některých informací Teherán nechal přístupy k ložiskům uranu naschvál zaminovat. Očekáváte, že tedy Teherán bude otevřenější ke spolupráci a vlastně pokračujících jednání o tomto tématu s tou vidinou 300 miliardového rekonstrukčního fondu, zrušených sankcí na ropu a petrochemické produkty nebo uvolněním těch aktiv, které měl Irán zmrazená v zahraničí?
3: To velmi dobře popisujete, to, co je tam ta lákavá část pro Irán. Pokud by se skutečně podařilo oběma stranám dospět k nějaké finální dohodě, tak samozřejmě toto bude pro Irán obrovská ekonomická injekce, kterou Irán potřebuje. Irán ji potřeboval už před těmito útoky a samozřejmě musíme si říci, že jakkoliv tyto útoky nenaplnily americké strategické cíle, tak pro Irán jsou ekonomicky devastující. To znamená, pro Irán je toto velké lákadlo, zároveň víme dobře, že Irán má v tomto ohledu schopnost jednání velmi protahovat, jít do velkých detailů a snažit se si vyjednat vlastně maximum možných ústupků z té druhé strany, takže ta jednání určitě nebudou snadná, budou komplikovaná, přesně jak jste řekla v tom memorandum, je tato otázka zatím pojata velmi vágně, takže se skutečně bude jednat bude se jednat o velkém rozsahu různých technických podmínek. Když se podíváme zpátky na původní dohodu z roku 2015, to je dohoda, která se vydávala více než 2 roky, ta samotná dohoda má více než 100 stránek, takže určitě to nebude snadný úkol.
1: Tolik bezpečnostní expert Michal Smetana. Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů. Pokračuje ekonomický redaktor Tomáš Jeník.
5: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
6: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to zvýšení sazeb.
5: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
7: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
5: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla.
1: Jestli jsou argumenty pro zvýšení sazby dostatečné, na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
4: Aleš Michal to zdůvodnil hlavně domácí situací, to znamená silný růst mest, největší za posledních 5 let, za první čtvrtletí letošního roku, velké přibývání úvěrů v ekonomice, růst cen nemovitostí, napjatý trh práce, neustálý růst cen i mest ve službách, které táhnou vzhůru takzvanou jádrovou inflaci, která je o procentní bod nad inflačním cílem, ČNB tedy nad těmi 2% za rok. A dost důležitá věc také pro inflačně působí apetit vlády pumpovat do ekonomiky víc státních peněz a to i na úkor dalšího zadlužení státu. A on to ostatně i guvernér právě taky zmínil mezi těmi proinflačními důvody. Takže já bych řekla, že ten 0,25% posun sazby směrem vzhůru je odůvodněný.
8: Jak se zvýšení základní sazby promítne v praxi? Jsou ta varování premiéra, že jejich zvýšení by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů a celou ekonomiku opodstatněné?
4: Je určitě potřeba říct, že ekonomice to rozhodně nepomůže ve smyslu nějaké podpory růstu. A tady nepovede to ke zlevňování úvěru pro firmy, spíš naopak, takže firmy samozřejmě budou více zvažovat, jestli tady budou investovat a kolik. Totéž domácnosti, samozřejmě bude to brzdit víc utrácet. Premiér Babiš má jistě také pravdu v tom, že na vyšších sazbách více vydělávají i komerční banky a podle Babiše přitom už teď mají dost vysoké zisky. Na druhou stranu Aleš Michl říká, že tohle všechno prostě není jeho starost, jako jeho a ČNB, jak a proč ekonomika roste, neroste, že jeho úkolem je prostě zajistit v zemi cenovou stabilitu a vytvořit prostředí, aby lidé i firmy se nebáli, že jim inflace opět ukousne z hodnoty velkou část jejich majetku. Chce také ochránit silnou korunu, které se daří právě při nižší inflaci. A to jsou vlastně také důvody, které ale ve výsledku potom podpoří ekonomiku. A Michal se prostě rozhodl tady pro tu přísnost. Já možná bych ještě zmínila, že odkázal se svojí politikou v ČNB na svůj vzor prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína, když řekl, že oni v ČNB prostě budou jestřáby v duchu Rašína, což připomenu, že motto tohoto muže bylo pracovat a šetřit. Čili jde o to, že prostě Aleš Michl motivuje lidi k ukládání peněz na účtech. A jinak k tomu poškození ekonomiky tím zvýšením sazeb proti tomu trochu stojí fakt, že ČNB to avizovala ne jako začátek nějakého nového trendu, že teď porostou sazby, ale jako upevnění právě té stávající své přísné politiky. Takže asi se to dá brát jako dočasné řešení, které se vyhodnotí a v srpnu na dalším jednání bankovní rady se uvidí, co dál. Ekonomové také neočekávají, že by k dalšímu zvyšování sazeb mělo dojít.
1: Odhaduje hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
9: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Od příštího roku má veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh v pondělí schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o víc než 1 miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí, jak říká reportérka Adéla Burešová. Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
10: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
1: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
11: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
1: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily.
12: Zrušení poplatků by mělo podle ředitelů České televize a Českého rozhlasu výrazný dopad na provoz obou médií, pokračuje redaktorka Lucie Špetová.
13: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavora.
14: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
13: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
15: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
13: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali.
12: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy veřejnoprávně ve středu oznámilo 24-hodinovou výstražnou stávku zaměstnanců. Jak bude vypadat, tak to popsala reportérka Františka Rohlíčková.
16: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
17: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
16: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
18: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
16: Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy.
12: A moderátorka publicistiky Věra Štechrová se zeptala Tomáše na Hoděla, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva, jak on hodnotí záměr české vlády převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet.
19: Na mě jako na ústavního právníka to působí tak, že se vláda dlouhodobě snaží výdobytky listopadu 1989, to znamená veřejnoprávní média, která vlastně byla úspěšně jako původní státní média oddělena od státu, stejně tak jako církve, které se vlastně oddělily od státu, dostat skrz ty finance, které bude moci vláda kontrolovat, nebo které může případně, jako chtěla, ale ústavní soud tomu zabránil v případě těch církví dodatečně zdaňovat, tak je vlastně chce dostávat pod svoji kontrolu.
20: Znamená to, že by se mohlo jednat o nějaký neústavní zásah?
19: Podle mého názoru ano. Jak Česká televize, tak Český rozhlas by se mohli bránit podáním ústavní stížnosti, pokud nedojde k přezkumu toho zákona, který se chystá na základě iniciativy skupiny poslanců nebo skupiny senátorů. A mohli by se bránit právě s tím argumentem, že je zasaženo poměrně razantně do jejich majetkové podstaty. Jak televize, tak rozhlas hospodaří nejenom s nemovitostmi nebo s nějakými právy duševního vlastnictví a podobně, ale pochopitelně hospodaří i s rozpočtem. A ten rozpočet se nějakou dobu transparentně vytvářel, jak Český rozhlas, tak Česká televize věděli, kolik dostanou v příštím roce. A dneska vlastně jako studená sprcha působí to, že mají dostat o 15% méně. Ono řekne se 15%, ale jak říkám, je to 1 miliarda nebo přibližně 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu, tak vlastně je nepředvídatelně zasaženo do toho, co můžete jako právnická osoba dělat. To znamená nakládat se svým majetkem a podobně. Zásahy do majetkových práv, které je pod ochranou ústavy a listiny, mají být předvídatelné. Vemte si, když dochází k nějaké daňové reformě, tak vždycky je to doprovázeno nějakou tiskovou konferencí vlády, média rozeberou tu daňovou reformu, potom vlastně dochází k diskusi v prvním, druhém, třetím čtení ve sněmovně, vstupuje do toho pochopitelně Senát a nakonec prezident. Tady ale došlo k té změně razantně, řekněme skutečně ze dne na den, a ty dopady jsou vlastně, nechci říkat přímo likvidační, ale zcela jistě jsou pro ta veřejnoprávní média, která mají zákonem uložené povinnosti, velice razantní.
12: Poznamenal advokát Tomáš Nahodil. Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom představila vláda ve středu a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Je v něm několik opatření, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat. Pokračuje redaktorka Veronika Šlejzová.
0: Kabinet chce od příštího roku zakázat online prodej kratomu a zavést na tuto látku spotřební daň. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
21: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
0: Zároveň kabinet podle Schillerové přesune kratom a výrobky z něj ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu víc než miliardu korun ročně.
21: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun.
0: Lex Kratom zároveň upravuje věkovou hranici pro nákup kratomu. Nově by si ho mohli koupit lidé až od 21 let. Doteď to bylo možné od 18. To se ale nelíbí pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi.
22: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
0: A přísnější podmínky čekají podle návrhu i prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví. Ty by měly nově sloužit jen k prodeji této látky, popisuje šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
23: Nechceme, aby kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se jí omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
0: Například poslankyně opozičních pirátů Barbora Pipášová zpřísnění pravidel vítá.
24: Tohle se už mělo zavést před těmi 2 lety, když se o tom uvažovalo, po té spotřební daní voláme dlouho, je to dobře, že to bude, a i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
0: Vláda podle Adama Vojtěcha zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojením s užíváním kratomu. Látka je totiž podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
25: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
0: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení a pak do parlamentu. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Regulaci kratomu zavedla už minulá vláda loni v listopadu. Zatím si ho legálně smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách. E-shop můžou mít jen kamenné obchody a v automatech je látka zakázaná.
12: Natáčela redaktorka Veronika Šlejsová. V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nejtragičtější nehody v Jadranském moři, kterou v zemi za poslední léta pamatují. Na mořském dně je stále plachetnice, která se v neděli s 8členou českou posádkou potopila po srážce s katamaránem nedaleko Splitu. Při neštěstí zemřeli 4 čeští občané, další 4 byli zranění. Soud v chorvatském Splitu poslal v pátek do vazby prvního důstojníka z katamaránu. Vyšetřovatelé muže podezřívají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě. provozu. Naše spolupracovnice v Chorvatsku Tea Veseláková má další podrobnosti.
2: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady.
12: A vyšetřování bude dál v Chorvatsku sledovat naše tamní spolupracovnice Tea Veseláková, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
9: Názory a argumenty.
3: Obří víko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během pátého roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
5: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město s výjimkou Putinových rezidencí patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro 1 000 000 lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinerie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek, ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 km od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fóra jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují prováleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné. Protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi. Takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. A nebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
3: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
4: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Na potřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád jen propůjčuje, mimo jiné za mimořádný přínos k rozvoji státu, jeho suverenity a bezpečnosti. Přisuzovat tuhle státnickou aureolu Zemanovi ale odporuje zdravému rozumu. Jako prezident byl bezpečnostním ohrožením pro stát, když vycházel vstříc snahám Ruska stáhnout do své sféry vlivu země východní a střední Evropy, včetně České republiky. Zemanova výzva k uznání ruské anexe Krymu za hotovou věc, jeho líčení vpádu neoznačených ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanovy politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení lvího metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k hradu, což je ještě ta lepší varianta. tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
3: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z Hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
1: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování. Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. A její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
3: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise.
6: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi. Ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Karla Petriniho, je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na Španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země fokáča ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
3: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise. V pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít, v první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
3: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
8: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. Nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného, charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Eduard Filip. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Filip. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
3: Komentářem Petra Janišky končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
9: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je 1/3 meteorologických stanic. Rusko znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží, při útoku zemřeli minimálně 4 lidé. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1, a to na příjezdu do Prahy z Brna na 9. kilometru. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teploměry zítra ukážou až 34 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
11: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
10: Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji, 36 stupňů, bylo ve Štenberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů Celsia vystoupila rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala víc než 1/3 stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl dokonce pokořený absolutní červnový rekord. Zdravotnická záchranná služba dnes během motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem nebo drobná zranění. 10 pacientů ošetřili v klimatizovém stanu u vstupu do areálu a 2 odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešních 6 hodin večer jich bylo 200, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
13: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
10: Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží dnes nepřežili nejméně 4 lidi. 6 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Fedorov upozornil, že další lidé můžou být uvězněni pod troskami budov. Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města až za 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je ale obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
14: 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
15: Za mě to úplně nesplňuje podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh. A já z toho úplně ten příběh nevidím.
2: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
16: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
2: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
17: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
18: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Poslední jsou v pořádku.
17: Na mistrovství světa ve fotbale začal program dalšího hracího dne. Švédsko nastoupilo proti Nizozemsku, informuje o tom Tomáš Petr.
20: Polovina páté minuty a Nizozemsko zatím hraje se Švédskem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
17: Ve 22 hodin začne zápas Německo pobřeží slonoviny, hrát se pak budou i duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
26: Nehoda na D1 před Prahou a uzavřená 19 u Sebranic. Na dálnici D1 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem na Pražský okruh na 9,5 kilometru řeší nehodu osobního auta do svodidel. Blokován je pravý pruh, kolona začíná už před sjezdem na okruh na 13. kilometru, zdržení pak na Prahu 20 minut. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je nehoda. Kousek za sjezdem z dálnice D3 u Horusického rybníka. Srazila se tam dvě osobní auta, provoz policisté pozastavili. Uzavřená je teď i silnice 19 za Sebranicemi směrem do Brna před křižovatkou.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení Prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. Rodičům vstup zakázán. To je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka dovnitř dostali. A když se před 100 lety otevřely dveře první rakouské osobní lanovky, začala nová éra alpské turistiky. Jen málo kdo ale tehdy hádal, že o několik desetiletí později bude její budoucnost záviset na diskotéce v údolí. Víc o tom uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
9: Reportáže zahraničních zpravodajů.
10: Víte, co má společného opera Prodaná nevěsta a bruselský pěvecký sbor Brusinky? Oba letos slaví kulaté narozeniny. Skladatel Bedřich Smetana dokončil slavnou národní operní veselohru na jaře roku 1866, tedy před 160 lety. A soubor Brusinky, v němž společně zpívají Češi i několik Slováků žijících v Bruselu, vznikl přesně před 20 lety. K výročí svého založení Brusinky nastudovali právě Prodanou nevěstu ve zkrácené verzi. A naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová si její uvedení nenechala ujít.
27: Pro stálé zastoupení Česka při Evropské unii tohle není úplně běžný výjev. Nově zrekonstruovanou budovu dnes rozvibrovaly árie, duety i sborové zpěvy asi nejslavnější české opery. 25 členů souboru Brusinky, oděných v dobových krojích, předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy, jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. A vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. A ty výšky, to bylo opravdu působivé, tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
0: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky Brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu.
27: A jak vám sedla role Mařenky?
0: Jo, vysněná role, takže perfektní, o co si to užila.
27: Ale pro daná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se Brusinky zhostily suverénně.
12: To vy Ašovýchu znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek jde 40 tisíc dám.
27: Vedle mě je teď Petr Most, představitel Kecala.
19: Zpívám s Brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první. Já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl.

0: možno trikrát do roka môže prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
1: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které Brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam, do regionu Slavonie, Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji i nově otevřená interaktivní naučná stezka. A jak říká naše spolupracovnice v Chorvatsku, Tá Veseláková, stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
3: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
4: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
5: Národ, který nepozná vlastní tu pověstný je národ. Je.
6: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
4: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
7: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
4: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům ji obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
8: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
4: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
9: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikaci se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
3: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
4: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámější českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
10: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
11: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
10: Staročeško je naše.
4: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným.
2: A o Daruvaru si víc povím s autorkou předchozí reportáže, naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou. Teo, a ti přeji hezký den.
12: Hezký den i tobě, Lubko.
2: Jak dlouho ta procházka vlastně trvá?
12: Ta naučná stezka má zatím 12 bodů a zhruba polovina z nich je umístěna v rámci toho, čemu tady říkáme český areál. V něm sídlí Svaz Čechů v Chorvatsku, novinové nakladatelství Jednota, taky školka Ferdy Mravence, základní škola Jana Amose Komenského a další instituce. Některé bych určitě vynechala, kdybych je měla jmenovat všechny, ale všechna ta místa jsou kousek od sebe, takže projít to netrvá dlouho, ale pokud se někdo bude chtít trochu porozhlédnout a prohlédnout si třeba stálou výstavu věnovanou chorvatským Čechům, tak hodinku tady určitě strávíte. Další část té naučné stezky už nás vede do okolí, byť všechna ta stanoviště jsou vlastně v centru města, takže asi záleží hlavně na konkrétním návštěvníkovi, jestli si poslechne a přečte informace v aplikaci, anebo jestli třeba taky nakoukne do toho kostela, o kterém jsem mluvila v reportáži.
2: A jak vlastně početná je ta česká komunita?

0: Moneta v Daruvaru.
1: Podle posledního sčítání lidí z roku 2021 tuším se k české národnosti v Daruvaru a jeho okolí hlásí zhruba 2,5 tisíce lidí a tvoří tak necelou pětinu obyvatel Daruvaru. Ale vlastně musím říct, že člověk tu snadno získá pocit, že je tu krajanů ve skutečnosti mnohem víc. Ono je to asi tím, že oni mezi sebou opravdu rádi mluví česky, takže češtinu tady skutečně slyšíte na každém rohu. Pořádají se, chtělo by se říct, v jednom kuse nějaké menšinové akce, divadla, představení, zkrátka velmi aktivně se zapojují do kulturního života města a v mnoha směrech bych řekla, že jsou dokonce i páteří toho kulturního života. Krásně to bylo vidět třeba během stavění Májky. Touhle tradicí letos provedli krajanští hudebníci a folklorní taneční soubor Holubička, který vymyslel nádherný způsob, jak ozvláštnit daruvarskou Májku a jak ji zároveň spojit i s tím domovským Chorvatskem. Oni na tu Májku přidělali spoustu dlouhých bílých a červených stuh. Tanečníci se rozestoupili kolem té Májky, každý vzal jednu ze stuh a během tance se potom mezi sebou proplétali tak, že ty stuhy namotali na Májku křížem krážem a vlastně na ní vznikla taková červeno-bílá šachovnice. A to se tady stalo velkým hitem a mělo to velký ohlas.
0: Takže vlastně české tradice v Daruvaru jsou běžné.
1: Ano, jsou, připomínají si je tu různě a řekla bych, že na mnoha úrovních i v tom normálním běžném životě je to jednak skrze folklorní a hudební soubory nebo třeba amatérské divadlo. Je to taky vydáváním českojazyčných periodik a publikací a v neposlední řadě i těmi akcemi, jako jsou Dny české kultury, Dny kukuřice, Dny bramboráků. Vrcholnou akcí bývají letní dožínky. To byla zejména loni obrovská událost, protože se odehrály už posté. A byl to tenkrát velkolepý program, do kterého se zapojili nejenom ty besedy z Daruvaru a jeho okolí, ale i menší české spolky z jiných částí Chorvatska.
0: A toho, pokud nás teď poslouchají posluchači, kteří plánují třeba dovolenou v Chorvatsku a chtěli by se právě cestou zastavit v Daruvaru, co rozhodně by neměli vynechat?
1: Tak co bych to byla za krajenku, kdybych vás nepozvala na ten půl litr vychlazeného zdejšího piva, že? Každopádně, pokud míříte do Daruvaru, tak uvidíte, že tu zpomalíte, vypnete. Daruvar je lázeňské městečko a už mnohokrát vyhrálo v soutěži o nejhezčí malé město v Chorvatsku, to taky něco napovídá. Jsou tu parky, ale jsou parky, které jsou jako stvořené pro procházky během horkých letních dní, protože v nich je ta teplota mnohem příjemnější. Jinak to město je klidné, ale současně živé třeba během sobotních trhů a mnoha těch různých akcí. Ono mimo těch menšinových před sebou máme třeba festivaly Rockabilly nebo Rock City. V okolí jsou vinice, samozřejmě také vinné sklípky. Vykoupat se můžete ve zdejším akvaparku a ve zdejším turistickém sdružení vám dají ještě spoustu dalších typů na výlety a různé aktivity po okolí, kdybyste přece jen nechtěli jen tak odpočívat.
0: Do chorvatského Daruvaru nás pozvala naše spolupracovnice Ta Veseláková. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Žlutý školní autobus. Jedna z amerických ikon, kterou známe z filmů i seriálů. Každé ráno během školy vyjíždí už 80 let. Denně jich od pobřeží k pobřeží projede 1,5 milionu. Pro americké děti jsou autobusy samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Proč ale do nich nesmějí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si nejen tuhle otázku položila.
3: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech, těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
4: Tak dobrý ráno, já jsem Teo, ten můj autobus přichází kolem 6:40. A přijde autobus.
5: Good morning. Do you want to say hi for my interview?
6: Hello, how are you?
5: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
3: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
5: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu.
3: Rodiče do školního autobusu nastoupit nesmějí, ani když dítě nastupuje poprvé, ani když pláče. Řidič za bezpečnost dětí odpovídá sám a cizí dospělí na palubě jsou bezpečnostní riziko. Americké mámy a tátové to většinou přijímají bez diskuze. Ostatně sami takhle do školy taky jezdili.
4: Máte tady diváky, všichni se vás soustředějí, co ten kluk říká, co je to za řeč. Tak já se zeptám, jestli se chtějí představit. You want to introduce yourself to the radio station?
7: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming.
4: Tohle je Joel Torres.
8: What are you even doing?
4: It's for a radio station.
7: I don't like the suspension. It sucks. We feel
4: Ondřej, že se mu líbí, že nemusí chodit do školy pěšku. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
3: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
4: Anthony, what do you not like about the school buses?
9: What I don't like is this driver that goes too fast.
4: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řek, že ten autobus, ten řidič jezdí hodně rychle. Stává se, že jak vyskočí ze sedačky, že to trochu nadhodí. Jo, je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
3: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
4: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme.
3: Ta barva, to není náhoda. Národní žlutá, to je odstín, který Američané nazývají School Bus Yellow, žlutá školního autobusu. Byla standardizovaná v roce 1939 právě proto, že lidské oko ho zašera a v mlze rozpozná snadněji než jakoukoliv jinou barvu.
4: Často je ten autobus rozdělený na dvě půlky, vepředu jsou lidi, co se nechtějí bavit, poslouchají hudbu a vzadu jsou spíš jako ty, co se chtějí bavit, chtějí dělat blbosti, chtějí se smát.
3: A je tu ještě jedna zvláštnost školního autobusu. Když školní autobus zastaví, tak vysune takové červené stopky na boku. V tu chvíli musí všechna auta v obou směrech i na čtyřproudové silnici zastavit. Porušení tohoto pravidla je ve většině států závažný přestupek s pokutou až $1,000, tedy přes 20 000 korun.
4: Přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
10: You too.
4: Tak jo, ahoj.
3: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Děti v mateřské a na základní škole v Luníku 9 v Košicích jsou všechny z romských rodin. Kvůli špatné finanční situaci mnoha z nich je přístup vyučujících jiný než jinde na Slovensku. Základem je pospolitost, a to už u nejmladších žáků. Reportérka Karolína Lásková o tom natáčela víc.
11: Do školy v jednom z největších romských get ve střední Evropě, Luníku 9, chodí asi 900 žáků. Podle zástupkyně pro druhý stupeň Jaroslavy Pastorové je největším problémem docházka.
12: Děti vlastně, co jině naučíme v škole, nikde jinde se nenaučí. Doma se jim rodiče nevenují.
11: Pastorová zdůrazňuje taky výuku slovenštiny, ve které mají děti mezery a před kterou je jim bližší romština. Doma se prý ale často baví oběma jazyky. Naopak mezi nejoblíbenější předměty patří angličtina, historie a hlavně matematika. Konec hodin a přestávek tady neurčuje zvonění, protože by výuku příliš rušilo. Děti mají po celý školní den navíc zakázané telefony. O přestávkách se proto baví hlavně společně. V jedné ze tříd žáci spojili lavice a doprostřed vyskládali školní penály, aby si mohli zahrát improvizovaný stolní tenis. Oblíbené jsou tu i šachové turnaje. Právě pospolitosti si Pastorová na dětech nejvíce váží.
13: Já často u našich dětí vnímám tu krásu toho, že ty přijdeš s jednou horálkou, ale sa pozrie na svojho chudobnějšího kamaráta, raz odkusne a že sa podelia s tým málom, čo majú.
11: Podle školní zástupkyně se děti neporovnávají a šikana mezi nimi v tomto ohledu není.
13: Ty sa, viete, tak to neponižujú, že prostě ty si z takého prostě, ty si z Mašličkova.
11: Osadě Mašličkovo, která je na okraji Luníku 9 zůstává situace nejhorší. V provizorních chatrčích tam bydlí asi 450 lidí. Asi polovinu z nich tvoří děti do 18 let. Podle pastorové tak do školy chodí i kvůli teplu a obědům, které dostávají zadarmo.
13: Lenže ti chudobnější děti z Mašličkova, oni už ty domáce veľmi nechcú robiť, ale zase oni radšej ostanú v škole dlhšie. Hej? Čiže ostávajú na krúžkoch, ostávajú s triednou učiteľkou, ostávajú so slovenčinármi aj matikármi a doberú si učivo aj tu na tie, ktoré sú ochotné.
11: Luník 9 existuje už od 80. let minulého století. Výhradně romským sídlištěm se stal ale až asi o 10 let později, když město začalo s rozsáhlými přesuny obyvatelstva. Jedním z primátorů Košic, který hrál významnou roli při vývoji sídliště, byl slovenský ex-prezident Rudolf Šuster.
8: Ten Luník 9 nevznikol umele takto, jak to dneska je výsledok, ale on vznikol tím, že tam boli najprv 250 romských rodin a 250 ostatných a do tých romských bytov sa nasťahovalo viac rodín ako v tých ostatných a tým sa to preplnilo.
11: Šuster jako primátor v 90. letech podpořil návrh, na základě kterého město na Luník 9 vystěhovalo Romy z různých částí Košic. Často kvůli neplacení nájmu a údajné nepřizpůsobivosti. Dosud ex-prezident čelí kritice, že za špatnou situaci na sídlišti je zodpovědný právě on. Z Košic Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Dnes je lanovka v Alpách samozřejmostí. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se v červnu 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby, i když musela bojovat i o přežití, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
10: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
14: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
15: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
10: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
15: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
14: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách, než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfegera.
15: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
10: Na Rak se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
14: Z Raksu Bára Vránová, Český rozhlas.
0: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
2: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Dnešní tropické teploty doprovází během odpoledne a večera i bouřky, polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům pak vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. K neobvyklému případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude platit v Česku i zítra. Velký požár zachvátil dnes v noci hotelový rezort v Dominikánské republice. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřel italský turista. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Zájezdy do hotelu pořádají i české cestovní kanceláře. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by požár postihl Čechy. Americký prezident Donald Trump včera představil nový Boeing 747-8, který bude sloužit jako prezidentský speciál. Letadlo Trumpovi a Spojeným státům daroval loni Katar. Americké letectvo ho pak pro prezidentovy potřeby nechalo upravit. Britská BBC připomíná, že zprávy o darování letadla loni vyvolaly negativní reakce, a to i z řad příznivců Donalda Trumpa. A jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových lup, ale i telefonů a počítačů, upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jakým pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Na mistrovství světa ve fotbale hraje Nizozemsko proti Švédsku a informace má Tomáš Petr.
17: 32. minuta končí, Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0, když dvakrát skóroval Broby. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
16: V 10 hodin večer začne utkání Německo pobřeží Slonoviny, ve 2 hodiny po půlnoci pak Ekvádor Curaçao a další hrací den zakončí utkání Japonsko-Tunisko. Začne zítra v 6 hodin ráno našeho času. A ještě tenis. Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. V semifinále porazila Alexandru Ealaovou z Filipín 6-2 a 6-4. Taky další česká tenistka Marie Bousková byla dnes úspěšná. Na turnaji v Nottinghamu postoupila do finále po výhře nad Karolínou Plíškovou 6-4 a 6-1.
18: Nehoda na D1 před Prahou a uzavřená 11 u Jablunkova. Na dálnici D1 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 9. kilometru řeší nehodu osobního auta do svodidel. Blokován je stále pravý pruh a kolona se 11. kilometru je asi na 15 minut. Provoz na řadě míst navíc komplikuje i hustý déšť. Velmi silně prší na D1 v okolí sjezdu na Velké Popovice a na Benešov. To je mezi 15. a 22. kilometrem. Hustý déšť je pak i nadál D11 v okolí Poděbrad. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je stále neprůjezdná. Kousek za sjezdem z dálnice D3 na úrovni Horusického rybníka provoz blokuje nehoda 2 aut. Dopravu tam policisté odklánějí. Uzavřená je i 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova odklízí následky těžké odpolední nehody osobního auta s kamionem. Doprava tam je odkláněná přes centrum Jablunkova. A opět otevřená je silnice 19 za Sebranicemi.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíli. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovu Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geisler-Hof Komedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti a překonávání životních překážek. I o tomto představení budeme mluvit a vrátíme se i k dalším zásadním kulturním událostem těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
2: Kultura Plus.
0: Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukazuje výstava Život věčný v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí ale za dlouhým životem kulturních artefaktů. Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvádí novou inscenaci Snů čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníku nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. A ve znamení Shakespearea bude od nového týdne také nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Začínají tam tradiční letní shakespearovské slavnosti. Zahájí je komedie omylů. Svatovíckou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, a to v tomto týdnu. Nástroji požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
15: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
19: Společně jsme k dnešnímu dní shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
15: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
20: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
15: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

0: Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ne vždycky se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
2: Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
3: Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
4: Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
3: Skenovaly se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
4: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovali máme.
3: České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
4: To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podoby před tím poškození.
3: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
4: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto do ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mi řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
3: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat dílo Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům nabízel Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro 3 herce představuje Hrabala jako duchovního autora. Na zkouškách před premiérou se byl podívat kolega Tomáš Maleček.
5: Na 12. pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
6: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
7: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
5: Nestoj to s tím tácem, ti hosté na to pivo čekají.
6: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
7: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
8: Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
9: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladická přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
7: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
9: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
8: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
7: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
9: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
7: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce.
1: Divadlo světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hof Komedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohání člověka stále kupředu. Kolegyně Nadia Kubínková představení sledovala přímo v hledišti a tady je její reportáž.
10: Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přijel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
11: Popisuje děj autorka libreta a dramaturgyně Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o prvním mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler s Hof Komedianten působí.
10: Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuxem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuxu, o hraběti Šporku.
11: Na jevišti hraje uskupení Muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
10: Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení. A myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
11: A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
12: Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, připracujeme hodně se světlem, takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou, takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
11: A dramaturgyně Koblišková jeho slova potvrzuje.
10: A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají a tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
11: Podstatnou roli hrají v představení světla. A to nejenom technicky.
12: Pro nás světlo znamená naděje, takže my vlastně s tím pracujeme jako se symbolem naděje, že světlo do té temnoty jako prosvětluje vlastně tu duši, by se dalo říct. A pak jsme se taky zaobývali, že jsme hodně rešeršovali teďka z té formální stránky vývoj, jak vyvíjelo to divadelní svícení, nebo respektive použití světla na divadle. A to my postupně vlastně s tím takto využíváme, že vlastně začínáme od svíček, od ohně a postupně pracujeme od odrazem a ty patice tam přinášejí jakoby vlastně ty moderní hlavy a tak dále. Takže vlastně sledujeme ten vývoj divadelního svícení.
11: A proč je to i ze zrcadly, jak jsem viděla?
12: S odrazem hodně, no, se zrcadly, s čočkami a tak, jak pohráli jsme si s tím docela.
11: Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kux.
1: Hry a interakce, co nabízí výstava v olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů z 33D modely muzejních předmětů si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římani měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
13: Po přikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scenografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
14: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
13: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
14: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
13: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
9: Tu můžeme naleznet vedle té věže, o které mluvil Honza.
13: Takže se podíváme tady dolů, ano.
9: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
13: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
14: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového, prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
13: Jak si to můžeme vyzkoušet?
14: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit.
15: Agua. Agua. Čelem.
13: Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
9: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
13: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
9: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny. A byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té janteru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
16: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjistit, čím můžeš truhlu naplnit.
9: Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
1: Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Giffrey, která našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům. S pomocí novinářky Amy Wallis napsala autobiografickou knihu s názvem Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní 3 děti. Její testament vyšel ve Spojených státech amerických na podzim loňského roku a kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
17: V knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
18: Virginia Giffrey spáchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle stín blížícího se konce?
17: Vůbec ne. Virginia tuto knihu napsala s cílem uzavřít jednu kapitolu ve svém životě. Ona věnovala několik let tomu, že poskytovala rozhovory médiím, vystupovala veřejně, vysvětlovala, což pro ní bylo velice vyčerpávající, taky kvůli tomu, že žila v Austrálii a z Austrálie je to daleko prakticky všude. Takže byla na hraně svých fyzických i psychických možností a rozhodla se, že sepíše svůj příběh svými slovy, že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby tazatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
18: Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
17: Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila. Byla to obdivuhodná žena.
1: Zatím 9dílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s tím natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
19: Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
20: Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hanna Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který si takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
19: Když píšete sérii o Marténu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
20: Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
19: Vy jste tu zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem přemýšlet a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
20: No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět.
19: No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
20: Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Poeovi. Ten na sklonku života zaměňoval fikci s realitou. Pro mě je důležité se od toho všeho oddělit, uklidit fikci do správných přihrádek. Ale chápu, proč se ptáte. Já třeba spím dobře. Moji čtenáři mi často říkají, že z mých knih mají noční můry. Jako tvůrčí proces je vytváření strachu fakt zajímavé. Jak říkal americký spisovatel H.P. Lovecraft, strach je nejstarší a nejsilnější emocí. Probudit strach znamená schopnost upoutání maximální pozornosti. Jakmile mám čtenářovu pozornost v rukou, mám prostor a můžu sdělit spoustu dalších věcí.
1: A to je z dnešního vydání Kultury Plus opravdu všechno. Za pozornost vám děkuje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
0: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Irán tvrdí, že znovu uzavřel Hormuzský průliv. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance proto ale nejsou důkazy. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Tenistky Nosková a Bousková postoupily do finále turnajů v Berlíně a Velké Británii. A počasí zítra nás čeká další horký a dusný den, teploty v neděli až 34 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na dnešní izraelské útoky v Libanonu. Americké centrální velitelství naopak tvrdí, že Írán Hormuzský průliv nekontroluje. Podobně se pro stanici Fox News vyjádřil i americký viceprezident J.D. Vance.
20: To, čemu bych i věřil, je, že pokud by se loď blížila k minovému poli, ať už loď našeho námořnictva nebo námořnictva někoho jiného, někdo by mohl říct, ne, neplujte tam, protože tam jsou miny. To, co memorandum o porozumění předpokládá, je 30-denní lhůta, během které odminujeme průliv a umožníme námořní provoz. Ale ne, nevidíme žádné důkazy o tom, že by Íránci blokovali Hormuzský průliv. Odminování toho místa však bude nějakou dobu trvat.
2: Podle Íránu Spojené státy a Izrael porušují závazky memoranda o porozumění, které podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian ve středu. Součástí dokumentu je i klid zbraní v Libanonu. Česko dnes zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo dnešní počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
4: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
2: Na vyhlídce pod hradem Kunětická hora už za půl hodiny začne premiéra nové adaptace Erbenovy Kytice. Hudební inscenace Pardubického východočeského divadla přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii. Navrané!
11: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
21: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
11: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
22: Ta muzika má veliký náboj.
11: Říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
21: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
11: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Radiožurnál.
2: Druhá premiéra představení bude zítra a pár posledních vstupenek je ještě v prodeji.
23: Tenistka Linda Nosková bude hrát o druhý titul v kariéře. V Berlíně postoupila do finále přes Alexandru Ealaovou z Filipín po výhře 6-2 a 6-4. O titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila také Marie Bousková. V Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve dvou setech a o titul na travnatém turnaji bude hrát zítra s Američankou Navarovou. Na mistrovství světa ve fotbale hraje Nizozemsko se Švédskem. Informace má Tomáš Petr.
24: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Nizozemsko vede 2-0. O obě branky se postaral Broby. Tomáš Petr, Radiožurnál.
23: Na světovém šampionátu začne ve 22 hodin zápas Německo pobřeží slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci začne hrát Ekvádor proti Curaçao. Utkání Tunisko s Japonskem má výkop zítra v 6 hodin ráno českého času.
11: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na D4 před Příbramí. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Prahy z Brna. Před Čestlicemi na 9. kilometru havarovalo osobní auto, pravý pruh je uzavřený a dvoukilometrová kolona jen téměř na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic máme hlášenou nehodu za Obořištěm. Na 38. kilometru na úrovni letiště může omezovat průjezd. Výrazněji se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Drážďan čekejte překážku u Ústí nad Labem. U sjezdu na centrum a na 69. kilometru leží předmět na vozovce. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 uzavřená po nehodě. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. A v Praze pozor v Těšnovském tunelu ve směru do centra. Vyšetřují tam kolizi osobního auta s motorkou. Opatrně je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Dark turismus neboli temná turistika.
3: Jde o fenomén, který přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením. A zájem o něj v posledních letech rozhodně neklesá.
5: Pro někoho jde o snahu pochopit historii a uctít památku obětí. Jiní na těchto místech hledají silné emoce, autentickou zkušenost nebo jsou zkrátka fascinováni temnými stránkami lidských dějin.
3: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím? A proč lidi vlastně místa tragédií tolik přitahují? V dnešním pořadu potom budou pátrat autoři Radim Štícha
5: a František Šedivý.
0: Téma plus.

0: Kdy jste se poprvé setkal s pojmem dark turismus a co vás na něm začalo přitahovat?
1: Tak poprvé přibližně rok 2015, co mě přitahovalo, no to tajemný.
0: A jaké místo na vás nejvíce zapůsobilo?
1: Je to asi ostrov Poveglia v Itálii, nedaleko Benátek, a čím mě zaujalo celkově jakoby historií. Událo se tam spoustu věcí, takže to pro mě bylo zajímavé a viděl jsem o tom pár dokumentů, tak jsem si to chtěl tak nějak potvrdit a vyvrátit různý zvěsti o tomhleto místě.
0: Co vlastně vy při návštěvě takových míst hledáte? Je to právě to historické poznání nebo chcete tam zažít nějakou emoci, atmosféru?
1: Asi adrenalin. Většinou totiž navštěvujeme místa, která nejsou přístupná, a historie taky, ale většinou takový to napětí a to, že tam nemůžu.
0: Říká cestovatel Radim Bača, který místa temné turistiky vyhledává od roku 2015. Podle různých definic označuje dark turismus cestování na místa spojená s tragickými událostmi a lidským utrpením.
2: Patří sem například bojiště, koncentrační a vyhlazovací tábory, místa přírodních i člověkem způsobených katastrof, masové hroby, válečné hřbitovy, popraviště, věznice nebo lokality spojené se smrtí významných osobností či otroctvím.
0: Temná turistika upozorňuje na odvrácené stránky lidských dějin a vedle vyloženě pochmurných míst může zahrnovat i známé historické památky, které nesou stopy tragické události. Proč lidi podobný druh turistiky přitahuje?
2: Štěpán Vymětal je krizový a forenzní psycholog, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, a budeme společně mluvit o tématu dark turismus. Proč člověka obecně přitahují místa spojená s tragédiemi, smrtí nebo katastrofami? Je to něco přirozeného?
3: Náš mozek věnuje více pozornosti právě hrozbám, věcem neznámým, které by ho mohly ohrožovat, protože v minulosti to pomáhalo našemu přežití, takže ten mozek je tak konstruován. Jsou tam struktury, které se zaměřují na tu okamžitou emoční reakci, a struktury, které potom jako kognitivně v rozhodování řeší tu akci racionálně, ale ty emoční jsou první, ta amygdala, ta reaguje jako první a potom teprve to právě racionálně nějak si dotváříme, ten obrázek. Takže tam šlo evolučně o to přežití, protože ty informace vlastně byly vždycky důležité pro toho člověka nebo pro naše předky, proto ten mozek na ně více reagoval, a ty extrémní věci proto více přitahují naši pozornost. To je ta teorie evoluční. Potom je tam teorie, která je existenciální. Ta se týká potřeby hledání smyslu. Takže ten kontakt se smrtí a utrpením vede vlastně k našemu nějakému přemýšlení nad smyslem vlastního života, nad našimi hodnotami a podobně. A my se tím vlastně můžeme také vyrovnávat s vědomím vlastní smrtelnosti. Takže to je druhá teorie a druhý takový motiv. Potom je teorie emoční stimulace, kdy to nebezpečí

0: hrají roli emoce a látky v těle. A potom je také určitá teorie, která mluví o tom, že vlastně my si potvrzujeme to, že jsme v bezpečí, tím, že navštívíme třeba místa, která byla riziková, ale v té bezpečné situaci, a že se vlastně srovnáváme s někým, kdo je v horší situaci, a tím nám z toho vychází, že my jsme v bezpečí. Takže to je další motiv. A já si myslím, že na všech těch teoriích je něco a že mohou platit i souběžně. Takže tyto faktory mohou ovlivňovat potom to chování člověka k tomu. A pak jsou další věci, které mohou mít vliv na to chování, a to budou sociální sítě a vlastně mediální vliv. Takže pokud dochází k nárůstu dark turismu, tak bych to přičítal vlivu sociálních sítí, určitých algoritmů v těch sociálních sítích a také vlivu médií a vlastně třeba dostupnosti cestování. Za posledních 20-30 let se to velmi v uvozovkách zlevnilo a stalo běžným. A myslím si, že některé ta místa jsou navštěvována i na základě toho, že je prostě reklama na to.
1: Přestože se může zdát jako moderní trend, jeho kořeny sahají hluboko do historie. Už ve starověkém Římě přitahovali davy gladiátorské zápasy v Koloseu a ve středověku bývaly veřejné popravy masovou podívanou. Lidé také cestovali na místa významných bitev nebo na poutní místa spojená se smrtí náboženských osobností.
2: Samotný pojem dark tourism zavedli v 90. letech britští badatelé John Lennon a Malcolm Foley. Podle nich se jedná o turistiku zaměřenou na místa tragédií a smrti, která se zároveň stávají součástí turistického průmyslu. Lennon upozorňoval, že fascinace smrtí provází lidstvo prakticky odjakživa, jenom se mění forma, jakým způsobem je lidé sledují.
1: Vyznavači temného turismu neváhají cestovat i za hranice České republiky. Vyhledávanými cíly jsou například ukrajinské město Pripyat u černobylské jaderné elektrárny, bývalý koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi nebo řada opuštěných budov či zařízení, kde se v minulosti stalo něco temného.
2: Některá z nich navštívil i cestovatel Radim Bača.
1: To první místo, které jste navštívil v rámci temné turistiky, vzpomenete si, co to bylo?
3: První místo byla psychiatrická léčebna Vercelli v Itálii.
1: Proč právě psychiatrická léčebna byla tím prvním místem?
3: Já jsem se zajímal celkově o historii právě těch italských léčeben. V těch 60. letech vlastně italská vláda jako uzavřela veškerý psychiatrický léčebny, protože do 50. 60. let v Itálii probíhala normálně lobotomie v těch zařízeních. Bylo podáno spoustu stížností na nehumánní zacházení s pacientama. Na základě toho potom všechny tyhle ty léčebny uzavřely. Ty léčebny zůstaly. Zřejmě italská vláda neměla na nějakou rekonstrukci, přestavění, protože to byly opravdu velký míst. Bylo to de facto město ve městě. Většinou to bylo stavěno na pokrajích měst. Tak, jak to uzavřeli, tak to tam všechno zůstalo. My právě, když jsme navštívili to Vercelli, ono sice je hlídaný, ale když se ví, jak se tam dostat, tak se tam člověk dostane. Budovy zůstaly relativně nepoškozený. Zajímavý bylo, že vlastně ani lékařský materiály nebyly odvežený. Jo? Nebylo to prostě skartované, všechno je to tam, je to od úmrtních listů po lékařský zprávy. Konkrétně Vercelli čítá, tuším, že 15 velkých budov, měli dokonce svůj kostel. Tam jsme strávili, tuším, že 2 dny, dokonce jsme tam přespali.
1: Jaký to byl pocit tam přespat na takovém místě?
3: Pocit, já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohleto jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád, který s váma sdílí tyhle ty cesty a vlastně okolo vás jako nikdo není. Vy jste vlastně vládce tohodle toho komplexu v tu chvíli. Je to nepopsatelný pocit, musí to člověk zažít, nejde to popsat tu atmosféru takhle na mikrofon. Předtím, ještě než jsme tam jeli, tak jsme měli dochovaný mapy, kde, co, v kterém objektu bylo, takže jsme našli vlastně i podzemní prostory, kde byly drženy ty nejtěžší pacienti, kde teda byly prováděny v té době ještě povolené různé metody léčení, jsou to nehumánní věci.
1: Existuje nějaká hranice při tomto cestování, když tam někdo jede jako za pietní návštěvou, anebo kdy už se z toho místa stane ta atrakce?
3: My povětšinou navštěvujeme místa, kam se za stolik lidí nedostává.

0: stane a vždycky při návštěvě takového místa, konkrétně ostrov Poveglia, je ostrov, který vlastně byl vybudovaný za morový rány. Je tam pochovaných cirka 180 tisíc obětí. Vždycky na takovémhle místě se snažíme chovat opravdu s respektem a s úctou k těm zemřelým. A zásadní věc je nic nepřenášet, nic neodnášet, chovat se k tomu jako k pietnímu místu.
1: Za jeden z historických příkladů dark turismu bývá označována například bitva u Waterloo v roce 1815. Někteří lidé tehdy údajně sledovali boj z bezpečné vzdálenosti přímo z kočárů. Podobně se už v minulosti lidé sjížděli k místům katastrof či neštěstí.
2: Pozoruhodná je v této souvislosti i železniční nehoda v Moravských Budějovicích z roku 1909. Po srážce dvou nákladních vlaků přijížděli na místo zvědavci nejen z okolí, ale dokonce i z Vídně, aby viděli trosky na vlastní oči. Už tehdy noviny popisovaly fenomén čumilů, kteří sledovali tragédii jako mimořádnou atrakci.
1: Jako dark turismus označujeme situaci, když člověk jede na nějaké místo bitvy, koncentrační, vyhlazovací tábory, místa živelných katastrof, katastrof způsobených člověkem, hromadné hroby, válečné hřbitovy a podobně. V čem se podle vás liší návštěvník, který na podobné místo přijíždí z úcty, zájmu o tu historii, od člověka, který hledá spíš senzaci?
3: On se možná tolik lišit nemusí, protože zase ty různé motivy mohou hrát roli zároveň. Určitě bude hrát roli to, jestli máme zájem o historii, chceme opravdu se na to místo podívat, abychom si to zasadili do konkrétního kontextu, ty události, nebo jestli jsme z druhé, třetí generace přeživších, třeba po koncentračních táborech nebo po nějakých hrůzách, a je to pro nás, pro naši osobní historii a rodinnou historii důležité to místo navštívit, účastnit se třeba pietních aktů při výročích a podobně. To je další rovina. Pak je tam ta role té silné emoční zkušenosti, ale ta samozřejmě hraje roli u všech těch návštěvníků, protože prostě to silné emoce vyvolává ta situace a to místo. Pak je tam ta fascinace smrtí a nebezpečím ve hře, která je zase nějakým způsobem vrozená člověku. A to, jestli je tam zatím ještě jako senzace nebo zvědavost, možná to spíš rozdíl bude v tom chování těch návštěvníků, než v tom, jako co je tím převažujícím motivem té návštěvy toho místa. To, že někdo hledá autentická místa během své dovolené, je také úplně normální. Ale to, jak se na místě chová, jo? Jestli se chová s pietou, úctou a respektem, nebo jestli se tam fotí, jestli to sdílí na sociálních sítích a tím jeho cílem je právě získávání nějakých bodů. Tak to je asi ten jako hlavní rozdíl. Případně někteří návštěvníci, naštěstí jich je úplné minimum, ale se chovají, řekl bych, zvrhle nebo zcela nevhodně, kdy zneužívají to místo i třeba k propagaci nějakých svých názorů extrémních, například tam hajlují a podobně. Takže to je už úplně za hranou a to bych řekl, že nejsou vlastně návštěvníci, to jsou zneužívatelé těch míst.
1: Dodává psycholog Štěpán Vymětal. S rostoucí popularitou dark turismu se stále častěji objevuje otázka komercionalizace míst spojených s tragédiemi a smrtí. Některé lokality se mění v turistické atrakce, zaměřené spíše na zážitek, než na pietu a historickou reflexi. Kritici upozorňují, že nadměrný turismus může vést k banalizaci utrpení obětí i ztrátě autenticity těchto míst.
4: Setkal jste se někdy s tím, že by se nějaké místo spojené s tragédií začalo více komercionalizovat?
0: Těch míst je hodně, konkrétně tady u nás v České republice. Statek Pohádka, kde žil odsouzený vrah Roubal. Z toho se stala taková atrakce, i když vlastně ve skutečnosti tam už jakoby není co najít. Jo. Je to rozpadlina, je to ruina, ale lidi tam jezdí jakoby za atrakcí a vlastně si neuvědomují, co se tam stalo.
4: Jak vlastně reaguje vaše okolí na to, že rád jezdíte na místa, která jsou spojená s tím temnem?
0: Kladně, protože většinou se stýkám s lidma, který mají stejný jakoby záliby, ale když se bavím s někým ne přímo z mýho okolí, tak na to reagují tak rozporuplně, protože ono, co si budeme povídat, navštěvovat psychiatrický léčebny a hřbitovy, tak někomu to může přijít morbidní, někomu to může přijít zvrácený, mně to přijde normální.
4: Máte spočítáno, kolik těch míst temných jste už navštívil od toho roku 2015, kdy jste začal?
0: 16 takových míst jsme navštívili. Většinou jsou to ty léčebny nebo místa postižená nějakou tragédií. Není to vyloženě, že bych vyhledával, ale o spoustě míst bylo napsáno, spoustu mysteriózních věcí, kterými se snažíme nějak ne vyvrátit, ale snažíme se to uvést na pravou míru.
4: Ze kterého místa jste si odnesl opravdu nejsilnější emotivní zážitek?
0: Ku podivu to bylo právě z té pohádky, kde žil Roubal. Je to místo, kde skoro nic není, ale takový mrazivý pocit.
4: Změnili vás návštěvy těchto míst nějak osobně?
0: Při každé návštěvě takového místa je to takový, jako kdyby mi vlila čerstvá krev. Pro mě je to relax navštěvovat takovéhle místa. Takže i když jakoby spousta těch míst je, dá se říct, i nebezpečná, tak říkám, pro mě je to ten adrenalin a pro mě je to vlastně odreagování na čerpání nových sil.
4: Co byste poradil lidem, kteří chtějí podobná místa navštívit vůbec poprvé? Jak by k nim měli přistupovat? S úctou, respektem?
0: Určitě s úctou, s respektem. Konkrétně z těch pietních míst, i když jsou opuštěná, nikdo tam nejezdí, nebo málo kdo tam jezdí, tak hlavně nic nepřenášet, nic neodnášet, nic neničit, protože se to běžně děje a je spousta lidí, kteří na tyhle ty místa jezdí vyloženě za účelem toho něco odnést. Prostě navštívit, podívat se a odjet.
2: Cestovatel Radim Bača čerpá inspiraci ke svým cestám na internetu, na různých fórech, je ve spojení s urbexovými komunitami, kde si vzájemně předávají informace a čerpá rovněž z dostupné literatury. Se svým koníčkem však Radim Bača není zdaleka sám v českém ani světovém kontextu. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že stále více lidí touží po novém extravagantním zážitku, v roce 2016 mluvil dokumentarista Jan Svatoš.
5: Jsou to místa, kde se odehrály samozřejmě různé bitvy, jsou to bývalá vězení, kde dokonce na mnohých z nich lze třeba ve Spojených státech přenocovat a vyzkoušet si to, co si vyzkoušeli lidé, kteří byli třeba odsouzeni na trestu smrti. Jsou to místa, kde se odehrály různé popravy. V Londýně existuje trasa, kterou můžou lidé nasledovat Jacka Rozparovače, ale teda jenom symbolicky, pochopitelně. V Paříži je velmi zakázáno do dneška stále a je to takové tabu místo, kde v tom tunelu zemřela Lady Diana, přestože některé agentury nabízí okružní jízdu Paříži a začleňují ten tunel do svého harmonogramu. Vy jste tady řekl, že v Paříži odháněli zvědavé turisty nebo diváky od scény, tak podobnou situaci zažili i američtí záchranáři, když v New Orleansu vlastně byl hurikán Katrina, došlo tam k těm záplavám, tak dokonce do New Orleansu směřovali plné autobusy turistů, kteří se tam jeli podívat na tu lidskou tragédii. A poslední případ, takový skutečně velký exot, temný exot, je Japonsko, které má už své katalogy a ten třeba nabízí zájezdy do bývalé jaderné elektrárny Fukushima v oblecích a s přístroji, kterými lidé můžou měřit radiaci. Je to alternativa pro bílé písečné pláže a bikiny, tak někdo může jít na pláž, která byla zasažena tou přírodní katastrofou.
1: Dark turismus se v posledních letech stal běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří a organizovaných zájezdů. Existují specializované prohlídky bývalých věznic, bojišť, koncentračních táborů nebo míst katastrof, které lákají návštěvníky na autentický zážitek.
2: Součástí dark turismu jsou i tematické komentované prohlídky měst, noční návštěvy hřbitovů, bývalých mučíren nebo historických věznic. Některá místa navíc pracují se speciální atmosférou, používají průvodce v kostýmech, zvukové efekty nebo stylizované expozice, aby zážitek působil intenzivněji.
1: Nestává se z tragických míst turistický produkt? Jakou roli podle psychologa Štěpána Vymětala hrají hromadné zájezdy na místa tragédií?
3: Komerční zneužití možná, nebo využití. Na druhou stranu také existují muzea, která jsou úplně nová, nemají historickou souvislost a jsou zaměřena na emoce, na strach, na jakoby imitují strašidelná místa a podobně. To je možná také součástí dark turismu, ale toho komerčního, který nemá jako vazbu na žádnou pietu a podobně. Asi tam budou ve hře etická dilemata, která nám naskočí, když nad tím budeme uvažovat. A jedním z těch dilemat bude určitě, jestli jde o respekt a pietu, nebo nějaký morbidní voyeurismus, kdy tím motivem je nějaké to focení, selfie na místě. Tam teda problém sociálních sítí hraje roli, protože to zřejmě podporuje tento směr dark turismu do budoucna. Ale myslím si, že ne všechen dark turismus je špatně a některé ty motivy jsou vlastně žádoucí. Když si vezmeme studium historie, poučení se z historie, návštěvy školních tříd na některých místech, tak ty vedou třeba k tomu, že ty děti si ukotví nějaké hodnoty, demokratické hodnoty, humanistické hodnoty, neexperimentují potom s nějakými extrémními názory a rizikovými obsahy, bych řekl, ale prostě je jim jasno, že tohle je špatně. Vys například koncentrační tábory. Čili to první dilema se týká respektu a piety na jedné straně a na druhé straně nějakého morbidního sebeprezentace, sledování, voyeurismu. Další věcí je právě ta otázka monetizace toho neštěstí nebo toho utrpení. To znamená, jestli na tom někdo vydělává. Dilema, jestli mít vstupné na některá místa, jestli tam prodávat suvenýry z těch míst, jestli to je etické. Pak je zásadní ten kontext a ta interpretace. Jestli to místo ukazuje historii, vysvětluje historii, anebo jestli se zaměřuje právě na to, že ukazuje hrůzu.
4: Velkou roli v rozmachu dark turismu sehrály kromě sociálních sítí také streamovací platformy, které nabízejí seriály a dokumenty s tématikou temných míst. Jedním z nejnavštěvovanějších míst dark turismu na světě zůstává bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Každoročně tam přijíždějí statisíce až miliony návštěvníků z celého světa. Muzeum přitom opakovaně upozorňuje na nevhodné chování části turistů, například pořizování selfie nebo pózování na kolejích vedoucích do tábora.
1: Jak tenká je ta hranice u sociálních sítí? V tom smyslu, zda to sdílení fotografií z podobných míst vede ke sploštění nebo banalizaci tragédie.
3: Setkávám se často s tím, že lidé v průběhu katastrof dokumentují ty katastrofy a fotí je nebo natáčejí, což na jednu stranu může přispět potom k vyšetřování, pokud se to použije nějakým způsobem. Na druhou stranu je to i odrazem jejich vlastní úzkosti a nejistoty a emocí, které pak chtějí sdílet, a ty sociální sítě fungují na tom sdílení emocí a prodávání pozornosti tímhletím směrem, takže tam záleží zase na motivaci, jak ten snímek použijete, proč jste ho vytvořil, ale pak jakým způsobem ho použijete. No. Jedna věc je ten záměr, druhá věc je pak použití a nějaký výsledek. Pokud budeme v některých situacích schánět podporu, schánět například prostředky pro obnovu třeba oblasti, která je zasažená povodněmi, tak bych řekl, že je to pro sociální motiv, že můžeme podpořit pomoc druhých lidí a sbírání peněz a tak dále pro nějaký jako bohulibý účel. Když to budeme používat pro vlastní sebeprezentaci, jak jsem skvělý, že jsem to zvládnul, že jsem na tom místě byl, tak je to teda dost z mého pohledu spochybnitelný motiv. Takže bude tam hranice v tom použití, v těch záměrech, ale na druhou stranu pak jsou snímky, které už se volně šíří, a my už nad nimi nemáme kontrolu. A myslím si, že některá místa je v pořádku, že tam je označení, aby lidé nefotografovali nebo nenatáčeli. Protože prostě jsou to místa utrpení, jsou to hroby nebo popraviště a tak dále, kde jako tím cílem není sebeprezentace na místě hrůzy, ale možná ta pieta právě.
1: Kdo by měl nastavit ideální pravidla pro to, aby měl dark turismus pozitivní dopad? Jsou to ty paměťové instituce, které třeba zakážou focení na tom místě?
3: Já bych řekl, že to jsou ty paměťové instituce, že je to i odpovědnost společenská, politické garnitury, jaký je přístup a jaká je podpora těchto trendů a směřování, ale jako zakázat, není to tolik o zákazu, ale spíš bych řekl o edukaci těch lidí. Proč to je vhodné, proč to není vhodné. A pak je tam asi určitá odpovědnost také těch platform sociálních sítí, které z toho mají profit, které z toho provozu bohatnou. A to se týká určitých typů fotografií a zveřejňování, řekl bych, obsahu, který může být škodlivý.
1: Jaká jsou podle Štěpána Vymětela hlavní pozitiva dark turismu? Může přispívat ke vzdělávání, sebereflexi, může rozvíjet schopnost empatie, vcítit se do situace jiných lidí, podporovat historickou paměť a vytvářet hodnoty.
6: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Česká republika nabízí řadu míst, která bývají spojována s dark turismem. Nejznámějším cílem temné turistiky je památník Terezín, připomínající oběti nacistické perzekuce a holokaustu. Stejně jako Lidice a Ležáky, obce vypálené nacisty během druhé světové války. Mezi často navštěvovaná místa patří i sedlecká kostnice u Kutné hory, jejíž výzdoba je vytvořena z lidských kostí 10 000 zemřelých. Temnou atmosféru podle vyznavačů tohoto fenoménu mají také Olšanské hřbitovy v Praze nebo brněnská Káznice na Cejlu, která je spojena s nacistickými i komunistickými represemi.
1: Dark turismus v Česku ale není spojený pouze s historií 20. století. Zájem návštěvníků přitahují i lokality opředené tajemstvím a legendami, například Býčí skála v Moravském Krasu, spojovaná s pravěkými rituálními vraždami. Oblibu mají také bývalé vojenské prostory, opuštěné továrny nebo chátrající objekty, které lákají svou atmosférou i pocitem zakázaného a neznámého.
4: Jedním z tajemných míst v Česku, které je spojováno s dark turismem, je Bohnický ústavní hřbitov. Opuštěné místo ukryté poblíž bývalé psychiatrické léčebny. Místo je známé příběhy pacientů, anonymními hroby i ponurou atmosférou, která dodnes přitahuje návštěvníky hledající tajemství a historii. Právě kombinace skutečných lidských osudů a temné pověsti dělá ze hřbitova významný cíl dark turismu v Česku.
1: V roce 2013 se začal o Bohnický hřbitov více zajímat místní rodák Jiří Vítek a s přáteli zajistil jeho úklid a vyklizení. První komentovanou procházku potom uskutečnil o 2 roky později. Na místo jsme se tedy vydali s tím nejpovolanějším. Strážce hřbitova Jiří Vítek je badatelem a v roce 2026 místostarostou Prahy 8 z uskupení Patrioti pro Prahu 8.
7: Ten samotný hřbitov vzniknul v roce 1909, tedy několik let po tom, co byla uvedena do provozu Bohnická léčebna, dříve ústav pro choromyslné. Původně to byl malý hřbitůvek, který měl jenom takový dřevěný oplocení, který se různě rozšiřovalo. Většinou tady byly pohřbíváni děti, které se narodili v ústavu pro choromyslné a velmi brzy zemřeli, tedy přímo narozené děti v té instituci. V té době platil zákon, který vlastně určoval té instituci, že když jste se tam narodil, tak vám museli zajistit i místo posledního odpočinku. Takže to byl prakticky z začátku dětský hřbitov. Vůbec ten první pohřbený tady byl v září 1909, tuším 12-letý chlapec příjmením Jankovský. A pak postupem času se začal rozšiřovat. Samozřejmě nejvíce v období první světové války, kdy ten nárůst duševních nemocí byl brutální. V roce 1916 vypukla velká tyfová epidemie, zemřelo skoro 700 pacientů. Během krátké doby a tenhle hřbitov vlastně nabízel tu možnost toho pohřbení těchto lidí, protože převážet někoho s tyfem nebylo možné, i kdybyste byl, já nevím, miliardář, tak prostě jste nemohl být nikdy převezen, kvůli, kdyby došlo k nějaké nehodě a tak dále, tak to tělo bylo samozřejmě nebezpečné i po smrti, takže byli pohřbíváni tady. V 50. letech to bylo odebráno církvi. Možná ještě zmíním, že ta největší sláva toho hřbitova byla v roce 1932, kdy se tady žehnal deskám, které jsem instaloval na kapličku místní správa církevní, ale ty desky financoval Benito Mussolini a byly věnovány 48 Italům, kteří tady leží. To byli lidé, které evakuovali v roce 1916 z oblasti Tridentu v Itálii, že ta sláva byla hlavně kvůli tomu, že zde byl kardinál Kašpar. Další slávy spíš už jsou takové ty mediální, znamená natáčel se tady film Amadeus Miloše Formana. Ta scéna, kdy ho přiváží právě jakoby sem na ten hřbitov a pohřbívají ho do hromadného hrobu. A z těch posledních takových mediálních sláv je asi to, že se tu natáčela poslední série Císařovna o císařovně Sisi, což je velmi populární seriál, hlavně teda v Itálii, v Německu, Rakousku. A teď vlastně se tu pravděpodobně bude natáčet jistá scéna pro Tajemství všech tajemství od Dana Browna.
4: Náš pořad je o dark turismu, tedy o temné turistice. Která okolnost nebo událost vlastně udělala z tohoto místa právě to místo té temné turistiky?
7: Já si myslím, že to všechno vypuklo jedním článkem v bulvárních novinách, kdy novinář napsal před těmi 10 lety, článek, že toto je nejtajemnější místo v Evropě. Jenom chci upozornit, že spoustu let jsme si všichni v okolí mysleli, že to je židovský hřbitov. Tady my jsme nevěděli, že to je hřbitov spojený s léčebnou. Jak byl zanedbaný, některé náhrobky, které neukradly a zbyly tady, ve vás vyvolávají pocit židovského hřbitova. To vlastně vyvolalo jakýsi zájem a boom v té době youtuberů, influencerů, který začíná před těmi 10 lety. Dneska už je tam konkurence ohromná na tom YouTube, ale v té době, když jste přišel s nějakým dobrým nápadem, tak jste ohromně vystřel. A pak už se to chytlo, vlastně různé časopisy o tajemnu začaly o tom psát a prakticky dneska každý novinář každé léto recykluje nejtajemnější místo, tajemný bohnický hřbitov, nejlépe s titulkem Hřbitov bláznu.
1: Pojďme se teď klidně projít, protože hřbitov je poměrně rozlehlý. Když tu provádíte návštěvníky, tak některé ty hroby jsou určené s jistotou, komu patřily, u některých se můžeme jenom domnívat, které ty osobnosti považujete za nejzásadnější nebo nejzajímavější?
7: Nejzajímavější asi samozřejmě pro mnohé je to příběh Gavrila Principa. 1. května 1918 tady byl pohřeb za asistence vojáků z terezínských pevnosti, což se objevilo v protokolech gestapa, který pak v 80. letech znovu vylezli na povrch, kdy paní ředitelka bohnické léčebny se tomu začala intenzivně věnovat. Samozřejmě v době, kdy to nikoho nezajímalo, jako nějak ten bulvár nefungoval v době socialismu. 3 dny předtím, 1. květnem 1918, zemřel Gavrilo Princip, paradoxně v té době jediný vězeň terezínské pevnosti. Je to na vodě. Samozřejmě v Terezíně jsou přesvědčeni, že to exhumované tělo v roce tuším 1921 budou tvrdit, že to je 100% Gavrilo. Je to legenda spojená s tímto hřbitovem, podložená tím, že hrobník Slavata při Heidrichiádě byl přizván na výslech. Prostě šel na výslech na gestapo a podle mě takovou tou českou cestou, jakože chtěl zaujmout něčím, aby odlákal pozornost, tak jim dával tuto informaci. Ono je to taky moc nezajímalo, ty Němce, takže to strašně dlouho ta legenda spala, pak se probouzela různě. Druhá věc, které já osobně věřím a jsem přesvědčen, že to tak je to četař Pavlíček. A proč? Protože jeden z nejlepších vyšetřovatelů své doby, pan Nečásek, označil četaře Pavlíčka jako možného vraha Otýlie Vranské. Otýlie Vranská byla slovenská prostitutka, která byla zavražděna v roce 1933. Její tělo bylo dáno do kufru, nebudu to popisovat úplně, určitě posluchači o tom najdou spoustu informací. A byl to vlastně nějaký pomník československé kriminalistiky nedořešený, který kriminalistický ústav tuším 2 roky nebo 3 roky prohlásil, že má vyřešeno. Ale prohlásil to tím způsobem s největší pravděpodobností. Tedy ne 100%. A já stále tvrdím, že věřím panu Nečáskovi, muži, který objasnil během krátké doby 150 násilných trestných činů s panem Zahrádkou. Takže to je druhá osobnost. Třetí možná byla návštěva Margaret Thatcherové, což se odhalilo, to jsou necelé 2-3 roky, proč tu byla, hodně se spekulovalo, jestli tady někde exhumovali někoho z její rodiny. Ne, skutečně šlo o to, že se tady exhumoval hrob pilota RAF, kterého následně si Britové odvezli, protože podle mě i Margaret Thatcherová, která měla dobré vztahy s armádou, mohla být na pochybách o tom, jestli tady ta demokracie vydrží, protože tady byla těsně po revoluci sametové. A ti staří piloti prostě chtěli, aby ho přivezli. Byl to pilot, kterého tady Němci v dubnu 1945 sestřelili, britský pilot RAF, a pohřbili ho teda rychle tady na tom hřbitově. To jsou asi jakoby 3 zásadní osobnosti. Pak jsou tady věci typu zednářská symbolika a tak dále, které lidi jako lákají.

0: Jak se proměnili ti návštěvníci? Už jsou to ti lidé, kteří spíše hledají tu fascinaci tím tajemnem, anebo se najdou i tací, které zajímá ta historie toho místa?
1: Přesně naopak. Ze začátku to byli skutečně lidé, kteří toužili pouze po hledání různých změn elektromagnetických polí, různé přístroje, cardwalky, ghost radia, hledání různých prostě tajemství. Dneska je to převážně teda, ale možná je to taky tím, že já o těch paranormálních jevech vlastně jako nevyprávím. Takže mluvím o historii, ale samozřejmě, že když dojde na závěr, chcete se na něco zeptat, každá komentovaná prohlídka končí, stalo se vám tady něco jako zvláštního? Takže ano, oni sem jdou, ta historie je zajímá, ale samozřejmě podvědomí si uvědomují, jaké je to jakoby místo, protože leží tady 4200 neboštíků, převážně pacientů Ústavu pro choromyslné a nejenom hodní lidé, pedofilové, žháři, vrazy, spoustu zvláštních lidí a samotné to místo teďka přicházíme do prostřed hřbitova. Ono, když se podíváte nad sebe, tak ty naši přeci věděli, jak to na vás má působit. Tohle měl být průchod katedrálou. Měl jste mít nad sebou gotické stropy, měl jste procházet tunelem, na bráně byl jeden kříž, který protínal kříž na druhé straně a tady vidíme podstavec po mé pravé straně, kde je další kříž. Ten protíná přesně kříž v kapli a my jsme tady na středu. A když lehce popojdeme, tak zde přímo uprostřed hřbitova, u toho nejsilnějšího místa, kde se protínaly všechny čtyři kříže, je jediné místo a to je to oko nebo ta brána do toho nebe. A tohle je to nejsilnější místo, to srdce hřbitova, odkud by dle věřících nebo faráře, odtud by měly odcházet vlastně ty duše nahoru. Nejsilnější místo. A paradoxně tohleto místo bylo v těch 80. letech nejčastěji narušováno satanistickými rituály, které probíhaly přímo v tomto prostoru. Po vydání satanské Bible ve Spojených státech dostala se i sem, ale tím, že byla ta skupina infiltrovaná příslušníky státní bezpečnosti, jak to velice rychle skončilo. No. A dneska, když tady dělá někdo nějaké rituály, jak je to spíš takový jako směšný, takový spíš jako, aby děvčata se bály a více vynuli k chlapcům. Takže jako to s tím nemá nic společného. Ale k té turistice. Samozřejmě je to zvláštní místo. Když přistoupím na ten název Hřbitov bláznů, tak je to skutečně jako místo, které lidi láká. Kolikrát se stalo, že když někdo z léčebny se třeba nevrátil z vycházky, tak rád vždycky ho nacházeli tady. Tady jsou dopisy poschovávané, lidi se vypisují prostě ze svých problémů. Když je úplněk, tak tady je mraky přívěsků, aby si je nabili, ale to nesouvisí s tou turistikou. To místo láká, možná je to nějaká touha, brána zjistit, jestli skutečně je něco na druhé straně. Tady je to faktický, tady ty duševně nemocný ležej, tady je to skutečně hřbitov, který patřil k léčebně. Jsou místa, která mají pouze tu legendu. Můžou to být různé cesty do pekla a tak dále, čertovi, já nevím, kameny, cokoliv, ale tady se podíváte a tady ti lidé jsou, ta symbolika tady je. Tím, jak to bylo zanedbávané, tak to samozřejmě dostává úplně jinou atmosféru.
2: Nejvýznamnější osobností, která odpočívá na Bohnickém hřbitově, je Marie Tuma Reiterová. Její hrob se stal známým hlavně proto, že jako jeden z mála na hřbitově zůstal a po desetiletí je zachovalý a udržovaný.
3: Kolem Marie Tuma Reiterové proto vznikla řada legend a tajemných příběhů, které přispěly k ponuré pověsti Bohnického hřbitova a zvýšily motivaci lidí toto místo navštívit.
4: Co prostupuje i ty články nejrůznější, tak to je ten jeden náhrobek, který zůstal opečováván.
1: To je Marie Tuma, před kterou teď stojíme, která zemřela v necelých 29 letech. Byla služebná, ona trpěla těžkou schizofrenií, ale samozřejmě na to se neumíralo. Umřela na problémy plicní. A je to jeden z mála náhrobků, který tady, když to řeknu natvrdo, neukradli. Ono z těch 4200 hrobů těch náhrobků tady nebylo moc. Oni byly označeny železným číslem, protože se zde pohřbívalo většinou zdarma. Ale těch náhrobků tady bylo třeba 100-150, dneska jich tady napočítáme třeba 15. Zbytek ukradli, dělali si z nich schody, přebrušovali a tak dále. tváří se k němu různé legendy. Nesmí říkat její jméno, jinak ohluchneš, oslepneš a takovýhle blbosti, které právě vznikají. A to je právě ta věc, která vznikla. Vím i kde vznikla, že na YouTube. A dneska mi to říkají třeba 50-60 letí lidi, jak už to se přenesla tato věc, kterou udělali jistí youtubeři, se kterýma nemám úplně dobrý vztahy.
4: Vy taky máte rád ta tajemná místa historii. Jsou pro vás důležité ty autentické věci, ta pravda, která se dá vlastně dohledat, ověřit? Nebo rozumíte i lidem, kteří zkrátka vyhledávají strach, nebezpečí, možná nějakou obavu?
1: Já právě nevím, jestli je to, že vyhledávají strach. Já mám takový pocit, že oni furt hodně často ze začátku to byli lidé, kteří o někoho přišli. To znamená, oni opravdu hledali nějakou odpověď, jestli je něco na druhé straně. To bylo opravdu častý, že to byly třeba jako starší ženy, které sem přišly a ty otázky směřovaly tímhle. Zažil jste tady něco, je něco na druhé straně, komunikuje něco s vámi a tak dále. Tohle byla jakoby, podle mě to není o strachu, to se sem chodí o prázdninách bát mladý, když sem přijedou a prostě bu, duchu, ukaž se. Ale a pak si to toče, aby měli něco prostě na sociální sítě. Jo, to chápu. Jo. Ono už i za těch let, co dělám tu komentovanou prohlídku, to vzniklo náhodou. Ke mně se dostala kronika, já ji přečet a řekl jsem jí tady lidem, co mi pomáhali jako uklízet, jsem jim říkal, o čem to je. Oni, mámu by to zajímalo taky, tátu, a najednou se to rozrostlo do neskutečného množství komentovaných prohlídek. Takže jakoby, já si myslím, že je to touha poznat něco na druhé straně nebo prostě setkat se s něčím. Možná teď v poslední době převládá i to, abych to měl zdokumentovaný a udělal mi to nějaký čísla na sociálních sítích. To určitě s tím souvisí, ale ten začátek byl čistě jako jedle syrovej. No.
2: Dark turismus může vést k overturismu, pokud se místa spojená s tragédiemi stanou masově navštěvovanými atrakcemi. Nadměrný turismus často narušuje pietní atmosféru a vyvolává etické otázky spojené s komercionalizací utrpení.
3: Zároveň však přináší finance na údržbu památek a vzdělávání veřejnosti. Důležité je proto zachovat rovnováhu mezi turistickým zájmem a respektem k historii. Jak je to na Bohnickém hřbitově?
4: Neobáváte se, že ten zájem bude větší a větší, že Praha 8 bude muset třeba regulovat vstup, to, co se tady odehrává? Dá se to vůbec zvládnout?
1: Hlejte, zvládnout se to dá. Je poslední komentovaná prohlídka před rekonstrukcí, kterou bylo 120 lidí. A zvládlo se to. Věřím, že všichni byli spokojeni. Nejsem úplně jako, já bych to zas nepřefukoval, že je to nějaký jako tisíce lidí. Ten hřbitov je otevřen, takže určitě během týdne nasytí spoustu návštěvníků svojí krásou. A když je komentovaná prohlídka, tak prostě přijdou lidé, a těch přijde 10 nebo 50, je to vlastně jedno, vždycky se to nějak zvládne. Nejsem si jistý, jestli by se to nějak regulovat. To zase dělat z toho nějaký show business a vybírat jakoby vstupný, to k tomuhle místu asi nepatří.
3: Přejme ústavnímu hřbitovu v Bohnicích, aby si zachoval pietní atmosféru a nestal se terčem zájezdových autobusů. Součástí proměny tohoto místa je také rekonstrukce kaple, která desítky let chátrala po požáru založeném vandaly. Praha 8 zajistila její obnovu, a to zajímavým architektonickým řešením. Místo má sloužit i pro pietní a vzdělávací akce.

0: Mezi příklady dark turismu v Česku se někdy řadí také hrad Houska, který je opředený řadou tajemných legend o pekelné bráně, nadpřirozených jevech a temné historii. Právě tato mystická atmosféra každoročně přitahuje tisíce návštěvníků, které lákají různá tajemství i nevysvětlitelné příběhy. Proč právě Houska získala tuto pověst? S tamním kastelánem jsme hledali odpověď přímo na hradě.
1: Nacházíme se na hradě Houska, kde si povídáme s kastelánem panem Miroslavem Konopáskem. Pane kastelane, proč si myslíte, že právě Houska je cílem turistů, kteří vyhledávají temnou turistiku?
2: Na Housce je nejkrásnější to, že vlastně nikde se nedočtete a nikdo vám nepoví, kdo ten hrad postavil, kdy to bylo a hlavně proč. To je asi opravdu to nejkrásnější. Takže díky tomu, že Houska je, řekněme, nezařaditelná, prostě tady jde všechno mimo, panuje spousta dohadů okolo hradu. Hrady stavili vždycky tam, kde to mělo smysl. Hrady byly pevnost a zároveň také, co si jako úřad radnice. Hrad chránil, obchodní cestu chránil, hranici chránil, osídlené území a o Housce neplatí vůbec nic. Buď to tu bylo neobydlené, nebo o tom okolním osídlení se prostě neví. Tak a co má tedy hrad chránit, když se o něm píše, že ho vystavili uprostřed neprostupných středověkých hvozdů a pralesů, které se ani k lovu nehodily. Proto od nepaměti se traduje o Housce, že je tu kvůli tomu, aby se odsud cosi, nikdy blíže se nepojmenovává, nedostalo ven do okolního světa.
1: Hrad Houska je často spojován s legendou o bráně do pekla.
2: To se traduje, pokud mají kronikáři pravdu, už v 9. století. Tady mělo stát dřevěné hradiště, jsme v kraji Pšovanů a daleko dříve před kamenným hradem, tedy na místě dnešní kaple, kterou vystavili údajně jako zátku nad tím peklem, to mělo puknout, prasknout skála, no a tam odsud měla vycházet, píše se, hovada pekelná, ďábelská, činila příkoří lidem. Kaplí to zašpuntovali, zaplať pánbu to drží dodnes, hlídá ji archanděl Michael. No, proč to přitahuje lidi? To bychom museli k církvím a k těm, řekněme, k polopravdám. Proto jsou tu ti satanisté a různé církve, necírkve, řekněme, sekty. Je to tak prostě.
1: V čem se podle vás liší ti návštěvníci, kteří sem přijíždějí kvůli té historii, od těch, které láká spíš to tajemno a ten strach?
2: Někteří jsou neodbytní, pořád po mně chtějí vidět to strašidlo a nebo ty paranormální jevy a já vždycky říkám, že těch strašidel a paranormálních jevů sem chodí nejvíc ve dne přes tu vstupní bránu, no tak většina lidí se tomu samozřejmě zasměje. Lidé chodí za historií, chodí i za tím tajemném. Ještě před, já nevím, 15 lety spousta těch záhadologů oblézala hrad po nocích a oni by uměli i kopat, no tak jsme řekli, hele kluci, pojďte, přestaneme blbnout a kontaktovali jsme je a dnes tu děláme naprosto legální akci, vlastně tradiční každým rokem. Říkáme tomu konference Sfinga. Sjede se jich sem na Housku plus minus 100. Jezdím přednášet dokonce z Karlovy univerzity a nezlobí to, kdo si hraje, nezlobí. Naprosto solidní lidi.
1: A máte pocit, že ta popularita té temné turistiky v posledních letech roste, když to vztahnete i třeba tady k tomuto místu?
2: Housku objevili youtubeři z celého světa, byli tu z Ameriky, z Francie, z Německa, z Austrálie. No a jakmile se to jednou dostane na YouTube a ty youtubeři si tam vymyslí věci, které prostě nejsou, jo, tak samozřejmě chytne se toho spousta lidí a chtějí po nás vidět třeba i nesmysly. No, vychází to z toho, že hrad nezapadá do těch více či méně všeobecně platných vzorců o hradech.
1: A myslíte si, že označení Housky jako temného místa jí pomáhá nebo spíše škodí z toho historického hlediska?
2: Když se mi tady na to lidi ptají, tak já se jim to temno snažím prostě vysvětlit. Třeba i tak, že kaple je svěřena archandělovi Michaelovi, který od nejvyššího stál na pravé straně, na druhé na levé stál do určité doby úplně normální archanděl. To, že se jmenoval Satanael, to v nás evokuje něco špatného, že jo? Ale on se tím špatným v uvozovkách stál teprve, když protestoval nahoru. A zase lidem říkám, protestovat proti šéfovi, to nesmíte ani vy, za to hrozí pád, proto ho schodil dolů pod Housku. Konec konců naše předky trestali za levorukost, nesměli, bylo to od ďábla. Kaple patří Michaelovi, tady na té stěně bojuje s drakem, co by symbolem zla, je to ten nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Nikdo neumí vysvětlit tu fresku, co je před námi, poločlověk, polozvíře, šípem to hrozí člověku a je to na celém světě jediný vyobrazený levoruký lučištník. Můžeme se tady podívat i, když to řeknu ošklivě, tak na čarodějnice. Lepší je slovo čarodějka, vědma, sibyla. Jsou tady. Když na akademika vylezla ze stěny, ono to nebylo vidět. Vylezla ta první tak dobrý, ale když na něj vylezla ta druhá s tím frňákem, s tou bradou, tak od toho opravdu utéká, řekl, že ho mrazí. Obě dvě ta děvčata nám něco vypráví, na něco nás upozorňují. Já vždycky toho 1. května říkám lidem, nepálte je, nechte je bejt. Byly to vždycky ty nejchytřejší holky, pomáhali lidem, lidé si jich vážili a to byl problém. Provrchnost, ať už to byly ty mýtické kazité Talibuše, nebo Ludmila, která má sochu před hradem. No, lidé si nedají říct, pořád to pálí.
1: Jak jste teď zmínil ty mýty, tak vlastně které ty nejznámější legendy a pověsti se k hradu Houska váží?
2: To úplně nejstarší je poslední čtvrtina 9. století, kdy právě na tomto místě, kde stojíme, na místě dnešní kaple, to mělo puknout a vznikla štěrbina, trhlina tak hluboká, kterou tehdejší lidé komentovali jako díru nebo bránu do pekel. No a právě skrze vá onen otvor na světlo boží, tak jak se píše, měla vystupovat hovada pekelná, ďábelská, beroucí na sebe nelidskou podobu, polozvířat, pololidí, říkali jim nelidé. Hluboké to bylo tak, že to zasypat nešlo, proto se rozhodli to utěsnit, zatížit kaplí a svěřit archandělovi Michaelovi jako protiváze proti tomu, co je pod námi. Ještě dřív, předtím, než to ucpali, tak nabídli vězni žalářovanému tady na Housce výměnou za milost. Spustíme tě po provaze dolů, ty to peklo pro nás dokumentuješ, až tě vytáhneme ven, budeš moci svobodně odejít. On s tím souhlasil, ale na půli cesty tam si to rozmyslel. Komentoval tak, že peklo dole pod hradem je daleko horší než trest, který ho tu čeká. Tam spouštěli mladíka, nahoru vytáhli šíleného starce. Zůstali jsme tedy beze svědka a od nepaměti se traduje, že toto místo pohlídá černý mnich s černou kápí. Nemá obličej, ta postava nepředstavuje hrozbu pro nás, pro lidi, jenom hlídá. Postava v kápi, plášť až na zem bez obličeje. Když to postavíme do loďky a dáme tomu do ruky bydlo, tak jsme u Chárona. Konec konců všechno, včetně Bible, k nám přišlo z Řecka.
1: Takže tady stojíme skutečně u té pomyslné brány do pekla. Jak se tady návštěvníci cítí? Tady odsud se jim asi nechce, když to je to nejznámější místo tady na Housce.
2: Říkám, jakého bubáka si kdo sebou hlavě přinese ze spoda z podhradí, to já nevím. Jsou lidé, kteří se ani nechtějí vstoupit a pak jsou tu lidé, kteří se tu cítí, včetně mě, náramně.
1: Půjdeme dál. Už jste zmínil v úvodu druhou světovou válku, jaký vůbec měl hrad Houska osud právě během tohoto konfliktu?
2: Hrad byl v říši, donedávna jsme využívali jenom pamětníky, ale už bylo dokonce i publikováno, tuším, že to byly Lidové noviny. Opravdu tu sídlila německá posádka, no a když to dáme malinko do uvozovek, oni tu zkoušeli čarovat. Měli tu okultní literaturu, měli tu židovské kabely, měli tu zednářskou knihovnu. Dneska jsou to babičky, dědečkové, které sem vozili po válce na ozdravné pobyty děti postižené válkou a oni mi vypráví, že 4 dny nás nepustili ven tenkrát, protože venku jsme našli pod dřevěnými podlahami kůlen zakopané Němce v uniformách. No, zkoušeli to prostě čarovat. Já nechci moc jmenovat, ale je to bývalý minister kultury, se kterým jsem se tady sešel na kafi po revoluční. A tak jsem se zeptal, jo, protože jsme věděli, že v archivech má být cosi o Housce. No a on mě odpověděl, že Němci tu skutečně dělali ty obřady a konkrétně tady na Housce chtěli na poslední chvíli vyhrát druhou světovou válku. Evidentně se jim to nepovedlo a při tom obřadu, že všichni zúčastnění zemřeli. Takhle mě odpověděl náš ministr kultury. No a mně se to spojilo s tím, co mě vyprávěli ty babičky a dědečkové, že ty Němce tady našli zakopaný pod zemí. No, takže
0: v posledních letech se začíná mluvit o nové podobě dark turismu, spojené s klimatickou změnou. Zatímco dříve lidé navštěvovali hlavně místa válek, genocid nebo historických katastrof, dnes se pozornost přesouvá částečně i k oblastem, které lidé opouštějí kvůli požárům, záplavám, suchu anebo stoupající hladině oceánů.
3: Odborníci mluví o takzvaných klimatických městech duchů. Jde o místa, kde ještě nedávno normálně žili lidé, ale kvůli extrémním podmínkám se stala prakticky neobyvatelnými. Právě klimatická změna může v budoucnu vytvořit zcela nový typ turistických destinací. Nejde už jen o minulost, ale o místa, kde lidé sledují důsledky probíhající ekologické krize téměř v přímém přenosu.
0: V pořadu Téma Plus účinkovali cestovatel Radim Bača, psycholog Štěpán Vymětal, průvodce Jiří Vítek a kastelán Miroslav Konopásek.
3: Dramaturgie Lucie Korcová. Speciální poděkování patří rešeršnímu oddělení a knihovně Českého rozhlasu.
0: Krásný den přejí autoři pořadu František Šedivý
3: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistryni zvuku Ivě Podzimkové.
4: Práci kriminalistů, vyšetřovatelů, operativců, ale i forenzních vědců vám přiblíží cyklus pořadů Místo činu.
5: Vždycky platilo nepij, nejez a nekůř na místě činu.
4: Zákoutím vyšetřování trestných činů vás provede Kateřina Radhouská v cyklu pořadů Místo činu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další ukrajinští politici. Fotbalisté Německa budou hrát na mistrovství světa o druhé vítězství, nastoupí proti pobřeží Slonoviny. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teploměry ukážou až 34 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Poslankyně se setkávají například se zastrašováním, výhruškami nebo slovními útoky. Často jde o útoky v online prostředí. S násilím se ale političky setkávají i přímo v poslanské sněmovně. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD by se poslankyně neměly bát takové chování hlásit.
7: Bych chtěl vyzvat pak, když jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
6: Dnešní tropické teploty doprovázejí i bouřky. Teď jsou na jihu Čech, míří taky k Havlíčkovu Brodu, ale taky na Opavu. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko. A zhruba ke 30 případům pak vyráželi hasiči na Vysočině. K neobvyklému případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
8: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimiru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
9: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
8: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
10: Že tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
11: Na mistrovství světa ve fotbale bojovali o body Nizozemci proti Švédům. Informace má Tomáš Petr.
12: Zápas před pár minutami skončil, Nizozemsko vyhrálo 5-1, dvakrát se za vítěze trefili Broby a Hakpo, a pátý gól pak přidal střídající Somerville, za Švédy korigoval skóre Elanga. Nizozemsko, Švédsko 5-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: Ve 22 hodin začne utkání Německo pobřeží Slonoviny, pak se budou hrát ještě duely Ekvádor Curaçao a Tunisko Japonsko. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice. Stejně jako ve třetím tréninku stlačil v kvalifikaci čas na Masarykově okruhu v Brně pod 1 minutu a 58 sekund.
13: Splním svoje mediální povinnosti, pak už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl zítra do konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku, čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
11: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura.
3: Zdržení na pražském okruhu u Ořechu a zvěř na D5 za Berounem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz omezení za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem, počítejte s téměř 10-minutovým zdržením. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem řidiči hlásí pohyb zvěře na 15. kilometru.
14: Na kilometru 15,5 se při krajnici pase Srnka.
3: Na D1 pozor při průjezdu Ostravou směrem na Brno. Před sjezdem na Frýdek Místek na kilometru 362 leží na vozovce předmět. Jízdy vám mohou komplikovat silné bouřky, a to hlavně ve středních, východních a jižních Čechách. Voláte ze silnice 3 z Benešova na Prahu v okolí Senohrab.
15: Na vozovce zůstává opravdu velké množství vody a je to poměrně nebezpečné, musí se jet velmi opatrně.
3: Na trojce tentokrát mezi Veselým nad Lužnicí a Soběslaví.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Existují velké dějiny. V tlustých knihách analytici rozebírají politické procesy, okupaci nebo dizent. Pak jsou dějiny malé a knihy, které ukazují všední, téměř nudný život uvnitř nesvobodného systému. Právě takovou napsal publicista Lukáš Havlas. Její celý název zní K práci a obraně připraven, Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. U pořadu Ex Libris vás vítá Lubomír Smatana.
4: Ex Libris.
17: Vždycky mě spolehlivě otráví, když vidím obdiv k despotickým vůdcům a slyším žehrání, že za minulého režimu bylo líp. No nebylo. Vážně ne. Za vlády tyranů a autokratů ani nikdy nebude. U starších lidí, k nimž už se taky počítám, se to dá možná pochopit. Často bývají zhrzení a frustrovaní, že mají nejlepší léta za sebou. Na mládí se holt dobře vzpomíná. Byli jsme ve formě, rodili děti, bavili se. To špatné mozek automaticky vytěsní.
16: Knihu Lukáše Havlase jsem vybral proto, aby to vytěsněné mozek zase objevil a vytáhl na světlo. Kniha je to navíc čtivá a vtipná. Zapadá také do série publikací v pořadu Ex Libris, které připomínají, jak hluboko byla politika zažraná v každodennosti šedivého socialistického Československa. Jak režim vstupoval do školy, do zábavy, do řeči, do oblečení, do toho, co děti zpívali a co museli všichni veřejně předstírat.
17: Že jsme nebyli svobodní a za nevhodný názor se platila cena nejvyšší? Že jsme nemohli demokraticky volit nebo cestovat? Na tom nezáleží, stejně se nic nezmění a nikam se nám nechtělo. Speciální kategorií jsou zapšklí komunisti. Dříve byli u lizu, ovšem rozhodovali, dnes po nich neštěkne ani pes. Kudy chodí, tudy nadávají. Všechno je drahé, všude je binec. Proto mi dovolte připomenout, jak se žilo za totality doopravdy. Kdo byli komunisti, estébáci, milicionáři, svazáci a vexláci. Co znamenali akce Z, výjezdní doložky, brigády socialistické práce, agitační střediska nebo Tuzex. Přesto jsem rád, že jsem zažil totalitu. Člověk pak může bez rozpaků srovnávat a uvědomí si, co je pro něj nejdůležitější. Pro mě je to svoboda. Život v socialismu nestál za nic.
16: Knihu Lukáše Havlase četl i komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Sešli se v novinách, dobře se znali a Petr Honzejk je navíc jen o málo mladší, takže si socialismus důvěrně pamatuje. Proto ho kniha potěšila.
18: Já myslím, že v Lukášovi bylo nějaký takový vnitřní pnutí, který právě vyplývalo z toho, že kolem sebe měl hroznou spoustu lidí, kteří se na tu dobu dívali s takovou růžovou, laskavou nostalgií. A on byl vždycky jako dlouholetý novinář, trochu cynik, tak mu to lezlo krkem. Tak se z toho potřeboval pravděpodobně nějak vypsat a vyšla z toho tato pravdu hezká publikace, která těm lidem, který na ty rudý časy vzpomínají spíš jako na časy růžový, myslím, trošku promnula oči. Mě vlastně ta knížka Lukáše Havlase bavila především, protože pro mě zpřítomnila moje dětství. A s odstupem, když člověk čte historky někoho jiného, tak si uvědomí, v jak absurdní době vlastně žil, jaký absurdní věci dělal a že mu to tehdy vlastně vůbec nepřišlo jako nějak zvláštní. Prvomájový průvody, absurdní odvody do Československé lidové armády, sliby jisker před památníkem sovětského vojáků na místě, kde sovětští vojáci nikdy nebyli.
16: Na normalizaci se dnes často vzpomíná s nostalgií. Levné

0: panelových domů v Jablonecké ulici na pražském sídlišti Prosek. V předvečer 1. máje byly ulice klidné a většina hospod zavřených. Nepřicházelo v úvahu, aby oslavy svátku práce narušovali nějací ožaralové nebo jiní reakcionáři. To byla naše příležitost. Byli jsme dobře nachystaní. V drogerii jsme zakoupili pevný podpalovač Pepo za 4 koruny a 60 haléřů. Psal se rok 1979. Bylo nám mezi 13 a 14. Čekala nás nejlepší léta života v nejhorším společenském režimu.
1: Kniha je členěná do krátkých kapitol a epizod. Každá se věnuje jednomu fenoménu socialistického života. Grafickou stránku tvoří rámečky v barvách trikolóry, které faktograficky popisují široký panteon komunistických symbolů a možná mimoděk i používání pověstného newspeaku jako vystřiženého z románu George Orwella. VŘSR, JZD, Chozrašťot, NDR, devizový příslib nebo SSM.
0: Socialistický svaz mládeže, SSM, byla politická organizace v ČSSR sdružující mladé lidi ve věku 15 až 35 let, fungující mezi roky 1970 až 1989. Byla řízena i spravována komunistickou stranou Československa. Cílem SSM bylo ovládnout vysoké i střední školy, kontrolovat názory mladých studujících lidí a vychovávat je v duchu marxismu-leninismu.
1: Autor je v mnoha kapitolách velmi osobní, což je také typický rys knihy. Například vzpomíná na studentskou kapelu, se kterou měl během studia na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci vyjet do východoněmeckého Karl Marx štatu dnešního Chemnicu. Háček byl v tom, že zahraniční zájezd organizoval Socialistický svaz mládeže a nikdo z kapely nebyl jeho členem. A tak přišlo dilema, jestli kvůli cestě do socialistického zahraničí vstoupit do organizace, kterou všichni nesnášeli.
0: Na druhou stranu se naskytla šance ulíce ze školy a konečně někam vytáhnout paty. Mělo to jedno řešení. Do SSM vstoupit dodatečně. Jenže taková ideologická cena se nám zdála příliš vysoká. Rozhodli jsme se proto pozvat předsedu celoškolského výboru SSM, soudruha Truhláře, do hostince Bříza. Tam jsme do toho nešťastníka, který nepil ani nekouřil, nalili několik piv a panáků. Když byl patřičně upraven, donutili jsme ho schválit předem připravený plán. Do SSM sice vstoupíme, ale hned po návratu z NDR přestaneme platit příspěvky a on nás z řad mladých svazáků potichu vyloučí. Bude to výhodné pro obě strany. On si zajistí dobré oko u vedení VŠST, my si užijeme zájezd a nepozvracíme se sami ze sebe. Soudruh Truhlář sice chvíli vzdoroval, nicméně pod vlivem alkoholu nakonec souhlasil. Cesta do Karl Marx štatu byla volná.
1: Osobní vzpomínky fungují v knize znamenitě. Čtenář si nutně vzpomene i na své vlastní. Složitější bude asi publikace pro generaci, která se narodila kolem revolučního roku 1989. Chozrašťot ani devizový příslib jí nic neříká. Jakým čtenářům je tedy podle padesátníka Petra Honzejka určena?
2: Myslím, že je to dobrý číst a nejen z pohledu lidí, kteří socialismus nikdy nezažili, ale právě i pro lidi, kteří zažili a už to mají zahalený takovou mlhou jakýsi pozitivní nostalgie. Že ono je to logický, že když člověk vzpomíná na něco, na nějakou dobu, kdy byl mladý, tak samozřejmě vždycky tráva byla zelenější, protože ho míň bolely kolena a měl víc vlasů. Ale na tomhle to je krásně vidět, že to prostě není pravda, že je dobrý se vlastně na svoji vlastní minulost podívat nějak reálně. A vůbec nejlepší je, když je to celý napsaný vtipně, protože to člověk potom si nad sebou nezoufá, ale vlastně se tomu s odstupem trochu zasměje. Ale ne laskavě, ale spíš sebeironicky. A sebeironie je podle mě úplně nejlepší způsob k poznání sebe a vlastní minulosti a Lukáš Havlas to úplně skvěle vystihl.

0: Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnes vám představujeme knihu K práci a obraně připraven, Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže. Život a dospívání na pražském Proseku, to je vděčné téma pro jejího autora Lukáše Havlase. Nové sídliště patřilo mezi takzvané výdobytky socialismu, což je také terminus technicus. Byl to propagandistický pojem, kterým komunistický režim označoval věci, jež měly dokazovat údajnou nadřazenost socialistického systému nad kapitalismem. Šlo hlavně o sociální jistoty a některé veřejné služby, které stát prezentoval jako dar režimu občanům.
2: Bolševik dobře věděl, že se musí lidem nějak zavděčit. Proto jim kromě laciných potravin, chabého výběru nabízel levné bydlení. V okrajových částech Prahy rostla panelová sídliště se školami, školkami a nákupními středisky. A tak se zrodil ideál socialistické rodiny dlící na sídlišti. Svědomitý pracující muž, budující plánované hospodářství. Uvědomělá žena nejprve na mateřské a pak opět v pracovním procesu. Jedno až dvě děti. K tomu jedna škodovka, v lepším případě žigulík a jednou za 10 let dovolená u moře v Bulharsku nebo NDR. Byli jsme nadšení. Nájemné, včetně energií za pár 100 korun, umakartová kuchyňská linka gratis a ten prostor. Okolí našeho domu bylo dost neutěšené a připomínalo film Věry Chytilové Panel Story. Jedno velké staveniště.
1: Právě někde tady trefuje Havlas hlavičku pověstného hřebíčku a ukazuje vznik dnešní nostalgie po socialismu. Režim skutečně nabízel určité jistoty. Levné bydlení, předvídatelný život a sociální status. Jenže za cenu poslušnosti. Havlas ale velmi dobře ukazuje, že systém nestál jenom na represi, ale i na pohodlí. Tohle je mimochodem velmi zajímavá rovina celé knihy. Lidé nebyli jen oběti systému, ale uzavírali s ním tichou dohodu. My budeme držet hubu a krok a vy nám dáte relativní pokoj.
2: Na základce nás od první třídy krmili tím, že žijeme v nejsvobodnější a nejspravedlivější části světa. Pod vedením Sovětského svazu a díky spolupráci s dalšími socialistickými státy tady máme mír, vysokou životní úroveň a právo na práci. Velký zájem byl opozici nástěnkáře, který se za dozoru soudružky učitelky staral ve třídě o výzdobu ke všem podporovaným výročím, jako byly Vítězný únor, MDŽ, 1. máj nebo Velká říjnová socialistická revoluce. Naučili jsme se malovat tanky s rudou hvězdou, sovětskou vlajku, Kreml s věžičkami a začali se učit ruštinu. Uměli jsme vyrábět mávátka a pokrokové transparenty na 1. máje. Komunistická propaganda řádila nejen ve škole, ale prakticky všude. V televizi, v novinách, ve fabrikách, v ulicích měst i na venkově. Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné.
1: Výborná je kapitola o škole a veřejném předstírání loajality, aneb jak režim učil lidi přetvářce. Například děti se velmi rychle učili, že něco jiného se říká doma a něco jiného ve škole. To je obrovské neštěstí, které v hlavách mnoha lidí přetrvává dodnes. Dvojí myšlení přežilo socialismus déle než pionýrské šátky nebo prvomájové průvody.
2: Nikdo z nás se nad tím nijak nepozastavoval. Připadalo nám to normální a správné. Ve škole jsme recitovali básničky o Sovětském svazu a doma poslouchali, jak rodiče nadávají na komunisty. Člověk velmi rychle pochopil, že některé věci se říkají jen doma a jiné zase jen ve škole. Když přišla soudružka učitelka do třídy, všichni jsme poslušně vstali a zdravili. Učili jsme se o moudrém Sovětském svazu, o míru a o tom, jak kapitalismus vykořisťuje pracující lid. Večer doma přitom táta nadával u piva na Husáka a máma říkala, ať o tom hlavně nikde nemluvím. Nikdo nám nevysvětloval, co je lež a co pravda. Prostě jsme se naučili žít dva různé světy. Jeden veřejný a druhý soukromý. Ve škole bylo lepší moc nevyčnívat, neptat se a opakovat správné věty. Doma se pak člověk dozvěděl, co si rodiče myslí doopravdy.
1: Komunismus, nebo chcete-li socialismus, byl živ také z rituálů. Tohle autor dobře ví a vypořádává se s tím v mnoha kapitolách. Za zmínku stojí ta, nazvaná Pionýrský šátek, která dobře ukazuje komunistickou symboliku a celý absurdní panteon socialistických rituálů, které se nekonečně opakovaly. Mladší generace to těžko může znát a v tom může být kniha užitečná. Je to takový popularizační průvodce normalizací. Třeba Tuzex, kde se schánělo západní nedostatkové zboží.
2: Džíny byly symbolem svobody. Kdo měl pravé západní džíny, byl král. Tuzex představoval jiný svět. Barevnější, vonavější, svobodnější. Jenže většina lidí se tam chodila spíš dívat, než nakupovat. Tuzex byl výkladní skříní nedostupného světa. Bony scháněli vexláci. Postávali před Tuzexem a šeptali známé heslo Bony, bony, nechceš bony? Socialismus se tvářil, že Západ je zkažený a dekadentní. Jenže zároveň všichni toužili po jeho džínách, žvíkačkách a kazetových přehrávačích.
1: Fascinace Západem byla pro Havlasovu generaci běžná. Socialismus oficiálně tvrdil, že kapitalismus je zkažený svět plný nezaměstnanosti a drog. Zároveň ale všichni prahli po západním zboží. Po čem rozhodně mladí muži neprahli, byla povinná dvouletá vojenská služba. Havlas si jako takzvaný absík, tedy absolvent vojenské katedry na vysoké škole, vychutnával jenom jeden rok. I tak kapitola Vojna není kojná patří k ozdobám jeho knihy.
2: Rozkazy se neplnily proto, že dávali smysl. Rozkazy se plnily proto, že byly rozkazy. Stačilo pár týdnů a člověk pochopil, že nejdůležitější je přežít bez průšvihu. Člověk se rychle naučil mlčet, nevyčnívat a hlavně se zbytečně neptat. Vojna byla zvláštní svět. Svět, v němž přestávalo záležet na tom, kdo jste byli předtím. Důležité bylo jediné – poslouchat a hlavně vydržet. Mazáci nás první dny nešetřili. Kromě nekonečného běhání a buzerace nás čekalo také čištění záchodů, mytí podlah a rajonů. Jednou jsme museli několik hodin přenášet hromadu uhlí z jedné strany dvora na druhou, druhý den zase zpátky. Nikdo netušil proč. Patrně proto, aby se neřeklo, že vojáci nic nedělají. Po pár týdnech jsem pochopil základní pravidlo vojenské služby. Kdo moc přemýšlí, trpí. Kdo drží hubu a plní rozkazy, přežije.
1: Před vojnou a během ní mladí muži čmárali na zdi náleven a nádražních toalet číslo 365 a stříhali metr. Když se konečně vysvlékli ze zeleného sukna z ocelení službou, začali se hledat práci a někteří raději jen zaměstnání. Tuto kapitolu si Lukáš Havlas vychutnává.
2: Hledání práce za bolševika bylo celkem snadné. Pokud jste nebyl úplný lempl, kriminálník nebo disident, což bývalo horší, brali většinou každého. Podle komunistické ústavy měl totiž každý občan právo na práci a zároveň povinnost pracovat. Kdo nepracoval, mohl být označen za příživníka. A příživnictví bylo trestné. Socialismus tak dokázal nemožné. Člověk musel chodit do práce, i když pro něj často žádná smysluplná práce nebyla. Ale pozor, socialismus není zase tak špatný. Jak už jsem předesílal, jednou za 5 až 10 let se rodina zmůže na dovolenou u moře v NDR nebo Bulharsku.
1: Sice ji popisuje s typickým nadhledem a ironií, ale ani on se nevyhne jisté nostalgii.
2: Po večerce se většinou začalo teprve pořádně žít. Konečně jsme byli chvíli bez rodičů, učitelů a věčného dohledu. Vzduchem létaly láhve levného vína, cigaretový kouř a trapné pokusy o balení spolužaček. Někdo vytáhl kytaru, jiný rum, další se pokoušel vysvětlovat marxismus-leninismus dívce z vedlejšího pokoje, která ho vůbec neposlouchala. Ráno pak většina z nás vyrážela do chmelnice s kocovinou, oteklýma očima a pocitem, že budování socialismu je strašlivě namáhavá disciplína. Vedoucí brigády řvali, traktory smrděly naftou a ruce jsme měli od chmele úplně rozedřené. Jenže večer se všechno opakovalo znovu. A právě tehdy nám připadalo, že život může být vlastně docela krásný.
1: Krásný život Lukáše Havla se skončil v lednu 2026 v nedožitých 60 letech. Příživníkem se nikdy nestal. Pracoval jako novinář, redaktor, editor, mediální poradce v reklamní agentuře, napsal i 2 kriminální prózy. Na jeho facebookovém profilu si pořád můžeme přečíst to, co o sobě napsal. Novinář, starý bigbíťák, milovník slab, autor knih K práci a obraně připraven, Kreténi a 180 stupňů. O své knize mluvil i v podcastu Hospodářských novin Generační konflikt v září 2025, kdy vyslovil naději, že svojí knihou snad dokáže život v socialismu mladé generaci vysvětlit.
3: A právě jsem se snažil, aby to bylo nějakou jako zábavnou formou, jo? Aby to ty lidi neunudilo. Tam se odehrávaly naprosté šílenosti. Já jsem se snažil, aby ta knížka hlavně nepůsobila nějak jako uplakaně. Bych si na něco stěžoval, jsou to autentický zážitky, který jsem prožil, z 95% se to fakt stalo všechno. A za prvý nejsem historik, takže jsem se snažil prostě opravdu použít nějaký ty autentický historky a zážitky. Jo, takže doufám, že se to předadá a myslím si, že jako v dnešní době, která je v letčens docela divná, že jo, víme, co se děje kolem nás ve světě, tak si myslím, že nějaký exkurs prostě do doby totality, v době, kdy některé strany tady chtějí prostě měnit režim, chtějí znárodňovat, chtějí vystupovat z Evropské unie, chtějí vystupovat z NATO, tak si myslím, že není špatný prostě ani pro ty mladý. No. Snažil jsem se, aby ten humor tam byl a konec konců prostě posuďte sami. No.
1: Kniha K práci a obraně připraven autora Lukáše Havlase vyšla v Mladé frontě v roce 2025. Je součástí výběru knih, které přibližují sladký i trpký život za socialismu a věnujeme jim 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Ukázky četl Ivo Timer, dramaturgii měl na starosti Naďa Reviláková, technicky spolupracovali Jitka Špálová a David Šindelář. Pořad Ex Libris připravil a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
0: 21:30 Český rozhlas Plus zprávy.
4: Izraelské údery v Libanonu dnes nepřežilo nejméně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizbalah na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely včera odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Izraelem. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu v Česku. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. A v Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu. Za 9 hodin dnes urazili 48 kilometrů, oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří zhruba 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře. Fotbalisté Nizozemska mají na mistrovství světa 4 body. Po úvodní remíze s Japonskem porazili Švédsko 5-1. Za necelou půl hodinu nastoupí Německo proti pobřeží Slonoviny. Pak se budou hrát ještě zápasy Ekvádor-Curaçao a Japonsko-Tunisko. A čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím. Ani vítězství ale českému týmu nemusí zaručit postup.
5: Překážka na D1 za Rousínovem a zdržení na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte do 10 minut. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel autobus a požár už je uhašený, průjezd je ale stále omezený, projíždějte tedy opatrně. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 zřejmě stále ještě uzavřená po nehodě, havarovala tam dvě osobní auta. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Rostlinné biologii, myslím, dochází někdy k nečekaným objevům.
7: Já nevím, třeba botanici, když jdou na procházku, tak pořád jsou botanici, takže pořád koukají po těch kytkách.
8: V Austrálii před mnoha lety našli rostlinu, které se myslelo, že vyhnula ve Třetí horách. Ta bolémie slavná byla nalezena živá.
6: Nejenom nečekané objevy, ale i další témata z rostlinné biologie dnes proberu se svými hosty. To jsou tedy rostlinní biologové. Jitka Klimešová, dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Vítám také Viktora Žárského. Jehož oboru, dobrý den.
10: Dobrý den.
6: A Androu Zonkovou, která je doktorantkou v příbuzné oblasti. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Laboratoř. Laboratoř.
8: Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje.
7: Když projdou zkušenosti, že je sucho, já jsem to zažila, řekne jim maminka.
8: Indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici.
6: Zapněte si gen pro sucho. Kalifornští badatelé objevili u rostlin nový způsob ochrany proti vážnému poškození dědičné informace. Rostliny jsou, jak známo, denně vystaveny stresu, který je vyvolán třeba slunečním zářením, radioaktivitou nebo suchem. A ta práce, o které teď budeme společně debatovat, ta se týká toho, že v takové situaci si začnou rostliny vyrábět speciální protein, který iniciuje opravy. Viktor Žářský mě upozornil na to, že tady s tímhle tématem je spojena česká, respektive československá stopa. Co se událo v 60. letech 20. století?
8: V 60. letech kulminoval výzkum a objevování repairu, neboli opravy DNA poškozené. Napřed se to studovalo na bakteriích, živočiších a inspirováni těmito experimenty vynikající čeští rostlinní biologové genetici Tomáš Gichner a Jiří Veleminský objevili tento proces u rostlin.
6: Tady v téhle práci stojí, že rostliny tady se začnou vyrábět jakýsi speciální protein, takového opraváře, řeknu v uvozovkách, a týká se to zvláště nový buněk, ze kterých se rostlina může udělat nové kořeny, stonky či listy. Co vám na tom připadalo zajímavé nebo inspirativní, co stojí za zmínku? Já jsem četla, že buď se udělá jakási záplata, anebo ta poškozená část DNA se opraví podle šablony.
7: To je oprava jenom vlastně speciální, když se rozlomí ten chromozom, jestli tomu dobře rozumím.
6: že se budou záplatovat kořeny, vás vlastně docela zaujme.
7: To určitě. Tady se jedná, jako říkáte, kmenové buňky, to je asi obecně pravda, ale jsou to vlastně meristémy. A tím se rostliny hrozně liší od zvířat, protože pořád můžou přirůstat. My prostě jednou narosteme, máme dvě ruce, dvě nohy a tím to končí, ale rostlina prostě dělá ty větvičky s těmi listy a nové kořínky pořád. Opravy toho genomu jsou nejdůležitější tam, kde narušení je nějaké velké, kde jde o informaci, která je nezbytná pro tu rostlinu. Ale já nevím, může docházet k mutacím v částech genomu, kde vlastně jako to ničemu nevadí, protože rostliny jsou známé tím, že mají hodně genomu, který vlastně není nikdy použít k žádné k růstu a k životu. To je zajímavé, že my jako botanici třeba dovedeme podle toho měřit věk rostlin. Jako hodně starých rostlin samozřejmě, jako třeba toho obrovského klonu, který je v Americe, topolu, který se předpokládá, že je tisíce let starý, tak my můžeme změřit ten věk podle toho, že spočítáme, když víme rychlost těch mutací v té nekódující části DNA, tak můžeme změřit vlastně, jak staré ty části toho klonu jsou, protože se tam akumulují ty mutace.
6: Genetika dělá revoluci i v rostlinné biologii, myslím, Andrea Zonková je k tomu blízko, k těm genetickým metodám, takže co tady z toho stojí podle vás za zmínku?
9: Co mě teda třeba zaujalo, že vlastně tady ten nově identifikovaný protein se podílí i na rozvolnění chromatinu, protože vlastně DNA je namotaná na proteinech, které vlastně umožňují organizovat tu DNA v tom jádře, ale vlastně jakoby zároveň znesnadňují přístup ochranných mechanismů, takže vlastně je potřeba předem rozvolnit ten chromatin, tady tu strukturu.
6: Na Viktora Žárského se obrátím s dotazem, jak by tohle případně mohlo ovlivnit šlechtění plodin.
8: Při manipulacích, které využívají třeba tu metodu CRISPR-Cas, tam právě při manipulacích z DNA ty enzymy často vyvolají taky opravnou reakci. Ta opravná reakce, protože střihnou do té dvoušroubovice, všechny ty mechanismy, které zajišťují integritu, DNA se spustí a spustí alarm. Tady se něco děje nedobrého. A když chceme řízeně upravit sekvenci DNA, tak ten alarm tam zanáší chyby a šum. Takže vlastně jeden z takových důležitých možných důsledků prakticky využitelných tohoto výzkumu by mohlo být, že při manipulacích z DNA se podaří ten alarm potlačit a ty modifikace budou přesnější. Nebude tam takový podíl chyb.
6: Teď je ta tendence pořád hledat rostliny, které budou odolnější, že jo? Odolnější vůči klimatické změně, nevím ještě čemu všemu, houbám, aby byla víc do nepohody.
8: Nejde o to, že by přímo úprava manipulace s tou opravou DNA, že by sama o sobě působila trvalou rezistenci vůči stresu. Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje, takže u rostlin tohle je velice důležité. Spíš jde o to, že ty řízené metody manipulace s genomem jsou rušeny těmi opravnými mechanismy. Ty opravné mechanismy tam zavádějí chyby, takže když chceme například vyšlechtit obilí s nějakou dobrou bílkovinou, tak to můžeme udělat pomocí metody CRISPR-Cas a když se nám podaří utlumit ty opravné mechanismy při té manipulaci, ta manipulace bude daleko přesnější a účinnější.
6: Byla řeč o tom, že Andreo přímo s tím pracuje. Jak si to máme představit? Zkusila byste to jenom nějak stručně přiblížit posluchačům, jak si máme představit tohleto stříhání do genomu?
9: Jo, tak vlastně říká se tomu molekulární nůžky. Je to takový molekulární komplex, ten má proteinovou část, která právě slouží jako ty nůžky a pak část vlastně RNA, která vlastně slouží jako takový navaděč na tu konkrétní sekvenci v tom genomu. My třeba, když transformujeme ty rostliny, tak k tomu často využíváme bakterii zvanou Agrobacterium tumefaciens. Kultivujeme ty rostlinné části spolu s tou bakterií. Indukujeme jakoby vstup cizorodé DNA do toho rostlinného genomu.
7: Možná bych řekla, napřed musíme mít gen, který chceme, aby ta rostlina měla, že jo? Pak musíme najít místo, kde ho strčíme do té rostliny, třeba malá odolnost proti mrazu a pak necháme tu bakterii to tam nasázet.
6: Hosty dnešní laboratoře jsou rostlinní biologové Jitka Klimešová, Viktor Žárský a Andrea Zonková.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
6: Rostlinní genetici objevili obrovský dosud neznámý archív dávné takzvané regulační DNA, takže jsme pořád u genetiky v souvislosti s rostlinami. Tahle regulační DNA je zajímavá tím, že v rostlinách zůstala nejméně 400 milionů let, tedy možná pochází ještě z doby, než se kvetoucí rostliny oddělili od ostatních. Když mluvíme o regulační DNA, tak to je ta, která rozhoduje o tom, které geny budou aktivní a které ne. Jak jsem se dočetla, tak tohle se jeví jako docela velký objev, na jaký věda čekala desítky let.
8: Je to zvláštní historie, protože před nějakými 30 lety věřili rostlinní biologové, že když osekvenujeme jeden druh rostliny, takže ty příbuzné druhy nebo i rody, že budou mít tak podobné uspořádání genů na chromozomech, že to obrovský usnadní vyhledávání nových genů u příbuzných druhů. Tak jako jsou rostliny si podobné navenek, taky ta DNA je podobně uspořádaná, chromozomy vypadají podobně a i když se mohou různě přeskládat a přeházet, tak to pořadí genů v určitých částech chromozomů pořád zůstává zachováno a tomu se říká syntenie. Po počátečním optimismu se zdálo, že to nefunguje, že vlastně ty přestavby genomů u rostlin jsou tak intenzivní, že velmi rychle ta podobnost se rozpadá. Samozřejmě kódující sekvence geny, ty jsou konzervované, protože na ně je velká selekce, ale my mluvíme o těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny. Tam je obrovská variabilita a těm autorům toho článku se podařilo do té variability vnést řád a vyznat se v tom, co se tam vlastně během evoluce děje.
6: My teď vlastně mluvíme o jakémsi překvapení vědců, že rostliny v sobě mají ještě takhle staré geny, geny staré stovky milionů let?
8: To není překvapující, protože máme řadu genů, kterou i my máme příbuznou třeba s bakteriemi.
6: No právě.
8: Takže to překvapení nespočívá v samotných těch genech, ale překvapení spočívá v těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny, rozhodují o tom, který gen se kdy zapne, kdy se vypne. To zapínání a vypínání je daleko ještě dynamičtější než samotná struktura toho genu.
6: Vědci nečekali, že vypínače tam budou takhle staré.
8: Ano, a že budou určité sekvence, které opravdu třeba těch 400 milionů let vypadají pořád stejně. A dokonce celé úseky chromozomů, které přes všechny možné přestavby, které maskují tu podobnost, tak se ukáže, když se to systematicky srovnává, tak se ukáže, že skutečně ty regulační sekvence tam jsou a že dokonce mají i těch 400 milionů let podobnou funkci.
6: Když se oddělovaly ty kvetoucí rostliny, to bylo před těmi 400 miliony let, nebyly odjakživa tady kvetoucí rostliny, dá se říct?
7: Ne. Podle toho určujeme to stáří, protože víme podle fosílií, kdy to asi bylo, že jo, máme různé metody, jak to datovat a fosílie jsou na to dobré. Takže když najdeme něco v hodně nepříbuzných skupinách, které víme, kdy se asi oddělili, tak vlastně máme datovanou tu dobu, kdy to ještě měli společné a stejné a pořád to mají stejné, tak tím pádem víme, že nejméně tak starý je ten gen třeba.
6: Já jsem se snažila si představit tu krajinu rostlinou před 400 miliony lety. Tam asi jsem mířila víc, ale...
8: Ta vypadala úplně jinak a Darwin považoval náhlé objevení krytosemenných rostlin ve fosilním záznamu za překvapení a nerozuměl tomu, protože Darwin zdůrazňoval postupnou evoluci organismů a najednou věděl dobře, že ty krytosemenné rostliny v podstatě v druhohorách se tam najednou objevují, jakoby náhle. To bylo mnoho a stále je to živé téma, kdy ty krytosemenné rostliny se objevily a fosilie se objevují daleko později, než ty první organismy z té skupiny, protože je jich málo a nefosilizují nebo fosilizují mizerně. Takže je dost pravděpodobné, že i předkové krytosemenných rostlin vznikly taky už v prvohorách.
6: Když tady dáváme ten časový údaj 400 milionů let, tak, co tady rostlo? Snažím představit.
8: V prvohorách dominovaly napřed trávničky, liniofit takzvaných, a pak postupně se objevily plavůně, kapradiny, ty plavůně byly stromovité samozřejmě a pak v karbonu to celé explodovalo a celá země koule byla obalená nádhernými pralesy, které hodně byly právě dominované nahosemenými rostlinami, semennými rostlinami obecně. A potom v těch druhohorách celá ta evoluce pokračovala, explodovaly dál a vyvíjely se nahosemené rostliny. Příkladem, který dneska vidíme všude kolem sebe, jsou jehličnany, ale v druhohorách byly důležité cykasy, které jsou taky nahosemené a to byla třeba potrava bíložravých dinosaurů.
6: Tak 400 milionů let, to už tady nebylo moře, ale už tady rostlo cosi, no.
8: Ten pohyb kontinentů a změny klimatu vedly k tomu, že ta krajina se úžasně proměňovala a na rozhraní druhohor a třetihor bylo to slavné vymírání spojené s dinosaury, takže ho všichni znají, ale taky na rozhraní prvohor a druhohor v Permu bylo největší vymírání vůbec. To všechno mělo obrovský vliv potom na konkrétní složení těch flor, které se zmenšily při té katastrofě a pak zase nabily. A pak ve druhohorách ze semenných rostlin se vyvinuly nahosemené rostliny a krytosemenné rostliny.
6: Ten genetický kód je prostě od samého začátku pořád vlastně stejný, že jo? Ty autoři vlastně srovnávali genetickou informaci a mnoha druhů rostlin, tuším, že to bylo nakonec 284 druhů a prověřili vlastně neskutečné množství damiliony a 300 tisíc sekvencí téhleté regulační DNA, té, která rozhoduje, které geny budou aktivní a které aktivně nebudou. Jaký to teď může mít užitek? Ptám se Andrej Zonkové.
9: Tak například v tom šlechtitelství vlastně, když dobře regulujeme, které té části rostliny se budou ty geny kdy přepisovat, tak můžeme například indukovat, aby se více přepisovaly třeba nějaké geny potřebné pro syntézu různých nutričně zajímavých látek, třeba konkrétně v plodech nebo v zásobních orgánech, které pak konzumujeme.
6: Takže budeme mít větší rajčata?
9: Třeba. Vědci už na tom pracují.
8: Mezoameričtí indiáni neboli středoameričtí indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, tak ti by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a dokázali nejfantastičtější šlechtitelský kousek, že z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici. A ukazuje se, že právě ty regulační oblasti byly ty hlavní, které odlišují toho předka, tu takzvanou teosinte, od kukuřice. Takže ty geny vlastně u teosinte a kukuřice jsou stejné téměř. Ale to, co rozhoduje a to, co způsobilo ten evoluční rozdíl, jsou právě ty regulační oblasti.
6: Ale indiáni ještě nevěděli nic o stříhání genu.
8: Nevěděli nic a přesto dokázali vyšlechtit kukuřici. Je to neuvěřitelné.
6: Vždycky, když máš byla teď u indiánů.
7: Na tom je hezké, že každá ta vlastnost velice vzácně je určená jedním genem, že jo? Tam je jako více informací, jako třeba pro odolnost proti suchu. My víme třeba u divokých rostlin, že když projdou těm zkušeností, že je sucho, tak dokonce dovedou předat svým potomkům, jako zapněte si gen pro sucho, protože to budete potřebovat. Já jsem to zažila, řekne jim maminka. A takže ta regulace se prostě přenese do těch potomků. A oni jsou připraveni na to sucho lépe. A ta epigenetika všeho, to se...
6: To není úplně ta dědičnost samotná, ale jako něco, co je napsáno na těch genech.
7: Zapněte. A to je vlastně část té dědičnosti, ale ta je reverzibilní. Potomci nezažijí žádné sucho, tak si řeknou, tak to nebylo dobré rozhodnutí být připraven a vlastně jako nerůst pořádně a furt čekat, že přijde sucho. A zase to vypnou, že jo, a rostou normálně. A do další generace přesunou, ono to s tím suchem není tak špatné, že jo. Takže ono je to jako pro ty rostliny velice praktické mít takovouhle pojistku. Jako být připravení, ale ne úplně tak dramaticky, že po jedné generaci se všecko změní na to být odolný proti suchu.
6: Takže rostlina nedělá osudové změny.
7: Nedělá. A v tomto případě nedělá osudové. Jindy třeba je udělá, nevím. Ale my šlechtěním často třeba donutíme k osudovým změnám. Ví se, že plodiny vyžadují mnohem více živin, mnohem více vody a jsou takové jako zranitelnější oproti svým předkům divokým, protože my jsme je vyšlechtili, aby na to nedbali.
6: Já se říkám, že vy na to potřebujete, tam se zase Andrej Zonkové, nějaké velké počítače, ne? Nebo velkokapacitní počítače.
9: Určitě ano, je to velké množství dat, velký objem dat, je to výpočetně náročné.
6: Dnes v této debatě v rozhlasové laboratoři účinkují rostlinní biologové Jitka Klimešová a Viktor Žárský a doktorantka téhož oboru Andrea Zonková.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
6: Náhoda a občanská věda v severní Austrálii přispěly ke znovu objevení rostliny, kterou vědci naposledy viděli v roce 1967. O objev ten současný se zasloužil kroužkovatel ptáku, jinak profesí zahradník Aaron Bean. Tu fotografii rostliny uložil do veřejnosti přístupné databáze iNaturalis, kde ji identifikovali badatelé z Queenslandu. O občanské vědě tu občas mluvíme, když nějakou takovou zvláštní rostlinku vyfotíme. Co ještě vy přírodovědci oceníte, abychom k tomu dodali?
7: Automaticky je tam datum a lokalita se uvádí a určitě u rostlin je dobré vyfotit květ, protože to je nejčastěji používaný k determinaci. Samozřejmě někdy jsou potřeba i jiné části a někdy je potřeba lupa, že? Takže ten květ nepomůže. Na tomto případu je zajímavé, že je to Austrálie. U nás je ta flora hodně známá, možná ani, že jsme nepřišli o tolik druhů jako Austrálie také a máme tu floru hodně probádanou, takže my třeba víme, u které druhy jsme přišli, nebo jsou dlouho postradané a botanici po nich koukají. Takže myslím, že těch překvapení, jako taky jsou překvapení, nedávno byla nalezená míčovka kulkonosná na břehu rybníka, je to malinká kapradinka, našli teda botanici, protože ona je hodně nenápadná a po mnoha letech, po desítkách let, kdy už byla považována teda za vymřelou, takže ji našli a usoudili, že je to opravdu přírodní populace. U nás je taky problém, že zajímavé rostliny jsou do přírody nadšenci vysazovány zpětně a někdy je to samozřejmě problém, což v té Austrálii s její bohatou florou se asi úplně nestává.
6: Možná bychom si měli popsat, jak vypadá ta rostlinka. On to byl, myslím, keř s růžovými květy, takovými zvláštními.
7: Austrálie je tak druhově bohatá, že vlastně je to s podivem, že někdo podle květu pozná nový druh. Ono v mnoha případech jako ty druhy v jednom rodě můžou být hodně podobné a pokud nemáte ten druh v ruce, tak to nemusíte poznat. Takže tady asi byl takový vzácný případ, že to byla opravdu unikátní, snadno rozeznatelná rostlina podle květů.
6: My mluvíme o tom uložení do databáze iNaturalis, tak tam to je, myslím, jako už velmi bohatá záležitost a dá se v tom najít různé druhy. A Viktor Žásky k tomu chtěl ještě doplnit?
8: Já jsem posluchače chtěl upozornit na českou databázi, kterou určitě mnozí znají, jmenuje se Biolib. Jejím zakladatelem je Ondřej Sicha a je to vlastně databáze, která vznikla z iniciativy amatéra, milovníka přírody a dneska je využívána mnoha profesionály na různých univerzitách. Je to příklad občanské vědy v České republice, ale i Evropě, protože tu databázi využívají také lidé z Evropy a je možné tam právě také umisťovat obrázky a postupně případně dosáhnout správné determinace toho organismu. A je to neuvěřitelný zdroj informací o jak rostlinách, tak živočiších.
6: Andra Zonková a její postřeh tady k téhle záležitosti, třeba i k té občanské vědě nebo k čemukoliv dalšímu?
9: Jo, co mě teda asi jako zaujalo teda, že takhle veřejnost se může podílet vlastně na sběru dat pro vědecké účely, to mi přijde velmi přínosné. Na druhou stranu si říkám, když takhle se najde třeba nějaký kriticky ohrožený druh, tak jestli jako dobře ošetřené třeba sdílení polohy.
6: Jestli to vlastně je vůbec vhodné, že? Aby tam potom nešly průvody přesně podívat tak. Se na novou kapradinku. Já nevím, jak to vidí Jitka Klimešová, hlavně botanik.
7: V české databázi Pladia se konkrétní lokality těch vzácných druhů, které mají tendenci lidi vyrýpávat a brát si do zahrádky, se tají. Ale já bych řekla, že v Česku právě tyhle databáze jsou občanská věda, tedy obecně využívaná třeba k mapování invazních rostlin. Tam žádné nebezpečí sdílení dat není a může to pomoci právě studovat rozšíření některých druhů. Máme několik takových akcí. Jako kde můžou se občané zapojit. Je to třeba Biosmršť, nebo vím, že kolegové pořádali pozorování primulí, petrklíčů, jaké mají jako květní formy, nebo využívali údajů z té databáze iNaturalis ke sledování fenologie, protože lidé samozřejmě fotí ty rostliny, když kvetou. Takže když máte dost roků údajů zpětně, můžete se podívat, kdy ty rostliny kvetly, protože každý rok je trochu jiný. Někdy vám ty sněženky prostě vykvetou už v lednu, někdy až v únoru, někdy až v březnu, takže potom vlastně u těch běžných druhů samozřejmě, které lidi potkají hodně často a rádi je sdílejí, tak se dá třeba udělat takový fenologický průzkum, jak se posouvá kvetení nějakého druhu v závislosti na počasí v tom daném roce.
6: Takže když jsem byla v Alpách a vyfotila jsem si tam primulky, tak zase za rok by bylo dobré se tam podívat znova, kdy vykvetly.
7: Určitě, jako chodí tam spoustu lidí, ale lidi rádi sdílejí ty obrázky, protože ta aplikace jim taky určí, co to je za druh, že ne vždycky víme, co to je, takže ono nám to určí, co to je za druh a zároveň se to stane součástí té databáze, takže potom se to dá využít k nějakému bádání dalšímu.
8: U těch prvosenek totiž jde o to, jestli mají dlouhé čnělky a krátké tyčinky, anebo naopak, že mají krátké čnělky a dlouhé tyčinky.
6: Tak to já se podívám na fotky, ale tu časovou řadu ještě nemám. Tady vlastně celá ta studie o tom přínosu té občanské vědy. Já nevím, jestli třeba v Jižní Americe, odkud jste se, Jitko, vrátila čerstvě, se využívá tenhle nástroj, to, že lidé jako fotí a zaznamenávají, nebo jestli ta ochrana biodiverzity, ochrana rozmanitosti přírody tam stojí na profesionálech.
7: Asi to záleží přesně na místě, kde jste, ale zažila jsem v Severní Americe nebo v Číně, jako mě překvapilo, že i botanici hodně využívají vlastně k determinaci rostlin, jako k určení, co to je za druh, právě tyto aplikace. U nás jako profesionální botanik by se asi trošku styděl, že to neví, jenže u nás ta flora má 2700 druhů, kdežto brazilská savana má 5000, 7000, jenom jeden ekosystém. A spoustu těch druhů vlastně není popsáno, nebo je pár expertů, kteří znají druhy jednoho rodu. Takže vlastně může být problém, že jo, s těmi aplikacemi. My se shodou okolností vyskytujeme v části světa, kde ty druhy jsou hodně známé, že jo. A ta Austrálie taky má asi hodně botaniků, takže ta flora je asi taky hodně známá, ale přesto jako Austrálie zase je hodně druhově bohatá a některé ty rody nebo čeledi nebudou asi dost dobře známy. A nejsou třeba ani tak hezké na focení a není to tak jednoduché je určit.
6: Naši debatu uzavře Viktor Žárský.
8: Ta znovu objevená rostlinka, která se jmenuje Epsilotus, tak je z čeledi laskavcovitých. Většina posluchačů si nějaký laskavec představí. Je to takové vlastně palicovité květenství. Tady ten Epsilotus je krásně uspořádaný, to květenství je větvené. Ty jednotlivé větve toho květenství mají nějakou jednotnou délku, vypadají jako kartáčky na nádobí. Takže ta rostlinka je velice půvabná.
6: Ta atraktivita rostlin přispívá k zájmu občanské vědy taky. Tak na vás věcích bude zaznamenávat ty méně nápadné.
7: Já skoro nefotím, já kreslím.
6: Děkuju moc za dnešní debatu. Věnovali jsme se rostlinné biologii spolu s odborníky z téhle oblasti Jitkou Klimešovou. Děkuji.
7: Děkuji za pozvání.
6: Viktorem Žárským, děkuji vám.
8: Děkuji za pozvání.
6: A doktorantkou téhož oboru Andreou Zounkovou. Děkuji.
9: Také děkuji za pozvání.
6: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř.

aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko dnes znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží. Při útoku zemřelo nejméně 5 lidí. Více než třetina meteorologických stanic v Česku dnes naměřila teplotní rekordy. Fotbalisté Nizozemska porazili na mistrovství světa Švédsko 5-1. A počasí stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den. Teploty v neděli až 34 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Taky dnes byl v Česku velmi horký den. Navíc než třetině stanic, které měří dlouhodobě, padaly teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Takové počasí komplikuje práci hlavně lidem, kteří pracují venku, třeba asfaltérům.
2: Je teplo, no. Já když jedu k moři, tak mám rád třicítky, u moře to je parádní. A tam chodím normálně slečenej u moře.
3: To tady asi nejde.
2: Tady nejde. Tam tady.
4: A i práce tady.
5: Silničáři Radek a David nalévají roztavený asfalt do výtluků ve vozovce u Dušejova na Jihlavsku. Musí pracovat v dlouhém oblečení s pevnou obuví. To architekt Radim pro změnu nemá v kanceláři klimatizaci.
6: Čekáme horší dny a časy. A pokud to jde, tak větráme, zejména ráno.
5: Lidé by měli podle lékařů v horkých dnech dodržovat pitný režim a nosit pokrývku hlavy. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Potvrdil taky ukrajinské útoky na ruskou rafinerii ve městě Tjumeň. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to dnes řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazený, Schillerová nezaznamenala.
7: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Na mistrovství světa ve fotbale se hraje zápas Německo pobřeží Slonoviny. Sleduje ho Tomáš Petr.
8: Začala 4. minuta utkání, Německo hraje s pobřežím Slonoviny nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Nizozemska porazili Švédsko 5-1 a mají 4 body. Švédové zůstali na 3. Hrát se budou ještě duely Ekvádor Curaçao a Japonsko Tunisko. České tenistky Nosková a Bousková budou hrát v finále turnaju WTA. Linda Nosková vyhrála v Berlíně nad Ealovou z Filipín 2-0 na sety a o titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila taky Marie Bousková. V Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve 2 setech a o titul na travnatém turnaji zabojuje zítra proti Američance Navarové.
9: Omezení na Pražském okruhu u Ořechu a překážka na D1 za Rousínovem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem totiž pracují silničáři v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve zúžení kolem 5 minut. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. U nájezdu na okruh ale policie vyšetřuje nehodu, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí porouchaná dodávka v pruhu pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vás za zdiby zpomalí nadměrný náklad. Vezou zařízení pro Komořanskou elektrárnu. Opatrně při předjíždění konvoj bude sjíždět u Lovosic. A s omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Osobnost Plus je tady a hezkou sobotu vám přeje Barbora Tachecí. Autoritářský režim není nikdy režimem jednoho člověka. Kolem ruského prezidenta se tak za dekády jeho vlády utvořily různé klanové struktury. A jako ve všech autoritářských režimech, je i v Rusku klíčová spíš loajalita a ochota plnit bez zbytečných otázek stanovené cíle, než přehnaná vlastní iniciativa. A zásada číslo jedna – nikdy nenechat vyrůst nikoho, kdo by mohl Putina nahradit. Tolik z analýzy časopisu Voxpot. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je paní novinářka Petra Procházková z Linku N. Vítejte, Petro, dobrý den.
4: Hezký víkend.
3: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
3: Tak Putin, Petro, údajně vládne tím, že vyvažuje moci těch jednotlivých klanů a nebo je staví, když potřebuje, proti sobě. A já si ptám, je to důkazem jeho síly a nebo důkazem toho, že bez jednoho šéfa by to tam se úplně rozklíželo?
4: Nejdřív musíme před závorku dát jednu věc důležitou. Víme toho čím dál míň o tom, co se děje v Kremlu, jak ty klany vypadají, jak se pohybují, jaké mají mezi sebou vztahy. Ale jednu věc, a tu jste naznačila v té otázce, víme určitě, pořád je tím hlavním, kdo tahá za nitky a kdo ano, staví klany proti sobě a vystupuje často jako arbitr, jakýsi smírčí soudce, je Vladimír Vladimirovič Putin. Takže zatím je to důkazem, spíš bych řekla, jeho schopnosti tento systém dlouhodobě udržovat při životě a využívat ho k tomu, aby on byl vlastně nedotknutelný a v tuto chvíli nenahraditelný.
3: Aby on sám byl nedotknutelný,
4: ano,
3: takhle
4: ano.
3: To je důležité.
4: Ano.
3: Na co ty klany jednotlivé Vladimír Putin vlastně využívá nebo je nucen využívat? Já nevím, jak to funguje.
4: Tak jak který? Velmi takový bych řekla, Putinovu srdci blízký klan je klan těch siloviků, jak se říká v ruském prostředí. To jsou především tajné služby. Putin je jaksi
3: jeden z
4: odkojen,
3: nich.
4: Odkojen, ano. On toužil od dětství být agentem KGB a taky se jim stal. Takže to je takový aparát, na kterém on vlastně postavil svou moc úplně od začátku. Velmi ale významnou skupinou, která stojí jakoby proti tomu klanu, jsou takzvaní technokraté. Oni už byli za Jelcina, já si to pamatuju z těch devadesátek, ale přelili se do té Putinovy éry a získali trochu jinou podobu. To jsou lidé jako třeba slavná Elvíra Nabiulinová, to je šéfka Ruské národní banky.
3: Která se ztratila.
4: No, ona prý byla na plastické operaci a nemohla na veřejnost a teď se zase našla. To je verze některých ruských médií. Už snad se zjistilo, že žije a stále je šéfkou Ruské národní banky, ale uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech. Ministr financí samozřejmě. Ku podivu tady do té skupiny patří i ministr obrany Bělousov, protože on je vzděláním ekonom, on není voják. A to jsou lidé, kteří spíš se mají starat o to, aby ruský stát z toho ekonomického hlediska fungoval.
3: Není to tak jak se píše, že pakliže ti lidé mají oficiální funkce, jako je třeba šéfka centrální banky nebo ministři, takže ti jsou vlastně ve většině případů slabší než ty klany, které vlastně úplně tajdův, v režimu tajdův, čili tajné důvěrné, prostě s tím Putinem mávají více, jak potřebují.
4: To je částečná pravda. Máme tady jeden důležitý termín, kterému říkejme přístup k tělu. To znamená, že tady máme ty vysoce postavené úředníky, které jsme si vyjmenovali, ale pak jsou lidé, kteří mají přístup fyzicky k Putinovi. Je jich v tuto chvíli strašně málo. To je jedna z věcí, kterou víme s jistotou. Dřív to byly desítky, dnes to je třeba 5-6 lidí, kteří opravdu mohou navštěvovat Putina a něco mu našeptávat. A to nejsou ti úředníci. To jsou jeho přátelé. Většinou z toho oligarchicko-bezpečnostního prostředí, protože, a to je také zajímavé, to je ten třetí klan, dejme tomu, to jsou kamarádi Putina, lidé mocní a bohatí, pocházející většinou také buď z Petrohradu, nebo z tajných služeb, anebo z Petrohradu a tajných
3: služeb. Totiž podle toho, co říkáte, to vypadá trochu, že ať chceme nebo ne, tak Rusko je vedle Putina řízeno tajnými službami, protože ty se objevují jak mezi těmi klany, tak v tom
4: ano,
3: dalším.
4: Ano, oni prorostli všude, protože mimochodem je tam ještě jedna moje asi nejoblíbenější skupinka vlivová a to jsou bodyguardi. To jsou lidé, kteří z titulu své funkce mají přístup k tělu. A ona je to taková i tradice v Rusku, bylo to i za Jelcina, že někteří bodyguardi, kteří jejich kvalifikace

0: jak jsi zvýšil svou váhu?
1: Jinými slovy, seš bodyguard, tak můžeš být psycholog i nákupčí,
0: ano,
1: i kuchař.
0: Ano, nebo lékaři. My víme, že Putin kolem sebe udržuje takovou mini armádu lékařů. Část z nich jsou onkologové, on má strach z toho, že dostane rakovinu. My nevíme, jestli jí má, to se tak jako říkalo, ale to nevíme. Ale rozhodně z ní má strach, protože my zase, když vidíme, že on, když někam letí, tak se dá dnes už zjistit, kdo letěl s ním. A je docela nápadné, že s ním neustále létají nějací onkologové. Tak to jsou také lidé, kteří údajně tím, no, doktorovi má člověk důvěru, že? A jako mu třeba i řekne něco osobnějšího. Tak také, to jsou lidé, kteří mají vliv na Putina.
1: Když jste řekla, Petro, že k sobě teď pouští kolem 6 lidí.
0: Tak říká se, no, jako pravidelně.
1: Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Covid už není, je sice válka, ale naučili se s ní už dávno žít, tak jako jiní. Tak před čím se Putin teď schovává v tuhle chvíli? Před čím?
0: Tak Putin přece jenom si uvědomuje, že ta situace, která je v Rusku, jeho postavení není takové, jako bylo dřív. Těch lidí, kteří mají pocit, že Putin už není tou budoucností Ruska takovou, jakou sliboval, přibývá. A přibývá jich i v těch armádních elitách, dejme tomu. On stále má na mysli tu vzpouru Jevgenie Prigožina v roce 23, kdy sice on netáhl na Kreml, tento jaksi zbojník se svojí armádou, ale táhl na Moskvu. Pro Putina to bylo tehdy podle mě zlomová událost. On si uvědomil, že ta nedotknutelnost není až tak absolutní. Takže on ve strachu o svůj život a o život svých blízkých, protože on nějaké blízké má, to také víme, se snaží izolovat se od vnějšího světa. Zabránit tomu, aby na něj mohl být spáchán atentát, aby mohl být nějaké spiknutí, nějaký puč. To zkrátka
1: no, ale
0: je...
1: to všechno vyznívá, Petro, jakože se schovává před vlastními lidmi.
0: No ano, on žádné vlastní lidi nemá. On má vlastních lidí strašně maličko. On má své 4 děti, 2 dospělé dcery, 2 malé syny, má svoji partnerku, má několik bodyguardů, kterým absolutně důvěřuje, nějakého doktora a pak kamaráda Kovalčuka, oligarchu, který za ním může ve dne v noci, a to bude asi tak všechno.
1: Mimochodem, když se Putin skrývá, tak bere celou tuhle skvadru, včetně té rodiny a Kovalčuka a doktora, a schová jí někam, nebo se na ty ostatní vykašlá, jde se schovat sám?
0: Nevíme to úplně přesně, ale víme, že má několik těch svých sídlech, které na Valdaji, nebo v Soči, nebo v Novoogariovu u Moskvy, tak má podzemní prostory, kde má imitace kanceláří, které vypadají, jako by byl v Kremlu, takže vy nikdy nevíte, kde je, protože on má i tušky na stole stejné barvy a stejně položené.
1: Ne, já tomu rozumím, ale... Přesně, já se neptám, kde je, ale s kým tam je.
0: No, já bych řekla, že jak kdy. Tohle prostě nevíme přesně. Víme určitě, že udržuje styk se svými 2 malými syny, Ivanem a Vladimírem, a s jejich matkou, svojí partnerkou, gymnastkou Kabajevovou, a že bývali na Valdaji, že tam spolu hráli hokej. My to víme proto, že on si pro ně najímal různé guvernantky a vychovatelky a učitelky jazyků a ty to potom vynesli ven. Ale jak to je v tuto chvíli, kdy je s nimi a kdy s nimi není, to vědět prostě nemůžeme.
1: Teď mi řekněte, když má tyhle, myslím Putin, samozřejmě tyhle věčné starosti sám o sebe, tak jestli si něco dělá z té situace, v jaké se ocitla ruská armáda na Ukrajině. Protože všichni víme, že tam ty věci zdaleka nejdou tak, jak si on vysnil. Naopak, ztráty se zvyšují, náklady stoupají a tak dále. Tak jestli když schovává takhle sám sebe, jestli si taky říká, takže měsíčně kolik? 350 tisíc mrtvých, zraněných, ztracených lidí. Co s tím budeme dělat? Říká si to takhle?
0: Já nevím, jestli on má přesná data. My víme, že těch mrtvých od toho února 22 může být na ruské straně až 500 000. Stále měsíčně přicházejí o těch 30 tisíc mužů. Je to prostě, to jsou strašná čísla. Nevíme, jestli on to přesně ví. Ale určitě ví, že ještě neobsadil Kyjev. A to si myslel, že už dávno bude. Já si myslím, že on...

0: Dělal takový zajímavý vývoj. Ze začátku se vrhnul na Ukrajinu, doufal, že to bude trvat týden a pojede se pojat do Kyjeva. Pak prožil, myslím si, velké osobní drama. A já, jak ho sleduju už od toho roku 20, tak jsem při řídkých, ale přece jen veřejných vystoupeních na něm viděla, že není ve své formě, že není v kondici. Třásla se mu ruka, jinak úplně mluvil, nevtipkoval, prostě to byl jiný Putin. Ale najednou se vrátil, on jakoby zapomněl, co bylo vlastně tím původním cílem. A teď si říká, zřejmě se raduje z toho, že vůbec Rusové jako neutíkají z boje, že oni mu to prezentují, oni mu prezentují každý úspěch jako obr úspěch a každý průšvih ředí.
1: Ale víte, já si neustále kladu otazníky, tak poté, co se stalo to s těmi tajnými službami, co se stalo na začátku, totiž, že podávali Putinovi falšné informace, tak mě neříkejte, že dnes Putin poslouchá jako radostné věci, aniž by zapochyboval o jejich pravdivosti.
0: Určitě se to změnilo, určitě má daleko víc relevantních informací a řekla bych, že třeba o stavu ruské ekonomiky, což s tím úzce souvisí, má velice přesné informace. Proto si tam také drží Elvíru, proto si drží lidi, kteří nejsou neschopní. On v té ekonomické sekci má lidi velmi schopné.
1: No jenom díky nim to drží.
0: Ano, jenom díky nim to není katastrofa, ale pouhá eroze.
1: Ano.
0: Takže to on chápe. A ta situace na frontě, on samozřejmě ví, že Kyjev je meta, které se bude muset vzdát. A vsadil na to, že zkrátka čas hraje pro něj. A ono to tak do určité míry bylo, protože Rusové měli velkou převahu ve vzduchu, mají balistické rakety, které prakticky Ukrajinci nemají, mají tedy daleko ničivější zbraně, které používají při těch vzdušných útocích. Ale ono se to pomalu jakoby mění, ta dronová převaha je na ukrajinské straně. On už to asi tuší, ale stále si říká, tak no, ještě to zlomíme, dojedeme do toho Kramatorska.
1: Jasně, ale v okamžiku, kdy se ta situace už docela výrazně obrátila, tak přestalo platit, že čas pracuje pro nás, z jeho pohledu.
0: Přestalo platit, ano.
1: A to znamená, že v jeho zájmu by teď v tuhle chvíli mělo být to prostě zapíchnout co nejdřív, není to tak?
0: V jeho zájmu v tuto chvíli určitě je nějak to zapíchnout tak, aby to vypadalo jako vítězství. A to si myslím, že je problém. Není problém, kde jsou. Nakonec není ani problém, jestli mají Kramatorsk nebo nemají. Není problém, že přišli o 500 000 chlapů a možná vlastně o 1 000 000, i když bereme ty raněné. Problém je, jak teď to, co opravdu jako vítězství nevypadá, ve vítězství přetvořit.
1: Ale přece na to má experty v tom svém aparátu, aby přetvářel věci, které platí, na věci, které neplatí, ale znějí dobře.
0: No jasně, ale když 2 roky dobýváte Pokrovsk a teďka půl roku Konstantinovku a furt to nemáte a prostě zjevně některé věci zkrátka se obtížněji jaksi vybarvují, některé jdou snadno, ale tady to je těžký úkol. On se ho snaží zhostit třeba i tím drastickým omezením sociálních sítí, protože i Rusové mají určitý přístup k jiným informacím. Mimochodem, jedna z dalších zajímavých skupin, když jsme mluvili o těch klanech, jsou ruští váleční blogeři, kteří jsou opravdu vlivovou silou a ti mu nabourávají obraz.
1: To je dobře, že jste na tohle téma natrefila, protože to byl pro mnohé docela šok, když zjistili, že váleční blogeři, ti, kteří stáli věčně po boku toho Putina a tleskali mu za všechno, tak najednou už nejsou moc spokojeni.
0: Nejsou spokojeni, no tak já, kdybych byla válečný štváč na ruské straně, tak jsem krajně nespokojená, protože Putin teď je v takové, oni ho třeba nabádají, aby použil větší zbraně, jo, takže se strašně těšili, že použije ten slavný orešník a tak dále a najednou se zjistilo, že žádný orešník v podstatě není, že jim to padá na garáže, že to má nějaký sovětský přístroj, který dokáže vůbec navádět, že to má chybovost několik kilometrů. Strašné rozčarování. No tak co zbývá? No tak nějaká menší atomová zbraň třeba. Oni ho nabádají, aby prostě udělal něco, co ukáže, že vlastně to Rusko, tu sílu Ruska.
1: Jasně.
0: Ale on už moc nemá co.
1: Jasně.
0: Jo, takže to je velmi jako složitý vztah mezi těmi jeho podporovateli a jim samotným.
1: Ale přestože po té faktické stránce jsme zmínili, že teď by bylo dobré jako to i pro něj dobré to ukončit, tak na druhou stranu prostě ta obava z těch vojáků.
0: To je další věc.
1: Kteří ano. se vrací nebo budou vracet, kteří jsou frustrovaní, utahaní, úplně se jim obrátilo myšlení v té válce, to se stane úplně všem vojákům. Nevíme, jak nebezpeční přijdou a budou mít zbraň. Tak možná, že právě kvůli nim je zase z jeho pohledu dobré tu válku protahovat.
0: Ano, to i kvůli těm vojákům, ale ku podivu i kvůli té ekonomice. Protože jsou různé teorie na to, co s tou ekonomikou, která teďka jede v tom válečném módu, vlastně dělat. Protože najednou budete muset zase tu výrobu vrátit do nějakého civilního módu. Teď máte obrovský nedostatek pracovních sil. To je jedna z nejvážnějších věcí, která ruskou ekonomiku ohrožuje. Kromě toho, že kombajny teď třeba nemají naftu, protože veškerá nafta jde do tanku. A tohle všechno je ta eroze. Není to právě ta katastrofa. A on se bojí, a bojí se oprávněně, že jakmile by došlo k nějaké rázné změně, tak než se ta ekonomika zase převrátí do toho módu, jaksi, který tam nějak fungoval před válkou, tak nastane řada velkých takových katastrof. Já bych ten stav, který on teďka, bych řekla, se snaží udržet, možná přirovnala k takové paliativní péči. Jo? Jako máte pacienta, kterým už moc neprodloužíte život, ale vy se snažíte ty největší bolesti nějak
1: tlumit.
0: A to je přesně to, co vlastně on a jeho tým teď dělají. Oni vědí, že to takhle nemůže jít do nekonečna, ale říkají si, ještě než jako nastane ta strašná chvíle, tak třeba se ti Ukrajinci nějak unaví nebo udělají nějakou chybu, nebo se na ně Evropa vykašle a my to dotáhneme až do toho Kramatorska.
1: Mimochodem překvapili vás Ukrajinci hodně s tím, jak dlouho, jak intenzivně, jak statečně dokážou těm Rusům zdorovat.
0: Ano, překvapili mě, protože já si je pamatuju třeba z roku 14, kdy i díky tomu, že vlastně Ukrajina prakticky neměla žádnou armádu, přišli o Krym, přišli o část území na východě a připadali mi dosti chaotičtí a ano, možná stateční, ale jako na nějakou sofistikovanou obranu země to nevypadalo. A teď to je opravdu jedna z nejsilnější, nejzkušenější armáda v Evropě a i bych řekla, ta odolnost, to bude jedna z takových, oni si dělají různé výzkumy na to, jak tedy vnímají Ukrajinci válku a tak dále a vychází tam vždycky odolnost jako jedna ze sjednocujících vlastností Ukrajinců.
1: Víte, a ještě když k tomu přičteme to, že pomoc, která jde zvenku Ukrajincům, je tak malá, chaotická, prostě neuspořádaná a oni s tímhle vším, s tímhle obřím břemenem vlastně donutili ty Rusy se najednou dostat na tu druhou stranu, na tu, k těm prohrávajícím momentálně. To je prostě obrovský výkon. Že?
0: Ano, ona se ta pomoc zlepšuje a nutno podotknout, že pokud by vůbec nebyla, byť tato pomoc, která byla za začátku úplně nicotná, si vzpomínám, jak Němci posílali ty přilby místo raket a tak dále, to strašně dlouho Evropě trvalo, než se ten přístup změnil. Myslím si, že to je výrazně lepší. Ale kdyby nebyla třeba ta finanční pomoc, která je vydatná, tak zase nelze předpokládat, že by to Ukrajinci ustáli. Jo? Jako ten, přece jenom ta Evropa se nakonec zpamatovala a i když je to pořád méně, než by to Ukrajinci potřebovali, tak nakonec to Ukrajince donutilo k jedné zajímavé věci a to, že oni si strašně moc věcí začali dělat sami.
1: Jo?
0: A to je obdivuhodný a v tom je jako zase vidět taková ta, jako já když tam si myslím, že když tam přijede generál NATO, musí být zděšen. Jo, protože ono to na první pohled vypadá jako trochu chaos, je tam hodně toho dobrovolničení, hodně se zapojují, tamhle tuhle část armády zásobujou nějaký dobrovolníci z Chersonu a tuhle zase někdo jiný a ten tam vozí sanitky a ten jim opravuje drony doma na koleně v garáži, ale jako celek
1: to funguje,
0: to funguje dobře.
1: Mimochodem, teď když, ať už to s tím Iránem a Amerikou dopadne jakoliv, tak jednou chvíli Donald Trump řekl, že bude mít víc času na Ukrajinu, Rusko. A byl to ten moment, kdy jste si vyřekla pro Boha ne. A nebo jste si řekla, tak to je dobře.
0: Já si spíš říkám, tak to je dobře. A doufám, a zdálo se z toho uplynulého týdne, že tady nějaká světýlka máme, že prostě Donald Trump bude plnit tu úlohu, která mu patří, a to je jednání s Putinem. Protože pokud nedokážeme Putina zlikvidovat fyzicky, nebo motivovat někoho, aby ho svrhnul, tak s ním bude třeba v určitou chvíli prostě jednat. A ne každému se do toho chce, to za prvé, a za druhý, ne s každým on bude jednat. Donald Trump je na toto zřejmě šikovný a má i žaludek, který snese lecos.
1: No ale nejsem si tak úplně jistá, že zatím ukázal, že dokáže toho Putina čemukoliv dotlačit.
0: Ne, zatím ho nedotlačil, ale zase nevíme, jak by to bylo, kdyby se s Putinem nejednalo vůbec. Jo? A oba jsou to lidé, kteří jsou schopni pochopit sílu obchodu a ono to, ten mír nebude vypadat tak, i když bychom si to třeba přáli a Ukrajina určitě by si zasloužila, aby si vrátila ta okupovaná území, tak to asi vypadat úplně nebude a nějaký kšeft to bude, celá ta mírová smlouva. A na to kšeftování je, si myslím, Trump docela v pohodě, ale je potřeba, aby Evropa udržela takové to, aby se měli s tím Trumpem rádi a ne, aby se rozhádali, protože Trump dělá vlastně většinou to, co mu řekne ten poslední, s kým se viděl, má rád sympatické ženy, takže i někoho takového tam nastrčit. Zkrátka, je to taková diplomacie, kde neplatí úplně všechny ty tradiční poznatky.
1: Ale Mani, mě napadá, jestli v rámci těch výměn vůbec ještě je ze strany Ameriky co nabídnout. Protože Kuba je tam, kde je, ta je na spadnutí do americké náruče, Venezuela je tam, kde je, Irán těžko mohou obchodovat, když je to světová hrozba. A co vlastně zbyde k obchodování?
0: Já myslím, že ano, protože, a zase se vracím k té ruské ekonomice, Putin není úplně jaksi ekonomický tupec a on ví, že v určité chvíli to dál nepůjde. A on potřebuje, aby byly zrušeny sankce, aby se Rusko dostalo zpátky na evropské trhy v dohledné době. Nemusí to být zítra, v dohledné době. A k tomu on, já si myslím, Spojené státy potřebuje. On potřebuje někoho, kdo ho v tomhle podpoří.
1: Jasně, čili v tuhle chvíli jde primárně o to, co dát Putinovi, aby do toho šel. Chápu to dobře, protože on vidí, že se jim nedaří a zároveň nesmí přijít jako ten, kdo prohrál domů, tak čím mu zacpat ústa, jak se hezky říká.
0: Ano, a ještě bych tam doplnila jednu věc, a to bude pro Putina extrémně důležité, a to je jeho osobní bezpečnost. Protože jakmile by se on z té války může vyjít, ano, on bude říkat, že je vyhrál a tak dále, ale přece jenom může vyjít jako oslaben. A jakmile je ten někdo, kdo stojí úplně na vrcholu toho kůželu a je ta moc tak personifikovaná, jo, že prostě ten člověk ovládá úplně všechno. A jakmile ho oslabíte, tak se okamžitě objeví ti bývalí přátelé kolem a může mezi těmi elitami, a to už se určitě teď děje, vzniknout idea, že vlastně ten Putin už ne. A jak náhodně on přišel na ten trůn, tak stejně může být odejít. A myslím si, že jeden jaksi z podmínek toho míru musí být něco, co Putinovi zajistí jeho existenci, nevím v jaké podobě, jestli v podobě tedy jestli stále bude prezidentem, ale určitě jeho osobní bezpečnost a bezpečnost jeho nejbližší
1: rodiny. Takhle jemu nejde jenom o osobní bezpečnost, jemu jde taky o to, aby měl moc. A aby byl slavný, protože prostě v tom teď žil tolik dekád. A
0: slavný už bude, myslím, že už ho z dějin nikdo nevymaže.
1: Ne, ale rozumíte, to tady nejde o to, aby se mu něco nestalo, ale aby zůstal v čele Ruska, si myslím. A něco takového mu může Amerika zaručit?
0: Amerika mu může pomoci k ekonomické prosperitě nebo k tomu, aby se Rusko jaksi vrátilo do stavu, kdy už to nebude ta paliativní péče.
1: Petra Procházková, novinářka z deníku N, byla mým dnešním hostem v sobotní Osobnosti Plus. Jsem moc ráda a děkuju vám.
0: Díky za pozvání, hezký víkend.
1: A hezký víkend, hezký zbytek víkendu vám přeje Barbora Tachycí.
2: Archiv Plus. 27. února padly na mostě nedaleko moskevského Kremlu 4 výstřely, které ukončily život Borise Němcova, původně vědce, politika a především odpůrce Vladimíra Putina. Ve vězení sedí muž, který Němcova údajně zastřelil. Kdo si však vraždu objednal, není dodnes známo.
3: Ruská policie hledá vrahy. Borise Němcova, 55-letého opozičního politika, někdo zastřelil včera pozdě večer z kolem jdoucího automobilu na mostě přes řeku Moskvu, kudy šel se svou přítelkyní. Přední vládní politik z 90. let Němcov byl ostrý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten teď slíbil, že pro dopadení vrahu udělá maximum. Moskvou zítra projde smuteční pochod na památku zavražděného. Trasa povede z východní části centra přes nábřeží na místo, kde ho zabili. Vrah z místa ujel v autě a policie zatím nikoho nedopadla. Jasné nejsou ani motivy vraždy. Podle mluvčího vyšetřovací komise Vladimíra Markina se nabízí možnost, že šlo o politickou provokaci. Vyšetřovatelé mají podle Markina i další verze.
4: Zvažujeme i možnost, že by vražda mohla mít spojitost s radikálním islamismem. Vyšetřovatelé mají informaci, že Němcovovi někdo vyhrožoval v souvislosti s jeho postojem k útoku na redakci Charlie Hebdo v Paříži. Kromě toho ověřujeme i možnou souvislost s událostmi na Ukrajině.
2: Co se týče zmíněného dění na Ukrajině. Boris Němcov byl zavražděn rok poté, co Rusko anektovalo Krym a následně začalo s vojenskou podporou separatistických sil na ukrajinském Donbasu. Boris Němcov anexi a ruskou agresi vůči Ukrajině kritizoval. Na 1. března 2015 s dalšími opozičními silami chystal demonstraci proti válce a proti Putinovu režimu. Místo ní se konal pochod na Němcovovu památku. O dva dny později se konal pohřeb.
5: Výkřiky Rusko bude svobodné a hrdinové neumírají vyprovázeli lidé rakev z ostatky Borise Němcova na Trojekurovský hřbitov. Tam byl soukromý obřad pro rodinu a nejbližší přátelé zesnulého politika. Předtím se s ním rozloučili tisíce Moskvanů v centru Andreje Sacharova. Velvyslanec Evropské unie v Rusku Vygaudas Ušackas o Němcovovi prohlásil, že v něm Rusko přišlo o skutečného Evropana a politika, kterému záleželo na obyčejných lidech i na tom, co se dnes děje na Ukrajině. Za neústupného bojovníka ho označil také bývalý ruský premiér Michail Kasjanov.
6: Odkrýval problémy a také dobře argumentoval. Proto ho mnoho lidí nemělo v lásce a stal se pro ně nepřítelem. Bylo to proto, že říkal pravdu, kterou hodně lidí nerado slyšelo.
2: Opozice kremelskému režimu naznačovala, že za vraždou Borise Němcova stojí právě tento režim. Jaké hypotézy se objevovaly v ruských médiích, o tom na začátku března z Moskvy telefonoval novinář a politolog Jiří Just.
7: Například dneska deník Izvěstě se vytasil doslova s verzí, že za vraždou Borise Němcova stojí Ukrajinci, že si najali Čečence, kteří měli provést tuto vraždu, což se většinou, řekněme, liberálnějším komentátorům nebo objektivnějším zdá velice absurdní. Ten hlavní motiv je samozřejmě spojován spíše s politikou, a že skutečně mohl někomu překážet a někomu, kdo se samozřejmě rozumí, spíš Kremlu.
2: Pár dní na to bylo zadrženo několik podezřelých. Pocházeli z Čečenska a sousedních kavkazských republik. Vražednou zbraň měl údajně držet Čečenec jménem Zaur Dadájev. O dva roky později byl uznán vinným, ostatní muži byli označeni za spolupachatele.
8: Advokát pozůstalých po Borisu Němcovovi Vadim Prochorov uvedl, že poté, co prokurátor oznámí navrhovanou výši trestu, která může být i doživotím, dostanou slovo obhajoba i obžaloba, aby se k návrhu vyjádřili. Obhájci pětice obviněných trvají na tom, že jejich klienti jsou nevinní a přiznání z nich vyšetřovatelé vynutili násilím. Pokud soud rozhodne v jejich neprospěch, chtějí se odvolat. Právníci rodiny Borise Němcova obžalované považují za vykonavatele vraždy a žádají potrestání těch, kdo si atentát objednali.
9: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka,
10: míříme na východ.
11: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
10: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
12: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
10: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Prosinec roku 2024. Damašek, Sýrie. Dva muži odnášejí čalouněné židle, jiný se snaží odmontovat lustr. Další z místních ukořistil nákupní papírovou tašku Louis Vuitton. Prezidentský palác je kompletně vybrakovaný a portréty jeho bývalého majitele leží potrhané na zemi. Městem otřásá ohňostroj oslavné střelby. Vládce je pryč, ráno zmizel. V den, kdy jeho režim po čtvrtstoletí skolaboval, odletěl soukromým tryskáčem do Moskvy. Syrský kat, Bashar Assad. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pařil hry, mučil lidi. Vládce Damašku, poslední diktátor svého rodu, Bashar Assad. Jeho život i vládu probereme v úplně poslední epizodě naší speciální série Katin o mužích s krví na rukou. A bude u toho opět náš tradiční host Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 20. června. Dobrý den, po desáté, naposledy.
14: Dobrý den.
13: Po desáté, naposledy u Katům. A teď o Asadovi. Sbírku drahých aut, křišťálové lustry, spoustu rodinných soukromých fotek Bashara Asada v plavkách našli lidé v jeho prezidentském paláci. Taky bunkr v podzemí, mimochodem. On měl docela bohatýrský život.
14: To už tak bývá u těch lidí, o kterých jsme točili tento seriál, že si uměli užívat majetek a peněz.
13: Luxusních věcí, včetně nábytku, v tom se zhlédla jeho žena, taky hodně chodila na nákupy.
14: Tady jenom taková poznámka hned na úvod, která je vlastně docela signifikantní pro ten režim a jeho krutost. My se tu bavíme o tom, jakou s ním měl život, co našel v jeho paláci, ale zároveň mluvíme o zemi, kde jeho odpůrci třeba většinu života strávili ve vězení, nebo i jejich děti a v hrozných podmínkách.
13: No, to je důležité, jako si tohleto vždycky připomínat. Mimochodem, já jsem viděl záběry v době, kdy, protože teď se pohybujeme zhruba v době, kdy teda Asad utíká do Moskvy a teď v Sýrii je bez Asada, tak lidé v ten moment pálí, pošlapávají plakáty, strhávají obličej Bashara Asada, zůstává tam vždycky jenom zbytek těla na těch plakátech a na těch billboardech, schazují sochu jeho nebo jeho otce. Viděl jsem dvě děti, které na tu hlavu schozené sochy jeho otce i močí. Jak velká sláva to byla v roce 2024, kdy končí ten asadovský režim, nejenom režim Bashara Asada, ale těch dvou Asadů, kteří vládli Sýrii desítky let.
14: Když chceme jít ještě dál, tak on vlastně končí ten režim zase té strany Bas, která tam přišla k moci.
13: Kterou už známe teda z Iráku.
14: Myslím, že v roce 63 dokonce. A ne, od začátku to vedl Hafiz Asad. On Hafiz Asad to vedl až od roku 70 a před ním to vedl vlastně jiný generál. Takže ta,
13: a Hafiz Asad to je právě otec Bashara Asada.
14: Otec Bashara Asada, ano. Takže ten nebyl v čele toho od začátku. No, sláva to byla velká. Mně se hrozně líbilo, co k tomu napsal jeden sociolog syrský v jednom vědeckém textu, kdy řekl, že sláva to byla velká, asi jako když zažíváte pohřeb na svatbě. Což si myslím docela dobře ilustruje složitost té situace a hlavně vyčerpání té země z té dlouhé občanské války a toho krutého režimu.
13: Takže když frknul Asad do Moskvy, tak v jakém stavu Damašek a zbytek Sýrie zanechal?
14: No, zanechal ho velmi minimálně pošramocený tou občanskou válkou a těmi lety těch represí, takže já bych zůstal u toho, že to připomínalo pohřeb na svatbě, což myslím docela pěkně vystihuje.
13: On byl spíš stydlivý, tichý, odpíral si veřejný zájem. Bašár Asad nevypadal úplně v mládí jako člověk, který by měl vést jeden z nejkrutějších režimů na zemi.
14: Tak v těch plavkách taky asi vypadal sympatičtějc a velmi ho zesympatizovala jeho manželka. On sám měl, že vzdělání vysokoškolské, no. Byl to oční lékař. Tohle všechno je hrozně hezký, ale mě to připomíná takový ty analogie, když vždycky je nějaký ten pachatel nějaké masové střelby a pak vlastně začne bulvární novináři tahat to, že zdravil sousedy a pomáhal důchodkyním s nákupem. Mně to přijde, že jsou to nějaké dva směry, které jsou úplně jako irrelevantní a vlastně pro posouzení toho člověka.
13: Ale ten profil je důležitý, ne? Přeci, abychom pochopili to, jak uvažoval a jak se vůbec třeba choval a dostal se k té moci, protože on měl rád počítače, rád si četl, vystudoval to oční lékařství, studoval v Londýně, tak jak se dostal k takové pozici, jaké se dostal?
14: To jste, myslím, nakousl dvě otázky. Jedna z nich je, jak se tam dostal. Tím bychom mohli asi začít.
13: Určitě.
14: On se dostal k moci tak, že jeho otec Hafiz potřeboval následníka. A to hledání Hafizova následníka bylo komplikovanější, než se může zdát. První možností totiž byl Hafizův bratr, takže Bašarův strýc Rifat.
13: No.
14: Byl o pár let mladší, měl docela vysoké pozice v tom režimu. Bohužel on se pokusil Hafize svrhnout a ještě velmi neohrabaně a nepovedlo se mu to, takže odešel do exilu. No, další možností byl první Hafizův syn, který byl velmi jako preferovaný a byl na tu roli připravován dlouhodobě. Bohužel ten měl rád rychlá auta a protože jsme si tady řekli, peněz měli hodně, tak měl hodně rychlá a hodně drahá auta a v jednom z nich se zabil. Takže další možností byl ten Bašár a museli ho teda stáhnout z toho Londýna a nějak ho připravit na tu roli.
13: Takže to bylo nedobrovolné stažení na Blízký východ.
14: V podstatě to bylo dílem osudu, že neměl ten jeho otec moc jiných možností.
13: No a ta druhá otázka, ta směřovala k tomu profilování.
14: Řeknu takový drobný detail. My strašně moc podle mě podceňujeme, že to je vždy nějaká vaše volba. Ano, někdo jí má těžší, lehčí, ale je to vaše volba. Vy jste tady zmínil ty scény z té Sýrii po jeho pádu a jednou takovou scénou, která obletěla i česká média, bylo to otvírání té drsné věznice, kde byly ty vězni pro režimní, kteří tam byli strašně dlouho. Ten režim byl strašně krutý, jeden ten vězeň vypovídal třeba po propuštění a po letech, co tam strávil, že oni je tam učili tichem. A ten vězeň popisoval, já jsem úplně miloval zvuk padajícího chleba na podlahu. Kdybych mohl, tak si to nechám nahrát a poslouchám to ve smyčce. Tak představte si, jak hrozné musí být věznění, když zvuk, co chcete slyšet, je tohle. Když to vězení otvírali, tak nejstarší vězeň tam byl několik desítek let. A ten vězeň tam byl za to, že když v 80. letech propukl ten pokus o spouru nebo povstání, kterou ten režim tvrdě potlačil, tak ten vězeň byl režimní voják, letec. A on odmítl bombardovat se svým letadlem vesnici, kde měli být ti rebelové nebo ti povstalci, protože to byla vesnice, kde se narodil a žil a byla tam jako jeho příbuzní a rodina. A za to strávil ty desítky let ve vězení. A tady vidíme, že to byl voják, měl plnit rozkazy. Stejně měl tu volbu a stejně prostě se vzepřel tomu, aby zabíjel nevinné lidi. Bašár Asad mohl vypadat sebelíp, mít sebekrásnější manželku, sebelepší vzdělání, ale on prostě v tu kritickou chvíli selhal, protože se rozhodl být tím diktátorem a ty lidi mučit. Jistě, dneska najdeme strašně moc úvah a textů o tom, že to bylo vlivem rodiny, vztahem s matkou, nebo tím, že on byl vnímán jako ten slabý i v té rodině, tak chtěl ukázat, že je stejně drsný, jako byl třeba jeho táta a podobně. To všechno hraje roli, já neříkám, že ne, ale na konci dne chci věřit, že je ten člověk, který řekne udělám, neudělám. Bašár Asad to udělal, za to by se zasloužil smažit se v pekle, bohužel hraje počítačové hry v Moskvě.
13: Ale dělat to nemusel, i lidé to úplně neočekávali v době, kdy se dostal k moci, to bylo teda kolem roku 2000, ne? On byl velmi mladý tehdy, já myslím, že mu bylo zhruba tolik, kolik nám v tuhletu chvíli. Tomu období se přezdívalo Damašské jaro, bylo dost krátké.
14: Oni očekávali, že by mohla nastat nějaká liberalizace, on údajně se i scházel nějak jako s disidenty a intelektuály jednu dobu.
13: Diskuzní kluby se měly objevit v síli, no, v té době, že se bavili o politických otázkách.
14: Zlí jazykové tvrdí, že to byla nějaká jeho zástěrka pro to, aby ten režim vytipoval, koho pak jako potlačit a jak to vyřešit. Každopádně to nedopadlo.
13: Assad označoval svůj režim za sekulární. Jak to teda vypadalo s náboženskou svobodou v době, kdy on byl u moci?
14: Ten režim vycházel z té strany Bás, no, jako v případě Saddáma Husajna, a ta strana byla v minimálně tak, jak ji zamýšleli ti první zakladatelé, brána jako panarabistická, socialistická, sekulární. Takže tam samozřejmě nebyl nějaký velký prostor pro to náboženství.
13: A Asadovci ale pocházejí z menšiny alavitů, získali velkou moc.
14: A tím pádem oni měli soudržné ty režimní elity, protože se vesměs rekrutovali tady z těch skupin.
13: Jak zásadním rokem v té jeho vládě, v období té diktatury, byl rok 2011?
14: Jo, velmi zásadním, protože začalo to arabské jaro a ty protesty, které pak vyeskalovaly do té velmi nepřehledné a krvavé občanské války, kde ale k překvapení mnohých, dík podpoře z Ruska a Iránu, dokázal Bašár Asad se nějak udržet u moci, i když už nekontroloval celé území.
13: V té syrské občanské válce, o které se tady teďka bavíme, tam ten syrský režim Bašára Asada bojoval se všemi těmi povstaleckými skupinami srocenými v syrské svobodné armádě, proti džihadistům, taky proti Kurdům a tak. Bylo to hodně krvavé, hodně ošklivé. Dokonce tady je další paralela mezi Bašárem Asadem a Saddámem Husajnem. I Bašár Asad se neštítil využít chemické zbraně.
14: Ano, on k hrůze celého západu použil v několika případech chemické zbraně, což pak vedlo k tomu, že Spojené státy, Británie a Francie bombardovaly nějaké ty vojenské základny, kde byly ty chemické zbraně uskladněny. Dokonce i za Donalda Trumpa je bombardovali, což tehdy byla nějaká roztržka s Ruskem, že Rusko tam už tehdy operovalo na straně Bašara Asada a vlastně hrozilo, že kdyby náhodou při těch náletech zasáhly nějaké ruské vojáky, tak Rusko na to nějak odpoví.
13: Ano, Rusko mimochodem v Sýrii za Bašara Asada mělo i svoji vlastní základnu.
14: Ty základny tam má stále dvě, myslím.
13: Mají dvě dokonce.
14: Mají tam dvě základny, pro ně je to důležité z hlediska jejich pronikání do Afriky. A samozřejmě Rusko tehdy pomohlo Bašáru Asadovi a obecně se dá říct, že kdyby Bašáru Asadovi nepomohlo na jedné straně ruské letectvo během té občanské války a myslím, že i nějaký Wagnerovce tam byli, na straně druhé i iránské milice a na straně třetí třeba Hizballáh, tak by asi s těmi povstalci prohrál.
13: Mimochodem, jeden z těch chemických útoků byl v roce 2017 v provincii Idlib, v místě, kde operovala fronta An-Nusra, která pak byla později přejmenovaná na Hayat Tahrir al-Sham, z nichž se rekrutoval nynější vládce Sýrie. Ten příběh je velmi spletitý, ale my už jsme o něm ve Vinohradské 12 několikrát vyprávěli. Já jsem se chtěl dostat ještě k jednomu momentu, kdy Bašár Asad tvrdil v rozhovoru pro švýcarskou veřejnoprávní stanici, že ten režim chrání civilisty.
15: We are defending our country against the terrorists that have been invading Syria as proxies to other countries.
13: Jo, že za tu situaci v Sýrii, za občanské války můžou teroristé a západní sankce.
15: Implementing embargo on the Syrian people that's led to the killing of thousands of Syrian civilians.
14: Ani, jako, kdybyste mě mučil, tak nepodepíšu, že chránil civilisty, protože prostě celou dobu ten režim masakroval za něj, před ním, to je jedno. Ale co jako asi jde říci, tak pokud ta vaše vláda je navázaná na nějakou minoritu, kterou byli ti alavité, tak pochopitelně hrozí, že když budete svržen, tak ta minorita bude vystavena perzekuci ale bohužel představitelé té minority v době vaší vlády perzekují ten zbytek lidí. Takže jako rozhodně v zájmu těch alavitů ve své době asi bylo podporovat Bašára Asada. Tím, jak tam ten Bašár Asad byl, tak vlastně podporoval, protože to byla ta vládnoucí skupina v tom režimu. Takže to tak jako je. Ale nějaké širší interpretace o tom, jak kategoricky chránil civilisty, no nechránil. Teď tam byly vězení, kde byly političtí vězni, které mučil. To byly často civilisté. Takže nechránil civilisty.
13: Taky si udržoval tu moc dlouho kvůli tomu, že mu proudilo to bohatství z, a ne tentokrát z prodeje ropy jako ve Venezuele a v Libii a v Iráku a tak dále, ale protože prodával drogy. Ten režim, neříkám nutně Bašár Asad, ale Sýrie se de facto stala postupem let narkostátem.
14: Sýrie rozhodně byla narkostátem, byla více narkostátem než Venezuela podle mě a tam šlo o to, že přípravu a výrobu těch drog měl pod palcem vlastně jeho bratr Máher.
13: Takže to zůstalo v rodině.
14: Zůstalo to v rodině, ale on už to věděl, protože to tvořilo velkou část příjmu toho režimu a myslím, že oni obstarávali asi 80% celosvětové produkce toho Kaptagonu, tehdy to bylo strašné číslo.
13: Syntetický stimulant, ano.
14: A on to vlastně hlídala ta čtvrtá obrněná divize, což měla být nejelitnější jednotka té armády. Měli pod palcem ten bratr. Já si říkám, to bylo takový jako hrozně zvláštní uspořádání, když nejlepší formaci režimu vojenskou vyčleníte v občanský válce k tomu, aby dohlížela na to, jak dobře připravujete nějaký droge, exportujete, místo abyste ji nasadil do přímých bojů jako s těmi
13: povstalci. Tak když je to ale zásadní penězovod pro.
14: Já to chápu, ale vlastně to režimu působí jako zvláštně. No.
13: Nicméně, ale tohle, a to je zajímavá paralela, je to analogické k tomu, co se dělo v Latinské Americe. Že jo, to prostě skutečně ten režim drželi peníze z drog, které směřovaly na západ mnohdy.
14: No tady to opravdu tak jako drželi, no. Drželi to ti spojenci a ty peníze z tohohle. A ještě vlastně jedna věc, vy když jste zmínil ten jeho rozhovor v západních médiích.
13: No, a to nebylo jenom švýcarská televize.
14: Ne, samozřejmě, dával spoustu.
13: On dal rozhovor i české televizi.
14: To je v archivu české televize, myslím stále.
13: Ano.
14: Tak tam je důležité, že on svou vládu prodával právě tak, že tvoří nějakou hráz proti těm radikálním islamistům. Což zase jako přiznejme se na rovinu, jeho režim byl výrazně sekulárnější a zároveň bojoval proti představitelům nějaké odnože Al-Kaidy a podobně, takže jako v tomto měl pravdu. Bohužel už neříkal to B, že masakroval vlastně obyvatelstvo a mučil.
13: Současně teda Kaptagon, už jsem to tady říkal, stimulant, který fungoval mimochodem i jako bojová droga, tak z něj ty peníze šly jenom tomu režimu. To znamená, že v chudobě v té době žilo 90% populace. 9 z 10 Syřanů, Syřanek, žili v chudobě. Ale režim se utápil v bohatství a pak mu našli v prezidentském paláci Bašáru Asadovi ta drahá auta.
14: No my jsme tady hlavně měli zmínit, že jedna věc je, že ta většina lidí žila v chudobě. Ale ještě vlastně žila většina lidí v občanské válce tu poslední dekádu, což zase i tu vaši chudobu strašně prodražuje.
13: No a on mezi tím, Bašár Asad doma, teď v Moskvě hraje ty počítačové hry, jak jste říkal, ale on už doma v Damašku hrál Candy Crush. Tvrdí operativec Hizbaláhu, mimochodem.
14: Tak ti by o tom asi měli vědět, když s ním spolupracovali a byl jednou z těch milicí, která ho jako držela při moci. Na druhé straně, tak když se vám hroutí ta vláda, už nevíte, co by kudy a moc to nejde, tak asi upadáte do nějakých aktivit, které vás odtrhou z reality, takže v případě Bašára Asada to prý byly ty počítačové hry a potom sex. Tam jenom já jsem narazil na to, že on byl prý hodně oblíbený u žen a prý preferoval ženy, které byly často už bohužel provdané za jiné režimní představitele, což tak jako škodolibě bych řekl, podle mě úplně nezvyšuje tu soudržnost těch režimních elit, když jako zjistíte, že sloužíte Bašáru Asadovi a on zatím tráví čas s vaší manželkou.
13: Dlouho se tvrdohlavě bránil. Kdy se mu to začalo hroutit pod rukama finálně?
14: No začalo se mu to hroutit, když ten současný Šára a ta jeho skupina začala ten pochod na ten Damašek, myslím, a tam se naplno ukázalo, že hodně velká část ty armády Bašára Asada už existuje pouze na papíře.
13: A to bylo hrozně rychle, to ani nebyly 2 týdny.
14: Bylo to strašně rychle, protože se tam přidaly zase i nějaké ty další skupiny, které mezi tím už třeba nebojovaly nebo byly na straně Asada chvíli. Rusko už ho moc nepodporovalo v tu chvíli, už ani moc nebombardovali, nebránili tomu postupu. Ty okolní milice v ten Hizbalách, myslím, že byl zaměstnán jinde, že ho byl zaměstnán konfliktem s Izraelem tehdy, anebo byl oslaben potom velmi. Takže on vlastně najednou neměl spojence a ta jeho armáda existovala hodně na papíře a tak vlastně začali skládat zbraně a on musel uprchnout do Moskvy. No.
13: Odletěl do Moskvy, poslal tam rodinu taky dopředu.
14: Krom toho svého bratra. Ten jeho bratr, ten Maher, co řídil tu přípravu toho Kaptagonu a vedl tu jednu armádní divizi, tak ten do dneška jako někde se prý skrývá. Jsou hlasy, že možná v Iránu, anebo že se teda skrývá. Ten do toho Ruska prý neodletěl.
13: Mm-hmm. No a teď je teda Bašar Asad v Moskvě už 2 roky. A já jsem o něm za ty 2 roky skoro neslyšel.
14: Tak zase jako na druhou stranu, když se podíváme, jak končí diktátoři v této části světa, tak možná může být rád, že skončil v té Moskvě. Ale já bych, jestli tady můžu, na samotný závěr měl ještě pěkný rodinný příběh. Já jsem tady říkal, že ten jeho otec Hafiz měl toho bratra Rifata, který se pokusil získat moc. Neúspěšně. A když se to Bašarovi začalo v roce 24 hroutit, tak co se nestalo, přihlásil se strýc Rifat s tím, že by teda teďka už ale fakt měl vládnout on, protože Bašar selhal a je potřeba, aby to v té rodině vzal někdo drsnej. A přiznejme si na rovinu, Rifat Asad to byl fenomenální zezník, protože on pro Hafise potlačil tu spouru v roce 82, kdy došlo k tomu nechválně proslulému masakru ve městě Hama. Takže možná, kdyby to tady vzal ten Rifat, tak ta válka trvala o chvíli déle, ale já chci věřit tomu, že by stejně nakonec byl Asadům konec.
13: A sedm konec je, teď vládne zemi Ahmed Shara, což je tedy, znovu se vrátím k tomu, je to vůdčí postava Hayat Tahrir al-Sham, což je uskupení, které vyšlo z fronty An-Nusra, což prostě je fronta s napojením na teroristické kořeny. A myslím, že je důležité, aby to tady zaznělo. Dává si tedy se Šarou Západ větší pozor teď, aby nenaletěl stejně jako třeba v období Damašského jara, někdy před 26 lety, jako naletěl tehdy Bašáru Asadovi, když přebíral moc v zemi. Protože teď to vypadá, že se ze Sýrie stává jako kdyby svobodná země, novináři do Sýrie můžou jezdit a možná se zlepšují podmínky pro život těch lidí a tak dále. Ale
14: já si myslím, že pan Šára to s tou svobodou v Sýrii rozhodně nepřehání. A nechci být zase příliš pesimistický, ale z mého pohledu minimálně zatím se zdá, že Sýrie vyměnila jednoho kata za jiného kata.
13: Dobrá, tak moc díky, že jste nám věnoval těch 10 epizod. Svůj čas, své vědomosti, svou expertízu.
14: Taky děkuji.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme završili naší speciální víkendovou sérii Kati o diktátorech s krví na rukou. Dneska po 10. byl hostem Jaroslav Bílek, který se specializuje na autoritářské režimy a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc mu za všechna jeho vyprávění a za všechny ty zajímavosti, které si nenechal pro sebe. Děkuju. A jaké všechny příběhy a katy jsme probrali, tak Castra, Pinocheta, Videlu, Lukašenka, Franka, Čaučeska, pak Mugabeho, Kadáfího, Husajna a teďka naposledy Asada. Všechny tyhle ty díly ty najdete v podcastových aplikacích, nejlépe tedy samozřejmě v Můj rozhlasu, v té naší podcastové aplikaci, nebo ve Spotify, tam na to máme i playlist, a taky na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Tam jsou mimochodem taky kompletní textové přepisy. Závěrem děkuju Katce Pospíšilové za editaci všech dílů, T. Veselákové za rešerše, Damianě Smetanové za tu krásnou hudbu, Krištofovi Cejpovi za střih, Tereze Velebilové za přepisy a Janě Mikoláškové a Haně Řehákové za sdílení na sociálních sítích. I to k tomu samozřejmě patří. Vám všem moc děkuju za to, že jste nás poslouchali. Naslyšenou příště.
16: Kniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
17: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
9: Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus 90-kové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto! Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagony z Mostu na ulici. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Pomohla více než 500 výpůjčkami. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili Němci proti pobřeží Slonoviny. A zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a teploty až 34 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagóny z Mostu na ulici. Oznámila to bavorská veřejnoprávní stanice Bayerische Rundfunk. Podle té byly vagóny prázdné. Jeden člověk nehodu nepřežil. Není ale jasné, jestli se jednalo o železničáře nebo kolem jdoucího na cestě. Incident se stal na severu německého města. Regionální a dálkové spoje s cestujícími podle německých drah nehoda nenarušila. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových chlup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
18: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
17: Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
19: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
20: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
19: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
21: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
19: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Německa a pobřeží Slonoviny se střetli ve druhém utkání na mistrovství světa. Víc řekne Tomáš Petr.
22: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Německo prohrává s pobřežím Slonoviny 0-1. Ve 30. minutě se trefil kapitán pobřeží Slonoviny Kessié. Tomáš Petr, Radiožurnál.
17: Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ve 2 hodiny po půlnoci začne utkání Curaçao-Ekvádor. Zítra v 6 ráno českého času pak rozehrají vzájemný zápas Japonci s Tuniskem. A motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund. Hlavní závod kategorie Moto2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut.
5: Překážky na D1 u Vyškova a taky na D3 před Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Kroměříže pozor u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 leží na vozovce sražená srna. Překážkám se vyhněte i na D3 z Tábora do Českých Budějovic mezi sjezdy na Jindřichův Hradec a Veselý nad Lužnicí. Mezi kilometry 102 a 103 jsou na vozovce po bouřce popadané větve. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh a také nájezd na dálnici od Ořicha směrem na Prahu. Komplikace máme hlášené na silnici 14 z Náchoda do Červeného Kostelce. V Horní Radechové spadl na vozovku strom, strhl také dráty elektrického vedení. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary uklízejí po požáru autobusu. Požár už je uhašený, stále je tam ale omezený průjezd. A v Praze uzavřeli Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, jde o plánované noční čištění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů a ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
1: Obří víko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během 5. roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
3: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město, s výjimkou Putinových rezidencí, patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro milion lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinerie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek, ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 kilometrů od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fora jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují pro váleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné, protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi, takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. A nebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
4: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Na potřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád

0: ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanovy politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení lvího metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k radu, což je ještě ta lepší varianta. Tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
1: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z Hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
3: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování,

0: Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. A její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
1: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise.
2: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi, ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Carla Petriniho, je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země focaccia ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
1: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancois. V pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
3: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit, finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
1: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
4: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného, charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Filip. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
1: Komentářem Petra Janišky končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: A teď už vám nabízíme radioknihu Jana Slavíka Válečný deník historika. Připravil Petr Turek, režie a interpretace Petr Adler.
5: Rok 1945. Ledna 1945. Je první hodina nového roku. Právě jsem z rozhlasu vyslechl řeč Führera. Že byla ohlášena na 5:00 po půlnoci, patří už k patologickým zjevům dnešního Německa. Obsah řeči? No to, co čteme v každém Goebbelsovu článku. Prvé dlouhé výklady, jak se protivníci mýlili, když hádali, že se Německo zhroutí v roce 39, 40, 41. Ve skutečnosti pravda je, že seriózní lidé od počátku tvrdili, že Německo prohraje, ale že válka bude velmi dlouhá. Průběh války je jasný. Německo, které zpočátku dík svému vyzbrojení a organizaci vítězilo, je dnes poráženo a zoufale se brání, podle Hitlerových argumentů. Za prvé, německý národ ví, že po porážce má být odvlečen na otrocké práce. Za druhé, německý národ bude se vší energií proti takovému osudu bojovat. To je sice agitační argument velmi účinný, ale proti tomu stojí nesporný fakt, že druhá strana, jež má tak obrovskou materiální převahu a sympatie obrovské většiny světa, nestrpí, aby nacistické Německo se svými doktrínami o povýšenosti své rasy zvítězilo. To je dnes vyloučeno. Že vůdce mluvil obojí až do konce, zvítězit nebo zemřít, je při jeho psychologii pochopitelné. Jenže v životě tomu tak není. Také u Němců se najde instinkt sebezáchovy. Divize zoufale sestavené z přestárlých nebo z hošíků německou věc nezachrání. Ofenziva, která s vynaložením veškeré energie byla na západě podniknuta a která byla prohlášena za počátek obratu, selhala, jak to dokazuje stylizace dnešního Wehrmachtbericht. Jednu věc řeč Vůcova vyvrátila, pověsti, že není schopen mluvit, ale není to už ten starý řečník. Z jeho řeči patrno, že je to dnes denervovaný člověk. V dnešním Reich 1. ledna má Goebbels článek Der Führer. Je to vrcholný výkon ministra propagandy, pokud se týče nešikovnosti. Slyšte, pravda, vůdce je dnes sehnutý, ale toto tělesné sehnutí povstalo od věčného sklánění se nad mapami. A tak dále, a tak dále. Situace je ovšem velmi zlá, ba více než zlá. Po tak hrozném zpustošení Evropy invazí Němců dochází na Německo samotné. No, vlastně už došlo. Německá města jsou většinou v zříceninách, zdravé jádro mužů pod zemí, hospodářské statky promrhány, mládež vyrostla ve vojáctví a nic jiného téměř neumí. A tak minul rok 1944, rok historický, jeho nástupce tají v sobě jistě věci ještě převratnější. Co bude, až se bude psát 1946? Život je dnes více než nejistý. Válka se valí a blíží k naší zemi. Není také jisto, zda my nevěnují pozornost naši protektoři. Vždyť i tyto letmé poznámky nacistickým mozku mohou se zdát haněním. Jako ten francouzský občan, kterého vedli na popravu, litoval, že neuvidí konec revoluce. I já bych měl tyto pocity, kdybych se nemohl dožít konce této gigantické řeže. Veritas vincit. 1. ledna 1945 pokračování. Pěknou věc si vedení nadrobilo zimní ofenzivou v Ardenách. Prohlásili za dílo mlčícího vůdce, ale tato ofenziva už zase přešla v defenzivu. Jak málo se dali protivníci tímto úderem vyrušit, o tom svědčí četné nálety anglických a amerických letadel na Německo. Také Berlín podle dnešního Wehrmachtberichtu dostal na Silvestra návštěvu. Desátého února 1945. Kdesi na Černé moři je schůzka Stalina, Roosevelta a Churchilla. Ani jednomu ruskému caru se nepodařilo, aby představitelé dvou nejmocnějších států jezdili za ruským vládcem. Nejprv Teherán, nyní Černé moře. Německé listy už skoro týden pokřikují, že prý je tam porada, jak německý národ napálit novými Wilsonovými body. Zdá se však, že je to porada, jak válku co nejrychleji skončit. Na bojištích se Němcům trvale vede zle. Dnes hlásili, že vyklidili Alsasko, to jest převedli zbylé vojsko do Bádenska. Na holandské hranici zahájil Montgomery ofenzivu. Také Japonci jsou trvale v defenzivě. Američané právě dobývají Manilu, to znamená, že pro Japonsko jsou ztraceny celé Filipíny. 5. března 1945. Podle posledních zpráv hlavního německého stanu třeba mít za to, že Rusové v Pomořanech provedli totéž, co přednedávnem v Prusích. prorazili k moři, stojí před Kolbergem a odřízli armádu u Gdaňska stejně obratně, jako ji odřízli u Libavy a Královce. Nesporně znamenitý strategický výkon. Němci zřejmě v poslední době čekali frontální útok na Berlín. Místo toho Rusové zvolna, ale jistě likvidují německé armády v Pobaltí. Proti tomuto výkonu třeba postavit provolání královeckého krajzajtra Wagnera, cituji z něho, bojujte jak indiáni a bijte se jako lvi, buďte lstiví, střílejte do posledního náboje a bojujte do posledního úderu pažbou. Zlé se vede Němcům na západě. Na Dolním Rýně ztratili Krefeld a Neuss, předměstí Düsseldorfu na pravém břehu. Také jižně odtud německá opevnění byla proražena. Spojenci stojí bezprostředně před Kolínem nad Rýnem. Na Slovensku se bojuje u Kremnice a Banské Bystřice. Přitom neslyšíme slovo, že by zem hájila nějaká slovenská armáda. 10. března 1945. V dnešních novinách Němci přiznávají, že u Remagenu nepřítel překročil Rýn. Na východě už celé Pomořany až k moři jsou v sovětských rukou, snad až na Kolberg. Armáda Rokosovského táhne na Gdaňsk, Žukov stojí před Štětínem. Ale to prý, ač vážné, přece jen nic není. Duch prý vítězí nad hrubou převahou. Ale v dnešní národní politice se přece věří na materiál. Spojenci mají takové ztráty, že se vyčerpají a pak neodolají německé protiofenzivě. 26. března 1945. Spojenci v sobotu překročili Rýn. Zdá se, že jdeme do posledních dnů války. Rýn přestal být překážkou. Také v Uhrách se fronta hnula. A Rusové v Horním Slezsku pronikli k Osoblaze a k městu Nise. Pronikli do bezprostřední blízkosti Gdaňska. Královec je úplně sevřen. Německo je bombardováno každý den. Včera byla postižena též východní oblast Prahy. Sám jsem viděl jen obrovské mraky dýmu nad Vysočany a okolí. Dnes je Praha jediné zachované město v říši. Zdá se, že naši protektoři chtějí je také strhnout tam, kde je Berlín, Hamburg a tak dále. A německý národ je stále šálen, že říše má v ruce triumfy a že v několika dnech nastane obrat. Končím, neb sirena hučí a rozhlas oznamuje příchod bombardérů od Dunaje. Března 1945. Byl jsem 3 dny mimo Prahu. Za tu dobu fronta se silně změnila. Američané dobili Dolní a Střední Pomohaní, Frankfurt, tlačí se na jih, Darmstadt, Mannheim, od Středního Rýna pronikli též na severovýchod, vzali Gießen, Marburg, pronikají k Fuldě. Ještě také od Weselu na Dolním Rýně Angličané postupují na Münster, je vlastně Rúrská pánev obklíčena právě tak, jak to Rusové provedli s pánví Hornosleskou. Číst německé noviny znamená pást se na nevýslovném zmatku a zděšení. Stále a stále se slibovalo, že nastane obrat, že Führer má v ruce triumfy, že se chystají nové zázračné zbraně. Dnes však čtvrtina Německa, a to části pro válku nejdůležitější, je v rukách nepřítele, ale nová zbraň nepřichází. V novinách nejvíc naděje se klade na Soar, který vypukne v nepřátelské koalici. To je v poslední době to hlavní šidítko ministra Goebbelse. 4. dubna 1945. Sovětská vojska podle dnešní německé zprávy pronikla přes Baden směrem k Vídni. To znamená, že se bojuje v předměstích vídeňských. Zpráva o frontě před Bratislavou prozrazuje, že město je před pádem. Zní sirena hlásící náletové nebezpečí. 5. dubna 1945. Prahou letí zpráva, že Bratislava padla do sovětských rukou. Ranní německý rozhlas mluvil o bojích ve vídeňském prostoru. Vše spěje ke katastrofě. 8. dubna 1945. Spojenecké armády stále postupují. Dnešní německá zpráva hlásí boje u Hildesheimu, jihovýchodně od Hanoveru. Francouzi dobili Heilbronn a míří na Stuttgart. Bojuje se v ulicích Vídně. Ze severního úseku sovětsko-německé fronty se hlásí, že německá vojska se stáhla na Putzigl. To je místečko na úzké mořské kose severně od Gdyně. Tak končí hrdá německá armáda, stáhne se do přímořského záchůdku. Včera jsem četl v německých novinách, že na Mohanu, které si předměstí hájili z vojáky, ženy a děti. A páni nacisté stále necítí, že taková zpráva vyjadřuje křiklavě krach německé armády. Na dalekém východě Američané obsadili před několika dny ostrov Okinawa. To opět prozrazuje blížící se porážku Japonska. 15. dubna 1945. Nebyl jsem 3 dny v Praze. Za tu dobu spojenci pronikli k Labi u Magdeburku, Růrská pánev z velké části také dobyta, Bochum, Essen, v Durinsku ztracen Výmar. Lipsko je zřejmě ohroženo a snad před pádem. Skoro celá Vídeň ztracena. Sovětská vojska postoupila k Sankt Pölten a ohrožují jižní Moravu. Krach Německa však nejvíce prozrazuje zpráva Wehrmachtberichtu, že generál Lasch, který Královec vydal bolševikům, to jest byl tak rozumný, že viděl, jak další prolévání krve je marné, že generál Lasch byl odsouzen ke smrti provazem, patrně inkontumácio. Wehrmacht hlásí, že za jeho zbabělost bude pohnáno jeho příbuzenstvo k zodpovídání. Zde vrcholí nacistická středověkost a tupost. Dnes jsem četl v Zeit nařízení, že komandant, který vzdá město bez svolení, ztratí čest i život. Za to komandant má právo potrestat i každého civilistu v městě, nebude-li konat, co se mu nařídí. Finis Germanie nacistice. Dubna 1945. Scháněl jsem ráno říšské noviny a prošel pražskými ulicemi. Vážnost okamžiku patrná. Před rozhlasem dřevěné kozlíky propletené drátem a strojní pušky. Po ulicích tu a tam se míjá folksturmák, lidobouřlivák, jak se mu říká česky, s puškou, která snad pamatuje Moltkeho. Není také nesnadno poznat v civilistech muže pátrající a hlídající. Ale to všechno jsou jen skrovňoučké příznaky toho, co by mělo být podle včerejších slov Goebbelsových. Do Berlína totiž pronikli Rusové. Hlavní město prožívá snad své poslední dny. K posílení ducha místodržitel Berlína prohlásil, že sám vůdce převzal řízení obrany a že nacisté budou úporně hájit Berlín a Prahu. Zdá se, že ta Praha se dostala do prohlášení, protože je nejdál od fronty. Je-li však Berlín na obranu připraven tak jako Praha, která nemá například skoro žádná protiletecká děla, tak nebude jeho hrdiná obrana dlouho trvat. Na frontě je pro Němce stále hůř, spadla Chotěbus a sovětská vojska se derou do Berlína od severu, západu a jihu. 29. dubna 1945. Šíří se zpráva, že Himmler nabídl Angličanům kapitulaci. Byl prý odmítnut s poukazem, že má kapitulaci nabídnout také Rusku, tedy všem třem velmocem. Roznesla se také zpráva, že Mussolini byl popraven a Hitler, že umírá. Ocitáme se v nejčernější hodině rozkladu. V Itálii německá armáda prchá. Podle dnešní německé zprávy Angličané chtějí německé divize předhonit, jako kdysi ve Francii. Američané od západu pronikají do Čech. V Berlíně zuří poslední bitva uvnitř města. 1. května 1945. Na Václavském náměstí stojí tank, u něho zývá několik německých vojáků v plné zbroji. Češi chodí kolem a poštlebují se. To je 1. máj dopoledne v Praze. Rusové včera dobili Moravskou Ostravu. Dnes v novinách zpráva, že Mussolini byl opravdu popraven. V národní politice ovšem je, že byl zavražděn lůzou. Pozdě večer dochází z Berlína úřední zpráva, že Adolf Hitler ist gefallen. Jeho nástupcem je admirál Dönitz. 3. května 1945. Včera Rusové dobili Berlín. Celá italská armáda, to jest německé vojsko v severní Itálii, Tyrolích, Vorarlbersku, části Korutana, Štýrska se vzdala Angličanům. Vrchol katastrofy přichází. Angličané jsou v Lübecku, Rusové v sousedním Roztoku. Na Moravě se Rusové blíží k Olomouci. Nedělní Zeit napsala, že osud Berlína je též osudem protektorátu, tak Berlín padl, ergo do neděle protektorát sotva vydrží. 5. května 1945. Po 1 hodině odpoledne zaslechl jsem střelbu v Praze. Bojuje se. Němci pálí patrně ze Sokolovny v Rýrových sadech, v našem blízkém sousedství. Co si SSáci myslí? Osud jejich je stejně rozhodnut. V 18 hodin Sokolovna v Rýrových sadech se vzdala. Brzy potom hlásilo městské rádio, že velitelství československého vojska je ve spojení s Národním výborem. Po 6. ohlášena týmž rádiem výzva, aby se všichni železničáři dostavili do služby. Také prý předtím bylo ohlášeno, neslyšel jsem to na vlastní uši, že se většina vojska v Praze vzdala. V rozporu s tím jsou letadla, která krouží nad Vinohrady a střílí z kulometu. Právě nyní kanonáda, nevím však zda z letadel nebo po letadlech. Rozhlas vesele vyhrává, tedy městský, hlavní mlčí, je patrně ještě v rukou Němců. Po městě vlají prapory, také prý už na Národním divadle, viděl to syn. Sám jsem prošel Vinohradskými ulicemi, ano, vlají prapory. Asi ve 6:45 večer rádio ohlásilo, že bude po krátké době vysílat projev Národní rady. Občasné dunění výstřelů se stále opakuje. Rozhlas hraje o Velvary. Místo projevu Národní rady ohlášeno, že se od Benešova valí ku Praze německé tanky. Rusky a anglicky byli voláni hloubkoví letci ku pomoci. Nastalo teskné čekání. Po delší době, zatímco se v rozhlasu hrála Smetanova Má vlast, ozval se hlas oznamující složení Národní rady s profesorem Albertem Pražákem v čele. 6. května 1945. Celou noc mírná palba, ráno zesílila. Rozhlas naléhavě v bídné ruštině a angličtině volal o pomoc a označoval místo výsady parašutistů severně od Olšan. V 7 hodin ráno zpráva, že je v proudu jednání mezi Československou národní radou a Němci o odevzdání vlády do českých rukou, kdo koho chce přelstít. Podivné je, že za celou noc se nedostavila ani letecká pomoc. Po 6. hodině anglický rozhlas oznamoval, že armáda Pettonova se valí na pomoc Praze. Pravdali? Také prý v rádiu byla zpráva, že Vlasovci odzbrojili lot Němců. Neslyšel jsem to, za to předtím ruskou výzvu našeho vládního rozhlasu, aby Vlasovci v poslední chvíli nepomáhali Němcům. Palba opravdu ustala. Rádio vesele vyhrává. V 7:30 vládní rozhlas nabádá k ostražitosti a k další stavbě barikád, kdyby snad Němci zákeřně smlouvu o příměři porušili, jak to učinili už jednou. Nějak to vrže mezi angloamerickou a sovětskou frontou. Bylo by stupidní, aby letecká pomoc od Angloameričanů nepřišla jen proto, že snad Praha patří do zájmů sovětských. Ve 8:45 opět ohlášeno, že má být zachován klid zbraní, k němu se zavázal náš parlamentář. V 9:00 rozhlas hlásil zprávu anglického rádia, že americké tanky projeli Plzní a míří ku Praze. Půl hodiny strávil jsem procházkou Vinohradskými ulicemi. Obcházel jsem a přelézal barikády. Všechny ulice zataraseny, někde dobře, někde komicky. Škod odstřel vidět na ulicích málo, skoro nic. Jakýsi pan Morávek a Stoklasa byli vysláni jako parlamentáři k Němcům. Hned potom volal rozhlas opět sovětskou armádu na pomoc, ještě prý se Němci chystají všemi silami k útoku na Prahu. Před 11:30 vládní rádio hlásí, že americké tanky se valí k Rakovníku. Američtí letci prý pořádají německé kolony. O Rusech ni vidu, ni slechu. No ničeho, si čas. 7. května 1945. Před půlnocí vida, že z vládního rozhlasu nezmoudřím, šel jsem spát. Třeba z Vrígerových sadech prskal kulomet a nějaké pušky. Usnul jsem a nevím, co se do 6:00 dálo. Potom jsem z rádia zasechl nějaké zprávy o tom, že Vlasov je v Unhošti, že vojsko jeho vstoupilo do Prahy, že Američané jsou kdesi v Písku, Strakonicích, Vezdicích. Důležitější bylo o Holice. V tu dobu hučelo nějaké letadlo nad naší čtvrtí, práskaly strojní pušky, domovnice zvonila, že se má jít do krytu. Teď rozhlas oznamuje, že Němci rozšířili falešný rozkaz, aby byly odstraněny všechny barikády. Prozatím nic ani o Národní radě, ani o našem vrchním velitelství, pokud jsem totiž poslouchal, neb také snídaně byla přednější, než to vnímání dovolávání se sovětské armády. Pěkná komplikace může být Vlasovci versus sovětská armáda. Sovětská vláda, nemýlím-li se, pokládá Vlasovce za bandity, ale je to první vojsko, které přitáhlo Praze na pomoc. Také Američané mají asi nepřátelský poměr k Vlasovcům. A teď mají dávat pozor, zda na německé uniformě nějaká trikolóra nebo nějaká písmena POA. Moje ignorance ve věcech vojenských mi nedovoluje odhadnout, co se děje ve vzduchu. Právě přes dům přelétlo letadlo, zahřmila rána, až se dům otřásl i se stolem. Teď znovu těsně přelétlo letadlo za praskotu kulometu. Nerozeznám ani, zda se střílí po letadle, či zda letadlo střílí dolů. Prošel jsem okolními ulicemi. Lidé všude rozezleni proti Němcům, kteří prý střílejí z domu. 8. května 1945. O 12:00 polední. Položil jsem včera pero. Dnes je svátek ukončení války. Jenže u nás hřmí děla dále. Právě teď rozhlas oznámil, že se boje přenesly z okrajů do nitra města. Je to zřejmě nešikovně stylizováno. Posluchač bude se domnívat, že Němci vítězně pronikli do nitra města a bude kroutit hlavou nad pokračováním zprávy, kde německé tanky přišly do styku s českým vojskem, jsou vyřizovány pancéřovými pěstmi nebo se vzdávají. Přes Vinohrady, které jsem ráno prošel, nepronikl do středu města nikdo a také nikde nebylo slyšet, že by se tam Němci bojem dostávali. Rozumím zprávě tak, že Češi chtějí donutit Němce, pokud se drží ve městě, ke kapitulaci a že zvenčí žádné nebezpečí nehrozí. 3:00. V Anglii mluví Churchill, u nás ani stopy po nějaké pomoci ze západu. Za celý den, pokud jsem u Amplionu, neslyším nic o tom, kde jsou Američané. Tím méně nějakou zprávu o vojsku sovětském. z Prahy tolikrát volali sovětské stanice. Ani nejmenší zprávičku nemohou dát našim Pražanům, že sovětská armáda něco odpověděla. Pozor, pozor, 21:32. Rozhlas oznámil podepsání kapitulace německých vojsk v Československu. Konec válečných glos. Kdož budeš číst, promiň. 9. května 1945 postscriptum, nezbytná oprava. Dnes ráno pronikly sovětské voje do Prahy a zlikvidovali poslední Němce. Osobně vyptával jsem se dlouhé řady sovětských vojáků, důstojníků i kmánů. Ukázalo se, že všichni tři velitelé Koněv, Malinovský, Jeremenko poslali pomoc a ta úžasným tempem spěchala Praze na pomoc. Někteří dva dny nespali. Tím opravuj ono ničilo si čas. Celkem za to náš převrat dopadl velmi šťastně. Osvobodili jsme se a byli jsme osvobozeni.
6: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
6: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Zraněný reprezentant Jurásek už se na fotbalovém mistrovství světa nejspíš nezahraje. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 34 stupňů. Je neděle 21. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
9: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Tisíce lidí si v sobotu v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se domnívá, že vystoupení země z unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
10: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
8: Ukrajina očekává další ruský masivní útok. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodů MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků tam očekávají dnes.
12: Jsme přišli asi za Ai Ogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
13: No, nejvíc kvalifikace.
12: Tak my jsme z Ostravska a Havíři jsou zvyklí na teplo, takže teplo nám nevádí.
14: Zatímco Petr Adavic z českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
15: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
14: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál.
8: V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Magistrát chce do jejího vybudování investovat až 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
16: 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
14: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
17: Za mě to úplně nesplňuje podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh. A já z toho úplně ten příběh nevidím.
14: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
18: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
14: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
8: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
19: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
20: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
19: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
21: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
19: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
8: Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
22: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
0: popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
22: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
0: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
8: Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým se mezitím chystá na poslední zápas skupiny proti Mexiku. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
3: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
8: Fotbalisté Německa vyhráli na světovém šampionátu nad pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Za 2 hodiny začne utkání Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko vyzve Japonsko.
4: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a zavřená silnice 40 na Břeclavsku. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem od letiště. Kolony se ale už netvoří. Na Břeclavsku je neprůjezdná silnice 40 do Mikulova. Mezi Valticemi a Sedlcem blokují provoz následky srážky osobního auta s dodávkou. Objíždět můžete přes Lednici. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Lipůvkou. Mezi Lažany a Milonicemi leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Samořídící auta v Evropě a v Česku, občanky pro AI agenty, další zákaz sociálních sítí dětem a vypnutí AI modelů Antropiku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
6: Online Plus.
23: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
24: Ahoj Davide.
23: Všem uživatelům vypínáme přístup ke svým AI modelům Fable a Mythos, oznámila před týdnem nečekaně americká firma Anthropic. Důvodem bylo nařízení americké vlády, aby modely znepřístupnila všem cizincům. Vzhledem k tomu, že se dá těžko rozlišit, kdo z uživatelů je Američan a kdo ne, vyřadil Anthropic modely raději úplně všem. Americké úřady vydaly rozhodnutí kvůli údajnému riziku pro národní bezpečnost. Podle Anthropicu reagovali na podnět, že se někomu podařilo obejít ochranná opatření, která bránila Fable a Mythos zneužít ke kybernetickým útokům. Mythos totiž podle Anthropicu dokáže velmi dobře odhalovat různé bezpečnostní chyby v softwaru a firma tak model zpřístupnila jen vybraným partnerům. Fable poté uvolnila veřejně. Tento model je založen na stejném jádru jako Mythos, ale obsahuje řadu ochranných prvků, které mají zamezit právě jeho zneužití k nekalým účelům. A právě tuto ochranu se podle amerických úřadů údajně podařilo obejít. Anthropic s tím nesouhlasí. Příklady údajného prolomení ochrany podle firmy nedokazují žádný systémový problém nebo odchylky od toho, jak fungují modely jiných výrobců. Protože tohle je opravdu, myslím si, že bezprecedentní situace, kdy vlastně na příkaz americké vlády tedy musela nějaká takováto firma zcela vlastně vypnout ty své nejpokročilejší, nejnovější modely. Ten příkaz amerických úřadů zněl vypnout pro všechny cizince, ale jestli jsem to dobře pochopil, to je hlavně kvůli tomu, že vlastně je to nějaký zákonný nástroj, který ty úřady mají a nemůžou postupovat úplně jinak. Anthropic pak tedy ale pro jistotu to vypnul všem, protože tam asi opravdu se dá těžko poznat, kdo je z uživatelů Američan a kdo ne. Co na tenhle ten krok říkáš? Myslíš, že tedy to ze strany amerických úřadů podle těch informací, které zatím máme, takže to byla oprávněná obava?
1: Je to velice silná reakce z americké strany a těžko se posuzuje, jestli je účelová, aby nějakým způsobem ukázal Anthropiku, kdo je tady šéfem.

0: i v tomhle směru. Pokud je známo z toho, co bylo zveřejněno, Mythos a Fable nevykazují. Čili je to neúměrná reakce tomu podnětu a je to celé dosti zvláštní a skoro se mi zdá, že nevidíme ten příběh celý, ale jenom jeho viditelnou část.
1: Není v tomhle případě třeba Anthropic trošku obětí svého úspěchu, protože ta firma, když uváděla Mythos, tak opravdu kolem něj vytvořila takovou velkou tajemnou pověst všemocného téměř nástroje, který dokáže odhalit různé bezpečnostní díry v softwaru a může vlastně opravdu v rukou třeba útočníků působit jako zbraň, protože se dostanou pak k dosud neznámým chybám, například v operačních systémech a v různých prostě dalších systémech a mohli by napáchat škody. Anthropic poté opravdu ten Mythos nedal veřejně k dispozici a důsledně si vybírá ty partnery, jsou mezi nimi velké internetové firmy, které provozují tu základní infrastrukturu a velké služby a pak samozřejmě americká vláda a někteří spojenci další. Tak není třeba problém v tom, že Anthropic vytvořil tak obrovské očekávání schopností Mythosu, že teď vlastně ta reakce je potom možná logická od amerických úřadů?
0: Myslím si, že to od Anthropicu bylo přinejmenším netaktické a ona to zase možná tehdy byla jejich reakce na předchozí krok americké vlády, která byla nespokojená s výhradami, které měl Anthropic vůči smlouvě s Pentagonem a o tom jsme tady taky mluvili před nějakým časem. A tehdy na to americká vláda reagovala tak, že zakázala používat Anthropic ve státní sféře. Skoro mi to připadá, jako kdyby Anthropic s výrazněním těch špičkových vlastností Mythosu se snažil znovu získat to místo mezi vládními dodavateli. Prostě říct, máme tady něco tak silného, tak závažného, že se bez toho nemůžete obejít. No a jestli tohle byla skutečně taktika, tak fungovala, řekl bych, až příliš dobře. Ale je to jenom dohad, jenom interpretace z hlediště, co se doopravdy děje na jevišti a v zákulisí, těžko říct.
1: My samozřejmě můžeme jenom těžko odhadovat, jestli opravdu Mythos je natolik silný, protože, jak jsem říkal, veřejně k dispozici ten model není, mají ho k dispozici jenom vybraní partneři Anthropicu a vlády některé a podobně, takže tam se dá opravdu těžko odhadovat. Nicméně já jsem četl vlastně blogový příspěvek jedné americké bezpečnostní expertky, která říká, že jako jedna z mála se dostala vlastně k těm podkladům, na jejich základě americká vláda rozhodla o tom pozastavení nebo znepřístupnění Fable a Mythosu. A ta říká, že vlastně když tam tedy pročítala ty údajné chyby nebo to údajné obejití vlastně té ochrany, takže to mělo spočívat čistě v tom, že modelu někdo zadal, aby v tom předloženém testovacím nějakém kódu našel chyby a Fable nejprve odmítl. Takže nějaká ta ochrana opravdu zafungovala. Poté ten dotyčný změnil to zadání na ne najdi chyby, ale oprav tento kód a model mu následně pomohlo údajně vygenerovat testovací skript, který měl ten kód vlastně otestovat a zjistit, jestli tam nějaké chyby jsou a případně pak navrhnout nějaké řešení. Pokud to takhle je a zatím, jak jsem i viděl nějaké reakce v amerických médiích, tak to vypadá jako velmi důvěryhodný zdroj, tak to možná opravdu vypadá jako přehnaná reakce. Co myslíš?
0: Velmi pravděpodobně ano. Myslím si, že schopnosti jazykových modelů od těch špičkových dodavatelů jsou v zásadě vyrovnané, takže kdyby to opatření mělo být důsledné, tak by se stejným způsobem museli zakázat i jazykové modely přinejmenším od Google a OpenAI. Ten Mythos se velmi pravděpodobně, jestli se liší v tuhle chvíli a on je opravdu podle lidí, se kterými jsem o tom mluvil, programátorů, velice schopný v psaní kódu. Ale jestli se v tuhle chvíli liší, tak to je na přechodnou dobu, na krátkou, než to konkurence zase dožene. Ten závod je velice vyrovnaný.
1: Samozřejmě pro řadu firem může být velmi jaksi nepříjemná situace, když třeba nějaký tento model využívají a najednou z ničeho nic jim ho ta firma vypne, protože prostě dostane příkaz od americké vlády. Hodně se začalo také v této souvislosti tím pádem tady v Evropě diskutovat o takzvané digitální suverenitě, o tom, jestli by tedy Evropa neměla být méně závislá na těchto systémech amerických firem, jestli by si neměla vytvořit nějaké své základní modely, které by právě nebyly vlastně závislé na Americe.

0: amerických dodavatelích. Co si myslíš o téhle otázce? Je tohle to důvod, proč by třeba Evropa měla tímto směrem jít, a je to reálné vůbec?
1: To jsou dvě otázky, ne jedna. Ano, měla by Evropa tímhle směrem jít, ne, reálné to není, rozhodně ne v krátké době. Což znamená, že Evropa má problém. Tady jsme názorně viděli, že vypnout přístup k nějaké cloudové službě, a nemusí to být jenom umělá inteligence, je na americké straně velice snadné, že americká vláda má v ruce páku v podobě toho exportního zákona, kterou může použít v podstatě na jakéhokoliv dodavatele digitálních technologií. Čili všechny ty věci, které máme ze Spojených států a které v Evropě pokládáme za samozřejmé a dané a jsou tady navždy a nemůžou zmizet, tak to není pravda, mohou zmizet velmi snadno. Tudíž Evropa musí zvažovat, jak být v tomhle směru soběstačná, ale v tuhle chvíli toho máme k dispozici tak málo z hlediska hardwareu, softwareu, patentů, širokého zázemí, včetně univerzit a podobně, že je to na velice dlouhou dobu, to dohánění. Nechali jsme si ujet vlak už hodně dávno, ne loni nebo předloni, ale spíš tak před 15-20 lety. A po celou tu dobu jsme spoléhali na to, co se vyvine v Silicon Valley. A automaticky jsme předpokládali, že je to všechno volně kdykoliv k dispozici i pro nás. Teď se změnila politická situace a bude se s tím muset něco dělat, ale je to opravdu dlouhodobá a složitá záležitost.
0: No, jsem zvědavý, já jsem si tak trošičku představoval, ale je to opravdu utopická, idealistická představa, že by teď stálo za to z Evropy oslovit Anthropic, aby se přestěhoval někam do Evropské unie, když tady se k němu americká vláda chová takto macešsky, a aby prostě tu technologii a všechny své výzkumníky přenesl někam sem, ale to je opravdu asi zcela utopická představa.
1: No, třeba do Itálie, když zakladatelé firmy jsou vlastně američtí Italové, to je hezká představa, ale spíš do povídky než do reality.
0: Bohužel je to tak.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vrátíme dětem jejich dětství, prohlásil britský premiér Keir Starmer a oznámil, že jeho vláda urychleně zavede zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Británie podle něj bude postupovat podle vzoru Austrálie, která obdobný zákaz zavedla ke konci loňského roku. Britové ale podle oznámení chtějí jít ještě dál. Některá omezení mají platit až do dovršení 18 let. Nezletilí mají mít například omezený přístup ke službám umožňujícím vysílání živých videopřenosů nebo k aplikacím, které umožňují cizím lidem kontaktovat děti. Británie chce podle premiéra zvážit i zavedení jakési online večerky či povinných pauz při scrollování online obsahem. Některá oznámená opatření mají začít platit už na jaře příštího roku. Petře, další z řady států, které se pokouší přijmout nějaká pravidla pro omezení používání sociálních sítí dětmi do nějakého věku. Velká Británie tedy jde ještě až za těch 16 let, některá ta opatření mají platit i pro mladé lidi vlastně do 18 let. Například ta omezení streamingových nebo video streamingových, live streamingových služeb, to jsou služby, které umožňují opravdu třeba komukoliv vysílat nějaký živý stream. Je to docela populární věc teď mezi mladými lidmi, anebo právě třeba ty aplikace, které umožňují nějakým způsobem kontaktovat děti, tak ty mají také být omezeny a zvažuje se tam celá řada tady dalších věcí. Co na tohle to říkáš, a asi se už nemusíme teď bavit o těch zákazech do 16 let, už jsme tady komentovali několikrát, ale myslíš si, že dává smysl to tedy protáhnout některá ta omezení až do těch 18 let?
1: No, copak, co na to říkám já, to není tak důležité. Důležité bude hlavně, co na to řekne dolní sněmovna. Protože zatím je to vládní návrh zákona, bude se o něm ještě diskutovat a musí ho britský parlament schválit, jinak platit nebude. A nemyslím si, že to bude úplně jednoduché a jednoznačné. Sledoval jsem ty politické ohlasy a on, premiér Starmer, nemá podporu ani ve své vlastní straně, stoprocentní. Za to má docela velkou podporu mezi opozičními konzervativci, čili to hlasování půjde napříč politickým spektrem a těžko předvídat, jak dopadne. Ta opatření zaváděna pro ten věk mezi 16 a 18 lety, to je světová novinka. To zatím nikdo nikde na světě nenavrhl, že i tohle by se mělo nějakým způsobem regulovat. A o tom bude ta diskuze asi největší a nejsložitější, protože to opravdu už zachází hodně daleko, zasahuje to lidem hodně do života, mění to hodně životní styl a ne všichni asi s tím budou souhlasit.
0: No, já jsem právě úplně nepochopil ten důvod. V tom oznámení se psalo něco o tom, že vlastně by to mělo být prodlouženo i na ty 17-leté, aby se tam zabránilo nějakému zlomu v těch 16 letech, jestli jsem to dobře pochopil a přeložil. Ale to mi přijde jako dost podivný důvod, protože jenom se ten zlom vlastně v těch povinnostech nebo v tom, co ty děti nebo mladí lidé už v tu dobu, co budou moct nebo nebudou moct, tak se posune prostě na 18 let a podle mě to v zásadě asi nic neřeší. No. A co říkáš na ty večerky online, čili nějaký zákaz používání online služeb třeba v nočních hodinách nebo ty povinné pauzy pro scrollování?
1: To je zase taková zvláštní, bezprecedentní věc, u které navíc mi není moc jasné, jak by se to dalo řešit technicky, i kdyby to legislativně prošlo, jak by se dalo zařídit, aby se to neobcházelo. To vůbec zatím ten vládní návrh neřeší. Oni řekli, že jejich obdoba Českého telekomunikačního úřadu, která se v Británii jmenuje Ofcom, má vymyslet, jak tohle udělat. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat. A jsem zvědav, co z toho zákona navrženého nakonec zbude, až projde hlasováním. Pravděpodobně něco ano, nečekám, že spadne úplně pod stůl, protože konec konců je to celoevropská tendence. Teď ohlásilo třeba Slovensko, že chce zavádět zákaz od 16 let. Ale ta přísná britská varianta se mi zdá, že bude politicky neúnosná.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem četl také samozřejmě komentáře, že se to prohlášení dá také interpretovat jako nějaká snaha britského premiéra Starmera odvést pozornost od jiných problémů, kterým momentálně čelí, a teď se tam i rozhoduje o tom vlastně, jestli bude ještě stát v čele britské vlády nebo ne. Možná ve chvíli, kdy se už vysílá tento náš pořad, tak už je to jasné, to teď v tuto chvíli nevím, ale jsem zvědavý také, jak to ve Velké Británii dopadne, protože zase by to mohl být nějaký příklad, kterého by se mohly pak chytit i další jiné země.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Vytvoříme digitální identifikační kódy, kterými se budou označovat AI agenti. Oznámil na sociálních sítích estonský premiér Kristen Michal s tím, že dal projektu oficiální zelenou. V budoucnosti budou agenti za lidi, firmy nebo úřady vykonávat celou řadu činností, od sepisování a přípravy dokumentů až po komunikaci s různými digitálními systémy. Bude proto důležité umět přesně určit, jaký agent jedná, koho konkrétně zastupuje a kdo je za něj odpovědný, vysvětlil. AI agenti podle něj budou muset mít také rozdílná oprávnění k různým činnostem, která bude muset být možné nastavovat a kontrolovat. Bude tedy nutné jednotlivé AI agenty přesně identifikovat. Estonsko by mohlo v této oblasti pomoci nastavit standardy, které by posléze mohly přijmout i další země, řekl tamní premiér. Praktické detaily ohledně svého plánu ale zatím nezveřejnil. Petře, tohle mi přišlo jako zajímavá zpráva, protože asi je pravda, že pokud se tady nějakým způsobem více rozvinou ti AI agenti a budou za nás dělat celou řadu činností, včetně třeba nějaké komunikace se státními úřady a dalšími IT systémy, tak asi bude nutné nějakým způsobem vyřešit jednak ta oprávnění a jednak to nějakou tu identifikaci, přihlašování třeba těch agentů za uživatele do nějakých systémů a podobně. Myslíš, že nějaká občanka pro AI agenty, nějaký identifikační kód, něco podobného, že by to mohlo vyřešit?
1: Dává to docela dobře smysl a je jisté, že něco na ten způsob bude muset vzniknout. Trochu jsem skeptický k tomu, jestli to může ve velkém měřítku prosadit a spustit zrovna estonská vláda, nebo konec konců jakákoliv. Estonsko pochopitelně, jak je dobře známo, je jednou z nejpokročilejších zemí světa, pokud jde o zavádění digitálních technologií do veřejné správy. Ale přece jenom ta jeho váha na mezinárodním poli není tak velká, aby asi mohlo vytvořit něco, co bude přijato celosvětově. Ale je to zajímavý pokus, zajímavá iniciativa, řekněme začátek diskuze. Zatím tomu vždycky bylo tak, že podobné věci vytvářely a zaváděly jako standardy spíš firmy, dodavatele, než vlády nebo nějaká mezivládní tělesa. Nicméně pokud třeba se z estonského návrhu stane návrh Evropské unie jako celku, tak už by to znamenalo víc. Rozhodně je to věc, která by vzniknout měla a která časem bez pochyby vznikne.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Estonsko opravdu v té digitalizaci vlastně komunikace státu s občany a naopak tak je velkým lídrem, takže by se mu opravdu mohlo něco podobného podařit. Tak jsem zvědavý na nějaké konkrétní detaily, až estonský premiér něco zveřejní. Možná se k tomu ještě pak tady vrátíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Některé evropské země už schválily testování provozu aut Tesla s asistovaným řízením. Jde obvykle o dočasné výjimky, které umožňují elektromobily s těmito funkcemi používat na silnicích. Zkoušet je tak mohou řidiči v Nizozemí, Belgii, Estonsku, Dánsku či v Litvě. Česko se zatím výjimku schválit nechystá, informovalo tuzemské ministerstvo dopravy s tím, že spíš chce s dalšími státy koordinovat jednotný evropský postup. Systém Tesly není autonomním řízením a nezbavuje řidiče odpovědnosti zařízení auta, upozorňuje úřad. Česko je podle něj teprve druhým státem Evropské unie, který od letošního ledna umožňuje používat autonomní systémy na úrovni takzvané SAE3. Jde o řízení, kdy auto může za určitých podmínek například sledovat své okolí, držet se v určitém jízdním pruhu nebo regulovat rychlost. Česko také chystá rozšíření povolení na úroveň SAE4, kdy už se dá mluvit o skutečném autonomním řízení. Petře, autonomní auta, samořízení, to je moje oblíbené téma, protože se velmi těším, až se tady svezu nějakým autonomním autem konečně a až to budu moci vyzkoušet i tady v Česku. Jak se díváš na tenhle ten opatrný český přístup, který vlastně České ministerstvo dopravy takto zveřejnilo, říká, že nebude tady udělovat nějaké výjimky jako v některých těch jiných evropských zemích, ale počká si až na nějaký ten jednotný evropský přístup. Je ta opatrnost podle tebe na místě?
1: Já bych skoro myslel, že je, jsme rozhodně taková země, která má nejdokonalejší silnice v Evropě, ani nejohleduplnější řidiče. V tom bychom nezvítězili v žebříčcích, takže bude asi lépe, když se tady uplatní určitá zdrženlivost. A asi dává docela dobrý smysl, aby ten postup byl koordinovaný celoevropsky co nejvíce. Nicméně on život si vynutí ledacos, co v tuhle chvíli se neplánuje. Tebe bude určitě zajímat, ale ty to určitě víš, že v Číně se už prodávají umělé hlavy, které se dají umístit na sedadlo řidiče a ošidit ten požadavek, že řidič musí mít auto pod kontrolou.
0: Takových
1: vynálezů bude přicházet víc a víc a bude to i nakonec zrychlovat to schvalování.
0: Tak to jsem netušil, to je zábavná představa. No, tak lidi se pokusí obejít úplně všechno, samozřejmě nakonec. Jak vlastně kvalitní, jak dobré dneska tyhle ty pomocné asistenční systémy jsou? V případě Tesly a těch dalších, které tedy momentálně třeba se dají i testovat, tak na té úrovni 3, tak tam jde opravdu spíš o nějakou pomoc, ale co třeba ty systémy na vyšších úrovních už fungují, existují a jsou dobré opravdu?
1: Zatím je to pořád opatrný a testovací režim prakticky úplně všude. Není na světě země, kde by to bylo schváleno v běžném silničním provozu bez jakýchkoliv omezení. Některé 1, 2, 3 státy Unie ve Spojených státech mají ty předpisy uvolněnější než kdekoliv jinde. Nicméně on taky automobilový provoz ve Spojených státech je něco trochu jiného než v Evropě. Dlouhé pouhé rovné silnice, velmi dobře značené, omezení rychlosti, které je větší než cokoliv, co máme v Evropě. Sice velká hustota provozu, ale to je to, co ty roboty zvládají dobře. Takže Evropa je celou svou historií a celou svou silniční sítí z tohoto hlediska mnohem komplikovanější a bude to sem přicházet podle mě pomaleji než do Ameriky.
0: Tak i tak doufám, že se toho dočkám v nějaké brzké době, že si to budu moci vyzkoušet i tady právě na českých silnicích někde. Pokud se tak stane, tak si o tom tady taky popovídáme, protože ty to určitě budeš testovat taky. Jak tě znám, tak se můžeme pak svést třeba každý jiným samořídícím autem a budeme se pokoušet nějakým způsobem to otestovat a pak to zprostředkovat i našim posluchačům.
1: To je hezká představa, Davide.
0: No, ale kdy to přijde, tak to opravdu zatím nevím. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Jsou malé obce v Česku výhodou nebo naopak brzdou naší prosperity? Otázka, kterou nasvítila Národní ekonomická rada vlády a která je stále na stole a je stále nerozřešena. My se na tuto problematiku podíváme společně s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou, která je s námi ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Já připomenu, že Helena Horská byla členkou Národní ekonomické rady vlády a řeč bude o tom, jak toto dilema řešili i za hranicemi Česka. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Asi už jste někde četli nebo slyšeli nebo viděli, že Česko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce obcí v Evropě. Konkrétně je to 6258, téměř čtvrtina z nich má méně než 200 obyvatel a celé dvě třetiny mají méně než tisícovku obyvatel. A aby bylo jasno, jak velká ta odlišnost je, tak je nutno říci, že většina zemí Evropské unie má násobně větší obce. Takto rozdrobený systém samospráv je podle mnohých odborníků neefektivní. V minulosti vládě slučování nejmenších obcí doporučoval například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známý jako OECD. A například výzkumná agentura Peck Research vypracovala studii, která tvrdí, že příliš malé obce nejsou schopné vykonávat komplexní a neobvyklé agendy. A právě tím klesá jejich kvalita služeb, alespoň podle zakladatele Peck Research.
5: I ty obce kolem tisíce, dvou tisíc, když jich je hodně, tak se musí nějak koordinovat, jo. A my se hodně bavíme o tom slučování těch malých obcí, což jakoby můžeme třeba motivovat, aby se slučovali, já bych byl pro, ale mnohem zásadnější je to, aby ty obce, taková ta střední velikost, se koordinovaly v tom území, třeba ve vzdělávání, v řízení sociálních služeb, v tom, že budou dohromady dělat zakázky a podobně. To je takzvané společenství obcí a tam právě se spousta peněz ušetří tím, že tam každý ten starosta nedělá vlastní právní služby, vlastní účetnictví, vlastní řízení nějakých věcí ve školách. A řídit ten mikroregion tak, aby nedělali ty starostové to samý zbytečně každý v té své malé obci. Prostě, jo. A zároveň oni jsou taky silnější partner proti tomu kraji. Prostě když ten mikroregion něco chce, shodne se na tom, tak se to dokáže vyjednat. Když tam máte tisíc malých obcí, tak to jsou roztříštěný hlasy. Primární cíl jako podle mě není v tom ušetřit. Dá se tam ušetřit třeba 10 miliard, jo? 5 až 10. Ale primární cíl je, aby se zlepšila ta dostupnost služeb a ta kvalita služeb.
3: Říká sociolog Daniel Prokop z Peck Research. Ten dokonce vidí v malých obcích i deficit demokracie.
5: Dost často tam kandiduje jedna kandidátka. Zhruba ve nějaký třetině obcí v Česku kandiduje jedna kandidátka. Takže tam jako není ani tolik ten demokratický proces té vlády. Tam můžete volit pro tu kandidátku jednu, no, a možná vybírat mezi nimi ty lidi. Druhá věc je, že tam ty obce v Česku mají povinnost zajistit jakoby školky a školy. A tyhle obce jsou moc malé na to, aby to zajistili. Takže to musí vyjednat u těch sousedů, jo, což je pro ně dost nevýhodný. Za třetí, oni jsou jako často mají neuvolněný starosty, který to dělají jakoby k nějaký jiný práci, mají větší problém žádat o dotace, mají problém v tom, že když tam je třeba nějaký firma na svoz odpadu, tak oni mají strašně slabou pozici proti ní. Ta firma se tam nadiktuje prostě jakoby ceny a ta malá obec jako těžko může zdorovat, když to nemá na výběr moc. Takže ten deficit demokratický je i v té roztříštěnosti.
3: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. To, že je toto téma stále aktuální, potvrzuje i poslední sněm Svazu města obcí v Plzni, kde prezident republiky Petr Pavel řekl, že jakékoliv nařizované slučování obcí by přineslo více škody než užitku. Také současná vláda Andreje Babiše chce jít cestou dobrovolnosti a chystá legislativu, která má zatraktivnit společenství obcí, a to většími pravomocemi s našimi velkými investicemi. Tím je chce motivovat k většímu slučování do zmíněných společenství. Ještě k tomu stávajícímu popisu situace doplním, že v Česku je aktuálně 56 společenství obcí. A je zajímavé se podívat do minulosti, protože Česko má historicky velký počet obcí už od první republiky a vědci z Národního institutu SYRI popisují výhodnosti malých obcí. Tvrdí, že v počáteční fázi krizí jsou to právě malé obce, které často nesou největší odpovědnost a vyplňují komunikační, koordinační nebo organizační mezery, které by jinak k těm vyšším úrovním byly. Takže zdůrazňují roli malých obcí. Heleno Horská, my přidáme pohled ekonomky. Vy jste jako NERV doporučovali snížení počtu obcí. Kde všude to může české ekonomice pomoci? My už jsme slyšeli ty praktické obecní věci.
6: Já moc krát děkuji za tuto jako závažnou otázku i pro budoucí efektivitu státní správy. Protože my se tady bavíme o státní správě jako o celku, to znamená o redistribuci těch povinností mezi, řekněme, tou centrální vládou a tou lokální vládou. A můj kolega z rozpuštěného NERVu Daniel Prokop tady krásně popsal ty jednotlivosti a dokonce konkrétní příklady. A jenom abychom tomu rozuměli. Já sama jsem ráda, že mám poblíž obec starostu, starostku, kterou vlastně často člověk i zná z nějakých pravidelných setkání, ale na druhou stránku vidím, jak ty malé obce řeší neuvěřitelné množství úkolů a věcí, na které nemají nejenom mentální kapacitu, časovou kapacitu, ale často pořádně se s těmi závažnými a často dlouhodobými úkoly neumí poradit, protože ono se možná zdá jednoduché říct si, tak postavte školku, teď už teda spíš budou potřeba ty základní školy, ale to vyžaduje dlouhodobý plán, to vyžaduje nějakou kontinuitu, to vyžaduje nějakou strategii i finanční. A teď se vemte, že vy se podepisujete pod nějaké třeba projekty, pod nějaké úvěry, nesete přímou odpovědnost a vlastně lidé napřímo vám se pak mohou chodit stěžovat, že něco není úplně v pořádku a kdo ví, jestli tam náhodou není nějaký úplatek. Takže ta odpovědnost na rozdíl od toho státu je přímá a vy jste přímo konfrontováni se zpětnou.
3: No, ale zlepšila by se ta kvalita služeb o tolik, protože ty obce by se nesestěhovaly k sobě. Oni by byly stále na svých místech rozdrobené a těm okrajovým částem, těm malým obcím by se například ta správa, o které jste mluvila, ten starosta, by se jim vzdálil.
6: Tam je otázka rozlišit tu ekonomickou část, tu finanční, od té, řekněme, politické až té společenské, protože upřímně řečeno, také nejsem úplně velkým zastáncem slučování obcí vlastně příkazem, protože český národ vlastně zažil období, kdy kontakt na obec to byla jediná vlastně demokratická instituce, kterou jsme měli nablízko, která řešila ty naše konkrétní problémy a bylo nám vlastně tak trochu jedno, co se děje v Praze, co se děje v jiných regionech, bylo důležité, že vztah mezi občanem a starostou, starostkou fungoval. Nicméně je potřeba se na to podívat i z pohledu peněz, nejenom z pohledu, řekněme, blízkosti kontaktů, nějaké, řekněme, vazby na to místo, kde bydlíme. Protože ta ekonomie jasně ukazuje jeden velký problém. České obce dostávají velké množství rozdrobených peněz a velké množství rozdrobených institucí se snaží ty rozdrobené peníze dát dohromady a vytvářet z toho investice. Já uvedu
3: Takže
6: statistiku.
3: Jsou velké obce ekonomicky výkonnější a výhodnější?
6: Vlastně paradoxně se nám ukazuje, že ani jeden ten kraj, to znamená ani obrovská města, ani ty nejmenší obce nejsou úplně optimálním řešením. Protože často, a to vidíme například u Prahy, u velkých měst, že oni než udělají nějakou obrovskou investici, tak také kumulují ty volné prostředky, které vlastně v té ekonomice zůstávají a nejsou využity.
3: V Praze už jsou to stovky miliard.
6: Ano, a na druhé straně to samé dělají malé obce, ale zase v menším, výrazně v menším, ale jich hodně malých obcí. Takže vlastně těch hodně malých obcí pak udělá vlastně to, co udělá jedna velká Praha, když to zjednoduším. A vlastně nejlépe jsou organizace zvány, a to je vidět ty střední obce, které už nějak kapacitu mají řešit nějaké dlouhodobější projekty, zajistit kvalitní řízení škol, zajistit kvalitní řízení třeba i nějakých zdravotních zařízení, které mají pod sebou, a ukazuje, že vlastně zlatý střed. Takže jako kdyby jsme i v té politice se i v těch obcích posouvali ke zlatému středu. A já jenom chci doplnit, že to není jenom OECD, která vlastně upozorňuje na tu obrovskou fragmentaci lokální správy v České republice a na ty související problémy, kdy na jedné straně v sumáru tady leží mnoho peněz, které ale když jsou rozdělené, tak jsou to vlastně malé objemy peněz pro některé obce, obzvlášť ty malé. To znamená, zadržuje se nějaká investice do vývoje, řekněme, občanské infrastruktury. Zároveň tady máme informace od nezávislých agentů, které říkají, že problém lokálního řízení je fragmentace, to znamená to roztříštěnost z té státní správy. A když chcete řešit větší problémy, tak vlastně horko těžko pak slučujete ty obce a horko těžko se pak hledají společné zájmy, že jedna obec třeba chce investovat do čističky odpadních vod, ale druhá obec cítí daleko větší akutní problém investovat třeba do té školky. A vlastně ani jedna z nich nemá na ten celý projekt peníze. Takže za mě to, řekněme, ty svazky obcí, ale ještě lepším jsou to ty sdružení těch obcí, které vlastně sjednocují ty obce, které umožní jim kumulovat ty prostředky, opravdu vytvořit daleko větší plán, který má smysl, který má i kapacitu, který řídí starosta, pomáhají mu tomu odborníci, kteří třeba v oblasti projektu a financování mají daleko větší zkušenost než ten jeden jediný starosta či starostka, který často je uvolněn ze své pozice a vlastně často jako třeba učitel nebo někdo, kdo vystudoval řemesla, tak najednou řeší věci, které v životě neřešil a vlastně neví jak. A možná pak to nejjednodušší řešení je to neřešit. Vlastně vysedět další volby, a to je také vidět, že my teď v současnosti vidíme, jak obce vlastně rozjeli investice, za což vlastně děkuju, to je dobře, ale je vidět, jak se tam strašně moc projevuje ten politický cyklus. Znamená, na začátku přijde nový starosta, starostka, než se zorientuje v problému, trvá to rok, než připraví nějaké projekty 2-3 roky, no až poslední rok, těsně před volbama, ideálně samozřejmě před volbama, se začne investovat. A to my jsme teď právě ve fázi a najednou vidíme, že najednou investice obcí se rozjely. Ale je to cyklické a to není ideální pro stav a rozvoj těch obcí.
3: No, pojďme zůstat u politiků. Vy jste jako Národní ekonomická rada vlády přicházeli opakovaně. I předchozí Národní ekonomické rady vlády přicházeli s plány na optimalizaci a fungování obcí. Experti navrhovali dokonce zrušení obcí pod 1000 obyvatel. Mluvilo se o slučování takových obcí, který by to mohlo přinést tu úsporu až 10 miliard korun, o které jsme mluvili. Minulá vláda na to vaše doporučení neslyšela, neprosadila ho. Víte proč, řekli vám politici, proč to není reálné?
6: Bylo nám řečeno, že to není reálné, a tak můžeme si tady asi všichni domyslet, proč
3: žádný
6: to reálné není.
3: Argument byl to spíše politický.
6: To spíše jako společensko-politický argument. Mm-hmm. A když jsme argumentovali opravdu příklady a brali jsme i ty, řekněme, extrémní příklady, ten extrémní příklad v malém počtu obcí je Dánsko. To znamená, kdybychom měli mít stejně velké obce jako Dánsko, tak v České republice bude jenom 180 obcí. Jo? Porovnání 6200, kolik? 58. Jo? To znamená, to je extrém. To zase nikdo o tom nemluvil. Na druhé straně pojďme historicky i z hlediska zřízení máme blízko k Rakousku. Ale i tam, kdybychom měli mít stejně velké obce jako v Rakousku, tak jich nebude 6258, ale jenom 2500. A tady jenom ukazuje ten rozdíl, že opravdu ta roztříštěnost české samosprávy je obrovská. Tady o tom není potřeba vůbec diskutovat. No, fakta jsou. Ale proč k tomu není politická vůle? No protože starostové a starostky jsou často vlastně tou základnou politické moci, která vyroste tím systémem, pak často jde do poslanecké sněmovny nebo do senátu a vlastně prostupuje to tou politikou. Takže těžké je zmenšovat ty počty obcí.
3: Tedy prosadit na dobrovolné bázi?
6: Reálné to je, pokud se politici rozhodnou. No. Příklad Dánska ho uvedu moc hezky, protože já jsem o tom mluvila i s dánskými představiteli a dokonce zástupci biznesu, protože i biznes si uvědomuje, že ta roztříštěnost státní správy je něco, co vlastně podvazuje růst regionu. Nebavme se o celé ekonomice. My tady vidíme obrovské rozdíly v rozvoji regionu. A je vidět, kde starosta nebo hejtmanka pracují dobře. Ty regiony šlapou. Můžu uvést příklad Brno a Ostrava, kde tyto dva regiony v porovnání za dob 25 let v EU dotáhly se nejrychleji k průměru Evropské unie, zatímco jiné regiony vlastně místo, aby do toho protahovali, tak vlastně zaostávali. Takže je vidět, že když se to chytne za správný konec, má to ten ekonomický pozitivní dopad. No a když se k tomu vrátím, tak vlastně my vidíme, že ta roztříštěnost té státní správy způsobuje, že mezi těmi regiony je obrovský rozdíl. A tudíž vlastně to spojování má smysl v okamžiku, kdy některé ty obce mají malou ekonomickou sílu, nemají tolik daňových příjmů, často se tam mění i politická orientace, aby se spojili. Takže za mě to dává i ekonomický smysl.
3: Říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která zůstává nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A dnes se bavíme o roztříštěnosti českých obcí. Mluví o tom hospodářská strategie současné vlády, která to označuje za klíčovou bariéru efektivity české ekonomiky. My nyní máme 56 společenstev obcí, už jsme zmínili. Jak dobrý je to z pohledu ekonomiky výsledek?
6: Tak já bych se přála vícero. Samozřejmě.
3: To všichni, ale
6: to všichni.
3: Ještě před dvěma lety, pokud se nepletu, to byly pouze dvě obce. Ano. Uváděly se jako vzorný příklad, myslím, že první bylo jedno z první bylo Voticko.
6: Ano, ano, ano. To znamená, prosím, následujme dobré příklady a množme to, ať se množí dobré příklady praxe. Protože se ukazuje možná časem i postupující nedostatek pracovních sil, nedostatek expertů, to, že obce začnou řešit opravdu nepříjemné problémy, nejenom kanalizace a vodovod, ale začne být obrovská poptávka po domovech seniorů, po domovech se speciální péčí. Když vám prudce začne stárnout populaci v té dané obci, vidíme tady obrovské rozdíly nejenom v ekonomické úrovni, ale i to, že různé obce jsou různě zatíženy vlastně tou nepříjemnou demografickou křivkou, a to je stárnutí populace. Tak možná takový starosta pak vlastně chtě nechtě bude vyhledávat pomoc v okolí a bude hledat spolu kolegy, kteří mu pomohou vlastně tu situaci řešit. Takže za mě možná je lepší se zamyslet, jestli už není čas, že máme před volbama, podívat se, kde jsou ty mikroregiony, které jsou často relativně homogenní, to znamená, řeší podobné problémy, řeší nedostatečné kapacity, takže ty kapacity mohou spojit, ať jsou to školníci, nebo jsou to ty projektoví manažeři, nebo jsou to ty účetní. To zná různé relativně, řekněme, specifické obory.
3: Svůj život i ekonomický
6: který jsou
3: v tom mikroregionu.
6: Ano, který ten mikroregion znají, mají k němu napojení, to znamená, mají vztah, mají navíc tu odbornost a vlastně ten jeden člověk může posloužit mnoha obcím celému mikroregionu a umí to zvládnout, protože bude mít pořád ten vztah k tomu mikroregionu. To znamená, my nebudeme se odprošťovat od toho, že to bude ten pragocentrismus nebo brnocentrismus, ostravacentrismus. Ne, pořád to bude ten mikroregion, který ta osoba, to společenství obcí bude mít na starosti, ale zároveň to bude ekonomicky efektivní a bude to efektivní z hlediska lidských zdrojů. Takže 56 málo, měli bychom jim mít daleko větší ambice.
3: A je správné motivovat obce ke slučování do svazků i pomocí rozpočtového určení daní, tedy zvýhodňovat svazky obcí při přerozdělování daní a při získávání prostředků ze státního rozpočtu?
6: Jakými jinými prostředky to chceme udělat. Za mě to je vlastně jediná a správná cesta, jak i z hlediska takzvaného RUDu, rozpočtového určení daní, motivovat obce, které cítí, že mají mnoho společného s různými ostatními obcemi v tom mikroregionu, aby se spojovaly. A právě rozpočtové určení daní je vlastně za mě tržní, transparentní nástroj, který může vláda využít k tomu, abychom se chovali hospodárně, abychom s vloženými přerozdělovanými prostředky hospodařili co nejefektivněji a vlastně podporovat takovéhle přerozdělování nebo vlastně to, já bych řekla, spíše slučování do větších celků. Protože ta rozdrobenost těch jednotlivých příjmů je strašně vidět a co my jsme i v rámci NERVu řešili je, že vlastně obce tím, jak je i nastaveno rozpočtové určení daní, nejsou nijak zvlášť motivovány k rozvoji podnikatelského prostředí a k přijetí většího ekonomického celku třeba v velké firmy do svého okolí, protože z pohledu starosty, z té starostky jim to vytváří problémy, jak vysvětlit lidem, že tam větší doprava, větší hluk. A vlastně ty lidé necítí tu výhodu toho mít ten ekonomický subjekt, tu výrobní linku, výrobní závod za humny, protože všichni by rádi měli zdroje, ale nikdo nechce mít ani dálnici, ani rychlostní komunikaci, ani tu továrnu za humny, ale všichni by rádi měli ty dodatečné příjmy.
3: No, pojďme se podívat do Evropy, abychom si řekli, jak velká ta rozdrobenost českých obcí je. Téměř polovina evropských zemí má průměr na 10 000 obyvatel na jednu samosprávu. Řadí se k ní například Dánsko, Řecko, Bulharsko a nebo Polsko. Německo má z 85 miliony obyvatel necelých 11 000 obcí, Rakousko necelé 4,5 tisíce lidí na obec. Nejvyšší průměr má Irsko, které má 5 milionů obyvatel a má pouze 85 obcí. Jak ale přiznává Daniel Prokop z Pek Research, tak to slučování obcí se nesmí přehnat.
5: V Dánsku to trošku přehnali, tam je těch obcí fakt málo a zjistili, že když máte takhle obrovský obce jako v tom Dánsku, tak oni se vám potom začnou rozdělovat pro ty dílčí agendy a začne se to znova rozpadat. Jo? Není cílem mít obce, které mají 50 tisíc lidí. V Dánsku to přehnali, v Estonsku to udělali docela dobře, tam to funguje. A dvě zajímavé věci, když se ptají občanů na spokojenost s těma obcema, s tou samosprávou, tak se zvýšila, protože oni zlepšili ty služby prostě, jo? Ty větší, trošku větší obce.
3: Řekl Daniel Prokop a já jim doplním, že Dánsko šlo cestou slučování, nařízeného slučování obcí, kdy po reformě klesl počet z 271 obce na 98. A jak jsme řekli v Česku, to povinné slučování nemá politickou podporu. My když se podíváme do zmíněné studie Pek Research, tak popisují tři modely, takzvaný nordický, ten počítá opravdu s velkými nezávislými obcemi, ty jsou financovány z velké míry z vlastních zdrojů, takže jim záleží na jejich ekonomické výkonnosti, ale starají se také o podstatnou část agendy. Německý model, ten pracuje se středně velkými obcemi a s aktivní meziobecní spoluprácí. A pak je tady francouzský model, ten staví na podobně drobných obcích jako u nás, ale zásadním rozdílem je, že je povinná meziobecní spolupráce. Který takový model by byl vhodný pro Českou republiku? Protože když chceme dobrovolnost, tak ten francouzský model, který je nám možná nejbližší, tak nepřichází v úvahu.
6: Tak mimochodem Francie, my spolu se Slováky a Rakouskem jsme různými analýzami označovány za příklad fragmentované samosprávy, která vytváří ekonomické neefektivnosti. A já si myslím, že bychom v této skupině měli mít ambici nebýt. Že bychom se měli zařadit někam do středního proudu, to znamená, to je to Německo, to znamená, ani to Rakousko není považováno za vlastně ideální model z hlediska efektivity, spíše tedy ke středu, což je Německo, říká se mu taky někdy středový evropský model, to znamená mít nějaké množství obcí, které se spíše stará o ty mikroregiony a zase zmiňované Dánsko, je to extrém, ale já možná řeknu něco k tomu detailu, protože jak vlastně dánské obce se spojily. Ano, bylo to rozhodnutím dvou politických stran, které se před volbami rozhodly, že jedno jaká politická strana vyhraje volby, tak každá z nich půjde velmi radikálně do té reformy obcí a vlastně vyhrála to ta politická strana jedna a opravdu hned na začátku volebního období sloučila obce, bylo to teda s velkou nevolí, no ale po těch třech letech se na to zapomnělo. Takže je vidět, že když se politická
3: odvaha najde
6: a shoda, tak se to dá udělat. To znamená, nemůžeme říkat, že není tady politická vůle, ona se může najít, pokud tady bude ta odvaha a bude tam ta motivace. Ale souhlasím, že Dánsko je příklad extrémní. Zajímavé je dívat se i na další extrémní příklad, a to je Norsko a vůbec severské modely, protože tam je obrovská míra přerozdělování. A to je obecně i z hlediska státního rozpočtu model, který my asi v České republice nechceme jako voliči akceptovat, kdy je obrovské množství přes 50% prostředků se přerozděluje přes rozpočty, což asi většina z nás by řekla, hele, to je moc. Více než polovina ekonomiky ročně by se přerozdělovala přes rozpočty, to nechcem. Ale tam je pravda, je velká autonomie, velký objem prostředků a velký objem také lokálních daní, které jsou lokálně vybírány a lokálně redistribuovány. Nám co chybí, protože my máme fragmentovanou samosprávu závislou na centrálním přerozdělování a velmi, extrémně velmi nízký podíl lokálních daní. A to i v situaci, kdy třeba vláda se na centrále rozhodne, že zvedne daně z příjmu příjmu nemovitostí a je to přímo jenom příjem obcí. Tak některé obce prostě rozhodnou, ne, my ty peníze nechceme, radši ty daně snížíme. Ačkoliv vlastně má to a mělo to mít pozitivní dopad na obce, tyto prostředky měly být věnovány na rozvoj vlastně těch občanských služeb a místo toho některé obce šly za mě trošičku populisticky proti proudu a rozhodli se vlastně těch dodatečných zdrojů vzdát, ale vlastně v neprospěch svých občanů.
3: Je to politika, ale když se podíváme na výsledek toho snažení o dejme tomu sloučení těch obcí nebo vzniku těch svazků a sama jste říkala, 56 je málo, chtěla bych víc. Jde to dobrovolně toho dosáhnout? Není nakonec ta dánská cesta, kdy opravdu se našla politická odvaha a udělala se reforma obcí. Není to jediná možná cesta i pro Českou republiku?
6: No, buď můžeme jít cestou revoluce, anebo cestou evoluce. Dánové zvolili cestu revoluce a vidíme, že možná z té revoluce budou časem možná trochu ustupovat. Za mě možná dává smysl, i jak znám politické podmínky v České republice, cestou evoluce, a to je motivace přes právě sdílené prostředky, motivace přes rozpočtové určení daní, ale například také to, že vlastně obcím dává a dáme větší možnost si stanovovat lokální daně podle potřeby té lokální ekonomiky. Mm-hmm. Protože tady ta svoboda si určovat daně a ta odvaha těch lokálních politiků, těch starostů, starostek, vlastně vysvětlit svým občanům, že mají třeba vyšší koeficient u daně z nemovitostí, protože chtějí postavit třeba školu nebo chtějí zlepšit dopravní obslužnost svého regionu. Tak tohle by ten politik, ať je na té regionální či místní úrovni, měl zvládnout udělat, obhájit si tyto výdaje a ne takzvaně trochu sedět na těch penězích a vlastně čekat, až teda přijde blížící se konec volebního období a teprve potom začnu investovat. Protože se ukazuje, že v průměru investice v České republice v porovnání s jinými zeměmi EU neinvestují relativně nadprůměrně, ale ve vlnách. To jsou ty politické vlny. Máme zároveň ale obrovské přebytky, vlastně máme druhé největší přebytky v rozpočtech obcí hned po Španělsku, to znamená, my ty obce vlastně hospodaří zásadně z přebytky vesměs, protože měli jsme tady historické velmi nepříjemné zkušenosti z 90., které vystrašily občany i starosty a starostky, takže tady máme takové určité jako nepsané pravidlo vyrovnané rozpočty, přitom to často brzdí rozvoj těch obcí a zároveň tady máme často, a to se omlouvám, malou finanční a investiční gramotnost starostů a starostek, protože oni mají na starosti strašně moc věcí a nemají čas se zabývat, jak efektivně řídit volné prostředky a třeba přes dobré zkušenosti se spoluprácí ten region, ten mikroregion v podobě vlastně toho společenství obcí vznikne a bude jich víc než 56 a možná jich bude třeba 560.
3: Tak uvidíme, zda se za 10 let sejdeme a budeme mít 560 svazků obcí. Mým dnešním hostem byla Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, a já děkuji za to, že přišla.
6: A já děkuji moc za pozvání. Těším se na 560 obcí dohromady.
3: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 13:00 odpoledne a v neděli po 19:00 večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Násilí vůči političkám může ohrozit fungování demokracie. Izrael útočil v pásmu Gazy, úřady informují o několika mrtvých. Tenistka Marie Bousková porazila Karolínu Plíškovou a na turnaji ve Velké Británii bude hrát v finále. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Genderově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Forum 50% oslabovat fungování demokracie. Přispívá totiž k vyloučení žen z veřejného a politického života. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jejich část kvůli osobním útokům omezuje politickou aktivitu. Forum 50% doporučuje například zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohly političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
8: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
7: Sobotní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, ovládané Hamásem, tvrdí, že od začátku příměří zemřelo přes 1000 Palestinců. A izraelské údery v Libanonu v sobotu nepřežilo minimálně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely v pátek odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem. V Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Včera urazili 48 kilometrů za 9 hodin. Oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří kolem 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře. Tenistka Marie Bouzková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bouzková utká s Američankou Navarovou.
9: Marie Bouzková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bouzková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: O titul dnes bude hrát i Linda Nosková, která porazila v Berlíně Jílaovou z Filipín 6-2 a 6-4. Ve finále je čeká Američanka Pegulová. A fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Hrát se budou ještě zápasy Ekvádor Curaçao a Tunisko Japonsko.
10: Nehody na D1 za Němčicemi a také u Valtic na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Kroměříže přikáží nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje a uklízí, brzdí se tam za zatáčkou. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavy vás zpomalí nehoda. Mezi Valticemi a Sedlcem se kolem následků srážky osobního auta s dodávkou projíždí Kyvadlově jedním pruhem. U Českých Budějovic se vyhněte překážce na silnici 34 do Třeboně. Za sjezdem z dálnice D3 na 4. kilometru leží na vozovce sražená srna. S omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu, projíždí se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Spojené státy a Irán podepsali memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. A bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu na 3,75%. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Týden plus.
11: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to řekl v pátek v Bruselu během summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země. Podrobnosti dodává naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová.
12: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
13: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
12: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo.
11: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v našem vysílání vysvětlil, jestli už je v tuto chvíli jasné, jaké budou letošní výdaje na obranu.
14: Rámcově už to jasné je, protože řada projektů už začala a jedná se vlastně o realizaci projektů a akvizičních programů, které mají takový nějaký dlouhodobější ráz. Samozřejmě otázka toho, kolik výdajů na tyto projekty přijde a do jaké míry naplní tu předpokládanou část, která by měla jít na obranu, to v tuto chvíli je těžké říct, ale vzhledem k tomu, že existují rámcové kalkulace a výdaje nejenom vlastně na obranu a na závazky, které jdou směrem k Severoatlantické alianci, tak ono prohlášení o tom, že Česká republika v letošním roce nenaplní ty 2%, to můžeme považovat za ověřenou a racionální informaci.
11: Znamená to, že třeba ani ten nesplněný finanční závazek 2 roky po sobě nemusí úplně nějak zásadně ovlivnit to naše postavení v alianci, nebo co z toho reálně vyplývá?
14: No, obrazně bych to řekl asi takhle. Pro velení, vojenské velení Severoatlantické aliance, jak už jsem zmínil, pro vrchní velení spojeneckých sil Severoatlantické aliance je rozhodující naplnění národních závazků nejenom České republiky, ale všech aliančních zemí. To, jestli na tyto závazky bude vynaloženo 2%, 3% nebo 4%, to je této plánovací složce, řekněme, úplně jedno. Pro ně je rozhodující skutečně, jakými prostředky, silami a schopnostmi je tento závazek naplněn. Pokud obrazně řečeno Česká republika nenaplní ty 2% a bude rozpočet podhodnocen, ale naopak tyto schopnosti budou naplněny a ten národní závazek bude splněn, tak je to daleko lepší přístup, daleko lepší situace a daleko významnější přístup a závazek směrem k alianci, než naplnění 2 či více %.
11: Doplnil Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, který byl hostem moderátorky publicistiky Věry Štechrové. Mělo to být v pátek a ve Švýcarsku. Spojené státy a Irán ale nakonec memorandum o porozumění podepsali improvizovaně a ve středu večer. Americký prezident Donald Trump to udělal na zámku ve Versailles. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha k tomu dodává víc.
15: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Irán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody.
11: Předpokládalo se, že obě země páteční schůzky ve Švýcarsku využijí alespoň k zahájení rozhovoru o trvalém míru. Podle agentury AP ale Irán odložil vyslání své delegace o den kvůli izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Teroristické hnutí Hizballah a Izrael se sice v pátek dohodli na příměří, v sobotu ale izraelská armáda udeřila na jih Libanonu. A nakolik může počínání Izraele komplikovat další jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem? Na to se moderátorka Daniela Vrbová zeptala bezpečnostního experta Michala Smetany.
16: No, není to dobrý začátek tohoto procesu. Ono těch samotných 60 dní je velmi krátký čas na dojednání takto komplexní dohody, která se má týkat tolika významných témat. Takže to, že se to odkládá už takhle od začátku, samozřejmě není dobrý signál. Obě dvě strany zároveň signalizují, že samozřejmě ten proces pokračuje a to je ta jednání začnou něco později.
17: Americká armáda ukončila blokádu lodí směřujících do a z íránských přístavů a podle viceprezidenta Vence bylo Hormuzskou úžinou už přepraveno skoro 12,5 milionu barelů ropy. Je to tedy signál, že Spojené státy berou to memorandum stále vážně a Írán se na to může spolehnout?
16: V tomto ohledu určitě, minimálně prozatím, dejme tomu, ta podmínka uvolnění Hormuzského průlivu se zdá jako něco, co obě dvě strany mají zájem v tuto chvíli naplňovat, ale jsou tady další strany tohoto konfliktu, které nejsou strany tohoto memoranda, ale nicméně mohou ten samotný proces komplikovat, jako je právě konflikt mezi Izraelem a Hizballahem, takže je to minimálně taková další fronta, která celý ten proces může dále zkomplikovat.
17: Ta otázka budoucnosti íránského jaderného programu je klíčová, ale zatím vlastně to memorandum o porozumění tak trochu odsouvá. Podle některých informací Teherán nechal přístupy k ložiskům uranu naschvál zaminovat. Očekáváte, že tedy Teherán bude otevřenější ke spolupráci a vlastně pokračujících jednání o tomto tématu s tou vidinou 300 miliardového rekonstrukčního fondu, zrušených sankcí na ropu a petrochemické produkty nebo uvolněním těch aktiv, které měl Irán zmrazená v zahraničí?
16: To velmi dobře popisujete, to, co je tam ta lákavá část pro Irán, pokud by se skutečně podařilo

0: Tato otázka zatím pojata velmi vágně, takže se skutečně bude jednat o, kdyby tomu od začátku, nebo bude se jednat o velkém rozsahu různých technických podmínek. Když se podíváme zpátky na původní dohodu z roku 2015, to je dohoda, která se vyjednávala více než 2 roky, ta samotná dohoda má více než 100 stránek, takže určitě to nebude snadný úkol.
1: Tolik bezpečnostní expert Michal Smetana. Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů. Pokračuje ekonomický redaktor Tomáš Jeník.
2: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
3: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to zvýšení sazeb.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
4: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
2: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla.
1: Jestli jsou argumenty pro zvýšení sazby dostatečné, na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
5: Aleš Michl to zdůvodnil hlavně domácí situací, to znamená silný růst mezd, největší za posledních 5 let, za první čtvrtletí letošního roku, velké přibývání úvěrů v ekonomice, růst cen nemovitostí, napjatý trh práce, neustálý růst cen i mezd ve službách, které táhnou vzhůru takzvanou jádrovou inflaci, která je o procentní bod nad inflačním cílem, ČNB tedy nad těmi 2% za rok. A dost důležitá věc také pro inflačně působí apetit vlády pumpovat do ekonomiky víc státních peněz, a to i na úkor dalšího zadlužení státu. A on to ostatně i guvernér právě taky zmínil mezi těmi proinflačními důvody. Takže já bych řekla, že ten 0,25% posun sazby směrem vzhůru je odůvodněný.
6: Jak se zvýšení základní sazby promítne v praxi? Jsou to varování premiéra, že jejich zvýšení by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů a celou ekonomiku opodstatněné?
5: Je určitě potřeba říct, že ekonomice to rozhodně nepomůže ve smyslu nějaké podpory růstu. A tady nepovede to ke zlevňování úvěru pro firmy, spíš naopak, takže firmy samozřejmě budou více zvažovat, jestli tady budou investovat a kolik. To též domácnosti, samozřejmě bude to brzdit víc utrácet. Premiér Babiš má jistě také pravdu v tom, že na vyšších sazbách více vydělávají i komerční banky a podle Babiše přitom už teď mají dost vysoké zisky. Na druhou stranu ale Michl říká, že tohle všechno prostě není jeho starost, jako jeho a ČNB, jak a proč ekonomika roste, neroste, že jeho úkolem je prostě zajistit v zemi cenovou stabilitu a vytvořit prostředí, aby lidé i firmy se nebáli, že jim inflace opět ukousne z hodnoty velkou část jejich majetku, chce také ochránit silnou korunu, které se daří právě při nižší inflaci. A to jsou vlastně také důvody, které ale ve výsledku potom podpoří ekonomiku. A Michl se prostě rozhodl tady pro tu přísnost. Já možná bych ještě zmínila, že odkázal se svojí politikou v ČNB na svůj vzor prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína, když řekl, že oni v ČNB prostě budou jestřáby v duchu Rašína, což připomenu, že motto tohoto muže bylo pracovat a šetřit. Čili jde o to, že prostě Aleš Michl motivuje lidi k ukládání peněz na účtech. A jinak k tomu poškození ekonomiky tím zvýšením sazeb proti tomu trochu stojí fakt, že ČNB to avizovala ne jako začátek nějakého nového trendu, že teď porostou sazby, ale jako upevnění právě té stávající své přísné politiky, takže asi se to dá brát jako dočasné řešení, které se vyhodnotí a v srpnu na dalším jednání bankovní rady se uvidí, co dál. Ekonomové také neočekávají, že by k dalšímu zvyšování sazeb mělo dojít.
1: Odhaduje hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
7: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Od příštího roku má veřejnost

0: Veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh v pondělí schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o víc než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí, jak říká reportérka Adéla Burešová.
1: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempýř za Motoristy.
2: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
1: Díky snížení rozpočtu by podle Klempýře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
3: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
1: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily.
0: Zrušení poplatků by mělo podle ředitelů České televize a Českého rozhlasu výrazný dopad na provoz obou médií, pokračuje redaktorka Lucie Špetová.
4: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavora.
5: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
4: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
6: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
4: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali.
0: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy veřejnoprávně ve středu oznámilo 24-hodinovou výstražnou stávku zaměstnanců. Jak bude vypadat, tak to popsala reportérka Františka Rohlíčková.
7: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
8: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
7: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempýř za Motoristy řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
9: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
7: Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy.
0: A moderátorka publicistiky Věra Štechrová se zeptala Tomáše Hoděla, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva, jak on hodnotí záměr české vlády převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet.
10: Na mě jako na ústavního právníka to působí tak, že se vláda dlouhodobě snaží výdobytky listopadu 1989, to znamená veřejnoprávní média, která vlastně byla úspěšně jako původní státní média oddělena od státu, stejně tak jako církve, které se vlastně oddělily od státu, dostat skrz ty finance, které bude moci vláda kontrolovat, nebo které může případně, jako chtěla, ale ústavní soud tomu zabránil v případě těch církví dodatečně zdaňovat, tak je vlastně chce dostávat pod svoji kontrolu.
11: Znamená to, že by se mohlo jednat o nějaký neústavní zásah?
10: Podle mého názoru ano. Jak Česká televize, tak Český rozhlas by se mohly bránit podáním ústavní stížnosti, pokud nedojde k přezkumu toho zákona, který se chystá na základě iniciativy skupiny poslanců nebo skupiny senátorů. A mohly by se bránit právě s tím argumentem, že je zasaženo poměrně razantně do jejich majetkové podstaty. Jak televize, tak rozhlas hospodaří nejenom s nemovitostmi nebo s nějakými právy duševního vlastnictví a podobně, ale pochopitelně hospodaří i s rozpočtem. A ten rozpočet se nějakou dobu transparentně vytvářel, jak Český rozhlas, tak Česká televize věděli, kolik dostanou v příštím roce. A dneska vlastně tak jako studená sprcha působí to, že mají dostat o 15% méně. Ono řekne se 15%, ale jak říkám, je to 1 miliarda nebo přibližně 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu, tak vlastně je nepředvídatelně zasaženo do toho, co můžete jako právnická osoba dělat. To znamená nakládat se svým majetkem a podobně. Zásahy do majetkových práv, které je pod ochranou ústavy a listiny, mají být předvídatelné. Vemte si, když dochází k nějaké daňové reformě, tak vždycky je to doprovázeno nějakou tiskovou konferencí vlády, média rozeberou tu daňovou reformu, potom vlastně dochází k diskusi v prvním, druhém, třetím čtení ve sněmovně, vstupuje do toho pochopitelně Senát a nakonec prezident. Tady ale došlo k té změně razantně, řekněme skutečně ze dne na den, a ty dopady jsou vlastně, nechci říkat přímo likvidační, ale zcela jistě jsou pro ta veřejnoprávní média, která mají zákonem uložené povinnosti, velice razantní.
0: Poznamenal advokát Tomáš Nahodil. Prodej i nákup kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom představila vláda ve středu a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Je v něm několik opatření, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat. Pokračuje redaktorka Veronika Šlejzová.
12: Kabinet chce od příštího roku zakázat online prodej kratomu a zavést na tuto látku spotřební daň. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
13: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
12: Zároveň kabinet podle Schillerové přesune kratom a výrobky z něj ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu víc než 1 miliardu korun ročně.
13: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun.
12: Lex Kratom zároveň upravuje věkovou hranici pro nákup kratomu. Nově by si ho mohli koupit lidé až od 21 let. Doteď to bylo možné od 18. To se ale nelíbí pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi.
14: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
12: A přísnější podmínky čekají podle návrhu i prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví. Ty by měly nově sloužit jen k prodeji této látky, popisuje šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
15: Nechceme, aby kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
12: Například poslankyně opozičních pirátů Barbora Pipášová zpřísnění pravidel vítá.
16: Tohle se už mělo zavést před těmi 2 lety, když se o tom uvažovalo. Po té spotřební dani voláme dlouho, je to dobře, že to bude, a i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
12: Vláda podle Adama Vojtěcha zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojením s užíváním kratomu. Látka je totiž podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
17: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
12: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení a pak do parlamentu. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Regulaci kratomu zavedla už minulá vláda loni v listopadu. Zatím si ho legálně smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách. E-shop můžou mít jen kamenné obchody a v automatech je látka zakázaná.
0: Natáčela redaktorka Veronika Šlejsová. V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nejtragičtější nehody v Jadranském moři, kterou v zemi za poslední léta pamatují. Na mořském dně je stále plachetnice, která se v neděli s 8členou českou posádkou potopila po srážce s katamaránem nedaleko Splitu. Při neštěstí zemřeli 4 čeští občané, další 4 byli zranění. Soud v chorvatském Splitu poslal v pátek do vazby prvního důstojníka z katamaránu. Vyšetřovatelé muže podezřívají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková má další podrobnosti.
18: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady.
0: A vyšetřování bude dál v Chorvatsku sledovat naše tamní spolupracovnice Téa Veseláková, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
19: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Íránské vojenské velitelství oznámilo, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. To ale popírá americké centrální velitelství, podle kterého Tehrán nemá natuženou kontrolu. Podle iránské státní agentury MER, Írán reaguje na další izraelské ostřelování Libanonu. Židovský stát tam cílí na proíránské hnutí Hizballáh. Tehrán tak obvinuje Spojené státy a Izrael z porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali americký a iránský prezident ve středu a jeho součástí je právě i klid zbraní v Libanonu. Kyjev a Moskva v sobotu ohlásily další vzájemné útoky. V ukrajinském Záporoží zemřelo po ruském ostřelování nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň varoval před dalším úderem, který může Rusko podniknout plošně. Potvrdil taky ukrajinské ostřelování ropné rafinérie v ruské Tjumeni. Závod podle tamních úřadů porušený nebyl. A vysoké teploty v sobotu lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami platí i dnes. Meteorologové varují, že se k něm mohou přidat i bouřky. Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek v časovce ztratil 11 sekund a celkově je pomalejší o 4,5 minuty. A fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa nastoupí za půl hodiny k dalšímu zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Němci už zvítězili nad Pobřežím Slonoviny 2-1 a Nizozemci porazili Švédy 5-1. Ráno ještě Japonci vyzvou Tunisany.
21: Nehoda na D52 u Pohořelic a na D1 u Němčic. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova pozor u Pohořelic. Před sjezdem na 53 do Znojma stojí osobní auto po srážce se zvěří. Počítejte s překážkou na vozovce, raději zpomalte. Na D1 z Vyškova do Kroměříže podobná nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 osobní auto srazilo srnu, brzdí se za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 38,5 stojí osobní auto.
22: Řidič tam čeká na otahovku, říká, že během půl hodiny by měla dorazit. Do jízdní dráhy nezasahuje.
21: Na Břeclavsku překáží nehoda na silnici 40 do Mikulova. Mezi Valdicemi a Sedlcem se střetlo osobní auto s dodávkou. U Olomouce zpomalte na silnici 46 do Šternberku. U Dolan auto srazilo srnu, ta ještě leží na vozovce. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, kde o plánované noční čištění skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Fotbal v mezní situaci, kdy nevíte, jak dlouho tu ještě budete a co se s vámi stane v nejbližších týdnech nebo měsících. Víte jenom jedno, že jste ve vězení a že sport vám může pomoct snést každodenní teror, nesvobodu a ohrožení. Takový byl fotbal v židovském getu Terezín, kde se hrála liga v letech 1943 a 1944. K poslechu třetího dílu speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou vás zve Jan Sedmidubský.
19: Fotbal a válka.
2: Říjen 1941. Na poradě v Praze, které se zúčastní ta největší nacistická zvířata jako Heydrich, Frank nebo Eichmann, bylo rozhodnuto zřídit židovské ghetto Terezín jako přestupní stanici pro vyhlazovací koncentrační tábory. To, že se nakonec začal v ghettu hrát i fotbal jako jakási povolená zábava v čekárně na smrt, vzniklo vlastně spontánním vývojem, který ale nakonec nacisté svým způsobem i uvítali a zneužili. Slovo má historik Vojtěch Kincl.
3: V létě 1941 nacisté zautočili na Sovětský svaz a po celé Evropě už fungovala ghetta, která byla ale od začátku formována tak, že nejenom sbírala obyvatele, ale jejich nuceným sevřením vedla k likvidaci těch, kteří nebyli schopni ty podmínky vydržet. Podobný formát měl vzniknout i v getu Terezín právě po poradě 10. října 1941, tedy on tam byl, jak jste říkal, Adolf Eichmann, také Hans Günther, to byl vlastně pověřenec přímo pro protektorát Čechy a Morava. Rozhodnutí, že to bude getto Terezín, přichází po velmi bedlivém zvážení, protože mělo vzniknout ještě podobné getto také v Brně, ale ten Terezín se jevil jako nejvhodnější proto, že ta samotná pevnost svojí architekturou umožňovala velmi dobrou kontrolu vysoce koncentrovaného počtu nuceně přesídlených obyvatel. Jestliže samotné město mělo jenom 5 000 civilních občanů, tak v době nejvyšší koncentrace se do ghetta dostalo až 55 tisíc lidí. To si umíme představit, co to znamená z hlediska zásobování jenom třeba pitnou vodou, splašky a podobně. To nebylo možné vůbec jako zvládnout tak, aby byly dodržené hygienické standardy. Ta situace v ghettu se velmi radikálně začala zhoršovat na jaře 1942 a prakticky to trvalo až do podzimu 1943, takže roka půl. A během tohoto období, kdy ti, kteří přijížděli, sledovali bezmoc. Díky velkému počtu mimořádně schopných lidí z různých oblastí lidské činnosti, ať už to byli kulturní pracovníci, vědečtí pracovníci, tak se v ghettu začaly postupně utvářet formy jakéhosi vnitřního odporu toho přežití vůbec. Takže probíhaly například přednášky vědeckých pracovníků, probíhala kulturní představení, známé divadelní představení Brundibár pro děti. Byly tam další formy například literární činnosti, večerů, které měly vést k tomu, že vás vyvedou jako vězně, jako žida, který je zde nuceně přesídlen z té nouze toho každodenního života. A do toho přichází nápad, hlavně sportovců, kterých samozřejmě přichází do Terezína velký počet, že tu každodennost budou muset přežít nějakou jinou formou, než jenom tím, že budou pasivně čekat na ten transport, ale že se budou snažit vůbec fyzicky nějak překonávat tu tíhu každodennosti. A to byl fotbal.
2: Fotbalový historik a publicista Lubomír Král, autor knihy Historie židovské kopané v Československu, popisuje, jakým způsobem se na sklonku roku 1942 v uzavřeném prostoru terezínského geta začalo dařit právě fotbalu jako prakticky jedinému sportu.
23: Ta myšlenka v podstatě vznikla v odboru, který se zabýval kulturní činností, protože ty možnosti pro jakékoliv jiné sportování v Terezíně, v terezínském getu nebyly. židovská komunita se vesměs prezentovala v tom období ve sportech, jako bylo plavání, vodní pólo a lehká atletika. Ale pro tyto sporty v getu nebyly prostory, nebyla tam atletická dráha. Mimo geto se v podstatě neměli šanci dostat. Vodní příkopy, které jsou napájené z Ohře, tak ty byly prázdné, tam se pěstovala víceméně zelenina, aby geto bylo soběstačný v tomto smyslu. Takže veslování, plavání a vodní polo nepřicházelo v úvahu. Jediným dalším sportem, který se tam pěstoval, byly šachy. Ostatní sporty, třeba jako házená, volejbal nebo basketbal, to byly v té době velmi mladé sporty, protože jejich federace byly u nás založeny až ve 30. letech, takže nebyla ani základna pro tyto sporty. Hybatelem byla židovská samospráva, která v podstatě se starala o volný čas z hlediska kultury a automaticky mezi všemi příchozími židy byli i fotbalisté. Nebyli to jenom fotbalisté z Československa, byli to i fotbalisté z Rakouska, z Holandska, protože Holandsko bylo taky okupované. A objevil jsem v archivech i některá zajímavá jména hráčů amsterdamského Ajaxu, což se asi dnes moc neví, ani se o tom nezmiňuje. I amsterdamský klub Ajax, který je velmi slavný a odchoval řadu reprezentantů Nizozemí, se ke své historii židovské příliš nehlásí.

0: Kdo byl v Terezíně, tak ví, že se jedná o vojenskou pevnost, která je z logiky věci ohraničená a to prostorové vyjádření je tam velmi malé. Nicméně na jednom z dvorů takzvaných drážďanských kasáren, to je bohužel dneska objekt ve velmi schátralém stavu, bylo možné sehrávat fotbalová utkání, protože to je jeden z mála prostorů, kde prostě byla taková plocha, která alespoň jakési fotbalové hřiště umožňovala a ten zápas tam mohl probíhat vůbec. Fotbalová liga, která vzniká v Terezíně, vzniká napřed úplně spontánně. Běžné kopání na ulici se začalo měnit v organizovanou formu sportovních utkání a to proto, že fotbal je mezinárodní. Překonává jazykovou bariéru. Takže jestli sem přicházeli Židé, Češi z protektorátu, nebo Němci z říše, anebo Nizozemci, anebo i Francouzi, nebo další národnosti, tak ten fotbal nepotřebuje jazyk a dá se hrát na mezinárodní úrovni. Takže vznikají drobná menší družstva, která prostě vznikají z názvy, které jsou dneska samozřejmě zvláštní, jako je Kleiderkammer, teď abych to přeložil správně, v podstatě jako šatna nebo komora pro oblečení. To znamená vězni, kteří zde museli nuceně pracovat a shromažďovat oblečení, vytvořili fotbalový tým a pod ním vystupovali dál a takových týmů byly vlastně desítky.
1: Kuchaři třeba.
0: Například kuchaři a tak dál. Takže to vzniká spontánní fotbalová liga. A to, co mi na tom příběhu toho fotbalu přijde neuvěřitelný, je, že vám umožnil na 90 minut toho fotbalového utkání utéct z té tíhy toho okolí, z toho, co má přijít.
1: Zároveň ale my si přece musíme klást i tu otázku, jestli to do nějaké míry nevyhovovalo i těm samotným nacistům udržovat zdání té kvázi normality před tím, co vlastně nastane později.
0: Vy jste zmínil už tu poradu 10. října. Velmi málo se hovoří o jedné události, která proběhla 9. ledna 1942. To byla taková poloveřejná exekuce vězňů, kteří sem byli přivezeni. To bylo poprava 9 lidí, kteří byli obviněni z různých naprosto marginálních přečinů a kteří byli popraveni v jedné z těch šancí. Byl tam například Jaroslav Stránský, který se nedovoleně políbil s manželkou, která jej přijela navštívit do toho Terezína. To byl první bod, který to společenství uzavřel dovnitř. Ten následující strach z toho, co by bylo, pokud by byly porušovány jakési vnitřní předpisy, by třeba ještě nebyly vůbec formulovány písemně. Ale vůbec to, že by došlo k jejich porušení, tak uzavíralo jakékoliv možnosti nějakého odporu úniku z toho samotného geta. A druhá věc, kterou nacisté velmi rychle pochopili, že pokud chtějí takovou masu lidí udržet pod kontrolou, která tam byla plánovaná, která přijížděla, dohromady to bylo 140 tisíc lidí, kteří prošli tím uzavřeným prostorem, tak jim musí dát nějakou vnitřní naději. Podívejme se na to z pohledu nacistických pohlavárů. Šlo o to zákeřně využít lidskou psychiku a dávat naději tam, kde žádná není, ale udržet je v tom, že možná bude líp. To vlastně vedlo k tomu, že nevznikaly nějaké formy aktivního odporu nebo třeba ozbrojeného odporu. To v Terezíně vlastně vůbec nemáme. A fotbal, sportovní aktivity byly jednou z možností, jak těm lidem ukázat, že může existovat alespoň nějaká každodennost nebo nějaký normální život a že možná i na tom východě takový nějaký normální život bude. To bylo důležité jak pro udržení té kontroly nad masou uvnitř toho Terezína, tak posléze velmi dobře pochopili, ať už to byl Heydrich, nebo to byl Eichmann, nebo další, že se to velmi hodí pro vyjádření a ukázku pro mezinárodní veřejnost, že terezínské ghetto je vlastně starobincem nebo také možností pro rodiny, že se zde dá normálně žít. Proto také vznikly v roce 1944 ty filmy, ono, vlastně torza těch filmů existují do dneska, a to je, že Hitler daroval město židům. Anfang bis zum Ende begeistert mitgehenden Zuschauern ein hartes Spiel geliefert.
1: Ačkoliv se hráči i publikum při zápasech v Terezíně snažili o co nejvěrnější kopii zápasů ve svobodných časech a všechno mělo probíhat takzvaně normálně, samozřejmě nic normální nebylo. Sice probíhaly přestupy hráčů, sázelo se na výsledky, jak už jsme slyšeli, vytvářela se mužstva jednotlivých pracovních oddělení geta a podobně. Přitom musel být problém i se samotným základním vybavením fotbalistů, jako byly třeba boty nebo míče. Ale jak říká Lubomír Král, i s tím si dokázali lidé poradit.
2: Velká výhoda byla v tom, že jednak přišli do toho geta s tím, co mohli. To znamená, že někteří aktivní fotbalisti nebo bývalí fotbalisti, protože věděli, že tam budou provádět i tuto sportovní činnost, tak si kopačky přinesli sebou. Ostatní, kteří tu možnost neměli, tak hráli v normálních botech, čili polobotkách. Ale v getu v podstatě fungovalo i obuvnictví, byli tam ševci, takže nebyl problém na podrážky přibít řebíky, respektive nějaký špunty. Stejně tak to bylo i s míčema. Míče byly přivezeny z Československa, čili mimo geto, nebo zdroje mimo geto, ale zase tam byli šikovní ševci, kteří dokázali ty míče ušít. A nějakou cestou, dejme tomu z Liberce nebo z Litoměřic, se tam propašovaly i ty vnitřky, ty duše. Tím pádem se vlastně ten míč zkompletoval.

0: Taky bychom neměli zapomenout na to, že se hrálo na menším hřišti.
1: Určitě ty rozměry těch kasárenských dvorů, jak magdeburských, tak i drážďanských, i hamburských kasáren byly malý, takže ten počet byl omezený hráčů a hrálo se v počtu 1+6, čili brankář plus 6 hráčů. Rozměry samozřejmě taky byly jiný. Penalta se nekopala z 11 jardů, ale z 5 metrů jenom. Ale nicméně vesměs ty pravidla ve zmenšeném formátu byly použitý z mezinárodní kopané.
0: Jak to bylo z hlediska věku? Protože tam byly i teenageři a stejně tak fotbalisté, už řekl bych pánové v letech.
1: Nejenom pánové v letech, ale i pánové staršího věku, kolem těch 40-45, který už s fotbalovou kariérou dávno skončili, ale tam byla zajímavá věc, že v tomhle smyslu jim nahrávalo to malé hřiště, takže to nebylo fyzicky náročné. A co se týká těch teenagerů, 14 letech, 15 až do 20, tak ty měli samostatné soutěže, jak žákovský, tak i dorostenecký. Takže tam to v podstatě žilo svým způsobem, dalo by se říct, jako v normálním světě.

0: to nádvoří těch drážďanských kasáren mimochodem působí vlastně na těch záběrech z těch propagandistických filmů poměrně klaustrofobně. Hrál se fotbal i jinde nebo jenom na tomhle místě? Počítáme-li teda jakoby oficiální zápasy?
1: Oficiální zápasy probíhaly tady, protože to bylo spojené ještě s možností těch tribun. Tím, že ta kasárna jsou uzavřená a jsou tam chodby, tak obecenstvo mohlo sledovat to utkání i z vyšších pater. Ale jak to říkáte, normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření a i na filmových záběrech z té doby, pokud se na to díváme, a já jsem to sledoval shodou okolností před 14 dny přímo v Terezíně, tak si uvědomíte tu hrůzu toho očekávání té smrti, protože na filmových záběrech z léta 44 jsou vlastně všechno vězni, kteří následně jsou deportováni a z těch, kteří jsou natočeni na těch záběrech, nepřežil prakticky nikdo.
0: Film Vůdce daroval Židům město patří k nejhrůznější filmové propagandě. Vznikl v návaznosti na poněkud pimprlovou návštěvu činitelů Mezinárodního červeného kříže v roce 1944. Vězňům geta bylo přikázáno natočit skrz naskrz prolhaný film o sobě samých. Neuposlechnout se nedalo, ale odměny se autoři filmu stejně nedočkali. Německý režisér a scénárista židovského původu Kurt Geron, stejně jako celý štáb, skončil nakonec v transportu směrem do Osvětimi. Smutné je, že film dokončoval šéf filmového týdeníku Aktualita Karel Pečený, takže se technicky vzato jedná vlastně o film s českou stopou.
1: A na těch filmových záběrech vidíme část toho fotbalového utkání, které probíhá, je to anonymizované vlastně, je to jenom čistě ukázka toho, že nacisté potřebovali natočit příjemnou každodennost uvnitř židovského geta. Ten samotný film ovšem neukazuje tu realitu, protože samozřejmě nevystihuje to, že neustále probíhaly transporty, takže samotné týmy se neustále mění, zanikají, někdy vzniknou nové, ale fakticky všechno směřuje k tomu, že i vzniklá fotbalová liga, která byla vedená, odehrály se desítky utkání, tak nemůže být dokončená, protože vlastně ty hráči nejsou stejní a i ty týmy nejsou stejní a na konci toho všeho byla smrt. A to, že se to děje uprostřed Československa, které ještě během první republiky dbá na v duchu Masarykových principů na důstojnost lidského života, na dodržování lidských práv, tak je to vlastně neuvěřitelný kontrast.

0: Terezín byl posledním ghettem, které ještě fungovalo až do května 1945, ale velká vlna transportů přichází s navýšením kapacity vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Takže od jara 44 až do září, října 1944 odjíždí velká vlna transportů, které vlastně znamenají zánik té ligy.
1: Spojení fotbalu a plynových komor působí zvláštně, děsivě, nemožně. Přitom ve vyhlazovacích táborech zahynuli i mnozí hráči pražského německého a převážně židovského klubu Deutscher Fußballklub Prag, neboli DFC Prag, který patřil k prestižním účastníkům meziválečné československé ligy a který byl po začátku okupace úředně rozpuštěn. Mimochodem v roce 2021 byl obnoven a dnes funguje jako fotbalový klub pro žáky pražských česko-německých škol. Snad alespoň jeden příběh vypovídající za mnoho jiných, který mi vyprávěl Lubomír Král a který dokládá, jak blízko k sobě v té době měl fotbal a plynová komora.
2: Mě tam zaujal jeden příběh československého reprezentanta Zdeňka Kumrmana, který hrál za Slávy, za Viktorii Žižkov a také za Spartu. Byl mistr republiky v roce 1925 ze Slávy a o něm se vědělo, že bude deportován do Terezína. Takže se tam na něj všichni těšili a když přicházel ze shromažďovacího prostoru, což bylo v místech Veletržního paláce, na nádraží Bubny, tak jedním ze strážců, který je doprovázeli, a byl to strážce v civilu, byl pouze označený páskou, byl jeho kamarád z fotbalu, znali se z fotbalu. On jej oslovil a požádal ho, jestli by mu dal šanci, že by z toho nástupu mohl zmizet, včetně kufru. Já to jméno toho hráče, byl to československý reprezentant, samozřejmě znám, ale nehodlám ho nikdy zveřejňovat. Možná v některých článcích, literaturách je jeho jméno známé, ale radost mi to nedělá. On byl ještě navíc, což byl pro mě i zarážející, on byl po skončení fotbalové kariéry, byl hercem a živil ho Vlasta Burian ve svém divadle v epizodních rolích. A tento člověk se v roce 41 nebo 42 přihlásil do fašistické organizace Vlajka. A tomu svýmu kamarádovi, teď se vracím k tomu nádraží Bubny, v podstatě začal po cestě nadávat do Židů smradlavých a co si to jako představuje, že ho pustí. Ta informace o tom Zdenkovi Kumrmanovi se samozřejmě dostala k vedení vlaku a samozřejmě se dostala až do terezínského geta a tam fungovalo to převážení vězňů tak, že vlak končil v Bohušovicích nad Ohří, než si oni vybudovali samostatnou vlečku až do geta. Takže sotva přijel vlak s tímto transportem do Terezína, tak v Bohušovicích Zdenka Kumrmana vysadili, uzavřeli ho do čekárny, kde ho hlídali dva vojáci Wehrmachtu a bylo jasné, že pojede s prvním transportem do Polska. Takže on se terezínské ligy nedočkal, nezahrál si ligu a skončil ve vyhlazovacím táboře v Polsku.
1: Jiří Pavel, starší bratr spisovatele Oty Pavla, vysvětluje v knize Františka Steinera Fotbal pod žlutou hvězdou, o co vlastně v terezínském fotbale šlo. Cituji. Především to byl okamžik lidskosti, protože jinak jsme byli pouhá čísla. Byl jsem nejmladším hráčem terezínské ligy. Hráli jsme s nadšením. Byly to chvíle absolutního vyžití. Prostě droga k návratu do života, řekl Jiří Pavel. A ještě jeden okamžik, který stojí za to zaznamenat. Spisovatel Arnošt Lustig v téže knížce vzpomíná, jak v Osvětimi s kamarádem čutali hadrákem přímo před elektrickými dráty. Pustit gól a vrhnout se na plot znamenalo schořet. Okounící SSák byl zhnusen tím, co viděl. Lustigovými slovy řečeno, dvě žíďata, která čekají, až je zabijí, hrají mezi tím fotbal. Nechal nás.
0: Před před 2 lety vyšla skvělá knížka v Německu, která analyzuje to takzvané osvětimské album Lily Jakob. To jsou ty známé snímky s Osvětimi, kde přijíždí do toho transportního prostoru a na rampu vlaky. A kolegové historici z Německa, když to podrobili opravdu jako důkladné prohlídce, tak zjistili, že na 5 snímcích ty fotografované osoby vyplazují jazyk na toho fotografa. V podstatě se mu vysmívají a dělají na něj grimasy. To je další forma vzdoru té hrůze, ve které jsou vystaveni. A všechny tyto formy, protože nám nezůstaly z té obludnosti holokaustu takové fotografické nebo jiné dokumenty, jsou pro nás velmi důležité, protože ukazují, že lidský duch i v těch nejkrizovějších situacích se snaží najít cestičku a zůstat normální a zachovat si tu normálnost. Nejenom ale ten fotbal, a upozorním zase na tu druhou stranu těch dozorců, když se pojedete podívat do Buchenwaldu, do koncentračního tábora, tak hned vedle těch drátů je malá zoo pro dozorce a jejich rodiny. Takže na jedné straně máte dráty pro vězně a na druhé straně máte zoologickou zahradu s medvědy, s liškami, s podobnou zvěří, kterou se dá pochytat. A ta má zase ukazovat normálnost těm pachatelům. A je to neuvěřitelný kontrast, který vlastně ukazuje na to, že obě dvě strany si uvědomují tu šílenou pozici, jedni, kteří ji tvoří a druhý, kteří jsou v ní nuceně, ale snaží se vytvořit nějaký dojem normálnosti. A mě to děsí, protože když to byli schopni vytvořit touto formou, tak víme, že to je možné zopakovat dnes. A pachatelé si zdůvodní, proč to dělají a oběti se budou dál bránit tou svobodou toho ducha.
1: A začne to tím, že začnete některé lidi označovat za méněcenné.
0: Nebo třeba parazity a další, a ten jazyk lingua terci imperii se změní velmi rychle v nástroj, který začne přeměňovat ostatní lidské bytosti v někoho, koho nenávidíte a na kom si můžete vybít zlost. A když se na to podíváme z dnešního hlediska, za 10 let existence naší jako republik posledních 10 let, tak si uvědomme, jaké vlny nenávisti se ve společnosti i přes sociální sítě začaly projevovat. Napřed to byly Romové, pak to byli Syřané, pak to byli obecně uprchlíci, pak to byli Ukrajinci, pak to byli očkovaní, neočkovaní. Stačí označit nějakou skupinu lidí, že ji nesnášíte, nenávidíte a najdete zdůvodnění, proč ji nenávidět. A je jenom krůček tomu, že ji začnete ničit.
1: Říká historik Vojtěch Kincl. A tím už končí 3. díl cyklu Historie Plus o fotbalu, válce a politice. Děkuji Vojtěchu Kinclovi a fotbalovému historikovi a publicistovi Lubomíru Královi. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracoval zvukový mistr Tomáš Celhofer a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský. Příště se s fotbalem a politikou vydáme do Střední Ameriky konce 60. let minulého století.
3: Radiokniha.
4: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
3: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Výbor ANO podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat bude na konci června. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Fotbalisté Německa jsou dalším postupujícím ze skupiny mistrovství světa a dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přehánkami a bouřkami, teploty až do 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
6: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
5: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský vrátil polský řád Bílé orlice. Nejvyšší vyznamenání země mu v pátek odebral prezident Karol Navrocky. Svá polská ocenění se pak v reakci rozhodli vrátit taky šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov, ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar a ministr zahraničí Andrij Sibiha. Navrocky odebral vyznamenání svému ukrajinskému protějšku kvůli tomu, že Zelenský pojmenoval jednu z ukrajinských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Tato skupina se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je uskupení přesto symbolem boje za nezávislost. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržel doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
7: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější, protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
5: Pokladny na autodromu otevírají o 6:30 ráno a z Brna k závoděšti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9 hodin a 40 minut. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Minulé dvě účasti pro ně skončily ve skupině. Výběr trenéra Nagelsmana navázal na úvodní výhru 7-1 nad Curaçaem. Naopak africký tým, který vstoupil do turnaje vítězstvím 1-0 nad Ekvádorem, si na premiérový postup musí ještě počkat. Právě Ekvádor a Curaçao rozehráli svůj druhý zápas na šampionátu a vidí ho Adam Weidenthaler.
8: Na začátku 4. minuty je skóre vyrovnané 0-0. Ekvádor měl ale 100% šanci, jenže sám proti golmanovi selhal starý kapitán, veterán kapitán 36-letý